0: zrušení?
1: Nechceme žádná česká centra a priorně rušit. Naopak vidíme velký potenciál a velkou šanci, že by tato síť mohla být ještě významně rozšířena.
2: Uvedl Petr Macinka z Motoristů sobě. Nová centra nebudou stát státní rozpočet nic. Formou partnerství by je měly provozovat například krajanské organizace. Zájem už projevili Češi v Chorvatsku. Česká centra fungují aktuálně v 26 městech 4 kontinentů. Z ministerstva zahraničí Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Stovky lidí v pátek protestovali před marockou ambasádou v Madridu proti rostoucí migraci do Španělska. Protestující byli oblečeni v černém a v rukou drželi španělské vlajky. Davem se podle agentury AFP nesla například hesla vyzývající k obraně španělské identity. Před velvyslanectvím byly nasazeny policejní složky, včetně vrtulníku a sledovacího dronu. Demonstraci předcházel čtvrteční incident, při kterém přibližně 60 tisíc marockých migrantů překročilo hranici a dostalo se do španělské Seuty na severu Afriky. I dnes budou v Česku panovat vysoké teploty. Rekordní vedra meteorologové očekávají hlavně ve východní polovině Moravy a Slezska. Horko může podle ministerstva dopravy ovlivnit řidiče, kterým hrozí větší riziko dopravních nehod. Nejčastěji za ně může nepozornost, únava nebo zdravotní kondice, pokračuje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřolt.
3: Větší riziko zdravotních indispozic, ale také ta únava vede častěji třeba k mikrospánku za volantem. Řidiči by na to měli myslet. Měli by si dělat velmi často přestávky, musí počítat i s tím, že mohou uvíznout v koloně. Je dobré mít dostatek tekutin, také hlavně palivo, protože když mi potom dojde, tak záspě nemohou klimatizovat.
0: Na cestě by sebou měli řidiči mít nabitý mobilní telefon a lehké jídlo. Neřolt varuje i před vysokými teplotami v zaparkovaném autě. Nenechávat by v něm lidé neměli děti ani zvířata. Fotbalisté Sparty zvládli předehrávku druhého kola šance ligy. Zlín porazili v prvním domácím zápase sezóny 3-1. Pražany poslal do vedení Irvin. Pak kapitán Sparty Hraslín nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Šmigy. O pár minut později ale skóroval v dresu Pražanů debutující Brunes a následně se trefil ještě z pokutového kopu Karabec. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
4: Jsem spokojený se třemi body a s některými momenty v zápase, ale bylo tam také hodně okamžiků, když jsme ztratili kontrolu a nedominovali jsme. Trošku to připomínalo minulý týden. Ztratili jsme strukturu hry, odevzdali jsme dost míčů a povolili jsme soupeři moc standardek. Na můj vkus to bylo chvílemi až moc otevřené utkání.
0: Zlín po porážce se Spartou ve druhém ligovém utkání pokračuje bez bodů.
5: Zavřená D52 za Pohořelicemi a neprůjezdná silnice 18 na Příbramsku. Dálnice D52 je za Pohořelicemi ve směru do Brna uzavřená. Na 21. kilometru zasahují záchranáři u nehody 4 osobních aut a provoz odklánějí na 23. kilometru. Objíždět je pak možné po souběžné silnici. Zpátky najedete na 16. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za Měřínem. Na kilometru 138 pojedete kolem odstaveného osobního auta, blokuje tam odstavní pruh. Silnice 18 z Příbrami do Srdlčan je neprůjezdná. Mezi odbočkami na Višňovou a Něčín spadl strom na vozovku, teď ho odklízejí. A u Svitav je uzavřená silnice 366 na Litomyšl přes Mikuleč. U Javorníku vyšetřují tragickou nehodu. Osobní auto narazilo do stromu. Objíždějte po obchvatu Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Dnes vám v hovorech nabídneme záznam živé besedy s herečkou a moderátorkou Terezou Kostkovou. Setkali jsme se na 66. ročníku Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně, v den, kdy její tatínek přebíral zlatý střevíček za celoživotní přínos. Zároveň představila novou knížku Řekla bych, kterou napsala spolu s kolegou

0: Prostřed věty, děkuji a vás moc zdravím.
1: Tak jsem rád, že jsme tady společně. Nevím, kde začít.
0: Začala tím, že bych někde vyplivla žvíkačku, protože já jsem si myslela, že ta beseda jako končí a pak je nějaká jako pauza a nestihla jsem vyplivnout žvíkačku. Nemáte tady někdo papírek? Já to nemám ráda, já hrozně ráda mluvím. Děkuju, jste strašně hodnej. Já to úplně nesnáším, to pak člověk vypadá jak kráva. Jste strašně hodnej, děkuju vám. Tak, já se dám tady do kabelky. Smrkal jste do toho, ne? tak už jsme si to předali vám protilátky.
1: Tak já musím ocenit, jak jste se krásně sladila tady s naším interiérem barevně. I když tady dneska oni říkají, že máme víc černé v tom rádiu.
0: Já budu černá, ale až s Vaškem Žmolíkem na naší besedě s naší knihou, jakožto kde jsme za rozhlas a tu knihu. Jinak jsem nechtěla úplně 4 outfity na dnešní den mít všecky černý. Přišlo mi to jako k letnímu dni, jako blbý.
1: Ta kniha je úplná novinka. To znamená, psal Václav Žmolík s vámi?
0: Václav Žmolík mi kladl otázky, jo, zhruba jako vy, jasně, a poskládal stavbu té knihy, aha, to znamená, jak on si představuje se mnou povídání, ale ten obsah jsem psala já vzhledem k tomu, jak říkal správně Václav, no ty jsi to žila, ty jsi to musíš napsat. Takže jako dali jsme to dokupy samozřejmě spolu, ale ten tok jsem pak dělala já.
1: Tuším, že od roku 2019 moderujete Blízká setkání na dvojice. Utíká to.
0: No, 7 let jsme teď slavili v únoru.
1: 7 let. Takže už jste vlastně etablovaná v roli moderátorky. Já jsem zjistil, že když jsem někde jako host, tak se nemůžu zbavit té role toho moderátora. I když se snažím, dřív nebo později začnu trošku moderovat. Máte to taky tak?
0: Ne, nemám to vlastně úplně takhle. Spíš vlastně, čím jsem starší, protože ta disciplína mě nesmírně baví a je to trošku jiné než to moderování, které děláme i jinde. Že jo, vést rozhovory je ještě speciální disciplína. A má samozřejmě v sobě hodně novinářské práce, která mě zajímá, kterou za pochodu odhaluji, přidávám k tomu. Zajímá mě prostě rozměr té profese. Není to jenom jako sednout si a něco povídat do mikrofonu. Prostě baví mě ta struktura, ta dramaturgie, něčím mi to připomíná. V dobrém slova smyslu i divadlo, to znamená vytvořit oblouk, vytvořit jako zajímavý vývoj toho povídání s tím člověkem a tak. Takže se mi to až tak neděje, spíš, že bych byla na té druhé straně, tam jsem zvyklá skočit do té své druhé profese, ale mě už to totiž tolik nebaví, což teď neberte osobně, já si s váma povídám ráda, jo, teď. Ale jak kdybych si měla vybrat, já už jako radši jsem tady. Takže neskáču do toho, spíš dělám, ježišmara, ať už jsem jako v rozhlase a můžu se ptát, ať prostě nemluví Kostková, ať se může Kostková ptát.
1: Jak se ptal Žmolík, teď nemyslím, jestli byl dobrý nebo špatný, ale spíš, jestli třeba některé ty otázky byly takové, které vás přivedly k zamyšlení, ke kterému byste možná sama nedospěla.
0: Určitě, mě i tam o tom jako mluvíme, já mu tam za to i děkuju, tím, že jsme si povídali dlouho, někdy i 3 hodiny u vína, tak oni potom ty otázky k zamyšlení jsou a i kdyby nebyly, tak vy se zamyslíte.
1: No potom ty odpovědi hlavně.
0: No právě, že by, i kdyby ta otázka nebyla na to. Ale byly, mnohdy byly. Některé byly takové jako pro vás, co vás zajímají, já nevím, věci z šaty ze Stardance, takové i ty jakoby lehčí věci a pak jsme se samozřejmě zapovídali dál a hloubš, protože nás to, myslím, oba baví, takže jsou tam oba rozměry. Určitě to není úplně časopisový rozhovor, určitě to získalo rozměr toho, co sebou nese kniha a co kniha unese, co by zase neunesl úplně ten rozhovor. Takže jo, ptal se všemi směry, ale je to vyloženě jeho struktura, takže na některé věci vůbec nedošlo, pochopitelně, protože se na ně neptal, a naopak některé jsme vytáhli víc, nebo jsem je neslyšela nikdy, ty otázky. Takže jo, bude to tam.
1: Souvisí to, že ta knížka vychází teď s tím, že vás čeká takové jubileum, že budou narozeniny, mě zaujalo.
0: Jo, můžete říkat, jo, klidně, já se neostýchám, jo.
1: Nemáte s tím problém.
0: Je těch 30, řekněte, mě to nevadí.
1: No ne, tak já jsem tady připomenul, kolik bude vašemu tatínkovi už vlastně za týden.
0: 11. června.
1: A on vás dostal k nějakým svým 34. narozeninám, tuším, protože vy jste se narodila v červnu taky.
0: Ano, ale
1: tak
0: 38 bylo tátovi.
1: 38, tak nevím počítat.
0: Mě teď je pade a jemu 88, takže jemu bylo 8, 38. Ano. No a ano, a já jsem za 3 dny, ano, já jsem dárek.
1: Co to s vámi dělá, to číslo?
0: Jeho nebo moje?
1: No to jeho si myslím, že je obdivuhodné, to jsme tady probírali, on se trošku urazil, že se tam jako díky čemu je v takové kondici. Přišlo mi, že se divil, proč se na to ptám, že to je normální, ne? No 88, bej takhle svěží.
0: No tak, protože on to člověk posuzuje z té své optiky, samozřejmě, ale logicky člověk ví ta procenta a s každým tím rokem to procento, jestli budu v té kondici, se samozřejmě lehce snižuje, jakkoliv nikde není dáno, že nemůže být v nekondici, bohužel i 20-letý člověk a může být ve skvělé kondici Bohdalka nebo táta. Jo, není to tím číslem, ale ta možnost se zužuje krapet, jako tam to jde do toho zužení. No to jeho číslo se mnou dělá mnohem víc než to moje, protože samozřejmě jsem vděčná za to, že tu jsou, že tam

0: možnost, když tady rodiče mám, že se s nima můžu povídat. Ono to má i jako vážnější konotace, protože jak člověk sám stárne, tak se může ptát na věci, na které by se neptal a může dostávat odpovědi, které by nedostával. A to je prostě jenom z hlediska vývoje bytí lidský duš, jenom subjektivně z toho osobního pohledu hrozně zajímavý, důležitý, dobrý a zdravý. Někdy to rozbourává staré představy, někdy některé konvence, někdy některé naše zažité systémy. I my se dostáváme jako do nových věcí, jak na věci reagovat nově, znovu, jak se vůči sobě chovat při mém stárnutí, protože samozřejmě oni pořád mají dceru, ale současně už i normálně jako starou 50-letou paní a to není jako vůbec hanlivý. Je to prostě jenom jiný poměr, než na který jste zvyklí v té jakoby konstelaci daný a to je všecko strašně zajímavý a já jsem vděčná, že to můžu prožívat.
1: No zároveň ale třeba i vaše maminka Carmen stále ještě hraje, když teď měla nějaké trošku zdravotní problémy, ale už by to mělo být v pořádku. Je to obdivuhodné, že pořád mohou hrát a je asi i dar.
0: Já myslím, že i to je to, co je drží. Já myslím, že to je ta zpětná jako vazba, protože to divadlo je, já prostě určitě to je princip jako energie, tím, že si vzájemně dáváme pozornost, my vám něco vyprávíme, vás to zajímá, tak se musí nezbytně něco dít v tom organismu dobrýho a zdravýho. Já si dokonce pamatuju, nevím, jestli mám, nechci vstupovat jako dlouze do toho, ale je to možná zajímavý obraz, protože mě hodně dal, byla jsem mladá, Anny Girardotová ještě žila. Bylo to chvíli před její smrtí. Asi všichni víme, jsme generace, kdo víme, kdo byla Anny Girardotová. Paní Galatíková ji krásně dabovala. A já jsem francouzštinář odmala. Takže já jsem byla nadšená, když do Prahy, a to nebylo tak častý, jak dnes přijel zahraniční herec hrát. Bylo to rozhodně už samozřejmě hluboce po revoluci, to samozřejmě. Ale mohlo by být třeba 25. Prostě rozhodně jsem byla mladá, ještě jsem nebyla sama maminkou. A šla jsem, nebo 28, a šla jsem se podívat, měla jsem lístky, že ve francouzštině monodrama. A opravdu ona už byla jako by nad hrobem, jo? Opravdu už pak brzy zemřela. A hrála sama. Dvouhodinový představení, hodinu, pauza, hodinu. Během té hodiny neopustila ten prostor, my jsme šli na záchod pro pití, naseděla, hulila jedno cigáro za druhým ve těžce a pokračovala dál, ale já jsem byla na boku z toho divadla a viděla jsem jak na jeviště, tak do portálu. A já vám to teda jako musím zahrát, protože myslím, že to vysvětluje všechno k té energii toho divadla. Ona odehrála 2 hodiny, vyhulila několik cigaret, byla opravdu stará. Byl obrovský potlesk, ona jako merci, merci, uklonila se a šla takhle rovně do portálu a tady byla šála a vlastně takhle zhroutila, chybí 2 lidi, takhle se tam klepala. Veká stará paní. Byl z toho potlesk a ona a vylezla. Nebo tam umírala a tady žila. A to je celý rozdíl jako v energii lidí. A já jsem jako pochopila, že to je ten princip, že prostě, že se takhle začne něco dít a je schopný vám to dát život.
1: My jsme si povídali s vaším tatínkem mimo jiné o filmu 5 švestek Honzy Svěráka. Nevím, jestli jste to už, no asi jste to viděla, protože jste s Honzou dělal rozhovor, to vím. Neměli jste trošku o tatínka strach, když odjížděl do Řecka na loď?
0: No měli, já nevím, co vám řekl táta nebo máma, vyprávěli něco?
1: Ne, já jsem se ptal a on řekl, že jako proč, že jako jeli prostě do Řecka, že naopak. Pak mu to záviděli, že bude 3 týdny točit v Řecku.
0: To ano, ale tak samozřejmě, tak jednak jak měla hrdinu a byl hrdina, jako je to hrdinský. Všichni vydrželi hodně ono být 3 týdny na katamaránu pro vaši představu, pokud to neříkali, opravdu vás z hotelu, krásného hotelu, ráno třeba v 6, v 7 odvezou 3/4 hodiny od břehu na katamarán a tam 12 hodin jste. Vítr, to vám říkal. To znamená opravdu 12 hodin. To není jako, že si jdu na sluníčko, když chci, pak si dám drinčík a pak si jdu schrupnout jako někde do stínu. Ne, to jsem tam prostě. To znamená i ta disciplína toho těla. Je to prostě brutálně náročný úplně pro mladýho člověka. Natož prostě přece jenom už zase nějaký věk toto tělo jako něco potřebuje. Takže my jsme měli samozřejmě na jednu stranu obavy. Na druhou stranu jsme s tou mámou dobře věděli, že to je přesně to, co ho nakopne, co potřebuje. Že přijede, bude lehce jako remca. Ale samozřejmě plný energie, šťastný, nadšený, jako bylo vidět, že ho to ohromně nakoplo, takže to bylo jasný. Ale my jsme měli jinou obavu, protože tatínek samozřejmě nadšený, že točí, odjel, ale zapomněl, že už také bere nějaké doplňující věci a někde i docela důležité léky a asi po tak týdnu nebo 10 dnech mi maminka volala, Petra Špalková je tak strašně hodná, že veze tatínkovi ty léky na srdce. A já, co? No on mi najednou řekl, že mu chybí nějaký zelený prášek, no my jsme zjistili, že to je lék, který musí denně brát na srdce, takže on asi 10 dní nebral. Tady vidno, jak je to placebo, protože to taky vydržel. Ne, to si dělám legraci. No Petra Špaly mu to tam vezla, protože samozřejmě prostě v té euforii zapomněl, že něco bere. Takže tam jsme třeba měli obavy.
1: No. Jak se vám ten film líbil?
0: Líbilo se mi to moc. Vy jste viděl?
1: Já jsem byl nadšen.
0: Já jsem taky byla, já jsem to viděla teda vlastně v promítacím sále ve Střižně právě u pana režisera Svěráka, protože jsme měli rozhovor dřív, než to šlo do kin. A pak jsem se stavila, už jsem sama hrála, tak jsem se stavila po premiéře, jenom pozdravit tátu, mámu, syn tam byl s přítelkyní na párty už jenom. A všichni do jednoho, ale hlavně ti tvůrci. Olda Kaiser to říkal, táta to říkal, a teďka je kritik, obroc to viděli, jo, to je, jak může, tak sprdne, jo, to je jako, to cvičně, to se udržuje jako adrenalin v krvi, to si vůbec nesmíte brát, jako to je plnodl. Tak i on, který jako většinou, a nevím, a sobě jsem na sebe kritický a to, tak on, to je tak krásný v kině, Terko, musíš na to ještě jednou do kina. A Olda, to je tak hezký film. A říkám, Oldo, to jsem šla říct já tobě. Ale to je dobrý, že jako sami tvůrci vlastně cítěj, protože prej to kino přenáší nádherně ten zvuk, to moře, já myslím, že zrovna něco točený na katamaránu teda chce ten film a to plátno, takže asi v tomhle případě bych nečekala na ty platformy, ale šla bych do kina.
2: Ve Filmkafé na Zlínském festivalu jsme si povídali před diváky s moderátorkou a herečkou Terezou Kostkovou.
3: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Já jsem se ptal Petra Kostky, jestli by přišel k vám, protože řekl, že už nerad chodí na rozhovory, že je nedělá rád.
0: No, začíná být jak on, že jo?
1: Jestli by přišel k vám do blízkých setkání. A on říkal, že ne, že by mu to připadalo trapný si povídat s dcerou.
0: No, takhle, teď už tam byl? To zapomněl?
1: Asi jo.
0: No už byli naši, byli u mě, ježišmarja. Já vám to řeknu takhle, on tohle to opravdu říkal od počátku, co to těch 7 let jo. Dělám, protože hned na začátku bylo přiveď tatínka, že jo. Máme tě tu, přiveď tatínka doma. Opovaž se, nějaký cholerik, jo, to jste si všimli. Vůbec, ať už tě nenapadne ani jednou mi nabídnout blízká setkání. Doma, bo, čerti, takhle. Blblblbl. A já, dobrý tatí, jasný, říkám, holky, ne, nejde to, já ho nenutím, nikoho na světě nenutím, úplně v pohodě, dobrý. Maminka byla mým hostem, ta přišla ráda, bylo to krásný, byla v kavárně, no, to je velmi zodpovědný dělat s rodičem, velmi těžký dělat s rodičem. No a zas uběhl nějaký čas a rodiče začali dělat v rozhlase u nás tu Zlatou lásku. Jak sami slavili těch 50 let, tak dělají ten krásný pořad o příbězích lidí, kteří také vlastně prožili vztah. A tudíž se hodí, vždycky se zvou ti protagonisté těch pořadů jako na promo toho nového pořadu, takže se hodilo je pozvat ne jako rodiče, ale pozvat je jako kolegy, kteří dělají pořad. No a tak říkám, mami, prosím tě, zkus toho tátu, já bych to tím, by se mi splnilo to, že bych toho tátu tady měla. No a v nějaký slabý chvilce byl najedenej, asi dobře vyspinkanej, přeslech nebo si nevšim, prostě kejvnul. Takže, a vidíte, z těch to zapomenout. Takže byli v blízkých setkáních oba dva ve dvojici, takže chráněn maminkou dorazil, nešel sám. A bylo to teda opravdu velmi náročný, protože byli strašně vtipní oba a šli do sebe tak, že já jsem opravdu v tom živém přenose, a to jsem i řekla, jsem měla pocit, jestli se mi nerozvedou ty rodiče tam. Ale to takový humor, jo, oni začali do sebe tak šít v tom éteru, no bylo to strašně vtipný, jako stojí to za poslech. No a vidíte, on to zapomněl a od té doby dál říká tu předchozí variantu, že ke mně nikdy nepřijde. Tak mu to neříkejte, že už tam byl, a můžete si to pustit.
1: Jak těžké je brát vlastní rodiče jako herecké kolegy, jak jste řekla?
0: Ne, to těžké není. Jako ve chvíli, kdy hrajeme a oni jsou v roli a já jsem v roli, tak já vnímám maminku jako klot, když s ní hraju a pokud jsem s tátou něco dělala, nebo teď děláme i čtení, já je vnímám v jejich polohách hereckých, to není nikterak těžký, jako vůbec. Naopak tím, jak je dobře znám a oni mě, tak mám jako důvěru a bezpečí, řekněme, v ten proces, protože tak jako u důvěrných kolegů poznám, když by třeba nevěděli, poznám, když by mamince nebylo dobře. Poznám různé detailní věci jako u blízkých lidí, takže to spíš je bonus a výhoda, že netápete v situaci, která se děje, protože je to jenom divadlo normálně. Jenom. Takže to pro mě těžký není, ale ten rozhovor těžký byl, no, to je trošku jiný.
1: A co vás přivádí na festival, zejména ta kniha?
0: Vůbec. Mě přivádí to ocenění táty. Já jsem chtěla přijet na díl. Každý rok to tady slibuju paní Míle Řádové, že přijedu. A zase já hraju asi 20krát do měsíce, takže mi zase nasadili termíny tak, že se mi prostě neudělalo žádný volno. A říkám, nechte mi prosím volno třetího, táta dostane cenu. Já bych tam chtěla přijet, jako ho podpořit, pogratulovat mu jako k této události, jako, protože se vzájemně prostě podporujeme. A tak mi to nechali volný. A nic, vůbec bych tady nebyla, přijela bych večer se na to podívat. Jenomže do toho vyšla ta knížka a v Albatrosu říkali, hele, bychom tě potřebovali někdy na besedu na Moravě. No a já jak hraju 20krát, tak kdy já se navíc ještě dostanu na Moravu. Tak jsem jim řekla asi 3 termíny, kdy jedu. Brno, Těšín jsem byla a Zlín. No a oni si vybrali Zlín, že festival, že skvělý. Říkám, tak to dejte od 17, já přijedu trošku dřív, stihnu besedu a pak půjdu na toho tatínka. Jo, furt dobrý. No a když se Míla Řádová dozvěděla, že a vy tam máte besedu v knihovně, no tak přijďte trošku dřív už ve 12 a dáme vám tam ještě my besedičku a potom ještě můžete jít na červený koberec. Takže se z toho stala, vlastně přijela jsem před hodinou a v 10 večer pojedu, protože zítra mám v 9 přetáčku a v 11 hosta, takže tak ještě zkoumám, kdy je připravím.
1: Když jste vylíčila ten svůj pracovní rytmus, jak se to dá zařídit se startem, které vás teď čeká na podzim?
0: Tak, dneska není Stardance, může
1: to
0: být ve Zlíně, ano.
1: Ale jak no, se dokážete vyblokovat na tak dlouhou dobu?
0: No to není přece tak dlouhá doba. Oni se musí vyblokovat na tréninky. Pravda. Já jdu v sobotu celou, protože zkoušíme, tak sobotu celou a pátek částečně. Pátek někdy zvládám i vysílat. A pak jdu na zkoušku, takže to je úplně normální provozní den pátek. To i hraju večer většinou. Normálně mě to divadlo neumí vyblokovat na tak dlouho. V soboty ne, samozřejmě, tak tu mám volnou na Stardance a povětšinou mi, i když prosím, aby to nedělali, tak mám stejně většinou v neděli třeba dvoják, aby se vynahradilo, že nehraju sobotu.
1: A jaké budete mít léto? Budete odpočívat nebo zase pracovat?
0: Léto si chráním velmi bedlivě. Hrajeme pod Žižkovskou věží, kdo by byl v Praze, tak to je moc hezký zážitek. Sem tam jezdíme na letní scény, ale to hraju třeba 7krát za červenec i srpen dohromady místo těch 40, takže to mám fakt volno.
1: Já se přece jenom zeptám, jak oslavíte ty padesátiny.
0: No oslavím je, ale úplně bez médií, tak nechtěla bych nikde nic říkat adresu a tak, aby nebyla žádná šuškanda někde. Dneska už jsou ty sociální sítě, tak už by se to vědělo. Mám s takovými nejbližšími vlastně lidmi. Mám to v takovém hezkém místě vlastně s koncertem mého kolegy, kamaráda, přítele celoživotního Aleše Hámy. On má kapelu skvělou, my často na sebe vzájemně chodíme na ty akce. Teď taky nahráváte? Musím vypípat. Jmenuje se to Aleše Hámy. Musíte dosadit, nebo si to vygooglete. A je to, oni hrajou skvěle, kluci. Skvěle, takže mi hráli na moje 40, pak jsem neslavila a teď slavím 50. A vlastně to zase jenom koncert pro moje kamarády a nejbližší. A tak, takže takhle. To mi úplně stačí, když budou jenom hrát, jako vůbec nic jiného nechci.
1: Tak já už bych měl končit, ale zapomněl jsem dát prostor taky divákům, návštěvníkům, takže pokud máte teď nějaký dotaz, tak jsem s ním, protože pak už příležitost nebude, prosím.
4: Jak se vám natáčelo Jaroslavem Metzlerem, Pavlem Soukupem a panem Alojzem Švehlíkem Cesta domů?
0: Nesledujete teď náhodou? Já totiž, že mi hodně lidí začalo připomínat tak dávnou věc, jako jsou Cesty domů. Já říkám, co je, napadlo si to pustit zpětně, že jo, na té platformě a oni to dávají. To je samozřejmě hrozně moc dávno, tak kolik to může, 14 let třeba, tak trošku díl se to točilo, ale toho počátku.
4: Poslední díl byl 8. prosince 2015.
0: Postava byla moc hezká, jsem tenkrát vlastně končila v Ordinaci v Růžové zahradě a to pro mě nová, úplně zajímavá role, jako zcela jinačí, takže to mě moc bavilo, samozřejmě setkání se všemi jmenovanými, s Mirkem jsme se nasmáli.
4: Paní Carmen Majerová hrála.
0: Maminka tam taky, ano, byla, ano. Vybavilo se mi jedna konkrétní věc, jak tam je taková ta etapa celá, kdy je mi Mirek nevěrnej, ale vlastně mi to jako neřekne, prostě byl za hroznýho padoucha mezi lidmi. A já za strašnou chudinu, jo. Ta si pamatuju, že Jirka Adamec tenkrát říkal, Terezo, běž, teď ti všude dají rohlík zadarmo. A říkal, a Mirku, tebe rovnou zavřou, jako ty vůbec nechoď mezi lidi. Takže vím, že tenkrát si nás jako dobírali, že já byla úplně jako ta chudinka, jako že všichni mě litovali a tak.
1: Mimochodem Petra Bučková, herečka, tady u tohoto mikrofonu říkala, že právě se jí tohle děje, že si někdy stotožňují s tou postavou a že když hraje mrchu, tak se k ní taky takhle na veřejnosti chovají. Máte takovou zkušenost?
0: Já jsem právě většinou v tom mládí, kde se to tak jako, no pak už se to asi neděje, myslím, že pak už se to někde předsvakne, že jako rozhodně teď jsem se krátce vracela do Ordinace v Růžové zahradě po 16 letech, opravdu jenom na 3 měsíce natáčení, loni už to skončilo, jenom jako návrat, historický návrat té postavy, což mě bavilo, protože jinak už vlastně samozřejmě ta postava tam dávno není. Leta letoucí a rozhodně se mi teda neděje, že byste mě někdo zastavovali a chtěli byste odoperovat slepé střevo nebo udělat plastickou chirurgii, nebo jako evidentně dobře cítíte, že by to dobře nedopadlo, takže je to v pořádku. Ale někdy se to děje, obzvlášť u těch, když třeba toho herce nemají spojeného ještě s něčím jiným, myslím jako teď třeba s moderováním, jako s jinou, že mají jenom jako herce, což je vlastně i dobrý pro toho herce, jo? Že si ho najednou fakt se tak strašně stotožněj. A Petra je navíc jako výborná herenda, takže jí se jako úplně jako protáhnou. A jak si ji nemůžou jako to rozbít tím Stardance, nebo rozbít si to tím rozhlasem, jako říct si, ne, teď dneska byla docela milá na toho Svěráka, jo, tak asi není taková mrcha, jako v té ordinaci, asi nechce rozkrást ten rozhlas. Jo, jako, jo, kdyby se mělo parafrázovat, co jsem hrála teda v ordinaci, tam jsem taky hrála jako docela vlastně mrchu, jo, nebo nebylo to hezký, co ta holka dělá. Ale nikdo si to nestotožňoval, no, ale tady jo, no, takže jako mě to nepotkává, ale myslím, že Petru jo tím, že vlastně se drží jen té herecké profese, ale je to známka toho, jak je výborná.
1: A slyšel jsem dobře, že jste řekla herenda?
0: Herenda, no, tak, herenda. To je jako, no to slyšíte v té češtině, když jim říkáte, to je herenda, tak je fakt dobrá v té profesi. Ne, to v té češtině je, to já miluju na té češtině, že jo, pak uděláte třeba herečka. Jo, a je to tam taky. Tak ona je fakt herenda, jako.
1: No a ještě prozradíte, co herendu Terezu Kostkovou čeká, na co se těší, pracovně myslím.
0: Pracovně teď mě moc baví, není to mnoho dnů, ale moc mě to těší obsahově, protože točím film s Rudou Havlíkem, Po čem holky touží, jistě se vám vybavují jeho úspěšné Po čem ženy, muži touží, ženy touží, no jak se mění Anička, Vírku, Langmajera, Langoš, Vaničku, já jsem s ním točila taky tam jednu postavu v tom druhém díle a teď dělá Po čem holky touží a je to taková jako parafráze nebo nejblíž jakoby návratu do budoucnosti, jakoby, kdy ty dvě mladý holky 17-letý na konci 90. let prostě nechtějí žít jako jejich rodiče, plně prostě tím semletým způsobem života, rozvádět se, chtějí prostě zestárnout, být už hned starý a žít jinak. No a uhodí do nich blesk a stane se jim to. No a já hraju maminku té 17-leté jedné dívenky, no a logicky tím, že mi zestárne o 25 let dcera, musím do dalšího průběhu filmu zestárnout i já. A je to pro mě nesmírně atraktivní, možná jste to někde zahlídli, protože noviny mi to vzali z Instagramu. Já jsem neodolala a musela jsem ty fotky dát na Instagram, protože mi trénujou tu masku. To jsou dvě schůzky, kdy se učí na mě tu masku dělat, aby to opravdu vypadalo, že mi to vyrůstá z hlavy ta maska. To je dokonalá maskerská filmová práce, to fakt není nějaká nablblá tady, že vám něco kouká, to opravdu vypadá dokonale. A já se v zrcadle za 2 hodiny fakt proměním ve svou mámu, ale jako brutálně. Já tam sedím, teď oni mi jenom podpořejí moje vrásky na čele, jak nemám ten botox, to se dobře dokresluje. Tady to mám ještě asi dobrý, protože mi to tady musí sorašťovat hodinu a půl. Tak jsem říkal, no tak to je fajn. Dokonce mi dodělávají ty pigmentové skvrny, no tak si říkám, tak v 50 taky ještě dobrý, když mi to dodělávají. Taky to mohli všecko použít moje. Jak jsme si říkali s kolegyní Janičkou Janíkovou, ona tak hezky tu fotku viděla a říkala, ty jo, na té fotce, to jsem jí cvakala jí, a říkala, no máš ty svoje mladý oči, ty budeš muset mít jiný oči, jiný pohled. A má velkou pravdu, páči to dobrá herenda. A budu muset mít trochu jiný oči a na to se těším.
1: Tereza Kostková, moc děkuju, bylo to příjemné.
0: Já s vámi to bylo moc příjemné, moc jsem vás ráda viděla, povídala si, děkuju.
2: To byl záznam živé besedy s Terezou Kostkovou na náměstí Míru ve Zlíně během tamního filmového festivalu letos 3. června. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
3: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Pojišťovny, ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv se domluvili, jak zajistit nedostatkový lék tamoxifen. Ten potřebují ženy, které se léčí s rakovinou. Jak přesně chtějí lék pro české pacientky získat, ale zástupci institucí neřekli. Ministerstvo vyjednává o dalších dodávkách. Podle šéfa resortu Adama Vojtěcha z Hnutí ANO by měl být lék dostupný v některých lékárnách v malém množství. Policie vyšetřuje sérii pátečních explozí na vojenském cvičišti v Chmelnickém na středozápadě Ukrajiny. Tlaková vlna v jeho okolí poškodila několik domů. Příčiny ani případný počet obětí úřady zatím neoznámily. Oblastní vojenská zpráva pouze potvrdila, že v dané lokalitě došlo k mimořádné události. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích informoval o zmařeném pokusu o atentát na velitele 13. brigády Národní gardy Chartia Ihora Obolenského. Útočníka i jeho komplice podle Zelenského bezpečnostní složky zadržely. A dvouletý trest s podmíněným odkladem na 2,5 roku dostal bezpartijní starosta Polné Jindřich Skoč do pole. Podle obžaloby převedl více než 1 000 000 korun z účtu mikroregionu a sportovního klubu Slavoj Polná podvodníkům s kryptoměnami. Informaci zveřejnil server Deník.cz. Starosta potvrdil svoji vinu a uzavřel dohodu o vině a trestu. Fotbalisté Zlína zůstávají i po druhém kole šance ligy bez bodového zisku. Po domácí porážce s Baníkem Ostrava 0-1 tentokrát prohráli na Letné se Spartou 1-3. A třetí posilou hokejových Pardubic pro novou extraligovou sezónu je útočník Tomáš Nosek. Do Dynama se vrací po 12 letech strávených v NHL, kde v roce 2025 oslavil s Floridou zisk Stanley Cupu.
6: Auto v protisměru na D7 u letiště. Na dálnici D7 velmi opatrně, pokud vyjíždíte z Prahy směrem na Chomutov. Mezi letištěm a Kněževsí má policie hlášené vozidlo jedoucí proti správnému směru. Pokud jedete po silnici 7 kolem letiště směr Slaný ven z Prahy, zpomalte, držte se raději v pravém pruhu, má tam jít auto v protisměru. Dálnice D52 směrem z Mikulova do Brna je neprůjezdná za Pohořelicemi. Zasahují tam záchranáři u nehody 4 osobních aut. Sjíždějte na 23. kilometru. Objíždět se dá pak po souběžné místní silnici k nájezdu na 16. kilometru. Na D1 čekejte překážku za Vyškovem ve směru do Brna. Na kilometru 224 pojedete kolem odstavené dodávky. Na Žďársku máme hlášené komplikace u Nového Města na Moravě. Na silnici 19 do Bystřice nad Pernštejnem uvízl kombajn, zablokoval celou silnici a právě ho vyprošťují. Dá se objíždět přes křídla a zvoly. A silnice 366 ze Svitav na Litomyšl přes Mikuleč je uzavřená po tragické nehodě u Javorníku. Osobní auto narazilo do stromu. Objíždět je možné po obchvatu Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Migrační krize ve španělské Soutě a italská hrozba pro Schengen. Souboj koalice a opozice o podobu státního rozpočtu či změny v německé vládě a další problémy kancléře Merce. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
3: Názory a argumenty.
7: Do španělské exklávy Ceuta na pobřeží severní Afriky včera nekontrolovatelně proniklo podle některých zdrojů až 50 tisíc nelegálních migrantů ze sousedního Maroka. Další až 2 tisíce se do Ceuty dostali v minulých dnech, přinejmenším 10 se jich podle deníku El País při pokusech do Ceuty kolem pobřeží přeplavat utopilo. Policie situaci zcela přestala zvládat, Madrid nakonec po určitém váhání povolal armádu. Italská premiérka Giorgia Meloniová v reakci na krizi varovala, že její země nehodlá jenom přihlížet a je připravena přijmout patřičná bezpečnostní opatření, včetně pozastavení svobody pohybu v schengenském prostoru ve vztahu ke Španělsku. A o tom budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Jak a Proč se situace v Soutě natolik vyhrotila? Jak hodnotíš postup španělských úřadů a nakolik je Meloniové varování hrozbou pro Schengen?
8: Scény, které teď vidíme ze Souty, jsou dosti varující, dramatické. Vypadá to, že tam panuje docela velký chaos. Tisíce lidí, kteří vzali útokem jak ten plot, který tam už stojí, tak především se snažili obeplavat bariéry vlastně po moři, přičemž, jak už zaznělo, tak několik lidí utonulo. Média popisují, že tam viděli něco jako bojové scény. To jsou všechno obrázky, které vlastně docela důvěrně známe z toho krizového roku 2015, a to si myslím, že je jeden z důvodů, proč nejenom Giorgia Meloniová, ale i další politici teď mluví tónem, jakým mluví, protože se asi obávají, aby se nevrátila ta situace podobná jako v roce 2015. A řekl bych, že ta španělská reakce, která teď už zdá se bude docela tvrdá, protože španělská vláda nasazuje tedy armádu, takže k tomuto kroku přistoupila až pod tíhou okolností. Na tom počátku vlastně ti první příchozí přicházeli bez nějakých větších problémů, bez toho, že by jim snad pobřežní nebo pohraniční stráž stála v cestě, ale teprve, až se ta situace opravdu vyhrotila, tak vláda Pedra Sancheze zatáhla za brzdu, a tady je, myslím, potřeba dodat ten kontext. Pedro Sanchez a jeho levicová vláda dlouhodobě patří teď už docela k menšině názorové, řekněme, v tom smyslu, že vždy patřila spíše k těm vstřícnějším vládám směrem k migrantům. Pedro Sanchez dokonce vzbudil poměrně velkou pozornost svým návrhem, ve kterém teď už dokonce i postupuje legalizovat 100 000 nelegálně působících migrantů na španělském území, kteří třeba nezískali azyl, tak a jsou tam tím pádem bez právního titulu, tak legalizovat jejich pobyt, což právě vyvolává množství kritiky ze strany jiných zemí.
7: Nepřispěl právě tento postoj španělského premiéra k tomu, že se migranti vydali do Souty?
8: Já si myslím, že je to dost pravděpodobné. Španělská vláda si, myslím, koledovala o tento typ problémů, a to je také důvod, ten stěžejní důvod, řekl bych, nejenom to, co se děje v Soutě, ale především tento návrh, proč se teď mluví o tom, zda Španělsko nějakým způsobem nevyloučit ze šengenského prostoru. Popravdě řečeno, moc nevím, jak by se pro něco takového našla politická podpora. Každopádně ten fakt, že teď ti příchozí a i pašeráci lidí vidí jakousi cestu, jak si legalizovat pobyt na evropském území, možná ještě poslední šanci, řekněme, protože zase kontext ještě toho, že začíná účinkovat migrační, nebo začala před několika týdny účinkovat evropský azylový a migrační pakt, který výrazným způsobem zpřísňuje podmínky, tak toto může působit jako něco, co může být tím takzvaným půlfaktorem, něco, co může zvyšovat motivaci jak těch žadatelů o azyl, taky pašeráků lidí využít poslední díry, které tady stále ještě jsou, a řekněme si otevřeně, že Ceuta je bolestivé a slabé místo v ochraně vnějších hranic. Je to, připomeňme, exkláva plně obklopená marockým územím, která se velice špatně brání, a podle informací z médií teď těch lidí celkově by tam mělo být 50 000 z řad migrantů, což je víc než polovina vlastně obyvatel, kteří jinak v tom městě žijí.
7: Hovořil jsi o novém migračním paktu. Mohl by on nějak španělským úřadům pomoci, nebo naopak komplikuje?
8: Já si myslím, že to, co teď vidíme, bude lakmusovým papírkem toho, jestli migrační pakt může fungovat či ne, protože on dává nástroje členským státům, a stále jsou to členské státy, které jsou primárně zodpovědné za ochranu hranic a za bezpečnost. Dává jim nové nástroje, jak tu situaci lépe kontrolovaně zvládat, ale bude samozřejmě teď na Španělsku, zda se rozhodne využít. A jak tvrdě, je tady poměrně velká kritika ze strany třeba lidskoprávních organizací, které varují, že to může vést k velice tvrdým postupům na hranici mezinárodního práva. To stěžení, co teď asi Španělsko může využít, je možnost vůbec neumožnit těm příchozím možnost o azyl požádat a rovno je zařadit k návratu, ale to se velice těžko bude dělat kapacitně, kde ty počty příchozích výrazně převyšují kapacity španělských úřadů na místě.
7: To byl analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktore, děkuji.
8: Díky.
7: Blaho státu. To je titulek dnešního příspěvku dlouholeté komentátorky Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lídy Rakušanové.
9: Je jen jediná věc, na které se v souboji o státní rozpočet na příští rok vládní koalice a opozice shodnou. Poslanci obou stran se zapřísahávají, že jim nejde o nic jiného než o blaho České republiky. Problém je, že si pod tímto pojmem představuje každá něco jiného. Zatímco Babišova vláda věří na světlé zítřky a rozhazuje peníze stylem kropící konve, obává se opozice, že Andrej Babiš vede stát k bankrotu podle hesla Po nás potopa. Tento týden varovala před zadlužováním státu i 20 renomovaných ekonomů. Podle nichž by za předpokladu, že by se naplnily všechny již schválené výdaje a závazky, aniž by vláda přijala úsporná opatření, mohl deficit státního rozpočtu dosáhnout až 400 miliard korun. Což by oproti schodku 310 miliard v letošním roce znamenalo nárůst o 90 miliard. Tak velký a rychlý skok ohrožuje udržitelnost veřejných financí. Faktem na druhé straně je, že se zadlužením bojují i další státy Evropské unie. Ovšem v posledních letech hlavně z toho důvodu, že mnohem víc investují do obrany a bezpečnosti svých občanů. Což evidentně není priorita současné vládní koalice. Česká armáda sice dostane na příští rok o zhruba 35 miliard víc než letos, tedy 190 miliard místo letošních 155, což vypadá úctyhodně, ale ve skutečnosti to budou vzhledem k závazkům vůči NATO s odřenými zády právě jen ta 2%, která měla Česká republika odevzdat už loni. Jak bude moct Česká republika po Babišově vládnutí dosáhnout do roku 35 o něch 5%, ke kterým se v rámci NATO zavázala, je ve hvězdách. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny je nárůst o 35 miliard přesto dostatečný. A sice i z toho důvodu, že při předchozím skokovém navýšení měl rezort problém všechny peníze efektivně utratit a část prostředků se řešila zálohou na americké stíhačky F-35. Ty mají do Česka přiletět v roce 2031. Pak ale budou muset v pravidelných intervalech odlétat do Washingtonu na update. F-35 jsou totiž víc než jen obyčejná letadla. Jsou to létající počítače. Bez pravidelné údržby se neobejdou. Jenže tu jim podle smluv nesmí poskytovat nikdo jiný než odborníci ve Spojených státech. To vše se děje v době, kdy se způsob válčení mění tryskem. Mluví-li ministr obrany o problémech armády s efektivním utrácením finančních prostředků, něco na jeho slovech jistě je. Ovšem hlavně v tom smyslu, že si koaliční vláda evidentně odmítá připustit vážnost situace. A to přes skutečnost, že se okno příležitostí v Evropě pomalu, ale jistě zavírá.
7: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Německý kancléř Friedrich Merz sáhl ke změnám ve svém kabinetu. Jeho kroky ale vedly k novému napětí ve vládní koalici i jeho vlastní straně CDU. Víceeditor deníku Právo Robert Schuster.
10: Častou reakcí premiérů, kteří se ocitli v krizi a čelí silnému tlaku, je, že sáhnou po personálních změnách ve vládě. Vymění pár členů kabinetu a doufají, že se tím aspoň na chvíli stočí pozornost někam jinam. Někdy to pomůže, jindy ale ten efekt zase rychle vyprchá. K podobnému kroku před časem sáhl i německý kancléř Friedrich Merz. Jeho vláda i on sám čelí dlouhodobému poklesu popularity. Negativní trend zatím nedokázala zvrátit ani nedávno schválená reformní opatření. Jenomže, jak už to tak u Merze bývá, zdánlivě nic nemůže proběhnout hladce, což platí i pro změny jeho kabinetu. Přísně vzato byl spouštěčem všeho vynucený odchod šéfa křesťansko-demokratických poslanců Jence Špána z čela frakce ve spolkovém sněmu. Důvodem bylo, že spolu se svým manželem oznámili narození syna, kterého jim porodila náhradní matka ve Spojených státech. V Německu je tato praxe zakázaná a rovněž samotný Špán, jenž byl v minulosti ministrem zdravotnictví, se stavil vždy proti jakémukoliv uvolňování platných pravidel. Právě tento rozpor mezi teorií a praxí vyvolal v jeho straně vlnu nevole a vedl ke Špánově odchodu z vlivné pozice. Tím se Merzovi otevřel prostor pro rozsáhlejší změny. Jinak mu dalo obsazení místa v čele klubu šanci dostat tam někoho, kdo je vůči němu loajální. případě ambiciózního Špána si tím nemohl být nikdy stoprocentně jistý. Kancléřova volba padla na dosavadního šéfa úřadu vlády Thorstena Freie. Politika, jenž si podle pozorovatelů dosud nepočínal úplně úspěšně, pokud šlo o koordinaci práce ministerstev a celé koalice. Disponuje naopak letitými zkušenostmi z parlamentu, včetně dobrých osobních kontaktů na klíčové poslance koaličních sociálních demokratů. Zajímavé je, koho Merz povolal na místo Freie. Dosavadní ministryni zdravotnictví Ninu Varkenovou. Kdysi málo známá politička si za poslední měsíce získala uznání, když odstartovala reformu financování zdravotnictví, což bylo odjakživa považováno za jeden z nejnemožnějších úkolů německé politiky. Svou misi na ministerstvu sice ještě zdaleka nesplnila, ale Merz ji teď potřebuje někde jinde. Až do té chvíle probíhaly změny ve vládě docela dobře. Pak se ale rozhodl Merz vyhodit i ministra dopravy Patrika Schniedera. Proč, nikdo úplně neví a kancléř to také nevysvětlil. Možná mu vadilo, že německá železnice stále ještě připomíná jedno velké staveniště a nízká přesnost spojů nepřestává být oblíbeným konverzačním tématem. Skutečnost, že končí, zavolal Merz ministrovi na dovolenou a jeho odchod oznámil dřív, než za něj měl náhradu. Takže ministr dlouho nevěděl, na čem je. Považoval to za nedůstojné a proto nakonec sám svého šéfa veřejně požádal, aby ho z vlády odvolal. Tím spustil Schnieder velkou vlnu solidarity uvnitř vlastní strany. Merzovi je od té doby vyčítán špatný styl a necitlivý postup. Poslední zasedání širšího stranického vedení mělo proběhnout ve velmi bouřlivé atmosféře, kdy jeden z členů vmetl stranickému šéfovi do tváře, aby si laskavě uvědomil, že řídí stranu a nikoli firmu. I další členové nejužšího vedení dávali Merzovi najevo, že s jeho postupem nesouhlasí. Celé to vyvrcholilo tím, že poslanci ze Schniederovy domovské spolkové země po Rýni Falce odřekli setkání s kancléřem, které už měli dlouho naplánované. V dopise, který mu napsali, mimo jiné stálo, že, cituji, aktuálně nevidíme možnost ke společnému jednání, neboť to předpokládá minimum vzájemné důvěry a úcty, což ale v danou chvíli není zaručeno. Merce samotného poslední události zjevně zaskočily. Slibuje lepší komunikaci a neskrývá přesvědčení, že nejpozději s příchodem podzimu se zase všechno urovná. To je dost nereálná představa, když si uvědomíme, že právě v září proběhnou v Německu troje regionální volby, kdy minimálně ve dvou případech, v Sasku a Anhaltsku a Mecklenburgsku předním Pomořansku, musí kancléřova strana počítat s jasnou porážkou. Zda se křesťanským demokratům podaří vyhrát aspoň v Berlíně, je po nedávném islamistickém útoku na pochod hrdosti přinejmenším nejisté.
7: To byl komentář editora deníku Právo Roberta Šustra.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Český premiér Andrej Babiš tento týden po schůzce na ministerstvu financí k přípravě státního rozpočtu na příští rok zkritizoval výši podpory v nezaměstnanosti, tak jak platí od letošního roku. Nově se podpora v prvních měsících zvedla ze 65 na 80% předchozího výdělku. Při delší době bez práce ale naopak klesá více než dříve. U mikrofonu je Marek Hudema ze serveru Lidovky.cz.
11: Vláda premiéra Andreje Babiše se chce zaměřit na podporu v nezaměstnanosti. Přesně řečeno, chce ji snížit. Premiérovi připadá nelogické a nespravedlivé, že se v prvních měsících nezaměstnanosti zvýšila. Kdo chce, práci si podle něj najde. Dává to smysl. V Česku je nezaměstnanost stále relativně nízká a firmy si stěžují na nedostatek pracovníků. Snížení dávek by zrychlil návrat nezaměstnaných do práce. Jenže jde i o to, do jaké práce se člověk dostane. Vyšší podpora má mimo jiné umožnit člověku, aby si našel zaměstnání, které lépe odpovídá jeho schopnostem. A to může trvat o něco déle. Představme si člověka, který přišel o práci. Může přijmout první místo, které se nabízí, třeba za podobnou mzdu jako předtím, nebo dokonce nižší. Nebo může několik týdnů hledat a najít zaměstnání, kde využije své zkušenosti lépe a vydělá si více. Pro něj i pro ekonomiku může být druhá varianta výhodnější. K tomu ale potřebuje peníze, státní podporu. Člověk, který ví, že za pár týdnů přijde o značnou část příjmu, má menší prostor si práci vybírat a větší motivaci vzít cokoliv. neznamená to automaticky, že čím vyšší podpora, tím lépe. Příliš štědré dávky mohou lidi odrazovat od práce. Debata o jejich výši je legitimní. Jenže u nás nejsou dávky, aspoň pro lidi s vyššími příjmy, příliš vysoké. A v plné výši se vyplácí doslova jen pár měsíců. Pokud je snížíme, podnikatelé sice získají pracovníky snadněji a levněji, ale zároveň budou mít menší důvod zvyšovat mzdy a investovat do technologií. Je to výhodné hlavně pro ty firmy, které spoléhají na levnou pracovní sílu, a ty reprezentuje právě premiér a podnikatel Babiš. Nehledě na to, že se zvýšením podpory v nezaměstnanosti přišla i kratší výpovědní lhůta a delší zkušební doba. To by zůstalo a rovnováha mezi zaměstnanci a zaměstnavateli by se tak vychýlila ve prospěch zaměstnavatelů. Chceme skutečně řešit nedostatek lidí tím, že budeme co nejrychleji posílat na jakákoliv volná místa a nepřímo tak podporovat majitele montoven? Nebo chceme, aby se firmy přizpůsobily nedostatku pracovní síly vyššími mzdami, investicemi a produktivnější výrobou? To je, oč tu běží.
7: Nad výší podpory v nezaměstnanosti se zamýšlel Marek Hudema ze serveru Lidovky.cz. A na řadě už je pravidelné okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru Novinky. Dnes o tom, kde také hledá současný kremelský režim své vzory.
12: Tuhle jsem se podíval na krátké agitační video, kde se vyprávělo, že Hitler je osvoboditel. Vedle toho bylo delší video, které ukazovalo, jak bezpečné je žití pod dozorem nacistické policie. Další filmeček, který zachycoval cestu místních lidí z území okupovaných Hitlerovým Německem, jejich příjezd do Třetí říše a skvělý život, který tam jako gastarbeitři měli, se na stejném místě také našel. Komentáře k agitkám chyběly. Takže to bylo ryzí velebení. Co to má autor za zvláštní záliby brouzdat po nacistických webech? Mohli by se rozhořčit posluchači a byli by vedle. Všechny tyto perly bez jakéhokoliv vysvětlujícího dodatku zveřejnila na svých oficiálních stránkách úplně jiná instituce. Ministerstvo spravedlnosti Ruské federace. Jde o část věnovanou výstavě Ochrana suverenity ruského státu, historie a současnost. Projekt se skládá z několika částí, registru zahraničních agentů, sekcí věnovaných historii země a také fotografií a dokumentárních filmů. Právě mezi dokumentárními filmy byla nacistická agitační díla pochopitelně v ruském jazyce. Jak rádi říkávali putinovští propagandisté, náhoda? Nemyslím si to. Pojďme dát tuto informaci do současného kontextu. Při otevření hlavního chrámu ozbrojených sil Ruska, chrám Vzkříšení Krista, v parku Patriot u Kubinky v červnu 2020 náměstek ministra obrany Ruska Timur Ivanov oznámil, že v přilehlém muzejním komplexu Droga paměti, Cesta paměti, jsou vystaveny osobní věci Adolfa Hitlera, včetně jeho vojenské čepice a obleku, získaných sovětskými vojáky v roce 1945 v Berlíně. Označil to za jedinečné exponáty. Vladimír Putin na setkání s rabíny 9. července 2014 s uznáním poznamenal. Goebbels říkal, čím neuvěřitelnější lež, tím rychleji ji uvěří a dosahoval svého. Byl to talentovaný člověk. To není všechno. Jak jsem se již zmínil, Nacistické agitky bez jakéhokoliv komentáře jsou součástí výstavy prezentované na stránkách ruského ministerstva spravedlnosti. Další části této výstavy je podrobný seznam Kremlem vyhlášených zahraničních agentů s propracovanou grafikou a fotografiemi dotyčných. Tady současný ruský režim navazuje i hned na dva totalitní jevy. Jednak jde o napodobení stalinské doby v Sovětském svazu, kde se počínaje koncem 30. let až do Stalinovy smrti v březnu 1953 vyhlašovali nepřátelé lidu, kteří pak mizeli v gulagu nebo byli rovnou zlikvidováni. Ale pokrok nezastavíš. Za Stalina se žádné podrobné seznamy nepřátel lidu nezveřejňovaly. Filmový producent Alexander Rodňanský, nyní v exilu, si rovněž všiml 100% shody akcí ruského režimu s kroky nacistů a zveřejnil faksimile první stránky nacistického listu Völkischer Beobachter s fotografiemi tehdejších nepřátel lidu dle Hitlera. Českoslovenští komunisté v 50. letech razili heslo Sovětský svaz, náš vzor. V současném Rusku je stále více doma heslo Třetí říše, náš vzor.
7: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnešní názory a argumenty se chýlí k závěru, zbývá už jen pravidelná glosa. Jako každý pátek od hudebnice a publicistky Evy Turnové, nazvala ji Jablečný koláč.
13: Kdysi jsem asi půl roku psala povídku o svém bývalém. Věřila jsem, že až si ji přečte, pochopí, že se ke mně nechoval úplně fér. Po přečtení mi řekl, hustý, o kom to bylo, znám ho? V tu chvíli mi došlo, že jsme celou dobu žili každý v jiném příběhu. Připomněl mi to dánský film Adamova jablka. Neonacista Adam přijede na faru, kam byl přidělen v rámci veřejně prospěšných prací. Fanaticky věřící farář Ivan řekne Adamovi, že už se ho nemohl dočkat a že jako neonacista vůbec nevypadá. Chce mu vzít tašku a hned slízne facku. Chápu, lidé, co byli ve vězení, jsou na své věci asi dost hákliví, řekne. Hned první den pobytu na faře Adam sundá ze zdi kříž a místo něj pověsí Hitlera. Ivan vejde do pokoje a zavadí pohledem o fotku. Fešák, tatínek? Ne, Hitler, řekne Adam otráveně. Aha, já myslel, že Hitler měl plnovous. Ne, to byl Stalin. Ivan svěří Adamovi jediný úkol. Má se starat o starou jabloň a upéct z jejich plodů koláč. Jenže strom napadnou havrani, pak červy, zuboženou jabloň sežehne blesk a nakonec nefunguje ani trouba. Pro Adama je každá další pohroma důkazem, že svět je zlý. Ivan ale každou z nich vnímá úplně jinak. Stejně tak, jako si odmítá připustit, že jeho vlastní syn je chromý. Pořád se přitom vrací ke koláči. Nakonec to Adam nevydrží. Ivane, vzdej to, tvůj fracek je chromajzl, přiznej si to, Bůh tě nemá rád a trestá tě. Ivan odpoví, ale no tak. Možná je trochu na štíru s velkou násobilkou a to je všechno. Teprve, když Ivan nakonec kolabuje, Adam koláč upeče. Možná právě proto mi ten film utkvěl v hlavě. Lidé se totiž nemění ve chvíli, kdy prohrají hádku, ale až tehdy, když jsou na chvíli nuceni žít jiný příběh. Možná jsem tehdy místo povídky měla nechat svého bývalého upéct koláč. Jenže on už se mnou dávno nepek. Za to já mu dělala troubu.
7: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
5: Jak zneužila nacistická propaganda kulturu, jak se na tom podílela filmařka Leny Riefenstahlová a oprostila se kultura po druhé světové válce úplně od nacistické, potažmo fašistické estetiky? Záznam debaty z letní filmové školy v Uherském Hradišti na téma Estetika fašismu, odhalování nenávistných myšlenek ve velkolepých obrazech poslouchejte v sobotu po 8 hodině večer a v neděli po 11 hodině do

0: 3 hodiny.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Itálie podle ministerstva zahraničí dočasně zavádí kontroly na letištích a v přístavech pro spoje ze Španělska. Policie zadržela zaměstnance České národní banky, který měl připravit o miliony korun. Mezinárodní fotbalová federace FIFA ustoupila od plánů na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. A dnes bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a bouřkami, teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až do 36 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Italský ministr zahraničí Antonio Tajani oznámil dočasné obnovení hraničních kontrol vůči Španělsku. Opatření se podle italského ministerstva vnitra nedotkne cestování španělských ani evropských občanů do Itálie. Kontroly na letištích a v přístavech se zaměří pouze na občany mimo evropských zemí přicházející ze Španělska. Platit mají do konce srpna. Řím tak reaguje na čtvrteční incident, kdy se z Maroka do španělské Seuty na severu Afriky nekontrolovaně dostalo přibližně 60 tisíc migrantů. Většina se jich už ale vrátila zpět. Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky z krádeže. Muž měl instituci sofistikovaným způsobem připravit o desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornil finanční analytický úřad. Kriminalisté uvedli, že se jim díky spolupráci s bankou podařilo prokázat, že muž Českou národní banku okrádal obcházením interních pravidel. Obviněný s vyšetřovateli spolupracuje a policie se snaží ukradené finance získat zpět. Podle mluvčí Národní banky Petry Vlčkové případ nemá dopad na běžné fungování peněžního ústavu.
3: Česká národní banka přijala opatření k ochraně majetku a bankovní rada zároveň rozhodla o zahájení mimořádného interního auditu. Jehož cílem je prověřit všechny okolnosti případu a posoudit účinnost nastavených kontrolních mechanismů.
2: Podle policie pracoval zadržený muž v bankovním sektoru dlouho. Kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v hlavním městě na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna pak dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se řidiči musí připravit i na dopravní omezení v centru Prahy.
4: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov. Již tradičně se pochodu zúčastní několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, kteří vždy dokáží velmi dobře komunikovat a mírnit napětí při těchto akcích.
2: Od dneška mohou cestující na dalších linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi. Nově to je možné v 50 spojích, například na Českobrodsku a Nymbursku nebo mezi Prahou a Příbramí a Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň na více než 120 linkách bude systém po ročním zkušebním provozu fungovat trvale. Mezinárodní fotbalová federace FIFA upustila od plánů prodat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. Prezident FIFA Gianni Infantino uvedl, že vedení organizace od záměru ustoupilo po rozsáhlé vlně kritiky, informovala o tom agentura Reuters. A hokejisté mistrovských Pardubic mají třetí posilu do útoku. Do týmu se vrací z NHL odchovanec klubu, 33-letý útočník Tomáš Nosek. V zámořské soutěži strávil 12 sezon a odehrál skoro 600 zápasů. Do příprav Pravy Dynama na nový ročník Tip Sport Extraligy se Nosek připojí později a vysvětluje proč.
5: Musel jsem trošku to upravit. Samozřejmě jsem počítal do poslední chvíle, že budu v Americe, takže ještě tam musím letět zabalit si věci, protože nemáme doma vůbec nic. Vlastně 12 let se vracíme jenom s jedním kufrem domů na léto a nemám ani pořádně zimní věci, takže musím se zaletět do Ameriky ještě pro to a pak vlastně od 17. srpna už budu nastálo každý den v kabině s klukama.
6: Zavřená D52 za Pohořelicemi a nehoda u Ústí nad Orlicí. Dálnice D52 směrem z Mikulova do Brna je po nehodě neprůjezdná za Pohořelicemi. Na 21. kilometru zasahují záchranáři u kolize 4 osobních aut. Sjíždějte na 23. kilometru, za sjezdem jeďte rovně po souběžné silnici. Zpátky na dálnici najedete na 16. kilometru. Dálnice D7 je za Prahou ve směru do Slaného bezpečně průjezdná. Policie už odvolala výstrahu před vozidlem jedoucí v protisměru. U Ústí nad Orlicí vyšetřují nehodu na silnici 14 do České Třebové. Za výjezdem z Ústí havarovalo osobní auto, na místě už je policie. Na silnici 39 z Českého Krumlova do Horní Plané havarovala dodávka. Za Hořicami na Šumavě narazila do plotu, počítejte s omezením. A u Svitavě uzavřená silnice 366 na Mikuleč a Litomyšl. U Javorníku vyšetřují tragickou nehodu osobního auta, které narazilo do stromu. Objíždějte přes obchvat Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Červenec roku 1971. Otevírá se první souvislý úsek první československé dálnice. Byla to tehdy slavnostní událost. Pravda, ten první úsek D1 měřil pouhých 23 kilometrů. Jak pravil poněkud jedovatě dobový filmový žurnál, nový úsek dálnice jste projeli dřív, než jste stačili vykouřit jednu cigaretu. Dálnice měla smysl především pro víkendové cesty Pražanů do posázavských chat. Ale nějak se začít muselo, každý začátek je těžký a s dálnicemi to u nás nebylo jinak. Začátky dálniční sítě se u nás budovaly předlouhých 30, možná 40 let. Samozřejmě s přestávkami způsobenými hlavně politikou. A co všechno se přitom dělo, si poslechneme v dnešním

0: republiky Německo Konrad Adenauer a jednalo se o prvních 20 kilometrů mezi Kolínem a Bonnem. Samozřejmě nacistický režim pak dokázal dálnici propagandisticky využít. Pokud ovšem použijete pojem Hitlerova dálnice v českém prostředí, bude se nejspíš týkat nedostavěné dálnice Wroclaw-Vídeň, k té se ale ještě dostaneme. V roce 2012 vznikl rozhlasový pořad z cyklu Česko země neznámá, věnovaný právě historii dálnic u nás. A z něho pochází i rozhovor s historikem dopravy Václavem Lídlem. Tak nejprve, proč vůbec vznikla na počátku 30. let minulého století potřeba dálnice stavět? Nebývale totiž vzrostl automobilový provoz.
1: Stala se situace, že motorová vozidla ohrožovala pomalu jedoucí vozidla nemotorová, naopak ta překážela motorovým. Takže vznikla taková filozofie oddělit tyto dopravy. To vedlo vlastně k nápadu silnice pro motorová vozidla, dálkové silnice, kam by nesměli ani jiný druh vozidel, a na zbývajících silnicích omezit rychlost tak, aby ta kolize, aby nedocházelo k této kolizi. Výsledkem těchto úvah byly první návrhy dálkových silnic. V Pražské sdružení inženýrů a architektů vypracovalo návrh dálkové silnice Plzeň-Košice. Ta byla poměrně v parametrech dnešní dálnice, i když v uších. A i takové ty technické parametry by neodpovídaly. Míjela Prahu, což je zajímavé, tak jako tu páteř chtěla dodržet. To bylo v roce 1935. Zároveň brněnský region vypracoval návrh taky dálkové silnice Cheb, Chust, což Chust právě bylo nejvýchodnější velké město na Podkarpatské Rusy. Tu vedl ve dvou trasách. Takže severní trasa šla Prahou, jižní šla Brnem, pak se spojili a po Slovensku a tak šla jedna. Protože veřejnost cítila ten nárůst toho motorismu a tu začínající zahlcování silnic, z dnešního pohledu teda se to zdá legrační, ale jim to tak připadalo, tak ty návrhy uvítala. Vláda se k tomu postavila zatím chladně. Ale tím to neskončilo. Podnikatel J.A. Baťa, který se snažil pozvednout celkově republiku po všech stránkách, takže napsal knížku Budujme stát pro 40 milionů lidí. Tam řeší železniční páteř, silniční a takže i tu silniční páteř, silnici, dálkovou silnici Cheb Velký Bočkov a zase míjí Prahu, jak je obvykle. S tím už se vláda začala zabývat, ale do konce první republiky bohužel ke stavbě nedošlo.
0: Dálnice, národní cesta, autostráda. Čtyřproudé silnici, na které by se auta bezpečně měla, se na počátku říkalo všelijak. Pojem dálnice se ovšem ujal poměrně brzy. K tomu, jak vznikl, se vrátíme ještě na konci pořadu. Do konce první republiky měli českoslovenští stavbaři spíš úkol v šibeniční lhůtě dostavět opevnění republiky, což se stejně nestihlo a jak to dopadlo politicky, je snad dostatečně známo. Dá se říct, že po Mnichově byla stavba dálnice snad jediné ideologicky přijatelné soutěžení, ve kterém bylo zmrzačené druhé republice částečně povoleno se s úsilím Němců nebo Italů poměřovat. Přitom samozřejmě dálnice jako strategická dopravní tepna nebyla vůbec ideologicky neutrální záležitostí. Souvisela s kultem síly, schopnosti národa být na výši doby. Následující ukázka pochází z pořadu Večerní okénko z října 1938.
2: Předevčírem projednala ministerská rada stavební plán první autostrády našeho nového státu. Bude to naše první národní cesta. V dnešním okénku promluví k vám jeden z našich povolaných znalců národní motorizace a propagátor motorismu, redaktor František Elstner, reportér našeho rozhlasu. Jeho mínění má pro nás také cenu praktickou, protože osobně projel v automobilu téměř všemi státy civilizovaného světa, Evropou, Severní, Střední a Jižní Amerikou a Afrikou. Řekne nám, čím je autostráda pro život národa.
3: Motoristé, jestliže vás takto oslovujeme, oslovujeme celý národ. Vláda našeho nového státu prohlásila, že provede motorizaci druhé republiky. Tím stali se motoristy všichni občané. Především ovšem majitelé motorových vozidel, vycvičení řidiči, členové občanských organizací motoristů, zaměstnanci automobilového průmyslu a obchodu a všichni členové pracovních útvarů, kteří s lopatami v ruce jdou na stavby nových silnic.
0: Mimochodem, František Alexander Elstner byl

0: Výhlasný cestovatel se svou manželkou Evou procestovali mezi válkami pěkný kus světa, ale v době nahrávání tohoto příspěvku už měl s cestováním utrum. Za války ani po ní už se jeho cestovatelská kariéra zdaleka v původním rozsahu neobnovila, ale to jen na okraj. Františku Elsnerovi dáme slovo ještě jednou, především proto, že v jeho přednášce se poměrně jasně odráží atmosféra druhé republiky. Nejenom v podobě naprosté politické deziluze, ale i ve víře, že projekt autostrády nebo chcete-li dálnice zachrání naše hospodářství i národní hrdost.
1: Žili jsme dosud tak, že obchodník v Praze se loučil s rodinou, když se připravoval na cestu do Brna. Věděli jsme přitom, že obchodník v New Yorku se neloučí, když nastupuje 7denní automobilovou cestu do San Franciska. Na té daleké cestě je v moci neviditelných rukou silniční služby, ty jej dopravují z města do města, chrání a podporují. Národ, který vybuduje autostradu, věří ve svoji budoucnost. Úzké silnice zarostou travou, ale autostrada je pro děti a pro vnuky. Nedivíme se nikomu z členů svého národa, který dnes nemá dosti důvěry v budoucnost a řekne prostě nevěřím. Ale nevěřit, to znamená zemřít.
0: Bylo 2. května 1939, když slavnostním prvním výkopem zahájil stavbu dnešní dálnice D1 u Průhonic Václav Nosek, prosím neplést s pozdějším komunistickým ministrem vnitra. Tento Václav Nosek stál v čele úřadu vzniklého na konci roku 1938 generálního ředitelství silnic a dálnic. Ve svém projevu se vracel k myšlence českých zemí jako křižovatky Evropy a inspiraci nacházel až v dobách Marie Terezie. Ke konci proslovu pak uvažuje o výstavbě dálnic na vrcholného státního úředníka až poeticky.
2: Stavbu dálnice nejlépe zhodnotí generace, jež přijdou po nás, tak jako my dnes obdivujeme římské silnice, po niž kdysi hrdě kráčely slavné římské legiony na válečná tažení, nebo velkoryse stavěné silnice Marie Terezie, po nich ještě dnes pojíždějí velkými rychlostmi motorová vozidla, o nich se vojenským inženýrům Marie Terezie ani nezdálo. Až dvojitá bílá čára dálnice protkne zeleň luhů a lesů a moc vod našich krásných krajů, pak sluncem krásna zaleje se naše drahá vlast, a výraz štěstí vtiskne se nám všem do tváře, neboť si budeme moci říci, toť naše dílo. A až se první gumy autovozidel dotknou bílé plochy betonové vozovky dálnice, pak všichni pochopí cenu tohoto díla, jež si chudý národ ze skromných prostředků postavil.
3: Stavělo se napřed docela svižně. Pak ale přišel taková věc, která byla naprosto do té doby neznámá. Katastrofální nedostatek pracovních sil. O tu práci na dálnici nebyl zájem moc, takže třeba na tom úseku bylo potřeba 600 pracovníků, sehnalo se 200. Nikde se nedosáhl víc než 200. I když bylo strojní vybavení poměrně velké na tu dobu, ta ruční práce tak měla svůj podíl a ještě před započetím války už zaostávala stavba za plánem právě kvůli tomu nedostatku pracovních sil. Němci nám tu dálnici sice povolili, ale dívali se na nějakou na protektorátní jenom, takže ji přeci jen nefandili tolik jako své dálnici, která šla přes naše území Wroclaw, Vídeň. Tam bylo větší nasazení, lepší platy a tak. Tahle naše byla tak trošku jakoby popelkou, ale přesto ta stavba běžela výrazně kupředu. No ale ještě před napadením Sovětského svazu začaly být už trošku zásobování problémy. Bylo zavedeno řízené hospodářství a stavba dálnice mohla pokračovat, protože se to všechno jako tím řízeným hospodářstvím, když se to naplánovalo, tak to ještě fungovalo.
0: Historik Václav Lídl mluvil o plánované dálnici přes území Moravy ze severu na jih. To byl politický projekt nacistického Německa, který měl propojit nově připojené Rakousko s tehdy německou Wroclaví, německy Breslau. Němci ho plánovali dokonce ještě v poslední éře existence Československa. Češi a pozdější protektorát v tomto projektu nehráli velkou roli. Protektorátní občané měli mít možnost na tuto takzvanou exteritoriální dálnici najíždět pouze přes celnice, přičemž celá dálnice i její bezprostřední okolí mělo patřit Německé říši. Se začátkem protektorátu tedy padly poslední překážky stavby a začalo se budovat velmi svižně, jenomže už během 2 let Němce dohnal nedostatek materiálu a dálnice přestala být prioritou.
3: V roce 1941 první srpem byl takový první mezník, kdy bylo takzvaný zákaz novostaveb, takže byly zastaveny všechny novostavby, civilní stavby byly omezeny, dálnice dostala výjimku a jako stavělo se, ale to už to tempo nebylo, to bylo takový už jenom dožívání a 30. dubna 1942 Němci nařídili zastavení stavby, dokonce telefonicky, protože to nějak spěchalo a zastavili teda i všechny svoje stavby, to jako nejen tu naši. A perlička je tam v tom, že bylo tam v tom nařízení, aby byl oficiální ukončení až 5. května, aby dělníci dostali zaplacen svátek práce.
0: S postupující vidinou porážky se tedy nacisté rozhodli na zbytné stavby typu dálnice rezignovat. A tak ačkoliv dodnes na mnoha místech, například v okolí Jevíčka, můžete narazit na mnohé technické pozůstatky dálničního tělesa, včetně už dobudovaných mostů, dálnice nikdy nebyla zprovozněna ani dostavěna. S výjimkou malé části na okraji Brna, která míří přibližně ze směru dnešní dálnice D1 k brněnské přehradě. A možná nejviditelnější památka po této stavbě je obrovský pylon přímo u přehrady, na kterém dnes cvičí své umění horolezci. Na konci války bylo u nás rozestavěno neuvěřitelných 188 kilometrů dálnic, včetně desítek mostů a dalších objektů. Možná se ptáte, proč v rámci budovatelského nadšení po roce 1945 nebylo okamžitě pokračováno ve stavbě započatých dálnic. Pravda je, že se stavělo dál, ale pouze do roku 1950, kdy byly dostavěny a zakonzervovány hlavní dálniční mosty. Důvody se nevysvětlují zrovna lehce, ale mají jistou logiku, tedy z hlediska Sovětského svazu. V rámci paranoidních představ studené války nebylo pro Sověty vůbec žádoucí, aby jejich poslední satelitní výspa byla protkaná sítí dálnic, po kterých by se teoreticky mohlo posouvat nepřátelské vojsko rychle na východ. A tak zatímco se u nás vesele budoval těžký průmysl, hutnictví, strojírenství, lámaly se stachanovské rekordy v dolech a na stavbách mládeže, rozestavěné dálnice ležely ledem víc než dalších 16 let. Pomalu, ale přece jen postupně rostoucí počet majitelů luxusního zboží, teď mám na mysli vlastní auto, ale nakonec v 60. letech československou vládu přinutil přehodnotit dosavadní dopravní politiku a stavbu dálnic začít opět plánovat. Od vládního nařízení z roku 1963 ovšem byla ještě 3letá cesta ke konkrétním činům. 8. března 67 pak byla slavnostně znovu zahájena stavba u Mirošovic, po dlouhých 17 letech. A za další víc než 4 roky, 12. července 1971, pak bylo možné zprovoznit první část. Slovo v dobové reportáži dostal nejprve ředitel silnic a dálnic inženýr Josef Kopecký.
4: Nejsem pro patetické řeči, no nicméně dnes je to slavnostní okamžik. Jsme naplněni pocitem hrdosti nad tím, že se nám podařilo dokončit první dálniční kilometry v Československu. Tedy i když je to těch 30 kilometrů zpět do Mrošovic, přesto v nich vidíme záruku, že výstavba dálniční sítě v Československu je skutečností a že také bude podle plánu pokračovat směrem na Brno a současně, že budou podle plánu zajišťovány i dálniční výpady z Prahy a z Brna. Význam těchto prvních 23 kilometrů nutno spatřovat především v tom, že se nám podařilo získat konkrétní zkušenosti na úseku investora, projektových i stavebních dodavatelských organizací, kdy při nejlepší vůli nejsme schopni všechno z zahraniční literatury vyčíst.
0: A v historickém záznamu z 12. července 1971 dejme ještě slovo Jiřímu Poupě, prvnímu zástupci hlavního velitele veřejné bezpečnosti.
5: Soudru Poupě, prosím vás, jak bude zajištěna bezpečnost provozu na dálnici?
6: Současně s provozem prvního úseku dálnice zahájilo činnost první oddělení veřejné bezpečnosti, to je dálniční oddělení. Jeho příslušníci mají za úkol, aby sledovali a dbali o bezpečnost na tomto úseku, který byl dnešního dne dán do provozu. Přejeme všem uživatelům tohoto úseku dobrou jízdu, přejeme jim, aby tohoto úseku využili v plné míře i ke své radosti, i pochopitelně ke všemu, co souvisí s naší ekonomikou. Máme však jednu prosbu, aby všichni se chovali na dálnici ukázněně, aby se seznámili s doplňkem vyhlášky číslo 80, která stanoví přesná pravidla, jak se řidiči na dálnicích mají chovat. Jsme toho názoru, aby řidiči nechali maximální rychlosti závodníkům a aby sami používali přiměřené rychlosti, to je takové rychlosti, aby nebyl narušen bezpečnostní provoz na dálnici.
0: Tak to byl rozumný apel, bohužel musíme dodat, že se na našich dálnicích mnozí neumí chovat dodnes, ani po těch 50 letech.
7: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
0: Posloucháte Archiv Plus dnes na téma výstavby československých dálnic mezi lety 1940 a 1990. Počínaje rokem 1971 se výstavba D1 a postupně i dalších dopravních tepen rozjela poměrně energicky. Už 2. listopadu 1973 se zpravodaj Ilja Jenča přihlásil z dálniční křižovatky Kývalka při příležitosti otevření dalšího úseku D1.
8: Já jsem si udělal tento týden takový malý pokus. Projel jsem trať Velká Bíteš Brno po staré silnici, která dlouhá léta sloužila jako hlavní výpadovka z Brna na Prahu. Při dodržení všech předpisů a s ohledem na hustotu provozu mi trvala cesta téměř půl hodiny. Dálnice umožňuje překonat stejnou vzdálenost za 17 minut při stálé cestovní rychlosti 100 km v hodině. A teď to nejhlavnější. Úsek do Velké Bíteše měl být odevzdán do provozu vlastně v poslední den tohoto roku. Budovatelé dálnice si dali závazek na počest výročí Velké říjnové socialistické revoluce, že svoji práci skončí 7. listopadu. Dnes je 2. listopadu a federální ministr dopravy inženýr Štefan Šutka už může přistoupit k modré stuze, aby dálnici celé 2 měsíce před stanoveným termínem otevřel.
9: A už je potom, na. Tak za službu motorismu. Budeš ty to máš na starost.
10: Soudruhu ministře, promiňte, u zrodu velkých věcí se obyčejně vyslovují nějaká přání. Jak je vás napadlo v tom momentě, kdy jste přestříhával pásku na novém otevřeném úseku dálnice?
9: Mňa napadla ta myšlenka, kterou jsem aj vyjadril nahlas, aby dálnica sloužila motorismu, aby sloužila našim ľuďom. A ještě také skromné želanie, tak jak už bylo aj oficiálně povedané, aby jsme postupně otvárali další úseky, aby jsme spojili ten úsek, který jsme si dali, Praha-Brno, Bratislava.
0: Teď si na chvilku odpočineme od otvírání nových úseků dálnic a ještě se vrátíme k památkám na dálniční úseky, které nikdy nebyly uvedeny do provozu. Je jich u nás pořád k vidění poměrně dost. Zarůstající náspy zaříznuté do krajiny, mosty vedoucí od nikud nikam nebo tyčící se nad vodní hladinou. Opuštěné a nedostavěné technické památky v krajině jsou turistickým magnetem zvláštního druhu. O jedné z nich, totiž dvou zatopených mostev ve vodní nádrži Želivka, mluví opět historik Václav Lídl.
3: Přehradní nádrž na Želivce byla před válkou projektována výše po proudu, takže ty dva mosty by překlenovaly malé potůčky, malé přítoky Želivky. Jeden je velký obloukový most u Borovska, který je zaplaven po špičku oblouku, když je plná hladina, je dokončen, ať se zdá, že není, protože tam už měl být násyp. To všechno by bylo na suchu. A ten právě byl dokončen z větší části až po válce. Tam se nejdéle pracovalo, a to až do podzimu roku 1950. Zpátky ku Praze je menší most přes Sedmpanský potok a mezi nimi je to těleso někde zachované, někde pak už rozorané.
0: Kompletně byla dálnice Praha-Brno-Bratislava dokončena 8. listopadu 1980, tedy po 13 letech od obnovení stavby v roce 1967. Nechceme srovnávat, ale musíme. Jistě, že komunistický režim nemusel řešit například tolik problémů s vykupováním pozemků nebo s protesty ekologů, ale přesto. Srovnejte si to s dnešním tempem výstavby naší dálniční sítě a asi vás trochu přepadnou chmury. Naposledy se dnes na vývoj okolo československých dálnic podíváme do 12. října 1989. Tehdy byl na návštěvě ve Spolkové republice Německo federální ministr dopravy a spojů František Podlena. Šlo o otázku do budoucna zásadní. Jak se postupně dálnice blížila k západním hranicím, vlastně se chtě nechtě muselo začít uvažovat, nakolik se chceme napojovat na západoevropskou dálniční síť v situaci, kdy zdaleka nehodláme umožnit každému tímto směrem cestovat.
11: Chtěl bych říct, že jsem informoval německou stranu o tom, že Československo je technicky i kapacitně připraveno celý postup výstavby této dálnice urychlit. Samozřejmě musíme řešit ve vlastní dopravě mnoho jiných otázek a z hlediska zátěžových proudů ve vnitrostátní československé dopravě není tento úsek prioritní. Proto jsme také zvažovali otázku případné finanční účasti Spolkové republiky na tomto projektu, protože výstavba dálnice mezi Plzní a státní hranicí by měla sloužit v této fázi především usnadnění transitní dopravy a průjezdům vozidel z Německé spolkové republiky, které jsou více obsaženy v tomto úseku než vlastní československé dopravní prostředky.
0: Byla to šalamounská úvaha typická pro českou perestrojku. Západní Němci by k nám mohli jezdit utrácet víc marek a aby se jim sem lépe jezdilo, mohli by nám přispět na dálnici mezi Plzní a Rozvadovem. Naštěstí za dva měsíce bylo všechno jinak a o tom, kam se Češi a Slováci mohou podívat, přestala rozhodovat strana a vláda, které se po 40 letech zase oddělily do stavu samostatných útvarů. A úplně na závěr tu pro vás mám postřeh historika Václava Lídla, jak vlastně vzniklo české slovo dálnice.
3: V době projektové přípravy v roce 1938 na podzim štábní kapitán Jiřín Karel Chmel, jeden z vynikajících odborníků, tak si psal dálkové silnice, pak si zkracoval dál pomlčkanice a všem se zdálo, že to vystihuje dálnice, tak to navrhli jako oficiální slovo, bylo to schváleno. Tam trošku dali vznešenější důvod jako ta dálnost, že to je dálné silnice, ale on to našel tak.
0: A to je pro dnešek z mé strany vše. Na Archivu Plus technicky spolupracoval Ladislav Čurda. Šťastnou cestu a také pevnou naději, že to jednou konečně všechno dostavíme, vám přeje Jan Sedmidubský.
7: Novinky o přírodě i lidé. To je rozhlasová laboratoř, ve které se pravidelně setkávají vědci a herci. Znalosti expertů, vysvětlení pro lajky a špetka humoru. To je laboratoř Martiny Maškové. Každou sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Ruská armáda v noci na dnešek zaútočila balistickými střelami na Kyjev. 4 lidé zemřeli a 13 jich je zraněných, uvedly to ukrajinské úřady. Na místě byly slyšet silné výbuchy. Úder způsobil požár v 6 podlažní budově v Solomianské čtvrti. Další následky útoku se podle kyjevské vojenské zprávy zjišťují ve 3 městských obvodech. Provozování domova pro seniory bezplatné registrace možná bude trestným činem. Ministerstvo práce a sociálních věcí Radiožurnálu potvrdilo, že chce změnu navrhnout. Podle resortu jde o vážnou problematiku, která ohrožuje bezpečí i zdraví klientů těchto zařízení. Momentálně je jejich provozování přestupkem a hrozí za ně pokuta až 2 miliony korun. Stovky firem se ode dneška musí přihlásit k plnění povinností, které vyplývají ze zákona o kritické infrastruktuře. Společnosti musí nově mít krizový plán a v případě potřeby zajistit nepřetržitý provoz. Opatření se týká firem z oblasti energetiky, vodárenství a potravinářství. K plnění povinností se musí firmy přihlásit sami. Ministerstvo vnitra pak rozhodne, jestli skutečně do kritické infrastruktury patří. A meteorologové večer odvolali smogovou situaci ve všech českých regionech, kde platila. Týkalo se to Prahy, středních, severních a taky východních Čech. Český hydrometeorologický ústav je tam vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. To způsobují i aktuální velmi vysoké teploty. Fotbalisté pražské Sparty porazili doma Zlín 3-1. Ve druhém kole šance ligy si po úvodní porážce s brněnskou zbrojovkou bere 3 body. Zlín ani po druhém zápase v lize nebodoval. A 52-letý Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Fotbalová asociace ho představila jako historicky prvního zahraničního kouče národního týmu. Bývalý úspěšný mládežnický trenér podepsal 2letou smlouvu s cílem dovést Česko na mistrovství Evropy v roce 2028.
13: Zavřená D52 za Pohořelicemi a nehoda u Hořic na Šumavě. Dálnice D52 je se stále za Pohořelicemi ve směru do Brna uzavřená. Na 21. kilometru zasahovali záchranáři u nehody 4 osobních aut, ještě se tam uklízí a provoz odklánějí na 23. kilometru, objíždět je možné po souběžné silnici. Zpátky se vrátíte na 16. kilometru. Na nehodu pozor na silnici 39 z Českého Krumlova do Horní Plané. Za Hořicemi na Šumavě dodávka narazila do plotu. Průjezd je omezený kvůli vyšetřování, počítejte s pohybem lidí na vozovce. Silnice 18 s Příbrami do Sedlčán je opět průjezdná. Mezi odbočkami na Višňovou a Něčín už odstranili z vozovky spadlý strom. A u Svitavě uzavřená silnice 366 na Litomyšl přes Mikuleč. U Javorníku vyšetřují tragickou nehodu, osobní auto narazilo do stromu. Objíždějte po obchvatu Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo i bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 36. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Ministerstvo školství chystá velkou reformu veřejných vysokých škol. Počítá se zavedením nové univerzitní rady, jejíž část by vybírala komise jmenovaná ministrem, a chce taky posílit funkci rektora. Vedla by změna k efektivnějšímu řízení vysokých škol, jak si slibuje ministerstvo, nebo hrozí, že by omezila akademickou svobodu, jak zaznívá ze strany některých univerzit?
7: Pro a proti Lukáše Matošky.
14: Našimi hosty jsou předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský. Dobrý den, zdravím vás na dálku.
15: Dobré dopoledne, tak to zdravím.
14: A hlavní expert Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimon Stiburek. Dobrý den, zdravím vás ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. Do dnešní debaty jsme zvali i představitele ministerstva školství, ale naše pozvání nepřijali. Pane Stiburku, ohrožuje ten chystaný zákon akademické svobody?
16: Já jsem přesvědčený o tom, že ne. Akademické svobody jsou zásadní hodnotou, ale ne jedinou hodnotou, kterou od vysokých škol očekáváme.
14: Váš pohled, pane Kašparovský?
15: Já mám trošku jiný pohled. Já jsem přesvědčen o tom, že to riziko tam existuje. A ten návrh samozřejmě se právě ještě cizeluje, takže se velmi přesně nedá určit. Já si osobně ale myslím, že akademické svobody jsou základem rozvoje vysokých škol, a to už více než 800 let. A pokud nebudou, tak ty vysoké školy nejsou schopny plnit zásadní svoje role. A to je rozkvět vzdělanosti.
14: Zaměřme se na to, co ta chystaná reforma přináší, jak se zatím zdá. Novou univerzitní radu. Ta by neomezila, pane Stiburku, tu dosavadní akademickou samosprávu?
16: Akademickou samosprávu. Já bych možná rozlišoval dvě věci. Akademickou samosprávu a akademické svobody. To jsou dvě různé věci i v té literatuře, i v tom mezinárodním pojetí. A akademická svoboda je individuální věc o tom, jestli mi někdo nemluví do mého výzkumu, jestli můžu zodpovědně realizovat svoje bádání, svoji výuku v souladu se svojí expertízou a se svým dobrým svědomím. Druhá věc je akademická samospráva, která může být vykládána trošku různě, a to naše pojetí je hodně svérázné a v zásadě říká, že ovšem si mají rozhodovat akademici a studenti sami.
14: Když říkáte to naše, tak myslíte to české?
16: Myslíme to české. A v tom mezinárodním srovnání to často není vnímáno takhle úzce a u nás to pojetí akademické samosprávy vede k tomu, že hodně zdůrazňujeme tu svobodu od, aby nám nikdo nemluvil do těch našich věcí. Ale v zahraničí zdůrazňují, že funkční autonomie univerzit musí znamenat taky svobodu k svobodu a schopnost se reálně rozhodovat, strategicky se řídit, posouvat se dopředu. A to je to, kde my máme dneska obrovskou slabost, protože příliš mnoho aktérů může jakoukoliv změnu zablokovat a nikdo nemůže nic reálně prosadit.
17: Pane Kašparovský, tak není to české pojetí akademické samosprávy, na základě kterého fungují veřejné vysoké školy svérázné a možná v návaznosti na to, co teď zaznělo v celoevropském srovnání, i přehnané?
15: Já si myslím, že vysoké školy se mohou rozvíjet, podle mě se dokáží rozvíjet velmi dobře. Teď vám řeknu konkrétní výstup, teď byl mezinárodní evaluace vysokých škol v oblasti výzkumu a většina škol se posunula, takže tvrdit, že se neposouváme, v těch měřitelných indikátorech se posouváme. Já si myslím, že rozhodně je potřeba pracovat se systémem řízení vysokých škol, ale tento přístup mi připadá příliš revoluční a neodpovídající skutečnému stavu věci. Jak říkám, i tam, kde se nějak hodnotíme, tam jsme se posunuli.
17: Jestli můžu na to reagovat? Určitě můžete na to reagovat. Předpokládám, že budete reagovat i na to mezinárodní srovnání?
16: Můžu. Právě ministerstvo v tuhle chvíli uzavřelo minulý týden mezinárodní hodnocení českých výzkumných univerzit. Ty výsledky vyvolaly celou řadu kontroverzí i ze strany samotných vysokých škol, protože se upozorňuje třeba na to, že vysoké školy si sami skládaly ty hodnotící panely a řada těch panelů nebyla úplně kritická. Některé trošku zůstávaly u takového kamarádského poplácávání po zádech, což není vnímané úplně jako úspěch. A nedají se úplně dobře srovnávat ty výsledky mezi těmi vysokými školami, ale kdo třeba k tomu přistoupil opravdu poctivě a za to jí sluší potlesk je Univerzita Karlova, která si složila skutečně jako expertní kritický panel, který jí nedal nic zadarmo. A právě tady ten panel ve svém hodnocení podtrhuje, že stávající systém řízení Univerzity Karlovy představuje bariéru pro zavádění inovací a pro interdisciplinární spolupráci a nevědomě upřednostňuje taktickou stabilitu, jak oni to nazvali, před strategickou transformací.
17: Tak, pane Kašparovský, úplně to nebyla pochvala na vaši adresu, protože tady byla zmíněna Univerzita Karlova, zatímco já jsem to neříkal, vy působíte na Masarykově univerzitě.
15: Ano. My jsme samozřejmě také dostali jako Masarykova univerzita zpětnou vazbu. Myslím, že jsme měli taky tvrdý evaluační panel, ale dokázali jsme, že v tomto zákonném uspořádání dokáže se univerzita rozposouvat. Ten rozpor, který my máme, spočívá v tom, že my si myslíme, že úprava legislativy jako taková nepovede k samotnému zlepšení, pokud se nezlepší to vnímání těch lidí uvnitř těch univerzit. To znamená, změníte-li zákon, nezměníte lidi.
17: A jak chcete změnit lidi?
15: Myslíme. Lidi musíme změnit tím, že musíme přilákat do těch vysokých škol, že je to zajímavá práce. Proto já osobně tvrdím, že pokud se má něco změnit v zákoně o vysokých školách, jsou to akademické kariéry, je to, abychom dostali ty lidi na ty vysoké školy. Systém řízení je důležité také změnit jiným systémem, ne univerzitními radami, ale posílením pravomoci rektorů, s tím souhlasíme, ale systém vnějšího řízení nám nepřipadá, že by nám výrazně posunul. Co nás posune, jsou akademické kariéry, aby se pro ty lidi to místo na vysoké škole stalo dobrým zaměstnáním.
17: Proč potřebujeme tu ministrem Plagou prosazovanou univerzitní radu? Pane Stiburku, co přinese a jak přispěje ke zkvalitnění českých veřejných škol?
16: Tak já úplně chápu ty obavy. Jo, já úplně chápu to, že ty univerzity, které jsou zvyklé si ovšem rozhodovat sami zevnitř, se bojí toho, a většina lidí, se kterými já umluvím, si umí představit, že to bude fungovat velmi dobře. A že potřebujeme ten vnější pohled, potřebujeme zástupce lidí z biznisu, kteří se s námi budou bavit a tak dále, ale i třeba akademiků z jiných vysokých škol, třeba i ze zahraničí, kteří nám budou nastavovat nějaké zrcadlo. Co je ta obava, která je podle mě přirozená a do nějaké míry oprávněná, je, aby to nebyli přesně vysloužilí politici, aby to nebyli trafikanti a tak dále.
17: Což být můžu.
16: Já jsem přesvědčený o tom, že ten návrh, jak ho předložil Robert Plaga, je velmi vyvážený v tomhle a on a celé ministerstvo je otevřené tomu jednat dál o tom, jak přesně nastavit ty pojistky. Je to úplně nesrovnatelné třeba s mediálními radami, které jsou skutečně čistě politicky volené. Tady má ministerstvo obsazovat pouze 3 z 9 míst v té radě a i ty má obsazovat na základě výběrového řízení z řad uznávaných akademiků. To znamená, jsou tam velmi striktní kritéria, nemůže to být náhodný poslanec nebo jiný politik, kterého si tam ministr dosadí. A určitě se můžeme bavit o tom, jak to ošetřit dál.
17: Čímž jste tedy neodpověděl na otázku, co ty univerzitní rady přinesou nového do fungování veřejných vysokých škol, ale ještě se k tomu vrátíme, protože já bych rád nechal zareagovat pana Kašparovského. Neuklidňuje vás to, že v té univerzitní radě by měla být jenom část členů vybraná komisí, která kterou jmenuje ministr, a navíc, že by tam měly být určité pojistky proti politizaci?
15: Úplně mě to neuklidňuje, dávám k tomu dvě paralely. Rada České televize, tam je spousta pojistek a přesto víme, že to úplně nefunguje, takže já budu chtít vidět ty pojistky, až je uvidím, tak teprve jsem schopen komentovat, že jsou dostatečné.
17: No, já možná zmíním konkrétní pojistku, o které hovoří pan ministr Plaga. V té radě by nemohli sedět aktivní politici.
15: Tak, rozumím, ale dávám příklad, nemusí být člověk aktivním politikem, ale je spojen s nějakou politickou stranou. Jo? Když vám řeknu třeba v našem případě, máme přímo na univerzitě několik kolegů, kteří se aplikovali v politice, ale je otázkou, jsou stále spojeni s politikou, či nejsou. Jo? To není tak jednoduché. Ale ještě jsem chtěl k tomu dát jednu věc. Já se bojím, takhle, mám obavy z toho, že ten externí pohled nepřinese to, co si od toho ta reforma přináší, protože my pořád pracujeme ze stejnou hortou lidí. A pokud konstatujeme stav, že ty akademické samosprávy se neumí sami spravovat a řekneme, vyřeší se to tím, že si navzájem vyměníme ty lidi mezi univerzitami, tak to úplně nebude ono. Pracujeme se stejnou kohortou. Proto jsem přesvědčený, že v rámci toho, té institucionální odpovědnosti je dobré, aby tam ten externí pohled byl, ale aby nebyl dominantní. Aby byl ten korektivem, nikoli v tím regulátorem.
17: A podle vás v případě té ministrem Plagou navrhované univerzitní rady hrozí, že by v tom vysokoškolském životě úplně převažovala a že by měla to hlavní slovo?
15: Takhle je to navrženo tak, že máme 3 lidi, které nominuje akademický senát univerzity, 3 lidi, které nominuje pan ministr v rámci výběrového řízení a 1/3 bude doplněna volbou těch 2/3. Tedy zjednodušeně řečeno, zaručeno máte pouze 1/3 z akademické obce, 2/3 mohou a nemusí být z akademické obce, záleží, jak si to daná škola nastaví. To znamená ta záruka toho, že ten vnitřní pohled převáží nad tím vnějším, tam není v této chvíli.
17: Tak nevedli by, pane Stiburku, ty univerzitní rady k tomu, že by byly úplně podceněny ty dosavadní samosprávy, to znamená akademické senáty?
16: Já se možná ještě zkusím vrátit o krok zpátky. Jedna věc, o které jsme mluvili, je, že potřebujeme dostat do toho řízení silnější vnější pohled, tak aby univerzity nebyly tou uzavřenou slonovinovou věží, reagovaly na společenské potřeby, na to, jak se vyvíjí svět. Ale možná za mě to je trochu až sekundární aspekt, proč se vůbec ty univerzitní rady do hry dostaly. A to, na co nejčastěji upozorňují třeba ty zahraniční hodnotící panely, je extrémní autonomie fakult, kterou my u nás máme. Je normální všude ve světě, že fakulty na univerzitách fungují do velké míry samostatně, sami si spravují svoje vnitřní věci, to je v pořádku, ale u nás tuto autonomii máme natvrdo napsanou v zákoně, takže si sami vybírají své vedení, nikomu se nezodpovídají a vlastně si sami rozhodují, jestli budou respektovat vůbec třeba nějakou strategii univerzity. A tím se dostávám k té univerzitní radě.
17: Bylo lepší, aby ta autonomie byla zmenšena na 1/3 oproti současnému stavu, protože v té univerzitní radě by si zevnitř vysoká škola jmenovala jenom 1/3 členů?
16: Tak, a to je to, k čemu se chci dostat. Myslím si, že musíme změnit, posílit postavení rektora, oslabit postavení fakult, což můžeme částečně udělat některými dalšími věcmi, ale dokud bude rektor vybírán tím akademickým senátem, tím mnohohlavým orgánem, velmi anonymním, s velmi nejasnou zodpovědností, kam ty fakulty vysílají své delegáty a vyměňují jejich hlasy.
17: Jsou to zástupci pedagogů a studentů, připomeňme?
16: Ano, ano, ale fungují jako delegáti fakult, jsou voleni na jednotlivých fakultách, hájí jejich zájmy a v praxi velmi často fakulty vyměňují hlasy svých senátorů výměnou za konkrétní ústupky a rektor se stává nebo zůstává rukojmím fakult. A já se obávám, že dokud nerozbijeme tenhle ten vztah, tak se nikdy nezmění nic prakticky a nikdy změníme třeba některé jiné paragrafy.
17: A prosím, proto je důležité, jestli by bylo správné, aby v té univerzitní radě si zevnitř nominovali svoje členy představitelé těch vysokých škol jenom ze 1/3.
16: Tak, proto si myslím, že je důležité, aby v té univerzitní radě, která má vybírat rektora, nebo respektive dohlíže ten proces výběru rektora, byla většina členů externích. Jestli to budou přesně 2/3 nebo 3/4 nebo něco mezi tím, o tom se můžeme bavit, nebo těsná nadpoloviční většina, o tom se můžeme bavit, ale ve většině těch zahraničních systémů je to nadpoloviční většina. Mně to připadá jako zásadní právě proto, aby jsme oslabili tu pozici těch fakult, které kontrolují rektora. A jak přesně to postavíme, kolik přesně tam budeme mít lidí, to je to, o čemu i ministerstvo je v tuhle chvíli otevřené o tom jednat.
17: Pane Kašparovský, tak co říkáte na tento argument, že je potřeba, aby v univerzitní radě měli většinu ti členové zvnějšku, ne zevnitř univerzity, z toho důvodu, aby rektor volený akademickými senáty nebyl rukojmím těchto senátů?
15: No, takhle zaprvé úplně nemohu souhlasit s tou paušalizací, že to ve všech senátech tak, jak bylo popsáno. S tím zásadně nesouhlasím.
17: Ale někde to tak
15: já
17: je.
15: Třeba, to je rozhodně, o tom to určitě nepopírám, ale my teďka měníme systém, my teďka zasahujeme do všeho, takže všem to. A já nesouhlasím s tou paušalizací. A teď na odpověď na vaši otázku. Vy vycházíte z toho, že ten vnější hráč, ty dvě třetiny, budou mít zájem na tom, aby toho rektora vybrali takzvaně nadfakultně. A já se ptám, na základě čeho tak usuzujete. Co když ten zájem pak bude třeba externí? Co když ten zájem bude, že to bude někdo z vnějšku, kdo by chtěl tu univerzitu nějakým způsobem směřovat směrem, který my nechceme, to znamená třeba k těm ztrátě akademických svobod. Ono totiž je pravda, že budete mít dané zákonem, že prostě můžete bádat, můžete zkoumat, můžete učit, co chcete. Ale pokud ta univerzitní rada, která mimochodem stanovuje statut, to znamená rozhodne třeba, jaké budou fakulty, rozhodne, jaké budou pracoviště. Jak my víme, že ten vnější pohled povede k tomu, že se vyřeší to, co tady říkáme. A já si pořád myslím, že je to kultura té univerzity. Pokud ta univerzita už teď funguje nadfakultně, tak bude. Pokud nebude, tak to, že změníte zákon, se to nestane.
17: Já se na to hned pana Stiburka zeptám. Dovolte mi ještě pod otázku k tomu, co vy jste řekl. Vy jste se před pár dny jakožto Rada vysokých škol ohradili proti slovům pana ministra Plagy na vaši adresu, že si nechcete nechat vypustit svůj rybník, že jste tedy jakýmsi kapry v této metafoře. Není to tak ale do určité míry, že vy se snažíte stůj co stůj udržet tu stávající moc akademických senátů?
15: Takhle, já to trošku upravím. My jsme sice jako Rada vysokých škol nominováni akademickými senáty, ale já třeba konkrétně jsem byl 8 let děkanem a nikdy jsem nebyl členem akademického senátu Masarykovy univerzity, takže tvrdit to, že si vypouštím rybníček, je trošku nadsazené.
17: Tak ho nechcete vypustit vašim kolegům, řekněme.
15: Ano, nechci ho vypustit mým kolegům, rozumím. Jenom abych vysvětlil, že Rada vysokých škol nejsou jenom senátoři. Ale chci vysvětlit to, že nám jde o to, že my v této chvíli nějakým způsobem máme ustanoveno funkční systém, který má nějaké chyby a dá se cizelovat. My jsme přesvědčeni o tom, že je možné ho vylepšit, že je možné třeba víc zapojit správní rady do rozhodování na vysokých školách, byť víme, že je to politický orgán, ale říkáme, že by tam měly fungovat jako korektiv, nikoliv jako regulativ. To znamená, aby korigoval právě tu vnitřní diskuzi, protože kdyby vám měl cizelovat tu myšlenku o těch fakultách, ono to je vždycky tak, že se, bo ne vždycky, ale občas se vybírá konsenzuální kandidát. Ale ten konsenzus se může rozrušit tím, že tam bude ten vnější pohled. Ale podle mého názoru nemusí být dominantní.
17: Jednoduchá otázka, poprosím o jednoduchou odpověď. Dovedl byste si představit určité omezení moci akademických senátů, ano nebo ne?
15: To je moc obecná otázka. Nedokážu odpovědět na otázku typu omezení moci. Já nevím, co se myslí pod tím slovem moc. Jo, já jsem přesvědčen o tom, že ten, vzhledem k tomu, že ten akademický senát má institucionální odpovědnost, to znamená, ty lidi to dělají sami pro sebe, tak myslím si, že mají mít významný vliv. Omezení moci, je to otázka, co by se jednalo. To dokážu říct jenom tak jednoduše.
17: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský a hlavní expert Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimon Stiburek.
7: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Jak jsem slíbil, obracím se na vás, pane Stiburku, a s tou otázkou, která vyplynula z toho, co před chviličkou namítal pan Kašparovský. Nemůže za předpokladu, že skutečně bude zavedena na veřejných vysokých školách ta univerzitní rada, dojít k tomu, že potom bude jmenovat takového rektora, který třeba bude vyhovovat některým vnějším zájmům, ať už politickým nebo biznisovým?
16: Mně to připadá krajně nepravděpodobné. A když se podíváme na to navržené složení, kdy skutečně jako 6 z 9 členů mají být akademici z akademického prostředí, s akademickou reputací, tak vůbec nechápu, proč by to dělali.
17: Ale jenom 3 zevnitř té veřejné vysoké školy.
16: Jenom 3 zevnitř té vysoké školy, 3 zvnější, ale pořád to mají být uznávaní akademici, kteří mají pochopení pro to, co je poslání univerzity. A připadá mi, že to riziko zneužití moci je tam mnohem menší než v tom stávajícím systému, a to je pro mě důležitý faktor. A možná, kdybych se vrátil k tomu, co říkal Tomáš Kašparovský, myslím, že se oba shodneme na tom, že univerzity potřebují víc peněz. a že peníze jsou zásadní pro rozvoj jejich kvality v tuhle chvíli, jsou skutečně podfinancované. A pokud chceme mít špičkový výzkum a špičkové vzdělávání, potřebujeme víc peněz, na tom se shodneme všichni. Já mám ale obavu a pozorujeme to z konkrétních příkladů, že pokud jenom do toho stávajícího systému nalijeme další peníze, tak zdaleka než vždycky jsou využity tak efektivně, jak můžou být. A druhá věc, na které se shodneme, je, že potřebujeme reformu akademických kariér a toho, jak školy pracují se svými kariérními řády a tak dále, funkční místa docentů a profesorů. A zrovna Masarykova univerzita, kterou zastupuje Tomáš Kašporovský, je velmi úspěšná, nebo respektive aktivní v tom, že se snaží tyhle ty změny zavádět, ale i tam to jde extrémně pomalu, extrémně to drhne. A na všech ostatních fakultách vidíme, že v tom stávajícím systému řízení školy si nejsou schopny ten systém reformovat. A i ten zákon nemůže donutit školy, aby nabírali lidi zvenku, když sami nebudou chtít.
17: Tak vidíte to, pane Kašporovský, i na pochvalu na adresu vaší Masarykovy univerzity nakonec naší dnešní diskusi došlo, ale dovolte mi se vás zeptat, uklidnila vás teď ta odpověď Šimona Stiburka týkající se tedy té vaší obavy ohledně toho, že univerzitní rady by mohly směřovat prostřednictvím volby rektora vysoké školy nějakým směrem, který by vyhovoval nějakým externím aktérům?
15: Úplně mě neuklidnila, já vám vysvětlím to, už jsem to několikrát opakoval, ten problém je ten zájem. Zájem toho člověka, byť je to uznávaná osoba, řeknu třeba na sebe samém, představte si, že bych byl členem univerzitní rady Univerzity Karlovy a současně zaměstnancem Masarykovy univerzity. Já prostě, ano, můžu být altruista a můžu se snažit pomáhat jiné instituci než mé vlastní, ale je otázka, kolik takových lidí seženeme, až za to budou opravdu vždycky takhle ty lidi vybráni. Kdybych se vás měl zeptat, tak asi takto, jaké budou třeba výběrové parametry na toho člena univerzitní rady, kde je budeme vybírat. Bude třeba muset znát, jaká univerzita to je, na kterou jde a podobně. Ono to je, tam je hodně otázek, takže mě nedokáže uspokojit to, že si myslím, že nikoliv. Já se obávám, že dokud to nevycizilujeme tak, aby to fungovalo, tak mám spíš pořád tu obavu, že by to mohlo být.
17: No a nenaznačuje teď pan ministr Plaga, že teď bude prostor toto všechno si vydebatovat a vymyslet i s vámi, jakožto s představiteli vysokých škol, aby to fungovalo?
15: Ano, naznačuje a my s ním na to o tom intenzivně debatujeme, jenom pořád si tak nějak stojíme za svým, že si myslíme, že, jak jsem to opakoval už několikrát, ano, jsme připraveni pro vnější pohled, jsme připraveni vnější pohled principem korektivu. Já vám to jenom přiblížím. Ono často, když se ty senáty patují, to znamená, dostají se do nějaké situace, kdy se to neposouvá, tak stačí jenom pár hlasů navíc a posune se to. Tam by mohla se hrát roli třeba ta správní rada, reformovaná správní rada, která by to posunula jedním či druhým směrem. Pak to bude fungovat. A my si myslíme, že tohle by bylo řešení, než to úplně přetočit na ten vnější pohled, protože si myslíme, že to má být evolučně, nikoliv revolučně.
17: Pane Stiburku, nezavádí se tady tak trochu revoluce a potom je vám jasné, na základě kterých kritérií by se vybírali ty vnější členové univerzitní rady?
16: Tak, já budu jedině rád, pokud Rada vysokých škol a další orgány v tom vysokém školství přijdou s vlastními návrhy, jak by chtěli ty pravidla cizelovat, co je tam potřeba ošetřit. Myslím si, že to je přesně ta věc, kterou ministerstvo otevírá, nepředložilo zatím návrh zákona, předložilo pouze jako teze k diskuzi.
17: A no, to do konce roku chce mít hotový věcný návrh
16: věcný
17: zákona.
16: Věcný záměr zákona, což
17: předstupeň.
16: Ano, ale furt je tady. Teď je ten prostor, kdy o tom diskutovat a ministerstvo skutečně té diskuzi otevřené je. To bych rád podtrhnul. A pokud Tomáš Kašporovský mluví o tom, jaký on by měl zájem, kdyby seděl v radě Univerzity Karlovy, tak v lecčem se to podobné, jaký má zájem fakultní nebo zástupce fakulty, který sedí v akademickém senátu univerzity, jaký má zájem na tom, aby ostatní fakulty byly kvalitní. A často se to svrhává do toho, že chceme házet ostatním fakultám klacky pod nohy, aby my jsme si urvali nejvíc z toho společného zdroje.
17: No ale
16: je to, zase je to vnitřní boj o zdroje.
17: Zase má zájem na tom, aby se dobře dařilo té jeho univerzitě.
16: Té jeho fakultě, ale řada lidí si to vykládá tak, že je výhodné být nejlepší fakulta na slabé univerzitě, než obětovat třeba nějaké zdroje na podporu těch ostatních.
17: Tak pane Kašparovský, není problematické už to stávající nastavení?
15: Tady bohužel, nebo bohudík, nemůžu souhlasit. To je otázka vnitřního nastavení té univerzity. Nedokážu si představit, že bych jako zástupce fakulty potopil jinou fakultu dané univerzity a myslel si, že mi to pomůže.
17: No, počkejte, ale nezlobte se, že vás přerušu. Mezi fakultami občas se to dostane i do sdělovacích prostředků, se tu a tam vedou líté boje.
15: Uhum. To, já netvrdím, že to není, jenom si myslím, že tenhle ten problém nevyřeší ten zákon. Jo, bude to jiný boj i mezi jinými subjekty. Ten je to, otázka toho nastavení. Proto já vždycky říkám, že my na Masarykově univerzitě jsme měli tu výhodu, že jsme stavili kampus a v rámci toho jsme se dokázali jako fakulty spojit pro jednu činnost. Ten kampus se stavil jenom pro dvě fakulty z 10. Jo, to znamená, pokud to vnitřní prostředí je dobře nastavené, tak to fungovat bude i teď. Pokud není, tak si nejsem jist, že zákon to vyřeší.
17: Ještě bych se na závěr, pánové, zaměřil aspoň v minutě a půl na návrh, jak by mělo nově vypadat financování veřejných vysokých škol. V tom návrhu se hovoří o něčem, co se nazývá kontraktovým financováním. Jak by to fungovalo, pane Stiburku, a proč by to bylo lepší než ten stávající model?
16: Tak kontraktové financování je věc, kterou zavedla řada západoevropských systémů právě paralelně se změnou řízení. Do velké míry jsou to věci, které jdou ruku v ruce. Dneska vysoké školy financujeme tak, že máme nějaký vzoreček, velkou excelovou tabulku, kam nasypeme spoustu čísel a vypadne nám nějaký výsledek. Na základě minulého výkonu přerozdělíme peníze znovu v zásadě bez velké změny.
17: A teď by to tedy, protože nemáme už tolik času, mělo být tak, že stát by financoval veřejné vysoké školy na základě toho, že uzavřou smlouvu o plnění určitých ukazatelů.
16: Tak, tam a mnohem více orientací na ten budoucí výkon a s větší citlivostí pro specifickou misi a specifický profil té vysoké školy.
17: Pane Kašparovský, jste takovému modelu za radu vysokých škol otevřeni?
15: Určitě ano, my o tom samozřejmě dlouhodobě diskutujeme. Nám jde o to, aby vysoké školy měly větší stabilitu, protože my přijímáme studenty na 2 až 6 let, ale financování máme zpravidla na rok.
17: Tolik předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský diskutoval s hlavním expertem Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimonem Stiburkem. Pánové, náš čas vypršel, ale moc vám děkuju, že jste si ho udělali.
16: Díky moc.
15: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
17: Loučí se Lukáš Matoška.
18: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
19: Nejprve Brno a pak Ostrava. To byly první regionální stanice Československého rozhlasu, které vznikly hned ve 20. letech minulého století. Nesmíme ale zapomenout ani na Bratislavu. A takto se ohlašovaly Košice. Skutečný boom regionálních stanic Československého rozhlasu ale nastal po druhé světové válce.
20: Oznamujeme vám, že Rudá armáda před malou chvíli projela Ševětínem ve směru na Budějovice a zároveň Seboní rovněž ve směru na Budějovice. Na Budějovice jede zvýšenou rychlostí.
19: To je 9. květen 1945. Češi tehdy po celé republice obsazovali vysílače a informovali o postupu vojsk.
21: Těsně poválečná doba byla svědkem vzniku mnoha regionálních studií ve větších krajských městech, což souviselo s tím, že navazovali na povstalecká vysílání v květnu 45. roku.
19: Doplňuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
21: Tenhle ten rozmach těch regionálních studií souvisí také se snahami místních národních výborů o to mít nějaký prostředek pro rychlou poválečnou rekonstrukci, hospodářskou obnovu a informování obyvatelstva.
19: První německou vysílačku zabrali v Plzni. Potom později, v roce 1960, měla plzeňská pobočka kromě budovy šité na míru rozhlasovému provozu ještě také nejmladšího hlasatele. Byl jim tehdy 19-letý Karel Sedláček.
22: Tehdy se ten humor v rádiu nenosil. Jo. Vím, že jednou jsem třeba řekl, že za opravdu malou chviličku bude 12 hodin. Jo. Už mě volal nějaký inspektor z Prahy. Tak chlapče, tohle ne. Jo.
19: Jaké byly začátky rozhlasu v regionech?
23: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
18: Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Čeští hasiči se po 2 týdnech vrátili z mise v Řecku, kde pomáhali hasit lesní požáry. V Madridu protestovali stovky lidí proti migraci z Maroka. Mezinárodní fotbalová federace FIFA ustoupila od kritizovaného plánu financování mistrovství světa. A dnes bude oblačno i zataženo, místy s přehánkami nebo bouřkami, teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až do 36 stupňů.
18: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: 22členný tým českých hasičů se vrátil z mise v Řecku. Ve městě Patra na severu poloostrova Peloponés 2 týdny pomáhali s hašením lesních požárů.
1: Čeští hasiči k zásahu v Řecku vyrazili celkem 4x. Nejnáročnější byly podle velitele Richarda France přírodní podmínky, silný vítr a jiná vegetace.
2: Rychlost toho šíření požáru je potom podstatně vyšší. Velmi jednoduše se tam stává z požáru nějakého porostu korunní požár.
1: Po druhé se mise v Řecku zúčastnil ředitel územního odboru Plzeň Pavel Musil.
4: Přínosem letošního roku bylo určitě to, že jsme měli možnost cvičit celitní jednotkou řeckých hasičů s 6. oddělem MOD a to byl obrovský přínos, protože ty kluci skutečně viděli tak, jak to dělají lidi protřelí a lesní požáry v exponované evropské lokalitě.
1: V řeckém městě Patra je vystřídal další 22členný český tým. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.
12: Stovky lidí v pátek protestovali před marockou ambasádou v Madridu proti rostoucí migraci do Španělska. Protestující byli oblečeni v černém a v rukou drželi španělské vlajky. Davem se podle agentury AFP nesla například hesla vyzývající k obraně španělské identity. Před velvyslanectvím byly nasazeny policejní složky, včetně vrtulníku a sledovacího dronu. Demonstraci předcházel čtvrteční incident, při kterém přibližně 60 tisíc marockých migrantů překročilo hranici a dostalo se do španělské Ceuty na severu Afriky. Lidé v Obdinici na Příbramsku si připomenou 50 let od premiéry filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Do kin vstoupil v září roku 1976. Program dnes v 9 hodin zahájí procházka po filmových místech. Odpoledne bude následovat beseda s některými tvůrci a herci, jako například se Zdeňkem Svěrákem nebo Danielou Kolářovou, pokračuje pořadatel Petr Čihák.
5: Budeme tam mít výstavu fotek, nějaké fotky přímo z natáčení, pak máme nějaké fotky z tehdejšího tisku a podařilo se nám sehnat několik původních originálních rekvizit.
12: Pokračuje festival Hudba na Vinicích. Návštěvníci dnes můžou vyrazit třeba na koncerty Adama Ďurici na Znojemsku, kapely Vohnout ve Valticích nebo na vystoupení Kateřiny Marie Tiché na Pálavě. Festival spojuje koncerty českých a slovenských interpretů s atmosférou moravských vinic a degustací místních vín. Plány na prodej podílu na fotbalovém mistrovství světa soukromým investorům se neuskuteční. Prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino oznámil, že FIFA od záměru ustoupila po vlně kritiky ze strany Evropské fotbalové unie i některých představitelů samotné organizace, informovala o tom agentura Reuters. A kapitánka českého tenisového týmu Barbora Strýcová nominovala na zářijové boje o titul v poháru Billie Jean Kingové wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. V týmu nebude chybět ani Marie Bousková a světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siniaková. Kapitánka Strýcová si uvědomuje kvalitu svého výběru.
24: Komukoliv jsem volala, tak hnedka řekl ano, holky byly úplně skvělý, takže nebyly tam jediný žádný komplikace a všechny se na to hrozně moc těší. Jenom když se na to kouknete jako na papíře a ty čísla za těma holkama, kde jsou v tom rankingu, tak je to jeden asi nebo z nejsilnějších týmů, co můžeme mít. A já jsem za to strašně vděčná, strašně ráda, že prostě chtěli hrát.
13: Nehoda na D1 před Psáři a zavřená D52 za Pohořelicemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za sjezdem do Zruče nad Sázavou. Blíž ke sjezdu na Vlaším na 50. kilometru se srazily 2 kamiony. A policie už je na místě, projíždí se pouze levým pruhem, zatím bez výraznějšího zdržení. Dálnice D52 směrem z Mikulova do Brna je neprůjezdná za Pohořelicemi. Zasahují tam záchranáři u nehody 4 osobních aut. Sjíždějte na 23. kilometru, objíždět se dá po souběžné místní komunikaci k nájezdu na 16. kilometru. Na D1 čekejte překážku za Vyškovem ve směru do Brna. Na kilometru 224 pojedete kolem odstaveného osobního auta. A silnice 366 ze Svitav na Litomyšl přes Mikuleč je uzavřená po tragické nehodě u Javorníku. Osobní auto tam narazilo do stromu. Objíždět je možné po obchvatu Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Dnes bude oblačno, že zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
6: Před 81 lety, přesně to bylo 31. července 1945, došlo v Ústí nad Labem k masakru tamních Němců. Po sérii výbuchů v muničním skladu v Krásném Březně začalo v uvozovkách odvetné lynčování německy mluvících civilistů, tehdy většinou povinně označených bílými páskami. Obětí bylo několik desítek, ještě se k tomu dostaneme. Příběhy 20. století jsou tentokrát věnovány vzpomínkám Bedřicha Gregoryneho z Lovosic, který byl jako chlapec přímým svědkem zmíněných událostí. Ve druhé části pak vzpomínkám Růženy Šťastné, která se narodila roku 1932 ve smíšené česko-německé rodině Gecových ve Skoroticích, tedy součásti Ústí nad Labem. Provází vás Adam Drda, poděkování.

0: ty metody lékařské nebyly takové, jako jsou dneska. A tady si dovolím dát něco před závorku. Matka pocházela ze 4 dětí, její matka ovdověla, prvního syna někdy v 30. letech poslala do Argentiny, tam vznikala německá komuna, on tam měl nějakou farmu a když bylo mý matce 15, tak její babička poslala za bratrem, aby mu s tou farmou pomáhala. Zaláskovala se tam do Miguela Gregoriny, vzala si ho, povili syna Edgara a na ten porod přijela moje babička až těch Lovosic. A když přišla matka znova do jiného stavu, tak už se babičce do Argentiny nechtělo. No tak jela moje matka už v těhotenském stavu pokročilém, jela, jak oni říkali, do Evropy. Oni ty Argentinci nerozlišovali Polsko a Česko a tak dále, oni tomu říkali Evropa, tak jela do Evropy. No a tam jsme se narodili, bratr po 20 minutách po mně, no a vlastně už zuřila válka, no a my jsme se narodili v Sudetech tím pádem, tedy v těch Lovosicích a stalo se tedy, že naše mateřština byla němčina, protože babička měla taky německé občanství a maminka nemohla zpátky během té války a vlastně nás vychovávala babička.
1: Protože se Elizabeth s dětmi nedokázala vrátit do Jižní Ameriky za manželem a prvním synem, převzala od své matky práci v Krejčovském salonu u Lovosického nádraží. Bedřich Gregoriny má na období války záblesky vzpomínek odpovídající útlému dětskému věku.
0: Z té doby jedna příhoda s Ústí nad Labem, když nám bylo nějak 3,5 roku, tak nás tady v nemocnici nám vzali nosní mandle a já nevím, jak je to možný, bylo nám 3,5 a já si pamatuju, že na nějakém vozejku nás takovým nákladním výtahem vezli do sklepa, protože byl ohlášený nálet. Potom, když bombardovali Drážďany, naši přátelé z Ameriky, tak my jsme tu zář a ty rány slyšeli přes ty kopečky až do těch Lovosic. A dopoledne jsme byli u matky v tom salonu Kejčovským a přijel první vlak z Drážďan. A přišel nějaký pán do toho salonu, byl celý začmouzený a v ruce držel takovou háčkovanou dečku, co se dávala na stůl. A říkal, prosím vás, dejte mi trošku vody. To je jediný, co z mýho domu a z mé rodiny mi zůstalo. Tak to je taky jeden takový zážitek z té války.
1: Jen pro upřesnění, Ústí nad Labem, kde byli Bedřich s Jindřichem v nemocnici, bombardovali spojenci v prosinci 1944 a v dubnu 1945. Následky byly katastrofální. Bomby zcela zničily centrum města, zemřelo přes 500 lidí. Všeobecně známý děsivý nálet na Drážďany podnikli spojenci ve dnech 13. až 15. února 45. Obětí byly tisíce. Osvobození severních Čech v květnu 45 prožívali 5letí bratři Gregoriny s matkou Elizabeth ve sklepě vily pod Lovošem.
0: Ta vila tam ještě furt stojí a tam bydlela jedna její přítelkyně a měla taky dva syny. A toho 7. května 45 si to ruská armáda valila po té staré teplické ulici směrem na Prahu. A před tou vilou, kde my jsme byli skovaní ve sklepě s uhlím, opačným směrem utíkali Němci autama, teda německá armáda. A jeden to otočil a střelil si do těch Rusů, to bylo takhle asi 300 metrů přes to pole na tu hlavní silnici, tak ten jeden tank se otočil, namířil to na ten náš barák, ale nevystřelili. Ale jak jsme byli v tom sklepě skovaní, tak najednou jeden rudoarměnec rozkopnul to sklepní okno a s tím kališníkovem vlez dovnitř. A tam byly dvě ženy se 4 dětma, těm ženám bylo kolem 34 let, že ten

0: Rusie nechtěl znásilnit, to dneška nemůžu pochopit, protože potom to praktikovali v Lovosicích jako veselé. No ale nic se nestalo, Rus zase vylez a nastalo osvobození Československa.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Elizabeth Gregoriny se po osvobození znovu pokusila o návrat do Argentiny za synem Edgarem a za manželem. Potřebovala ověřené doklady a měli v tom být nápomocný německý notář z Ústí nad Labem. S oběma syny navštívila jeho kancelář 31. července 1945. Při explozích v Muničce v krásném Březně ten den zahynulo 27 vojáků a civilistů. Desítky dalších lidí byly zraněny. Městem se šířily zprávy, které později používala i propaganda, že za tragédií stáli němečtí záškodníci ze skupiny Werwolf. Nikdy se to nepotvrdilo. Možné a opět nepotvrzené také je, že za útokem stáli komunisté z ministerstev vnitra a obrany, kteří chtěli v době konání postupimské konference rozdmíchat nenávist k Němcům. Na vraždění v Ústí nad Labem, o němž bude za chvíli mluvit Bedřich Gregoriny, se podle všeho nepodíleli tamní čeští starousedlíci. Prováděli je příslušníci revolučních gard, vojáci svobodové armády, rudoarmějci a také civilisté, kteří do města přijeli krátce před masakrem. Pokračuje Bedřich Gregoriny.
0: Zjistila, že v Ústí nad Labem je nějaký notář, který to nějak umí zařídit. Takže 31. července po obědě jsme jeli do Ústí navštívit toho notáře. Ten dlouho nešel. No tak jsme šli s matkou zpátky na nádraží a na ulici ležel mrtvej ten muž, za kterým jsme jeli. To už byla ta situace, kdy v tom krásném Březně vybuchla ta munička. A čeští vlastenci byli přesvědčeni o tom, že to udělali Němci, takže chytali na ulici a všude německé občany. Ono to bylo jednoduché, protože Němci museli nosit bílou pásku. Když chytli toho Němce, tak ho měli takový dlouhý klacky nahoře prošpikovanýma řebíkama, tak ho obevstoupili a utloukli ho k smrti. To jsme viděli. My jsme neuměli česky, a matka nám řekla, kluci, když promluvíte, tak nás zabijou. Ona měla po manželovi argentinský pás, čili oni na ní nemohli. Ale protože jsme byli, tak jak na těch fotkách vypadáme, dva stejný kluci, rozeznala nás akorát matka. Kurnatý zlatý vlasy jsme měli. Dneska už je to jiný, že jo. A My jsme byli tak vychovaní, že když nám matka řekla, aby jsme mlčeli, tak jsme mlčeli. No tak jsme mlčeli, jenom jsme se na to dívali, ale to je obraz, který prostě do smrti nemůžu zapomenout, co to bylo za hrůzu a co to muselo být za hrůzu pro tu matku. Protože věděla, že kdyby jsme odevřeli pusu, tak jsme šli k zemi, všichni tři, že jo. Protože matka taky neuměla česky, ona sice vedla po svý matce Kejšovský salon blízko nádraží v Lovosicích a tam měla německé, české děvčata, které se učili šít a tam jí šili. Takže ona trošku češtiny od nich pochopila, jo, nebo se naučila. Jo. Ona uměla německy a španělsky z té Argentiny. No a tu češtinu lámala, ale zhubem času se to naučila. No.
2: Přesný počet mrtvých obětí lynčování v Ústí nad Labem se nepodařilo určit. Bylo jich nejméně 43, ale spíš víc. Odhady historiků se nejčastěji pohybují v rozmezí 80 až 100 zavražděných. Oběti byly tlučeny, stříleny, topeny v požární nádrži nebo schozeny z mostu Edvarda Beneše, který vede přes Labe a stříleny pak ve vodě.
0: Šli jsme na to nádraží, který bylo vybombardovaný, takže jsme viděli na ten Střekovský most, dneska se to myslím jmenuje most Edvarda Beneše. A tak jsme viděli, jak kočárek letěl, my jsme mysleli, že s dítětem letěl do Labe a pak letěla ta matka, ale potom se dočet někde, že ten kočárek šel zvlášť a ta matka, že šla s tím dítětem do do Labe, ale že měla kliku, že ji vylovil nějaký Holanďaní, který tam někde 100 lidí parkovali. Ale řada Němců takové štěstí neměla, vyplavali snad až v Dražďanech.
2: Vzpomíná Bedřich Gregoriny. Situace Němců v Ústí nad Labem byla od začátku května 1945 skutečně tristní. Jak o tom svědčí i další vzpomínka. Brigita Gottmann ze Svobodna Kašte se narodila do chudé rodiny v dubnu 1939 ve Svádově poblíž Ústí nad Labem. Její otec Willibald Kašte získal za války místo přednosti stanice ve Velkém Březně, kde také rodina se třemi dcerami žila ve služebním nádražním bytě. Otec roku 1944 narukoval do Wehrmachtu a koncem dubna 1945 musela Brigita s matkou, tetou a sestrami opustit byt a odjet k babičce do Sebuzína, který je dnes součástí Ústí. O masakru se v té době šestiletá Brigita dozvěděla později od příbuzných. Patřila k Němcům vyhnaným už na začátku léta a už předtím si chtěla její matka vzít život.
3: Ich weiß nur, in Sebuzein, als wir dort angekommen sind, wollte meine Mutter mit uns drei Kindern in die Elbe gehen.
2: Vzpomínám si, že když jsme dorazili do Sebuzína, chtěla s námi třemi máma jít do řeky. Nebyli bychom jediné. V Labi plavala spousta žen a dětí svázaných k sobě i manželů. To vím z vyprávění, říká Brigita Gottmann a pokračuje. Moje máma byla taky na cestě od babičina domu dolů k té řece. Řeka tam byla docela prudká a na určitých místech rychlá. A tam jsme potkali jednu příbuznou a máma hodně brečela. Ta příbuzná jí domlouvala, že se má s dětmi zase vrátit. A to potom taky máma udělala. Moje máma byla ale hodně psychicky ubitá svým těžkým dětstvím s nemocným a slepým otcem. Musela už ve 12 letech jít pracovat. Chodila bosa prát lidem prádlo. Byla opravdu chudá a děda měl dokonce i slepecký průkaz, který ho opravňoval k žebrotě. Tolik Brigita Gottmann, která byla i s příbuznými vyhnána do Saska, později utekla do západního Německa.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Vraťme se ke vzpomínkám Bedřicha Gregoriného. Jeho lovosická babička byla brzy zařazena do odsunového transportu.
0: Babička měla tu německou národnost a tedy i příslušnost. A tu odsunuli hned nějak v červenci. My jsme se s ní šli rozloučit do Sokolovny, kde je shromažďovali a potom už je hodili na ty vlaky do Německa. A co to pro tu babičku muselo být, to jsem pochopil, až když jsem měl vlastní děti a vlastní vnoučata a dnes už pravnouče. Ona nás vychovávala do těch 5,5 roku, a už nás nikdy neviděla. Pro ní to muselo být hrozný. My jsme z toho tehdy rozum neměli.
2: Jindřichova a Bedřichova matka Elizabet Gregoriny usilovala o návrat do Jižní Ameriky i v dalších poválečných měsících, ale neúspěšně.
0: Matka se snažila dostat do té Argentiny, to už jsem ale říkal, tak na ambasádě argentinský v Praze jí dali vízum, ale řekli, je to jednorázového vízum a když ho prošvihnete, tak víc, my vám druhý nedáme. A teď, co se nestalo? Tedy stalo. Jedna z dětí babičky, tedy sestra mojí matky, Marion, ta hrála divadlo v Neues Deutsches Theater, dnešní státní opeře. A oni, taková parta, utekla před Hitlerem v roce 1939 do Švýcar a tam si hráli divadlo. A ona způsobila, že tu naši babičku z toho vybombardovaného Německa prostřednictvím Červeného kříže dostala do Švýcar. Ale v Praze ji musel někdo převíst z jednoho nádraží na druhý. A byla Němka, že jo, neuměla česky. Takže matka jela do té Prahy, tu babičku převedla, babička se ve zdraví dostala do Švýcar, tam u své dcery dožila a nám propadlo to vízum. No, Tak jsme zase zůstali sami, tři v těch Teplicích. A matka byla velmi dobrá stříhačka a dostala místo v Praze u Podolský. To bylo známé jméno. Ona to místo vzala, ale nevěděla, co s námi. Takže nás v tom roce 46 dala do Krupky u Bohosodova, do kláštera, který vedli jeptišky. A my jsme tam vychodili první třídu. Naučili jsme se ministrovat a žili jsme prostě tím klášterním životem. Ráno kaple, v poledne kaple, večer kaple, v uniformách, ve dvojstupu do školy. No ale my jsme za ten rok se naučili česky, ale totálně jsme zapomněli tu němčinu. To se prostě u dětí stává, když se takhle překlopí a když se ten druhý jazyk s nima nepěstuje. Po roce nás matka vzala zpátky z toho kláštera a my jsme přijeli domů a zjistili jsme, že máme sestřičku. A byl konec s Argentínou. Takže v roce 1947 jsme se z Lovosic přestěhovali do Teplic. Tam jsme dochodili základní školu, průmyslovou školu. V 15 jsme se začali zabývat muzikou, já s harmonikou, bratr nejdřív s harmonikou a pak s tenorem. On byl lepší muzikant než já a on se na toho tenora naučil sám. Prostě já jsem mu hrál tóny na harmoniku a on hledal na tom saxofonu, kde ten tón je a takhle se naučil hrát. Založili jsme ve škole kapelu, nějakým způsobem jsme odmaturovali a hned ten večer jsme hráli v Central Baru. To byl takový, no prostě bar večerní. Tak tam jsme začali naši pouť s muzikou.
2: Elizabet Gregorini se už do Argentiny nevrátila. Bedřich Gregorini svého argentinského otce Miguela a bratra Eduarda nikdy neviděl.
0: K tomu nutno říct, že můj syn, kterýmu bude příští rok 50, se někdy před 15 lety vydal do Argentiny hledat stopy naší rodiny a hlavně hledat mýho bratra, který byl o 7 let starší a od kterého matka tím přišla, že jo. Matka plakala každý večer a že se tam nemohla vrátit a tak dále. Ale tím, že tady měla další dítě, tak kdo ví, co tam si o nás řekli nebo neřekli. Za války ten kontakt prostě nebyl možný ani tak, ani tak. A ono potom, když si, já jsem to trošku jako ne studoval, ale tak jsem se o to zajímal, ty dějiny Argentíny, tak ono za Perona to bylo horší než 50 leta v Česku. Jako, jo, to se ztráceli děti a dodnes se hledají děti a tak dále a tak dále. No a můj syn se učil 2 roky španělsky, aby se tam mohl vydat, protože byl zvídavý a vydal se tam a hledal teda stopy po mém bratrovi. A tam existuje taková internetová schránka, kde je možný napsat hledám toho a toho, nebo našel jsem tam toho a toho, kdyby někdo měl zájem a tak dále. Takže on tam, já jsem tehdy šel za americkým ambasádorem, za argentinským ambasádorem velvyslance, kterého jsem znal osobně, protože jsme nějak spolu se dostali dohromady. A šel jsem za ním a vyprávěl jsem mu ten příběh a řekl jsem mu, můj syn tam teď jede, můžete mu excelence nějak pomoct? A on říká, ať si tam odevře žlutý stránky. No, to byla jeho pomoc. No tak tam těch Gregorinů je tady jako nováků asi tak, jo. Přeháním maliko. A tak to nepomohlo, ale on, někdo mu tam poradil, že je možný napsat tam do toho internetu a přihlásil se mu spolužák mýho bratra, který byl v té době v Chicagu, že s Edgarem měli jako tohle a tamhle, ale že zemřel na leukemii, na což zemřel i můj dědeček. Jo? Takže to bylo, nevím jestli dědičný, ale prostě zemřel na leukemii, ale on si tam půjčil Fiata a zajel někam 600 kilometrů daleko a našel tam vdovu po něm a dceru, ze kterou matka, se jmenuje Graciela, ze kterou matka kontakt měla s tou Gracielou, ale s těma ostatníma ne. No, takže takhle jsme se dostali k tomu, jak ta rodina tam žila a on tam objel ty příbuzný a dokonce na zdi tam byla fotka mý matky s námi dvěma, když nám bylo asi rok, taková, tak je tam mezi těma fotografiema, co jsem tady přinesl. Takže oni ji tam brali jako teta z Evropy. A tím to pro ně skončilo, k mému synovi se chovali slušně a my jsme pak s tou Gracielou zkoušeli ještě mít jako kontakt nějaký, ale nějak to skončilo. No, já musím říct, že jsem vlastně nikdy netoužil se do té Argentiny podívat, protože jsem neuměl řeč, tak jsem si říkal, a neumím ani anglicky, na rozdíl od mého syna, a já se můžu domluvit s těma německy mluvícíma, no. Takže tam ten kontakt skončil a nikdy jsem se tím moc netrápil. Matka se trápila, že přišla o syna samozřejmě, což je hrozný, ale taky si na to musela zvyknout. No.
2: Vzpomíná v rozhovoru pro Paměť národa Bedřich Gregoriny, který získal československé občanství až v 18 letech. Pokud vás zajímají jeho další osudy za komunismu a jeho divadelní život, můžete si najít podrobnosti v archivu Paměť národa. V příbězích 20. století je teď třeba udělat obvyklou přestávku na zprávy. Po nich se budeme věnovat vzpomínkám Růženy Šťastné, která se narodila roku 32 ve smíšené česko-německé rodině Getzových ve Skoroticích. Zůstaneme tedy v Ústí nad Labem.
4: Tatínek mě v noci třeba zbudil a já jsem musel psát jména lidí, kteří byli před pár hodinou popraveni.
5: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
6: Ten největší nápor na rodinu Suchých přichází v roce 1942 po atentátu na Heydricha.
5: Tentokrát uslyšíte příběhy spojené se strašnickým krematoriem. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Francouzští hasiči dál bojují s ohněm na jihovýchodě Francie. V departmánu Var v Provence se včera kvůli silnému větru lesní požár znovu rozhořel. Úřady tam dnes preventivně uzavřely všechny horské oblasti a nařídili evakuaci části obyvatel. Se zásahem na místě pomáhají také čeští hasiči. Naopak v okolí města Bordeaux na jihozápadě Francie se už plameny několikátý den nešíří. Většina evakuovaných se tak mohla vrátit domů. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani oznámil dočasné obnovení hraničních kontrol vůči Španělsku. Opatření se podle italského ministerstva vnitra nedotkne cestování španělských ani evropských občanů do Itálie. Kontroly na letištích a v přístavech se zaměří pouze na občany mimo evropských zemí, přicházející ze Španělska. Platit mají do konce srpna. Řím tak reaguje na čtvrteční incident, kdy se z Maroka do španělské Seuty na severu Afriky nekontrolovaně dostalo přibližně 60 000 migrantů, většina se jich už ale vrátila zpět. Dneškem vzniká státní agentura Czech Business. Jde o sloučení dvou dosavadních organizací na podporu českých podnikatelů Czech Trade a Czech Invest. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO slibuje, že spojení českým firmám a startupům pomůže efektivněji řešit export nebo investice. A na brněnský hrad Špilberk od dneška pojede víc minibusů, jezdí každou půl hodinu. Na linku 80 můžou cestující v obou směrech nově přistoupit i na Obilním trhu a Komenského náměstí. Minibusy navíc už nejsou v provozu jen o víkendech, ale i v pracovní dny, a to vždy od 9:30 ráno do 10 hodin večer. Plány na vstup soukromých investorů do financování fotbalového mistrovství světa skončily. Prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino oznámil, že FIFA od projektu ustoupila po rozsáhlé kritice ze strany Evropské fotbalové unie i některých představitelů vlastní organizace, informovala o tom agentura Reuters.
8: Zavřená D52 za Pohořelicemi a nehoda kamionů na D1 za Souticemi. Na dálnici D52 směrem z Mikulova na Brno je po nehodě neprůjezdná za Pohořelicemi. Na 21. kilometru havarovala 4 osobní auta. Sjíždějte na 23. kilometru, objíždět se dá po souběžné silnici až k nájezdu na 16. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Zruč nad Sázavou překážejí následky nehody kamionů. Srazili se na 50. kilometru. Na místě záchranáři, průjezdné je to s opatrností levým pruhem. Na D1 stojí za Vyškovem ve směru do Brna nepojízdné vozidlo. Na kilometru 224 blokuje odstavný pruh, je ale označené světelnou šipkou. A u Svitav je uzavřená silnice 366 na Mikuleč a Litomyšl. U Javorníku vyšetřují tragickou nehodu. Osobní auto narazilo do stromu. Objíždět je možné po obchvatu Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
2: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Druhá část dnešních příběhů je věnována vzpomínkám Růženy Šťastné. Narodila se jako Gecová 14. března 1932 ve Skoroticích na Ústecku. Otec Josef Getz, národností Němec, pracoval jako účetní v šichtových závodech v Ústí. Maminka Františka Getzová, rozená Meissnerová, byla Češka. Starala se doma o Růženu a jejího o 4 roky staršího bratra, Františka. Na zábor pohraničí v roce 1938 si Růžena Šťastná moc nevzpomínala. Bylo jí 6 let. Její vzpomínky na válku a nacismus jsou pochopitelně také dětské. Podobně jako Bedřich Gregoriny, kterého jste slyšeli v předchozí části, si ovšem vybavuje hořící Drážďany a bombardování Ústí v letech 1944 a 45. Ale třeba také nedostatek jídla v letech předcházejících. Za války chodila do německé školy. Její otec prý nemusel narukovat do armády, neboť měl nemocné srdce a byl už vyššího věku. Podle dcery smýšlel protinacisticky.
3: Tatínek, jak vám říkám, vždycky poslouchal Londýn, jo, a strašně fandil tím druhým než Hitlerovi. Ten jeho soused, jmenoval se Kaisler, ten každý večer přišel k nám a poslouchali ten Londýn, jo. No a debatovali, no a jak to, a vždycky říkali, Ježíš Maria, ty by už ten Hitler bat, no. On měl i tu legitimaci, ty antifašisty, jak byli, jo. No, stejně mu to nebylo nic platný, no. A vím, že vždycky říkal, Růženko, až vyrosteš, tak žádný partaji nesmíš nastoupit. Do žádného partaje nechoď.
9: Poslechla jste ho?
3: Poslechla. Nikam jsem nešla.
9: A co dělal váš bratr?
3: Bratr ten nebyl doma, protože brácha musel narukovat 15.3.45, akorát na konci války, jo. A já bych si to takhle přesně nepamatovala, ale tatínek měl 15.3. narozeniny a dostal v chemičce od kolegu dort. A s tím dortem přilít na nádraží a stihnul ještě vlak, kde byl brácha a dal mu ten dort do toho vlaku. Proto si pamatuju, že to bylo 15.3.45.
2: Vzpomíná Růžena Šťastná, rozená Getzová. Na konci války jí bylo 13 let. Prožila ho ve Skoroticích, dnes části Ústí nad Labem.
3: Ten konec války byl hrozný.
10: To si teda pamatuju všechno, protože v noci přišli ty Rusové a to byli takový všichni malí, jako Mongolové, to takový šikmý oči měli a hodně bylo na koních a hnali před sebou stádo krav a ty strašně řvali bolesti, protože nikdo je nedojel, měli je jenom na maso asi. No a teďka, jak se rozprchli mezi lidi, tak ten řev těch lidí, no na to nikdy nezapomenu. A srovna ty krávy, jako zůstaly stát, to stádo před naším barákem. No ale kolikátýho to nevím, to bych musela lhát. No byli jsme schovaní, my jsme v tom baráku měli dvojitou půdu, tak na té druhé půdě jsme byli všechny žensky schovaní, jo. A bylo strašný teplo, ty žízen jsme měli, teď všude celý barák, sami vojáci a oni si tam vařili, jo. Takže na té půdě jsme strávili určitě 5 dnů. Oni teda pořádně nebyli, že jo, v té kuchyni dole, co byli, tak to vypadalo teda hrozně, ale nesali nic. Naopak ještě tam nechali kus masa a kus špeku. No, no a potom nějak otáhli a já nevím kam. No a pak jsme teda byli do září, tam žádný vojsko nebylo, no ale zase přišlo třeba z výboru, přišli lidi, zaklepali, přišli do bytu, celý byt prošli, prohlídli si to. No ale nejhorší vám řeknu, že byla ta rabovací karda. To bylo, my jsme bydleli takhle pod kopcem, jak se jede do Skorotic, tak my jsme je vždycky viděli příštět nákladákama, jo. Měli vždycky pásky RGŠ, jo. Naložili si autáky a odjeli. Ne, že by pomohli jako republice něco pracovat nebo něco, to ne. Akorát přijeli, dětky naložili a zase odjeli. To byla ta rabovací karta.
9: Co si brali všechno, co jste dělali?
10: Všechno, na co si vzpomenete. Všechno, prádlo, nádobí, sklenice, no všechno, co bylo prostě v tom bytě, tak to sali. No.
9: Kam to odváželi, nevíte?
10: Domů. To víte, že, nebo jestli to někde prodali, já nevím. Zkrátka to naložili a zase večer odjeli.
2: Ústecký masakr na konci července 1945 si paní Šťastná pamatuje, ale osobně tehdejší události nezažila.
10: To jsem vnímala, protože ten náš soused nepřišel domů, jo. Tak jsme říkali, a on dělal v šichtovce. A tak jsme říkali, toho určitě hodili do toho. No a teď jak v archivu jsem si koupila různý knížky o Ústí a o to. A taková malá knížička, jak jsem měla sebou, tak jsem ho našla v tom seznamu, co hodili do toho Labe.
2: Ptali jsme se Růženy Šťastné, jestli měl její otec jako Němec po válce strach. Žil sice v manželství s Češkou a podle dcery získal osvědčení o antifašismu, nicméně pomstychtivé revolucionáře to příliš nezajímalo. Když paní Šťastná v následující odpovědi používá slovo evakuovat, myslí tím, že otec neměl být zařazen do odsunového transportu, tedy vyhnán z Československa.
10: No to víte, že nemluvil o tom, ale dobře mu asi nebylo. Ale on byl v chemice jako účetní, který ho strašně potřebovali, tak oni mu vypsali takovou listinu, že ho nesmí v žádném případě evakovat. Jo, no takže v září, nevím kolikátýho, to už si nepamatuju, uzavřeli celou vesnici Skorotice a jenom tatínka pustili, protože měl ten papír, že ho nesměli evakovat, jo. Jenomže bylo asi 10 nebo 10:30, přišel ještě dodnes, vím, že se jmenoval Tvrdík, přišel a zařval na maminku, že za hodinu musíme z bytu ven. A v žádném případě, že si nesmíme vzít peřinu. No a maminka říkala, tak ona normálně si mluvila česky, že jo, tak říkala, prosím vás, manžel má potvrzení z chemičky, že ho nesmí evakovat, že ho nutně potřebujou. No a on ještě zařval, že ať se o to nestará, až za hodinu, že přijde a zalepí nám byt. No tak maminka, co se dalo, tak do kufru nacpala, jo. A ještě vím, že si pamatuju, že říkala, hele, Ruženko, všechno na sebe nacpi, třeba troje šaty, to je jedno, a jenom na sebe navlíkni, co se dá. No a za hodinu opravdu ten tvrdík přišel, vyhodil nás z bytu, stáli jsme tam u výboru, no a ještě štěstí, že vedle nás bydlela paní Baumová, to byla Slovenka, a tu pustili jako ven a ta jela honem do chemičky jako pro tatínka. No a tam mu řekli, pane Gec, nebojte se, teď máte papír, my vás nutně potřebujeme. No tak s ním jela, ale to už jsme stáli s maminkou u výboru, jo, a on tam přišel a šel dovnitř a ukázal jim ty papíry, že ho nesmí evakovat, že ho nutně potřebujou. Jenomže ten pán, já nevím, kdo to byl, sel papír, roztrhal to, hodil mu to pod nohy a říkal, koukejte smazat. No, tak tatínek tam stál, neměl ani kabát, nic, protože maminka počítala, že nás nevyhodí, jo. No a teď říkala, ale tato, ty nemáš ani kabát. To nejde. A ona říká, já jdu zpátky do bytu. A tatínek se bál, říkal, prosím, děti, už je to zalepený, děti, něco udělaj. Ona se nebála, maminka říká, jen ať si to zkusí. Šla opravdu, měla ještě klíče, tak odlepila tu pásku, šla tatínkovi pro kabát. No a potom nás naložili na nákladní autáky a nevěděli jsme, co s námi bude, jo, asi do Německa nebo kam. A oni nás odvezli do Čech, jo.
11: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Smíšená rodina Gecových bez syna Františka, který se ještě nevrátil z války, byla na podzim roku 1945 deportována z Ústí nad Labem na práci na Českomoravskou Vysočinu.
10: A bylo to u Chotěpoře, jmenovalo se to Maleč, a co my jsme byli u sedláka Dolní Lhotka. Jo, no a to si pamatuju, na to nikdy nezapomenu, jak jsme přijeli v noci do toho Malče, tam nás vyložili u hospody na dvůr, jo. No a tak jsme čekali a ráno přišli sedláci a vybírali si lidi na práci. No a ještě štěstí, že maminka, jak mluvila česky, tak slyšela, jak vedle ní stála taková hezká slečna, že schání kočího a ještě pro souseda, pro Vilíma, jednu paní jako na práci. No a tak ona nás, tatínka vzala jako kočího, maminku vzala tomu Vilímovi, no a mě vzala sebou. No a to jsme měli štěstí, protože tatínek byl u nějakého Neubauera a my jsme byli u Vilímu a měli jsme se dobře. Jo, byli jsme teda, museli jsme pracovat hodně, to je pravda, ale měli jsme jídlo a byli na nás strašně hodní.
9: Vídala jste potom ještě někoho jiného z těch skorotic?
10: Jo, ty, co měli smůlu, ty přišli na ty dvory, jo, a ty měli hlad a byli na ně hrozně voškliví. A tak tam jsme měli jednu rodinu, ty, co s námi bydleli v tom baráku, a ty měli malýho kluka a přišli k nám jednou v neděli na návštěvu. A babička ta, jako co jsme byli Vilímová, pekla takový velikánský puchty, takový cihly, jo, dobrý, se švestkama. A tak tomu malému klukovi nabalila ty buchty, jo. No a to si pamatuju, že asi za měsíc najednou ten malinký kluk stál se u dveří v neděli u nás. A on šel pěšky takovou dálku, utek z toho, že si přišel pro ty buchty. No tak babička mu se nabalila buchty, no ale ty se měli špatně, opravdu. No. A hlavně ty lidi na ně byli oškliví.
9: Stískalo se vám po těch kamarádech ze Skorotic?
10: To víte, že jo.
9: Po Skoroticích jako takových?
10: Po Skoroticích se mi stýskalo, to jo. To jo, ale co se dalo dělat, no. Protože stejně všechny ty kamarády a to všechny je vyhodili taky, tak tam nikdo nebyl. Koho bych bývala znala.
2: Vzpomíná Růžena Šťastná, rozená Gecová. A tyto příběhy vznikají shodou okolností pár kilometrů od míst, kam byli Gecovi posláni pracovat. Po necelém roce byla její česko-německá rodina deportována zpátky do pohraničí, stejně náhle a bez vysvětlení, jako se předtím dostala z Ústí nad Labem na Vysočinu.
10: Byli jsme tam 11 měsíců u Tekvilimu a najednou přišel z výboru, že nás odvezou zase. Ale neřekli kam, nic, tak jsme mysleli, že nás odvezou do Německa. No a oni nás odvezli zpátky do Skorotic. Jenom nás. Dodnes nevím, proč nás odvezli zpátky do Skorotic. Tam jsme stáli u výboru, neměli jsme nic, jo. Neměli jsme kam jít. Teď se radili, co s námi. No a u paní Chroustový dole byl byt 1-1, tak ta nás stala do toho bytu. Jenomže jsme neměli ani talíř, ani hrníček, vůbec nic, jo. Takže to nebylo lehký. Ale zase jsme měli štěstí, že jsme byli u té Chroustu, že jsme měli aspoň 1-1.
9: A to byla paní, která už tam bydlela za vás?
10: Ne, ta koupila ten byt, tam bydleli v tom baráku nějaký Pfeifrovi, no a ty taky odstěhovali, že ono, tak ta paní Chroustová si ten barák jako koupila.
9: Předpokládám, že v tom vašem původním bytě už někdo bydlel.
10: No.
9: Nelákalo vás se tam jít podívat?
10: Víte, to byly takový divný pocity, jo. Když jsem šla, protože ta paní Baumová, co šla pro toho tatínka, ta tam ještě zůstala bydlet, jo. A teď jsem šla k ní, když jsem šla kolem těch dveří, co jsem bydlela, tak to byl divný pocit.
9: Vy jste přece museli zanechat spoustu věcí v tom.
10: Všechno.
9: Asi možná nějaký hraček a tak dále.
10: No úplně
9: nelákalo
10: všechno.
9: Nelákalo vás tam zaklepat a říct si,
10: ne.
9: A setkala jste se někdy s těmi lidmi, co tam po vás bydleli?
10: Jo, byli to nějaký rotoví, se jmenovali. A tak jsme se tak nějak, a oni měli syna asi starýho jako já, a tak nějak jsme se pak normálně bavili. No, co se dalo dělat? No, kdyby tam nešli rotoví, tak by tam šel někdo jiný. No.
9: A nepodařilo se třeba mamince nebo tatínkovi z toho bytu dostat ještě něco, třeba na čem jim srdečně záleželo a věděli, že to
10: ne, je? Ne. Vůbec do toho bytu jsme nesměli. Ale měli jsme štěstí. Maminka byla taková jako šikovná, ona na půdě měla velikanskou bednu a do toho dala jako tu vejbavu, ještě měla co a nádobí a všechno možný. Dala to do té bedny a když jsme nás vyhodili, tak řekla paní Baumovi, aby si táhla tu bednu k sobě, aby si to vsala. No a ona si to nevsala a dala nám tu bednu potom zpátky, takže jsme měli aspoň nějaký povlečení nebo něco, ale moc toho nebylo, ale aspoň něco.
2: Říká Růžena Šťastná v rozhovoru s Janem Benešem z Paměti národa. Po návratu do Skorotic se cítila osamělá a její následující vzpomínka dobře postihuje realitu ústeckého předměstí, zbaveného původních německých obyvatel.
10: My, když jsme tam byli, tak vždycky všechny děti jsme byli pohromadě. Hráli jsme si pohromadě u toho potoka všude. No a to jsem neviděla. To jsem neviděla, že by si děti hráli jako pospolu. Asi se ještě neznali, dobře, nevím.
2: Gecovi tehdy přišli téměř o všechno. Matka neměla práci, Růžena se také nemohla vrátit do školy.
10: To jsem prostě nemohla nic dělat. Hele, co jsme dělali, protože jsme neměli peníze, tak s maminkou měli jsme takový dřevěnej vozejk, jako veliký, a s tím jsme jezdili do Varvažova sbírat uhlí. Tak to byla naše práce. A nebo jsem šla potom pomáhat mamince uklízet. Kde co bylo, no tak jsem jako dělala, no.
11: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Otec Josef Goetz se po čase vrátil do zaměstnání v chemičce.
10: Vrátil jenom, že už ne jako účetní, ale jako v tom technickém nějakým oddělení nějaký. Myslím, že tam byly taky, u chemičky byly šraňky, že jo? Ta dráha, jak vozila jako zboží do ty chemičky, tak jeden čas taky byl u těch šraněk.
9: A maminka pracovala?
10: A maminka chodila uklízet. Jak je divadlo, naproti byla banka, ta je teďka jako, tam jsou policisty, že jo, jako nová budova. No a tak v té bance uklízela, no a díky tomu, že tam byl v té bance taky nějaký pan Kressler, a ten říkal mamice, paní Goetzo, vy jste dneska nějaká smutná. A ona říká, no jo, mám starost, naši holku nikde nevemou. Do školy nesmí, jo, do školy ji nevemou. A tak mám starosti. A on říká, kolik je? A maminka říká, no 16 roků. A ne, ani ne, celých. No a on říkal, no a co? On dělal v těch oděvech u toho jíbla. A říká, no tak ať to zkusí u nás, bude holka pro všechno, ale práce bude mít. Tak jsem tam začala jako holka pro všechno, pro svačinu jsem chodila, razítkovala doklady, kdo co potřeboval. No a tak jsem se pomalu jako vypracovala. No a šla jsem do důchodu a byla jsem vedoucí finanční účtárny.
9: A vy jste stihla ještě dodělat tu měšťanku v Ústí nad Labem?
10: Kde pak? Teď já nemám ani celých 8 let. Nemám ani celých 8 let. No a tak ráda bych bývala šla do té školy, jo, no ale nešlo to, nikde mi nevzali. No a v těch, právě jak jsme byli v té Dolní Lhotce, tak tam se mě líbilo, akorát mě bylo strašně líto. Ráno v 6 hodin se musela s kravama na pastvu. Jo, no a děti, když šly do školy v 8 hodin, že jo, tak to mě bylo líto, že jsem nemohla do té školy. No ale vůbec mi to nevadilo, hele, já jsem šla, od 6 hodin jsem šla s kravama, v 8 hodin jsem je hnala domů, od 8 jsem byla na polích do 6 hodin, normálně senskýma, jako jsem dělala všechno jako oni. No pak jsem od 6 zase hnala krávy na pastvu, no takže jsem prakticky dělala od 6 do 8.
9: A co byl ten argument, proč vás vlastně nevzali potom do školy, že jste byla poloviční Němka?
10: No to mě vůbec jako nějaký důvod mě neřekli. Já si pamatuju, že tady na Masaryce bylo krejčovství a to byl Rakušan, tak maminka tam šla a říkala, jestli by mě nevzal jako do toho, abych se to naučila. A on řekl, jo, klidně, vypsal mi papíry, a tak jsem šla na pracák a maminka říká, to bude dobrý, Růženko, aspoň můžeš jít do ty pokračovačky, máš aspoň nějakou školu. No a tak jsme šli na pracák, no a na tom pracáku mě za tu přihlášku roztrhali a vyhodili. No.
9: A důvod vám teda neřekl?
10: No, to se vůbec neobtěžovali. No, nebylo to lehký, no. A my jsme si netroufali nějak, já nevím, proti tomu jako bojovat nebo něco.
2: Růženin bratr František Goetz přijel domů až na jaře 1947. Do té doby pracoval v Německu na statku u sedláka. Roku 1949 narukoval do československé armády a po návratu začal pracovat v uhelném dole. Po únoru 1948 se rodina Goetzových politicky neangažovala. Snažili se být spíš nenápadní, volný čas strávili na výletech v okolí Ústí nad Labem. Roku 1950 poznala paní Růžena svého budoucího muže Zdeňka Šťastného, za kterého se o 6 let později provdala. Narodil se jim syn. Jak už zmínila, pracovala ve státním podniku oděvy, kde se později stala účetní a podnik opustila až roku 1990, kdy odcházela do penze. Roku 2023, kdy vzniklo toto interview, žila v Ústí nad Labem. Tím končí dnešní příběhy. Jen ještě jednou upozorním, že podrobnosti k osudu paní Šťastné a archivní fotografie najdete na Paměti národa. Ústecký masakr Němců, o němž jsme mluvili především v první části pořadu, připomene letos 31. července v rámci roku smíření například pietní akt u pomníku v Krásném Březně, ekumenická modlitba na železničním mostě a také bohoslužba v kostele na nebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
12: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
13: Chyba systému a na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neocele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka, osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Radomír Lašák dnes nastupuje na post šéfa pražského letiště. Rusko zaútočilo na Kyjev. V ukrajinské metropoli se ozývají silné exploze. Mezinárodní fotbalová federace FIFA přehodnotila plány na financování mistrovství světa. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky a teploty většinou do 33 stupňů.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Radomír Lašák ode dneška přebírá vedení letiště Praha. Ve funkci vystřídá dosavadního šéfa Jiřího Pose, kterému končí funkční období. Lašáka vybralo ve výběrovém řízení Ministerstvo financí, podle Aleny Schillerové z hnutí ANO, hlavně proto, že má zkušenosti z oblasti letectví.
16: Radomír Lašák je podle informací, ke kterým dospěla výběrová komise, zkušený profesionál z oblasti letectví, finančnictví, řízení lidských zdrojů s nespochybnitelnými top manažerskými zkušenostmi. On rok bude mít smlouvu bez konkurenční doložky, to znamená kdykoliv může být ukončena.
15: S výběrem nesouhlasí opoziční ODS i odbory letiště. Ty jsou ve stávkové pohotovosti. Nelíbí se jim, že Lašák v minulosti stál za úpadkem českých aerolinií a doteď nepředstavil své plány s letištěm. Ruská armáda v noci zaútočila balistickými střelami na Kyjev. 4 lidé zemřeli, zraněných je 13. Uvedly to ukrajinské úřady. Na místě byly slyšet silné výbuchy. Úder způsobil požár v 6podlažní budově v Solomianské čtvrti. Další následky útoku podle kyjevské vojenské zprávy zjišťují ve 3 městských obvodech. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti kterým jsou účinné jen některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických Patriotů. Těch má ale Ukrajina nedostatek. Generálmajor Jaroslav Míka se oficiálně ujal funkce šéfa velitelství pro operace České armády. Nahradil generálporučíka Václava Vlčka, který bude nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii v Bruselu. Velitelství pro operace plánuje a řídí nasazení českých vojáků doma i v zahraničí. V Praze si ode dneška lidé připlatí za jízdu taxíkem. Maximální ceny, které si řidiči můžou účtovat, stanovuje hlavní město. To zvýšilo částku za ujetý kilometr na 42 korun z původních 630 i nástupní sazbu z 60 na 70 korun. Nové ceny by měly podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů víc odpovídat současným nákladům řidičů.
17: My jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40% v kumulovaném vyjádření a ta letošní situace je skutečně mimořádná.
15: Podle komory provozovatelů taxislužby ale navýšení není dostatečné a mělo by se odvíjet od cen pohonných hmot. Mezinárodní fotbalová federace FIFA upustila od plánu prodat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. Prezident FIFA Gianni Infantino oznámil, že organizace od záměru ustoupila po rozsáhlé kritice. FIFA chtěla vytvořit komerční společnost, ve které by soukromí investoři získali pětinový podíl. Členské asociace Evropské fotbalové unie následně pohrozily bojkotem mistrovství světa i dalších soutěží, pokud by světová federace plán uskutečnila. Fotbalisté Sparty Praha si ve druhém kole šance ligy připsali první vítězství v nové sezóně. Na Letné porazili Zlín 3-1. Rozdílový gol Sparty dal při svém debitu norský útočník Jonathan Braut Brunes.
18: Hráči i realizační tým mě přijali skvěle. Adaptace byla jednoduchá. Absolvoval jsem s týmem 3 nebo 4 tréninky a už od začátku jsem se cítil dobře. Určitě pozitivní start. Nejdůležitější jsou 3 body a ještě k tomu jsem dal gól. Užít si to s fanoušky byl úžasný pocit a budu si to pamatovat ještě určitě hodně dlouho.
8: Zavřená D52 za Pohořelicemi a nehoda na D1 za Souticemi. Na dálnici D52 je nehoda ve směru do Brna. Dálnice je uzavřená. Na 21. kilometru havarovala 4 osobní auta a provoz odklánějí na 23. kilometru. Objíždět je možné po souběžné silnici. Zpátky najedete na 16. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy překáží nehoda za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 50. kilometru se srazily 2 kamiony. Je to průjezdné pouze levým pruhem, zatím ale bez výraznějšího zdržení. Na D5 z Plzně do Rozvadova spozorněte za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 112 pojedete kolem odstaveného nákladního auta. Některá vozidla v místě vybočují doleva. A u Svitav je uzavřená silnice 366 na Litomyšl přes Mikuleč. U Javorníku vyšetřují tragickou nehodu. Osobní auto narazilo do stromu. Objíždějte po obchvatu Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, místy přehánky, lokálně i bouřky, ojediněle silné. K večeru by mělo v Čechách srážek ubývat a místy se vyjasní. Teploty 28 až 33 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 25, na jihovýchodě Moravy až 36. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
19: Při našem výletu do 90. let nemůžeme minout 17. červenec 1992. Toho dne schválila tehdejší Slovenská národní rada deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky. Vše, co se tehdy dělo, připomene už za chvíli repríza pořadu Archiv Plus, ale ještě předtím přijde na řadu Jiří Dienstbier.
14: Portréty.
19: Čechů, kteří se výrazněji prosadili v mezinárodní politice, není zrovna hodně. K těm nemnoha osobnostem, kterým se to podařilo, patří muž, o němž si dnes budeme povídat v portrétech. Dlouhodobě jeden z nejoblíbenějších českých politiků po listopadu 1989. Mimořádně neúspěšný předseda prakticky bezvýznamné straničky a člověk, jehož životní náplní byla mezinárodní politika a žurnalistika. Jiří Dienstbier. Jeho životní příběh se vám v dnešních portrétech pokusí přiblížit publicista Pavel Hlavatý. Pavle, vítám tě ve studiu.
20: Dobrý den.
19: A od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje také David Hertl. Jiří Dienstbier se proslavil zejména, myslím, na začátku své kariéry, co by redaktor Československého rozhlasu, do kterého nastoupil v roce 1958. Pavle, řekni možná jenom několika větami, jaká byla ta jeho cesta do rozhlasu.
20: On absolvoval střední školu v roce 52, 11letku v roce 55, filozofickou fakultu, vlastně obor český jazyk a tedy hlavně žurnalistika, absolvoval v druhé polovině 50. let a v té době vlastně také začal spolupracovat s Československým rozhlasem, mimo jiné také krátce spolupracoval se Světem v obraze i s dalšími

0: měl ještě kromě Jiřího Dienstbiera a dokázal vytvořit, řekněme, pořady, respektive nejprve dokázal vytvořit struktury, které ty pořady dělaly, které výrazně v druhé polovině 60. let ovlivňovaly, řekněme, veřejné mínění, až tedy v roce 1968 a zbytkově i v roce 69 na jeho počátku dokázali velmi výrazně poskytovat informace skutečně tedy tou necenzurovanou, skutečně tou sdělnou a komunikativní formou, a to jim samozřejmě pozdější normalizační režim měl velmi za zlé, nejen tedy zmiňovanému Milanovi Weinerovi, ale i Jiřímu Dienstbierovi a dalším, kteří v těchto různých redakcích a pořadech působili.
1: Kde si Jiří Dienstbier vzpomíná, že na počátku roku 1968 mu Milan Weiner oznámil, že vycestuje jako zpravodaj Československého rozhlasu do Spojených států. K tomu došlo ale, a teď je to důležité, ale přichází léto roku 1968 a srpen. Jaká je tady aktivita Jiřího Dienstbiera?
0: Víme-li, co to je rok 68, tak v srpnu došlo k invazi vojsk pěti států, tedy řekněme otevřeně sovětské armády plus několika drobných jednotek těch dalších čtyř států. A Československý rozhlas tehdy vlastně získal takovou unikátní roli v tom, protože většina našich vedoucích představitelů byla odvlečena do Sovětského svazu, někteří další se pohybovali různě v ilegalitě, byly obrovské tlaky na to, aby vznikla ta slavná dělnicko-rolnická vláda Alojze Indry, analogicky s rokem 56, kdy tedy Jánoš Kádár se tímto způsobem dostal k moci. U nás se tento scénář tehdy v tom srpnu 68 nezdařil a Český rozhlas, tedy respektive tehdy Československý rozhlas, se stal vlastně takovým pojítkem toho mezinárodního odporu, jelikož prezident republiky, dodal bych zjevně, minimálně velmi neuváženě opustil republiku a letěl do Moskvy jednat a vlastně ta země byla jakoby opuštěna a najednou se ukázalo, že ta společnost je schopná nějakým způsobem fungovat sama. A právě Československý rozhlas byl výrazným svorníkem této, snad můžeme říct dnešním termínem, občanské společnosti. To znamená, že ta síť těch krajských studií, které si předávaly vysílání, byla velmi důležitá. To byl ten týden, kdy sovětští představitelé dospěli k názoru, že tedy scénář s dělnicko-rolnickou vládou se nezdařil a že bude tedy potřeba zvolit scénář jiný, dodejme, že bohužel v tomto případě úspěšný, že tedy je třeba ty odvlečené představitele spolu s místními představiteli donutit k jednání, donutit je k přijetí něčeho, co v zásadě nebudou moci plnit. To byl onen proslulý moskevský protokol. A pak je samozřejmě postupně salámovou strategií jednoho po druhém ty nepohodlné odstraňovat, což se v tom roce 68 a řekněme v první polovině roku 69 naprosto přesně podařilo.
1: Tak tedy 21. srpen 1968, první den okupace a večerní vysílání Československého rozhlasu, hovoří Jiří Dienstbier.
2: Vážení přátelé, myslím si, že v těchto okamžicích můžeme říci s naprostou jistotou alespoň jednu pozitivní věc. Zcela ztroskotala argumentace okupantů. Tím, že se jim nepodařilo včas a ani do současné chvíle zlikvidovat svobodné vysílání, nemohli ani formálně před světem i našimi občany předstírat, že o jejich invázi někdo požádal, jak se o to snažili ráno. Přestože někteří naši vedoucí představitelé nejsou dosažitelní, přestože není kontakt se soudrem Dubčekem, Smrkovským, Krieglem a Špačkem a i některými dalšími, přestože dokonce chodí některé zprávy, že tito soudruzi byli někam odvezeni neznámo kam, podařilo se během dneška svolat prakticky všechny významné instituce našeho státu. Prohlášení vlády, prohlášení Národního shromáždění, prohlášení všech krajských výborů Komunistické strany Československa, prostě všechny oficiální instituce dali naprosto jednoznačně najevo, že o tuto okupaci nikdo nepožádal, že vojska Varšavské smlouvy do naší země nikdo nezval.
1: Ty už jsi hovořil, Pavle, o té naší delegaci, která pobývala v Moskvě, řekněme, skupina zavlečených a těch, kteří tam později přiletěli, vrátili se zpět do Československa a atmosféra po jejich návratu byla, já bych řekl, velmi taková deprimující a těžká, protože bylo jasné, že to, co tam dohodli, tak to prostě nic veselého není. Říkám to dobře?
0: Ze začátku spíš

0: bylo takové očekávání, s čím, že se to vlastně vrátili, a dodejme, že bylo velmi obtížné to zjistit, protože jedním z nejdůležitějších prvků toho moskevského protokolu bylo, že se nesmí zveřejnit. A jako první po tom návratu promluvil prezident Svoboda a ten jeho projev byl takový velmi strohý a současně vlastně neobsahoval téměř žádnou relevantní informaci. A vědělo se, že tedy ti čtyři hlavní naši tehdejší představitelé, tedy vyjmenujeme si, byl to prezident Svoboda, první tajemník komunistické strany Dubček, předseda vlády Černík a předseda parlamentu Smrkovský, promluví v rozmezí, řekněme, nějakých 24 nebo 48 hodin a z těch jejich projevů se tedy bude jasno, co vlastně tam tehdy ta naše delegace podepsala a k plnění čeho se zavázala.
1: Tu atmosféru těchto prvních hodin po návratu delegace ze Sovětského svazu popisovali Jiří Dienstbier a Karel Lánský v knížce Rozhlas proti tankům. Tak teď si dáme dvě ukázky. To první, to budou postřehy Karla Lánského, a to druhé, to už budou vzpomínky Jiřího Dienstbiera.
2: Rozhlas vysílal komuniké o československo-sovětském jednání ve dnech 23. až 26. srpna. Z něj vyplynulo, že sovětská strana vyjádřila své porozumění a podporu pozici a vedení KSČ, které je rozhodnuto vycházet z usnesení přijatých na lednovém a květnovém plenárním zasedání UVKSČ v zájmu upevnění socialistického zřízení na základě marxismu-leninismu. Za pozitivní se snad dalo považovat, že spojenecká vojska, která dočasně vstoupila na území Československa, se nebudou vměšovat do vnitřních věcí ČSSR. Bylo dosaženo dohody o podmínkách odchodu těchto vojsk z území ČSSR v závislosti od normalizace situace v ČSSR. Bylo to jako když spadne kámen. V rozhlase bylo takřka hmatatelně cítit obrovské zklamání, úžas, lítost i vztek. Ty pocity nijak podstatně nezmírnil ani projev prezidenta republiky, který poukázal na možné nejtragičtější důsledky. Příval rezolucí stranických a státních orgánů, organizací i továren zaplavoval rozhlasová studia a odmítal potupné, nespravedlivé podmínky. V ulicích to vřelo a hrozilo výbuchem. Narychlo jsme vyslali do vysílacího studia historika Karla Bartoška, právníka Františka Šamalíka a rozhlasáky Dienstbiera, Jezdinského, Podaného a Nefa, aby besedovali o situaci. Tlumit rozhořčení posluchačů se ale dařilo jen chvíli. V tomto nervózním čase mi volal z hradu náměstek předsedy vlády Hamous a sděloval. U soudruha prezidenta je právě velvyslanec Červoněnko a stěžuje si na nepřípustné napadání komuniké.
3: V pochmurné náladě jsem vezl svou červenou Oktávii Bartoška, Šamalíka a Jezdinského do rozhlasového studia. O čem máme k čertu diskutovat? Ve studiu nás čekal kopec rezolucí. Žádali různými slovy totéž. Nepřipustíme, aby Dubček, Smrkovský, Černík, Krígl, Špaček a Císař byli zbaveni funkcí. Trváme na bezpodmínečném a okamžitém odchodu cizích vojsk. Nepřipustíme anulování výsledků mimořádného sjezdu KSČ. Trváme na právu Československa jít k socialismu vlastní cestou. Nevím, co ostatní kolegové u mikrofonu, ale myslím, že tentýž názor sdíleli všichni do jednoho. Hovořili jsme asi 2 hodiny. Když jsem v září 1968 odjížděl jako korespondent rozhlasu do Spojených států, zastavil jsem se na pár dní v Paříži. Antonín Jaroslav Lím, který tam besedu poslouchal, mi říkal, že měl obavu, že naženeme lidi proti tankům. Nevím. Chtěli jsme uklidňovat, věcně hodnotit situaci, tlumit emoce.
1: Taková tedy byla situace v Československém rozhlasu. O den později se novináři dostali i na Pražský hrad, kde mohli hovořit s našimi politiky, kteří už tedy byli doma ze Sovětského svazu. A ještě jedna ukázka z knížky Rozhlas proti tankům, protože Jiří Dienstbier tam tu situaci nebo atmosféru na hradě popsal následujícími slovy.
3: Atmosféra na hradě ve středu ráno byla skličující. Nejprve jsem zahlédl Alexandra Dubčeka zhrouceného v křesle v prázdnotě jednoho z obrovských sálů. Měl ovázanou hlavu a působil, jako by nevnímal Zdeňka Mlynáře, který u něho stál a něco mu vykládal. Po chvíli jsem se zastavil s několika novináři před místností, kde zasedala právě vláda. Náhle se otevřely dveře a vyšel její předseda. Když nás Oldřich Černík spatřil, impulzivně se k nám vrhl, padl nám kolem krku a vyhrkl: kluci, to bylo strašný. Na tiskové poradě s náměstkem předsedy vlády Františkem Hamouzem nebylo možné zjistit téměř nic o vládních plánech. Mohli jsme si to vykládat osobností mluvčího, ale tušili jsme, že důvody budou hlubší. Vláda v této situaci neví, co dělat, protože tajný protokol a nepsané závazky učiněné v moskevských kabinetech v četných soukromých rozhovorech jí neumožní stanovit jasné parametry další činnosti. Z výletu na Hrad jsem měl tísnivý dojem, že naše nejvyšší orgány nepřebírají iniciativu, že jsou ve vleku událostí místo toho, aby se jim snažili vtisknout vlastní ráz. Utěšoval jsem se tím, že dnes jsou vedoucí představitelé ještě unavení a nevyspalí a zítra se už vzchopí. Ale cestou z Hradu jsem byl značně deprimován.
1: Zajímavé je, že to, o čem Jiří Dienstbier hovořil o své práci, to, jak mluvil v roce 1968 do rozhlasu, tak to bylo později nazváno jako ideová rozkolísanost, zrada ideí marxismu-leninismu, byl označen za jednoho z nositelů pravicového oportunismu v rozhlasu. My jsme, Pavle, možná ještě k Jiřímu Dienstbierovi a k roku 1968 nedodali jednu důležitou věc. V té době on byl skutečně novinářská osobnost, lidé ho mohli nejen poslouchat, ale i číst, kam on psal.
0: No, on publikoval hlavně texty v Literárních listech a v Reportéru, což byly dvě takové výrazné tribuny. Ten Reportér byl věnován spíše politickým, řekněme, otázkám, zatímco ty Literární listy byly, řekněme, kulturně politické. Byl mezi tím určitý rozdíl, ale spíše v zaměření v náplní těch textů.
1: V září 1968 Jiří Dienstbier odjíždí na dovolenou do Jugoslávie a po ní do Spojených států amerických. Čím to, že se mu podařilo z té nastupující normalizace, řekněme, uprchnout na post zpravodaje do Washingtonu?
0: Tam šlo jednak o to, že ty už se zmiňoval, že o té funkci se hovořilo již dříve během roku 68, a za druhé je důležité vědět, že ta garnitura politická, o které si můžeme myslet spíše to horší samozřejmě, tak přece jen alespoň co se některých osobností týče, tak ty byly vysílány na formálně jaksi zahraniční posty, počítalo se s tím, aby byly tedy zachráněni a nedostali se do rukou tedy sovětských, později našich, řekněme, bezpečnostních orgánů, tak to odjel například ředitel Československé televize Pelikán, tak to odjel právě A.J. Lím, jehož jméno jsme už slyšeli v těch Dienstbierových vzpomínkách, tak odjel třeba tehdejší ředitel Československého rozhlasu Heizler a mnozí další.
1: Způsobení Jiřího Dienstbiera ve Washingtonu je v rozhlasu řada zajímavých reportáží. Nakonec jsme se rozhodli žádnou nezařazovat, ten hlas Jiřího Dienstbiera už jsme slyšeli na začátku, nicméně byl u některých velmi důležitých a pozoruhodných událostí ve Spojených státech. V listopadu 1969 ale přichází pokyn vrátit se zpět do Prahy a Jiří Dienstbier se vrací. Je to zvláštní, mohl zůstat ve Spojených státech a jak později vzpomínal, určitě by se mu tam asi nevedlo špatně.
3: Henry Kemovi jsem za mnohé vděčen. Když jsem byl v roce 1969 odvolán z Washingtonu z funkce zpravodaje Československého rozhlasu jako nepřítel lidu, socialismu, Varšavské smlouvy a buchví čeho ještě, přišel za mnou do washingtonského bytu a řekl: o ničem tě nebudu přesvědčovat, ale kdyby ses rozhodoval, zda se vrátit či ne, chci, abys měl jistotu, že se nevracíš z obavy o uplatnění v Americe. Zůstaneš-li, máš místo v New York Times. Možnosti působit na amerických univerzitách a zejména nabídka Henryho Kema mě nesmírně posilovaly. Když jsem odjížděl domů, měl jsem jistotu, že moje rozhodnutí je skutečnou volbou, byť velmi těžkou. Vracel jsem se především proto, že jsem mnoho let usiloval o změnu společenských podmínek a působil jsem v tom smyslu v rozhlase i v novinách na spoluobčany. Vyzýval jsem je i v srpnovém týdnu k pevnému postoji vůči okupantům. Prohráli jsme, ne však doma. Odhodlání společnosti převálcovali cizí tanky. Celý národ nemůže emigrovat. Emigrace je soukromým řešením. Na to mají mnozí právo. Já ne. Příliš jsem si zadal. Je třeba zkusit to znovu a jinak.
1: Ještě než zjistíme, jak jinak to Jiří Dienstbier zkusil, měli bychom vyjasnit dvě věci. Pavle Henrikem, kdo to byl?
0: To byl reportér New York Times a důležité je vědět, že to byl, tuším, že úplně první novinář zahraniční, kterému byla odebrána po okupaci akreditace a on musel opustit naši republiku. Bylo to tedy na přímý sovětský zásah.
1: A možná bychom ještě měli vysvětlit vztah Jiřího Dienstbiera ke komunistické straně Československa.
0: No, on byl členem od konce 50. let. V různých vzpomínkách uvádí, že tedy nejprve odmítal vstoupit do strany, ale později usoudil, že má-li se změnit společnost, tak by chtěl změnit komunistickou stranu. Je to jeho názor, postoj, těžko ho dnes budeme nějakým způsobem hodnotit. Dodejme, že v té straně byl až do roku 1969, kdy tedy tito reformní komunisté byli na přelomu let 69-70 hromadně vylučováni.
1: Z Československého rozhlasu odešel Jiří Dienstbier 31. března 1970 a dostal tedy možnost zkusit to znovu a jinak, abych se vrátil k té ukázce, kterou jsme teď slyšeli. No, napadá mě, co mohl dokumentátor projektových ateliérů, noční hlídač a topič změnit? Co mohl udělat jinak? Jaká byla ta další cesta Jiřího Dienstbiera?
0: No, on byl zjevně vnímán jednoznačně kvůli svým schopnostem, jazykovému vybavení i koncepčnímu myšlení jako nebezpečná osoba. Státní bezpečnost na něj zakládá agenturní svazek už v říjnu 71, kdy víme, že řada těchto jaksi pozdějších disidentů a nějakých exponentů druhé poloviny 60. let na různých postech, tak ještě často ani neměla jasno, co přesně všechno bude dělat. Dodejme, že v tom roce 71 ještě doznívaly některé věci z té druhé poloviny 60. let. V roce 71 například třeba ještě docházelo k posledním skartacím knih připravených v druhé polovině 60. let. Ten rok 71 byl vlastně takovým zlomem. Tehdy se konaly ty mnohokrát slibované a odložené volby. Konal se vlastně ten 14. sjezd komunistické strany a dalo by se říct z hlediska normalizace, že to byl takzvaný sjezd vítězů, kdy skutečně už ta společnost byla plně normalizována a lidé jako Jiří Dienstbier a řada jeho novinářských kolegů, ale i ti reformní politici, kteří už se ocitli zcela mimo funkce a i řada dalších filozofové, sociologové, historici, psychologové a vůbec tato tvůrčí inteligence, ale vůbec i ty osobnosti z jiných vrstev společnosti, které zakládaly různě KAN, K231, Společnost pro lidská práva, tak už byly zcela mimo možnost cokoliv dělat a vlastně se teprve uvažovalo a každý uvažoval sám za sebe, jakým způsobem tedy se s tou normalizací vyrovná a co případně proti ní bude dělat.
1: Musíme zmínit rok 1976, prosinec. Jiří Dienstbier podepisuje chartu 77, tomu ale nakonec na přelomu 70. a 80. let vyneslo i věznění.
0: Já bych neřekl, že zrovna to signování charty, signatářů chartu bylo víc, ale abychom trochu vysvětlili ten kontext, vlastně taková tehdy nejradikálnější skupina signatářů charty 77 založila VONS, tedy Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který se zabýval tedy těmi vězněními a nezákonnými a nejenom vězněními i stíháním, domovními prohlídkami a podobně. A právě to, řekněme, jádro toho VONSu bylo tehdy uvězněno a mezi ním právě i Jiří Dienstbier.
1: V roce 1979 a znova v roce 1985 byl Jiří Dienstbier mluvčím Charty 77. Tím se vlastně dostáváme už do konce 80. let. Přišel listopad 89 a řekněme hvězdný okamžik Jiřího Dienstbiera, a jeho povolání z té kotelny metrostavu do vlády. Jaký post tam získal?
0: Získal tam post ministra zahraničních věcí, ale měli bychom tedy zmínit, že v té kotelně byl vlastně v 80. letech. My jsme ho předtím opustili v dokumentačním středisku projektového ústavu. A ještě bychom měli zmínit asi důležitou věc, že byl předsedou redakční rady samizdatových Lidových novin na konci 80. let.
1: Já bych řekl, že Jiří Dienstbier byl v tom období po listopadu 89, to znamená prosinec až řekněme do těch prvních svobodných voleb v červnu 1990 u všeho důležitého, co se nás nějakým způsobem týkalo. Ať už je to to takové symbolické stříhání drátů na západoněmecké hranici, ať už je to začátek vyjednávání o tom, kdy a jak odejdou sovětská vojska. A teď třeba jedna ukázka také o tom, jak jsme se pokoušeli zlikvidovat Varšavskou smlouvu a jak to naši pozdější západní spojenci nechápali.
4: Západní politikové byli zvyklí na to, že jedná na to a Varšavská smlouva a teď se jim nechtělo najednou jednat s nějakým pytlem blech, že tam to bylo jedna ku jedný, takže měli někdy úplně kuriozní nápady, například, jestli bychom nemohli Varšavskou smlouvu využít k řešení etnických konfliktů ve střední a východní Evropě. Tak jsem smála, říkal jsem jenom, jestli myslí, že sovětská armáda má být arbitrem etnických konfliktů, tak od toho samozřejmě odstoupili. Jim Baker například nám navrhoval, jestli teda nechcem Varšavskou smlouvu, a do NATO, že nás nevemou, jestli bychom neudělali takový zvláštní pakt Finsko, NDR, Polsko, my Rakousko a Jugoslávie. Takovýhle nápady tam padaly tenkrát. Nikomu se moc nechtělo, dokonce třeba i Britové nám vyčítali, že ty Rusy odsud vyháníme moc rychle, abychom náhodou nepoškodili Gorbačova a tak dále. Takže to byly někdy velice, velice zajímavé debaty.
1: Pavle, na začátku jsme tady říkali, že Jiří Dienstbier je jedním z mála českých politiků, kteří uspěli v tom mezinárodním měřítku. On byl mezi lety 1998 až 2001 zvláštním zpravodajem OSN pro lidská práva v bývalé Jugoslávii. Ale když to tak procházím jinak, ty údaje z jeho životopisu, tak ono je to takový nekonečný sled různých nabídek nebo uvažování o tom, co by se s Jiřím Dienstbierem mohlo stát, ale nakonec to nevyšlo. Jsou tam různé nakonec neuskutečněné kandidatury do Senátu, na post vysokého komisaře OSN, na pražského primátora, na šéfredaktora spojených deníků Svobodné slovo a práce, ale nic z toho nevyšlo, až v roce 2008 byl nakonec Jiří Dienstbier zvolen senátorem za sociální demokracii a ten senátorský mandát už ani nestihl dokončit, protože zemřel. Jak vlastně zhodnotit to jeho poslední období?
0: No, já bych velice opatrně řekl, že on nebyl politikem toho klasického typu, to znamená, on byl sice předsedou občanského hnutí a pak později, jak se ta strana různě jinak jmenovala, Svobodní demokraté.
1: Dlouhodobě také jedním z nejpopulárnějších politiků u nás.
0: Ale on byl vždycky spíše v tomto směru sólovým hráčem a nebyl schopen té každodenní drobné práce, která znamená, že prostě té straně se musí věnovat nějaký tým a zjevně v tom občanském hnutí a v těch nástupnických subjektech takovýto tým nebyl. Vidíme vlastně, že postupně takové ty významnější osobnosti to OH a ty nástupnické subjekty opouštěly, dostávaly se do sociální demokracie, až nakonec vlastně i sám Jiří Dienstbier byl zvolen senátorem, dodejme na potřetí, předtím dvakrát neúspěšně kandidoval na senátora a teprve na potřetí a byl vlastně zvolen za sociální demokracii, čili i on sám nakonec skončil tedy v tom politickém spektru u této, dalo by se říct, klasické demokratické levice a jeho snaha budovat nějaký ten liberální nebo lehce levicově liberální subjekt malonko nalevo od středu byla vlastně neúspěšná. Když se štěpilo to občanské fórum, tak dodejme, že v těch volbách v roce 92 se sice dva nástupnické subjekty občanského fóra do parlamentu dostali, ale byla to ODS a ODA, občanské hnutí zůstalo těsně za branami. Čili já se domnívám, že on nebyl takovou tou politickou osobností toho pracovního typu. On byl skutečně charismatická osobnost typu čestného předsedy nebo toho kandidáta, který je v klíčových okamžicích tou stranou vytažen na nějaký důležitý post, což je velmi důležité, aby strana někoho takového měla. Byly strany, které na tom byly přesně opačně, že měly sice ten aparát a měly ty struktury a měly ten chod a neměly takovou tu osobnost. Ale nelze zjevně tedy spojit v jedné osobě takovou tu charismatickou osobnost a současně toho, kdo tu stranu dlouhodobě buduje.
1: Ještě v polovině 90. let Václav Klaus označil Jiřího Dienstbiera za problém české politiky. Dokážeš si nějak vysvětlit, proč Václav Klaus měl vůči Dienstbierovi tenhle vztah? Já myslím, že bát se ho nemohl, protože politicky ho Jiří Dienstbier ohrozit asi nemohl.
0: Já si myslím, že tam šla určitá rezidua ještě z doby Občanského fóra a z toho štěpení, kdy Václav Klaus jako představitel určitého typu politiky si s Jiřím Dienstbierem jako představitelem jiného typu politiku prostě nemohl rozumět a je v podstatě ukázkou těch nenormálních časů tehdejších, že nebyli schopni jaksi v tom společném rámci nějakým způsobem koexistovat i jako, řekněme, oponenti. Pokud vím, tak později i se Klaus nějakým způsobem vyjádřil korektivně a Jiřího Dienstbiera už hodnotil způsobem, který více odpovídal skutečnosti.
1: A určitě to také nemáš rád jako publicista, nicméně zkus si udělat takovou malou úvahu na téma, když se na jaře 2007 ČSSD rozhodovala o tom, koho postaví jako kandidáta na prezidenta proti Václavu Klausovi, tak téměř až do samého závěru se hovořilo pouze o Jiřím Dienstbierovi. Nakonec, tedy to byl Jan Švejnar. Myslíš, že by Jiří Dienstbier měl proti Václavu Klausovi více šancí?
0: Já se domnívám, že ne, ale je to můj osobní názor.
1: Říká Pavel Hlavatý. Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Jiřímu Dienstbierovi. Ukázky přečetli David Schneider a Jan Sedmidubský, technicky spolupracoval Petr Janečka. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Pavlu Hlavatému. Pavle, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A spolu s ním se loučí také David Hertl.
5: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: I když deklarace slovenské svrchovanosti z července 1992 byla vlastně krátkým, spíš slavnostním textem, obsahovala jednu zásadní položku. Nadřazovala slovenské zákony nad ty federální. Co se tehdy dělo, připomene repríza pořadu Archiv Plus, který připravila Veronika Kindlová.
6: Volby v červnu 1992 naznačily, že další pokusy o udržení společného státu Čechů a Slováků jsou jen bičováním mrtvého koně. Napětí mezi oběma národy, způsobené dvěma lety válek o název státu, o kompetence a o podobu společného státu, volební výsledky jen podtrhly. V českých zemích vyhrála pravice, která chystala hluboké ekonomické reformy. Na Slovensku strana, která je odmítala, za to slibovala deklarovat svrchovanost Slovenska. Jak toto přelomové období zachytil rozhlas? O tom v následujících minutách. Pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
7: Archiv Plus.
8: Dialog probíhá nejenom ve federálním shromáždění Švíce než 2 roky a zatím nepřinesl žádný výsledek. Tady je podstatná jedna věc. Doba, délka toho dialogu. Jak si dialog nad těžce nemocným pacientem může trvat velice omezenou dobu, jinak vám ten pacient umře. Tato republika je těžce nemocný pacient, podle mého názoru. Můžeme se nad ní dohadovat o nejlepším způsobu řešení. Musíme si dát zatraceně pozor, aby nám mezi tím ten pacient neumřel. Jednou ten dialog prostě musí skončit a konečně se musíme pustit do práce.
6: Vyjádřil postoje vítěze červnových voleb v České republice, tedy koalice ODS-KDS, její tehdejší místopředseda Miroslav Macek. Vítěz voleb na Slovensku, HZDS, Hnutie za demokratické Slovensko, jemuž předsedal Vladimír Mečiar, stejně příliš velký prostor pro jednání nenabízelo. HZDS po volbách požadovalo, aby na Slovensku nebyly prováděny tak hluboké ekonomické reformy jako v Čechách, aby Česká a Slovenská republika byly samostatnými subjekty mezinárodního práva, aby každá země měla vlastní emisní banku a aby prezidentem republiky nebyl Václav Havel. Bylo čím dál jasnější, že společné republice zvoní hrana.

0: 3. července 1992 se konala volba prezidenta. Václav Havel, kterého nominovala vládní koalice ODS, KDS, Lidovců a ODA, zvolen nebyl. V české části sněmovny prošel hladce. Slovenští poslanci mu podle očekávání potřebné hlasy nedali. O 2 týdny později, 16. července, se konala další volba. Jediným kandidátem byl Miroslav Sládek, předseda populistické republikánské strany. Pojďme si na úvod poslechnout, jak si on představoval soužití Čechů a Slováků.
1: Tak my jsme nikdy nebyli příznivci unitárního státu, zcela jednoznačně prosazujeme to spolkové uspořádání, protože chceme dát odpovídající prostor i Moravě a Slezsku. To je zcela jednoznačně tady to zdůraznit. Morava, Slezsko musí to svoje místo dostat. Opět, ať už to bylo v roce 60, 68, kdykoliv, prostě ta Morava, Slezsko se z jakýchkoliv jednání vypouští. Takže jsme pro spolkové uspořádání, bude tady Československá republika, která se zpočátku bude skládat ze 3 spolkových zemí, Česká, Moravskoslezská, Slovensko, a do budoucna připojíme tu Podkarpatskou Rus jako 4. spolkovou republiku, takže spolkové uspořádání, tedy by bylo optimální pro tuto zemi.
0: Takže Miroslav Sládek nejen, že by Československo nerozděloval, on by ho ještě zvětšil. Překřikovali se na Václavském náměstí příznivci Václava Havla s příznivci Miroslava Sládka v den prezidentské volby. Sládek prezidentem zvolen pochopitelně nebyl. Kdo by jim ale mohl být? Česká strana trvala na Havlovi, většina slovenských poslanců Havla stejně tvrdošíně odmítala. Mělo v takové situaci vůbec cenu pokoušet se prezidenta volit? Nemělo, ale tehdejší ústava ukládala, že se sněmovna musí pokoušet dál. Jenže co potom, až se počet předepsaných pokusů vyčerpá a prezident zvolen nebude? Potom se uvidí, říkali politici.
2: Politické síly tedy uvažují realisticky. Je totiž pravděpodobné, že po skončení funkčního období Václava Havla nebo ještě dříve prezidenta Česká a Slovenská federativní republika nebude potřebovat.
0: Podotknul k patové situaci redaktor pořadu Radioforum. 17. července pak slovenský parlament deklaroval samostatnost.
2: My demokraticky zvolená Slovenská národní rada slavnostně vyhlašujeme, že tisícleté úsilí slovenského národa o svébytnost se naplnilo. Takto začíná text deklarace o svrchovanosti Slovenska, kterou včera přijala Slovenská národní rada. Tímto aktem výrazně urychlila řešení státoprávního problému. Zdá se, že končí úvahy o tom, zda se bude vytvářet fungující federace, nebo zda obě republiky půjdou svojí cestou. O tom, že Československu zvoní hrana, svědčí i ohlášená abdikace prezidenta Václava Havla či intenzivní práce na ústavách obou republik, které budou mít charakter ústav samostatných států.
0: Co to znamenalo, že Slovensko deklarovalo svrchovanost? Tak toto vysvětlil politik HZDS Ján Cuper.
3: Takže vlastne deklaráciou sa povie, že ten národ, to spoločenstvo žijúce v istých hraniciach, chce si vytvoriť nezávislú štátnu moc. Samozrejme, tá nezávislá štátna moc znamená, že táto štátna moc musí prevziať na seba predovšetkým zákonodárnu zodpovednosť, to znamená, že jej volá má voľu podobu zákona a ten zákon musia potom tí, ktorí sa rozhodnú toto seba určovacie právo využiť, musia rešpektovať.
0: Z Cuperova vyjádření se zdá, jako by deklarování svrchovanosti nic zas tak velkého nebylo. Z pohledu tehdy platné ústavy se vyhlášením svrchovanosti, která byla ostatně zakotvena už v ústavě z roku 68, skutečně nic mimořádného nestalo. Ovšem politický význam to mělo značný. Dobře to cítila i slovenská veřejnost.
4: Před budovou Slovenské národní rady se shromáždilo asi 200 lidí, kteří poslouchali přímý přenos z průběhu hlasování. Občané komentovali hlasování jednotlivých poslanců a na adresu členů bývalé vládní koalice, zejména křesťansko-demokratického hnutí, se ozývaly hanlivé výkřiky. Po vyhlášení výsledků hlasování shromáždění skandovali "Je to tady, ať žije Slovensko". V krátké době se počet manifestujících rozrostl o několik stovek. Z balkónu Slovenské národní rady, na který vyšli vedoucí činitelé slovenského parlamentu, přečetl jeho místopředseda Josef Prokeš text přijaté deklarace. Poté shromáždění občané zborově zpívali píseň Hej Slováci a vyvolávali slávu premiéru Mečiarovi.
0: Jako jasný vzkaz chápali slovenskou deklaraci i čeští politici. Takto se například vyjádřil Milan Uhde, předseda České národní rady za ODS.
5: Já jsem přesvědčen, že katalyzátor, jestli známe tenhle tento termín z chemie, katalyzátor to rozhodně je, svědčí o tom, že slovenská reprezentace i slovenská společnost, její převážná většina, uskutečňuje to, co si předsevzala, je třeba to brát vážně a nedělat si žádné iluze o tom, že je ještě možno zachránit společný stát.
0: Předseda české vlády a ODS Václav Klaus zmínil ještě jeden význam, který deklarace slovenské svrchovanosti pro českou stranu měla.
6: Já musím zdůraznit, že to má ještě minimálně rovinu takovou občansko-lidskou a právě v tomto ohledu, nebo aspoň v této rovině, ta deklarace pro mě byla pravděpodobně nejdůležitější. To, že v té deklaraci bylo možné zapomenout na slovo český, československý, to je pro mě dost málo přijatelná věc a jestli jsem v jednom prohlášení řekl, že to je věc, na kterou se zde v Čechách, na Moravě, ve Slezsku bude dost špatně zapomínat, tak to myslím vážně a osobně to myslím vážně. Mně osobně se to dotklo a já věřím, že se to dotklo i leckoho jiného. Někdy nám slovíčka ulítnou, ale ulítnou nám v interview, který děláme páté za den už. Já bych odpustil politikovi to či ono v jednom z x interview denně, ale tato deklarace a věci, které kolem ní byly, to není náhodný projev, to není páté interview za den udělané ve schonu na chodbě. To je dlouze připravovaná a promyšlená akce, kde nepochybně každé slůvko sedí, každé slůvko je tam buď zařazeno vědomně, nebo naopak nezařazeno vědomně a já to také tak interpretuju.

0: Ovšem na české politické scéně stále zůstávalo dost těch, kteří nechtěli házet flintu do žita a vyzývali k dalšímu jednání se slovenskou stranou. Byli to především sociální demokraté, v jejich čele stál Jiří Horák.
1: Zatím nebyly ještě vyčerpány všechny kroky pro to, aby myšlenka společného státu byla zachráněna. Já to říkám proto, že já jsem hluboce přesvědčen, že rozdělení státu nepomůže a la longue ani Slovákům, ani nám. Proto si myslím, že bychom se ještě všichni měli znovu zamyslet nad tím, jestli tato cesta je rozumnou cestou. Ale poněvadž jsem realista, tak já připouštím, že nevidím s velkou nadějí, že se tento postup dá zvrátit. Já jsem očekával, že v této chvíli se tady objeví spousta skupin, spisovatelé, umělci, různé zájmové skupiny, odbory, které budou se vyjadřovat k této otázce, zatím tyto lidi nevidím.
0: Ústy svého mluvčího Alberta Prouzy varovalo před rozdělením republiky také sdružení KAN, Klub angažovaných nestraníků.
2: Znovu opakujeme a zdůrazňujeme, že nejde dle našeho názoru v posttotalitních zemích Evropy o proces náhodný, ale naopak o proces cíleně řízený, proces v režii KGB a v našem případě pochopitelně i ve spolupráci s STB. Domníváme se, že by bylo dnes nesmírnou chybou, ba přímo naivitou, při plném uvědomění si výše uvedených skutečností, se tedy domnívat, že proces rozdělení federace u nás a zdůrazňuji právě jenom u nás proběhne nenásilnou formou.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
0: Ani Slováci nebyli pochopitelně jednotní v touze opustit společný stát. Slovenští odpůrci samostatnosti se mimo jiné obávali, že samostatnost Slovenska přinese také konec demokracie. Signálů bylo dost. Odsuzování poslanců, kteří nehlasovali pro svrchovanost, bojkotování novinářů, kteří jednoznačně nefandili Mečiarovi, touha omezit federální média a další kroky, které pro rozhlas okomentoval doyen slovenské pravice, předseda demokratické strany Martin Kvetko.
4: Toto jsou tiež kroky, které vyvolávajú obavu o tom, či demokracia na Slovensku bude naozaj zachovaná alebo nie. Počúvam, že raz sa pán predseda Mečiar vyslovil, že budeme mať slovenskú demokraciu. Ja neznám, aká to má byť slovenská demokracia. Demokracia je len jedna, ktorá spočíva na rovnoprávnosti všetkých občanov a na ich účasti pri rozhodovaní. Ale demokracia slovenská by mohla byť taká, že by sme len niekoho pozvali k tomu, aby rozhodoval. A to súvisí už s tým, že ako se spomenul, že sa na tlačové konferencie nemajú dostávať všetci, že sa nebudú zverejňovať niektoré veci, ktoré môžu byť veľmi dôležité pre rozvinutie myslenia občanov, alebo že sa majú niektoré mass media zastaviť alebo zrušiť a tak. No to naozaj by bola ako zvláštna situácia, keby napríklad ešte aj žiadali, že aby Slobodnú Európu aby zastavili, aby nevysielala na Slovensko a tak ďalej.
0: Obavy o svobodu odvážně vyjádřil i redaktor, který s Martinem Kvetkem vedl rozhovor, Jan Bér.
5: Nevím, či to tak je, ale verme, že zvrchovanosť Slovenska nepošle do minulosti aj demokraciu. Tá sa totiž na Slovensku vlastne ešte zatiaľ ani poriadne nenarodila. Preto dúfam, že sa budeme v relácii Rádioforum na stanici Československo ešte stretávať. Od mikrofónu sa lúči Jan Bér.
0: Zvláštní přístup slovenského HZDS ke svobodě slova vnímali pochopitelně i Češi. Situací byl znepokojen také režisér Jiří Svoboda, tehdejší předseda KSČM.
6: Konkrétně třeba pořad uváděný televizí, kde šlo o setkání premiéra Mečiara s novináři. Já myslím, že už jsme si zvykli a že je to strašně dobře, že jsme si na to zvykli, že novináři jsou nepříjemní, že novináři politiku kladou otázky velice na tělo, které nevždy se s nimi politici dobře vyrovnávají. A jestliže jsem sledoval průběh tohoto setkání pana premiéra Mečiara s novináři, měl jsem pocit, že jsem se vrátil o mnoho let zpátky, kde novináři hráli roli jakési konformní stafáže. A to já věřím, že k tomu se prostě nemůžeme a nechceme nikdo vrátit, protože jinak bychom podřízli jednu z větví, na které stojí demokracie, a to jsou nezávislé sdělovací prostředky.
0: Asi nemusím dodávat, že 3 roky po pádu komunismu tato slova pronesená komunistou nesmírně překvapila.

0: Jak už jsme slyšeli, několik hodin poté, co Slováci deklarovali svrchovanost, abdikoval federální prezident Václav Havel. Důvod? Situace, která v zemi je, mu neumožňuje se ctí plnit prezidentský slib republice, doslova uvedl. Pokusem o důsledné plnění tohoto slibu bych se mohl stát dokonce překážkou rozsáhlých změn naší státnosti, k nímž naše země po posledních parlamentních volbách směřuje a emancipačních snah Slovenské republiky, jejichž politickým výrazem je i deklarace o svrchovanosti. Václav Havel se 2 roky snažil společný stát udržet. Teď ale viděl, že československá cesta je u konce.
1: A já toho lituji jako jeden z těch, kteří v tento smysl nevěřili. Ale rozhodně si nemyslím, že bylo v moci jednoho člověka zabránit čemusi, co zřejmě je historicky nutné, co je volbami potvrzeno jako vůle občanů. Bylo by dokonce nesmyslné tomu bránit a tomu klást nějaké překážky do cesty.
0: Poslechněte si, jak na Havlovu abdikaci zareagoval předseda slovenské vlády Vladimír Mečiar.
2: Nemyslím si ale, že to byl krok reagující na vyhlášení svrchovanosti, protože pan prezident nám upřímně poblahopřál právě k tomu, že jsme deklarovali svrchovanost Slovenské republiky. A dodal, blahopřál mi osobně. Vladimír Mečiar rovněž sdělil, že se v telefonickém rozhovoru s Václavem Havlem bavili o tom, jak bude zachován ústavní systém. Poděkoval jsem panu prezidentovi za všechno, co dobrého udělal, řekl. Vladimír Mečiar vyslovil politování nad tím, že prezident Havel abdikoval právě v této době. Na druhé straně on vidí racionální východiska v tom, že toto může přispět k urychlení vývoje česko-slovenské vzájemnosti, konstatoval slovenský premiér Vladimír Mečiar.
0: Čeští politici ovšem vnímali krok Václava Havla jinak. Takto ostře se vyjádřil místopředseda České národní rady Tomáš Vlach z ODS.
3: Z lidského hlediska je to naprosto pochopitelný krok a z hlediska pana Havla jako prezidenta, jako politika je to celkem logické rozhodnutí v této situaci a přichází i v časovém kontextu toho, co se právě na Slovensku stalo. Já si myslím, že je to další krok, který je docela logický v tom procesu, který se zde děje. A je to proces, kde česká strana je osočována, že vyhání Slovensko z federace, ale Slovensko z té federace úprkem běží. I když by ještě velmi rádo, abychom my ten úprk nebo tu cestu co nejintenzivněji financovali.
0: Z tábora, který se nechtěl s koncem společného státu smířit, se ozývaly hlasy volající po referendu. Vždyť podle průzkumu veřejného mínění byla většina obyvatel země proti jejímu rozdělení. Poslechněte si už zmíněného Martina Kvetka.
4: Tu je třeba jasně, aby se shodli a vyjadrili jasně, co teda chceli, keď volili Mečiara a co teda nechceli. A to je, myslím, že možné len v referendě. A proto my trváme na to, aby to referendum bylo zorganizované a vykonané čím skorej.
0: A co Václav Havel, který referendum v minulosti navrhoval?
1: Vše nasvědčuje tomu, že je pozdě. Referendum mělo být před rokem, před půl rokem. Titíž, kteří dneska volají po referendu a říkají, chceme referendum, jak to, že politické strany počítají z možnosti rozdělení státu a nepočítají s referendem. Titíž hlasovali proti referendu v parlamentu, měli mnohokrát příležitost se vyslovit pro něj, referendum uspořádat. Dnes vše nasvědčuje tomu, že je na referendum tohoto typu, to jest na referendum, které se zeptá občanů, co chtějí, pozdě.
0: Skepticky se k referendu vyjádřili v rozhlasové diskuzi také poslanec Miloslav Výborný z KDU-ČSL, který bude hovořit jako první, a spisovatel Pavel Tigrit, poradce Václava Havla a pozdější ministr kultury.
5: Skutečnou vůli lidí vyjadřuje jak referendum, a někdy velmi nepřesně, tak vůle zástupců, kteří jsou v parlamentech po svobodných volbách. To je také skutečná vůle lidí.
6: No, jsou to vlastně také volby, referendum jsou volby.
7: Jinými slovy,
6: když je přesná otázka.
7: Podle vašeho názoru konání referenda v této době už nemá význam.
6: Pokud se obracíte na mě, tak myslím, že ne. To význam referendum je osvědčený, demokratický, zavedený způsob, jak se dotázati v klíčových otázkách občanstva, celé společnosti, ano nebo ne, ale tím to také končí. To znamená, ta otázka musí být jasně formulována a jasně předložena. V našem případě, pane doktore, to tak celé jasné není.
0: Československou krizi po celou dobu jejího trvání provázely také diskuze na téma, kdo za to může. V červenci 1992 začal Vladimír Mečiar tvrdit, že česká strana Slováky do rozdělení tlačí a má připravený krizový scénář, ve kterém plánuje po rozdělení deportovat na Slovensko Romy. Deníku Prostor se podařilo tento vládní plán skutečně získat. Co v něm bylo, to pro rozhlas řekl redaktor Martin Mrnka.
7: Já bych například citoval zde ze stanoviska Ministerstva práce, mest a sociálních věcí, který uvádí, že u cizinců, myšleno v případě, že by občané Slovenské republiky byli stanoveni jako cizinci, nepožadovali občanství České republiky, tak u cizinců by mělo být stanoveno, že mají pracovní povolení ve smyslu příslušného zákona a mělo by být pokyn úřadům práce, v jakém rozsahu mají být poskytována pracovní povolení. A u toho je poznámka tohoto procesu využít k odchodu nepotřebných osob z podniků, zejména z důvodu strukturálních změn a k odstěhování občanů romské národnosti na Slovensko.
8: Znamená to tedy, že slovenský premiér měl pravdu?
7: V tomto smyslu pravdu měl, ale tady je zapotřebí si uvědomit, že rozpad republiky je skutečně věc nesmírně tvrdá. Takhle bychom se chovali, nebo Česká republika by se chovala teprve v případě, že by došlo k protiústavnímu náhlému rozpadu Československa.
0: Na živelné rozdělení a krizový scénář nakonec nedošlo. Česká a slovenská strana se na rozdělení země domluvila naprosto klidně a od ledna roku 1993 už šli Češi a Slováci každý svou cestou. O tom ale zase někdy příště. Za pozornost děkuji a pěkný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Kindlová.
9: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
1: Po nočních ruských útocích na Kyjev je nejméně 9 mrtvých. Policie vyšetřuje zaměstnance brněnské pobočky České národní banky, který měl banku připravit o desítky milionů korun. Mezinárodní fotbalová federace kvůli kritice zastavila plán prodat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. A bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky a teploty většinou do 33 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Ruská armáda v noci zaútočila balistickými střelami na Kyjev. 9 lidí zemřelo, zraněných je 23. Uvedly to ukrajinské úřady. Na místě byly slyšet silné výbuchy. Úder způsobil požár v 6podlažní budově v Solomianské čtvrti. Další následky útoku podle kyjevské vojenské zprávy zjišťují ve 3 městských obvodech. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti kterým jsou účinné jen některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických patriotů. Těch má ale Ukrajina nedostatek. Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky z krádeže. Muž měl banku připravit o desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornil finanční analytický úřad. Kriminalisté uvedli, že se jim díky spolupráci s bankou podařilo prokázat, že muž obcházel interní pravidla. Obviněný s vyšetřovateli spolupracuje a policie se snaží ukradené peníze získat zpět. Podle mluvčí České národní banky Petry Vlčkové případ nemá dopad na běžné fungování peněžního ústavu.
3: Česká národní banka přijala opatření k ochraně majetku a bankovní rada zároveň rozhodla o zahájení mimořádného interního auditu. Jehož cílem je prověřit všechny okolnosti případu a posoudit účinnost nastavených kontrolních mechanismů.
1: Podle policie zadržený muž pracoval v bankovním sektoru dlouho. 22členný tým českých hasičů se vrátil z mise v Řecku. Ve městě Patra na severu poloostrova Peloponés 2 týdny pomáhali s hašením lesních požárů.
4: Čeští hasiči k zásahu v Řecku vyrazili celkem 4x. Nejnáročnější byly podle velitele Richarda France přírodní podmínky, silný vítr a jiná vegetace.
5: Rychlost toho šíření požáru je potom podstatně vyšší. Velmi jednoduše se tam stává z požáru nějakého porostu korunní požár.
4: Po druhé se mise v Řecku zúčastnil ředitel územního odboru Plzeň Pavel Musil.
6: Přínosem letošního roku bylo určitě to, že jsme měli možnost cvičit celitní jednotkou řeckých hasičů s 6. oddělem MOD a to byl obrovský přínos, protože ty kluci skutečně viděli tak, jak to dělají lidi protřelí lesní požáry v exponované evropské lokalitě.
4: V řeckém městě Patra je vystřídal další 22členný český tým. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.
7: Sport. Mezinárodní fotbalová federace FIFA nebude prodávat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. Prezident FIFA Gianni Infantino oznámil, že organizace od záměru ustoupila po vlně kritiky. Světová federace původně plánovala prodat 20% podíl v nově vzniklé komerční společnosti. Proti návrhu se postavila Evropská fotbalová unie a její členské asociace pohrozily bojkotem mistrovství světa i dalších soutěží. Fotbalisté Sparty si ve 2. kole šance ligy připsali první vítězství v nové sezóně po domácí výhře nad Zlínem 3-1. Hodnotí to trenér Pražanů Brian Priske.
8: Jsem spokojený se 3 body a s některými momenty v zápase, ale bylo tam také hodně okamžiků, kdy jsme ztratili kontrolu a nedominovali jsme. Trošku to připomínalo minulý týden. Ztratili jsme strukturu hry, odevzdali jsme dost míčů a povolili jsme soupeři moc standardek. Na můj vkus to bylo chvílemi až moc otevřené utkání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D52 za Pohořelicemi a nehoda na D1 za Souticemi. Dálnice D52 směrem z Mikulova do Brna je neprůjezdná po tragické nehodě za Pohořelicemi. Na 21. kilometru se stále vyšetřuje. Sjíždějte na 23. kilometru, objíždějte po souběžné silnici až k nájezdu na 16. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Zruč nad Sázavou překážejí následky nehody kamionů. Srazili se na 50. kilometru, na místě už je odtahová služba. Průjezdné je to s opatrností levým pruhem. Provoz byl na chvíli zastavený, vytvořila se kratší kolona, ta se teď bude rozjíždět. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte překážku za odbočkou na Litoměřice. Na 40. kilometru stojí porouchané osobní auto, odstavný pruh je uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, místy přehánky, lokálně i bouřky, ojediněle silné. K večeru by mělo v Čechách srážek ubývat a místy se vyjasní. Teploty 28 až 33 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 25 a na jihovýchodě Moravy až 36. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki ve středu oznámil vznik nové parlamentní frakce. Vyvrcholil tím rozkol ve straně Právo a spravedlnost, považované za hlavní opoziční sílu v zemi, co je příčinou vážného rozkolu polské pravice. A může se současný premiér Donald Tusk těšit na hladké vítězství ve volbách v příštím roce? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
10: Hostem Interview je redaktorka deníku Gazeta Pravna Klára Klinger. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Když jsme si domlouvali tento rozhovor, nevěděli jsme ještě, že na polské území dopadne pravděpodobně ruská raketa. Pochopitelně to je v těchto hodinách pro polskou veřejnost prioritní zpráva. Nezastínila zmíněný spor o budoucí směřování Práva a spravedlnosti?
11: Ne, myslím si, že ne, a protože to je asi takové největší překvapení vnitřní politiky a asi to nikdo nečekal. Podle mě ani samotný Mateusz Morawiecki, který dnes stojí na čele poslanců, jež by opustili nebo zůstali vyhozeni, to záleží na tom, jaká je interpretace toho, co se stalo. A když jde o média a zájem novinářů, tak to, co se stalo z uvnitř opoziční strany PiS, největší opoziční strany, tak je asi je velký zájem, protože to je taková úplně nová věc.
10: Čili vy říkáte, že ten rozkol v polské pravici je větší, promiňte to slovo, bomba, než ta pravděpodobně ruská raketa.
11: Ano. No, asi ano.
10: On ten rozkol může mít dalekosáhlé dopady na Polsko, na celou střední Evropu. Jak vlastně ta neshoda uvnitř Práva a spravedlnosti vznikla?
11: No, to, jak jsem říkala, to bylo dost velký překvapení, protože to nikdo nevěděl, že by tam měla být nějaká krize, to nebylo vidět. Ale a myslím, že i Morawiecki, který asi počítal s tím, že se stane nástupcem Jaroslava Kaczyńského, který už je mu přes 70 a už několikrát byl u vlády, ale pak se ukázalo, že asi své postavení ve straně přecenil. Pak došlo ke krizi, ve vnitřní krizi, protože předseda strany Jaroslav Kaczyński oznámil, že buď to podepíšou lojalky, nebo já nevím, jak se to říká, osvědčení o lojalitě, a že nebudou

0: moravickým PiS.
1: Ona se, ta frakce tedy, jestli se nepletu, jmenuje Rozvoj Plus. A takhle z dálky to vypadá, že příčina toho rozkolu byla, že předseda strany Jaroslav Kaczyński chce přitvrdit. On si za kandidáta na premiéra v parlamentních volbách na přes rok vybral ultrakonzervativního Přemyslava Czarnka, který je pro část PiS včetně s Morawieckým nepřijatelný. Co vlastně znamená to označení ultrakonzervativní v současné polské politice?
0: No, je to určitě, teda Přemysl Czarnek určitě patří k tvrdému, silně konzervativnímu křidlu PiS a vedení strany jako si od ní asi slibuje, že přitáhne tu část voličů krajní pravice. Ale musíme jako si uvědomit, že v Polsku ten PiS a Přemysl Czarnek to není jediná krajní pravice. Máme ještě větší krajní pravice, což je Konfederace a Konfederace Korona Polska a tam oni jsou už opravdu jako nacionalisti a mají docela velkou mnoho příznivců. Když se koukne na průzkumy, tak ta Konfederace má přes 10% a strana Brauna, který je ten nacionalista, má taky přes 10%. To jsou ultrakonzervativní, teda no, krajně pravicový nacionalistický názory, antiukrajinské, antievropské, ale taky jako dost brutální, asi bych řekla, protože Brown jako i dělal, prostě ničil nějaké výstavy v parlamentu, jako fyzicky, ano, přišel a to zničil a prostě je takovým představitelem ultrakonzervativní krajně pravicové názory.
1: No a dá se to vykládat tak, že Jaroslav Kaczyński chtěl zalovit v těchto vodách a myslel si, že tím, že Přemyslav Czarnek bude tedy tím kandidátem jeho na budoucího premiéra, tak získá podporu ultrakonzervativních voličů, řekněme?
0: Já si myslím, že ano, ale tam je ještě jeden jako motiv, tak si myslím, že prostě on nechtěl, aby Mateusz Morawiecki jako přijal jeho tu vládu, protože to je silný hráč, nebo jak se to řekne, teda bývalý premiér Mateusz Morawiecki. A já si myslím, že Kaczyński prostě nechtěl, aby Morawiecki měl tak silnou pozici. A věděl, že Morawiecki má prostě podporu méně nacionalistické nebo méně pravicové méně pravicového křídla a prostě chtěl ho asi nechtěl ho připustit k tomu.
1: A jak byste tedy vysvětlila tu nechuť Jaroslava Kaczyńského vůči Mateuši Morawieckému, tu nechuť předat mu to pomyslné žezlo v Právu a spravedlnosti?
0: Já si myslím, že nechce ztratit vládu, to je prostě, to je jako staré jako svět historie o vládě uvnitř PiS. Včera jsem si povídala s jedním z zákonodárců z toho nového křídla, z té nové frakce. A on to jako, samozřejmě to je jeho narace, on to říkal, že jako oni jsou, chtějí přejmout vládu, teda v Polsku, a to křídlo, které zůstalo s Kaczyńským, tam spíš oni chtějí, prostě je boj o vládu uvnitř strany. Takže tam jsou dva spory. Jedno je prostě boj o těch radikálnější křidlo a těch radikálnějších voličů a na druhou stranu je prostě ten status quo, který je uvnitř strany. A Czarnek opravdu jako je to radikálnější křídlo, je spojovan s tvrdým postojem vůči Ukrajině, odmítání systému emisních povolenek ETS a s odporem části jako evropské zelené politiky. A jeho posílení znamenalo zaostření toho personálního konfliktu. A tam je taký věk, jako, že ten Morawiecki a jeho příznivci jsou ta mladší, víc jako liberální, víc liberální křídlo a zase to, ty, kteří zůstali s Kaczyńským, to jsou takový jako trošku starší a takový tradiční křídlo.
1: Je to tedy tak, že oficiálním kandidátem na toho budoucího premiéra v parlamentních volbách na přes rok, oficiálním kandidátem Práva a spravedlnosti je Přemyslav Czarnek?
0: Ano, ano. A to byl ten první krok, který vedl k tomu rozkolu. Protože Morawiecki asi počítal s tím, že to on bude na

0: označen jako, že Kaczyński řekne, že on bude tím kandidátem na přes rok na premiéra. A myslím si, že teda byl překvapen tím, že prezes Kaczyński jako řekl, že to bude Czarnek. A to byl asi začátek ty krize, protože si fakt myslím, že jako Morawiecki počítal s tím, že to bude taková, no že Kaczyński prostě mu odevzal tu vládu, ano, a že to bude jako kontinuace PiS a že se uvnitř změní. A to asi tak nevypadá a myslím si, že Kaczyński tu vládu odevzdat nechce.
1: Čili situace je taková, že Morawiecki odchází, Czarnek zůstává ve hře. Jaroslav Kaczyński je s tím spokojený?
0: Já si myslím, že je taky překvapen, protože nepočítal s tím, že až tolik, protože to jako se říká, že přes 30 nebo a možná i víc než 40 lidí odešlo spolu s Morawieckým. A já si myslím, že když Kaczyński říkal, že jako je ultimátum, jako že musí se jako deklarovat, jestli zůstávají v PiS nebo jsou s Morawieckým, tak asi si myslel, že to bude, že míň lidí se rozhodne, aby odejít z PiSu.
1: On prostě takže nevěřil, že se odtrhnou Morawiecki.
0: Ano, on se nevěřil, že se odtrhnou. Teda věřil, že Morawiecki se odtrhne, teda to byla hra vabank, ano, ale myslím si, že si jakože počítal s tím, že víc lidí zůstane s PiSem. A to je asi největší takovej rozkol, protože když byly rozkoly jako uvnitř jiných stran, tak nikdy to nebylo až tolik lidí. Teďka to bude druhá největší opoziční strana, bude PiS a ta skupina Rozvoj Plus, to bude druhá frakce, jako největší opoziční frakce v parlamentu.
1: Hostem Interview Plus je redaktorka deníku Gazeta Pravna, Klára Klinger.
2: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Vy jste řekla, že Právo a spravedlnost zůstává i po tom rozkolu stále nejsilnější opoziční stranou, je to tak? Tak
0: ano.
1: Pojďme se tedy podívat na člověka, kterého Právo a spravedlnost vidí jako svého budoucího předsedu vlády. Czarnek byl za vlády Práva a spravedlnosti 3 roky ministrem vědy a školství. Proti jeho chystaným reformám ve vzdělání se tehdy společně ohradilo 80 polských univerzit s tím, že jeho chystané reformy zasahují do autonomie univerzit, brání akademické svobodě a na univerzitách umožňují učení pseudovědeckých názorů. Kromě toho je Czarnek, a vy jste to naznačila, například proto, aby byla omezená práva sexuálních menšin. Co je na Czarnkovi jako možné premiérovi vůbec nejproblematičtější?
0: No právě ty jako takové ty konzervativní tradiční názory, které určitě se líbí častí společenství, protože je to takový něco, co jako takový průměrný člověk si může myslet, ano, když a prostě on to říká nahlas a je takovou no a právě v těch a lidi mají pocit, že brání jejich zájmu a právě říká nahlas to, co si myslí potichu. A on třeba to byla taková věc, že stvořil škol, to jste říkal jako minister školství, tak udělal, že třeba v menších okresních městech vznikly lékařské fakulty a nové zdravotnické vysoké školy a prostě všichni říkali, ale jak to prostě to tam, jako jaká bude úroveň těch studentů a nových lékařů. Ale prostě on to řekl a to udělal. A je takovej, to je takovej člověk, který prostě přijde a řekne, co si myslí a to je, a to je v pořádku. A já si myslím, že to, a taky to, co jsem říkala, že to je jako důležitá ta vnitřní krize, on prostě to není konkurence vůči Kaczyńskému. Morawiecki mohl by být tu konkurenci a Czarnek ta konkurence to prostě není. To
1: on neohrožuje,
0: neohrožuje
1: šéfa Práva a spravedlnosti.
0: Ano,
1: ještě mi řekněte tak k tomu ultrakonzervativismu a k tomu, co by na něm jako na možném premiérovi bylo nejproblematičtější. nejhorší. Vy už jste řekla, že to znamená protiukrajinský postoj. Řekli
0: tak,
1: jsme si, že to...
0: Tak, všechny zelená, ta zelená energie, ta zelená politika, ale taky i ten antievropský postoj a ten takovej konzervativní, teď se točí diskuze týkající se manželství, jak se říká?
1: Pro všechny.
0: To je jako to je homosexuální pro všechny. A tak tady PiS je úplně jasné názory má, jako že je proti jakýmkoliv to tedy liberálním posunutím a přizvolení na změnu, co se týče potratu, co se týče partnerství homosexuálních párů. Tak v těch společenských věcech, tak to je takovej opravdu tvrdý konzervativní postoj.
1: Ekonomicky liberálního místopředsedu strany Mateuše Moravěckého rozhodnutí předsedy Kačinského zaměřit se právě na ultrakonzervativní voliče údajně urazilo, to jsou jeho vlastní slova. Chce, aby se strana opět stala významnou středopravou stranou oslovující podnikatele a mladé lidi. Proč si Moravěcky myslí, že se něco takového nemůže s ultrakonzervativním Čarnkem na špici povést?
0: Protože asi Čarnka moc ta ekonomie nezajímá. Teda Moravěcký je on kdysi pracoval ekonomista, pracoval v banku a jako to, co ho zajímalo, to opravdu jako, aby se koukat taky, jak vypadá státní rozpočet. A měl různý jako nápady týkající se toho, jak to má vypadat. A Čarnka to asi a PiS to moc nezajímá.
1: Máte dojem, že by Právo a spravedlnost mohlo vyhrát, aniž by se zabývalo ekonomickými otázkami, jak to chtěl Moravěcký?
0: Teď, když se koukneme na to, jak to vypadá ta podpora voličů, to bylo asi 24%, ta podpora, když jde o PiS, a když byly ty nově udělané průzkumy, tak podpora strany Práva a spravedlnost mezi tím klesla na zhruba 19%. A ta nová frakce Mateuša Moravěckého, to jeho nové uskupení by mohlo získat přibližně 7 až 10% hlasů v závislosti na konkrétním průzkumu. Tak já si myslím, že jako ten PiS určitě na tom bude mu klesat, určitě. Ale stejně ty názory, které mají a taky kvůli tomu, že jako ty finanční problémy jsou jako dost velký v Polsce, tak si myslím, že jim to tak zůstane, tak 20%.
1: Já si ta Moravěckého slova vysvětluji tak, že podnikatele nebo mladší voliče ty kulturní války, o kterých mluvíte v souvislosti s Čarnkem, vlastně se stolik nezajímají.
0: A když jde o přemysl Moravěckého, ne, myslím si, že ne, že on, že Moravěcký víc jako chce odejít od toho, od té války, když jde o teda přístup ten společenský a víc říkat, co se týká třeba upřesnění daní, kontroly daní a bezpečí a víc jako takové tvrdé ekonomiky, a méně té, jak se říká, no toho jako...
1: Toho ultrakonzervativního, řekněme, názoru na svět.
0: No teda těch názorů na svět. Jako méně toho a víc ekonomiky, víc jako debaty o daní, víc debaty týkající se čísel a jako konkrétu. A méně toho názoru.
1: A řekněte mi ještě k té posud stále nejsilnější opoziční straně, tedy k Právu a spravedlnosti. Vedení údajně trvalo na tom, a vy jste to už zmínila, aby Mateuš Moravěcky a ti, kdo s ním nakonec odchází, což je údajně 40 poslanců, jeden senátor a 3 členové Evropského parlamentu, podepsali prohlášení věrnosti. Ví se, komu nebo čemu měli být věrní? Předsedovi strany nebo straně samotné?
0: Straně samotné. Někdo napsal, jako, že protože Kaczyński říkal, že taky to podepíše, tak někdo jako vtipně to napsal na X, že prostě díky tomu jsme se dozvěděli, že Kaczyński teda zůstane a bude věrný straně Právo a spravedlnost. Tam byla prostě lojalita, že musí být v jedné straně a nemůže, jako, že nesmějí být v žádné jiné skupině, v žádném jiném klubu, jenom jako PiS.
1: Čili byla to snaha vedení zajistit si pořádek nějakou pevnou rukou, aby nebyly žádné frakce a tím pádem rozkoly?
0: Ano, to určitě bylo zajistit si pořádek, ale taky bylo ukázat, kdo vládne, kdo má tu moc a taky prostě říct, prostě jste s náma nebo jste proti nám. A to, co jsem říkala i dříve, jako si myslím, že Kaczyński počítal s tím, že jako možná odejde 15, 16 lidí, že polovina, nevím jako kolik, jako to neříkal nahlas, ale to si myslím, že prostě si myslel, že odejde nakonec, když bude taková tvrdé oznámení s náma, to osvědčení, takže víc lidí zůstane s PiSem. A to si myslím, že ho fakticky překvapilo, že víc lidí odešlo a že k tomu rozkolu opravdu došlo. A nikdo asi s tím nepočítal, že během prázdnin bude rozkol největší opoziční pravicové strany.
1: Hostem Intervju Plus je redaktorka deníku Gazeta Pravna Klára Klinger. Strana Právo a spravedlnost vládla v Polsku mezi roky 2015 až 2023. Během téhle doby například významně přeměnila soudní systém, což mimo jiné vedlo ke konfliktu Polska s Evropskou komisí. Přiznala strana Právo a spravedlnost, že změny soudnictví nebyly správné, nebo by je v případě vítězství ve volbách zavedla znovu?
0: No, teda přímo to, jako to nepřiznali, že by tam byla chyba a to pořád, já jako ty podrobnosti, jako to je moc komplikované, to moc neznám, ale to je furt je problém, to teda je obrovský problém, protože narovnat ten soudní systém a se s tím vyrovnat jsou soudci, teda ty noví, starý, a to prostě má obrovský vliv na soudní systém, ale to teda Právo a spravedlnost vůbec nepřiznala, že by to bylo.
1: Já se na to ptám, paní Klinger, hlavně proto, jestli umíte posoudit, jak se za ty 3 roky v opozici strana předsedy Kaczyńského proměnila, jestli ještě má tuší tu vnitrostranickou disciplínu, jestli má jiné akcenty. Je to jiná strana, když je v opozici?
0: Ne. Já mám pocit, teda to je můj pocit, že oni se moc nezměnili a asi taky proto Morawiecki jako stvořil tu novou frakci a odešel, protože měl pocit, že tam je, já nevím, jestli se česky říká stagnace.
1: Ano.
0: A že prostě tam to už jenom je, kdo co uvnitř strany, jaký bude ten podíl vlády, ale že prostě není novej, že tam není novej nápad na to, jaká má být ta přes rok, teď bude rok do nových voleb, jaká má být ta nová narace a s čím jdou k voličům.
1: Co bude ta strana vyprávět?
0: A furt jako říkat, že tady, protože furt se říká, samozřejmě opozice říká, že strana, která teďka vládne koaliční, koalice je špatná, všechno dělá špatně, tak to nestačí. A prostě, že nemají, že tam není nový nápad. A mám pocit, že i když Zbigniew Ziobro, který byl ministrem spravedlnosti, je stíhan a je teď v Americe, tak to moc ani moc nezměnilo, jako to není tak, že někdo vyšel a říkal, no jsme udělali chyby, teď to chceme změnit, tam není takovej novej postoj. A myslím si, že to poprvé, že Morawiecki jako teďka začal říkat, že ty chyby byly a že prostě chtěl by to změnit a řekl to nahlas. A v podstatě se, já nevím, jestli tam se omlouval, ale řekl že byly chyby a že prostě by to udělal jinak, tak to Právo a spravedlnost nikdy neudělalo.
1: Vy jste řekla, že přestože Právo a spravedlnost je výrazně oslabeno, neznamená to automaticky posílení současného premiéra Tuska. Jak hodnotí Poláci současnou Tuskovu vládu? Já se ptám taky, protože list Le Monde před časem ji zhodnotil tak, že Tuskova revoluce proti populismu selhala. Souhlasíte s tím?
0: No selhala. Já si myslím, že to je problém. I když tak jako furt, jako když se mám říkat, jak vypadá ta podpora voličů, no to zase, to, co jsem říkala, má 30% jako koalice, občanská koalice podpory podle průzkumu, takže je to jako pořád je to to nejvyšší číslo. Ale asi lidi očekávali, že udělají víc a to prostě selhalo. A když jsou ještě finanční problémy, a máme hodně problémů se zdravotnictvím. Teď během prázdnin, než nastal ten rozkol, tak hlavní téma v Polsku to byly příjmy lékařů. Ten spor kolem možného rozpadu strany Práv a spravedlnost, můžeme říct, že akorát to pro Tuska je jako fajn, protože média teď se zabývali tím rozkolem ve straně Práva a spravedlnost, ale ten obrovský problém týkající se zdravotnictví a zdravotnického systému, to bude určitě jedno z témat během kampaně, teda před volbama na podzim.
1: Hostem Interview Plus byla redaktorka deníku Gazeta Pravna Klára Klinger. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Děkuji.
1: Za pozornost děkuji Petr Vizina.
2: Právě jste slyšeli Interview Plus, které si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Jak zneužila nacistická propaganda kulturu? Jak se na tom podílela filmařka Leny Riefenstahlová?
4: Sice natáčela různou barvu pleti a natáčela tyhle věci, ale v kontextu toho, co ta diktatura hlásila, to znamenalo, tyhle lidé budou stejně zlikvidováni, protože nejsou hodní žití. Jo?
3: A oprostila se kultura po druhé světové válce úplně od nacistické, potažmo fašistické estetiky? Záznam debaty z letní filmové školy v Uherském Hradišti na téma estetika fašismu, odhalování nenávistných myšlenek ve velkolepých obrazech. Poslouchejte v sobotu po 8 hodině večer a v neděli po 11 hodině dopoledne na Plusu.
5: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Migrační krize ve španělské Soutě a italská hrozba pro Schengen, souboj koalice a opozice o podobu státního rozpočtu či změny v německé vládě a další problémy kancléře Merce. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
2: Názory a argumenty.
6: Do španělské exklávy Ceuta na pobřeží severní Afriky včera nekontrolovatelně proniklo podle některých zdrojů až 50 tisíc nelegálních migrantů ze sousedního Maroka. Další až 2 tisíce se do Ceuty dostali v minulých dnech, přinejmenším 10 se jich podle deníku El País při pokusech do Ceuty kolem pobřeží přeplavat utopilo. Policie situaci zcela přestala zvládat. Madrid nakonec po určitém váhání povolal armádu. Italská premiérka Giorgia Meloniová v reakci na krizi varovala, že její země nehodlá jenom přihlížet a je připravena přijmout patřičná bezpečnostní opatření, včetně pozastavení svobody pohybu v schengenském prostoru ve vztahu ke Španělsku. A o tom budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Jak a proč se situace v Soutě natolik vyhrotila? Jak hodnotíš postup španělských úřadů a nakolik je Meloniové varování hrozbou pro Schengen?
7: Scény, které teď vidíme ze Souty, jsou dosti varující, dramatické. Vypadá to, že tam panuje docela velký chaos. Tisíce lidí, kteří vzali útokem jak ten plot, který tam už stojí, tak především se snažili obeplavat bariéry vlastně po moři, přičemž, jak už zaznělo, tak několik lidí utonulo. Média popisují, že tam viděli něco jako bojové scény. To jsou všechno obrázky, které vlastně docela důvěrně známe z toho krizového roku 2015, a to si myslím, že je jeden z důvodů, proč nejenom Giorgia Meloniová, ale i další politici teď mluví tónem, jakým mluví, protože se asi obávají, aby se nevrátila ta situace podobná jako v roce 2015. A řekl bych, že ta španělská reakce, která teď už zdá se bude docela tvrdá, protože španělská vláda nasazuje tedy armádu, takže k tomuto kroku přistoupila až pod tíhou okolností. Na tom počátku vlastně ti první příchozí přicházeli bez nějakých větších problémů, bez toho, že by jim snad pobřežní nebo pohraniční stráž stála v cestě, ale teprve, až když se ta situace opravdu vyhrotila, tak vláda Pedra Sancheze zatáhla za brzdu. A tady je, myslím, potřeba dodat ten kontext. Pedro Sanchez a jeho levicová vláda dlouhodobě patří teď už docela k menšině názorové, řekněme, v tom smyslu, že vždy patřila spíše k těm vstřícnějším vládám směrem k migrantům. Pedro Sanchez dokonce vzbudil poměrně velkou pozornost svým návrhem, ve kterém teď už dokonce i postupuje legalizovat 100 000 nelegálně působících migrantů na španělském území, kteří třeba nezískali azyl, tak a jsou tam tím pádem bez právního titulu, tak legalizovat jejich pobyt, což právě vyvolává množství kritiky ze strany jiných zemí.
6: Nepřispěl právě tento postoj španělského premiéra k tomu, že se migranti vydali do Souty?
7: Já si myslím, že je to dost pravděpodobné. Španělská vláda si, myslím, koledovala o tento typ problémů a to je také důvod, ten stěžejní důvod, řekl bych, nejenom to, co se děje v Soutě, ale především tento návrh, proč se teď mluví o tom, zda Španělsko nějakým způsobem nevyloučit ze schengenského prostoru. Popravdě řečeno, moc nevím, jak by se pro něco takového našla politická podpora. Každopádně ten fakt, že teď ti příchozí a i pašeráci lidí vidí jakousi cestu, jak si legalizovat pobyt na evropském území, možná ještě poslední šanci, řekněme, protože zase kontext ještě toho, že začíná účinkovat migrační, nebo začala před několika týdny účinkovat evropský azylový a migrační pakt, který výrazným způsobem zpřísňuje podmínky, tak toto může působit jako něco, co může být tím takzvaným půlfaktorem, něco, co může zvyšovat motivaci jak těch žadatelů o azyl, taky pašeráků lidí využít poslední díry, které tady stále ještě jsou, a řekněme si otevřeně, že Ceuta je bolestivé a slabé místo v ochraně vnějších hranic. Je to, připomeňme, exkláva plně obklopená marockým územím, která se velice špatně brání, a podle informací z médií teď těch lidí celkově by tam mělo být 50 000 z řad migrantů, což je víc než polovina vlastně obyvatel, kteří jinak v tom městě žijí.
6: Hovořil jsi o novém migračním paktu. Mohl by on nějak španělským úřadům pomoci, nebo naopak komplikuje?
7: Já si myslím, že to, co teď vidíme, bude lakmusovým papírkem toho, jestli migrační pakt může fungovat či ne, protože on dává nástroje členským státům, a stále jsou to členské státy, které jsou primárně zodpovědné za ochranu hranic a za bezpečnost. Dává jim nové nástroje, jak tu situaci lépe kontrolovaně zvládat, ale bude samozřejmě teď na Španělsku, zda se rozhodne využít. A jak tvrdě, je tady poměrně velká kritika ze strany třeba lidskoprávních organizací, které varují, že to může vést k velice tvrdým postupům na hranici mezinárodního práva. To stěžení, co teď asi Španělsko může využít, je možnost vůbec neumožnit těm příchozím možnost o azyl požádat a rovno je zařadit k návratu, ale to se velice těžko bude dělat kapacitně, kde ty počty příchozích výrazně převyšují kapacity španělských úřadů na místě.
6: To byl analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktore, děkuji.
7: Díky.
6: Blaho státu. To je titulek dnešního příspěvku dlouholeté komentátorky Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lídy Rakušanové.
8: Je jen jediná věc, na které se v souboji o státní rozpočet na příští rok vládní koalice a opozice shodnou. Poslanci obou stran se zapřísahávají, že jim nejde o nic jiného než o blaho České republiky. Problém je, že si pod tímto pojmem představuje každá něco jiného. Zatímco Babišova vláda věří na světlé zítřky a rozhazuje peníze stylem kropící konve, obává se opozice, že Andrej Babiš vede stát k bankrotu podle hesla Po nás potopa. Tento týden varovala před zadlužováním státu i 20 renomovaných ekonomů, podle nichž by za předpokladu, že by se naplnily všechny již schválené výdaje a závazky, aniž by vláda přijala úsporná opatření, mohl deficit státního rozpočtu dosáhnout až 400 miliard korun. Což by oproti schodku 310 miliard v letošním roce znamenalo nárůst o 90 miliard. Tak velký a rychlý skok ohrožuje udržitelnost veřejných financí. Faktem na druhé straně je, že se zadlužením bojují i další státy Evropské unie. Ovšem v posledních letech hlavně z toho důvodu, že mnohem víc investují do obrany a bezpečnosti svých občanů. Což evidentně není priorita současné vládní koalice. Česká armáda sice dostane na příští rok o zhruba 35 miliard víc než letos, tedy 190 miliard místo letošních 155, což vypadá úctyhodně, ale ve skutečnosti to budou vzhledem k závazkům vůči NATO s odřenými zády právě jen ta 2%, která měla Česká republika odevzdat už loni. Jak bude moct Česká republika po Babišově vládnutí dosáhnout do roku 35 o něch 5%, ke kterým se v rámci NATO zavázala, je ve hvězdách. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny je nárůst o 35 miliard přesto dostatečný, a sice i z toho důvodu, že při předchozím skokovém navýšení měl rezort problém všechny peníze efektivně utratit a část prostředků se řešila zálohou na americké stíhačky F-35. Ty mají do Česka přiletět v roce 2031. Pak ale budou muset v pravidelných intervalech odlétat do Washingtonu na update. F-35 jsou totiž víc než jen obyčejná letadla. Jsou to létající počítače. Bez pravidelné údržby se neobejdou. Jenže tu jim podle smluv nesmí poskytovat nikdo jiný než odborníci ve Spojených státech. To vše se děje v době, kdy se způsob válčení mění tryskem. Mluví-li ministr obrany o problémech armády s efektivním utrácením finančních prostředků, něco na jeho slovech jistě je. Ovšem hlavně v tom smyslu, že si koaliční vláda evidentně odmítá připustit vážnost situace. A to přes skutečnost, že se okno příležitostí v Evropě pomalu, ale jistě zavírá.
6: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Německý kancléř Friedrich Merz sáhl ke změnám ve svém kabinetu. Jeho kroky ale vedly k novému napětí ve vládní koalici i jeho vlastní straně CDU. Více editor deníku Právo Robert Schuster.
9: Častou reakcí premiérů, kteří se ocitli v krizi a čelí silnému tlaku, je, že sáhnou po personálních změnách ve vládě. Vymění pár členů kabinetu a doufají, že se tím aspoň na chvíli stočí pozornost někam jinam. Někdy to pomůže, jindy ale ten efekt zase rychle vyprchá. K podobnému kroku před časem sáhl i německý kancléř Friedrich Merz. Jeho vláda i on sám čelí dlouhodobému poklesu popularity. Negativní trend zatím nedokázala zvrátit ani nedávno schválená reformní opatření. Jenomže, jak už to tak u Merze bývá, zdánlivě nic nemůže proběhnout hladce, což platí i pro změny jeho kabinetu. Přísně vzato byl spouštěčem všeho vynucený odchod šéfa křesťansko-demokratických poslanců Jence Špána z čela frakce ve spolkovém sněmu. Důvodem bylo, že spolu se svým manželem oznámili narození syna, kterého jim porodila náhradní matka ve Spojených státech. Německu je tato praxe zakázaná a rovněž samotný Špán, jenž byl v minulosti ministrem zdravotnictví, se stavil vždy proti jakémukoliv uvolňování platných pravidel. Právě tento rozpor mezi teorií a praxí vyvolal v jeho straně vlnu nevole a vedl ke Špánově odchodu z vlivné pozice. Tím se Mercovi otevřel prostor pro rozsáhlejší změny. Jinak mu dalo obsazení místa v čele klubu šanci dostat tam někoho, kdo je vůči němu loajální. V případě ambiciozního Špána si tím nemohl být nikdy stoprocentně jistý. Kancléřova volba padla na dosavadního šéfa úřadu vlády Thorstena Freie. Politika, jenž si podle pozorovatelů dosud nepočínal úplně úspěšně, pokud šlo o koordinaci práce ministerstev a celé koalice. Disponuje naopak letitými zkušenostmi z parlamentu, včetně dobrých osobních kontaktů na klíčové poslance koaličních sociálních demokratů. Zajímavé je, koho Merz povolal na místo Freie. Dosavadní ministryni zdravotnictví Ninu Varkenovou. Kdysi málo známá politička si za poslední měsíce získala uznání, když odstartovala reformu financování zdravotnictví, což bylo odjakživa považováno za jeden z nejnemožnějších úkolů německé politiky. Svou misi na ministerstvu sice ještě zdaleka nesplnila, ale Merz ji teď potřebuje někde jinde. Až do té chvíle probíhaly změny ve vládě docela dobře. Pak se ale rozhodl Merz vyhodit i ministra dopravy Patrika Schniedera. Proč, nikdo úplně neví a kancléř to také nevysvětlil. Možná mu vadilo, že německá železnice stále ještě připomíná jedno velké staveniště a nízká přesnost spojů nepřestává být oblíbeným konverzačním tématem. Skutečnost, že končí, zavolal Merz ministrovi na dovolenou a jeho odchod oznámil dřív, než za něj měl náhradu. Takže ministr dlouho nevěděl, na čem je. Považoval to za nedůstojné a proto nakonec sám svého šéfa veřejně požádal, aby ho z vlády odvolal. Tím spustil Schnieder velkou vlnu solidarity uvnitř vlastní strany. Mercovi je od té doby vyčítán špatný styl a necitlivý postup. Poslední zasedání širšího stranického vedení mělo proběhnout ve velmi bouřlivé atmosféře, kdy jeden z členů vmetl stranickému šéfovi do tváře, aby si laskavě uvědomil, že řídí stranu a nikoli firmu. I další členové nejužšího vedení dávali Mercovi najevo, že s jeho postupem nesouhlasí. Celé to vyvrcholilo tím, že poslanci ze Schniederovy domovské spolkové země po Rýni Falce odřekli setkání s kancléřem, které už měli dlouho naplánované. V dopise, který mu napsali, mimo jiné stálo, že, cituji, aktuálně nevidíme možnost ke společnému jednání, neboť to předpokládá minimum vzájemné důvěry a úcty, což ale v danou chvíli není zaručeno. Merce samotného poslední události zjevně zaskočily. Slibuje lepší komunikaci a neskrývá přesvědčení, že nejpozději s příchodem podzimu se zase všechno urovná. To je dost nereálná představa, když si uvědomíme, že právě v září proběhnou v Německu troje regionální volby, kdy minimálně ve dvou případech, v Sasku, Anhaltsku a Mecklenburgsku předním Pomořansku, musí kancléřova strana počítat s jasnou porážkou. Zda se křesťanským demokratům podaří vyhrát aspoň v Berlíně, je po nedávném islamistickém útoku na Pochod hrdosti přinejmenším nejisté.
6: To byl komentář editora deníku Právo Roberta Šustra.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Český premiér Andrej Babiš tento týden po schůzce na ministerstvu financí k přípravě státního rozpočtu na příští rok zkritizoval výši podpory v nezaměstnanosti, tak jak platí od letošního roku. Nově se podpora v prvních měsících zvedla ze 65 na 80% předchozího výdělku. Při delší době bez práce ale naopak klesá více než dříve. U mikrofonu je Marek Hudema ze serveru Lidovky.cz.
10: Vláda premiéra Andreje Babiše se chce zaměřit na podporu v nezaměstnanosti. Přesně řečeno, chce ji snížit. Premiérovi připadá nelogické a nespravedlivé, že se v prvních měsících nezaměstnanosti zvýšila. Kdo chce, práci si podle něj najde. Dává to smysl. V Česku je nezaměstnanost stále relativně nízká a firmy si stěžují na nedostatek pracovníků. Snížení dávek by zrychlil návrat nezaměstnaných do práce. Jenže jde i o to, do jaké práce se člověk dostane. Vyšší podpora má mimo jiné umožnit člověku, aby si našel zaměstnání, které lépe odpovídá jeho schopnostem. A to může trvat o něco déle. Představme si člověka, který přišel o práci. Může přijmout první místo, které se nabízí, třeba za podobnou mzdu jako předtím, nebo dokonce nižší. Nebo může několik týdnů hledat a najít zaměstnání, kde využije své zkušenosti lépe a vydělá si více. Pro něj i pro ekonomiku může být druhá varianta výhodnější. K tomu ale potřebuje peníze, státní podporu. Člověk, který ví, že za pár týdnů přijde o značnou část příjmu, má menší prostor si práci vybírat a větší motivaci vzít cokoliv. Neznamená to automaticky, že čím vyšší podpora, tím lépe. Příliš štědré dávky mohou lidi odrazovat od práce. Debata o jejich výši je legitimní. Jenže u nás nejsou dávky, aspoň pro lidi s vyššími příjmy, příliš vysoké. A v plné výši se vyplácí doslova jen pár měsíců. Pokud je snížíme, podnikatelé sice získají pracovníky snadněji a levněji, ale zároveň budou mít menší důvod zvyšovat mzdy a investovat do technologií. Je to výhodné hlavně pro ty firmy, které spoléhají na levnou pracovní sílu, a ty reprezentuje právě premiér a podnikatel Babiš. Nehledě na to, že se zvýšením podpory v nezaměstnanosti přišla i kratší výpovědní lhůta a delší zkušební doba. To by zůstalo a rovnováha mezi zaměstnanci a zaměstnavateli by se tak vychýlila ve prospěch zaměstnavatelů. Chceme skutečně řešit nedostatek lidí tím, že budeme co nejrychleji posílat na jakákoliv volná místa a nepřímo tak podporovat majitele montoven? Nebo chceme, aby se firmy přizpůsobily nedostatku pracovní síly vyššími mzdami, investicemi a produktivnější výrobou? To je, oč tu běží.
6: Nad výší podpory v nezaměstnanosti se zamýšlel Marek Hudema ze serveru Lidovky.cz. A na řadě už je pravidelné okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru Novinky. Dnes o tom, kde také hledá současný kremelský režim své vzory.
11: Tuhle jsem se podíval na krátké agitační video, kde se vyprávělo, že Hitler je osvoboditel. Vedle toho bylo delší video, které ukazovalo, jak bezpečné je žití pod dozorem nacistické policie. Další filmeček, který zachycoval cestu místních lidí z území okupovaných Hitlerovým Německem, jejich příjezd do Třetí říše a skvělý život, který tam jako gastarbeitři měli, se na stejném místě také našel. Komentáře k agitkám chyběly, takže to bylo ryzí velebení. Co to má autor za zvláštní záliby brouzdat po nacistických webech? Mohli by se rozhorčit posluchači a byli by vedle. Všechny tyto perly bez jakéhokoliv vysvětlujícího dodatku zveřejnila na svých oficiálních stránkách úplně jiná instituce. Ministerstvo spravedlnosti Ruské federace. Jde o část věnovanou výstavě Ochrana suverenity ruského státu, historie a současnost. Projekt se skládá z několika částí. Registru zahraničních agentů, sekcí věnovaných historii země a také fotografií a dokumentárních filmů. Právě mezi dokumentárními filmy byla nacistická agitační díla pochopitelně v ruském jazyce. Jak rádi říkávali putinovští propagandisté, náhoda? Nemyslím si to. Pojďme dát tuto informaci do současného kontextu. Při otevření hlavního chrámu ozbrojených sil Ruska, chrám Vzkříšení Krista, v parku Patriot u Kubinky v červnu 2020 náměstek ministra obrany Ruska Timur Ivanov oznámil, že v přilehlém muzejním komplexu Daroga paměti, Cesta paměti, jsou vystaveny osobní věci Adolfa Hitlera, včetně jeho vojenské čepice a obleku, získaných sovětskými vojáky v roce 1945 v Berlíně. Označil to za jedinečné exponáty. Vladimír Putin na setkání s rabíny 9. července 2014 s uznáním poznamenal. Goebbels říkal, čím neuvěřitelnější lež, tím rychleji ji uvěří, a dosahoval svého. Byl to talentovaný člověk. To není všechno. Jak jsem se již zmínil, nacistické agitky bez jakéhokoliv komentáře jsou součástí výstavy prezentované na stránkách Ruského ministerstva spravedlnosti. Další části této výstavy je podrobný seznam Kremlem vyhlášených zahraničních agentů s propracovanou grafikou a fotografiemi dotyčných. Tady současný ruský režim navazuje i hned na dva totalitní jevy. Jednak jde o napodobení stalinské doby v Sovětském svazu, kde se počínaje koncem 30. let až do Stalinovy smrti v březnu 1953 vyhlašovali nepřátelé lidu, kteří pak mizeli v gulagu nebo byli rovnou zlikvidováni. Ale pokrok nezastavíš. Za Stalina se žádné podrobné seznamy nepřátel lidu nezveřejňovaly. Filmový producent Alexander Rodňanský, nyní v exilu, si rovněž všiml 100% shody akcí ruského režimu s kroky nacistů a zveřejnil faksimilé první stránky nacistického listu Völkischer Beobachter s fotografiemi tehdejších nepřátel lidu dle Hitlera. Českoslovenští komunisté v 50. letech razili heslo Sovětský svaz, náš vzor. V současném Rusku je stále více doma heslo Třetí říše, náš vzor.
6: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnešní názory a argumenty se chýlí k závěru, zbývá už jen pravidelná glosa. Jako každý pátek od hudebnice a publicistky Evy Turnové, nazvala ji Jablečný koláč.
12: Kdysi jsem asi půl roku psala povídku o svém bývalém. Věřila jsem, že až si ji přečte, pochopí, že se ke mně nechoval úplně fér. Po přečtení mi řekl, hustý, o kom to bylo, znám ho? V tu chvíli mi došlo, že jsme celou dobu žili každý v jiném příběhu. Připomněl mi to dánský film Adamova jablka. Neonacista Adam přijede na faru, kam byl přidělen v rámci veřejně prospěšných prací. Fanaticky věřící farář Ivan řekne Adamovi, že už se ho nemohl dočkat a že jako neonacista vůbec nevypadá. Chce mu vzít tašku a hned slízne facku. Chápu, lidé, co byli ve vězení, jsou na své věci asi dost hákliví, řekne. Hned první den pobytu na faře Adam sundá ze zdi kříž a místo něj pověsí Hitlera. Ivan vejde do pokoje a zavadí pohledem o fotku. Fešák, tatínek? Ne, Hitler, řekne Adam otráveně. Aha, já myslel, že Hitler měl plnovous. Ne, to byl Stalin. Ivan svěří Adamovi jediný úkol. Má se starat o starou jabloň a upéct z jejich plodů koláč. Jenže strom napadnou havrani, pak červy, zuboženou jabloň sežehne blesk a nakonec nefunguje ani trouba. Pro Adama je každá další pohroma důkazem, že svět je zlý. Ivan ale každou z nich vnímá úplně jinak. Stejně tak, jako si odmítá připustit, že jeho vlastní syn je chromý. Pořád se přitom vrací ke koláči. Nakonec to Adam nevydrží. Ivane, vzdej to, tvůj fracek je chromajzl, přiznej si to, Bůh tě nemá rád a trestá tě. Ivan odpoví, ale no tak. Možná je trochu na štíru s velkou násobilkou a to je všechno. Teprve, když Ivan nakonec kolabuje, Adam koláč upeče. Možná právě proto mi ten film utkvěl v hlavě. Lidé se totiž nemění ve chvíli, kdy prohrají hádku, ale až tehdy, když jsou na chvíli nuceni žít jiný příběh. Možná jsem tehdy místo povídky měla nechat svého bývalého upéct koláč. Jenže on už se mnou dávno nepek. Za to já mu dělala troubu.
6: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas
13: a v dalších podcastových aplikacích.
14: Ondřej Soukup,
15: Josef Pazderka,
14: míříme na východ.
15: Už tehdy je Putin líčen jako člověk tajných služeb s velmi chladným přístupem ke svému okolí, včetně té manželky.
16: Tak si představte Putina s dlouhými blondětými vlasy.
15: Světlana Krivonogych, což je ta první milenka Vladimira Putina, brzy splodí tedy 2003 také dceru.
14: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a také v našem vysílání.
13: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
17: Antonio Gramsci byl významný italský politik, levicový intelektuál a zakladatel italské komunistické strany.
18: Narodil se v roce 1891 na Sardinii. Jeho hvězdná akademická kariéra začala na univerzitě v Turíně, kde se dostal do kontaktu s tamními socialisty.
17: V té době agilně vydával několik levicově zaměřených novin a budoval se renomé jako jeden z předních marxistických teoretiků.
18: Když na přelomu let 1922 až 1923 spustil Mussoliniho režim represe proti opozici, postavil se Gramsci, tehdy už etablovaný politik, do čela hnutí, jehož cílem bylo obnovit demokracii v Itálii.
17: V roce 1926 Gramsciho navzdory poslanecké imunitě zatkli. Při soudním procesu pronesl jeho žalobce legendární výrok: na 20 let musíme zastavit tento mozek.
18: Ve vězení se Gramsciho celoživotní zdravotní problémy ještě zhoršily. Zemřel krátce po svém podmínečném propuštění v roce 1937. Bylo mu 46 let.
17: Gramsciho přínos spočívá především ve zprostředkování kultury a sociálního konsenzu dělnické třídě. Pro levicové intelektuály bylo inspirativní i jeho propojení politické teorie a praxe.
13: Je 7 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
19: Do čela letiště Praha nastupuje Radomír Lašák. Policie v Hamburku posiluje bezpečnostní opatření kvůli pochodu na podporu sexuálních menšin. Fotbalisté Sparty porazili v Šancelize Zlín 3-1. Zároveň oznámili dvě nové posily. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky a teploty většinou do 33 stupňů.
13: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
19: Letiště Praha má ode dneška nového šéfa. Do funkce nastupuje podnikatel Radomír Lašák. Do funkce ho vybralo ministerstvo financí. S tím ale nesouhlasí opoziční ODS ani odbory letiště. Vadí jim, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie, které pod jeho vedením byly ve ztrátě. Obávají se taky privatizace letiště a jeho vstupu na burzu, říká za odbory Vlasta Palová.
20: My neznáme tu vizi, kterou má pan nový šéf o rozvoji letiště. Bylo nám jen prezentováno, že je potřeba další větší rozvoj. Takže vůbec nevíme, s čím přijde, to musíme pak čekat až na ten jeho nástup.
19: Odbory kvůli tomu minulý měsíc vyhlásili stávkovou pohotovost. Teď mají v plánu počkat na první kroky nového šéfa. Pak rozhodnou, jestli přejdou do stávky. Týden po teroristickém útoku v Berlíně pořádají v Německu další průvod hrdosti. V Hamburku očekávají až 250 000 účastníků. Policie po minulém týdnu zpřísnila bezpečnostní opatření.
21: Počet policistů, kteří budou na bezpečnost demonstrace dohlížet, se zdvojnásobí, řekl severoněmeckému rozhlasu prezident hamburské policie Falk Schnabel. Organizátoři tvrdí, že se útokem z minulého týdne nenechají zastrašit. Odpovědí na strach a nenávist je podle nich solidarita a to, že budou vidět v ulicích města. K demonstraci se přihlásilo na 150 různých organizací, což je historický rekord. Vozů bude naopak v letošním průvodu výrazně méně. Vozy obvykle vypravovali velcí sponzoři, kteří podle organizátorů mají hlouběji do kapsy kvůli hospodářské krizi. Z Hamburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
19: A vrátíme se k tomu podrobně v ranním Radiožurnálu po 7:30. 50 let od premiéry filmu Na samotě u lesa režiséra Jiřího Mencla si dnes připomenou v Obděnici na Příbramsku, kde se film natáčel. V 9 hodin začne procházka po filmových místech. Odpoledne bude následovat beseda s některými tvůrci a herci. Přijet má Zdeněk Svirák nebo Daniela Kolářová. Pokračuje za pořadatele Petr Čihák.
0: Budeme tam mít výstavu fotek, nějaké fotky přímo z natáčení, pak máme nějaké fotky z tehdejšího tisku a podařilo se nám sehnat několik původních originálních rekvizit.
1: Sport. Fotbalisté Sparty poprvé v nové sezóně šance ligy vyhráli. Ve druhém kole nejvyšší soutěže zvítězili nad Zlínem 3-1. Pražané už před zápasem oznámili příchod dvou posil, norského obránce Gudala a záložníka Macka. Čeští fotbalisté mají nového trenéra Miroslava Koupka, nahradil na lavičce národního týmu Santi Denia. 52-letý Španěl se s vedením svazu domluvil na dvouleté smlouvě s opcí a jako cíl stanovil postup na evropský šampionát 2028. Denia chce mluvit s útočníkem Patrikem Šikem, který po světovém šampionátu ukončil reprezentační kariéru. Pokračuje předseda České fotbalové asociace David Trunda.
22: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santým, s Pavlem Nedvěrem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Šikem zaletět a představit se. Ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat.
1: A prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino už nechce prodat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. Od nápadu upustil po vlně kritiky, informovala o tom agentura Reuters.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nehoda na D1 za Lipníkem nad Bečvou a D52 u Pohořelic opět průjezdná. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy pozor na novou nehodu za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 300 osobní auto narazilo do svodidel. A čekejte pohyb lidí na vozovce, na raději zpomalte. Na D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Zruč nad Sázavou už havarované kamiony odtáhly. Na 50. kilometru ale ještě budou uklízet vozovku. Průjezdné je to zatím pouze levým pruhem a kolona se netvoří. A dálnice D52 je za Pohořelicemi ve směru do Brna. Po noční nehodě opět průjezdná. Na 21. kilometru skončilo vyšetřování noční tragické havárie. A projíždí se opět bez omezení, objíždět není potřeba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, místy přehánky, lokálně i bouřky. Ojediněle silné. K večeru by mělo v Čechách srážek ubývat a místy se vyjasní. Teploty 28 až 33 stupňů, na západě a severozápadě Čech chladněji kolem 25, naopak na jihovýchodě Moravy až 36. Vítr bude v bouřkách zesilovat. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: 5,5 minuty po 7 hodině vám přeji dobré ráno. Začíná sobotní ranní plus, je 1. srpna. O čem budeme mluvit? Novým šéfem letiště Praha je ode dneška podnikatel Radomír Lašák, který už dříve vedl například České aerolinie. Jak opozice, tak odbor letiště ale nejsou s výběrem kandidáta spokojeni. Co od něj očekávají? Jaká je aktuální situace ve španělské Seutě na severu Afriky, kam od čtvrtka přišlo na 60 tisíc migrantů z Maroka? A nabídneme také reportáž z hašení rozsáhlých požárů v jižní Francii. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
13: Ranní plus.
24: Pražské letiště má ode dneška nové vedení. Funkci předsedy představenstva přebírá podnikatel Radomír Lašák, a to o měsíc dřív, než bylo původně v plánu. Jako vhodného kandidáta ho vybralo ministerstvo financí, nesouhlasí s ním ale opozice ani odbory letiště. Ty jsou kvůli výběru stále ve stávkové pohotovosti. Podrobnosti má redaktorka Kateřina Špálová. Dobrý den.
25: Dobrý den.
24: Čím odůvodnilo ministerstvo financí ty změny na vedoucí pozici?
25: Nového šéfa vybrat muselo, protože Jiřímu Posovi, který vedl letiště od roku 2021, už skončilo funkční období. Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na květen a dosavadní ředitel Pos se ho také zúčastnil. Přestože vedl letiště v poměrně úspěšném období, funkci neobhájil. Jako vhodného kandidáta místo něj nakonec ministerstvo vybralo právě Radomíra Lašáka. Jako důvody rezort uvedl, že podnikatel je dlouholetým a zkušeným vrcholovým manažerem v oblasti letectví. Takhle se vyjádřila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
26: Radomír Lašák je podle informací, ke kterým dospěla výběrová komise, zkušený profesionál z oblasti letectví, finančnictví, řízení lidských zdrojů s nespochybnitelnými top manažerskými zkušenostmi. On rok bude mít smlouvu bez konkurenční doložky, to znamená, kdykoliv může být ukončena.
25: Proti je ale například opoziční ODS, která rovnou vyzvala k nejmenování Lašáka do čela letiště. Předseda strany Martin Kupka zmínil, že Radomír Lašák je spojený s vedením českých aerolinií v letech 2006 až 2009, tedy v době, kdy aerolinie upadaly a měly vysoké dluhy. Samotné výběrové řízení potom Kupka označil za netransparentní.
3: Zorganizují netransparentní výběrové řízení, podle kterého se Radomír Lašák nedostal ani do užšího výběru. A pokud je to jinak, ať doloží Alena Schillerová a Andrej Babiš všechny podklady. Pokládám za naprosto nezbytné, aby řekli, jakým způsobem se Radomíru Lašákovi podařilo získat jejich přízeň.
25: Schillerová řekla, že ministerstvo nemá co tajit a že si Kupka může o podklady požádat například přes zákon číslo 106 o svobodném přístupu k informacím.
24: Proti jsou ale také odbory, které vstoupily do stávkové pohotovosti. Co jim vadí?
25: Jsou to zmiňované vazby Radomíra Lašáka na české aerolinie i to, že ministerstvo nevysvětlilo, podle čeho kandidáta vybralo. Odbory se navíc obávají privatizace letiště a jeho možného vstupu na burzu, o kterém tento měsíc mluvil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Za odbory pokračuje.

0: srpna a nejprve chci o svých plánech a představách mluvit se zaměstnanci a managementem firmy. Nebylo by slušné jim to vzkazovat přes média.
1: Odbory jsou momentálně ve stávkové pohotovosti. Palová řekla, že nejdřív počkají na první kroky nového šéfa a až potom rozhodnou, jestli vstoupí zaměstnanci do stávky, případně jak bude taková stávka vypadat.
2: O situaci na letišti v Praze po nástupu nového šéfa jsme mluvili s redaktorkou Kateřinou Špálovou. Děkuji moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Teď je v 7 hodin 10 minut, přeletíme hranice. Itálie oznámila, že dočasně uzavřela šengenský prostor pro Španělsko. Společnou hranici země nemají, ale kontroly budou v přístavech a na letištích. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani to odůvodnil migrační krizí. Potom, co v posledních dnech přišli nebo přeplavali do španělského autonomního města Ceuta desítky tisíc lidí ze sousedního Maroka. V uplynulých hodinách se většina migrantů ze španělské exklávy na severním pobřeží Afriky vrací zpět. Sleduje to Jiří Kordík ze zahraniční redakce, který už je ve studiu. Dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Jak takové uzavření hranice, které avizovala Itálie, vypadá?
3: Tak italské ministerstvo tvrdí, že to je dočasné výjimečné opatření, ty kontroly by se měly dotknout Evropanů, neměly tedy dotknout Evropanů, zaměří se hlavně na občany třetích zemí, kteří přicházejí ze Španělska a trvat to má ode dneška do konce srpna. Tahle diplomatická roztržka ale rozdělila i další unijní země na stranu Itálie, tedy k těm výzvám k obnovením hraničních kontrol se přidala třeba finská nebo dánská vláda. Vyzval k tomu taky český premiér Andrej Babiš, ano, český ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů, ale řekl, že by Španělsko ze šengenského prostoru nevylučoval.
2: Jak na krok Itálie reaguje samotná španělská vláda?
3: Ta reakce Madridu byla relativně podobně ostrá. Premiér Pedro Sánchez, který včera Ceutu navštívil, napsal na sociální síti X, že solidarita a empatie jsou volbou každého. To ale není případ, když se to týká faktů. K tomuhle citátu pak připojil tabulku unijní agentury Frontex s tím, že podle něj Itálie za posledních 5 let zaznamenala větší množství vstupu nelegálních migrantů než Španělsko. Zároveň s tím taky vyzval k jednotné Evropské unii v souvislosti s migrací. Španělská diplomacie taky v reakci na to předvolala italského velvyslance v Madridu.
2: Jaká je teď situace přímo v Ceutě?
3: Podle těch posledních zpráv se situace ve městě po tom chaosu v posledních dnech, když to takhle nazveme, výrazně uklidňuje. Ona totiž ta poslední vlna kvůli těm naprosto přeplněným centrum pro uprchlíky dost proměnila celé město. To má jindy zhruba 83 tisíc obyvatel. Potom, co z Maroka většinou připlavalo většinou pak těch 60 tisíc lidí, přinášela třeba televize RTV obrázky, jak ulice zaplavily tisíce lidí, kteří neměli kam dál jít, kde strávit noc. Celá situace má ještě další tragický rozměr v tom ohledu, že v moři se podle úřadu při té vlně přicházejících lidí utopilo při pokusu se tam dostat nejméně 57 lidí. Podle španělské vlády se nicméně od včerejška zpátky do Maroka, zpátky tedy z pravidla dobrovolně právě kvůli těm zmíněným podmínkám vrátilo skoro 50 tisíc lidí. Tomu předcházelo nasazení španělské armády na žádost vedení Ceuty, taky příjezd několika španělských policistů.
2: Oni si přistěžovali nebo tu situaci popisovali jako nepřátelskou vůči nim, tak se tedy radši odebrali zpět do Maroka. Co takový příval lidí na španělské území vlastně vyvolalo?
3: No, to je těžko říct, ale španělský premiér Sánchez třeba tvrdí, že za tu současnou krizi můžou hlavně pašerácké mafie. On říká, že zločinci podle něj záměrně překrucují nedávné rozhodnutí španělského nejvyššího soudu. Ten totiž zakázal ten zrychlený proces navrácení migrantů přicházejících do Ceuty po moři. Sánchez ten celý incident v Ceutě z těch posledních dní taky včera označil jako narušení územní integrity. Zároveň s tím slíbil posílení ochrany hranic území na severu Afriky. Právě ty španělské exklávy tam, Ceuta a Melilla, jsou cílem migrantů a taky příčinou častých diplomatických roztržek. Ten nejnovější příval těch desítek tisíc migrantů v posledních dnech i podle těch výpovědí přicházejících, které přinesla třeba španělská RTVE, souvisel ale třeba taky se sociálními sítěmi. Stanici BBC zase další migranti popisovali, že v těch různých skupinách na sociálních sítích se třeba šířila informace přímo od marockých úřadů, jako oni tvrdí, že hranice právě se španělským území je bez omezení otevřená, že můžou vstoupit.
2: Asi by to chtělo zjistit, jaké jsou teď aktuálně španělsko-marocké vztahy. Tolik Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkuji moc, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: 7 hodin 14,5 minuty, teď v stručnosti další zprávy ze zahraničí i z domova. Ruský útok balistický

0: Kými střelami na Kyjev v noci na dnešek zabil nejméně 9 lidí a dalších 23 zranil. V ukrajinské metropoli byly slyšet silné exploze. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti nimž jsou účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot. Spojené státy a Izrael plánují jeden z dosud nejtvrdších úderů na íránskou infrastrukturu, jak podle CNN a CBC News uvedlo několik zdrojů. Írán hrozí odvetou. A na superdávku přechází 238,5 tisíce domácností, dosavadní dávky se jim ruší. Aspoň o 500 korun se polepší 36% příjemců, pohorší si ale 49%, jak sdělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Většinu rozsáhlých požárů ve Francii mají hasiči už pod kontrolou. Jejich dohašování ale bude trvat ještě týdny. Po celé zemi oheň spálil od začátku roku přes 90 tisíc hektarů půdy a požáry se tak řadí mezi vůbec ty nejničivější ve francouzské historii. I když má to nejhorší Francie už za sebou, v některých oblastech oheň stále řádí. S jeho hašením pomáhají i čeští hasiči.
1: Dva vrtulníky Black Hawk nabírají vodu. Do jednoho bambivaku se vejde asi 2,5 tisíce litrů vody, takže celkem 5 tisíc. Bambivaky jsou plné a vrtulníky teď vzlétají a letí hasit požár, který je asi 3 kilometry odsud.
2: Jsme v okolí obce Brio a teď se nacházíme u nějakého bývalého lomu zatopeného, kde máme plnící stanoviště pro oba vrtulníky střední třídy, které tady lítají. A odsud to lítají požářiště, který se nám každý den mění nějakým směrem.
3: Říká Jiří Buček z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Denně tady na jihu Francie, nedaleko Saint-Tropez, čeští hasiči vzlétnou zhruba 30krát. Podle velitele mise českých hasičů ve Francii Václava Novotného je sice zdejší požár menší, ale v náročnějším terénu.
4: U Bordeaux to mělo přes 42 tisíc hektarů, čili na evropský poměr je ohromný požár, kde ty síly a prostředky fungují trošku jinak než tady v Provence, kde to máme zatím v rámci nějakých stovek hektarů, takže ten rozdíl je ve ploše, nicméně zase my jsme byli u toho Bordeaux na rovině, tady jsme v kopcovitém terénu, takže přístup k některým ohniskům je problematický a možná i to je důvod, proč naše vrtulníky převeleli sem, protože tady můžeme přesně poskytnout vodu přesně tam, kde je potřeba, aby tam nemuseli pozemní jednotky, protože tam, kde oni mají přístup třeba v rámci hodin, tak my tam s tím vrtulníkem můžeme být prakticky okamžitě a chytnout ten požár hned v počátku a tím pádem ušetříme spoustu lidského úsilí, vlastně i paliva a času.
3: Říká Václav Novotný, podle něj se počasí neustále mění a velmi horké léto, které Francie zažívá, je ideální pro šíření požárů.
4: Počasí se nám změnilo, dneska hraje opravdu hodně proti nám, teď se vítr trochu uklidnil, ale odpoledne foukalo přes 40 km hodině, vlhkost vzduchu podle mých informací je kolem 15% a teploty ve stínu až 39, čili je to ideální počasí pro šíření takového požáru v těch kopcích. Měli jsme tady několik ohnisek, kde vlastně povolali všechny zálohy. Nás místní důstojník požádal, jestli bychom mohli urychlit naše nasazení, takže my jsme se samozřejmě snažili vyhovět. Nicméně všechno má své procedury, hlavně ty bezpečnostní, to nejde přeskočit, ale měli jsme trošku obět ve spěchu.
3: Říká Václav Novotný. Podle Jiřího Bučka je velkou výhodou to, že tu můžou hasiči brát sladkou vodu z lomu.
2: Samozřejmě to, že je voda sladká, je pro nás výhodou a hlavně pro ty techniky, protože se ten vrtulník nemusí procházet tak složitým servisem jako poté, co nabereme někde z moře slanou vodu.
3: Abyste právě nabírali slanou vodu, to už jste tady taky dělali u toho Bordeaux, tak co to pro vás znamená?
2: Je to pro nás asi o hodinu a půl víc práce večer, ale když se to nezdá, 8 hodin lítání a každá hodina potom k tomu je dobrá.
3: Kolik hodin denně tady čeští hasiči pracují? Kolik hodin mají na odpočinek?
2: Ono, ten režim se řídí spíš podle pilotů, takže ti mají maximálně 8 hodin lítání a potom musí mezi lety mít 10 hodin minimálně odpočinku, z toho 8 hodin spánku. A když tomu připočteme nějaký servis, nějaký jídla, přesuny, tak to vychází v rotaci hasit, jíst, spát, hotovo.
3: Říká Jiří Buček z hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Čeští hasiči kromě hašení ohně na jihu Francie pomáhali taky likvidovat rozsáhlý lesní požár nedaleko Bordeaux. Letošní sezóna lesních požárů ve Francii je nejhorší od konce druhé světové války. Ministr vnitra Laurent Nunez uvedl, že policie v souvislosti s požáry zadržela více než 300 lidí. Některé z nich už obvinila ze žhářství. K rychlému šíření požáru přispívají horká a suchá léta doprovázená vlnami veder, které jsou podle vědců důsledkem klimatických změn. Z Francie Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: 10 minut před 7:30 je čas na pravidelný sobotní ranní komentář. Týden očima Petra Švarce má dnes podtitul Co si zasloužíme a nezasloužíme.
5: Teplná kupole nad střední Evropou přinesla do Česka další vlnu veder, a nejenom k nám. Satelitní snímky NASA Worldview ukazují, jak se barva starého kontinentu v uplynulých týdnech měnila ze zelené na žlutohnědou. Ve vodních tocích ubývá toho, co je dělá toky, tedy vody. Hladina Rýna, klíčové dopravní cesty pro německý průmysl, je kriticky nízko, což už nyní silně omezuje lodní dopravu. A to pravidelně nejsušší měsíce, kterými bývá srpen a září, jsou teprve před námi. Podle agentury Bloomberg hrozí kvůli tomu našim západním sousedům nedostatek pohonných hmot. Švýcarsko by mohlo dospět k nutnosti je čerpat ze strategických zásob. Lépe na tom není ani třeba Dunaj. V Maďarsku v pátek museli odstavit z provozu jadernou elektrárnu Paks, která pokrývá třetinu spotřeby elektřiny v zemi. Ústí trubek přivádějící z Dunaje vodu k chlazení reaktorů se ocitla metr nad hladinou. Stavitelé v 80. letech s tak nízkou úrovní vody ve veletoku nepočítali ani v nejdivočejších scénářích. Stejně tak už je mimo provoz rumunská jaderná elektrárna Cerna Voda, zajišťující pětinu spotřeby elektřiny v zemi. Ve Španělsku a Francii vypukly rozsáhlé lesní požáry. Obyvatelům velkého jihofrancouzského přístavu Bordeaux hrozila nutnost evakuace. Obří požár se vytvořil vlastní bouřkový mrak produkující blesky a prudké porevy větru, které zase přispívaly k šíření ohně. Do španělské exklávy Ceuta na pobřeží severní Afriky proniklo nekontrolovatelně na 50 tisíc migrantů ze sousedního Maroka. Většina přes proražené hraniční zátarasy, část plavala mořem podél pobřeží. Nejméně 10 se jich přitom utopilo. Policii se situace zcela vymkla z rukou. Španělské úřady ale až po dlouhém váhání nasadili armádu. Stovky migrantů se vrátily zpět do Maroka s poukazem na nepřátelské přijetí ze strany obyvatel Ceuty. Přilákal je totiž mezi jiným program španělské vlády legalizovat pobyt 500 000 migrantů a dát jim španělské občanství, jenže ten se týká pouze bezúhonných uprchlíků, kteří už v zemi pobývají. Situace v Ceutě vyvolala tvrdou kritiku italské premiérky Meloniové, která nadnesla i možnost vyloučení Španělska z schengenského prostoru volného pohybu osob. Italský ministr zahraničí Tajani tento požadavek rovnou na sociálních sítích vznesl a připojila se k němu i finská ministryně zahraničí Rantanenová. Jejich český protějšek Macinka by podle ČTK Španělsko ze Schengenu nevylučoval. V turistickém ráji na španělském ostrově Majorka vypukly násilné a krvavé protesty právě proti přebujelému turismu s cílem omezit jeho rozsah a dopady, když místním například zdražil bydlení natolik, že si ho mnozí nemohou dovolit. Podobné protesty proti invazím návštěvníků zažívá v posledních letech více turisticky mimořádně atraktivních měst a oblastí, hlavně v jižní Evropě, někde už místní úřady k regulaci turismu přijaly rázná opatření. Vlivem opakujících se vln přílišných veder se ale cíle turistů stále více přesouvají severněji. Podle analýzy společnosti Amadeus, vypracované ve spolupráci se Světovou organizací OSN pro cestovní ruch, zaznamenává největší nárůst zájmu turistů podle počtu rezervací letenek nyní Česko. Meziročně stouply rezervace letenek k nám téměř o pětinu. A to ještě jedním z hlavních cílů nedávné cesty předsedy Poslanecké sněmovny a SPD Okamury do Číny bylo právě přivést k nám zástupy turistů z této komunistické velmoci. Ještě tedy krátce k domácí politice. Rušení 9. tříd, navrhované právě Okamurou, které se dočkalo dobrozdání i od premiéra Babiše, není podle ministra školství plagy na programu dne. Premiér Babiš si chce posvítit na podpory v nezaměstnanosti. Po úpravách od letoška mu přijdou příliš vysoké. Schodek státního rozpočtu na příští rok by podle něj měl být významně pod 400 miliardami. Policie odložila prověřování nenávistných, rasistických a homofobních příspěvků sdílených na sociálních sítích poslance a čestného prezidenta motoristů Sobě Turka. Trestní odpovědnost je totiž už promlčená. Ohledně své nedávné dopravní nehody řekl Turek televizi Nova, že věří, že policie rozhodne podle práva, pokud ne, společnost si ho nezaslouží. S tím, že si společnost určité věci či lidi nezaslouží, se určitě dá souhlasit. Ať se každému dostane, co si zaslouží, například zasloužené dovolené, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus sobě i celému světu Petr Švárc.
6: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7:30 na Plusu.
0: Posloucháte nás 8:05 v sobotu 1. srpna. Dnes je Světový den rakoviny plic. Ročně jí v Česku onemocní podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky 6800 lidí. V posledních letech pomáhá pneumologům i moderní cílená léčba. Rozhodují o ní na základě podrobného genetického vyšetření vzorku plicní tkáně. Teď se tedy vydáme do jedné z laboratoří, kde odborníci tyto testy dělají.
7: Tenhle přístroj je mikrotom.
8: Popisuje laborantka Sylvie Vondráková z bioptické laboratoře v Plzni.
7: Krájí parafinové řezy několik mikrometrů tenké.
9: My se teď teda společně díváme na vzoreček té tkáně. No. Posouváte takovou ostrou lištu.
7: Z té žiletky, kterou to krájím, která je součást toho mikrotomu, ho přemístím do zkumavky.
8: K rozkrájenému vzorku tkáně laborantka přidá chemikálie, které ho rozpustí.
7: Držím stojánek, ve kterém mám zkumavku. Vkládám do našeho přístroje, vyizoluje DNA.
8: Poté, co si ověří její kvalitu, připraví vzorky na genetické analýzy.
7: Jsem v laminárním boxu, kde mám připravený stojánek s malými zkumavkami velikosti asi 0,5 ml.
9: Plně malý, napipetujete?
7: Jo, napipetuju, vezmu, co k tomu potřebuju, dám do zkumavky, potom s touto zkumavkou jdeme do našich sekvenátorů.
8: Pro vyhodnocování profilu nádoru plic se tady využívá metoda sekvenování druhé generace. Vysvětluje mi v další laboratoři biolog Tomáš Vaněček.
10: Připravili jsme si takzvané knihovny, to je reakce, které nám z té celkové genomové DNA vytáhnou jenom ty konkrétní geny, které jsou souvisí s plicním nádorovým onemocněním. To naložíme do stroje, kterému se říká sekvenátor druhé generace.
9: Je stříbrný a vypadá podobně jako velká americká lednice.
10: Přesně tak. A tam to potom 25 hodin běží, ty chemické reakce, které nám určí těch jednotlivých písmenek v tom genomu, tak jak jdou za sebou, a my po nějakém dalším zpracování, který se dělá na serverech počítačových, zjišťujeme, jestli ty změny, které tam jsou skutečně a jestli jsou nějakým způsobem cílitelné pomocí cílené léčby nebo pomocí monoklonálních protilátek.
8: Podle výsledků genetických markerů pak lékaři vyberou pacientovi léčbu přímo na míru. Za rok tady otestují asi 600 vzorků plicních nádorů.
10: Ty vzorky se nanáší na takovouhle cartridge, která se do toho vloží a na ní probíhá to vlastní sekvenování, který pak se laser skenuje, různý barvičky se tam vznikají a zase zanikají.
8: V sekvenátoru druhé generace se běžně analyzuje 30 konkrétních genů. Výsledky z laboratoře má lékař obvykle do 14 dnů.
10: To je ten přístup, když chcete informace o pokud možno všech těch genech, které teoreticky můžete cílit. Pokud chcete jenom konkrétní jednu analýzu, to jde udělat během třeba 2 hodin. Jako na to tady máme jiné přístroje specializované, které ale analyzují jenom čistě vybrané části toho jednoho konkrétního genu.
8: Vysvětluje biolog Tomáš Vaněček. Podle přednostky pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice Martiny Koziar-Vašákové pomáhá genetické testování nádorů lékařům čím dál častěji.
11: Je extrémně důležité, aby byl pacient podrobně vyšetřen stan těch cílů na povrchu nádorových buněk, protože některé léčby pak dokáží prodloužit velmi významně život takových pacientů, které jsme dřív ztráceli velmi brzo, pacientů s pokročilými nádory, třeba i metastatickými.
8: Na základě genetického testování nádoru nasadili pneumologové před 3,5 lety cílenou biologickou léčbu také 51leté Patricii. Nádor se u celoživotní nekuřačky našel až v pokročilém stádiu.
12: Na lidi bych právě apelovala, ať se prostě nebojí k těm doktorům chodit, ať jim věří, ať prostě ví, že už to nemusí být vždycky jenom konečná. Chodím do práce na plný úvazek, se to dá zvládnout.
8: S včasným odhalením nádoru plic pomáhá v Česku screening. Zapojit se do něj můžou bývalí i současní kuřáci od 55 do 74 let, kteří prokouřili 20 a více balíčko roků. Andrea Skalická, Český rozhlas.
13: Tatínek mě v noci třeba zbudil a já jsem musel psát jména lidí, kteří byli před pár hodinou popraveni.
14: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
15: Ten největší nápor na rodinu Suchých přichází v roce 1942 po atentátu na Heydricha.
14: Tentokrát uslyšíte příběhy spojené se strašnickým krematoriem. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Teď posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Za okamžik tu budou zprávy, které přebíráme dnes od naší sestrské stanice Radiožurnálu a po nich se zaměříme na změny hned ve vedení několika společností.
16: Radiožurnál 7 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
17: Projektil neznámého původu zasáhl tanker, který plul asi 20 kilometrů severovýchodně od ománského pobřeží. Dnes o tom informovala britská námořní služba. Útok poškodil strojovnu a posádka pak ztratila kontrolu nad lodí. Úřady incident vyšetřují. Podobné zásahy jsou v oblasti od vyostření konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem časté. Vranovská přehrada má kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle povodí Moravy asi na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování je to i tím, že z ní voda odtéká. Kvalita vody na Vranově je ale podle měření hygieniků stále vhodná ke koupání. Na brněnský hrad Špilberk ode dneška pojede víc minibusů. Cestující se můžou využít každou půl hodinu. Na lince 80 je možné nově přistoupit i na Obilním trhu a Komenského náměstí. Minibusy navíc jezdí i v pracovní dny, vždy od 8:30 ráno do 10 hodin večer. Sport. Fotbalisté Sparty vyhráli ve druhém kole šance ligy nad Zlínem 3-1. Dresu Pražanů o tom při svém debutu rozhodl gólem norský útočník Brunes. Dnes v 17 hodin začnou v nejvyšší soutěži duely Baník Ostrava Slavia, Liberec Teplice a Slovácko Artis Brno. Ve 20 hodin má výkop souboj Plzně s brněnskou Zbrojovkou. Všechna utkání můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Chodec na D3 za Veselým nad Lužnicí a zdržení na D1 u Brna. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic buďte opatrní za sjezdem na Třeboň. Na kilometru 107 jde po dálnici Chodec. Na dálnici D1 se začíná tvořit kolona před Brnem ve směru od Vyškova a brzdí se na kilometru 198 a popojíždí se až k bratislavské dálnici, kde na kilometru 197 silničáři opravují vozovku a projíždí se pouze jedním pruhem. A teď je to asi na 15 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Zruč nad Sázavou se ještě uklízí po noční nehodě kamionů. Na 50. kilometru je ze tří pruhů volný pouze levý, je to tam zatím bez kolony. A na silnici 35 z Hradce Králové do Vysokého Mýta pozor na obchvatu Holic. V zatáčce vyšetřují nehodu, srážku osobního auta se zvěří, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
20: Nad Českem už se rozednělo, obloha ale dál zůstává na většině území oblačná až polojasná a meteorologové dnes varují před vysokými teplotami, přes den se budou pohybovat kolem 33 stupňů Celsia, na jižní Moravě až kolem 36, pokračuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
21: Pro dnešní den platí také výstraha, a to před extrémní zátěží teplem pro jih Moravy. Na ostatním území bude silná, místy velmi silná zátěž teplem.
20: I dnešní ráno je v Česku nadprůměrně teplé, teploty se pohybují kolem 22 stupňů. Takovou teplotu ukazuje teď třeba meteorologická stanice v Českých Budějovicích, Pardubicích a nebo ve Valašském Meziříčí. Ale třeba v Prostějově už mají 25. Takové počasí čekáme přes den taky na horách, jen v Beskydech můžeme naměřit i 29 stupňů. To byly zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: které pokračuje 8:04. Na co se zaměříme v této půlhodince? V české armádě se dnes mění vedení jednoho z důležitých postů. Generál Jaroslav Míka se ujme velitelství pro operace, tak se zaměříme na to, co bude mít za úkol a na co se chce ve své funkci on sám také zaměřit. Dokončí Národní pedagogický institut pod novým vedením změny spojené s reformou školství, které měly být už dávno připravené. A Zelenský žádal Trumpa o přímluvu za využití satelitů společnosti Starlink pro útoky hluboko na ruském území, jak zjistil americký týdeník Atlantic, jak na to šéf Bílého domu odpověděl. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
18: Ranní plus.
0: Operacími českých vojáků doma i v zahraničí ode dneška oficiálně velí generál Jaroslav Míka. Ujal se tak vedení jedné z nejdůležitějších částí armády. Doteď zastupoval dosavadního šéfa velitelství pro operace generála Václava Vlčka. Ten odchází do Bruselu jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii. Jaké úkoly Jaroslava Míku čekají a co změna znamená pro armádu? To probereme s Kristýnou Vašíčkovou z domácí redakce. Dobrý den.
1: Hezké ráno.
0: Co převzetí funkce novým velitelem pro armádu znamená?
1: Velitelství pro operace nejen plánuje a řídí nasazení vojáků doma i v zahraničí, ale koordinuje jejich činnost napříč ozbrojenými silami. Personální změna navazuje na nedávnou obměnu nejvyššího velení armády, kdy se náčelníkem generálního štábu stal Miroslav Hlaváč. Podle něj bude význam velitelství v příštích letech dál růst. Hlaváč zároveň dodal, že armádu čeká proměna systému velení i při způsobení novým bezpečnostním hrozbám.
4: Protože nás čeká další etapa budování schopností armády. Jejím cílem není změna sama o sobě. Jejím cílem je vytvořit efektivnější systém velení, který nám umožní rychleji rozhodovat a účinněji řídit ozbrojené síly.
1: Jaroslav Míka nově převzal taky veškerou odpovědnost za řízení operační části armády. Ve funkci navazuje na generála Václava Vlčka, který velitelství vedl 3 roky a nově bude zastupovat Česko ve vojenských strukturách NATO a Evropské unie v Bruselu, jak už jsme říkali.
0: S jakými prioritami Jaroslav Míka do nové funkce nastupuje?
1: Míka se poslední roky jako Vlčkův zástupce přímo podílel na fungování velitelství. Ve svém prvním projevu k nové funkci zdůraznil, že chce navázat na dosavadní práci a soustředit se hlavně na připravenost armády, rozvoj schopností i plnění aliančních závazků. Míka taky zmínil další rozvoj multidoménových operací nebo podporu spojeneckých sil při jejich přesunech přes Českou republiku.
22: Mezi klíčové priority patří připravenost v rámci NATO Force Model, implementace obranného plánu České republiky, regionálních plánů NATO, odolné velení a řízení, multidoménové operace a podpora našich spojenců prostřednictvím Host Nation Support a vojenské mobility.
1: Podle Míky musí být velitelství připravené nejen reagovat na současné bezpečnostní výzvy, ale hlavně se dlouhodobě připravovat na ty budoucí.
0: Kde všude teď čeští vojáci vlastně působí a jaké úkoly je pod velením Míky v nejbližší době čekají?
1: Česká armáda má v současnosti vojáky hlavně na východním křídle NATO v Pobaltí a Polsku. Pokračují taky mise v Kosovu, Bosně a Hercegovině nebo na Sinajském poloostrově. Právě jejich plánování a řízení spadá pod velitelství pro operace. V příštím roce pak armádu čeká jedno z největších aliančních cvičení posledních let. Jeho součástí bude i celostátní cvičení Odolné Česko 27, které prověří připravenost státu i ozbrojených sil.
23: V rámci tohoto cvičení budeme mít cvičení na celonárodní úrovni Odolné Česko 27, kde procvičíme aktualizovaný národní obranný plán.
1: Výsledky cvičení pak armáda využije při dalším rozvoji obranných plánů a přípravě naplnění nových úkolů v rámci NATO.
0: To byla Kristýna Vašíčková z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7:38. Ve funkci ředitele Národního pedagogického institutu po 6 letech skončil i VOJUPA. Je to přímo řízená organizace ministerstva školství. Novou šéfkou největší implementační organizace ve školství by se měla stát Marta Vacková z krajského pracoviště MPI, kterou konkurzní komise doporučila jako nejlepší kandidátku z 30 uchazečů. MPI má na starosti jednu z největších změn českého školství za poslední desetiletí, reformu rámcových vzdělávacích programů, podle kterých se mají od roku 2028 postupně učit všechny základní školy. Reformu však provází od začátku kritika. Pár dnů před svým odchodem ředitel JUPA odvolal také Jana Břížďalu, zodpovědného právě za modelové školní vzdělávací programy, které jsou podle odborníků šité horkou jehlou. Více probereme se Silvií Píchovou, ředitelkou partnerství pro vzdělávání 2030+. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Máte stejné informace, že ředitelkou MPI by se měla stát Marta Vacková? Už o ní ministr Plaga rozhodl?
2: Já pokud mám informace, tak taky mám informace převážně z médií, tak vím o tom, že výběrová komise ji doporučila, ale samotné jmenování je pravomoci pana ministra Plagy a zatím jsem nedohledala informaci, že by k tomu vlastně rozhodnutí nebo jmenování došlo.
0: Já právě také ne, tak si říkám, co se tedy třeba říká v kuloárech. No, tak se podívejme na to obecně. V jakém stavu MPI ředitel JUPA předává, respektive co by mělo být úkolem nového vedení, ať už v něm zasedne kdokoliv?
2: Já právě chci říct, že samozřejmě ta osobnost, která zasedne ve vedení NPI, je důležitá, ale daleko důležitější je, jak se postaví k těm úkolům, které teď ve vzdělávání jsou a zejména před touto institucí, a to je samotná vlastně dokončení té velké revize rámcových vzdělávacích programů. A to nejen pro základní školy, ale čeká také obří revize. To množství rámcových vzdělávacích programů pro střední školy, střední odborné školy. Takže to je opravdu veliký úkol. Ale myslím si, že před novým vedením NPI zejména stojí takovéto obnovení důvěry na straně pedagogické veřejnosti v České republice, že to je opravdu vlastně kredibilní instituce, bez které se žádné velké změny ve vzdělávání v České republice neobejdou, protože ta důvěra není úplně zřejmá.
0: Z čeho vyplývá, zároveň... pardon, co jí oslabilo vlastně?
2: Tak pod vedením Ivy JUPA je potřeba říct, že také to vzdělávání čelo mnoha složitým situacím, důsledky covidu, příchod ukrajinských žáků, zároveň se odehrálo právě třeba taková malá, takzvaná malá revize, no, nebyla zase tak malá na podporu digitálních kompetencí, a která byla vlastně relativně úspěšná. A pak celá ta velká záležitost, o které se nejvíc mluvilo, a to byla ta revize hlavně toho rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Ono je potřeba říct, že také v Česku to není jednoduché něco reformovat, protože ten vzdělávací systém je velmi roztříštěný, ty školy mají vysokou míru autonomie a získat si jejich důvěru není úplně jednoduché. A možná tím, že se trochu pralo, když to tak řeknu, špinavé prádlo venku ohledně toho, co se kolem té revize děje, hodně se to propíralo v médiích, tak si myslím, že se tím hodně ta důvěra v tu instituci oslabila a to nové vedení ji bude muset obnovit a budeme se prokázat, že opravdu má na své půdě ty nejlepší odborníky a že dokáže vlastně tu odbornou veřejnost přesvědčit v tom, že ty změny dokáže uvést do praxe.
0: Co podle vás školy vlastně teď pracují také na vzdělávacích programech, jestli to říkám správně, na těch školních vzdělávacích programech, ale je to vlastně vůbec úkolů učitelů? Nemáme od toho právě tyhle ty organizace jako MPI, které by třeba, jak jsem slyšela některé názory, měly udělat tak modelové ŠVP tak dobře, že by vlastně školy jenom měly přebrat nebo vybrat si, které přijmou za svůj s nějakými třeba drobnými kosmetickými změnami, překlopit ho tak, jak je vlastně připravené?
2: No, my jsme se takhle po revoluci, když tak řeknu, nebo potom po roce 2000 v České republice rozhodli, že chceme těm školám dát poměrně vysokou míru svobody a že vlastně oni mají být do nějaké míry tvůrci nebo spolutvůrci to, jakým způsobem se na školách učí, že na té národní úrovni se dává jenom takový ten rámec, takové to, co má být na tom výstupu, ale že ty školy vlastně si mohou to tvořit do nějaké míry sami. Ukázalo se, že to není úplně pro ně jednoduchý úkol a taky ne všichni jsou kompetentními tvůrci kurikula, to není úplně jednoduché a v zásadě mnoho věcí vlastně zůstalo. Jsou školy, které to hodně dobře zrealizovaly a dělají tu svoji práci v tomhle směru opravdu vynikajícím způsobem a pak jsou školy, které si s tím jednoduše neporadily. Ty potřebují daleko větší míru podpory právě ze strany Národního pedagogického institutu a ty školní modelové programy tomu mohou pomoci, ale i tak se domnívám, se nepředpokládá, že by to mělo být vlastně překopírování, protože každá ta škola funguje ve svém kontextu a potřebuje si to kurikulum nebo ten školní vzdělávací program trochu upravit pro ty potřeby vlastně těch svých žáků.
0: Když jste řekla, že vlastně změny v českém školství se prosazují nelehce, tak v čem bychom se mohli, dejme tomu, v tomhle směru inspirovat v zahraničí, kde třeba systém na zavádění změn funguje lépe? Jak?
2: Mm-hmm. Já vlastně se vrátím k té pozici NPI, ona je opravdu nezastupitelná, my můžeme být kritičtí k té instituci, ale on to za ní nikdo jiný neudělá. Ministerstvo školství má říct, co jsou priority ve vzdělávání, má to vysvětlit, zejména té laické veřejnosti, rodičům, dát prozor na tyto změny, jsou důležité. Ale to, jakým způsobem se to má uvést do praxe těch škol, to už nemám říkat ministerstvo školství, na to je právě takováhle autorita, většinou národní kurikulární autorita, jako je Národní pedagogický institut. Tím účelem je v každé zemi takováto instituce vlastně fungující. Takže jenom si říct, že my nemáme to kým nahradit a tak je to i v jiných zemích. Ať je ta míra třeba autonomie škol větší nebo menší, tak stejně ta taková instituce musí být. To, co je důležité, já jsem měla možnost opravdu navštívit většinu škol v Evropě nebo v Evropské unii a i mimo ní a například Velkou Británii několikrát a tam, co vidíte, je, že taková instituce se opravdu těší obrovské míře důvěry mezi těmi pedagogy. Ona vlastně vydává klíčové dokumenty, kterými se ty školy řídí. Oni si potom to v té praxi nějakým způsobem adaptují, ale všechny ty školy jsou řízeny nějaký klíčovými dokumenty. Je jasné, které ty klíčové dokumenty jsou závazné, nebo minimálně s takovou mírou doporučení, že je opravdu důležité se jimi řídit. A potom ta instituce pomáhá vlastně v té implementaci. Takže to si myslím, že jako ono tam nedá se nic nového vymyslet. Akorát je potřeba tuhle důvěru v to, že ty kompetence nebo dovednosti na straně MPI obnovit.
0: Tolik Silvie Píchová, ředitelka partnerství pro vzdělávání 2030+. Děkuju moc za vysvětlení, naslyšenou.
2: Já také moc děkuji, naschledanou.
0: 7:46, teď už přišel do studia s přehledem zahraničních novin a zpravodajských serverů kolega redaktor Jiří Kordík, se kterým se společně začteme do zahraničního tisku. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Španělský premiér Pedro Sánchez čelí ostré kritice domácí opozice i evropských partnerů kvůli masivní migrační krizi ve španělské enklávě Ceuta na severu Afriky. Jak si všímá mimo jiné bruselský zpravodajský server Politico, během jediného dne do 80-tisícového města proniklo z Maroka přes 50 tisíc nelegálních migrantů, což přimělo Madrid k nasazení armády. Opoziční lidovci a krajně pravicová strana Vox tvrdí, že jde o přímý důsledek nedávného vládního rozhodnutí zlegalizovat pobyt více než milionu lidí bez dokladů.
0: Sanchezova vláda však kritiku rázně odmítá. Ministerstvo zahraničí v Madridu vysvětluje, že nový zákon se na současné příchozí vůbec nevztahuje, protože vyžaduje doložení pobytu na španělském území před 1. lednem letošního roku. Oficiálně španělské úřady přičítají prudký nárůst nedávnému verdiktu nejvyššího soudu, který totiž zakázal okamžité vrácení migrantů, kteří do enklávy doplavou po moři a požaduje po úřadech zahájení formálního deportačního řízení.
3: Krize vyvolává silné neschody i na širší evropské scéně. Podle serveru Politico označila italská premiérka Giorgia Meloniová záběry z Ceuty za šokující a nadnesla dokonce možnost vyloučení Španělska ze schengenského prostoru. Madrid si kvůli tomu nechal předvolat italského velvyslance.
0: Což se tedy podle ministra zahraničí Itálie Tajaniho stalo. Politico navíc upozorňuje na širší souvislosti. V posledních dnech totiž ze společné hranice prakticky zmizela marocká pohraniční stráž. Uvolnění hranic Maroko využilo jako politickou páku na Madrid opakovaně už v minulosti. Tentokrát to může být odveta za to, že se španělský premiér nedávno zblížil s Alžírskem, sousedem a úhlavním rivalem Maroka. Oficiálně se nicméně obě strany snaží napětí sklidnit, dodává Politico.
3: A epidemie eboly v Demokratické republice Kongo se stala druhou nejrozsáhlejší v historii a vůbec nejrychleji se šířící vlnou této nemoci. Jak uvádí server katarské televize Al Jazeera, úřady v africké zemi evidují už přes 3,5 tisíce nakažených a víc než 1500 obětí. Zástupci OSN varují, že mezinárodní společenství věnuje nastupující krizi nebezpečně málo pozornosti.
0: Představitelé Afrického centra pro kontrolu a prevenci nemocí zdůrazňují, že virus se šíří pětkrát rychleji než při jakékoliv předchozí epidemii. Situaci podle Al Jazeera výrazně komplikuje fakt, že za současnou vlnou stojí vzácný kmen zvaný Bundibugyo. Na tuto konkrétní mutaci totiž dosud neexistuje žádná schválená vakcína ani účinná léčba. Více v serveru katarské televize Al Jazeera, se kterou uzavíráme přehled zahraničního tisku společně s Jiřím Kordíkem. Děkuji, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: 7 hodin 49 minut, my v zahraničí zůstáváme a vlastně ani moc svět médií neopustíme. Když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský minulý týden navštívil Donalda Trumpa v Bílém domě, tak je všeobecně za námo, že jej žádal o licenci na rakety do systému Patriot. Americký týdeník Atlantic ve svém posledním vydání ale přináší další zjištění. Prezident Ukrajiny také prosil svůj americký protějšek o přímluvu u Ilona Muska. Chce od něj, aby jeho zemi povolil používat satelity Starlink i na ruském území. Proč o to žádá a jak dopadl, to už probereme s americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou toho času v Praze. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Co přesně chtěl Zelenský po Trumpovi ve Washingtonu, proč se obrátil zrovna na něj?
5: Tak víme, že Zelenský Trumpa požádal, aby mu pomohl přemluvit Ilona Muska a aby Elon Musk povolil Ukrajině používat satelitní síť Starlink i na ruském území. On ví, že i Donald Trump, a je to vlastně jen Donald Trump, kdo má na Ilona Muska dostatečný vliv, kdo s ním má dostatečný osobní vztah, který by mu mohl pomoct tuhle žádost prosadit. No ale podle zdrojů týdeníku The Atlantic, který tu celou informaci přinesl, tak Trump Zelenskému řekl, že se o tom s Muskem pobaví, ale žádný termín ani konkrétní příslib nedal.
0: Čím se bude Trump při rozhodování řídit a jak dlouho může trvat, než něco rozhodne?
5: Podle těchto informací to Donald Trump nechal zatím otevřené. Půjde hlavně o to teď, jestli si to Donald Trump vyhodnotí tak, že by toto povolení mohlo dotlačit Rusko k jednacímu stolu, a nebo jestli by toto povolení naopak vyostřilo ten konflikt, což Donald Trump nechce. On je dlouhodobě, bych řekla, tlačí na to rychlé ukončení války a bývá vstřícný k Putinovi, ale v těch posledních týdnech ocenil, jak hluboko dokázala Ukrajina zasáhnout ruské území svými drony a že se jí teď na bitevním poli daří, takže je ještě otázka, jak se vlastně zachová.
0: Jak ty satelity Starlink vlastně fungují a proč by měly Ukrajině pomoci víc než třeba dosavadní způsoby navádění dronu?
5: To je taková Starlinky, to je prostě satelitní internetová síť od firmy SpaceX, od Ilona Muska. Ukrajina je od začátku ruské invaze smí používat, ale pouze na vlastním území, včetně teda Krymu. Proto vlastně ty dosavadní útoky hluboko v Rusku vedou s méně přesnými drony, než by mohly mít, a ty drony se sami navigují pomocí umělé inteligence. Podle ukrajinské firmy Firepoint, jednoho z hlavních výrobců těchto dronů, kdyby měli navádění přes Starlink, tak by jim to umožnilo zasáhnout mnohem menší cíle, pohyblivé cíle, přesně taková, jako jsou odpaliště raket, a pomohlo by jim to v té obraně proti Rusku.
0: Proč Ukrajina ale žádá o Starlink a ne třeba o víc protiraketových systémů Patriot, které jí chybí?
5: Tak Zelenský samozřejmě o ty patrioty žádá. Ono je to, to je pro něj bod číslo jedna. Jenže on teď zároveň vidí, že zásoby těchto nejmodernějších raket Spojeným státům výrazně stenčila ta nedávná válka s Íránem. Podle odhadů Washingtonského institutu pro strategická studia už jich mají pouze kolem 700, tedy zhruba o 2/3 méně než před válkou s Íránem. On žádal o dalších 300 raket. Trump mu místo toho nabídl licenci na jejich vlastní výrobu, kterou by Ukrajina ve větším množství zvládla až za několik let. Takže ten Starlink je pro Kyjev teď takový rychlejší a levnější způsob obrany.
0: A proč Musk Zelenskému Starlinky nechce povolit?
5: On se od začátku vlastně tváří na to vojenské využití Starlinku velmi rozporuplně nebo neochotně. Dokonce odmítl ukrajinskou žádost o jeho použití při útoku na ruské lodě u Krymu. Obecně mu to není příjemné, že on říká, já jsem chtěl, aby se Starlinky používaly na Netflix, na chilloutování, na pohodu a ne, aby byly využívány ve vojenském prostoru. A během Zelenského návštěvy ve Washingtonu se s ním i odmítl osobně sejít, na ty žádosti o vyjádření ani nereagoval. Do toho Ukrajina před pár týdny přišla o klíčový kontakt na Muska, toho bývalého ministra Fedorova, který měl s miliardářem takové jako velmi dobré vztahy. Takže je otázka, jak se toto celé bude vyvíjet, ale byla by to velká pomoc samozřejmě pro Zelenského a pro Ukrajinu.
0: Tolik americká zpravodajka Jana Cieglerová, se kterou jsme prošli mimo jiné také americký týdeník Atlantic, který s tímto zjištěním přišel ve svém posledním vydání. Děkujeme, naslyšenou.
5: Hezký den.
18: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7:30 na Plusu.
0: Teď 5,5 minuty před 8 hodinou, to bude o biznisu. Pražské letiště má ode dneška nového šéfa Radomíra Lašáka, jak už jsme o tom v našem vysílání mluvili. Jeho nástup kritizují letištní odbory a také opozice. Ministryně financí Alena Schillerová ale Lašáka obhajuje jako zkušeného manažera, který zajistí potřebný rozvoj letiště. To má přitom za sebou úspěšný rok, když dosáhlo hrubého provozního zisku ve výši 5 miliard 100 milionů korun, což je o 800 milionů více než o rok dřív. Ekonomické fungování letiště teď probereme s hlavním ekonomem společnosti Argos Capital Krištofem Míškem. Dobré ráno.
6: Dobré ráno vám, posluchačům.
0: Jak na tom tedy pražské letiště je? Zmínili jsme zvýšený provozní zisk loni, ale dá se říct, jak se mu ekonomicky daří souhrně v těch posledních letech?
6: Tak čistě z ekonomického pohledu lze říci, že současné letiště Praha je dnes ve velice dobré kondici. Po mimořádně náročném období pandemie COVID-19, kdy klesalo vlastně hospodaření společnosti, klesala aktivita cestujících, se podařilo poměrně úspěšně obnovit provoz a vrátit se k vysoké ziskovosti. Vy už jste o tom hovořila, vlastně v loňském roce zisk vzrostl v rámci EBITDA na 5 miliard korun a celkové výnosy letiště překročily 10 miliard korun a meziročně i narostl počet odbavených cestujících o nějaký zhruba 8,5%.
0: Jak moc je letiště ekonomicky významné pro český stát, pro státní rozpočet, nejen třeba z pohledu, ale příjmu, ale taky i dejme tomu podpory cestovního ruchu a podobně?
6: Tak ještě významnější než ty ekonomické efekty samotného letiště je fakt, že letiště není pouze dopravní podnik, je to vstupní brána vlastně do české ekonomiky, která ovlivňuje cestovní ruch, zahraniční investice i vlastně celkovou konkurenceschopnost celé země. Letiště má význam i z hlediska bezpečnosti a strategické infrastruktury státu. V tuhle chvíli letiště Praha vlastně je i nad nějaké maximální úrovni svých kapacit a do budoucna bude muset vlastně dál investovat, aby mohlo vlastně přijímat další cestující a odbavovat další letadla.
0: Tak když zástupci vlády zmiňují potřebný rozvoj, tak mluví právě o tom zvyšování kapacity. V čem má tedy letiště rezervy, mělo by se víc posunout?
6: Tak mezi odborníky je za největší výzvu pro letiště takzvaná kapacitní omezení současného letiště. Praha se postupně přibližuje limitům současné infrastruktury bez nové paralelní vzletové a přistávací dráhy bude obtížně významně navyšovat počet letů a cestujících. Hovoří se o tom, že by letiště Praha i uvítalo nové dálkové linky více do Severní Ameriky, Asie a dalších vlastně ekonomicky rychle rostoucích regionů. Takže nějaké možnosti, kam to posouvat, určitě jsou.
0: Spolu se změnou ve vedení letiště vláda zmínila taky prodej vlastně nebo umístění až 40% podílu letiště na pražskou burzu. Je to podle vás správný strategický krok?
6: Tak vidíme, že soukromý kapitál přináší do těch státních či pod státní kontrolou vlastně celém nějaké zvýšení toho, té efektivity toho kapitálu, vyšší transparentnost, nějaké možnosti daleko líp vlastně řídit tu celkovou efektivitu a je to o otevření té společnosti kapitálovém trhu při zachování rozhodující kontroly státu, takže já to považuji za pozitivní krok.
0: No nemůže vstup na brusu způsobit to, čeho se obávají třeba odbory, rozprodej majetku nebo propouštění?
6: Tak ty obavy odborů jsou z jejich pohledu pochopitelné. Ten vstup toho soukromého kapitálu téměř vždy znamená vyšší tlak na efektivitu hospodaření. Ti soukromí investoři, kteří přijdou v rámci tohohle eventuálního primárního úpisu, budou očekávat lepší využití kapitálu, nižší náklady a vyšší produktivitu práce. Na druhé straně skutečně v té silné majoritě 60% by tam zůstal stát prostřednictvím ministerstva financí, takže by pravděpodobně tlumil tyto obavy.
0: Tolik Krištof Míšek, hlavní ekonom společnosti Argos Capital. Děkuju za rozhovor. Naslyšenou.
6: Děkuju. Mějte hezký den. Naschledanou.
7: Jak zneužila nacistická propaganda kulturu, jak se na tom podílela filmařka Leny Riefenstahlová a oprostila se kultura po druhé světové válce úplně od nacistické, potažmo fašistické estetiky? Záznam debaty z letní filmové školy v Uherském Hradišti na téma Estetika fašismu, odhalování nenávistných myšlenek ve velkolepých obrazech poslouchejte v sobotu po 8 hodině večer a v neděli po 11 hodině dopoledne.

0: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Prezident Donald Trump plánuje opět zaútočit na Irán. Tentokrát by se do bombardování mohl zapojit i Izrael. Velitelství pro operace české armády nově vede Jaroslav Míka. Fotbalisté Sparty v nové sezóně poprvé vyhráli. Zlín porazili 3-1. Oprava vozovky výrazně brzdí provoz na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, teploty většinou do 33 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy společně s Izraelem podle amerických médií plánují bombardovat íránskou energetickou infrastrukturu. S odvoláním na své zdroje to uvádí zpravodajský web CBS News i televize CNN. Rozsáhlé údery by podle nich mohly přijít během víkendu. Konečný rozkaz ale zatím představitelé států nevydali.
3: Plán na vojenský úder podle informací CBS News zazněl během páteční schůze kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Camp Davidu. Irán potenciální útoky považuje za bezohledné a je připravený reagovat, píše iránská agentura TASNIM. Tehrán tvrdí, že má podrobný plán reakce. Odpověděl by údery na klíčovou izraelskou infrastrukturu i na americké cíle na území Izraele. Organizace Spojených národů už dřív upozorňovala, že případné úmyslné útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Generálmajor Jaroslav Míka se oficiálně ujal funkce velitele velitelství pro operace České armády. Nahradil generálporučíka Václava Vlčka, který bude nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii v Bruselu. Velitelství pro operace plánuje a řídí nasazení českých vojáků doma i v zahraničí. Míka mezi své priority zařadil hlavně schopnost armády reagovat na bezpečnostní hrozby.
4: Mezi klíčové priority patří připravenost v rámci NATO Force Model, implementace obranného plánu České republiky, regionálních plánů NATO, odolné velení a řízení, multidoménové operace a podpora našich spojenců prostřednictvím Host Nation Support a vojenské mobility.
1: Čeští vojáci teď působí například na východním křídle NATO, v Pobaltí nebo na Balkáně. V příštím roce je čeká taky velké alianční cvičení. Hygienici v Česku v červenci zkontrolovali asi 900 dětských táborů. Rozdali 27 pokut v součtu za 84 tisíc korun. Nejčastěji odhalili nedostatky ve stravování, zdravotnické dokumentaci a v zásobování pitnou vodou. Letos musí organizátoři táborů nově zajistit oplachování nádobí pod tekoucí vodou.
5: Například na pionýrském táboře u spáleného mlýna vedle Berounky si děti míjí své ešusy ve vaničkách. Letošní novinku popisuje vedoucí tábora Vlasta Vasková.
6: Máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou a tím ještě uděláme ten konečný oplach.
5: Kvůli dodržování vyhlášky mají některé tábory větší spotřebu vody, říká vedoucí skautského tábora nedaleko obce Krty na Rakovnicku Mimi Irena Goldflamová.
7: Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
5: Podle hygieniků se díky oplachu pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření infekčních nemocí. Petr Kastner, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Sparty v předehrávce druhého kola šance ligy porazili Zlín 3-1. Domácí poslal do vedení Irvin, pak kapitán Pražanů Haraslín nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali díky Šmigovi. Krátce na to ale skóroval v dresu Sparty debutující Brunes a následně se trefil z pokutového kopu Karabec. To, že nerozhodný stav 1-1 vydržel jen pár minut, mrzelo zlínského trenéra Bronislava Červenku.
9: Ty situace nebyly nějak složité. Jo, první situace po autu, kdy jsme si nevzali hráče, jednoduchá situace, zakryt si ho jenom ten centr, protlačit to tam přes nás a druhá situace, říkám, školácký faul úplně našeho hráče a vždycky rozhoduje kvalita v tom zakončení, kvalita v té finální fázi, hlavně v šestnáctkách a v tom je Sparta lepší, jak my, a proto vyhrál.
8: Česká fotbalová reprezentace má nového trenéra. Národní tým povede Španěl Santi Denia. Fotbalový svaz se s ním dohodl na dvouleté smlouvě s opcí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D1 v Brně a překážka na D11 u Sadské. Na D1 v Brně směrem do Prahy u sjezdu na Bratislavu frézují vozovku v dopravním omezení. Na kilometru 197 se jede jen jedním pruhem. Kolona z kilometru 199,5 je na 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou je na 50. kilometru uzavřený stoupací pruh po noční nehodě kamionů. Je tam slabý provoz, pouze se vybočuje. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sackou zastavilo auto, je na 33. kilometru v odstavném pruhu. A na silnici 4 ze Strakonic do Volyně opatrně na průjezdu s Trunkovicemi, do vozovky tam zasahuje spadlý strom. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, místy přehánky, lokálně i bouřky. Ojediněle silné. K večeru by mělo v Čechách srážek ubývat a místy se vyjasní. Teploty 28 až 33 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 36. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: 6 minut po 8 hodině 1. srpna pokračuje sobotní ranní vysílání. Co vám nabídneme v následující půlhodince? Hamas souhlasí se svým úplným odzbrojením. Za jakých podmínek a jak se k tomu staví Izrael, který kontroluje 70% pásma Gazy? Západ Rakouska v těchto dnech zažívá neobvyklý paradox. Zatímco na severu Tyrolska hasiči odčerpávají vodu po přívalových deštích, na východě museli bojovat s lesním požárem. Jak to zvládají? A podíváme se také do zákulisí letní podcastové scény, s čím se tam prezentoval Český rozhlas Plus. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Renata Kropáčková.
2: Ranní Plus.
11: Palestinské radikální hnutí Hamas souhlasí se svým úplným odzbrojením, jak uvádí světová média a oznámil americký prezident Donald Trump. Hamas odzbrojení podmiňuje tím, že Izrael stáhne vojenské síly z pásma Gazy a ukončí své útoky. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zatím nepotvrdil, zda těmto požadavkům vyhoví. Dohoda, kterou podle deníku Neue Zürcher Zeitung potvrdil rovněž Hamas, by se měla týkat i dalších palestinských skupin. Hostem našeho vysílání je teď Eva Taterová z Ústavu pro soudobé dějiny. Vítejte, dobré ráno.
12: Dobré ráno.
11: Proč byla reakce Izraele na tuhletu dohodu zatím spíše zdrženlivá? Podle informací AFP izraelský ministr vnitřní bezpečnosti Ben-Gvir dokonce tu dohodu označil za neakceptovatelnou.
12: Tady určitě vidíme, že Izrael Hamásu nevěří. Nevěří tomu, že i když Hamás oficiálně jako uvedl ten závazek, že se odzbrojí, takže to doopravdy udělá a že se nebude snažit si nechat nejen nějakou část těch zbraní, ale že třeba ani nezničí ty podzemní tunely a zejména nevěří tomu, že nerezignuje na to, že ukončí ty svoje teroristické aktivity proti Izraeli. Na druhou stranu izraelské vedení asi jako nechce v tuhle chvíli tu dohodu úplně zamítnout, protože pro jejich spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa je to nepochybně velmi důležité, chce to prezentovat jako jeden ze svých úspěchů na Blízkém východě a proto pravděpodobně v tuhle chvíli se bude vyčkávat, jestli Hamas skutečně uskuteční nějaké ty první kroky a začne zbraně skládat nebo ne.
11: Za jakých podmínek vlastně by se ta dohoda měla naplnit? Jsou tam třeba nějaké záruky, které by pro Izrael mohly být tím, co by je nakonec přesvědčilo pro souhlas?
12: O těchto detailech se má ještě velmi podrobně vyjednávat během následujících dvou týdnů. Takže uvidíme, jaké bude finální znění. Nicméně, co se týká těch záruk, tak nepochybně by tam měla být důležitá práce toho mezinárodního vojenského sporu, které by měli tvořit vojáci z různých zemí světa. Zase v tuhle chvíli se vyjednává o tom, z kterých přesně, kteří by měli vlastně zaručit bezpečí v pásmu Gazy, aby vlastně do budoucna nepředstavovalo nebezpečí právě pro Izrael. Ale zatím je to všechno takové jako velmi neurčité, nebo zatím jako to není kompletní. Takže tohle bude určitě něco, co bude ještě hodně na stole.
11: Takže možná

0: Těch podmínek může být docela jako velké lákadlo, ať už pro Hamas samotný, tak zejména pro ty civilisty, kteří tam dodnes žijí v neúnosných podmínkách. Ale zároveň jako je otázka, jestli prostě Hamas tohle nejenom nějakým způsobem nemanipuluje, jestli prostě nechce získat mezinárodní společenství na svoji stranu, aby právě získal nějaké výhody, ale jeho reálné plány na ukončení bojů proti Izraeli a ukončení terorismu jsou někde pod povrchem. A je to třeba jenom snaha získat nějakou přechodnou dobu, kdy se může připravovat na obnovení těchto bojů v budoucnosti.
1: Když jste zmínila to spojení pod povrchem, tak jsem si ještě vzpomněla, že jsem se chtěla vrátit k těm problémům s podzemními tunely. Jejich síť je tam velmi spletitá a ne úplně přehledná. Dá se vůbec zabezpečit, aby přestali být hrozbou pro Izrael?
0: Tohle je samozřejmě velký problém, protože o těch tunelech v Gaze nikdo nemá úplně přesné informace. Je to opravdu taková jako velmi nepřehledná a spletitá síť. Ne, že by zničit nešli, to za určitých podmínek samozřejmě jako možné bude, ale je to velmi těžký úkol a určitě tam bude jako možnost ze strany Hamásu nějakým způsobem podvádět, nenaplňovat ty dohodnuté podmínky, pokud to tak bude chtít.
1: Kdo vlastně momentálně kontroluje tu část pásma Gazy, která není pod izraelskou vojenskou okupací, což je asi 30%, jestli dobře počítám?
0: Tak zase ta situace na místě není úplně přehledná, ale zdá se, že Hamas navzdory svému oslabení je tam pořád tou nejdůležitější silou. Byť jsou tam i jiné skupiny, jako třeba palestinský islámský džihád, anebo potom i takové jako různé gengy, které vlastně nemusí mít nějakou jako ucelenou strukturu, ale dost často jsou to prostě jako skupiny, které využívají síly, aby ovládly nějaké konkrétní části, konkrétní ulice nebo konkrétní oblasti pásma Gazy. Takže ta situace je opravdu jako nepřehledná a i když Hamas prohlásil, že vlastně jako jedná za všechny ty významné skupiny v rámci pásma Gazy, tak to nemusí být úplně stoprocentně pravda.
1: Vysvětluje Eva Taterová z Ústavu pro soudobé dějiny. Děkuji moc krát a přeju hezkou sobotu. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: V 8 hodin 12,5 minuty se teď podíváme na domácí politickou scénu. Zatímco poslanci mají stále ještě prázdniny, v týdnu se na posledním předprázdninovém zasedání sešli ministři a jednali i senátoři. Schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku 2027 by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Novelu zákona dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Pravidelný přehled toho, co přinesl uplynulý týden na české politické scéně, připravila reportérka Jana Čermáková.
2: Kromě toho, že senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku, vyzvali taky vládu, aby připravila jeho automatické navyšování. Podle senátorky Ivany Váňové z klubu KDU ČSL a nezávislí by to bylo spravedlivější než současný systém.
3: Automatická valorizace by byla řešením, jež by přineslo pravidelnost a odstranilo současné nerovnosti.
2: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má ale k případné valorizaci výhrady.
4: Užití valorizačního mechanismu, obdobně jako například u starobních důchodů, není vůbec logické a činilo by naopak aplikační potíže.
2: Novela počítá i s úpravou takzvané superdávky, mimo jiné s tím, že by se podpora na bydlení měla od letošního října stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. A mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelky a samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Znovu se senátoři sejdou ve druhé polovině srpna. Na programu budou mít mimo jiné návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb, novelu stavebního zákona nebo zákon o státních úřednících. A v týdnu jednala i vláda. Souhlasila s návrhem, aby v budoucnu bylo možné vyřizovat převod auta online. Místo chození na úřad by mělo být nově možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Nově si taky zájemci budou moct například při prodeji nebo vyřazení vozu nechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
2: V Česku se SPZ-ky dál budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak nechá Ačko, nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
6: Je to určitá tradice,

0: i u nás je to oblíbené.
1: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projednají poslanci. Vláda taky výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy. Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
2: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
1: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
3: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
1: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Vládu teď čekají dvoutýdenní prázdniny. Znovu se ministři sejdou 17. srpna. A premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v týdnu pojednání o státním rozpočtu na příští rok řekl, že Česko bude v roce 2027 rozpočtově odpovědnou zemí. Schodek by se podle něj měl pohybovat výrazně pod 400 miliardami korun. Ministry chce Babiš příští rok tlačit k provozním úsporám. Česko by podle něj mělo taky víc investovat.
4: Investice do těch nemocnic, dálnic a obchvatů a silnic musíme jako realizovat.
1: Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužováním země. Podle předsedy Starostů Víta Rakušana jsou ke stabilizaci veřejných financí potřeba reformy.
5: Prostě přestat rozdávat dárečky a logicky změnit strukturu daní.
1: Peníze by se podle premiéra Babiše měly státnímu rozpočtu vrátit i znovu zavedením elektronické evidence tržeb. Jana Čermáková, Český rozhlas.
6: 9:15, krátké zprávy. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela šengenský prostor. Od čtvrtka se z Maroka do španělské exklavy Ceuta totiž nekontrolovaně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. Itálie uzavřela své námořní a letecké hraniční přechody pro Španělsko. Podle britské námořní služby zasáhl projektil neznámého původu tanker plující přibližně 20 kilometrů severovýchodně od ománské obce Líma na poloostrově Ras Musandam. Zásah poškodil strojovnu, čímž loď ztratila kontrolu. Úřady incident vyšetřují. A organizovaný zločin v Česku prošel za poslední dekády radikální proměnou. Tradiční formy násilné kriminality vystřídal vysoce sofistikovaný a profesionalizovaný zločin, především v ekonomické oblasti. Ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek považuje za významný problém v Česku především vykořisťování pracovní síly. Zatímco velkou část Evropy dál trápí vedra a sucho, západ Rakouska řeší opačný extrém. Po silných bouřkách tam hasiči odklízejí sesuvy půdy a lokální povodně. Jen o několik desítek kilometrů dál, přitom ještě ve čtvrtek hasili lesní požár, který komplikovalo dlouhodobé sucho. A podle meteorologů se lidé mají na extrémní počasí připravit i v následujících dnech. Další podrobnosti přidá naše zpravodajka na Slovensku a v Rakousku Bára Vránová, se kterou jsme teď ve spojení. Pěkný den.
7: Dobré ráno.
6: Jaká je teď situace na západě Rakouska?
7: To nejhorší už mají podle úřadů zřejmě za sebou. Práce záchranářů ale pokračují v Tyrolsku i Salzburgsku. Dál odklízejí bahno po sesuvech půdy a odčerpávají vodu ze zatopených sklepů a garáží. Největší škody hlásí údolí Ötztal, které je taky velmi oblíbené třeba i mezi českými turisty. Tam přívalové deště zaplavily i čistírnu odpadních vod a úřady musely dočasně evakuovat asi 300 lidí. V Salzburgsku pak hasiči preventivně evakuovali několik domů poté, co se na silnici sesunulo asi 1000 kubíků zeminy a kamení. Přestože ty materiální škody jsou značné, tak se nikdo podle úřadů při bouřkách nezranil.
6: Přitom jen o několik desítek kilometrů dál ještě ve čtvrtek hořel les. Jak je možné, že západ Rakouska současně řeší povodně i požáry?
7: Ono na první pohled to může působit zvláštně, ale v Alpách to není až tak výjimečné. Bouřky tam byly velmi lokální a zasáhly tedy hlavně severozápad, Salzbursko, Tyrolsko, sever Tyrolska, ve východním Tyrolsku, ale výrazněji nepršelo a hasiči tam ještě ve čtvrtek odpoledne bojovali s lesním požárem.

0: Ten oheň sice zasáhl poměrně malou plochu, zhruba o velikosti jednoho fotbalového hřiště, ale kvůli strmému terénu museli nasadit 4 vrtulníky, asi 150 hasičů a vodu dovážely cisterny i místní zemědělci. Tyrolské úřady navíc znovu varovaly, že většina regionu zůstává kvůli dlouhodobému suchu vysoce náchylná k lesním požárům. A ten porost je pro region velmi důležitý. On chrání obce, silnice před lavinami, padajícím kamením nebo právě před těmi sesuvy půdy. No a pokud požár vegetaci zničí, tak obnova trvá roky a svahy jsou mnohem zranitelnější.
1: Tyrolsko, jak známo, je oblíbenou turistickou destinací. Dotkla se situace i lidí na dovolené?
0: Ano, ale v nějak velkém zásadním počtu. Podle ORF byly problémy v horské obci Fent na konci údolí Ötztal. Po sesuvu půdy tam zůstala neprůjezdná jediná přístupová silnice a zhruba 30 lidí se nemohlo dostat pryč. Úřady je proto dočasně ubytovaly v místním hotelu. V samotném Zeldenu pak kvůli riziku dalších sesuvů vyhlásili civilní poplach, otevřeli nouzové ubytování, ale úřady zdůrazňují, že zejména v oblastech zasažených tím deštěm a sesuvy půdy se podařilo zabránit zraněním nebo dokonce ztrátám na životech díky systému AT Alert. To je systém, který rozesílá krizové zprávy přímo do mobilních telefonů všech lidí, kteří se v ohrožené oblasti právě nacházejí. A nezáleží přitom na tom, jestli jde o místní nebo o turisty. Zprávu by měl dostat každý i se zahraniční SIM-kartou, pokud je připojený k rakouské mobilní síti.
1: A jaký je výhled pro další dny? Co ještě Rakousko z pohledu meteorologů čeká?
0: Čeká to, že bude stále počasí zůstávat rozdílné na západě země, hlavně v Alpách, hrozí silné bouřky s přívalovým deštěm, velkými kroupami a lokálními povodněmi. Ve východní části Rakouska, to znamená směrem k Vídni, naopak vedra nepoleví a teploty se budou i v dalších dnech pohybovat kolem 35 až 38 stupňů. Včera dokonce podle dnešních zpráv překonali 40. Meteorologové upozorňují, že právě střed velmi horkého vzduchu s chladnějším od západu vytváří podmínky pro vznik prudkých bouřek a ty se navíc v horském terénu pohybují pomalu, takže mohou během krátké doby přinést obrovské množství srážek na malém území a úřady proto vyzývají obyvatele i turisty, aby sledovali aktuální výstrahy a přizpůsobili své plány.
1: Taky se v horském terénu pohybují pomalu, tak se těm bouřkám ani nedivím. Tolik naše zpravodajka na Slovensku a v Rakousku, Bára Vránová. Děkuji ti, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: 8 hodin 22 a půl minuty. My se teď podíváme do klidnějších vod v Ranním plusu. Letní podcastová scéna. Tak se jmenuje přehlídka živých podcastů, která probíhá od června do září ve venkovním areálu Trojského pivovaru u Zoologické zahrady v Praze. Každý z večerů je věnován jednomu konkrétnímu podcastu, které se zaměřují na nejrůznější témata, ať už jde o politiku, historii, vztahy nebo sport. Návštěvníkům se 21. července představil i podcast Na východ Českého rozhlasu a nejen o něm si teď více řekneme se zakladatelem letní podcastové scény Josefem Tajovským, kterého vítám ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno z Trojského pivovaru.
1: Jak jste vlastně na tuhletu myšlenku pořádat letní podcastovou scénu přišli?
2: Ta myšlenka přišla trochu přirozeně, protože celý náš tým jsme fanoušci podcastů, ať už těch od Českého rozhlasu nebo i od jiných producentů mediálních domů. A zároveň přišla trochu jako zadání našeho pronajímatele Trojského pivovaru, který čelí různým omezením, protože je v blízkosti pražské zoo a obytné zóny, to znamená, přestože nabízí zajímavou halu, kde se dají konat společenské akce, tak má jistá hluková omezení a právě nahrávání živých podcastů je něco, kde se potkává velký zájem veřejnosti a zároveň možnost pořádat společenské akce, aniž bychom rušili zvířata v sousední zoo nebo právě naše sousedy, kteří bydlí v Troji.
1: Takže jak to nahrávání podcastu naživo vypadá? Ticho při něm asi úplně
2: Může... Úplně ticho při něm není, ale zároveň nejsou tam hlasité zvukové projevy, jako třeba typicky u hudebních představení. Posluchač si může to nahrávání podcastu představit asi nejlépe jako divadlo. Probíhá to podobně, ten setup je podobný jako nějaká talk show, to znamená v hale, v naší semi-open air hale, ve které se podcasty odehrávají, tak máme postavené jeviště, na kterém máme vždy připravený pro naše autory a tvůrce pohodlný gauč a křesla a ten celý průběh opravdu probíhá podobně jako divadelní představení, to znamená posluchač nebo divák respektive přijde chvíli před představením, může se u nás občerstvit, v klidu se posadí a většinou okolo 7. hodiny začíná nahrávání živého podcastu. To trvá různě dlouho, záleží na invenci toho autora, bývá a taky na formátu jeho podcast nebo jejich podcastů, bývá to okolo 1 hodiny, někdy ale jsme měli i 2,5 nebo dokonce 3hodinové nahrávání a v průběhu toho diváci mohou v klidu odcházet, znova se u nás občerstvit nebo přijít a užívat si příjemnou atmosféru s přáteli. Je to také o tom sdílení, to já si myslím důležité říct, že to o tom sdílení se svými známými kamarády, se které třeba ty podcasty navštěvují.
1: Kolik diváků se k vám vejde a o jaké podcasty mají největší zájem? O politické, společenské nebo jiného typu? Nebo spíš podle autorů si vybírají?
2: Naše maximální kapacita je 350 míst. Tu v létě vyprodáme přibližně na nějakých 30% těch podcastů a řekl bych, že divák, respektive posluchač si nevybírá úplně podle témat, i když taky jsme dostali někdy zpětnou vazbu, že někdo přijde na základě tématu, kterému se daný podcast zrovna věnuje, že ho to zajímá, tak si to přijde poslechnout, ačkoliv ten podcast nezná, ale nejdrtivější část těch posluchačů tvoří právě fanoušci daného podcastu, to znamená fanoušci, posluchači, diváci chodí právě podle jména těch autorů, tvůrců a podle toho, jaké podcasty jsou zvyklí poslouchat.
1: Zmínila jsem, že také Český rozhlas Plus představil svůj podcast Na východ. Co dalšího ještě z rozhlasové nabídky, myslím tedy veřejnoprávního média, tam zájemci najdou?
2: Zájemci, no, fanoušci Českého rozhlasu, mezi něž se počítám i já, se můžou v příštím týdnu těšit na živé nahrávání a úplně první živou premiéru podcastu Chudáčci z produkce Rádia Wave, kdy herci Adam Ernest a Petr Uhlík se myslím těší velkému zájmu, protože sotva rok poté, co vykopli první díl, začali původně minisérií, tak v podstatě se blíží vyprodání naší haly, což nás moc těší a diváci mohli navštívit v průběhu té letošní sezóny například ještě podcast Quest, který se zabývá světu počítačových a videoher, anebo cestovatelský podcast Casablanca, které také jsou z produkce Radia Wave.
1: Když máte takovýhle pěkný přehled o té podcastové scéně, tak jakým směrem se podle vás české podcasty ubírají? Jakou mají budoucnost?
2: Řekl bych, že můžu mluvit pouze z pohledu lajka fanouška, nejsem úplně mediální expert, nicméně co je vidět na podcastech, je ten, řekl bych, obecně celosvětový trend a to, že část těch obsahu těch podcastů bývá vždycky takzvaně za paywallem, to znamená kromě nějaké zdarma dostupné části obsahové, která je veřejně dostupná komukoliv, kdo si vyhledá daný podcast na jakékoliv podcastové platformě, tak bývá ještě takzvaná placená část, kdy tvůrci se snaží samozřejmě nějakým způsobem monetizovat ten svůj obsah a zároveň si hlídat takovou užší a silnější vazbu mezi těmi fanoušky, kteří opravdu jsou ochotni zaplatit nějaké peníze za to, že si poslechnou ten podcast a zároveň tím podpoří ty tvůrce. No a tady ta záležitost se myslím čím dál tím víc umocňuje a co já osobně pozoruju jako takový trend, který v poslední době mi přijde, že funguje velmi dobře a potvrdilo se nám to toto pondělí na veřejné předpremiéře zakončení posledního dílu podcastu Tykačův svět od Zdislavy Pokorné z produkce Deníku N, tak kdy jsme vyprodali v podstatě na živý poslech posledního dílu celou halu, což nás moc těšilo, tak myslím si, že hodně trendy jsou i právě ty minisérie, to znamená krátké podcastové série, často třeba navázané na nějaký tradiční podcast, který vysílá delší dobu, které se věnují konkrétnímu tématu a které mají nějaký začátek a nějaký konec. Konec konců posluchači Českého rozhlasu mohou znát podobné podcasty třeba z produkce Vinohradské 12 a myslím si, že se těší velké oblibě.
1: Přesně tak, máte pravdu, taky mě to napadlo. No, ale i náš rozhovor se blíží ke konci, tak já poděkuji Josefu Tajovskému, který je zakladatelem letní podcastové scény. Ať se vám stále daří a přivítáte co nejvíc podcastů z produkce Českého rozhlasu, nejen tedy od nás z Plusu. Díky, naslyšenou.
2: Děkuji a naslyšenou.
3: Osm hodin a 30 minut. Zprávy má Tereza Tomášková.
4: Příjemci sociálních dávek ode dneška přecházejí na superdávku. Týká se to 238 tisíc domácností v Česku. Dosavadní podpory, dávky na bydlení, živobytí a děti se ruší. Informovalo o tom Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka sníží. Stovky lidí demonstrovali před marockou ambasádou v Madridu proti rostoucí migraci do Španělska. Protestující byli oblečeni v černém a v rukou drželi španělské vlajky. Na akci dohlížela policie s vrtulníkem a sledovacími drony. Demonstraci předcházel čtvrteční incident, při kterém přibližně 60 tisíc marockých migrantů překročilo hranici a dostalo se do španělské Seuty na severu Afriky. Většina z nich už se vrátila zpět. Jízdy tankem, bojové ukázky nebo lety vrtulníkem čekají zájemce celý víkend ve Smržovce na Jablonecku. Začne tam tradiční přehlídka historické obrněné techniky. Návštěvníci uvidí i výstavu zbraní nebo vybavení vojenských táborů. Akci pořádá Muzeum obrněné techniky. Program je v sobotu i v neděli od 9:30 dopoledne do 17 hodin. Sport. Fotbalisté Sparty poprvé v novém ročníku šance ligy vyhráli. Ve druhém kole nejvyšší soutěže porazili Zlín 3-1. Už před utkáním Sparta představila dva nové hráče. Záložníka Romana Macka z Mladé Boleslavy a obránce Tobiase Gudala z norského Tromsø. Tenistka Darja Vidmanová bude poprvé v kariéře hrát semifinále turnaje WTA. V americkém Memphisu do něj postoupila po výhře nad domácí Volinecovou 2-1 na sety.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 v Brně a překážka na D8 u Petrovic. Na D1 z Vyškova do Prahy na průjezdu Brnem počítejte s kolonou. Brzdí se za sjezdem na Slatinu na kilometru 199, u sjezdu na Bratislavu frézují vozovku a jede se jen jedním pruhem. Zdržení přes 20 minut a stále pomalu narůstá. Na D8 z Drážďan do Prahy opatrně za sjezdem na Petrovice. Na 87. kilometru stojí kamion. Blokuje pravý pruh před tunelem Panenská, vybočuje se. A na D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 59.5 kilometru stojí auto s defektem. Řidič tam mění kolo směrem do vozovky. Na místě je šipka, některá auta mírně vybočují. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Čekáme tropický den s teplotami do 33 stupňů na jižní Moravě i do 36. Obloha bude přes den spíše oblačná s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit taky bouřky. A podobné počasí vydrží taky zítra, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
8: Bude oblačno až polojasno, jen výjimečně se objeví přehánky a odpolední teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů. Na jihu Moravy může být až 33 stupňů.
7: Extrémně vysoké teploty se vrátí od pondělí, teploty vystoupí na většině území na 36 stupňů, na jihu Moravy až na 39. A začátek příštího týdne slibuje jasnou až polojasnou oblohu, jen při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout pak i přehánky nebo bouřky. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
5: Řečí peněz.
9: Stejně Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
10: Dobrý den.
9: My dnes budeme pokračovat v tématu investování. V minulém díle jsme si řekli, kdy máme začít investovat, jak vlastně máme investice hodnotit a příští minuty budeme věnovat jednotlivým typům investic a jak si je máme seskládat dohromady. Seskládat nemůžeme začít jiným slovem, než je diverzifikace. To znamená tedy rozložení investic do různých typů investičních příležitostí, což nám má snížit riziko a to ideálně bez snížení očekávaného výnosu. Michale, je diverzifikace skutečně tak důležitá a zásadní pro investování?
10: No úplně jednoznačně. Já bych to uvedl na příkladu, aby byl blízký českým investorům, kteří velmi rádi kupují domy. Pokud si koupíme jeden dům na jednom místě, nebo jeden byt, řekněme, tak je tam obrovské riziko toho, co se bude dít zrovna v tom místě, že se tam nastěhují nějaký nepříjemní sousedé, že se tam propadne země, protože tam je metro podkopané, špatně vykopané a tak dále, že se změní, že tam někdo se nastěhuje další, prostě kdo bude tam dělat nějaké nepříjemnosti, továrna tam vznikne a tak dále. A cena toho našeho bytu prudce klesne tím pádem, například. Kdežto, když si koupíme nemovitostní fond, kde těch nemovitostí je X a tohle se stane u jedné, no tak zároveň určitá šance slušná, že někde jinde se stane naopak zase něco pozitivního. Třeba ta továrna se odstěhuje shodou okolností, to samozřejmě by byla velká náhoda, ale něco podobné se zkrátka může stát. Takže jakmile my smícháme dohromady víc věcí, tak v tu ránu ten celek potom, přestože má stejný výnos, tak může mít nižší riziko. Úplně průzračné je to, kdybychom chtěli investovat, řekněme, jenom do zbrojního průmyslu a do turistiky. Tak řekněme, oba ty průmysly mají 7% výnos v tom základním scénáři, kde se chvilku bojuje a chvilku se cestuje, ale v tom extrémním scénáři, kdyby se pořád bojovalo, no tak my budeme poměrně hodně vydělávat v tom zbrojním průmyslu a bohužel málo v tom turistickém, anebo opačně, ale prostě když to smícháme dohromady, tak jsme kryti i proti těm extrémním scénářům, kdežto když si koupíme jenom jednu tu věc, tak nám to ponese výnos buď vysoký nebo nízký, ale to je kolísání, které většina z nás nemá ráda.
9: Vy jste zmínil dva extrémy, ale co to znamená mít vlastně dobře diverzifikované portfolio, tedy tu skladbu těch svých investic. Kdy se o tom dá mluvit, že to je dobře diverzifikované?
10: Tak na tohle je celá veliká vědní disciplína finanční ekonomie. Rozdávali se za to Nobelovy ceny za správnou diverzifikaci. V podstatě jde o to hledat aktiva, ty investice, které se chovají opačně. To je přesně to, o čem jsem mluvil. To znamená zbrojní průmysl versus turistika. Zpravidla, když se daří jednomu, nedaří se druhému, aspoň takhle na této úrovni ilustrativní. V praxi to možná tak úplně neplatí, ale intuitivně asi chápeme, o co se jedná. Čili jde o to vybrat prostě protivníky v uvozovkách, kteří se chovají přesně opačně, pokud možno. Takže když jeden mě zlobí, tak druhý mě dělá radost a opačně, a tím pádem v průměru jsem neustále na tom svém průměru. A to je ten hlavní problém, jak ty protivníky hledat, protože prostě to znamená mít data na to za prvé, velmi dobrá, mít na to ten čas a know-how, jak se tohle počítá, jak to zjišťovat, to není vůbec žádná legrace. A navíc se to může změnit do budoucna ještě ke všemu. Bohužel věci se mění, tak už to je na finančním trhu. Takže věci, které šly proti sobě v tomhletom investičním smyslu dlouhá léta třeba i, tak za jistých okolností najednou přestanou být proti sobě a ten, kdo na to sázel, tak je najednou jaksi má problémy a hledá nějakou novou strategii, takže ono se řekne diverzifikace, nedávejte všechna vejce do jednoho košíku, ale které ty košíky vybrat, aby ležely fakt každý úplně někde jinde a ta rizika, která jim hrozí, byla úplně jiná, to je vyšší dívčí.
9: Má smysl diverzifikovat, když ten náš investiční potenciál, tedy to množství peněz, které je opravdu malé, bychom dělili ještě na menší segmenty, má to smysl u malých investic, nebo je nějaká hranice, od které bychom měli říct do té hranice? Není třeba diverzifikovat od té hranice, už je to nutno.
10: No, tak asi bych mohl odpovědět, že až od určité hranice v případě, že by ta diverzifikace byla nějakým způsobem nepříjemná nebo náročná, že by nás stála víc času nebo námahy, nějakého přemýšlení nebo tak. Ale tak to není. Ve skutečnosti dneska je spousta možností na finančním trhu, právě v oboru takzvaných podílových fondů, o kterých asi ještě budeme mluvit, že je spousta fondů, které už tu diversifikaci v sobě obsahují. Stačí si koupit jeden fond a ten už je předem tak připraven, to už je takový myšmaš, ten fond jeden. Si koupíme jeden podílový nebo podílové listy v jednom fondu, tak ten fond sám o sobě už tu diversifikaci v sobě obsahuje, takže my nemusíme přemýšlet nad kombinací 40 různých fondů. Stačí vybrat jeden, který je dostatečně široce rozkročen a pak už ty investice jsou, všechny ty poplatky jsou počítány z procenta, z objemu. Čili je vlastně úplně jedno. Z hlediska finančního je, aspoň u těch standardních investic podílových fondů, je vlastně úplně jedno, jestli to dám do jednoho nebo do 40 z hlediska finančního. Takže z hlediska toho té mentální námahy, pokud se tím nechci zabývat, tak si prostě vyberu jeden hodně široký, to mě poradí ten poradce, buď v bance nebo jiný, a je to vyřešeno velmi rychle.
11: No, ale tam zase musíme připomenout, že my tomu fondu něco odvádíme z těch našich zisků, protože jak už jsme několikrát řekli, když nám někdo řekne, že z toho nic nemá, že to dělá zadarmo, tak je to vysoce podezřelé.
10: Přesně tak.
11: Od které investice vy sám osobně považujete za vhodné pro začínajícího investora, když teď pominu přesně to, že svěříme tu naši investici někomu, kdo investuje za nás?
10: No, tak ona ta hranice investuje za nás, investujeme sami, vlastně je hodně mlhavá. Ten extrém jeden je, že investujeme sami, dáme si do telefonu nějakou tu aplikaci, tu platformu investiční a tam si vybíráme konkrétní firmy, konkrétní akcie, jednotlivé takzvané tituly. To je ten extrém, jaksi ten samostatný. Pro někoho, kdo má odvahu, kdo na to má žaludek, tam diversifikace je nulová. Druhý extrém je, že já ty peníze prostě vezmu, přijdu někam na pobočku banky nebo na podobné místo a řeknu, já tady mám prostě 20 tisíc, já vůbec nevím, co s tím. A ta paní mě řekne, no tak když se na vás tak dívám, vyplníme spolu dotazník a tak dále, tak já si myslím, že nejlepší bude tohle a vy řeknete, super, tady to máte a dělejte, co umíte. Ale mezi tím je spousta možností. I ty fondy, některé z nich jsou úplně obecné. Jsou fondy, které třeba pokrývají celé Spojené státy, nebo celou Asii, nebo celý svět, i takové jsou fondy. Nebo celou Evropu, a nebo jenom západní Evropu, a nebo jenom jeden akciový trh, jenom Německo, nebo jenom jeden obor zdravotnictví, biotechnologie, zemědělství a tak dále. A to znamená, že prostě těch možností je strašná spousta a jenom na nás, jako na investorech, abychom jaksi si vybrali, jestli teda tomu aspoň trošičku rozumíme, jestli aspoň trošičku chceme mít třeba i ten svůj jako emotivní pocit, že trošku tomu rozumíme, že nejsme úplní zoufalci. Přečetli jsme si v novinách nebo říkali v televizi včera večer, že herní průmysl má budoucnost. No tak zkusím mě, tak si koupím třeba 90% ten celkový a 10% dám do toho herního průmyslu. Těch možností je prostě strašná spousta a je jenom na nás, abychom si vybrali, jaký z toho máme pocit. A mimochodem, když už mluvím o tom emotivním investování, co je velmi zajímavá věc, teď v posledních letech je, zejména ve Spojených státech se to ukázalo, tam je to nejkrystaličtěji vidět, že je mezi námi čím dál víc lidí, kteří na všechny ty úvahy, o kterých jsme zatím mluvili, na které se ptáte, riziko, likvidita, výnos a tak dále, úplně na ně kašlou a investují úplně podle jiné logiky. Například podle toho, jestli v té dané firmě je namočen prezident Trump. Mm-hmm. Prostě oni ho mají rádi a oni vezmou své peníze, asi ne, moc peněz předpokládám, ale když je těch lidí hodně, no tak je to hodně peněz. A prostě protože vědí, že tuhle tu firmu založil nebo ji nějakým způsobem podpořil, někde se o ní zmínil, tak oni si prostě koupí hlava nehlava. Výnos je vůbec nezajímá a říkám, pokud je těch lidí hodně, pokud se třeba i zorganizují přes sociální sítě, tak to může s tím trhem obrovským způsobem mávat a ti profesionálové, kteří prostě dlouze počítají, co kde může vynášet, tak najednou na to zírají a říkají si, proboha, co se děje, tahle firma přece nemá vůbec žádnou budoucnost, jak to, že jde tak nahoru cenově, no protože je prostě populární a nic víc.
11: No, my víme a známe samozřejmě ty tradiční investiční tituly, jako jsou dluhopisy, ať už firemní nebo státní, jako je akcie, jako je zlato nebo komodity. Teď máme dokonce i kryptoměny, velmi jakoby oblíbený titul. Jsou ty rizikovější aktiva, z vašeho pohledu správná investiční položka v tom diverzifikovaném investičním portfoliu? Tedy měli bychom se obracet i k těm rizikovějším nebo k těm aktivům, kterým úplně až tak nerozumím?
10: Já si myslím, že tohle je zase znova téma na rozhovor s tím poradcem, na to, aby nám ukázal celou tu krajinu investiční, protože těch možností je spousta, od těch velmi při zemi se držících, jako jsou nějaké státní dluhopisy, až po velmi ostré varianty, a je na nás trošičku, abychom si sami rozmysleli, jak hodně nás, jak jsme schopni potom žít s tím pocitem. Protože já jsem už mluvil o tom, že čím je vyšší to riziko, které jsme ochotni přijmout, tak zpravidla, pokud dobře u toho uvažujeme a přemýšlíme, tak tím vyššího výnosu můžeme dosáhnout. Ale za cenu teda vyššího rizika, čili otázka zní, když pak náhodou, nedej Bůh, dojde na ten negativní scénář a já najednou vidím, že jsem prostě 20% pod tím, co jsem tam dal, přišel jsem o 20% své investice, tak co to se mnou udělá? Jestli už tu zkušenost mám a pokud ji nemám, tak jestli si to umím představit, jestli přijdu do té banky a začnu tam všecko jaksi rozbíjet golfovou holí, protože jsem prostě nepříčetný, protože na to jste mě nepřipravili, s tím jsem nepočítal a tak dále. A nebo jestli si řeknu, no tak ano, ale šel jsem za velkým výnosem a třeba taky za měsíc už to bude jinak, prostě tak takový je investiční život. Pokud jsem schopen to riziko nějakým způsobem absorbovat a ty peníze skutečně nepotřebuju, bavíme se o úsporách, kde možná za 5 let zjistím, k čemu je mám, ale zatím teda fakt nevím a víceméně, když přijdu 20%, tak se tolik nestane. Tak pak si myslím, že není důvod neinvestovat odvážným dynamickým způsobem, ale je to hodně o tom, v jaké jsem životní situaci a co jsem za člověka, jaké mám zkušenosti, jestli umím pracovat s tou ztrátou, počkat si na to, že se to třeba zlepší, nebo taky ne. To už jaksi je na každém z nás.
11: Vy už jste o tom mluvil, Češi mají jako oblíbenou investiční položku nemovitosti. Jejich cena v posledních letech velmi slušně roste a nic podle ekonomů ani politiků ten růst jen tak nezastaví, protože jednoduše ta nabídka je daleko nižší než poptávka a nic zatím naznačuje tomu, že by se na českém trhu objevila velké množství nových nemovitostí. Dává vám investice do nemovitostí logiku, nebo už jsme na hranici, kdy řada lidí říká o tom, už jsou ty nemovitosti tak drahé, že už je prostě normální lidi nemohou kupovat a už ten růst se zastaví?
10: No, já, abych se přiznal, tak se bojím tady, jako bych řekl, jít z kůží na trh úplně otevřeně. A to se konec konců týká všech ostatních investic, jo, protože ta situace se mění neustále na tom trhu, informace se mění, otázka zní, co bude se stavebním řízením. Dneska to může být jinak, za měsíc už zase ty signály můžou být jiné, že se bude stavět víc, nebude se stavět víc, regulace se změní a tak dále, čili já asi se obávám, že úplně na to žádnou kloudnou, jasnou odpověď nedám. Co určitě platí, nebo co je, řekl bych, užitečné, je dívat se jinam, tam, kde už víme, jak to bylo, a tak trošku přemýšlet, jestli by to u nás nemohlo být podobné. Takže například, když se podíváme na průměr růstu cen nemovitostí v OECD, což je 35, dá se říct, nejbohatších zemí světa, někdy od roku zhruba 1970 do dnešních dní, tak průměrný růst je někde kolem 4%. Takže pokud my máme pocit, a já ten pocit mám, že postupem času Česko se posouvá blíž a blíž nějakému západnímu standardu, tak si myslím, že i ty 4% jsou číslo, které jednoho dne zhruba u nás dlouhodobě asi bude platit, ale jestli to bude za 5 let, nebo za 10, nebo za 20, to si teda fakt netroufám tvrdit, ale myslím si, že ty české růsty, jak jsme je viděli v minulých letech, 10, 15, 20, přes 20% dokonce, to si myslím, že je extrém, který se asi spíš nevrátí, leda, že to stavební řízení, ten legislativní proces skončí úplně v troskách a prostě vrátíme se zpátky o nějakých 50 let, ale myslím si, že prostě ty extrémy už tady nebudou, ale jestli jako celkově investice a zejména investice do jednotlivých domů. Já už jsem o tom mluvil, že ano. Jedna věc je jeden dům si koupit nebo jeden byt a druhá věc je investovat prostě do 10 v různých lokalitách. Tak do jednoho domu, jestli je výhodná nebo ne, to hrozně moc záleží na lokalitě a tak dále. Třeba já osobně bych takhle neinvestoval, musím říct upřímně, nikdy, ale jsou asi tací, kteří prostě mají pocit, že to dává smysl, takže úplně jaksi ostré slovo já tímhle směrem vyjadřovat nechci.
11: Říká ekonom Michal Skořepa a já slibuju, že k nemovitostem se dostaneme v některém z dalších dílů našich finančních jednoubek.
5: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Na
12: Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Michale, vy ve své knize v kapitole o krvavých kolenech rozebíráte nejčastější investiční obily. Které ty chyby, ty omily považujete za nejdražší?
10: No, tak já si myslím, že nejdražší, a už jsme trošičku, myslím, na to narazili, jsou ty momenty, kdy někomu skočíme na lep. Vyloženě podvodníkovi. Ony se ty typy podvodů trošku mění, ale prostě pořád někdo zkouší samozřejmě. A ta moderní technologie k tomu dává příležitosti. To nikdy nevymítíme, kdysi dávno lidi čekali za stromem v lese. Dneska prostě se telefonuje jménem centrální banky nebo policie a podobně. To bude vždycky tak. A mimochodem, tady by bylo dobře prostě zdůraznit jednu zásadní věc, že investování je vždycky riziková záležitost. Vždycky všecko má v sobě nějaké riziko. I ty peníze v tom šupletí mají určitá rizika. Takže je potřeba mít neustále na mysli, že prostě nic není jistého a že svým způsobem, mně se hrozně líbí to norské přísloví, že kdo má velkou střechu, má na ní hodně sněhu. Prostě mít peníze navíc je svým způsobem starost. Já vím, že to zní hloupě, ale je svým způsobem zatrest. Protože v tu ránu vy máte, já nevím co, 1000 nebo 1000 a hrozně byste byli rádi, aby to bylo pořád aspoň tolik a nejlépe ještě víc. Ale za jistých okolností prostě se může stát, že to bude dokonce míň a že utrpíte určitou ztrátu, kterou ten, kdo nic nemá, tak prostě nikdy neutrpí. Tak to jenom jaksi na okraj, ale myslím si, že nejhorší typ investiční chyby je vyloženě se stát obětí nějakého podvodu. Protože tam ty ztráty zpravidla jsou v desítkách procent, kdežto když prostě špatně investujeme, vybereme si farmacii místo herního průmyslu, tak zpravidla jsou to procenta, ale ne desítky, než kvůli dokonce úplně celá ta částka.
11: Jaké informace by tedy investor měl bezesporu znát, aby zhodnotil tu investiční nabídku jako výhodnou a zhodnotil ji především správně a aby neskočil na nějakou marketingovou kampaň, která cílí na jeho emoce, o kterých jsme konec konců už mluvili?
10: No, ten seznam je dlouhý, na co všecko tak jako si dát pozor nebo co si ověřit. Jednak u té samotné investice už jsme mluvili o tom, že jde o to, aby ty parametry byly v nějakém souladu. Čili když ty peníze jsou na hodně dlouho a já na ně nemůžu sáhnout a je tam velké riziko, tak pak by tam mohl být vysoký výnos, jaksi, protože ten můj protějšek, který ty peníze dostane, dostává velká křídla ode mě, dostává ode mě jaksi velkou sílu investiční. A naopak, když prostě mě ten protějšek slibuje, ta investice slibuje, že to můžu kdykoliv zpátky si vzít, po nějaké době zpravidla samozřejmě, a rizika jsou tam nulová a výnos je prostě astronomický, tak je jasné, že to není úplně ta správná varianta. Takže to je jedna věc, prozkoumat, rozumět tomu, jak to funguje, ta investice, chápat prostě ten princip, odkud se ten výnos bere, ne že mě ten, kdo mě to nabízí, tak jenom řekne, tomu byste nerozuměl, to je složitá záležitost, ale věřte mě na, já nevím co, na jméno moje maminky, prostě je to záležitost čistá, tak to je problém prostě, když vůbec nechápeme, jak to funguje. O té regulaci jsme mluvili, že by ten člověk, pokud možno ta instituce nebo ten, kdo s námi mluví, tak nejlépe je, když je to nějaká regulovaná záležitost. Čili ten seznam je dlouhý a záleží na tom vždycky, na těch okolnostech, jestli sedíme v bance nebo nesedíme v bance, kudy ta příležitost k nám přišla. Zpravidla platí, že čím ten marketing je silnější, takový jako otravnější, dotěrnější, včetně těch lhůt, jenom dneska, zítra už to nebude platit, tím to víc zavání, tím, že to je nějaký problém.
11: My samozřejmě investujeme v různých obdobích ekonomického cyklu, někdy investujeme v období propadu, investujeme v období růstu, vidíme euforii na trzích, vidíme, jak trhy jsou bíčí a medvědí, ty akciové trhy. To všechno má určitá pravidla, která se každý investor postupem času asi naučí, čím bude odvážnější a bude chtít investovat sám, tak tím jim bude více a více rozumět. Když se vrátíme k těm emocím, o kterých jsme mluvili, kdyby člověk měl a budeme trošku se pohybovat na hranici psychologie, sám si zhodnotit a poznat, že už se řídí víc emocemi než rozumem. Je u investování něco takového, co by nás mělo trknout, tak říkajíc, že už vlastně se vydáváme na ten tenký led a už nejedeme ryze podle těch faktů, podle těch základních pravidel dobrého investování?
10: Já se možná vrátím úplně ještě na začátek té otázky k těm píčím trhům. Já mám trošku obavu, že spousta lidí, kteří by dneska měli investovat jinak, než investují, to znamená jinak, než do běžného účtu, a to prostě prakticky snad ani se nedá říct investice, to je prostě elektronická peněženka, nebo maximálně do spořícího účtu, tak se obávám, že tihle lidé vlastně vůbec nevědí, o čem je řeč. Jo, že jestli tady trošku nepřeceňujeme průměrného posluchače.
11: Proto jsem mluvil o tom, že když už je člověk zkušený, tak už takové to výkyvy zná.
10: My si můžeme
11: říct, že vidíme nějaký euforické období, všechno bude zalité sluncem, všechno vypadá velmi nadějně a my se vrhneme pod vlivem těchto emocí do investování a překročíme i tu správnou míru toho rizika a rozhodneme se špatně, protože jak jsme o tom mluvili, nejhorší a nejdražší investice je ta, když naletíme někomu pod vlivem emocí, protože s chladným rozumem a s chladnou hlavou většinou se rozhodneme dobře.
10: No tak já si myslím, že to základní poznávací znamení je především zase znova, musíme si uvědomit, že dobře investovat s vysokým výdělkem, tak abychom jako utekli, řekněme, sousedům v uvozovkách, co se týče celkového majetku, tak je hrozně náročná záležitost. To není pro běžného smrtelníka. To je prostě už normální profese, kde ten člověk skutečně leží v těch knížkách, zírá celý den na ty monitory, sleduje neustále nějaké rozhovory, nějaká videa. To je nesmírně náročná záležitost, jak z hlediska času, tak ale i z hlediska vzdělání a zkušenosti a tak dál. Čili já se bojím, že většina z nás vlastně ani se takhle daleko nedostane, aby se rozhodovali podle nějakých konkrétních parametrů, konkrétních investičních příležitostí. Myslím si, že většina z nás, to je moje základní doporučení, abychom nejdřív do tohohle světa vstoupili těmi, řekl bych, nejbezpečnějšími dveřmi, což jsou podílové fondy, kde prostě žádné extrémní riziko nehrozí, kde ta diverzifikace u nás za nás vlastně už udělaná do značné míry. Abychom se vykašlali na nějaké konkrétní super extra zajímavé investiční možnosti, které jsme našli někde v novinách nebo na sociálních sítích nebo od souseda nebo na autobusové zastávce. Prostě tak klasická cesta, jak si vstoupit do tohohle světa je přes ty podílové fondy a teprve ve chvíli, kdy už máme pocit, že rozumíme aspoň těm podílovým fondům, jaký je rozdíl mezi akciovým a dluhopisovým a smíšeným a jaké různé existují, jaký je rozdíl mezi ETFkem a normálním podílovým, aktivně řízeným podílovým fondem, tak teprve v tu chvíli já si myslím, že jsme připraveni na to, abychom začali vystrkovat ty růžky ven z tohoto kolektivního světa, kde nás je spousta najednou, kde to je regulováno skrz na skrz. Tam nás jen tak někdo nepodvede, protože prostě tam jde o tolik peněz, že už si to hlídají ty státy, ty regulátoři, aby tam žádným velkým podvodům nedocházelo. To se stávalo v 90. letech možná, ale dneska tahle ta sféra těch podílových fondů je tak ukrutně regulovaná, že tam prakticky podvod prostě nepřichází v úvahu. A jak říkám, teprve ve chvíli, kdy už jsme řadu let v tomhle světě a už máme roupy, tak pak snad možná bych začal přemýšlet o nějakých, já nevím, ať už kryptoměny nebo nějaké konkrétní projekty, ale já bych rozhodně všem, kteří dneska jako teprve začínají s investováním, tak bych určitě doporučoval začít s podílovými fondy tam, kde investuje spousta lidí najednou a teprve potom jít jaksi vlastní cestičkou s vlastním velkým rizikem.
11: Michale, my se blížíme k úplnému závěru. Pokud by měl posluchač změnit jedinou věc ve svém přemýšlení o investování, co by to podle vás mělo být?
10: Já myslím, že jsem to právě řekl. Měl by si přestat všímat údajně úžasných investičních příležitostí, různé mince a já nevím, projekty byty v Dubaji a kde si cosi a prostě normálně jít na pobočku buď banky, anebo k nějakému finančnímu poradci nejlépe, kterého mu někdo doporučil a prostě tam říct, hele, tady mám volných pár peněz, začínám. A pan Skořepa v rádiu říkal, že je dobře začít podílovými fondy, tak já bych asi zkusil nejdřív ty podílo a nejlépe nějaké třeba konzervativnější nejdřív. To je prostě ten začátek.
11: Říká ekonom České spořitelny Michal Skořepa, který byl naším dnešním hostem. Já mu za to moc děkuji. Díky.
10: Díky za pozvání.
11: Servírovali jsme vám další jednohubku, tentokrát o investicích. Už tedy víme, kdy a jak se rozhodnout pro investice, také jak máme investice hodnotit. Příští jednohubka bude o záchranné síti, která nás má podržet v případě nečekaných problémů. A tou je pojištění. K tomuto i dalším dílům se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
13: Co jsou to přímé daně?
14: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
13: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daně. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
15: Radioservis představuje
16: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
17: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
16: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
18: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
16: Dej mi pokoj.
19: Tohle neskončí dobře.
16: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
20: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Radomír Lašák dnes nastupuje na post šéfa pražského letiště. Kvůli dalším požárům na jihu Francie úřady evakuovaly 2,5 tisíce lidí. FIFA ustoupila od prodeje podílu ze světového šampionátu soukromým investorům. Půlhodinová kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova a bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, teploty většinou do 33 stupňů.
21: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Radomír Lašák ode dneška přebírá vedení letiště Praha. Ve funkci střídá dosavadního šéfa Jiřího Pose, kterému končí funkční období. Lašáka vybralo ve výběrovém řízení Ministerstvo financí. Podle Aleny Schillerové z hnutí ANO, hlavně proto, že má zkušenosti z oblasti letectví.
22: Radomír Lašák je podle informací, ke kterým dospěla výběrová komise, zkušený profesionál z oblasti letectví, finančnictví, řízení lidských zdrojů s nespochybnitelnými top manažerskými zkušenostmi. On rok bude mít smlouvu bez konkurenční doložky, to znamená, kdykoliv může být ukončena.
4: S výběrem ale nesouhlasí opoziční ODS ani odbory letiště. Ty jsou ve stávkové pohotovosti. Nelíbí se jim, že Lašák v minulosti stál za úpadkem českých aerolinií a doteď nepředstavil své plány s letištěm. Na jihu Francie se šíří další lesní požár. Zasáhl už přes 5600 hektarů porostu. Úřady kvůli tomu evakuovali 2,5 tisíce lidí. Informoval o tom prefekt departementu VAR. Na místě pomáhá s hašením i jednotka českých hasičů.
23: Zatímco na jihozápadě Francie v okolí Bordeaux se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu a domů se může vrátit zhruba 200 tisíc lidí, kteří museli být evakuováni, na jihu Francie v Provence se oheň dál šíří. Pomáhá tomu horké počasí a silný vítr, vysvětluje velitel mise českých hasičů Václav Novotný.
24: Počasí se nám změnilo, kost vzduchu podle mých informací je kolem 15% a teploty ve stínu až 39.
23: Letošní lesní požáry ve Francii spustošily už přes 90 tisíc hektarů půdy. Policie kvůli tomu zatkla přes 300 lidí, některé obvinila ze žhářství. Z Francie Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Zájem o rozhlasové hry nebo pohádky je letos během léta opět vysoký. Podle ředitelky Centra vývoje a výroby Českého rozhlasu Ivy Jonášové je srovnatelný s loňským rokem. Četby na pokračování připravené pro stanice Vltava, Dvojka nebo Radio Junior měly loni o prázdninách dohromady přes 6,5 milionu spuštění.
25: Vlastně nedochází k tomu
0: jako v jiných oborech, takové té okurkové sezóně, kdy scháníme posluchače a snažíme se ho získat pro poslech.
13: Dodává šéfrežisér Aleš Vrzák. Četba na pokračování Čelisti má premiéru 27. srpna a například Válku světů s Igorem Barešem už rozhlas představil 24. července.
1: Kniha první, Marťané přicházejí. Leč pokud by snad byly ony světy oživeny, kdo tedy pak jsou ti, kdož na nich přebývají?
13: Četba na pokračování, dramatizace, pohádky i hry k rozhlasu patří takřka od jeho vzniku v roce 1923. Michaela Vetišková, Radiožurnál.
2: Sport. Světová fotbalová federace ustoupila od záměru na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Informoval o tom prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino.
3: Infantino v noci na dnešek uvedl, že plán se kvůli rozporuplným reakcím neshoduje s původním cílem. Záměr federace totiž vyvolal velkou vlnu kritiky po celém světě a členské státy Evropské fotbalové unie se kvůli tomu dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud by FIFA projekt uskutečnila. Ve vysílání Radio Žurnálu ho kritizoval například člen výkonného výboru České asociace a šéf Slávie Jaroslav Tvrdík.
6: Poslal to bez jakéhokoliv porozumění pro proces, pro detaily, poslal prostě do jednotlivých fotbalových asociací nabídku, o který ví jenom on.
3: Původně chtěla Světová federace vytvořit komerční společnost otevřenou soukromým investorům, kteří v ní měli získat 20% a zaplatit za ně v přepočtu přes 84 miliard korun. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
2: A fotbalisté Sparty poprvé v nové sezóně vyhráli, Zlín porazili v Šancelize 3-1.
25: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
26: Zdržení na D1 v Brně a překážka na D8 u Petrovic. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova postojíte v koloně za sjezdem na Slatinu. Začíná na kilometru 199,5 a je na půl hodiny. V omezení u sjezdu na Bratislavu frézují vozovku a jede se jen jedním pruhem. Možná je trasa z exitu 203 po Ostravské a Heršpické zpět najedete na stém 94. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou je na 50. kilometru uzavřený stoupací pruh po noční nehodě kamionů. Je tam slabý provoz a pouze se vybočuje. Na D8 z Drážďan do Prahy zpozorněte za sjezdem na Petrovice. Na 87. kilometru stojí kamion před tunelem Panenská, blokuje pravý pruh, vybočuje se v pravotočivé zatáčce. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce za odbočkou na Ončovice čekejte kolonu. Provoz brzdí opravy vozovky. Jezdí se kivadlově, zpoždění 10 až 15 minut. Ve směru do Pelhřimova jsou fronty kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
25: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, místy přehánky, lokálně i bouřky, ojediněle silné. K večeru by mělo v Čechách srážek ubývat a místy se vyjasní. Teploty 28 až 33 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 36. Tolik zprávy.
27: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
28: 9:06 vás zdravím tady s pokračováním sobotního ranního plusu. Je 1. srpna, co vám nabízíme v závěrečné půlhodince našeho ranního programu. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela šengenský prostor v reakci na situaci ve španělské exklávě Ceuta. Jaké kroky přijela španělská vláda ke zlepšení situace? Šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino po kritice ustoupil od plánu prodávat podíl na mistrovství světa. Čím to vysvětlil a jak silná byla kritika. A syndikát novinářů České republiky kritizoval postup ministerstva zahraničí vůči novinářce deníku N, kterou nevpustil na páteční tiskovou konferenci. Jak to úřad vysvětluje a co to má společného s postupem vůči médiím na Slovensku? Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
27: Ranní plus.
28: Itálie pro Španělsko tedy dočasně uzavřela šengenský prostor. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani to označil za nevyhnutelné s odkazem na situaci ve španělském městě Ceuta na severu Afriky, kam se z Maroka od čtvrtka nekontrolovaně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. Španělský premiér Pedro Sanchez obvinil organizované skupiny, které se zabývají převaděčstvím. 37 tisíc migrantů už se následně dobrovolně vrátilo zpět do Maroka. pomoc a podporu při kontrole hranic nabídly Španělsku, Francie i Británie. Itálie tedy Španělsku uzavřela pro své námořní a letecké hraniční přechody po dobu jednoho měsíce právě s platností ode dneška. Hostem v našem vysílání je teď vedoucí Centra pro studium Afriky Metropolitní univerzity Praha Tereza Němečková. Dobré dopoledne.
5: Dobré ráno.
28: Co podle vás tuto situaci v Soutě způsobilo? Je to uvolnění pravidel pro migranty ve Španělsku nebo aktuální španělsko-marocké vztahy?
5: Já bych zatím asi byla velmi zdrženlivá k tomu vyjadřovat se v kontextu toho, jestli Maroko nějakým způsobem záměrně chtělo vyprovokovat Španělsko. Já naopak vnímám ty španělsko-marocké vztahy v poslední době vlastně nejlepší, jaké v posledních několika letech byly. To zlepšení přišlo zejména v posledních 4 letech. V roce 2022 Španělsko uznalo autonomii Maroka nad západní Saharou, což je takový jako hlavní diplomatický cíl, kterého Maroko chce dosáhnout. A od té doby vlastně tam nebyl nějaký jako větší, výraznější incident. Takže já bych byla velmi opatrná spekulovat nad tím, že Maroko tohleto chtělo vyvolat záměrně, ale samozřejmě ten incident jako napovídá tomu, že to je nějaký koordinovaný krok a sama budu jako sledovat nějaké vyšetřování, kdo zatím konkrétně stojí, jak jste teď uvedla, i třeba nějaké ty pašerácké skupiny. To si myslím, že je velmi pravděpodobné.
28: No, víme tedy, kdo byli ti lidé, kteří se rozhodli k poměrně riskantnímu způsobu, jak se dostat do španělské Souty. Oni museli uplavat ve vodách 3 kilometry, což zabere i 5 hodin. Co je k tomu vedlo? No. Koho především?
5: No, tady bych řekla, že to je docela jako důležitá otázka, protože třeba v našich médiích se hodně objevovalo, že jsou to vlastně Maročani, kteří emigrují ven, ale je potřeba si uvědomit, že do Maroka taky směřuje spousta migrantů, zejména z té západní Afriky i ze střední Afriky, takže ne nutně to museli být Maročani jako etnicky Maročani. V marockých médiích, co jsem tak zachytila, se hodně objevuje informace, že to byli Alžíraní, takže to je ještě jako druhá otázka, kdo to vlastně byli, jestli to byli fakt jako etnicky Maročani, kteří se snažili dostat do Evropy, anebo to byli nějací, řekněme, obecně afričtí migranti, kteří na území Maroka pobývají a kteří se snaží dostat přes Marok.

0: vůči Maroku, tak to myslím, že asi je taky známo, že jsou to takové vysoké zdi, jsou tam policejní hlídky. Čili jako kontrolováno to je, hlídáno to je, ale jak je vidět tady na tom incidentu, prostě může dojít jako proniknutí, no, bohužel.
1: Právě, že asi tam bylo několik faktorů, které vlastně svádí i k té myšlence, do jaké míry je to i organizované a je to ze strany Maroka, protože asi ta marocká pohraniční stráž vůči migrantům nebo minimálně jim v cestě nebránila, aspoň takovému velkému množství. A nedávno byl teda španělský premiér na návštěvě Alžírska, které je pro Maroko jaksi nepřítelem, nebo ho tak bere. Takže vy jste zmínila, že za poslední léta jsou ty vzájemné španělsko-marocké vztahy dobré, ale naposledy to bylo v roce 2021, kdy k příchodu 10 000 migrantů do Souty přispěly taky právě tyhle ty dva faktory. Takže ta otázka se nabízí, jestli Maroko migraci nevyužívá jako nějakou páku nátlak vůči španělské vládě.
0: Já vím, že tady o tom se hodně diskutuje. Vím, že třeba hodně je problematická ta otázka, že Maroko vlastně s Evropskou unií dosud nemá podepsanou tu migrační dohodu o návratu migrantů, že tam to stále taky drhne. A hodně se objevují právě spekulace, že Maroko stále nechce tu dohodu podepsat právě z toho důvodu, že chce mít nějakou páku na Evropskou unii, potenciálně teda na Španělsko při vyjednávání. Já bych v tomhle opravdu byla opatrná z toho důvodu, byste zmínila ten incident z roku 2021. Ale od toho roku 2021, pardon, ale od toho roku skutečně jako došlo k určitému jako narovnání těch vztahů. Tam byly i problémy s odběrem třeba plynu, že Španělsko odebírá plyn z Alžírska a podobně. Takže tam těch problémů bylo víc, ale teď v poslední době to Maroko se snaží, jako aspoň z mého pohledu, jak já to vnímám, vyvíjet tu diplomatickou iniciativu tak, aby sklidňovalo tu situaci, protože cítí určitou příležitost, a o tom se i jako mluví, já jsem nedávno i v Maroku byla, a vím, že se tam o tom mluví, že se cítí příležitost, že konečně ta otázka té západní Sahary může být jako relativně brzy vyřešena. Jo. Takže já si myslím, že to Maroko nechce teď úplně dělat nějaké kroky, které by tu relativně dobrou pozici, kterou vůči Alžírsku dneska v rámci té mezinárodní komunity, co se západní Sahary týče, nějakým způsobem pokazila. Ale samozřejmě mýlit se můžu. Já jako tady stále se bavíme o horizontu několika málo dnů od toho incidentu.
1: Ano, ono už od té doby většina migrantů se odebrala zase dobrovolně zpátky do Maroka. Mohli bychom ještě u toho strávit víc času, ale bohužel už vypršel určený pro tento rozhovor. Tak děkuji Tereze Němečkové, vedoucí Centra pro studium Afriky Metropolitní univerzity Praha. Mějte se hezky, hezkou sobotu, naslyšenou.
0: Děkuji taky, nashledanou.
1: 9:13, my se vypravíme do světa fotbalu v sobotním Ranním plusu. Mezinárodní fotbalová federace FIFA ustoupila od nápadu prodat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. Oznámil to prezident organizace Gianni Infantino v noci na dnešek po vlně kritiky i hrozbě bojkotu světových šampionátů ze strany evropských reprezentací. Rozebereme to teď s fotbalovým reportérem sesterské stanice Radiožurnál Sport Janem Suchanem, který je ve studiu. Dobrý den.
2: Krásné ráno.
1: Proč se švýcarský šéf světového fotbalu ten svůj nápad rozmyslel?
2: Je to kvůli tomu, jaký ohlas ten jeho zvažovaný krok vyvolal. Můžeme citovat z prohlášení, které přinesla agentura Reuters. Po pečlivém zvážení všech stanovisek jsme dospěli k závěru, že tento projekt vyvolal natolik rozporuplné reakce, že bez ohledu na míru podpory už není v souladu s původně zamýšleným cílem. Uvedl Gianni Infantino s tím, že se tedy plán neuskuteční.
1: Já už jsem ho právě naznačila v úvodu, ale připomeňme ho podrobněji. Co tedy prezident Mezinárodní fotbalové federace navrhoval?
2: On chtěl vytvořit novou společnost, do které by přešla komerční práva na mistrovství světa ve fotbale a další turnaje. 20% této firmy pak mělo za více než 4 miliardy dolarů, tedy přes 84 miliard korun, připadnout soukromým investorům. Tím hlavním měla být společnost založená Joshou Kushnerem, tedy bratrem Jareda Kushnera, což je zeť prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. S ním má Infantino vřelé vztahy, loni otevřel kanceláře FIFA v Trump Tower v New Yorku, pak Trumpovi při losování uplynulého mistrovství světa udělil cenu míru FIFA a během samotného turnaje si vzájemně telefonovali, když americká hlava státu orodovala za zrušení červené karty pro útočníka Balogana po vyloučení proti Bosně a Hercegovině.
1: FIFA tvrdila, že peníze využije na rozvoj fotbalu po celém světě, přesto narazila, jaké byly důvody odporu řady federací.
2: Těch důvodů je víc, jedním z nich to, že prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Infantino plán předem nekonzultoval.

0: Mluvil o tom ve vysílání Radiožurnálu i člen výkonného výboru České asociace a šéf Slávie Jaroslav Tvrdík.
1: A já vlastně marně přemýšlím, co je na tom jako dobře. To rozhodnutí neučinila ani Rada FIFA, ani Kongres FIFA. Ty informace asi u sebe má pouze prezident FIFA, pan Infantino. Poslal to bez jakéhokoliv porozumění pro proces, pro detaily. Poslal prostě do jednotlivých fotbalových asociací nabídku, o které ví jenom on.
0: Dalším důvodem je samotná podstata, a sice, že by soukromí investoři mohli mít velký vliv na podobu turnajů a že by zisk byl ještě důležitější než teď. Evropská fotbalová unie UEFA to označila za překročení hranice, prodej duše fotbalu a oznámila, že se evropské reprezentace případně nebudou účastnit světových šampionátů. Proti plánu Mezinárodní fotbalové federace se postavili také Asijská i Severoamerická konfederace, provozní ředitel FIFA Kevin Lamour a rezignoval blízký Infantinův poradce Carlos Cordeiro s tím, že se na návrhu nepodílel a nesouhlasí s ním.
2: Tolik souhrn od reportéra Radiožurnálu Sport Jana Suchaná. Díky, že jste přišel do Ranního plusu. Naslyšenou.
0: Rádo se stalo, hezký den.
2: Teď v 9 hodin 17 minut přidáme další informace. Spojené státy a Izrael plánují jednu z dosud nejtvrdších bombardovacích kampaní proti Íránu. Cílem má být íránská energetická infrastruktura. Írán potenciální útoky považuje za bezohledné a je připraven reagovat. Ruský útok balistickými střelami na Kyjev v noci na dnešek zabil nejméně 9 lidí a dalších 23 zranil. V ukrajinské metropoli byly slyšet silné exploze. A dnešek bude v Česku mimořádně horký, někdy by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Syndikát novinářů i česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu kritizovali jako nepřijatelný včerejší postup ministerstva zahraničí, které na tiskovou konferenci k budoucnosti českých center nevpustilo novinářku deníku N Zdislavu Pokornou. Deník N postup ministerstva považuje za bezprecedentní, novinářka podle něj řádně a včas požádala o akreditaci a úřad nezdůvodnil, proč ji nedostala. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů řekl, že jeho úřad bude občas dělat tiskovky pro alternativní média a konspirační blogy, na které zástupce deníku N pozve. Syndikát novinářů odmítá jakoukoliv diskriminaci novinářů. Jeho předsedkyně Ivana Šuláková je teď s námi ve spojení. Dobrý den.
3: Dobrý den všem.
2: O čem ten včerejší případ podle vás svědčí?
3: No, je to, řekněme, další krok toho, co se děje v českém politickém a mediálním prostoru. Ta diskriminace, kterou jste právě teď popsala, za kterou stojí vládní politikové, není jenom jediným aktem na tom mediálním a politickém poli, který se děje ve směru ovládnout média. Nejde jenom o to systematické odmítání odpovídat na nepříjemné otázky, nejde o nenávistné, rasistické, sexistické výroky na profilech některých našich politiků, o kterých veřejně média informují, ale jsou to také štvavé výroky na veřejnosti, které inspirují přívržence k tomu, aby třeba i na to médium útočili. Jde o očerňování novinářů a redakcí a třeba právě to dávání nálepek údajných dezinformátorů. A patří sem třeba i snaha dostat pod politickou kontrolu média veřejné služby. To všechno jsou systematické kroky, které směřují k jedinému cíli. Umlčet novináře, kteří v této chvíli patrně jsou jedinými, kteří dokáží čelit těm skutečným dezinformátorům a šířitelům polopravd a lží, jejichž hlavním působištěm jsou sociální sítě.
2: Syndikát zároveň vyzval novináře působící v Česku, aby se proti takovému chování odradili, a pokud ministerstvo nezmění svůj postoj a neomluví se, aby jeho akce jednotně bojkotovali. Je to podle vás vůbec reálná reakce? Je možné, aby novináři z různých redakcí takto jednotně postupovali vůči ministerstvu zahraničí?
3: Reálné to určitě je, a to v okamžiku, kdy si kolegové i z těch ostatních redakcí uvědomí, že příště můžou být na řadě i oni. Víte, to nálepkování, to je opravdu jenom jeden z dalších kroků. Příklad deníku N, který je dneska předním českým deníkem, jehož novináři jsou pravidelně oceňováni na novinářských soutěžích a drží se velmi striktně etického kodexu, je příklad média, které vlastně ani nemůže být zařazeno mezi nějaké konspirátory. A přesto tu nálepku pan Macinka tomuto médiu dal. Hmm. A takovou nálepku může dostat kdokoliv další.
2: Čeho tím podle vás chce dosáhnout? Protože ministr Macinka, jak už jsem zmínila v úvodu, řekl, že rozšiřuje vlastně naopak okruh tiskových konferencí i pro zástupce alternativních médií a konspiračních blogů a vlastně, že tam na ně teda pozve třeba i Deník N, pak i redaktorce Respektu na té tiskové konferenci, jak si neúplně vyhrožoval, ale nabízel, že vlastně tedy, jestli tam chtějí být také, protože mu kladl nepříjemné otázky, tak co tím veřejnosti vzkazuje?
3: Vzkazuje tím veřejnosti, že on tady velí. Dělají to i někteří naši další politikové a jsou tady různé paralely, třeba i z příklady ze Slovenska, kde velmi podobně postupuje i premiér Fico. Je to opravdu veřejné vyhrožování těm, kteří nebudou poslouchat nebo nebudou hrát tu písničku, kterou si někteří zástupci naší politické scény představují.
2: Na adresu vaší, tedy syndikátu novinářů, ministr Macinka zmínil, že se takhle aktivně nevymezovali jste se vůči té předchozí vládě, která vypínala weby, tím narážel na to dočasné vypnutí dezinformačních proruských webů po začátku ruské invaze v roce 2022, což teda ale neudělala vláda, musíme upřesnit. Je to srovnatelné?
3: Samozřejmě, že to není srovnatelné. A řekněme si jednu základní věc. Jestliže chceme nazvat nějaké médium za alternativní nebo respektive konspirační, musí to vycházet z objektivních, odborně obhajitelných a přezkoumatelných kritérií. Taková tady nastavená nebyla, ale v případě těch dezinformačních webů bylo zcela jasně pojmenováno, proč patří do této kategorie. Jak říkám, Deník N je prestižní médium a zařadit ho nebo oznámkovat ho touto nálepkou je naprosto nesmyslné. Pan Macinka opět střílí od boku jako pistolník ve špagety westernu.
2: Deník N se už v lednu vlastně nemohl zúčastnit jedné tiskové konference ministra Macinky, ale po výzvě šéfredaktorů 10 českých médií tehdy ministr ustoupil. Nezdá se to jako účinnější postupy tentokrát než bojkot?
3: No, vidět spíše je, že to účinné není. Pan Macinka něco prohlásí a v zápětí to vlastně ani nedodrží. Je důležité říci, že v případu této diskriminace nehraje roli jenom Deník N a Zdislava Pokorná, ale ministerstvo zamezilo vstup i další novinářce, Noře Fridrichové, a ani pro tu to není první případ, kdy byla akreditace zamítnuta, ale i tady
2: Ano, to jistě je to vás, ale musím, ona sama upřesnila, že vlastně požádala o akreditaci už po termínu, takže dejme tomu, tady v tom případě je to takové sporné to vydávat, jako že jí zabránilo v akreditaci, ale určitě těch případů je víc, to pochopitelně, že se třeba nedostává ke slovu na vládních tiskových konferencích, že?
3: Já vás jenom doplním, Noře Fridrichové se to stalo už dříve, nejenom teď, kdy podala po termínu, kdy se za ní i syndikát novinářů postavil a vlastně ani tam nepadlo zdůvodnění, proč se nemůže pohybovat třeba v prostorách sněmovny, tak jako jiní akreditovaní novináři.
2: Tolik předsedkyně syndikátu novinářů Ivana Šuláková. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do 9:30 na Plusu.
2: 9:30 se vydáme do Hamburku, kde dnes pořadatelé takzvaného pochodu hrdosti očekávají až 250 000 lidí. Průvod vyjde do ulic v pravé poledne a to jen týden poté, co na podobné akci útočník v Berlíně najel dodávkou do davu a zabil jednu ženu. Jak to ovlivní dnešní Hamburg Pride za svobodu a rovnoprávnost sexuálních menšin, to už si řekneme s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Vítej, dobrý den.
5: Dobré ráno.
2: Ty sleduješ tu situaci přímo v Hamburku, jaká je tam tedy atmosféra? Bude dnes v ulicích opravdu 250 000 lidí?
5: No, včera jsem o tom trochu pochyboval, protože do Hamburku přišly bouřky a třeba taková špička, vrcholek zdejšího ikonického televizního vysílače pojmenovaného po průkopníku v oblasti elektromagnetických vln bezdrátového spojení Heinrichu Hertzovi, tak ten byl v mlze, v mlhách, ale si je docela vyčasilo. Navíc včera jsem tady v Hamburku mluvil s některými členy queer komunity, někteří z nich sledují ty pochody už docela dlouho. Oni se tady pořádají každoročně od roku 1980, čili skoro 50 let, a ti mi říkali, že teď po tom útoku je důležité nenechat se zastrašit a že podle nich těch lidí bude letos v ulicích ještě víc než jindy. Jinak to, že se tady chystá podobná akce, to nejde přehlédnout, na to upozorňují plakáty, všude visí duhové vlajky a podobně. Řekl bych, že město tím docela žije.
2: Jak je to s bezpečností? Zpřísnila se opatření po útoku v Berlíně, který před týdnem, jak už jsem zmínila, nepřežila jedna žena, skoro 30 lidí utrpělo zranění.
5: Ono to jde jako kdyby po dvou osách. Tady už včera v centru Hamburku u radnice začal takový pouliční slavnostní festival. Pouliční slavnost se tomu říká, což taky ale znamená, že za bezpečnost toho zodpovídají organizátoři, tedy sdružení Pride Week, které se na to už celý týden připravovalo, například sváželo na místo takové betonové kvádry kvůli možným útočníkům v autech. Oni, ti organizátoři, mají zkušenosti už z minulých let s těmi přípravami a vlastně nic moc měnit nemuseli. Na rozdíl vlastně od policie, která zodpovídá za ten samotný průvod, který začne v poledne v centru Hamburku, ten je nahlášený jako demonstrace a tedy za něj právě zodpovídá policie, a už před tou akcí řekla, že počet policistů, kteří budou dohlížet na jeho bezpečnost, se zdvojnásobí, čili to nasazení policie bude docela enormní. Ovšem dodal bych, co už dřív řekl ministr vnitra Alexander Dobrindt, tedy že takové útoky, jako byl ten v Berlíně, bývají činem jednotlivců a není to vyloučené, ale většinou nemývají nějaké další pokračování.
2: No a pokročilo vyšetřování toho berlínského útoku?
5: Částečně ano, docela rozruch vyvolalo také zjištění, že úřady toho pachatele, což byl 21-letý mladý muž Abdul Balut, poměrně detailně sledovali, že na dveře domu, ve kterém žil, byla permanentně namířená kamera, že takové zvláštní protiteroristické grémium v Berlíně ho vlastně vyhodnocovalo jako takovou docela vysokou hrozbu, vedli ho v také červené kategorii, ale že ta informace se vlastně nedostala k soudu, který rozhodoval o tom, jestli toho mladého muže pošle do vězení nebo jestli ho pustí na podmínku, takže mohl být na svobodě. To byl možná takový nedoraz, což se bude řešit. Teď právě zmíněný ministr Dobrindt chce, aby se proti lidem, kteří jsou takto považováni za hrozbu, v Hamburku jsou to asi 4 lidé, třeba konkrétně, postupovalo ostřeji, aby nosili třeba elektronické náramky. Ovšem zástupci queer komunity upozorňují na to, že vláda by se měla činit i jiným způsobem a queer komunitu by měla podporovat, což je trochu opačný postup, než jak se to děje teď, kdy se například plánuje škrtat peníze, finance nevládním organizacím, jako je třeba organizace Lambda, ta je jediná v Německu, která mladé lidi podporuje při jejich coming outech, a podle posledních informací by tedy měla přijít o státní podporu.
2: Tolik náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín, se kterým jsme mluvili, že v německém Hamburku dnes projde průvod hrdosti, takzvaný Hamburg Pride, a jak se na to úřady připravují. Díky moc za informace, Tomáši, a naslyšenou.
5: Děkuji, hezký den.
6: Ondřej Soukup,
7: Josef Pazderka, míříme na východ.
6: Putin si zjevně musí klást otázku, jak je možné, že Američané věděli o tom, že se rozhodl zaútočit na Ukrajinu.
7: Další rys Vladimira Putina, to je paranoia, to je utajování.
6: Lidé, kteří přicházejí do styku s Vladimirem Putinem, tak nesmí mít mobilní telefony.
7: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
8: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
2: Po zprávách v 9:30 vás vezmeme do hlavního města. Pražské zastupitelstvo totiž velkou většinou podpořilo návrat pomníku maršála Josefa Václava Radeckého na Malostranské náměstí. Zastánci připomínají jeho uměleckou hodnotu i význam Radeckého pro české dějiny. Najdou se ale také odpůrci, kteří v něm vidí symbol nedemokratické habsburské monarchie. Co tento spor říká o českých dějinách i současnosti? Téma pro Zaostřeno. Pro dnešek se loučí Renata Kropáčková.
9: Devět hodin a 30 minut. Zprávy má Tereza Tomášková.
10: Maďarská jaderná elektrárna Paks oznámila další omezení výroby elektřiny. Premiér Péter Maďar řekl, že nejpozději do středy by měla být elektrárna úplně odstavená kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z něj už totiž nestačí k chlazení reaktorů. Velké firmy i úřady začaly omezovat spotřebu elektřiny. Projektil neznámého původu zasáhl tanker, který plul asi 20 kilometrů severovýchodně od ománského pobřeží. Dnes o tom informovala britská námořní služba. Útok poškodil strojovnu a posádka pak ztratila kontrolu nad lodí. Úřady incident vyšetřují. Podobné zásahy jsou v oblasti od vyostření konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem časté. Lidé, kteří pobírají státní superdávku na živobytí, můžou ode dneška získat slevu na měsíční kupon na pražskou MHD. Po slevě 70% za něj zaplatí 165 korun. Slevu ve stejné výši pro lidi v hmotné nouzi město zavedlo v roce 2021 v souvislosti s pandemií koronaviru. Vranovská přehrada má kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle Povodí Moravy asi na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování je to i tím, že z ní voda odtéká. Kvalita vody na Vranově je ale podle měření hygieniků stále vhodná ke koupání.
11: Sport.
10: Fotbalisté Sparty vyhráli ve druhém kole šance ligy nad Zlínem 3-1. Dnes v 17 hodin nastoupí Ostrava proti Slavii, Liberec proti Teplicím a Slovácko proti Artisu Brno. Ve 20 hodin začne zápas Plzeň Zbrojovka Brno. Přímé přenosy můžete sledovat na radiožurnálu Sport. A ve druhé lize Táborsko remizovalo s Duklou 2-2. Příbram porazila Opavu 1-0 a stejným výsledkem vyhráli Žižkov nad Prostějovem, Karviná nad Vlašimí i Kladno nad B týmem Baníku Ostrava.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D1 u Slatiny a na silnici 33 u Velkého Rybníku. Na D1 na průjezdu Brnem směrem do Prahy popojíždí kolona. Na kilometru 197 pracují silničáři a jede se jen jedním pruhem. Kolona začíná na 200. kilometru a je už na více než půl hodiny. Možná je trasa z exitu 203 po Ostravské a Heršpické. Zpět se vrátíte na 194. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí zastavilo auto. Je na kilometru 145 v odstavném pruhu. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce za odbočkou na Onšovice počítejte s kolonou. Silničáři upravují silnici. Na dvou místech řídí provoz semafor Kyvadlově. Zpoždění přes 20 minut. V opačném směru jsou fronty poloviční. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, místy přehánky, lokálně i bouřky, ojediněle silné. K večeru by mělo v Čechách srážek ubývat a místy se i vyjasní. Teploty 28 až 33 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 36. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Pomníky mají podle svých tvůrců a stavitelů přetrvat staletí. Jenže často bývají příkladem toho, jak se pohled společnosti na některé klíčové události a osobnosti mění. Některé bouráme, jiné přesouváme do muzeí. A v některých případech se po víc než století můžou vrátit na své původní místo. Řeč je o pomníku maršála Radeckého, který se má znovu objevit na Malostranském náměstí.
15: Je to nádherný sochařský dílo, to nezapomínejme.
14: Říká Jan Párta, předseda spolku Radecký, který se o to lvým dílem zasadil. Jenže odpůrci návratu právě tohoto vojevůdce namítají, že přece nejde jen o uměleckou hodnotu sochy.
16: Tam, kde má texta, tak vlastně vedle něho stojí palác Smířických. To je dnes budou poslanecké sněmovny a my máme před tou poslaneckou sněmovnou někoho, kdo tu sněmovnu nechtěl.
14: Celý spor má samozřejmě širší rozměr. Kdy vlastně pomník přestává být kamenem nebo bronzem a stává se symbolem? I o tom budu mluvit s historikem umění, profesorem Vítem Vlnasem.
17: Velcí autoři si všimli v minulosti, že pomník nás začne zajímat teprve ve chvíli, kdy zmizí.
14: Při poslechu pořadu Zaostřeno vás vítá a od mikrofonu vás zdraví Pohanka.
18: Zaostřeno.
19: Jsou odtamtud, aby to fotili jako na něj pohled zepředu. No.
14: Architekt Jan Bárta, předseda spolku Radeckými na Malostranském náměstí, ukazuje místo, kde Radeckého pomník stával od poloviny 19. století až do vzniku Československa v roce 1918. Jestli, nebo teď už spíš, až se sem vrátí, nebude stát přesně tam, jako kdysi. Přesune se na horní část náměstí před palác Smiřických, dneska jeden z objektů poslanecké sněmovny. A Jan Bárta připomíná ještě jednu zajímavost. Spory okolo pomníku se vedly už v době jeho vzniku a existence. Nešlo přitom tenkrát o to, jestli má stát a kde, ale třeba o to, jestli na dominantní, lépe viditelné straně podstavce bude český nebo německý nápis.
19: 1907 ze zadu byl tenhle ten německý nápis.
14: A za pár minut už sedíme s Janem Bártou a jeho mladším kolegou Michaelem Heresem, který je místopředsedou spolku Radecký, ve stínu podloubí malostranské besedy nad kávou a limonádou, abychom to probrali celé od začátku.
20: Kdy jste třeba o Radeckém se poprvé doslechl, jestli si to pamatujete, kdy jste o něm poprvé třeba četl a kdy jste přišel na tu myšlenku, že by bylo důležité, aby se tady ten pomník obnovil?
19: No, já se zabývám celý život v podstatě historií. Takže, že existoval maršál Radecký, jsem se dověděl pravděpodobně, když jsem poprvé četl třeba o bitvě národu u Lipska nebo podobně. Dověděl jsem se tenkrát, že vlastně sloužil už pod generálem Laudonem, když bojovali proti Turkům. Takže jsem se o to začal velice intenzivně zajímat, ale ten pomník není pomník bez osobnosti. Jo? Čili první byl zájem o maršála Radeckého jakožto historickou osobnost, pocházející teda z Čech, a která byla vysokým vojenským a velmi úspěšným velitelem. Pak jsem si to vlastně srovnal, že Radecký je součást českých dějin, že to se nedá vymazat, takovéto osobnosti, leč ke škodě teda tohoto státu a národa. No a pak samozřejmě jsem viděl v lapidáriu to uložené bronzové sousoší od bratří Maxů. A pak jsem našel, že už v roce 1922, už 3 roky potom, co byl ten pomník odstraněn, byla první iniciativa od pražských intelektuálů, abych tak řekl, uvažovat o tom, že by ten pomník se měl vrátit. A po revoluci v roce 1992 byla uspořádána v Vojenském historickém ústavu mezinárodní konference, velice rozsáhlá, dvoudenní. A výsledkem této konference v tom roce 1992 bylo doporučení navrátit Radeckého pomník sem na Malostranské náměstí.
14: Pro Jana Bártu byla v každém případě tahle konference přelomovým momentem. Přiměla ho, když parafrázuji Karla Havlíčka Borovského, aby mu vlastenčení z úst do rukou ráčiti přešlo a začal konat.
19: Úplně od nuly, jako vlastně jsem začal zjišťovat, co by to vlastně chtělo a tak dále. Začali jsme o tom psát, začali jsme o tom veřejně mluvit, začali jsme získávat další a další příznivce z kruhu historiků a uměnovědců a z různých, třeba od malostranských spolků zdejších, kteří to také podporují. Začala nějaká debata taky veřejná v novinách a podobně. Samozřejmě se objevili odpůrci, přirozeně. No a v tomto duchu jsme pokračovali, potom jsme jako spolek zajistili zpracování té projektové dokumentace, napřed studie a potom dokumentace, tu, kterou tady vidíte, kterou jsem vám přines ukázat. A s ní jsme začali obcházet instituce. No, byla to trnitá cesta a když teda bych to už dokončil a zkrátil, tak se přidal tady kolega Heres, který to vzal za správný konec, abych tak řekl, protože je plný mladistvého elánu, na rozdíl ode mě. A jemu se podařilo získat mezi zastupiteli hlavního města Prahy podporovatele, kteří tu myšlenku uchopili za svou a kteří vlastně iniciovali nedávné před měsícem zasedání zastupitelstva, které to nakonec schválilo.
18: Víte, pánové, já tomu rozumím, ale co byste řekli někomu, komu se ta myšlenka nelíbí, protože Radecký prostě pro ně stělesňuje Rakousko-Uhersko, od kterého jsme se v tom roce 1918 prostě definitivně odstřihli a konec konců už víc než 100 let tady prostě ten pomník není, tak proč ho sem znovu dávat? Nám se to nelíbí. Co byste takovým lidem řekli?
19: Já bych jim asi řekl, že pohled na české dějiny se vyvíjí, jako se všechno vyvíjí, že po revoluční, tom 18. roce, strhávání orlic z fasád a tak dále, a bourání mariánských sloupů a tak dále, co se tady dělo, je v tom roce 18 pochopitelná, ale přeci jenom od té doby teda uběhlo 107 let a historické chápání našich dějin národních se přeci jenom posunulo od jakýchsi revolučních jednostranných hodnocení a mýtů, jim patří, to bychom mohli začít u Bílý hory, ale to bych nerád teda. To se prostě změnilo a prostě patří ten Radecký k našim dějinám a byl to významný člověk, byl to významný vojevůdce, byl to proslulej vojevůdce a zapomněli jsme, jak tu sedíme, pánové, ještě na jednu zásadní věc. Je to nádherný sochařský dílo, to nezapomínejme, že ta socha byla považována ve své době a ještě vlastně do dneška považována za jednu z nejkrásnějších plastik toho stylu, toho romantického sochařství. Snad na světě vůbec, nebo rozhodně v Evropě. Takže i to je jeden z momentů, proč bychom chtěli ho vytáhnout z toho lapidária, kam nikdo nechodí.
18: A jestli můžu ještě trošku k té procesní stránce, ta podpora byla značná, jak jste zmínili, 41 proti 4, jestli si dobře to vybavuji. Proč to tak dlouho trvalo, když se zeptám takhle? Proč jste o to usilovali celou řadu let a nešlo to prosadit dřív?
19: Usilovali jsme 15 let. Protože, jak jsem říkal, ten názor se prostě vyvíjí. 15 let už stačí na to, zejména když celá řada historiků znášela ty připomínky, že to bylo krapítko jinak, než jsme to podle Zdeňka Nejedlýho a Aloise Jiráska jako poznávali, když jsme byli malí. Já jsem starý člověk, takže si to pamatuju dobře. No a tak pomalu se měnil i náhled politiků na to. My jsme konfrontovali s těmi historiky, my jsme jim to vysvětlovali, hovořili jsme s nima a pomaloučku přeci jenom se připustilo v závěru, že Radecký byl součást českých dějin, že ta socha je krásná a že vlastně, no já nevím, co bych tomu dál dodal.
21: Možná to, že jsme zejména vyvrátili ten argument, že je to nějaký cizí prvek nám sem naordinovaný, ale že to je skutečně věc, která vzešla z Prahy. Že to byla poptávka Krasoumné jednoty, tedy předchůdce Národní galerie, a že to dělali přední pražští sochaři bratři Maxové, špička v oboru, evropská špička v oboru, a ta spodobňovaná osobnost prostě má velkou relevanci pro Prahu a české země. A nenechali jsme si vnutit, nebo respektive dokázali jsme v tomto ohledu přesvědčit magistrát k tomu, že to skutečně není žádný cizí prvek. A těch 41 hlasů, který zvedl roku pro to, tak to rozhodně není z nějakého resentimentu pro společný rakousko-uherský stát, ale skutečně převládá ten kulturní náhled na to, že Praha je skutečně jako historicky velice bohatá a že se hlásí hlásí ke svému historickému dědictví a Hradecký je součástí tohoto historického dědictví. Takže kdybychom se měli jenom úzce profilovat na to, co zde přinesla doba po roce 1918 a všechno předtím by mělo být jako nějakým způsobem upozaděno, tak by ta Praha byla velmi, velmi ušklivé místo v tomto směru.
18: Řekli mi Jan Párta a Michael Heres na Malostranském náměstí.
0: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Historik, odborník na umění, profesor Univerzity Karlovy Vít Vlnas návrat Hradeckého pomníku vítá.
17: Já si myslím, že je to velmi dobrý a dokonce osvícený nápad. Za prvé, ten pomník je opravdu výtvarně zdařilý. Za druhé, ten pomník k tomu místu patří, byl pro ně vytvořen. Za třetí, na rozdíl například od některých problematických rekonstrukcí nebo napodobenin, jako byl případ Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, který z ideového hlediska je v pořádku, ale kde prostě jako nemáme ten originál, takže to, co tam máme, je přibližná napodobenina, která opravdu jako má do toho barokního Bendlova mistrovského díla zřejmě dosti daleko, jak můžeme soudit, tak tady ten pomník máme, že jo? Tady se nám zachoval a je úplně jedno, jestli se tam vrátí originál nebo odlitek.
18: Profesora Vlnase uslyšíte za chvíli v hlavním rozhovoru. Chtěl jsem ale promluvit také s někým, komu se ten záměr vrátit pomník Hradeckého na Malostranské náměstí nelíbí. Luboš Rokos je sice povoláním zdravotník, ale studoval také historii, které se věnuje ve volném čase a publikuje o ní. Dali jsme si sraz v kavárně na Vinohradech.
16: Já nejsem úplně zastáncem toho, že by se Rakousko-Uhersko muselo nutně rozpadnout. Myslím si, že ten vývoj té monarchie šel zase k nějaké demokratizaci, nějaké federalizaci, protože byl to konglomerát více národů, ale zase ta monarchie, pokud měla přežít, nebo pokud by měla nějaké morální právo ještě fungovat dál, tak by musela být z mého pohledu demokratizována a federalizována. Hradecký stál na té straně centralizace jako jak politické, tak té jako etnické. To znamená, že Vídeň ovládá z centra vlastně všechno, všechny ty národy pod sebou. Takže pokud Rakousko ano, tak federalizované, demokratické. A pokud ne, tak to je to Rakousko, za které válčí ten Hradecký, to znamená to militaristické, nedemokratické.
18: Víte, mě vlastně tady na tomhle tom zajímá ta debata o pomnících všeho druhu na veřejných prostranstvích. Tak si zakladu otázku, co to z vašeho pohledu vypovídá, když tam bude Hradecký stát na Malostranském náměstí tady v Praze o postoji české společnosti i k té historii, kterou evidentně máte rád.
16: Mě v tom asi vidět nějaká smířivost. Když byla anketa o největšího Čecha, tak tam zvítězil ne Žižka, ne Valštejn, to byl až jeden z 100 a něco, ani ten Hradecký, ale vítězil to Králi IV., protože nic vybudoval. Takže po ten pohled Čechu na to měl asi takový smířivější, že se smíří na to Hradeckého klidně, dvě víc. Jenom bych to, jako, i tak bych to zase prostě nechtěl minimálně na tom místě. Že to Malostranské náměstí, tam, kde má texta, tak vlastně vedle něho stojí palác Smířických. To je dnes budova poslanecké sněmovny, nebo jedna z budov poslanecké sněmovny. A my máme před tou poslaneckou sněmovnou někoho, kdo tu sněmovnu nechtěl. Kdo chtěl dál, že vládu ještě výš z toho regionu nábrží. Takže jestli se Hradecko pomní týkanu dát, tak byl to na nějaký zámek. A nebo do Kraské invalidovny, což je místo, co bylo stavěné pro vojáky, tam by se skvěle hodil, si myslím.
18: Shrnuje své výhrady Luboš Rokos. Profesor Vít Vlnas oponuje.
17: Je to návrat něčeho, co tam patří. Jestliže bude tímto způsobem apostrofován maršál Hradecký, který, ať už se na to díváme jakoliv, je jedním ze dvou největších vojevůdců české krve, které historie poznala. Samozřejmě kolega Čorný a další husitologové vám řeknou, že největším českým vojevůdcem byl Žižka. Já se samozřejmě domnívám, že to byl Hradecký, ale v každém případě je to jedna z těch osobností, jakých nemáme v naší minulosti mnoho a kterou je možnost si připomenout, aniž bychom se ztotožňovali s celým jeho odkazem nebo s celým jeho historickým příběhem, který pochopitelně, tak jak to u velkých osobností historie bývá, měl svá světla a měl i své stíny. Nicméně připomenout si vojevůdce, který vypracoval štábní plán bitvy u Lipska, to znamená, že vlastně on dokázal ve štábní práci být minimálně tak dobrý, ne lepší než Napoleon Bonaparte, to není zase tak špatná věc.
18: Když dneska slyšíme, jak se vede spor o obnovení nějakého pomníku, je to podle vás, že se ti lidé dohadují spíš o historii nebo o tom, jak si představují, že by společnost měla vypadat dnes a jak by se měla k té historii stavět vlastně?
17: Já si myslím, že to je obojí. Všichni se zaklínají historií, ale samozřejmě o historii tady vůbec nejde jako takovou, tedy o to, co se stalo, a dokonce nejde ani o to, co si o historii nebo o své současnosti mysleli lidé v minulosti, ale jedná se právě především o naši představu, jak by naše historie měla vypadat, nebo jak vypadala, jde o průměty našich současných ideálů a představ do minulosti, a jde o takovou až trošku naivní představu, že těmi pomníky můžeme nějakým způsobem to veřejné prostředí zkultivovat nebo spíše ovlivňovat, nechci říct si přímo manipulovat ve prospěch určité ideje, která je buď dominantní, nebo ti, kteří ty pomníky budují, mají představu, že by dominantní být v budoucnosti měla. A je tady rozhodující právě ta představa o tom, že historii je možno manipulovat, je možno ji ovlivňovat, je možno si z ní vybírat osoby a události, které nás nějakým způsobem oslovují nebo jsou nám sympatické. A naopak tím zpětným pohybem, to znamená odstraňováním těch pomníků, vytěsňovat a organizovaně, institucionálně zapomínat na to, co se nám do té historie nehodí. To jsou ty pomníky a zapomníky, že? Jak to kdysi krásně vyjádřili v názvu své dodnes nepřekonané knihy kolegové Hojda Pokorný.
18: V posledních letech jsme viděli, třeba na dálku aspoň v Americe a v Británii, že se pomníky spíš odstraňovaly. Ano, bylo to i v Česku, ten slavný, bych řekl, případ nebo hodně medializovaný případ pomníku Koněva. Teď se konkrétně v Praze připravuje obnova pomníku Radeckému, který před víc než 100 lety zmizel. Je to podle vás výjimečný případ nebo něco, co naznačuje změnu širšího myšlení společnosti?
17: Tady je zapotřebí říci, že ti, kteří pomníky odstraňují, stejně jako ti, kteří je budují, jsou možná příliš optimističtí v představě toho, že ten pomník má nějakou moc nebo sílu. Ve skutečnosti už Robert Musil v takové té své výsměšné stati o pomnících říkal, že pomníky ve chvíli, kdy se stanou součástí toho městského prostředí, to znamená, že je přestaneme vnímat a tím spíše přestaneme vnímat ty lidi, kteří na těch pomnících jsou, a v podstatě za své je vezmou pouze holuby, tak že v této chvíli ta veřejnost vůči těm pomníkům otupí. Ti, kteří ty pomníky odstraňují, mají naopak představu, že ty pomníky stojí v cestě tomu jejich způsobu vyprávění dějin a že jejich odstraněním můžou způsobit nějaké pozitivní změny ve společnosti. To znamená, ten, kdo pomník zřizuje a ten, kdo pomník odstraňuje, mají jedno společné. Víru v moc tohoto pomníku. Většina veřejnosti s nimi ovšem tuto víru nezdílí.
18: Jestli se to dá říct, kde je podle vás hranice mezi připomínáním historie a jejím oslavováním, jestli mi rozumíte, a může společnost postavit nebo obnovit pomník nějakému člověku, aniž by svým způsobem schvalovala fakticky všechno, co ten člověk v životě udělal nebo co symbolizoval?
17: No naprosto určitě ano. Tak oslava, když se vybudoval pomník Karlu IV., tak se bezesporu neoslavoval židovský pogrom například, který byl z autority Karla IV. Inscenován do Limberku, že to je známá věc, nebo pomník Jana Žižky asi pravděpodobně symbolizoval jiné kvality než ty, které zdůrazňovali a zdůrazňují odpůrci husitství. Takže každý pomník je samozřejmě identifikačním momentem určité části společnosti, nikdy ne celé společnosti. Vzpomeňme si na spory kolem Mariánského sloupu, což samozřejmě není klasický pomník, ale je v tom novodobém diskursu historickém už také tak vnímán. A pokud se vrátili například do českých lázeňských měst pomníky habsburských císařů, pokud se konec konců bez větší společenské debaty navrátila jezdecká socha císaře Františka I. do pomníku, který byl tomuto císaři věnován v 19. století na dnešním Smetanově nábřeží, tak návrat maršala Radeckého na místo, na kterém stál, byť samozřejmě ne na to úplně původní místo, tak v sobě má hlubokou logiku a svědčí o tom, že přece jenom dospíváme do stavu, kdy se dokážeme na své dějiny podívat normálně a bez mindráků. A samozřejmě i o tom, že dnes habsburská minulost asi vadí méně, než vadila a jitřila v roce 1918.
18: Nakonec, když byste se na ty spory o pomníky nebo prostě ty debaty o pomnících podíval s odstupem historika, a teď se ptám na ty v Československu, teda nejdřív po roce 89, později v České republice, co nám podle vás říkají hlavně o nás samotných, o tom, jak se mění česká společnost, jaký je její vztah k vlastní minulosti a k tomu, jak se jaksi esteticky snažíme tu minulost nějakým způsobem připomínat nebo ji snad i interpretovat.
17: Pomníky samozřejmě nevypovídají nebo vypovídají jenom velice málo o době, ke které se vztahují. Pomníky Jana Žižky říkají velmi málo o Žižkovi a o husitech. Pomník Josefa Jungmana nevypráví příběh počátku českého národního obrození, ale vypráví o době, která již byla schopna, a to i materiálně, budovat pomníky těm, které pokládala za legitimní předchůdce svých vlastních snah. Vždycky je to projekce určité skupiny lidí, jejich představ do minulosti a vždycky je třeba si uvědomit, že ti, kteří ti pomníky potřebují budovat, tak jsou přesvědčeni, že je stavějí na věčné časy. Mnohokrát byla analyzována a ohlášena krize pomníkové kultury. Už jsem hovořil o tom, že obrovské krizi historismu a pomníkové kultury se hovořilo v době, kterou my dnes chápeme jako zlatý věk zřizování pomníků, v době, kdy ještě nestály monumentální pomníky Husa, Žižky, Palackého, jenom v Praze. Takže ty lidé pomníky potřebují do jisté míry. Potřebují se k ním vztahovat jako k místům paměti. Nechci teď vplouvat do různých teoretických exkurzů, ale je třeba říci, že vždy se tady někteří lidé s těmi pomníky identifikují. Pro některé představují nástroj reprezentace nebo legitimizace. Opět jiní s nimi mohou svádět rituální půdky, případně budovat vzdoropomníky, jo, což je také taková zábava. Nejenom česká, prosím vás, tady je zapotřebí říci, že vše to, co považujeme někdy za české specifikum, se týká i pomníků minimálně v evropském měřítku. Takže každý z těchto pomníků je budován pro věčnost, ale přitom osudy těch pomníků si vlastně nezadají z osudy živých bytostí, protože jsou to projekce našich vlastních dramat a představ. A tak je zapotřebí říci, že už mnozí velcí autoři si vlastně všimli v minulosti, že pomník nás začne zajímat teprve ve chvíli, kdy zmizí. a možná je naopak nahrazen pomníkem jiným.
18: Uzavírá dnešní pořad Zaostřeno historik umění profesor Vít Vlnas. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. K poslechu dalších pořadů vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.
10: Jak zneužila nacistická propaganda kulturu, jak se na tom podílela filmařka Leny Riefenstahlová.
1: Sice natáčela různou barvu pleti a natáčela tyhle věci, ale v kontextu toho, co ta diktatura hlásila, to znamenalo, tyhle lidé budou stejně zlikvidováni, protože nejsou hodní žití. Jo?
10: A oprostila se kultura po druhé světové válce úplně od nacistické, potažmo fašistické estetiky. Záznam debaty z letní filmové školy v Uherském Hradišti na téma estetika fašismu, odhalování nenávistných myšlenek ve velkolepých obrazech. Poslouchejte v sobotu po 8 hodině večer a v neděli po 11 hodině dopoledne na Plusu.

0: Dobré dopoledne, je 10 hodin. Posloucháte Radiožurnál a zprávy. Praha zvyšuje maximální cenu za taxislužbu. Prezident Donald Trump plánuje znovu zaútočit na Irán. Fotbalisté Sparty v nové sezóně poprvé vyhráli, Zlín porazili 3-1. Se zdržením počítejte na dálnici D1 na průjezdu Brnem směrem do Prahy. A bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 33 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Praha zvyšuje maximální cenu za taxislužbu. Řidiči si můžou ode dneška účtovat až 42 korun za minutu, místo původních 630. Maximální nástupní sazba se zvýšila o 10 korun na 70 korun.
2: Nám to samozřejmě nestačí. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci.
3: Říká pan Petr, který dělá taxikáře 23 let. Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by optimální cena za kilometr byla 65 korun.
4: Ten výpočet vychází z ceny litru pohonné hmoty plus 50%.
3: Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
5: A my jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40%.
3: Regulace maximální sazby se netýká provozovatelů alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
0: Spojené státy společně s Izraelem podle amerických médií plánují bombardovat iránskou energetickou infrastrukturu. S odvoláním na své zdroje to uvádí zpravodajský web CBS News i televize CNN. Rozsáhlé údery by podle nich mohly přijít během víkendu. Konečný rozkaz ale zatím představitelé států nevydali.
6: Plán na vojenský úder podle informací CBS News zazněl během páteční schůze kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Camp Davidu. Irán potenciální útoky považuje za bezohledné a je připravený reagovat, píše iránská agentura TASNIM. Tehrán tvrdí, že má podrobný plán reakce. Odpověděl by údery na klíčovou izraelskou infrastrukturu i na americké cíle na území Izraele. Organizace Spojených národů už dřív upozorňovala, že případné úmyslné útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Řidiče v Ostravě čekají kolony na Rudné ulici. Silničáři tam dnes začínají měnit asfalt. Silnice bude průjezdná vždy jen jedním pruhem v každém směru.
7: Tak to mám radost teda.
8: Jezdíte pravidelně Rudnou nebo?
7: Každý den několikrát. Takže to bude zase mázec asi, jo.
9: Říká mi jeden z řidičů na čerpací stanici v Zábřehu. Pracovat se bude od křížení s Plzeňskou až po sjezd u Korýtka u Svinova.
10: Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní.
11: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Výměna asfaltu na zhruba 6-kilometrovém úseku vyjde zhruba na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
12: Sport. Fotbalisté Sparty poprvé v nové sezóně bodovali ve druhém kole šance ligy, porazili Zlín 3-1. 52-letý Španěl Santi Denia je novým koučem české fotbalové reprezentace. Představilo ho vedení domácí asociace jako vůbec prvního zahraničního trenéra národního týmu. Úspěšný mládežnický kouč podepsal kontrakt na 2 roky s cílem postoupit na evropský šampionát v roce 2028. Denia mluvil o tom, že z počátku svého angažmá bude pracovat na detailech.
13: Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
12: A první soutěžní zápas pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zdržení na D1 v Brně a nehoda na D8 u Nové Vsi. Na D1 v Brně směrem do Prahy u sjezdu na Bratislavu opravují vozovku. Na kilometru 197 se jede jen jedním pruhem. Kolona stojí od Slatiny z 201. kilometru a je na zhruba 50 minut. Pokud nechcete čekat, je lepší sjíždět už na 203. kilometru a objet to po Ostravské a Heršpické. Vyhnete se tak i u zavírce Olomoucké. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy se před sjezdem na Mělník srazila dvě auta. Jsou na 18. a půl kilometru. je tam zatím krátká kolona. A na dálnici D10 ve směru z Prahy do Turnova pozorněte za sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na 56. kilometru leží sražené zvíře, může se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Místy se přidají přehánky, lokálně i bouřky, ojediněle silné. K večeru by mělo v Čechách srážek ubývat a místy se i vyjasní. Teploty dnes 28 až 33 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 36. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Přírodu a také tedy ohrožení druhů v ní můžou vědci hodnotit i s pomocí něčeho, jako je čárový kód.
16: Pracuje se s tím vlastně jednoduše. Pro každou skupinu už máme identifikovaný gen, který je hodně variabilní a pak stačí vlastně namnožit ten příslušný úsek a osekvenovat ho a rázem známe identitu druhu.
15: Pašeráci mají útrum.
17: Můžeme s ní identifikovat například nové druhy, které jsou třeba špatně rozpoznatelné, a nebo se tato metoda hodně používá v boji proti nelegálnímu obchodu se zvířaty. Ale zároveň bych nespoléhala jenom na tahle technická řešení, protože v dnešní době čelíme krizi toho, že nám chybí odborníci, taxonomové, botanici, entomologové. Vlastně nám chybí ta zkušenost z toho terénu, takže musíme dávat pozor, aby nám nevyhnuli nějaké druhy, ale například i ti taxonomové. Laboratoř. S rozrůstáním lidských obydlí roste tlak na přírodní prostředí.
18: Právě v těch tropoch naozaj ten tlak je velký.
16: Je tam strašně moc těch druhů pohromadě a i relativně malé zásahy můžou vést k naprostému rozvratu.
18: A je teda otázné, do jaké míry dokáže evoluce držet krok.
15: Vítám dnešní laboratoři Barboru Chmelovou, která je expertka na biodiverzitu a zemědělství v tropech.
17: Dobrý den.
15: Jana Šobotníka, entomologa.
16: Dobrý den.
15: A také Andrej Skoka, který je studentem tropické agrobiologie, rozumí agrolesnictví. Dobrý den i vám.
19: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Ekologové z univerzity ve Würzburgu prozkoumali u 2000 druhů tropického hmyzu to, jak toleruje vysoké teploty. Ve větších nadmořských výškách byl hmyz odolnější. Za to v nížinách, kde najdeme největší rozmanitost druhů na světě, byl méně flexibilní. Tohle souvisí s menší odolností proteinů v tělech. Tak to jsme jednak u klimatické změny, když se nepodaří zbrzdit ten stávající klimatický trend, píšou v té práci v časopise Nature odborníci, tak to může ohrozit až polovinu hmyzu v Amazonii. No jo, ale otestovat DNA u skoro 2000 druhů hmyzu, to vypadá jako husarský kousek. Nebo už ne?
16: Už ne. Dneska s rozvojem sekvenačních metod už vlastně věci, které ještě před 10 lety byly úplně nemožné, jsou dneska banální. Stačí si vzpomenout na to, jaké úsilí stálo osekvenovat lidský genom. Podíleli se na tom desítky laboratoří. To ří pravděpodobně tisíce lidí, bylo to uzavřeno v roce 2000 a vlastně dneska už je sekvenování kompletních genomů v zásadě rutinní záležitost, takže pokrok nelze zastavit a projevuje se to i v tom, že samozřejmě zdroje, potom zdrojová data v těch článcích obsahují větší a větší balíky dat.
15: Což se hodí v době, já vím, že trošku teď nadsadím, ale přece jenom už trochu Armagedonu, protože my jsme slyšeli, že tady tam to ohrožení hmyzu je velké. Ten průzkum probíhal mezi roky 2022 až 2023 v Jižní Americe, v Africe, v savanách, nížinách i v subalpinském pásmu, v těch loukách. Jak tam hospodaří člověk? Tam se Barbory Chmelové.
17: Vliv vysokých teplot na hmyz se hodně liší regionálně, ale liší se i v závislosti na jednotlivých druzích. Některé druhy jsou tolerantnější k vyšším teplotám, ale právě ty tropické druhy žijou na hraně svých fyziologických možností, takže pro ně je i malý vlastně teplotní rozdíl a směrem k těm extrémům poměrně dost problematický. Oni se můžou vlastně bránit nějakým třeba změnou chování, tím, že se někam posunou dále nebo migrují, ale ty jejich možnosti jsou poměrně dost omezené. To, že jsou omezené, neznamená, že jsou nemožné. Právě i v tropech můžeme najít lokality v nějakých jako vyšších nadmořských výškách, které můžeme nazvat ekologickými ostrovy. Já jsem například pracovala v Etiopii, etiopské vysočině. A v oblasti, kde rostou poslední mlžné horské pralesy. Můžeme si představit například horu Kilimandžáro nebo v Jižní Americe nějaké sopky nebo stolové hory. A tam žijí druhy, které jsou často endemické, extrémně specializované a vlastně mají hodně úzkou toleranci, co se týká změn těch teplot. Ty se dostávají do takové vlastně často ekologické a teplotní a klimatické pasti. Říká se tomu efekt takzvaného extinction elevator, nebo takového jako výtahu k vyhynutí, kdy vlastně ty druhy zvyklé na ty horské oblasti a poměrně jako stabilní podmínky se už jakoby nemají kam dále posunout a dochází třeba k jejich vyhynutí. Jsou také pod tlakem toho, že z těch nižších poloh se právě ty druhy jiné posouvají do těch horských oblastí a to vytváří dodatečný ekologický tlak.
19: To není pad asteroidu ani sopečná činnost, ale jsme to my, kdo k tomuhle tomu přispívá. Co by zdůraznil Andrej Skok tady v téhle práci?
20: No, jakoby v této práci bylo právě vidět to, že právě ty nížinné druhy byly jakoby

0: dokáže nájsť nejak, ako nejaké miesto, kde tá teplota není až tak vysoká. Oni teda priamo určili tú teplotu 42 stupňov, pri ktorej dochádza k rozpade proteínov a teda celkového metabolizmu toho hmyzu, čo asi v tých pralesoch sa dá zabezpečiť, že ten hmyz nájde nejaké to prostredie. Ale naopak by som sa dostal naspäť k tomu poľnohospodárstvu len na sekundu, lebo to je práve to prostredie alebo nejaké aridné oblasti, kde tá štruktúra môže chýbať, kde zrazu ten hmyz sa nemá kde ukryť a pokiaľ bude tá teplota stále stúpať, tak vlastne môžeme čeliť pomerne nebezpečnej situácii, že k tomu výhynu bude naozaj dochádzať.
1: Ja som si práve říkala, jestli v té Etiopii, kde byla Barbora Chmelová, jo, a kam vy se chystáte, jestli se tam také frézuje v těch lesích, když se používá takový ten hrubý rastr, tak dost často se jako ničí ta biodiverzita, tak já nevím, jestli tohle je příklad i tam. Zažila jste to tam?
2: Skutečně ta fragmentace a ten rozpad struktury té krajiny a těch ekosystémů je velký problém. Do určité míry ten ekosystém dokáže ještě fungovat, ale jakmile dosáhneme nějakého bodu, kdy se třeba ty ekosystémové služby a funkce, kdy přestanou fungovat, tak to ohrožuje tu společnost.
1: Jako příklad uvedu opylování, že tak dost podstatné, abychom měli úrodu.
0: Tak je velmi důležité si uvědomit, že ta ochrana diverzity nemůže probíhat len v rámci těch přirozených systémů, ale právě na té poľnohospodárské půdě, v těch urbanizovaných oblastiach a tak ďalej, kde právě je velmi důležité do té fragmentované krajiny dávat naspäť krajinné prvky a to, čo som chcel teda predtým povedať, je, že jeden z tých smerov je práve vysádzanie stromov, ktoré dokážu diverzifikovať priestorovú štruktúru tej krajiny a napríklad tomu hmyzu práve dodávať nejaké optimálne podmienky na ochranu pred nejakými vysokými teplotami, ale aj zdroj potravy, koridory a tak ďalej.
1: Co sa dá dělat, když už není kam utéct? V horách už niekto je, tak co s tým?
3: Vyhnout. Vy jste tady říkala, že stojíme na prahu apokalypsy, já bych možná to trochu korigoval, my žijeme v apokalypse. Není to vidět, zatím na většině území země koule ty ekosystémové služby ještě nekolabují, ale samozřejmě máme i příklady. V Číně vznikla celá nová zaměstnání, sběrači pilů a opilovači, protože v místech, kde prostě opilovači jsou na stovky kilometrů daleko už vyhubený, tak prostě nezbývá nic jiného, než ty sady opilovat prostě štětečkem z uměle nazbíraného pilu. To je naše realita a samozřejmě zavírání očí a plácání se po ramenou, jak jsme skvělí, jak se nám skvěle daří, tak to ničemu nepomůže.
1: To jsme skončili takovou pesimistickou tečkou. Nevím, jestli k tomuhle tónu směřuje i Barbora Chmelová.
2: Já jste praxe, například z té Etiopie, Afriky nebo i Asie, kde jsem pracovala, tak ty dopady klimatické změny se jako první třeba můžou projevit někde v horách, kde začnou tát ledovce, které zásobují řeky vodou a přináší živiny a vláhu do těch nížin, kde jsou ty pestré ekosystémy a kde se rozvíjí zemědělství. A může to potom kaskádovitě ovlivnit celou tu oblast od hor až po tu nížinu. A takovýchhle paralel je tam celá řada, takže si myslím, že to vnímání těch ekosystémů a biodiverzity a lidského působení v souvislostech je skutečně klíčové.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
1: V dnešní debatě účinkují odbornice na tropické zemědělství a biodiverzitu Barbora Chmelová, student oboru tropické agrobiologie Andrej Skok a Jan Šobotník, entomolog rovněž se zkušeností stropu. Ničení tropického lesa mění roli mrchožroutu v něm. Vědci to zjistili při studiu 60 mršin v jižním Ekvádoru a Peru. Tam jsou jedny z nejohroženějších ekosystémů na světě. Natáčeli tam ptáky, savce i plazy s pomocí fotopastí. V lese, který byl v lepším stavu, zaznamenali až 11 druhů takových obratlovců, kteří se živí mršinami, včetně kondora královského, a tam, kde se lesu dařilo hůř, skoro polovinu mrtvé kořisti skonzumovala malá psovitá šelma pes pouštní. To zní skoro romanticky, jenže my jsme zase u té degradace lesa, my jsme u toho, kdy je riziko, jestli budou ti, kteří živočichové, plnit svoji ekologickou roli. Jak se na tuhle studii dívá Barbora Chmelová?
2: Mě vlastně jako zaujalo, že na první pohled ten psík nahradil tu diverzitu těch ostatních mrchožroutů. Vlastně fungoval dobře, ne-li lépe, že ty mršiny jakoby mizely rychleji. My když se bavíme o mrchožroutech, tak si představíme mrchožrouty jako ti, kteří co nejrychleji odstraní ty mršiny a hezky to tam uklidí, ale ty tropické ekosystémy, tak jsou oblasti, které jsou vlastně chudé na živiny, nebo je tam vlastně velký boj o živiny. A někdy vlastně jako nechceme dosáhnout toho, aby se ty mršiny odstranily co nejrychleji. A právě v tom hraje

0: Kvůli ta široká diverzita těch jednotlivých druhů, které se na odstraňování té organické hmoty podílejí. Tam je řada vlastně rolí, kterou ty mrchožrouti hrají v oblasti té distribuce těch živin v těch tropických ekosystémech. Ať už se jedná o nějaké bezobratlé, kteří vlastně rozloží tu organickou hmotu na malé částečky a velice rychle ji poskytnou k dispozici rostlinám, které potom můžou rychle růst. Ale co mě jako hodně zaujalo, že některý hmyz funguje i tak, že ty mršiny v podstatě nějakým způsobem konzervuje a vlastně zabrání houbám a mikrobům, aby je rozkládaly. A tím pádem ty živiny jsou přístupnější ostatním druhům a vlastně ta distribuce těch živin je potom taková rovnoměrnější.
1: Ano, královské dělení. Ale když jsme u těch bezobratlých, tak bychom mohli dát slovo Janu Šebotníkovi, aby řekl, jak vlastně ta degradace tropického lesa ovlivňuje tyhle rozkladače.
2: Samozřejmě ty závěry článku jsou úplně jednoznační a to sice, že čím zachovalejší je ten biotop, tím větší je tam diverzita těch dekompozitorů, což je samozřejmě správně, protože každý z nich má trochu jinou funkci, trochu jiné preference. Na každý z těch druhů je vázaná řada dalších druhů, takže zase jsme tady u nějaké pyramidy, u nějakých kaskádových efektů, které je vlastně hrozně těžko dohlédnout až do konce.
1: My jo? Vlastně nevidíme, jak ta kaskáda postupuje, kde se to zboří.
2: Co víme je, že i relativně malé zásahy můžou vést k naprostému rozvratu. Nebo i kdyby ne rozvratu, tak aspoň ochuzení. Třeba moje zkušenosti s termity, teda z úplně jiné oblasti, ale ukazují na to, že i v lese, tropickém lese, kde proběhla jenom selektivní těžba, to znamená jeden, dva nejkvalitnější stromy z hektarů zmizely a zbytek toho lesa zůstal neporušený, tak ty nejcitlivější druhy termitů odsud zmizí. Ty nejcitlivější hlínožravé druhy termitů odsud zmizí nevratně. To znamená, i bez toho rozvratu vlastně my ztrácíme část té biodiverzity a nikdo nedokáže dohlédnout ty konce. Tadle neplatí samozřejmě jenom pro ty mrchožrouty, to platí trochu univerzálně. Každý z těch druhů má nějakou svoji ekologickou funkci. A právě ta krása a ta síla těch tropických biotopů spočívá v tom, že tam strašně moc těch druhů pohromadě a dokáží spolu koexistovat. Ale i relativně drobnými změnami my dokážeme vlastně změnit způsob, jak celý ten systém funguje. A ty následky vůbec nejsme schopni dohlídnout.
1: Ty mršiny mizí rychleji v degradovaném lese, stačí jeden až dva dny, ale příroda ještě plní tu svou ekologickou roli, tak jsem si říkala, zase hledám na všem takovou tu stopu naděje. Tak jestli zrovna tohle není důvod k mírnému optimismu.
3: Tak samozřejmě nějakou odolnost tam určitě vidíme a ono to tak bývá, že ten ekosystém, jednotlivé druhy a tak ďalej se dokážu do nějaké míry držať. Problém je, že ty teploty stoupají velmi rychle, do jaké míry dokáže evolúcia držať krok. A to stále ještě teda nevíme, takže je tu veľa otázníkov. Samozřejmě v této štúdii zistili to, že ten proces jako taký rozkladu tej mršiny alebo teda požírania tej mršiny bol nahradený nejakými druhmi, ktoré nie sú veľmi špecifické a dokážu sa chádzať aj takto v takýchto degradovaných lesoch, ale jednoducho tá komplexita toho celého procesu tam zaniká tou zanikajúcou diverzitou. A mňa tam teda ešte napadlo, že bolo zaujímavé, keby v tej štúdii pokračovali, keďže oni sa tam pozerali len na tie cicavce a na vtáky, na plazy, keby to tak ako nejak ďalej skúmali, vytvára to príležitosť pre nejaký ďalší výskum, že ako to potom pokračuje na úrovni mikrobov, nejakých húb a nejakých baktérií a tak ďalej, že či aj tam tá diverzita by bola iná v tých degradovaných oblastiach, či by to tiež v prípade, že by bola iná, bolo takto pekne zabezpečené ten proces nejakými inými oportunistickými druhmi.
4: Posloucháte Laboratoř.
1: Student tropické agrobiologie Andrej Skok, odbornice na biodiverzitu a zemědělství Barbora Chmelová a entomolog Jan Šobotník jsou dnes hosty naší debaty. Tahle studie, byť se zdá vzdálená, tak může mít praktické využití. Jaké?
0: Existuje takový hodně jako známý příklad z Indie, kde vlastně zmizely supy. Supy v Indii hrály velice důležitou roli v odstraňování mršin krav, které jsou v Indii posvátným zvířetem. A mělo to opravdu dalekosáhlé následky pro kvalitu vody, pro lidské zdraví. A to z toho důvodu, že kvůli využívání nějakých běžných léčiv, které se využívaly na léčbu dobytka, začaly umírat ve velkém místní populace supů, někde až o 98%. Vedlo to k tomu, že se začaly hromadit mršiny krav v té krajině, která je tam velice hustě osídlená, což mělo vliv na kvalitu vody, šířily se tam patogeny, lidé byli nemocní, ale také se tam začaly množit divocí psy, krysy a šířit vzteklina. A probíhaly tam studie, které prokázaly, že v průběhu 5 let zemřelo až 500 tisíc lidí na důsledky toho, že zmizeli ti mrchožrouti. Takže jak jsme tady mluvili o tom, že ty následky nějaké jako drobné změny můžou být dalekosáhlé, tak já myslím, že tohle je příklad, který to ilustruje poměrně dobře.
1: I my jsme součástí přírody, potřebujeme se navzájem, jsme provázáni i se supy nebo kondory. Na přírodu i lidská sídla v tropech mají velký vliv termiti. Mezinárodní tým badatelů s účastí našeho dnešního hosta Jana Šobotníka zjistil, že jejich schopnost uživit se v různém prostředí, od kmenu stromů až po půdní podloží, souvisí také s genetikou. Evoluční změny u nějakého druhu obvykle bývají důsledkem vlivu vnějšího prostředí, ale tahle studie dokládá, že to může být i naopak. Hosty našeho pořadu jsou dnes odbornice na tropické zemědělství a biodiverzitu Barbora Chmelová, student Andrej Skok a Jan Šobotník, rovněž entomolog se zkušeností stropu. Termiti jsou opravdu o dost starší než my, že žijí na planetě od rané křídy nejméně přes 130 miliony let, už tu běhali. Můžete říct, jak ovlivňují ty tropické ekosystémy? Čím nejvíc?
2: To je věc, kterou si relativně málo lidí uvědomuje. Jaký je vlastně rozdíl mezi lesem u nás a lesem v tropech? Ten hlavní rozdíl je v tom, že v lese u nás je třeba 90% organické hmoty odumřelé. Je v půdě, padlé kmeny, humus v hlíně a tak dále. Ale v těch tropech je to naopak. Tam je 90% hmoty vázáno v těch živých tělech. Právě proto, že ten rozklad, dekompozice odumřelé rostlinné hmoty tam probíhá extrémně rychle. A samozřejmě je to jenom díky termitům. V tropech je ta kompetice o zdroje samozřejmě mnohem tvrdší. A je to částečně kvůli tomu, že ty živiny jsou okamžitě využívány. Ale částečně je to taky kvůli tomu, že tam opravdu hodně prší, takže to, co se nevyužije okamžitě, odteče někam pryč. Mezi termity máme dvě základní ekologické strategie, buď to žerou dřevo nebo podobné materiály, jak na začátku té dekompozice, anebo naopak žerou hlínu. Humus, to znamená už ty finální stádia dekompozice.
1: A nebo houby.
2: Případně i houby, makrotermity ne, ano, to je pravda. Ale vlastně obě dvě ty skupiny se navzájem doplňují a dokáží zajistit kompletní rozklad té odumřelé hmoty, který vlastně v našich poměrech trvá nesrovnatelně déle. Právě proto, že nikdo jiný to neumí tak dobře, tak efektivně jako ty termiti. Takže kdyby jsme to trochu přehnali, tak vlastně vyhubením termitů by se zastavil život, aspoň v těch tropech, protože rostliny jsou závislé na odpadním materiálu termitů. To už jsou ty jednoduché látky, které vstupují zpátky do koloběhu jakožto živiny pro rostliny. A v okamžiku, kdy se ta organická hmota přestane rozkládat, tak se samozřejmě začnou nedostávat ty živiny. V tomhle tkví ta hlavní funkce termitů a v rámci té naší práce my už jsme třeba jeden z dílčích problémů byl opravdu podívat se na ty trávicí enzymy, jak se to mezi těmi ekologickými skupinami termitů liší a není nijak zvlášť překvapivé, že jaksi dřevožravé druhy termitů mají jinou biochemickou mašinerii na trávení než ty hlínožravé.
1: To znamená, vy jste zjišťovali, co mají za žaludeční šťávy?
2: My jsme sekvenovali kompletní genomy a rekonstruovali je na chromozomovou úroveň a pak jsme vlastně srovnávali ty rozdíly. To znamená, jeden z těch dílčích témat byl i ten, jaké trávicí enzymy jsou exprimovány z genomu těch termitů.
1: Ten velké přizpůsobivosti termitů novým prostředím, protože se dokážou uživit téměř všude, hrají takzvané skákající geny, které dokážou měnit polohu v té genetické informaci. Barbara McClintocková, která myslím na to přišla, měla za to Nobelovu cenu, tak by měla radost, že vidíme praktické využití té její práce. Jak je to s tou přizpůsobivostí termitů?
2: Termiti jsou velmi přizpůsobiví. I v rámci té genomové studie my jsme ukázali na to, že vlastně několikrát došlo k totální změně potravy u těch termitů, ale bavíme se tady o nějakých evolučních geologických časech. Není to změna v rámci generace nebo několika generací. Ty změny probíhají tisíce, stovky tisíc, miliony let.
1: Čím to zaujalo našeho další debaty, naše další hosty?
0: Myslím, že to je krásný příklad toho, proč potřebujeme biodiverzitu. My o ní hodně často uvažujeme z hlediska druhů, ekosystému, ale potřebujeme právě i tu genetickou diverzitu. Ta nám právě poskytuje tu možnost různých řešení, možností se přizpůsobit.
1: Aby nebyl termit jako termit.
3: Mě teda úplně nejfascinujúcejšie z tohto článku přišlo zjištění, že nejbližším příbuzným termita je, prosím pekne, šváb.
2: Je to tak. O téhle věci se spekulovalo už od konce 19. století. V 30. letech už jsme měli jako docela pěkné důkazy o tom, že termiti jsou doopravdy šváby. No ale pak převládnul ten v tom diskurzu názor, že vlastně termiti jsou úplně něco jiného než šváby, že to vůbec nemá nic společného. A takhle to vydrželo až do roku 2000, když vyšla první víc podrobná genetická filogeneze, která samozřejmě jednoznačně ukázala, že nejbližším příbuzným termitů je ten dřevožravý šváb Cryptocercus, o čemž se opravdu spekulovalo od roku 1878, jestli si pamatuju správně.
1: Často míváme v laboratoři takovou kapitolku udržitelnosti, tak já bych to zarámovala myšlenkou těch autorů nebo těch komentářů k tomu článku, že schopnost strávit celulózu, hemicelulózu nebo lignin se může hodit při produkci biopaliv. Já nevím, jak se na to dívá Barbora Chmelová.
0: Role termitů z hlediska klimatu mi přišla hodně zajímavá. Tam přesně, jak už jste popsala, tak se vlastně zkoumá možnost nějakého efektivnějšího rozkladu biomasy, například pro výrobu bioetanolu nebo bionafty. Ale myslím, že je to pořád jakoby v rovině nějakých teorií nebo nějakých jako drobných pokusů. Ale když se podíváme na tu otázku klimatu, tak vlastně díky tomu, že v trávicím traktu těch termitů žijí různé bakterie, prvoci a houby, kteří rozkládají tyhle organické látky, tak vlastně termiti hrají významnou roli z hlediska globálního oteplování, kdy vlastně produkují metán ve svém trávicím traktu a vlastně tím, že urychlují rozklad biomasy v těch tropech, tak přispívají i k produkci skleníkových plynů. Takže tahle role může být vnímána negativně, ale na druhou stranu jsou také významnými krajinnými architekty. Některé studie ukazují, že například pralesy na Borneu, kde je vysoká diverzita těch termitů, tak jsou odolnější vůči klimatické změně, pomáhají zadržovat vodu, podílí se na lepší struktuře té půdy, vytváří takové jako mikroklima, které může být nějakým refugiem pro další druhy a vlastně můžou pomáhat adaptaci těch druhů na klimatickou změnu nebo celých těch ekosystémů. Takže ty role jsou různé.
1: Myslím, Jan Šobotník je k té možnosti využití pro biopaliva skeptický.
2: Myslím si, že je asi reálná možnost opravdu z těch symbiotických organismů vytáhnout geny a použít ty jednotlivé geny v těch bioplynových stanicích jaksi v rámci nosičů z řad jiných bakterií. Ale to, co je unikátní na termitech, to jejich trávení je prostorově omezené. Ty systémy fungují v rámci objemů, které se pohybují ve zlomkách milimetrů krychlových. A tyhle podmínky nikdy nebudeme schopni reprodukovat v tom velkém měřítku. Když vezmete termití střevo, termití bioreaktor, tak je to věc, která má opravdu zlomek milimetrů na délku. A to se nedá jen tak přenést do nádoby, která má metry krychlové. Takže ta přímá cesta si myslím, že je úplně vyloučená. Ale rozhodně bych nevylučoval možnost lépe zmapovat ty geny v rámci symbiontů termitů, zmapovat geny v rámci nějakých stávajících zařízení na likvidaci, dekompozici biomasy a nahrazování některých variant genů lepšími. Ale jsem skeptický k tomu používání těch symbiontů jako takových.
1: I skepse k vědě patří. Já jsem vděčná, že pozvání do dnešní debaty přijali Barbora Chmelová, odbornice na biodiverzitu a zemědělství v tropech. Děkuji. Děkuju.
0: Děkuji za pozvání.
1: Jan Šobotník, entomolog, děkuji.
2: Taky děkuju.
1: A Andrej Skok, student tropické agrobiologie. Díky, že jste přišel.
3: Děkuji za pozvání.
1: Martina Mašková se těší na slyšenou zase za týden.
4: Laboratoř.
5: Ondřej Soukup,
6: Josef Pazderka,
5: míříme na východ.
6: Už tehdy je Putin líčen jako člověk tajných služeb s velmi chladným přístupem ke svému okolí, včetně té manželky.
7: Tak si představte Putina s dlouhými blondětými vlasy.
6: Světlana Krivonogych, což je ta první milenka Vladimira Putina, brzy splodí tedy 2003 také dceru.
5: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a také v našem vysílání.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Ano, drží českou politiku pevně v rukou. Střed zájmu Andreje Babiše ovšem nezmizel. Evropská komise se znovu ptá, komu premiér skutečně slouží. A opozice tápe. Mezitím se posouvají hranice přijatelného. Výroky, které ještě nedávno zněly krajně, dnes pronikají do hlavního proudu. Začíná sobotní osobnost Plus. Mým hostem je politolog Lukáš Jelínek. Vítejte, dobrý den.
9: Krásný den vám i posluchačům.
8: A hezký den, respektive hezkou sobotu, specifický den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
4: Osobnost Plus.
8: Jak podle vašeho názoru koalice SPD a motoristů poznamenává samotné ANO? Mění se nějak vlivem téhle koalice?
9: Mění se. Hnutí ANO právě proto, že samo není nějak příliš ideově vyhraněné a je schopné v různých volebních obdobích se chovat různě nebo orientovat se na různé politické partnery, tak v tuto chvíli zažívá něco, co v minulosti nezažilo. Doposud vládlo se stranami, které byly součástí toho hlavního proudu, se sociálními demokraty, s lidovci. V okamžiku, kdy se musí opírat o politické radikály, ať už ty hodně extrémní, jako jsou SPD, nebo stranu, jako jsou motoristé, tak to pochopitelně hnutí ANO musí ovlivnit jednak, co se týká výkonu té moci, ale především té ideologie, protože právě protože je ideologicky nevyhraněné, tak velmi snadno přebírá nápady a podněty od svých koaličních partnerů.
8: Co největšího nebo pro vás nejvíc překvapivého ANO od svých koaličních partnerů přebralo?
9: Já jsem úplně nečekal, že Andrej Babiš bude chtít vykročit na tenký led v těch takových těch zdánlivě sice měkkých politických tématech, ale zároveň politických tématech, na kterých často ten politický nebo ústavní systém stojí. Jako je veřejná kontrola, jako je fungování veřejných institucí, jako je fungování občanské společnosti, včetně různých neziskovek. Je to vidět na vztahu k expertům, k odborným názorům, kterými najednou má často tendenci Andrej Babiš pohrdat a podobně. Já jsem si vždycky myslel, že se bude snažit ty koaliční partnery trochu vyvažovat, protože hnutí ANO má jiné voliče než SPD nebo motoristé. Jsou to lidé, kteří nejsou radikální, tak často jsou to lidé velmi umírnění, kteří pouze jdou za svými vlastními osobními životními cíly a neslušnost, nepoctivost, zloba v politice není asi něco, čemu by fanděli. Ovšem v okamžiku, kdy Andrej Babiš v tuto chvíli nemá s kým jiným spolupracovat a je to celkem logické a čím více se bude orientovat na radikály, tak tím víc to bude platit, že nemá s kým jiným spolupracovat, tak potom je celkem pochopitelné, že on sám čerpá benefity tady z tohoto vládnutí, no a voliči hnutí ANO si buď to budou muset zvyknout, a nebo se budou muset proměnit, což si myslím, že na tom také v současnosti Babiš pracuje. To znamená na tom, aby ty voliče, kteří v současnosti podporují motoristy nebo SPD, podporovali jeho.
8: Čili ta jeho oblíbená metoda, jakou nebyl sám, kdo měl tuhle metodu, ale vysát maximum voličů, klidně i z koaličních stran, ta funguje pořád.
9: Já nevím, jestli to bude fungovat do nekonečna, ale zatím to funguje, takže on si ještě z těch předchozích volebních obdobích třeba ponechal ten důraz na sociální témata, aby uspokojil voliče, kteří v minulosti podporovali politickou levici, no a zároveň v současnosti už myslí na to, jakým způsobem fungovat v případě, že se třeba příště motoristé nebo SPD do poslanecké sněmovny nedostanou, a protože hnutí ANO může v tuto chvíli skutečně ztrácet ty umírněné voliče z řad učitelů nebo lékařů, kteří je podporovali, a už jsou na to i sociologická data, že ta podpora ze strany vysokoškoláků pro hnutí ANO v těch posledních volbách byla mnohem vyšší než kdykoliv předtím, tak to potom může také znamenat to, že když tito voliči se začnou trousit a budou odcházet, tak budou muset být nahrazeni nějakými jinými, třeba těmi, kteří dneska volí SPD nebo motoristy.
8: Vraťme se do současnosti, do dnešního dne. Máte pocit, že ANO se stáčí vlivem těch dvou zmíněných partnerů víc doprava nebo k takovému národoveckému vidění světa?
9: Oni sami hovoří o národním konzervativismu a to si myslím, že je celkem přesné, i když to není úplně vyčerpávající, protože to není jenom podpora konzervativních nebo vlasteneckých myšlenek, to je ještě něco, na čem by se nejspíš dokázalo politické spektrum shodnout, ale ono s tím samozřejmě hodně souvisí to, že takto vyprofilovaná koalice potom má tendenci uzurpovat z té moci mnohem více, než kolik jí náleží. No a zároveň, že ta, řekněme, vyhraněnost ideová, že ta vstupuje i do takových otázek, jako je vztah k menšinám, vztah k cizincům, vztah k zahraniční bezpečnostní politice, zkrátka k věcem, které ten politický takzvaný mainstream nikdy nepodceňoval, ale v tuto chvíli se ukazuje, že vlastně i na tom, že některá témata v té politice vytěsníte, zamlčíte nebo překryjete nějakými jinými, takže i na tom se dají získávat voličské hlasy.
8: Tak a řekněte mě, která v jakých oborech nebo směrech tahle koalice touží a praktikuje více moci, než kolik by jí příslušelo?
9: Já asi nedokážu ani vyjmenovat všechno, co do toho spadá, a hodně mě mrzí, že spousta těch témat jakoby propadla roštem toho zájmu veřejnosti nebo třeba i politické opozice, protože začalo to samozřejmě tím nástupem a tou snahou si podřídit ty rezorty, ve kterých budou ti ministři působit. Nejenom ta obvyklá systemizace, ale i velmi rozsáhlé personální čistky, změna služebního zákona, změna nominačního zákona. To si myslím, že byl už první velký zločin na českém
8: státě. Pardon,
9: státu.
8: Ale tohle ze zákona vláda i jednotlivé šéfové rezortu mohou.
9: Ano, samozřejmě vláda vždycky působí v rámci legislativního rámce tak, jak je nastaven. Všechno probíhá naprosto legitimně, všechno je opřeno o parlamentní většinu. Mimochodem, když jsem zmínil třeba ta témata související s fungováním státní správy, tak třeba tam bych čekal, že i prezident republiky se ozve mnohem hlasitěji, protože od tohoto všechno začíná. Pak jsme tedy měli samozřejmě zpochybňování názoru expertů, ať už těch, kteří se státem spolupracují, nebo ne. To jsou často ty řeči o deratizaci parazitů, kteří se vyskytují na ministerstvech, jak to popsal pan Filip Turek. Samozřejmě je to snižování autority neziskových organizací, je to snižování autority soudů, protože už se začínají zpochybňovat i některé soudní rozsudky, samozřejmě řekne se, my to respektujeme, ale, a často potom už následují mnohem dramatičtější slova, než která zaznívala v minulosti od naší politické reprezentace. No a zmínil jsem třeba i to, jakým způsobem je nakládáno z názory expertů, zmíním témata, jako je očkování, jako je inkluze ve školství, nebo v současnosti ta naprosto hloupá debata o rušení 9. ročníku základních škol, tak to podle mě všechno ukazuje, že v tuto chvíli se zaprvé nikdo moc neohlíží na názory státní správy, na názory expertů, ať už uvnitř nebo zvenčí, a že se dělají prostě takové kroky, které politiky zrovna napadnou nebo jim připadají jako momentálně voličsky atraktivní.
8: Když si představíte, že tento typ vládnutí, to znamená ubírání důvěryhodnosti nezávislým institucím, odmítání názorů odborníků a tak dále, že to teď teda ještě pojede do konce, minimálně do konce tohoto volebního období. Tak co to vlastně s tou zemí udělá? Kam ta země pod těmito idejemi, kam míří?
9: No do veliké mlhy, protože já nedokážu odhadnout, jak a kde to vyústí. Protože ta cesta, po které vláda nebo koalice šlape, je samozřejmě cestou Viktora Orbána nebo Roberta Fice. Ale jestli dojdou až tak daleko, jestli ta společnost to dovolí, jestli to bude akceptovat, tak to my samozřejmě nevíme, protože v každé té zemi jsou trochu jiné nálady a trochu jiné historické, kulturní a další souvislosti. Ale vzhledem k tomu, že podobným vývojem neprocházejí jenom některé postkomunistické státy střední nebo východní Evropy, ale že je to trend stále silnější v Evropě i v Americe, kde se samozřejmě Donaldem Trumpem kde kdo inspiruje, tak si nemyslím, že by tady toto období jen tak snadno skončilo. Skončí podle mě, když narazí na nějaké mantinely, ať už to budou mantinely ekonomické, bezpečnostní nebo třeba environmentální.
8: A nebo když současná vláda přestane vládnout prostě.
9: Ano, což ale sama se moci samozřejmě dobrovolně nevzdá a v tuto chvíli, že by tady byl někdo, kdo by jí tu moc trhal z rukou a měl tu šanci nebo tu pravděpodobnost, že bude úspěšnější, tak nikoho takového nevidíme.
8: Lukáš Jelínek, politolog, je dnešním sobotním hostem Osobnosti Plus. Andrej Babiš tvrdí, že svůj střed zájmu vyřešil. Popravdě řečeno, Evropská komise si to zjevně nemyslí. Takže se ptám, v jakém je to celé vlastně stádiu v tuhle chvíli.
9: Já jsem si na počátku, když Andrej Babiš oznámil, že tentokrát vyřeší svůj střet zájmu tím, že vloží holding Agrofert do slepého svěřenského fondu, tak jsem si říkal, tak tady toto by mohlo být konečně řešení, které uspokojí jak Evropskou unii a bude i v souladu s naším právním řádem, tak zároveň to bude asi něco, by to mohlo být něco, co bude akceptovatelné i v rámci té české politické debaty jako to maximum možného nebo maximum toho, co je ochotný Andrej Babiš udělat. Jenže si myslím, že my vlastně nevíme, jak tu situaci vyřešil ve skutečnosti. My neznáme stanovy, my neznáme tu vnitřní strukturu toho svěřenského fondu a mě hodně překvapuje, že Andrej Babiš se tak zdráhá tady toto zveřejnit, nebo alespoň několik věd, které by se týkaly těch kontrolních mechanismů, které budou zaručovat, že skutečně nedojde k tomu, aby mohl ovlivňovat nějakým způsobem fungování toho holdingu, který založil. No a ta komunikace s Evropskou unií mně přijde docela komická nebo tragikomická, protože Evropská unie se zeptá, vyřešili jste střet zájmů, Česká republika odpoví ano.
8: Ano.
9: Zeptají se jak, tak řeknou slepým svěřenským fondem. Zeptají se, máte nějaké kontrolní mechanismy, pojistky, můžete to nějak zaručit a najednou česká státní správa mlčí, nebo alespoň nám žádné takové informace jako české veřejnosti nezděluje a co sdělí do Bruselu je velký otazník. Takže nakonec to samozřejmě může dopadnout i tak, že Evropská komise nebude spokojená s tím Babišovým řešením.
8: No ale co se bude dít dál, protože jakoby strana ano, nebo hnutí ano, včetně Babiše říká, nás ujišťuje, že to nikdy nebude mít dopad do státního rozpočtu. A to je příliš optimistický výhled, nebo myslíte si, že tady by mohlo hrozit to odebrání části dotací?
9: No to je taková chytristika, protože ten státní rozpočet s tím počítá i nepočítá. Andrej Babiš vám řekne, že se jedná stejně o peníze z Evropské unie na projekty, které stejně musí Česká republika realizovat, protože to potřebuje, protože potřebujeme stavět dálnice, silnice, nemocnice, školy a že my si to samozřejmě zaplatíme. No ano, ale v okamžiku, kdyby k nám plynuly evropské peníze tak jako doposud, tak dobrá polovina bude zaplacená z těch evropských prostředků a to znamená polovinu ušetříme. Ten státní rozpočet asi přímo na střet zájmu Andreje Babiše nedoplatí, ale Andrej Babiš je tím, který by nám mohl ušetřit velmi velké prostředky, kdyby se choval transparentně a on to prostě nedělá.
8: Čím si vysvětlujete, že tenhle faktor toho dosud nevyřešeného střetu zájmů Andreje Babiše, který je zároveň vrcholným politikem, premiérem a zároveň je stále ještě majitelem velkého konglomerátu firem. Takže se ptám jenom, jak si vysvětlujete, že mu to vlastně neublíží, že těm lidem, českým voličům, jakoby to vlastně bylo jedno.
9: Já myslím, že tady toto je otázka, kterou už jsme tady řešili několikrát a myslím si, že ji nevyřešíme, protože ta podstata podle mě spočívá v tom, že pokud platí, že u nás se o politiku zajímá zhruba třetina voličů, zatímco ke sněmovním volbám chodí zhruba dvě třetiny voličů, tak to znamená, že přinejmenším jedna třetina voličů je naprosto nezorientovaná a orientuje se jenom na základě volební kampaně, emocí nebo nějakých předvolebních slibů. Ten marketing samozřejmě hnutí ANO umí dělat zdaleka nejlépe. Takže tady toto je první cesta, jak si získat voliče, aniž by ti se příliš šťourali v nějakých střetech zájmů nebo nějakých ústavních nebo legislativních souvislostech, do kterých nevidí oni a do kterých bohužel často ani nevidí čeští politici při tom, jak se snižuje podle mě trochu jakoby úroveň jejich kompetence. A to je první věc. A ta druhá věc je, že Andrej Babiš samozřejmě umí velmi šikovně komunikovat to, co pro ty svoje voliče dělá. On si to umí dokonce i šikovně načasovat, protože když třeba dneska máme pocit, že toho zase tolik od voleb nevykonal a že neplní svoje sliby třeba ohledně důchodové reformy, tak on moc dobře ví, proč to dělá. On moc dobře ví, co si chce nachystat na finále volební kampaně, aby se tím mohl pochlubit. A to jsou často takové kroky, u kterých potom ti voliči řeknou to otřepané, no sice možná, že to jeho podnikání a ta politika k sobě dohromady nejdou, možná, že to má i nějaké dopady, ale on se hlavně o nás stará. A vždycky to dají do kontrastu s nějakou předchozí politickou reprezentací, která tady z tohoto souboje vychází poražena.
8: Jasně. Víte, ale mě by zajímalo v okamžiku, když vlastně o tom faktickém stavu toho střetu zájmů nic nevíme z těch důvodů, které jste zmínil, tak co vlastně můžou běžní voliči potom premiérovi vyžadovat, jaký standard, když nikdo nic neví?
9: No, jako já si myslím, že v tuto chvíli voliči myslí především na svoji vlastní košili, než na kabát státu nebo státního rozpočtu nebo etiky v politice. A v okamžiku, kdy prostě Andrej Babiš dokáže vzbudit důvěru už jenom prostě tím, že působí autenticky, že působí lidově, že zkrátka dokáže navázat se svými příznivci mnohem užší pouto než ostatní politici, tak v tom okamžiku prostě i ta očekávání od toho politika jsou jiná, než jaká bychom prostě měli v jiných dobách od jiných politiků. Mně jenom na tom vadí, že kromě toho, že tady máme nedořešený střet zájmu jednoho politika, takže vlastně na tento styl výkonu moci nebo tento styl vládnutí doplácí celý stát, jednak úrovní legislativy, jednak vztahem k institucí a hlavně oslabováním té veřejné kontroly, což podle mě nekončí, protože určitě ten systém brzd a ústavních protivah leží těm současným koaličním politikům v žaludku velmi hluboko.
8: Ale vy říkáte střet zájmu jednoho politika. To není jeden politik. To je nejvýše postavený v exekutivní roli politik v této zemi. Čili jeho vliv je nedozírně větší než jakéhokoliv jiného politika. Je to tak?
9: No a hlavně on tím legitimizuje to, že se velmi podobným způsobem chovají potom další a další. Za střet zájmu sice bagatelní byla teď pokutována ministryně Mrázová, protože nenapsala rodinnou půjčku do svého majetkového přiznání, ale my podobných případů vidíme spoustu. Vidíme, co se děje okolo bývalé poradkyně pro evropské fondy na ministerstvu práce a sociálních věcí. Vidíme, jak motoristé umisťují do rezortu životního prostředí už přímo své sponzory, kteří mají také své přímo jasné zájmy jako v daném rezortu, v dané oblasti a mohli bychom takhle pokračovat. Takže samozřejmě ten hlavní problém je, že si potom lidé začínají pomalu na něco podobného zvykat a co v minulosti bylo výstřelkem nebo excesem a politici odcházeli z funkcí pro mnohem mírnější provinění, tak v tuto chvíli začínáme brát jako jakousi běžnou součást toho politického provozu a to v kombinaci s tím, jaký je malý zájem o politiku v té české společnosti. společnosti mně přijde jako velmi nebezpečný koktejl.
8: Vy jste mě krásně dovedl k tématu, které jsem chtěla otevřít tak jako tak, a to je mainstream. Co všechno je vlastně dneska součástí té hlavní velké vlny české společnosti, české politiky, co dřív součástí nebylo?
9: No, my jsme si navykli v minulosti, že mainstreamem je to, co je osekáno o ty nejradikálnější výběžky nebo výstřelky, ale dneska naopak mám pocit, že se pozornost upíná často na ten radikální detail a podle toho se potom ty politické strany chovají nebo vyhraňují. Takže můžeme už mluvit o tom, že mainstreamem není to, co je součástí nějaké dlouhodobé politické historie, ale že mainstreamem je to, co zrovna vládne a co má právě tu silnou veřejnou podporu, což si myslím, že přinejmenším o hnutí ANO už platí. Pokud jsme hovořili v minulosti o hnutí ANO jako o hnutí protestním nebo o hnutí, které se nedá napasovat do nějakých politických škatulek, tak dneska už ty politické škatulky jsou v očích mnohých a bohužel především v očích voličů pase. Takže v tuto chvíli se skutečně hledí především na výkon a v okamžiku, kdy je hnutí ANO silné, manažersky orientované, podává nějaký výkon a má důvěru společnosti, tak tím pádem se podle mě stává součástí politického mainstreamu, ať se nám to líbí nebo nelíbí. I když o tom, že by byly součástí mainstreamu ty radikální strany SPD nebo motoristé, bych si ještě pořád troufl pochybovat, protože pravděpodobnost, že se podívají do Strakovy akademie ještě někdy příště, je podle mě spíš menší než větší.
8: No, v každém případě minimálně do konce toho volebního období tam budou. Takže do konce volebního období mohou být tyhle extrémní strany zařazeny do toho mainstreamu. Ne?
9: Ano, můžeme to tak udělat. Já sice občas kladu důraz i na taková ta normativní kritéria, jakože ten politický mainstream by přece měl ctít instituce, politickou kulturu nebo nějaké férové vztahy.
8: Si, to byste si přál, ale realita je jiná.
9: Ano, to já vlastně už jenom vycházím z toho, co bývá. To už jenom vzpomínám na ty staré dobré časy, ta realita je opravdu jiná. V tuto chvíli jde jenom o to, jestli se podaří těm antisystémovým silám, které se podařilo nějakým způsobem inkorporovat do vlády, jestli se jim podaří oslabit ten systém brzd a protivah nebo nějakým způsobem narušit náš ústavní systém. Já tedy pevně doufám, že ne, protože je naštěstí zásluhou otců zakladatelů na začátku 90. let vystaven velmi pevně. A to, že se volí jiným způsobem a v jiných termínech do poslanecké sněmovny a do senátu, že jsou jinak nastaveny kompetence, že tady máme prezidenta, že tady máme ústavní soud, že tady máme i nejvyšší kontrolní úřad, který má jakou poměrně silnou reputaci nebo velmi silnou autoritu ve společnosti. Tak to jsou prostě věci, které nám podle mě pomůžou překonat i to období těch výstřelků. Ovšem, kdyby se přeneslo i do toho dalšího volebního období, tak už bych začal mít samozřejmě obavy i o tyto instituce, už jenom proto, že samozřejmě ta politická vlna už by se nemusela přelít jenom poslaneckou sněmovnou, ale i senátem nebo Pražským hradem.
8: Ale nedělá to, pane Jelínku, na vás ten dojem, že zatímco někde uvnitř, sám jste to přiznal, prostě berete stále SPD a motoristy jako extrémní stranu, že prostě neuvěřitelně rychle premiér české vlády, pan Babiš, vlastně přejal spoustu jejich témat, ale i slovník. Vidíte to tam?
9: Ano, je to tam to, co by se dalo prostě já mluvím o tolerování těch radikálních politických názorů ze strany Andreje Babiše, což tedy samozřejmě znamená de facto jejich legitimizaci, to, co bychom si v minulosti ani nepředstavili, ale protože on si uvědomuje, a mluvili jsme o tom na začátku, že spousta těch sloganů nebo spousta těch přístupů na určitou voličskou kategorii zabírá, a když on si uvědomuje, že se bude muset proměnit i elektorát hnutí hnutí ANO, že prostě někteří umírnění voliči tady po této zkušenosti odejdou a on musí nabrat nějaké další, tak proto začíná používat i ten slovník Tomia Okamury nebo Petra Macinky. Ono to taky souvisí i s tím, že prostě Andrej Babišovi jsou skutečně politické teorie, ideje, ústavní systémy, koaliční spolupráce, ale úplně jedno, on je vysazený na to, aby podal nějaký výkon jako premiér, aby se nějakým způsobem zapsal do české historie nejenom jako businessman, ale i jako politik, aby se na něj vzpomínalo a v jaké koaliční sestavě nebo s jakou retorikou na rtech, to možná zajímá nás, ale ne jeho.
8: Není vlastně pro všechny strany vládní koalice charakteristické to samé, co u Andreje Babiše, co jste teď řekl, že prostě pojmy jako ideje a tak dále jsou vzdálené a co je doma, to se počítá jinak.
9: No, je to takový prostě pragmatismus až na dřeň, který já si myslím, že je to určitá dobová epizoda. Možná, kdybychom tady měli s sebou nějakého historika, sociologa, by nám popsal, že k něčemu podobnému v dějinách dochází prostě opakovaně v nějakých vlnách nebo v nějaké spirále. Ale v současnosti si myslím, že jak česká domácí politika, tak ale i ta mezinárodní politika, i to, co se odehrává ve světě, kde sledujeme úpadek mezinárodního práva a jakéhokoliv respektu, tak prostě ta pravidla džungle nebo to právo silnějšího se začíná projevovat jak v tom domácím, tak i tom světovém měřítku.
8: No. Ale otázka je, jestli když se to děje v okolním světě, jestli se tomu Česko mohlo vyhnout.
9: Podle mě asi ne úplně, ale mohlo se tomu snažit předcházet. Samozřejmě ten základ je v tom, že kdyby tady byla možná mnohem vzdělanější nebo politicky asertivnější společnost, kdyby prostě lidé měli větší důvěru v politiku, v politické strany, v to, čeho se dá prostřednictvím politiky dosáhnout, kdyby ta důvěra byla alespoň taková, jakou vidíme i v jiných zemích, které mají také problémy, ale přeci jenom v jiném rozpoložení nebo jiného rázu, když se podíváme na Německo, Británii, Francii, skandinávské země nebo Benelux, tak vidíme často, že tam se alespoň ty politické strany v minulosti snažily udržovat jakousi lojalitu svých voličů. Podle mě to, co jsme nazvali před chvílí bývalým politickým mainstreamem, tak to je něco, co prostě výrazně selhalo v komunikaci s lidmi a teďka sklízí ty trpké plody.
8: Lukáš Jelínek, politolog, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Jsem ráda, že jste si na nás udělal čas a přeju vám hezký konec víkendu.
9: Já moc děkuji za pozvání a krásné léto.
8: A Barbora Tachecí se loučí s vámi všemi, ať se vám daří.
10: Co se skrývá pod pojmem inflace?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
10: Inflace je ukazatel, který vyjadřuje, jak nám rostou ceny zboží a služeb v celé ekonomice. Nesleduje jednorázový, ale dlouhodobý růst cen, který může být mírný nebo naopak prudký. V každém případě ale časem snižuje hodnotu měny, kterou za zboží a služby platíme, protože s rostoucí inflací si za stejnou částku můžeme pořídit méně toho, co si koupit chceme. Jakým tempem ceny rostou, ukazuje míra inflace. Tu každý měsíc pravidelně měří a zveřejňuje Český statistický úřad, který pohyby cen pravidelně srovnává v rámci spotřebního koše. Ten v sobě zahrnuje konkrétní druhy zboží a služeb, za které každý měsíc pravidelně platíme, jako jsou potraviny, oblečení, energie nebo třeba účty za telefon. Dlouhodobá inflace je pro ekonomiku nebezpečná, protože zhoršuje orientaci v cenách a tím i schopnost lidí a firem se efektivně rozhodovat o svých nákupech a investicích. Proto máme v každé zemi instituci, která se inflaci vždy snaží držet pod kontrolou a udržovat cenovou stabilitu. O to se v tržní ekonomice stará centrální banka.
4: Radiokniha.
10: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
4: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
11: Radiožurnál 11 hodin. A zprávy má Vojtěch Tomášek.
12: Na novou superdávku dnes přechází přes 238 tisíc domácností. Itálie dočasně zavádí kontroly na letištích a v přístavech pro spoje ze Španělska. Veslařky Flamíková a Šantrůčková získaly stříbro na mistrovství Evropy. Kolony čekejte na dálnici D1 na průjezdu Brnem v obou směrech. A bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 33 stupňů.
13: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
12: Pro víc než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Víc řekne redaktorka Kristýna Vašíčková.
14: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
12: Italský ministr zahraničí Antonio Tajani oznámil dočasné obnovení hraničních kontrol se Španělskem. Opatření se podle italského ministerstva vnitra nedotkne cestování španělských ani evropských občanů do Itálie. Kontroly na letištích a v přístavech se zaměří pouze na občany mimo evropských zemí přicházející ze Španělska. Řím tak reaguje na čtvrteční incident, kdy se z Maroka do španělské Seuty na severu Afriky nekontrolovaně dostalo přibližně 60 tisíc migrantů. Většina se jich už ale vrátila zpět. Už skoro 3/4 hotelů na Kubě museli kvůli americkým sankcím a ropnému embargu ukončit provoz. V souvislosti s energetickou krizí podle agentury AFP do země jezdí výrazně méně turistů. Kuba v krizi zavádí restriktivní opatření. Začátkem února mimo jiné zakázala zahraničním aerolinkám tankovat palivo na svých letištích. Kvůli tomu některé společnosti na Karibský ostrov přestaly létat. Ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm dnes pořádají dny řemesel a kovářů. Návštěvníci sledují hlavně kováře, kteří tam pracují na víc než 20 výhních. Je u toho reportérka Gabriela Hickl.
15: Od rána proudí do dřevěného městečka návštěvníci, kteří postávají u výhní kovářů, kteří se sjeli z celé České republiky a předvádějí tradiční zpracování železa, tavbu i pražení železné rudy. Ani tropické teploty zájem neodradily, areál je opravdu plný lidí. Největší pozornost přitahuje kování koní na Fojtském dvoře. Každou půl hodinu tam kovář přímo před zraky diváků okuje jednu koňskou nohu. Ten řemesel a setkání kovářů hostí muzeum až do nedělního o podvečera. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
16: Sport. České veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vybojovaly stříbro na mistrovství Evropy. V italském Vareze uspěly v kategorii dvojek bez kormidelnice. Vyhrály Rumunky. Fotbalisté Sparty v předehrávce druhého kola šance ligy vyhráli nad Zlínem 3-1. Pražané si tak připsali první výhru v nové sezóně. Rozdílový gól dal při svém debutu norský útočník Jonathan Braut Brunes, který přišel na Letnou minulý týden.
17: Hráči i realizační tým mě přijali skvěle. Adaptace byla jednoduchá. Absolvoval jsem s týmem 3 nebo 4 tréninky a už od začátku jsem se cítil dobře. Určitě pozitivní start. Nejdůležitější jsou 3 body a ještě k tomu jsem dal gól. Užít si to s fanoušky byl úžasný pocit a budu si to pamatovat ještě určitě hodně dlouho.
16: Dnes v 17 hodin mají výkop duely Baník Ostrava Slavia, Liberec Teplice a Slovácko Artis Brno. Ve 20 hodin nastoupí Plzeň proti brněnské Zbrojovce. Radiožurnál Sport odvysílá ze zápasů přímé přenosy.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Zdržení na D1 v Brně a nehoda na Štěrboholské spojce. Na D1 z Vyškova do Prahy se připravte na dlouhé zdržení na průjezdu Brnem. Poprvé se zastavíte u sjezdu na Slatinu na 201. kilometru, u sjezdu na Bratislavu opravují vozovku, jede se jedním pruhem, je to na 45 minut. O kus dál u nájezdu z Bíteštské šetří nehodu. Na kilometru 190 je blokovaný připojovací pruh, celý průjezd Brnem je tak na více než hodinu a ucpaná je i Bíteštská před D1. Na D1 z Prahy do Vyškova zpomalíte za sjezdem na výstaviště na kilometru 192, pomaleji se jede na konec omezení za sjezd na Bratislavu. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most hlásíte nehodu.
19: 3 aut osobních v levém pruhu na Štěrboholské spojce na úrovni čerpací stanice MOL a začíná se tvořit kolona od Černého mostu.
18: Brzdí se teď za sjezdem na Běchovice zpoždění necelých 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se teď zastavíte před Lanovým mostem. Řidiči si prohlížejí následky nehody v protisměru a zpoždění je ještě delší, tedy přes 20 minut. A na silnici 16 z Jičína do Nové Paky za Úlibicemi vyšetřují nehodu a je tam kolona na zhruba 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se hlavně v Čechách přidají lokální přehánky a bouřky. K večeru pak bude od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty dnes 29 až 34 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36. To byly zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Ondřej Soukup,
6: Josef Pazderka, míříme na východ. V dnešním díle vám přineseme záznam veřejného natáčení na festivalu Slunovrat v Opavě v druhé půlce června. Naším tématem byl tentokrát osobní život Vladimira Putina.
5: V Rusku vládne už 26 let a poslední roky intenzivně zaměstnává značnou část Evropy kvůli válce na Ukrajině. Může k jeho chování dát klíč právě lepší poznání jeho soukromí?
6: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
10: V roce 2024 byl Vladimír Putin zvolen po šesté ruským prezidentem. V čele země ale fakticky stojí od roku 2000. V letech 2008 až 2012 byl ruským premiérem. Narodil se v roce 1952 v dnešním Sankt Petersburgu, kde také vystudoval právo a ekonomii. 16 let pracoval pro ruské tajné služby ve východním Německu. Politickou dráhu začal ve svém rodném městě. V roce 1990 se přestěhoval do Moskvy a začal pracovat pro administrativu tehdejšího prezidenta Borise Jelcina. V roce 1999 byl jmenován jejím premiérem. Bylo mu 47 let.
6: Já bych to rád uvedl rokem 2000. Ondro, ty si to určitě pamatuješ. Nečekaná rezignace prezidenta Borise Jelcina na Silvestra 1999. A tam už se objevuje mladý, energický prezident, který je minimálně o 20 let mladší od Borise Jelcina, alkoholika, člověka potácejícího se na různých pódiích při zahraničních cestách a dělající Rusku v tehdejší době čím dál více ostudu.
7: A také člověka, který tou dobou byl asi po 4 operacích srdce, 6 infarktech a podobně.
6: To znamená, Vladimír Vladimirovič se stává v březnu 2000 prezidentem, jak už jsem řekl, je mu necelých 50 let a je to pro spoustu lidí v Rusku takový jako příslib, závan mladosti, člověka, na kterého můžete být hrdý, tenkrát se nese tím Ruskem takovéto heslo Rusko vstává z kolen po tom ponížení těch 90. let a složitém rozpadu Sovětského svazu. No a zároveň přitahuje pozornost jeho fyzická kondice, jistě si pamatujete, to je pár let poté, ty jeho fotky do půl těla a jak je to jako člověk, který se nebojí sundat tričko, já bych se Ondro teda bál sundat tričko, on ne, který vlastně jako i fyzickým vzhledem přitahuje pozornost, vzniká taky pár let poté známá písnička Takovo, jak Putin, Polnovo sil, to je taková obdivná píseň jeho faninek.
7: Tam mě vždycky v tom textu fascinovala text ten, který nebude pít a ten, který mě nebude být. Tak to mi vždycky přišlo jako no dobře, no, na to, že jsme v 21. století.

Tak a samozřejmě brzy poté si i ruská společnost začíná všímat, že něco je ta výstavní skříň navenek, ale že ten člověk má teda taky nějakou minulost. Je to člověk, který byl těsně předtím taky ředitelem tajné služby FSB a vědělo se, že má minulost v tajných službách. Moc se nevědělo o jeho soukromí, ale v tom roce 2000-2001, kdy se stává prezidentem, tak se taky představuje jeho soukromí částečně. Představuje se jeho manželka Ludmila Rozená Škrebněvová, která si ho vzala v roce 1983 těsně předtím, než tento mladý pár odjíždí do Německa. Tehdy už se jim narodila první dcera a posléze se v Německu narodila druhá. Už z té doby, lépe řečeno z trochu pozdější doby, ale vzpomínky na to Německo existuje hned několik historek, které mě docela zaujaly. Už tehdy je Putin líčen jako člověk tajných služeb s velmi jako chladným přístupem ke svému okolí, včetně té manželky. Ruský novinář Paša Kanigin, když připomíná některé ty historky manželky Ludmily, tak z toho už trochu mrazí. Ano, je to samozřejmě podbarveno tím, kdo se z něj vyvinul později, ale už tehdy, o trochu později, když Ludmila vzpomíná na to spolunažívání manželské v tehdejší NDR, někdy od toho roku 85, tak třeba popisuje historku, kdy ona s malým dítětem a s nákupem jde do asi třetího, čtvrtého patra paneláku, ve kterém bydleli v tom Německu, a najednou vychází jejich soused, který ji uvidí s tím dítětem a těžkým nákupem, tak se zhrozí, vezme jí to dítě, pomůže, dojde tam. Vladimír Putin není doma, přichází pozdě, hodně pracuje, což je konec konců i synonymum pro ten jejich

0: že on byl na rezidentuře KGB v Drážďanech a aby vás vyslali vůbec do toho zahraničí, tak jednoznačně přednost měli manželské páry. A samozřejmě na druhou stranu oni měli přísně zakázáno hovořit o své práci, tedy se svými ženami, takže si představte, že vy jste v nějaký úplně cizí zemi, nevím, jestli Ludmila vůbec uměla německy.
1: Ona byla vystudovaná germanistka nebo jako učitelka němčiny, takže němčinu uměla, ale byla samozřejmě
0: doma. Ale stejně
1: doma.
0: Prostě jste v nějakém zavřeném prostoru, nemáte příliš povoleno se stýkat s normálními lidmi a manžel s vámi nemůže hovořit o vlastní práci, takže to není úplně zdravý prostředí.
1: Narodila se tady dcera Marie 1985 a Jekaterina 1986. Ty dívenky jsou malé, Ludmila je s nima doma, vracejí se 1991 během rozpadu Sovětského svazu zpátky do rodného Petrohradu, Leningradu, ve kterém se seznámili. No a tehdy už dochází vlastně k postupnému rozpadu toho manželství. Pokud v něm něco fungovalo ještě v rámci NDR, tak se zdá, že už v 90. letech Vladimír Putin a Ludmila se odcizují, kdy skutečně sice vyrůstají ty dívky, tam je jenom jako zajímavé, že ty dcery právě kvůli divokým 90. letům a různým gangsterským přestřelkám v Petrohradě jsou poslané do tehdejšího Německa, tedy postupně sjednocovaného, žijí tam vlastně a studují v německých školách. Později se, když se rodina přesouvá do Moskvy, tak zase studují na německém gymnáziu, ale ti manželé se postupně odcizují a de facto na konci 90. let se to manželství už rozpadá, protože se na scéně objevuje mladá žena, původně uklízečka někde v těch úřadech petrohradských, kde Putin pracuje, která se s ním seznamuje a se kterou Putin začíná žít. Je to utajený vztah, nicméně nabírá intenzitě. Říká se, že někdy na přelomu tisíciletí, tedy v té době, kdy oficiálně Putin nastupuje do úřadu, už to manželství nefunguje a de facto 2004 končí. Světlana Krivonogih, což je ta první milenka Vladimira Putina, brzy splodí tedy 2003 také dceru. Všechno je to v rovině naprostého utajení, nikdo o ní neví, nikdo neví o té dceři, která se postupně peripetiemi ocitne až v Paříži, žije myslím, že v Paříži, tak to je vlastně jakoby první krok směrem od té rodiny, kterou sice Putin neustále vystavuje navenek.
0: A ono se to vlastně nevědělo veřejně až do doby, než ta dívka slavila 12. nebo 13. narozeniny a přišli na to ruští investigativní novináři vlastně jenom díky tomu, že v takové jako velmi luxusní rezidenční budově najednou objevili, že prostě jeden z těch největších bytů má nějaká Světlana Krivonogih. Začali zjišťovat, co to je vůbec za ženskou. No a vlastně celé se to podařilo vlastně odhalit a ona sama, která tehdy vedla velmi aktivně Instagram, tak vlastně z toho to šlo vydedukovat. Kromě toho, že ta podoba je taková, že když jsem tu fotku viděl poprvé, tak jsem si myslel, že to je Photoshop. Tak si představte Putina s dlouhými blondětými vlasy.
1: Světlana Krivonogih je o 20 let mladší od Vladimira Putina. Je evidentní, že jako macho člověk, který právě v té době taky už začíná se svlékat z toho trička a začíná ta éra těch jeho hrdinských činů, tu vyzvedává jako potápěč, tu amforu někde ze dna moře a tu jezdí na koni a tu nevím, co ještě dělá, aby dal najevo svoji fyzickou sílu. Tak evidentně míří k mladším ženám. Ze Světlany Krivonogih se téměř přes noc stává závratně bohatá žena. Začne se jí přezdívat ruská milionářka a bývalá uklízečka. A ten projekt Média, který je investigativní se skupení ruských novinářů, tak brzy odhadne hodnotu obchodních aktiv a nemovitostí této dámy v Moskvě a v Petrohradu na 102 milionů amerických dolarů. Tak to jenom jako tam se vždycky ty milenky a nepřiznané děti pohybují v závratných částkách majetků, nemovitostí a dalších věcí. Co je zajímavé, tak ty oficiální ženy, tedy jeho původní manželka a dvě dcery, brzy poté, co se stává prezidentem, tak minimálně ty dcery si mění příjmení a úplně mizí z jakéhokoliv okolí nebo oficiálně.

0: nacionálního zájmu médií a stává se z toho tabu. Říká se, že Rusko Vladimira Putina má několik tabu. To jsou peníze jeho nejbližších, to je Čečensko a to je osobní život jeho nejbližších.
1: Takhle nám to vlastně vysvětlovali, když jsme oba pracovali jako moskevští dopisovatelé v nultých letech, tak tohle nám vlastně ti zkušenější západní kolegové říkali, jako hele, jestli tady chceš zůstat, aby se ti nic nestalo, tak tyhle ty tři věci, jako to je tabu.
0: Oni si berou oficiálně příjmení z různých očest svých babiček, dědečků a dalších lidí. Tyto osoby úplně mizí. Je nepochybné, že přitom Putinova starší dcera Maria žije v zahraničí, dokonce až do roku 2014, pokud se nemýlím, je provdaná za holandského manžela a setrvává v Holandsku. A teprve vlastně ten rok 2013-14, to je taky období, kdy se oficiálně rozvádí se svojí první manželkou Ludmilou, tak vlastně ty dcery jsou někde v zahraničí, jezdí, mají tam majetky a tak. A pod tlakem těch událostí na Ukrajině, sestřelení holandského, nizozemského letadla a dalších věcí jsou nucené se vrátit zpátky. Opět obě závratně bohatnou, dostávají různá místa v ruských polostátních Putinem ovládaným společnostem, lépe řečeno ne Putinem, ale jeho nejbližšími biznismeny, kteří poskytují těmto dámám a jejich rodinám obrovské majetky a taky vlivné funkce. Jedna z nich získává vysokou funkci v rámci určitého mediálního holdingu, druhá postupně dostává na starosti projekt Inopraktika, který je jakýmsi vědecko-technologickým gigantem s obrovskými rozpočty. V této době se ale objevuje v životě Vladimíra Putina třetí žena a když už tedy ta první nelegální žena byla o 20 let mladší, tak tahle je o 30 let mladší a jmenuje se Alina Kabájevová, což je jedna z nejznámějších ruských sportovních gymnastek, olympijská vítězka, několikanásobná nositelka řady titulů. A říká se, že poprvé se potkali v roce 2001, Putinovi bylo tehdy 49, jí bylo 18 let. Už tehdy asi zaznamenal, že existuje někdo takový a postupně se z toho vyvinul vztah, který dostal první oficiální ránu nebo byl konfrontován v roce 2008 a to je Ondro ten příběh časopisu nebo média nazvaného Moskovský korespondent.
1: Přesně tak, no, to byl pokus o vytvoření takového bulvárního časopisu a stály zatím docela slušné peníze, ale vyšlo jenom jedno jediné číslo. A tam právě udělali přesně tu chybu, že aby tedy to rozjeli opravdu s rozmachem, tak napsali o vztahu Vladimira Putina s Alenou Kabájevou, jakkoliv to nebyla žádná novinka. To jako tehdejší protosociální sítě o tom hovořili naprosto otevřeně. No nicméně vyšlo jedno číslo a ku podivu už další nebylo.
0: Majitel Alexandr Lebeděv okamžitě rozprášil tu redakci a úplně uzavřel celé to médium, takže tolik Alina Kabájevová, vlastně úplně stejná trajektorie, obrovské majetky a tentokrát tedy i v zahraničí. Ona pobývá dost často také ve Švýcarsku v několika vilách, tam se dokonce narodí první jejich syn 2015 a posléze druhý syn, to už tedy pod tlakem těch okolností opět ukrajinských se stahují více do Moskvy, takže 2019 se narodí druhý syn, opět naprosto inkognito, oficiálně se Putin k ní nehlásí, nehlásí se k těm synům, ale z kontextu je jasné, že se tedy rozvedl se svojí původní manželkou, že má různé nemanželské vztahy a že Alina Kabájevová je velice, velice preferovaná žena. Ona má tu minulost té gymnastky, proto získává i tím vztahem a kombinací té gymnastiky a toho všeho nechvalnou přezdívku nejflexibilnější žena Ruska.
1: A to šlo až tak daleko, že ona byla schopná vyhodit šéftrenérku umělecké gymnastiky Irinu Rodninu, jako absolutní legendu, taky olympijskou vítězku a ještě ke všemu manželku oligarchy Ališera Usmanova, jednoho ze zcela nejbohatších Rusů. Nicméně Když jako dámy tedy se v tom funkcionářském světě poměřily, tak bohužel miliardy nezvítězily. A jinak samozřejmě my víme o těch dětech, především zase díky práci ruských investigativních novinářů, kteří jednak zjistili z úniku informací o letech do zahraničí, že ona teda rodila ve Švýcarsku. A stejně tak potom zjistili na nějakém headhunterském fóru, že oni pro ty děti schání právě švýcarské a německé chůvy.
0: Což je obzvlášť pikantní, že se to děje už během té plošné ruské agrese vůči Ukrajině, kdy úplně rapidně vyrůstá ta protizápadní rétorika, kritika Západu jako naprosto zkaženého světa, se kterým Rusko absolutně nechce nic mít, a přitom v potají Putinova rodina, tedy ta nepřiznaná, schání nejrůznější guvernantky a guvernanty, učitele němčiny, angličtiny a cizích jazyků pro tyto dva syny, konkrétně Ivana narozeného 2015 a Vladimíra 2019, a platí za to naprosto horentní sumy. Tak to jenom jako existuje jeden příběh navenek a druhý vevnitř. Žen v životě Vladimíra Putina je víc, figuruje tam taky moskevská 17-letá studentka, to je aféra asi na rok. Mně prostě přijde úplně bizarní, jak to postupně klesá. 20 let, 30 let, 17-letá studentka, teď těsně před tím natáčením jsme si říkali, kam to může zajít, a nechcem to ani domýšlet.
1: Že to vlastně nechceme vědět.
0: S tím se už se pojí vlastně další rys Vladimíra Putina, který vystupuje neméně silně, a to je paranoia, to je utajování, to je věc, která už se souvisí s jeho minulostí v KGB. Nevím, jestli jste někdy potkali lidi z tajných služeb, ale jejich základním rysem je vědomí nebo přístup ke světu takový, že nic není náhoda. Nic, je to součást možná nějakého spiknutí, kdo ví, co se tady stane, my to všechno víme, my to všechno sledujeme. Tohle je mentální svět Vladimíra Putina, který se tou funkcí a tím mačismem a tím pocitem výjimečnosti vlastně neustále posiluje, a tím, jak se to Rusko posouvá, ten tehdejší svět, on ještě na začátku flirtuje s tím, že by vlastně Rusko mohlo být součástí nějaké širší Evropy a tak dále, ale postupem se úplně vlastně od toho odstřihává, tak vzrůstá i ta paranoia, která postupem času sílí, vznikají velmi pravděpodobně dvojníci Vladimíra Putina, moc o tom nevíme, ale z některých záběrů je nepochybné, že to tak asi bude. Rozhodně vznikají identické kanceláře v Kremlu a zároveň v rezidencích na Valdaji, Novoogariovu, v Soči a tak dále. To je takový ten záběr na tu pracovnu, ze které potom není jasné, odkud ten Putin se připojuje. A tohle všechno začíná sílit opravdu tím přibližováním se té plošné ruské agrese v únoru 2022. Zásadním momentem je COVID, kterého se Putin už jako stárnoucí člověk mířící k nějaké 70. úplně panicky bojí. A říká se, že v té době, tedy v roce 2020, kolem něj minimálně ruský novinář Michal Ziger to tvrdí, vytváří úplně neprodyšelnou bublinu, do které proniká čím dál méně lidí, a ten člověk je naprosto izolovaný. Takže tohle všechno vytváří skutečně naprosto paranoické prostředí, které se ještě posiluje nejnovějšími událostmi ve Venezuele, únos Nicolase Madura a zejména na začátku letošního roku odstranění iránského vůdce Chameneího, což je věc, která souvisí s tajnými službami a také vlastně jako se schopností Izraelců napíchnout bezpečnostní kamery v těch iránských bezpečnostních složkách, zjistit místa pobytu, tu klíčovou poradu, na kterou poté Izraelci na konci února zaútočí. A to je něco, co podle řady ruských investigativních novinářů vytvoří v Kremlu úplnou paranoju, protože vlastně ty několika stupňové zvýšené bezpečnostní opatření jsou najednou postaveny úplně na hlavu.
1: No a současně také Putin si zjevně musí klást otázku, jak je možné, že Američané věděli o tom, že se rozhodl zaútočit na Ukrajinu v únoru roku 2022. A dovedu si živě představit, že tam je prostě teďka, nebo byl prostě hon toho imaginárního krtka, který tohleto mohl prozradit. A potom samozřejmě z toho logicky vyplývá, že pokud někdo z zradil v uvozovkách takovýmto způsobem, tak proč by nemohl těm příslušným americkým, izraelským, jakýmkoliv jiným službám i informace o tom, kde se Putin nachází, jak by podobná operace mohla provést. Takže ti lidé, kteří přicházejí do styku s Vladimirem Putinem, a jejich je vlastně docela málo, ale i ten personál, tak prostě nesmí mít mobilní telefony, nebo pokud ano, tak jenom tlačítkové. Často jsou tam třeba jako na směny, jo, že prostě měsíc žijí v té rezidenci, nesmí ani s tou manželkou se vidět nic prostě a pak mají třeba 3 týdny volno.
0: Takže ten svět, jeho vnitřní je opravdu bizarní, ale je to člověk, který je svírán paranojou, je mu dneska 73 let. A tahle zvláštní paranoidní kombinace z člověka, který se vlastně vymyká čím dál více nějakým racionálním odhadům, je také něco, co myslím, že nás úplně nenechává spát, protože my lidé, kteří se snažíme nějakým způsobem odhadovat vývoj Ruska dále, jsme odkázáni na řadu druhotných zdrojů a zejména na svět člověka, ve kterém to ratio a nějaké pragmatické úvahy ztrácejí na síle víc a víc.
1: Při nejmenším tedy to ratio a pragmatika v tom smyslu, v jakém ji rozumíme my. Obávám se, že v jeho hlavě to všechno dává úplně jasný logický smysl.
2: Takové tedy bylo veřejné natáčení našeho podcastu na festivalu Slunovrat v Opavě. Tento a již odvysílané díly najdete v plné verzi jako vždy v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: A i nadále si vážíme všech vašich postřehů, připomínek, oprav a tipů na další díly.
2: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
3: i své blízké.

0: Mafiáni. Byli bohatí, byli mocní a mohli skoro všechno, alespoň si to mysleli. Portréty několika mafiánských bosů najdete v cyklu Mafiáni na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Tatínek mě v noci třeba zbudil a já jsem musel psát jména lidí, kteří byli před pár hodinou popraveni.
2: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
3: Ten největší nápor na rodinu Suchých přichází v roce 1942 po atentátu na Heydricha.
2: Tentokrát uslyšíte příběhy spojené se strašnickým krematoriem. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Radiožurnál je půl dvanácté. Právě připravuje Vojtěch Tomášek.
5: Spojené státy společně s Izraelem podle amerických médií plánují bombardovat íránskou energetickou infrastrukturu. S odvoláním na své zdroje to uvádí zpravodajský web CBS News i televize CNN. Rozsáhlé údery by podle nich mohly přijít během víkendu. Konečný rozkaz ale zatím představitelé států nevydali. Hygienici při červencových kontrolách letních táborů nenašli žádná větší pochybení. Ve vysílání Radiožurnálu to řekla hlavní hygienička Barbora Macková. Kontroly se zaměřily na nová pravidla, jako je povinné oplachování nádobí pod tekoucí vodou místo v nádobě. Nejčastější nedostatky se podle Mackové týkají stravování. Řekneme k tomu víc v poledních hlavních zprávách. Generálmajor Jaroslav Míka se ujal funkce velitele velitelství pro operace České armády. Nahradil generálporučíka Václava Vlčka, který podle nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii v Bruselu. Velitelství pro operace plánuje a řídí nasazení českých vojáků doma i v zahraničí. Míka mezi své priority zařadil hlavně schopnost armády reagovat na bezpečnostní hrozby. Na Novém Zélandu začal platit zákaz chrtích závodů. Až 150 psů jejich trenéři přepraví do Austrálie, kde je na většině území tento sport stále legální. Píše to server BBC. Podle novozélandských úřadů chrtí závody doprovází vysoká míra zranění a úmrtí psů. Komerční psí dostihy se chystá postupně zakázat taky třeba Tasmánie. Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou získaly na evropském šampionátu na dvojce bez kormidelnice stříbro. V italském Varese nestačily letošní vítězky světového poháru jen na Rumunky.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 nejen u Slatiny a nehoda na Štěrboholské spojce. Na D1 z Ostravy do Prahy na průjezdu Brnem počítejte s kolonami, brzdí se u sjezdu na Slatinu na 200. prvním kilometru a popojíždí se na kilometr 197. Tam opravují vozovku a jede se jen jedním pruhem. Zdržení 40 minut, následně se jede znovu pomalu mezi kilometry 193 a 190. U nájezdu od výstaviště vyšetřují nehodu v připojovacím pruhu a kvůli tomu je plná i v Brně Bíteštská před D1. Na D1 z Prahy na příjezdu do Brna za sjezdem na výstaviště hlásíte kolonu z kilometru 191, ke sjezdu na D2 je to na 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh je pomalejší provoz z 10. kilometru, nesouvislá fronta pokračuje do omezení na 23. celý úsek pojedete zhruba 20 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic pojedete krokem mezi odbočkou na Mrač a Benešovem zpoždění téměř 20 minut. Na Štěrboholské spojce v Praze směrem na Lanový most u Europarku vyšetřují srážku 3 aut v levém pruhu, brzdí se za sjezdem na Běchovice, zdržení 10 až 15 minut a kolonu hlásíte i v opačném směru, řidiči tam zpomalují, zastavíte se teď na Lanovém mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se hlavně v Čechách přidají lokální přehánky a bouřky. K večeru pak bude od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty dnes 29 až 34 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36. To byly zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Ten největší vlastně nápor na to krematorium a právě na rodinu Suchých přichází v roce 1942 po atentátu na Heydricha, no, po zabití Heydricha.
1: No, z války se mě vybavují ty nejhorší vzpomínky, protože v krematoriu se spalovaly oběti jak Pankráce, tak Kobylis a vlastně mě tatínek, když mě prakticky bylo 15-16 let, tak mě v noci třeba zbudil a já jsem musel psát jména lidí, kteří byli před pár hodinou popraveni, kterým byly sražená hlava.
9: Já se přiznám, že to je jeden z mých asi nejoblíbenějších válečných příběhů o hrdinství a obětavosti, která se jen tak nevidí.
8: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
9: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti a další díl z naší speciální letní série. Tentokrát jsem s Mikulášem Kroupou zavítala ke strašnickému krematoriu. Ahoj Mikuláši.
3: Ahoj Lucie, dobrý den, milí posluchači.
9: Hned z začátku dáme takové malé upozornění, protože samozřejmě natáčíme venku a na Vinohradské třídě probíhá už dlouho rekonstrukce té tramvajové trati, tak možná, že uslyšíte nějaký drobný hluk chvilkami a samozřejmě také nedaleko od nás je Vinohradská nemocnice, takže kdybyste slyšeli nějaké houkačky, tak se omlouváme a ničeho se nelekejte. Ale teď už půjdeme k příběhu tady toho krematoria a hřbitovu okolo. Já se přiznám, že to je jeden z mých asi nejoblíbenějších válečných příběhů o hrdinství a obětavosti, která se jen tak nevidí. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak bychom si možná mohli říct úplně v rychlosti jenom něco k tomu krematoriu, protože ono bylo postavené 1929 až 1932, kdy se poprvé otevřelo. A já se dočetla, že zatímco v Praze byly už schválené pohřby žehem od roku 1919, tak ten první řádný proběhl právě tady v roce 32, myslím, že v dubnu, právě tady ve strašnickém krematoriu.
3: Kremace je vlastně určitá novinka 20. století. Církev se vlastně vymezovala k tomuto způsobu nakládání s lidskými ostatky. Katolická církev obzvlášť, protože z jejího pohledu přece jenom ten příběh nekončí úmrtím. Tělo tvoří člověka zvláštním způsobem, stejně jako duše. Navíc tedy tělo je chrámem Ducha Svatého a věříme tedy ve vzkříšení těla, takže proto se ukládá podle církevního práva do země. Ale tak s příchodem 20. století církev ustoupila a navíc nový stát, Československo, sekularizovaný, považoval za nejen moderní, ale velmi praktické zřizovat krematoria. Strašnické krematorium nebylo první, pokud vím, první cen bylo v Liberci. A tady tedy bylo vybudováno na konci 20. let a roku 1932 se konalo velké výběrové řízení. Zajímavé je, že se nehledal nějaký manažer nebo nějaký zkušený majitel nějaké pohřební služby. Nýbrž zahradní architekt. Šlo o to, aby toto místo si zachovalo pětu, aby ukládání uren, tady do kolumbária, mělo i nějakou tedy uměleckou hodnotu. Tedy zahradník František Suchý vyhrál výběrové řízení a získal tedy tady domek, hned za námi jsou dva, tak jeden vrátný a v tom větším krásnějším žil ředitel František Suchý se svojí rodinou. To byla Olga Havlová Suchá a jejich jediný syn František Suchý.
9: A to je i ten náš dnešní hlavní příběh, protože, jak si řekl, František Suchý sem nastupuje v roce 32 jako ředitel a samozřejmě všechny ty hrdinské věci, o kterých jsem mluvila na začátku, se týkají té jeho osobnosti a jeho rodiny. Já mám ale takový dojem, že možná už dneska jméno František Suchý lidé docela znají. Co myslíš?
3: Já si nemyslím, že patří těm slavným hrdinům československého druhého odboje. On vlastně nebyl žádným válečníkem. Povaha Suchých, jak tedy Františka Suchého staršího a jeho syna, taky byla spíše plachá, nebo vždycky na mě působil zvlášť František Suchý mladší, se kterým jsem se pravidelně setkával a jehož příběh jsem dokumentoval, tak jsem si ho nepředstavoval jako nějakého tedy odbojáře se zbraní v ruce. I když státní bezpečnost v roce 1952 právě tady ve strašnickém krematoriu zabavila poměrně velké množství zbraní. K tomu se za chvilinku dostaneme. Ale vrátil bych se k panu řediteli tohoto krematoria. On byl velmi důstojným mužem, vzdělaným, s vynikající němčinou mimochodem a i to do jisté míry možná způsobilo to, že velitel gestapácké věznice na Pankráci, Paul Sopa, si ho nějakým způsobem oblíbil, našel v něm nějaké zalíbení a do jisté míry ztratil obezřetnost a přehlédl tady tu jeho činnost, o které budeme mluvit.
9: Abychom tedy uvedli tak nějak ten příběh z toho začátku té okupace, tak nacisté poté, co okupují zbytek Československa v březnu 1939, tak v zápětí samozřejmě začínají i potírat odboj a protesty Čechů proti té německé okupaci. A nacisté začínají popravovat české vlastence, odbojáře v Kobylisích, na Pankráci posléze, i když je tam dobudována sekyrárna a na dalších místech. A z těchto míst jsou ty popravené oběti přiváženy sem do Strašnického krematoria. A tady nám nastupuje na scénu rodina Suchých.
3: Ano, víme, že před válkou Strašnické krematorium každý den spalovalo 4 těla, což byl ten běžný dvousměnný provoz. Začátkem války se tento provoz dvojnásobuje, tudíž 8 těl. No a v době Heydrichiády a v následujících měsících, až tedy na konci války, kdy František Suchý, ředitel krematoria, krematorium zavírá právě proto, aby zabránil dalšímu vraždění a oznamuje ustupujícím protektorátním orgánům, že tedy není možné dále pokračovat v tomto provozu.
1: Ale ještě předtím přivezli, to otec vyprávěl, několik hlav. Otec se domnívá, že to byli atentátníci na Heydricha, protože tam viděl hlavu pravděpodobně Gorazdovu a ten to vzbrával ty hlavy jako kopací míče z formaldehydu a házeli do pece.
3: Ale důležité je říci, že ten největší vlastně nápor na to krematorium a právě na rodinu Suchých přichází v roce 1942 po atentátu na Heydricha, no po zabití Heydricha. Němci spouští opravdu obrovský represivní vlastně odezvu vůči odboji, likvidují obranu národa, popravují čelní představitele Sokola a dalších. A najednou přichází s požadavkem, aby ředitel zavedl třetí tajnou noční směnu.
9: To jsem chtěla říct, to mě hrozně překvapilo, když jsem o tom četla. Ta třetí směna, to je vlastně až trošku cynické, že to takhle nazvali nacisté. A abychom to jenom uvedli posluchačům, tak možná si můžeme představit, že jsou tedy večerní hodiny, kdy tady už je všechno ve Strašnicích pod rouškou tmy. A v tu chvíli přijíždějí teda ty nákladňáky.
3: Plné beden s těly, které mají oddělenou hlavu. Velmi často to jsou těla právě přivezené z té pankrácké sekerárny, která funguje od dubna 1943. Tam se popravuje do konce války zhruba 1000 lidí. Z Kobylské střelnice už dřív, to je nějakých dalších 500 těl, z věznice na Karláku, z Terezína, takže celkem zde bylo takto v této třetí směně zpopelněno 2200 jmen. A my víme nejen přesné číslo, ale známe i jména díky panu řediteli Suchém. On totiž, když přijeli příslušníci SS s těmi nákladňáky, to byli 2-3 ozbrojenci s nějakými pomocníky, vyložili zde ty bedny, ze kterých ještě tekla krev, tak požadovali okamžité spálení. František Suchý řekl, že nepřipadá v úvahu, aby se likvidovala těla, aniž bychom znali jména. Takže musí vidět doklady.
1: Němci na tyhle věci byli zajímaví, protože otec, jakožto zodpovědný člověk, musel vědět, koho spaluje. Čili dostal papíry, čili jména z popravených, ale tyto papíry zase mu byly odebrány a nesměl je pod trestem smrti kopírovat. Ten nesměl v žádném případě říct nikde někomu, že se u nás něco spálilo.
3: Takže mu předali ty papíry a on zatím celou tu četu těch SSáků hostil alkoholem a zatím ve vedlejší místnosti s 16-letým synem Františkem Suchým přepisovali ta jména.
1: Popel měl být zničen, hodit do kompostu. Otec ho s vědomím zaměstnanců schovával, i když zrovna riskoval to, že sám půjde pod sekeru.
3: Na konci války přinesl tomuto národu nejen jména těch popravených, že se na ně nezapomene, že uchovává pětu a vzpomínku na ně, ale také jejich těla. A tím pádem rodiny mohly pohřbít důstojně své předky.
9: Já se ale dokážu představit, že už během války za ním možná chodilo spoustu příbuzných, pozůstalých, přátel, těch popravených, kteří se možná pídili po tom, co se s ostatky blízkých stalo.
3: Nacistům samozřejmě šlo o to, aby se tyto ostatky rozptýlily někde na kompostě nebo měl snad vysypávat na cesty ten popel. Hlavně, aby se nedostali do rukou příbuzných, kteří by ostatky pohřbili a z těch míst by se samozřejmě stávaly pětní poutní místa. O to samozřejmě nacisté nestáli, šlo jim o to vymazat z paměti tyto odbojáře. František Suchý se svým synem měli přísně zakázáno popel popravených předávat příbuzným, ani sdělovat, kdy byli popraveni. Nicméně v několika případech to skutečně udělali a v jednom případě František Suchý padnul do léčky nacistickým úřadům. Byla to agentka, která se dožadovala informace, zdali byl její příbuzný spálen. On jí teda prozradil, že ano. A to toho dostalo do věznice na Pankráci, kde čekal na chodbě na výslech a zrovna procházel tou chodbou velitel věznice gestapák Paul Sopa a ptal se svého bralo jako podřízeného, co tady pro boha děláte, pane řediteli. A on mu samozřejmě plynou němčinou vysvětlil, no tak vidíte, já jsem zatčen. No a Paul Sopa zařídil, aby ředitele Suchého propustili, protože ho nutně potřeboval. Tady bylo 19 zaměstnanců, krematorium fungovalo na 3 směny a jakýkoliv omezení provozu by ten represivní aparát nacistického státu, okupovaného státu, jaksi narušil.
9: Tady Sopa zachránil Františku Suchému život možná i z nějaké praktičnosti, vypočítavosti, protože ho potřeboval, ale ještě v jednom případě ho zachránil, a to možná trošku svojí nepozorností, na to vzpomíná František Suchý mladší, že Sopa sem přišel do krematoria a chtěl, aby mu jeho otec ukázal ten kompost, kam má podle rozkazu vysypávat ten popel. No tak on ho tam vzal a říkal, no tatínek byl úplně bílý ve tváři, protože mu samozřejmě došlo, že kdyby Sopa mu nařídil ten popel trošku prohrábnout, nazvednout tu lopatou, tak by mu muselo dojít, že to není popel z ostatku, protože v popeli z ostatku by samozřejmě byly i nějaké úlomky kostí. Ale tohle byl úplně čistý popel od někud z komína, nebo odkud oni to tam odnesli. Naštěstí Sopa se jenom podíval, řekl, že mu to takhle stačí, že je spokojený a odešel. Takže možná nějaká nedůslednost tady zachránila Františku Suchému život.
1: Nepřišlo se na to, protože nakonec popel z těch tahů, z krematoria, který zbyli, a když to vymetali, tak ten popel vydán do kompostu. Otec se spolehal, že když potom budou se zajímat, takže jim ukáže tento popel. Ovšem, tento popel byl skutečně popelem, kdežto pozůstatky přece jenom obsahují určitý úlomky z práchnivělých kostí, teda zežehnutých. No, ale spolehal se nakonec skutečně velitel pankrácké věznice, se ptal, kam to dál, možná to dál přived k tomu kompostu, ukázal mu, kde to je, a říkal, jestli má zájem, že aby ho rozkopali, ten pokýval hlavou a řekl, že mu věří.
3: František Suchý, ředitel krematoria, se svým synem uchovávali tisíce uren, nejen tedy československých odbojářů, ale i vězňů z pobočních koncentračních táborů v Losumbirku. Tady na území protektorátu byli, pokud vím, 3, Vrchotovy Janovice, Křepenice a Hradiščko, nedaleko Štěchovic ve středních Čechách. A to byli vězni velmi často jiné národnosti, Italové, Francouzi a Španělé. František Suchý, starší ředitel krematoria, má ve Španělsku v Madridu pod Pražským mostem sochu, bronzovou sochu s otevřenou náručí, měří snad i 3 metry, ten pomník.
9: Vlastně nedávno odhalený.
3: Opravdu nedávno odhalený, asi před pár měsíci. A přitom František Suchý nemá s Španělskem vůbec nic společného. Ale tady u nás vlastně žádný pomník takové podoby nemá. Má tady pamětní desku, ale možná bychom měli vysvětlit, jak vlastně se to stalo.
9: Určitě, pojďme do toho.
3: Ono za covidu. Jistý středoškolský španělský učitel se začal zabývat jakousi badatelskou prací, četl knížku a tam narazil na nějakého člověka, který si přivlastnil jméno. A toho učitele zajímalo, kdo se za tím skutečným jménem skrývá, jaký byl jeho osud, kam zmizel. Teď přece jako není možné, aby někdo najednou zmizel z planety, ze zemského povrchu, bez povšimnutí. A tak pátral a vlastně začal nacházet další podobné osudy, které vlastně začínají v španělské občanské válce. Jsou to většinou republikáni, byli pronásledováni frankisty a oni utekli do Francie. Buď to tam byli zatčeni na začátku války, nebo se zapojili do odboje a prostě jednoduše dostali se do spáru té německé mašinérie a ocitli se právě v koncentračním táboře Flossenbürg. A odtud byli v roce 1944 transportováni na práce do protektorátu Čechy a Morava. A tak se ocitli právě v tom Hradišťku. A těch Španělů snad bylo 7. A ten učitel v roce 2025 skutečně s dalšími pozůstalými po těch 7 Španělích hledali tu nitku, jak zahynuli, kam zmizeli a nakonec našli, že byli umučeni právě tady v Hradišťku a jejich těla byla odvezena sem ke kremaci. A tím to pro ně nějak jako končilo, byli prostě jejich příbuzní zavražděni. Ale najednou zjistili, že tady na konci toho příběhu těchto jejich příbuzných stojí taková postava zcela zapomenutá, ředitel toho krematoriu, kterému není jedno, že se zde prostě pálí těla odbojářů a má s tím tedy jejich popelem zacházet nedůstojně. A zjistili, že tato těla on také uchoval a pětně uložil spolu s dalšími urnami československých, italských, francouzských odbojářů. Po válce kontaktoval František Suchý diplomatické zastoupení jak Francouzů, Španělů, tak Italů. Většina uren teda byla skutečně repatriována, předána Francouzům a Italům, ale ti Španělé o to neměli příliš zájem, tam byl přece jenom trochu jiný režim, ale teď na závěr ty urny chtěli teda vyzvednout. Zjistili, že ty urny se tady uložené, protože byly v lechových urnách, tak se už rozpadly a nějakým způsobem se propojili s těmi těly ostatních odbojářů. Ale je to místo tady velmi pěkně uložené, má to sochu, je to opravdu moc hezké místo. A ti Španělé sem přijeli a nebylo jich 10, 20, to byly stovky lidí, kteří sem přijeli, měli zde obřad. Bohužel František Suchý, mladší, který to všechno pamatoval, tak už byl pár let po smrti, zemřel 2018, ale byla zde jeho vdova, paní Suchá, která byla nesmírně dojatá. A když to Španělé viděli a vlastně objevili tento malý příběh nějakého českého člověka, kterému to prostě nebylo jedno a uchovával ty ostatky, tak jako poděkování mu vystavili sochu a také jako paměť národa. My jsme, myslím, že v roce 2017 společně tady s městskou částí přejmenovali park, který je tady za Strašnickým krematoriem, na park Františka Suchého. U toho byl i jeho syn František Suchý a teďka před pár měsíci tam byl zasazen dub, který darovali právě Španělé. Je to prostě tak, že ve Španělsku si váží pana Suchého víc než tady u nás. Bohužel ani nevíme, kde má popel pan ředitel Suchý, nebo pravděpodobně je uložen někde v nějaké rodinné hrobce. Myslím, že nás čeká, bylo by záhodno, abychom popel jak ředitele Suchého, tak jeho syna vyzvedli a pětně uložili právě sem na toto pětní místo.
9: Když jsi mluvil o těch Španělech, já mám pro tebe takovou otázku ve stylu pravda nebo mýtus. Byl tady uchován popel generála Josefa Mašína?
3: Já myslím, že ano. Stejně tak popel generála Balabána, vlastně všech těch významných představitelů obrany národa. Všechno je to zapsáno v protokolární knize a myslím, že historikové to celkem zdokumentovali.
9: A dá se někdo do té protokolární knihy, kdybych já jako badatel se chtěla podívat, dá se do ní nahlédnout?
3: Ano, ano. Je zde bývalý ředitel krematoria, který si odkazů Františka Suchého velice váží. Také on byl, kdo inicioval vlastně tady tu pamětní desku rodině Suchých. Takže ano, je to možné, ty protokolární knihy zpřístupňuje tady v tom archivu krematoria.
9: Tak, ale zase se vrátíme zpátky o těch 80 let. František Suchý mladší, na konci války jemu bylo nějaký asi 16 let, říkám to správně?
3: 1927 se narodil, no tak to máme, bylo mu 18 let.
9: 18. Velice mladý, ale on se zapojuje do Pražského povstání.
3: No nejen on, ale s tatínkem. Já jsem se zmiňoval, že rodina Suchý byla spíše plachá, taková skromná, důstojná, to všechno nějak sedí, ale velmi rozhodná a velmi připravená se zapojit do osvobození tohoto národa, této země. V květnu 1945 mají Suší, rodina Suchých, uložena zde v kolumbáriu dvě pistole. 5. května tatínek se svým 18-letým synem vybíhají z domku, vezmou si pistole a protože slyšeli v rádiu výzvu, aby se lidé zapojili do obrany rozhlasu, tak utíkají tady Vinohradskou třídou, mají to takových 20 minut pěšky před rozhlas.
1: No s těma zbraněma jsme se dostali k rozhlasu, to jsme nepodnikali, v tu dobu už rozhlas byl dobitej. Já si právě vzpomínám, jak to tam vypadalo, bylo zajímavé, že v té Hrubešově ulici byl procelený kandelábr, z kterého šlehal plamen, to byl plynový kandelábr, a tam u toho ležela mrtvola ženy, která měla vyhnutou sukni a mě jí bylo hrozně líto, měla nějakou modrou sukni a ten vítr jí házel kapky deště špínu takhle a já jsem si říkal, no když si svunčochy ráno oblíkala, to si nemyslel, tady vyšel, že mě jí bylo tak hrozně líto.
3: To je taková vzpomínka, ke které se vracel, vlastně my jsme ho často zpovídali jako novináři a historikové právě k výročí května 1945 a tu vzpomínku nám všem vlastně často opakoval, že to pro něj bylo důležité. On od malička viděl mrtvá těla, vyrůstal v krematoriu, pro něj to nebylo nic zvláštního, ale ten okamžik, kdy mladý člověk ztratí za svobodu svůj život, tak ho pravděpodobně zásadně zasáhl. On potom šel s tátou bojovat tady na barikády ve Strašnicích. František Suchý pak jaksi odzbrojoval zatčené německé vojáky, zavolal jim zbraně a tady do Strašnického gymnázia je odváděli jako na sběrné místo.
9: Já vím, že po válce prezident Beneš dal vyznamenání třeba bratru Mašínům, synům právě, jak jsme zmiňovali generála Josefa Mašína, tak jeho synům za protinacistický odboj. Jak to bylo v případě rodiny Suchý? Dočkali se nějakého poválečného vyznamenání, ocenění za to, že dokázali uchovat ta jména?
3: Asi ne v tom smyslu, který zmiňuješ, že by dostali nějaké medaile, to ne. František Suchý ani jeho tatínek pravděpodobně nic takového nestáli. Ale byli vyznamenáni jinak. Oni byli vyznamenáni pozorností státní bezpečnosti a dlouholetým kriminálem. To samozřejmě dávám do uvozovek. Takto se jim odměnil tento národ za to, že uchovávali jména v československých hrdinů a jejich ostatky.
9: A ty jsi mi teď krásně už nabil na to, abych pozvala posluchače k bonusu, protože my jsme se bohužel opět přiblížili k konci toho našeho dnešního dílu, ale v bonusu se podíváme přesně na to, co Mikuláš říkal. V květnu 45 rodina Suchých možná měla dojem, že konečně přichází ta svoboda a že už nebude potřeba, aby dělali to, co za války, aby uchovávali ta jména a popel obětí. Bohužel ani ne 3 roky na to přichází nová diktatura, tentokrát komunistická, a rodina Suchých musí opět nasadit vlastní život, aby dodala důstojnosti těm obětem. Ale na to už se podíváme v bonusu. A já pro tuhle chvíli, Mikuláši, ti moc děkuju a děkuju taky vám, milí posluchači, že nás posloucháte.
3: Já se ženou se těší Mikuláš Kroupa a moc se těším na bonus. Já jenom také nalákám, oni nebyli vůbec naivní, ta rodina Suchých. Oni četli legionářskou literaturu a věděli, co přichází s Rudou armádou. Takže se připravovali na další odboj. František Suchý měl velké množství zbraní, organizoval odbojovou skupinu a bohužel nakonec byli zatčeni úplně všichni. Maminka, tatínek i syn. Syn dostal nejvíc, šlo mu o život, nakonec dostal 25 let vězení. Odseděl si 12.
9: No tak nám všechno neprozrazuj a já už se budu těšit na bonus a loučí se Lucie Korcová.
8: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Mikuláš Kroupa. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Ondřej Soukup,
11: Josef Pazderka,
10: míříme na východ.
11: Už tehdy je Putin líčen jako člověk tajných služeb s velmi chladným přístupem ke svému okolí, včetně té manželky.
12: Tak si představte Putina s dlouhými blondětými vlasy.
11: Světlana Krivonogih, což je ta první milenka Vladimira Putina, brzy splodí, tedy 2003, také dceru.
10: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a také v našem vysílání.
8: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Hygienici v Česku za letní prázdniny udělali zatím skoro 900 kontrol dětských táborů. Kvůli dalšímu požáru na jihu Francie úřady evakuovali 2,5 tisíce lidí. Veslařky Flamíková a Šantrůčková slaví stříbro z mistrovství Evropy. Po nehodě čekejte kolony na silnici 52 u Pasohlávek v obou směrech. A bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 33 stupňů. Je sobota 1. srpna. Hezké poledne u hlavních zpráv přeje Vojtěch Tomášek.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Hygienici v Česku provedli v červenci skoro 900 kontrol dětských táborů. Rozdali 27 pokut v součtu za 84 tisíc korun. Nejčastěji odhalili nedostatky ve stravování, zdravotnické dokumentaci nebo v zásobování pitnou vodou. Letos musí organizátoři táborů nově zajistit oplach nádobí pod tekoucí vodou.
7: Například na pionýrském táboře u spáleného mlýna vedle Berounky si děti míjí své ešusy ve vaničkách. Letošní novinku popisuje vedoucí tábora Vlasta Vasková.
13: Máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou a tím ještě uděláme ten konečný oplach.
7: Kvůli dodržování vyhlášky mají některé tábory větší spotřebu vody, říká vedoucí skautského tábora nedaleko obce Krty na Rakovnicku Mimi Irena Goldflamová.
14: Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
7: Podle hygieniků se díky oplachu pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření infekčních nemocí. Petr Kastner, Radiožurnál.
5: Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující ze Španělska. Řím to zdůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V uplynulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo zhruba 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se utoplo nejméně 67 migrantů.
15: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Na jihu Francie se šíří další lesní požár, zasáhl už přes 5600 hektarů porostu. Úřady kvůli tomu evakuovali 2,5 tisíce lidí, informoval o tom prefekt departementu VAR Simon Bábr. Na místě pomáhá zašením jednotka českých hasičů.
16: Zatímco na jeho západě Francie v okolí Bordeaux se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu a domů se může vrátit zhruba 200 tisíc lidí, kteří museli být evakuováni, na jihu Francie v Provence se oheň dál šíří. Pomáhá tomu horké počasí a silný vítr, vysvětluje velitel mise českých hasičů Václav Novotný.
17: Počasí se nám změnilo, kost vzduchu podle mých informací je kolem 15% a teploty ve stínu až 39.
16: Letošní lesní požáry ve Francii spustošily už přes 90 tisíc hektarů půdy. Policie kvůli tomu zatkla přes 300 lidí, některé obvinila ze žhářství. Z Francie Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: V Hamburku na severu Německa právě začíná průvod za práva menšin Hamburg Pride, a to jen týden potom, co podobná akce v Berlíně čelila teroristickému útoku. Policisté na průvod dohlížejí ve zvýšeném počtu. V Hamburku je taky náš zpravodaj v Německu Tomáš Javlín.
18: Průvod na Libecké ulici se každou chvíli dá do pohybu, ale projít ho od začátku do konce to není jednoduché. Tady spousta lidí, ale taky desítky kamionů, jejichž návěsy jsou přestavěné na dvoupatrové taneční party plochy a duní z nich taneční hudba. Výraznější bezpečnostní opatření v důsledku týden starého útoku na průvod hrdosti v Berlíně naopak nejsou na první pohled patrná, ale policie by měla chránit akci ve zvýšeném počtu. Průvod se vydá do centra města, kde už včera začal u radnice pouliční festival a držela se minuta ticha za oběti berlínského útoku. Organizátoři dnes očekávají účast až 250 000 lidí. Z Hamburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Světová fotbalová federace ustoupila od záměru na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům, informoval o tom prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino.
19: Infantino v noci na dnešek uvedl, že plán se kvůli rozporuplným reakcím neshoduje s původním cílem. Záměr federace totiž vyvolal velkou vlnu kritiky po celém světě a členské státy Evropské fotbalové unie se kvůli tomu dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud by FIFA projekt uskutečnila. Ve vysílání Radiožurnálu ho kritizoval například člen výkonného výboru České asociace a šéf Slávie Jaroslav Tvrdík.
20: Poslal to bez jakéhokoliv porozumění pro proces, pro detaily, poslal prostě do jednotlivých fotbalových asociací nabídku, o který ví jenom on.
19: Původně chtěla Světová federace vytvořit komerční společnost otevřenou soukromým investorům, kteří v ní měli získat 20% a zaplatit za ně v přepočtu přes 84 miliard korun. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
5: Maďarská jaderná elektrárna pakž oznámila další omezení výroby elektřiny. Premiér Peter Maďar včera řekl, že nejpozději do středy bude kvůli nízké hladině Dunaje elektrárna odstavená. Voda z řeky už chlazení jediné jaderné elektrárny v Maďarsku nestačí. Velké firmy i úřady začaly omezovat spotřebu elektřiny.
21: Premiér Maďar připustil, že nelze vyloučit krátkodobé lokální výpadky elektřiny.
22: V Maďarsku jsme nikdy nezažili takzvaný blackout a ani by k němu dojít nemělo. Způsobil by obrovské škody lidem i ekonomice. Musíme proto udržet bezpečné dodávky elektřiny.
21: Úsporná opatření se mezi tím šíří napříč Maďarskem. Firmy omezují výrobu i provoz kanceláří, letiště snižuje výkon klimatizace, obchodní centra spotřebu elektřiny a zhasnou také dominanty Budapešti, včetně parlamentu nebo Budínského hradu. Cílem je snížit odběr hlavně mezi 5. a 10. hodinou večer, kdy je síť nejvíc zatížená. Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Posluchači mají i letos v létě velký zájem o rozhlasové dramatizace, pohádky a četbu na pokračování. Poslech speciálního letního programu Českého rozhlasu roste několik let po sobě. Třeba loni o prázdninách měly všechny četby a literárně dramatická díla dohromady přes 6,5 milionu spuštění. Pokračuje ředitelka vývoje a výroby Iva Jonášová.
23: Loni byl o letní speciály literárně dramatické tvorby opravdu velký zájem mezi posluchači. Trhali jsme dokonce poslechové rekordy. No a letošní červenec je, co se týče toho zájmu, velmi podobný. My ještě ale zdaleka nekončíme, protože v srpnu budou zveřejněny další premiéry a taky reprízy oblíbených děl.
5: Novinkou bude ve druhé polovině srpna třeba dramatizace díla Larse von Triera Dogville anebo zpracování knihy Astrid Lindgrenové Děti z Bilerbinu.
16: Dvojka bez kormidelnice ve složení Pavlína Flamíková a Anna Šantručková získala na veslařském mistrovství Evropy stříbrné medaile. Závod v italském Vareze ovládly Rumunky. Fotbalisté Slávie se pokusí zvítězit v novém ročníku šance ligy po úvodní vysoké výhře nad Slováckem i ve druhém kole. V 17 hodin nastoupí na hřišti Baníku. Nový trenér Ostravanů Roman Skuhravý už při červnovém podpisu smlouvy přiznal, že kdyby si mohl vybrat soupeře pro svůj první domácí ligový zápas, zvolil by právě obhájce titulu.
0: Jo, já vždycky něco plácnu a samozřejmě potom se mi to vrací jako bumerang. Prostě Slávie je jako hegemon v této chvíli a brutální výzva pro mě jak způsobem hry, tak samozřejmě jakoby brutální dominancí v českém fotbale.
16: V 17 hodin začnou i duely Liberec Teplice a Slovácko Artis Brno. Ve 20 hodin má výkop souboj Plzeň Zbrojovka Brno. Všechny duely odvysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech.
7: Zdržení na D1 u Slatiny a nehoda na silnici 52 u Pasohlávek. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slatinu z 201. kilometru zůstává kolona kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. Jede se tam jedním pruhem, zpoždění 40 minut. Na silnici 52 z Mikulova do Brna i opačně stojí u Pasohlávek dlouhé kolony kvůli nehodě.
1: Přímo, jak jsou jezera na tom mostu, jsou tam 4 auta v sobě.
7: Jezdí se kyvadlově, fronty jsou až na půl hodiny, dá se to obět přes Dolní Dunajovice a Pasohlávky. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most u Europarku projedete pouze pravým pruhem, je to po hromadné nehodě. Od sjezdu na Běchovice se popojíždí 20 minut, v místě nehody zpomalují řidiči jedoucí směrem na Černý most, z jižní spojky od sjezdu na Strašnice pojedete téměř 20 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je fronta před Benešovem na 20 minut a na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny ke konci dálnice ze 64. kilometru pojedete krokem. Provoz zpomalila srážka dvou aut na silnici 3 před Miličínem, projíždí se pomalu, zdržení 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se hlavně v Čechách přidají lokální přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty dnes 29 až 34 stupňů, na západě a severovýchodě kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů. To byly hlavní zprávy. Teď je tu publicistika a Tomáš Pancíř.
2: Využívají místní samosprávy dostatečně možnosti, jak zmírnit dopady extrémních teplot na obyvatele města a obcí? Jaké dozvuky by mohl mít na unijní úrovni nekontrolovaný příliv migrantů do španělské enklávy Ceuta? A jak vzpomíná herečka Daniela Kolářová na dny, kdy se v Obděnicích na Příbramsku před 50 lety natáčel snímek na samotě u lesa? Podle opozičních pirátů v Česku chybí manuály a plány krizových opatření pro vlny veder. Piráti chtějí, aby vznikly materiály podobného typu, jaké jsou k dispozici pro případ povodní. Podle poslance a bývalého předsedy strany Ivana Bartoše by se při výstraze před horkým počasím měly jasně a automaticky spustit jednotné plány pro obce, školky, denní stacionáře, domovy seniorů i pečovatelské služby. Naším hostem je Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu města obcí a také nezávislý starosta Velkého na Kolínsku. Dobrý den.
4: Krásný dobrý den.
2: Souhlasíte s Ivanem Bartošem? Postrádáte v Česku jasné manuály a krizové plány pro období veder?
4: Tak nutno říci, že nějaký závazný jeden metodický manuál zde v České republice chybí nebo není k dispozici. Jsou tu k dispozici určité metodická doporučení od Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, zejména Českého hydrometeorologického ústavu a pak je adaptační strategie státu, ale vždy si to musí nějaké město nebo obec rozvinout na své komunální úrovni s pomocí svých prostředků a technického organizačního zajištění.
2: Říkáte tedy, že ten jednotný manuál chybí. Je to špatně, anebo to vlastně nevadí?
4: Nutně to nehodnotím jako špatně, protože ono je to velmi individuální.

0: například, že se máme vyhýbat polednímu vedru, že se máme lehce oblékat nebo že máme dodržovat pitný režim. To jste reagovali na poptávku přímo z měst a obcí?
1: Tak je to určitá právě forma nabídky nebo poskytnutí informací, podkladů pro naše kolegy a kolegyně, aby věděli, co mají distribuovat mezi své občany, co doporučit zejména těm zdravotně slabším skupinám obyvatel, které nemusí tu vlnu vydel tak jednoduše zvládat, jako jsou seniori nebo děti a podobně. Takže tohle šlo z naší strany jako podpora, aby věděli samosprávy, jak se v současné situaci lze chovat za v uvozovkách minimum nákladů a pokud možno efektivně.
0: Uvažovali jste, nebo nebylo by vlastně od svazu města obcí na místě spíš to, že byste rozeslali doporučení starostům, co má v těchto dnech dělat vedení města obcí, tedy jak přímo starostové nebo radní nebo vedení města obcí mohou pomoci obyvatelům přečkat současná vedra?
1: Tak obecně vzato už v řadě měst a obcí se to děje. Když vezmeme v potaz, že se vytváří určité zóny relaxace, kde fungují nějaká pítka, ochlazovací zóny, fontánky a podobně, nebo soustředěná zeleň, kde přímo jakoby městské parky nebo soustředěná zeleň může právě velmi významně pomoci se adaptovat na ta vedra, tak tohle už se dneska v podstatě děje a ta města a obce o tom svoje občany informují. Pokud by se to mělo pojmout z dlouhodobého hlediska, tak to je o nějaké, teď řeknu, investiční, možná i politické strategii, kterou by bylo potřeba, aby ze strany státu se více podporovala, ať už legislativně, anebo i finančně.
0: Jak konkrétně si představujete, že by to měl stát víc podporovat? Kolik peněz by třeba a jakým směrem v tomto směru měl dávat?
1: Taky nadále by měl určitě podporovat taková opatření, jako je výsadba zeleně v zástavbě. To se bohužel velmi často střetává zase s požadavky na ochranu inženýrských sítí, jako jsou elektřina, plyn, telekomunikace, takže zde bychom zase potřebovali podporu státu, aby dokázal selektovat, co je ve větším nebo výraznějším veřejném zájmu, jestli ochrana sítě nebo právě výsadba zeleně. Určitě by stálo za to, aby stát podpořil nebo nadále podporoval výměnu dobrých zkušeností, dobrých příkladů. A to nejen v rámci českého státu, ale i na mezinárodní úrovni, protože jsou určitě státy, které už s tím nějakým způsobem intenzivní a dlouhodobější zkušenost mají, jak se vypořádat s takovýmito vedry.
0: Jaké legislativní změny byste uvítali právě v tom směru, aby města a obce mohly lépe reagovat na vedra?
1: Tak právě při střetu záměru na výsadbu zeleně versus inženýrské sítě, aby nebyla tak dogmaticky vyžadována ta ochranná pásma, aby i síťaři dokázali chápat a vnímat, proč se vlastně vysazuje veřejná zeleň a aby se snažili i tomu přizpůsobit zejména technologie nebo ochranu těch svých sítí, protože ty už dneska opravdu ty možnosti jsou a ne zcela striktně jenom řekli, tady v ochranném pásmu nám nesázejte. Takže v tomhletom případě by stát, potažmo úřady, které to mají v kompetenci, měly se snažit rozhodovat i ve prospěch té zeleně, nikoliv jenom ochrany těch sítí.
0: Když se od těch dlouhodobých opatření vrátíme ke krátkodobé reakci nebo k té okamžité reakci, některá města otevřela v tomto týdnu i mimo úřední hodiny pro veřejnost klimatizované prostory svých budov. Tohle doporučujete, mělo by to být standardem při vlnách vedra?
1: Tak je to určitě jedna z možností a je to na individuálním posouzení možností toho daného města nebo obce. Jak jsem ji řekl v počátku, tak určitě je to opatření, které je vhodné do husté zástavby, do městských aglomerací, kde v podstatě není v řadě případů možnost jiného řešení, když není dostatek zeleně, tak tohle je jedna z alternativ, kterou města mohou používat. Na obcích menšího charakteru nebo středních městech to nemusí být zase ta prioritní alternativa, tam přece jenom možnost té zeleně nebo nějakého stínu v upravených veřejných prostorách, kromě knihoven nebo úřadu, určitě jsou mnohem větší než standardně ve městech. Ale je to jedno určitě z dobrých řešení, jak na to reagovat.
0: Místopředseda Svazu města obcí, starosta Velkého Oseka na Kolínsku Pavel Drahovzal byl naším hostem. Díky za to, naslyšenou.
1: Také děkuji moc krát, naschranou.

0: Itálie ode dneška na jeden měsíc uzavřela pro Španělsko šengenský prostor, a to poté, co se během předchozích dvou dnů dostalo z Maroka do severoafrického španělského města Ceuta nekontrolovaně přes 50 tisíc migrantů. Téměř všichni se během včerejška vrátili zpátky. Itálie ale uzavřela pro Španělsko své námořní a letecké hraniční přechody a ministr zahraničí označil toto opatření za nezbytný krok k zajištění bezpečnosti italských občanů a k obraně evropských hranic. Kontroly na letištích a přístavech nemají mít žádný dopad na cestování španělských a evropských občanů do Itálie, mají se týkat občanů mimo evropských zemí cestujících ze Španělska. A španělské ministerstvo vnitra dnes dopoledne sdělilo, že u Ceuty začala stavba bariéry proti migrantům na moři. Dlouhé zhruba půl kilometru a vysoké 30 až 70 cm nad hladinou. Tato bariéra má zabránit lehkému přeplavání hranice. A víc teď dodáme s naším analytikem pro evropské záležitosti Viktorem Daňkem. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Když začneme těmi italskými kontrolami, jak výjimečný je režim kontrol, které zavedla Itálie vůči Španělsku?
1: No to, že se nám v nějaké podobě vrací na našich hranicích hraniční kontroly v posledních letech, výjimečné opravdu není vůbec. Naopak je to docela běžné, také to bylo jedním z motivů, proč Evropská unie přistoupila ke komplexní reformě azylové a migrační politiky. Na druhou stranu Itálie a Španělsko nemají pozemní hranici, jak zaznělo, jde o kontroly na námořních a leteckých hranicích. To nejsou úplně trasy, které by využívali nelegální migranti. Také je to vyvoláno tou situací v Ceutě, těmi dramatickými obrázky, které jsme viděli, které ty obrázky chaosu dost připomínaly scény z roku 2015, ale oproti roku 2015 asi i pod tíhou okolností španělské úřady tu situaci zvládly. Všech těch 50 tisíc lidí, kteří v těch posledních 48 hodinách do Ceuty dorazili, byli zase zpátky vyhoštěni zpět na marocké území, takže dnes situace neporovnatelně odlišná, takže já to upřímně řečeno čtu spíše jako politické gesto, které souvisí asi hodně i s tím, že jak ve Španělsku, tak ale i v Itálii a ve Francii nás čekají v příštím roce volby.
0: Když říkáte, že to je politické gesto, může se v tom odrážet napětí mezi vládami Itálie a Španělska právě v otázce migrace?
1: Nepochybně, tady jsou názorové rozdíly opravdu hluboké, zvláště právě na té lince Španělsko a Itálie. Italská premiérka Giorgia Meloniová má poměrně radikální přístup k migraci. Vlastně řekl bych docela podobný jako většina zemí Evropské unie už v tuto chvíli. Naproti tomu Španělsko zůstává tak takovým trochu ostrůvkem, členskou zemí, která stále ještě má poměrně vstřícný vztah k migraci. Španělský premiér Pedro Sánchez opakovaně mluví o tom, že Španělsko potřebuje migraci, potřebuje vstřícnou migrační politiku kvůli demografické krizi, jinak to hospodářsky Španělsko výrazně poznamená, také proto Španělsko přišlo s tím plánem dokonce legalizovat pobyt velkého množství žadatelů o azyl, kteří se v zemi nacházejí a nemají právní titul v zemi nadále pobývat, což si myslím, že je asi s tím klíčovým důvodem, proč teď italská premiérka využila tu možnost obnovení kontrol a vyslání signálu, že nadále hodlá být tvrdá vůči migraci a asi nechce současně připustit, aby Matteo Salvini, který postupně přišel v Itálii o podporu, tak aby na tom třeba kapitalizoval nový politický kapitál.
0: Když mluvíte o té legalizaci pobytu uprchlíků nebo statutu uprchlíků ve Španělsku, jestli se nepletu, už se to týká více než 500 000 lidí, je to tak?
1: Je to tak, španělská vláda chtěla legalizovat pobyt zhruba 500 000 lidí, ale ten počet žadatelů se nakonec v podstatě víc než zdvojnásobil, což i španělskou vládu překvapilo. Ona zároveň k tomu klade poměrně přísné podmínky. Na ten legální status například nedosáhne nikdo, kdo by měl nějaké pochybnosti ohledně čistého trestního rejstříku. Nicméně je to krok, který je dosti výjimečný, řekněme, v evropském kontextu. Tak to vstřícná země opravdu v Evropské unii už asi žádná jiná není. A proto i ty reakce jak ze strany Itálie, tak ale i ze strany třeba Francie, kde také nás čekají volby a také je tam poměrně velká obava z možného úspěchu krajní pravice, tak i tady francouzská vláda přistoupila k nějakým zpřísňujícím opatřením na hranicích, protože tohle vyvolává opravdu velkou nervozitu v okolních členských zemích.
0: Když se vrátíme k té situaci na Ceutě, španělská vláda připisuje ten aktuální příval migrantů mafiánským gangům, které se podle španělských politiků snažili zneužít červencového výroku nejvyššího soudu Španělska, podle kterého se pravidlo okamžitého nuceného návratu nevztahuje na migranty, kteří se snaží doplout do severoafrických španělských enkláv. Je v tom přímá souvislost?
1: Ono se těžko prokazuje přímá souvislost. Politici často rádi argumentují takzvanými push a pull faktory, tedy že nějaké opatření může přilákat nebo naopak odlákat žadatele o azyl, ale když se podíváme na data, tak se velice obtížně prokazuje v praxi, že něco takového skutečně existuje. Ono je to velice komplexní problém často, kde spousta různých okolností může sehrávat roli. Nepochybně tohle nějakou roli sehrát mohlo, stejně tak i ten fakt, že teď třeba jak samotní žadatelé o azyl, tak pašeráci lidí vidí Španělsko jako zemi, kde je snažší cesta k legálnímu statusu než jinde v Evropské unii, to také určitě mohlo sehrát roli, ale těžko opravdu soudit. Já si myslím, že tohle byl každopádně dosti zátěžový okamžik, zátěžová zkouška pro migrační pakt, který začal čerstvě účinkovat, který dává členským státům nové nástroje, jak nepřipustit právě podobné vlny tlaku, a tady si myslím, že Španělsko, byť třeba možná pod tíhou okolností, ale nakonec obstálo.
0: Analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk, díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: A v dalších minutách našeho vysílání se vydáme v čase o půl století zpátky do obce Obdědnice na Příbramsku, kde se tehdy natáčel jeden z nejoblíbenějších snímků české kinematografie.
2: Ale je tady krásně, víš.
3: Tak podívej se, Oldo. Pokud jde o mě, tak já tady dovolenou končím.
2: Věro, neukvapuj se.
3: Prosím tě, je to přece úplně jasný, úplně jasný, nic se nezmění. Blechy, slepičince, já mu budu podstrojovat, ty mu budeš dělat čeledína, budeme nadspaný v jedný vlhký světnici a rozdíl bude jenom v tom, že dodatkujeme 20 tisíc a to bych byla teda blázen. Děti domů!
2: Hele, Věro, ty to vidíš.
3: Tak podívej se, Oldo, buď to já, nebo děda.
0: Určitě jste poznali Danielu Kolářovou a Zdeňka Svěráka, tedy manžele Lavičkovi, v drobné rozmíšce, jestli koupit domek dědy Komárka v podání Josefa Kemra, pokud by se z něj nechtěl odstěhovat. Vše samozřejmě nakonec dobře dopadne, to všichni víme. Každopádně komedie režiséra Jiřího Mencla Na samotě u lesa se stala jedním ze zvlášť osvěžujících snímků své doby. Zapsala se do povědomí publika i své ráznými postavami a hláškami. Premiéru měla 1. září 1976, ale už dnes se v Obdědnicích na Příbramsku koná slava tohoto 50. výročí. Po turistickém pochodu po stopách filmových míst se odpoledne bude konat beseda s tvůrci, herci a herečkami. Jednou z účastnic bude Daniela Kolářová a my jsme se ještě před začátkem oslav Daniely Kolářové zeptali, jak se těší na dnešní program.
4: Jsem na to zvědavá, protože vlastně si člověk vybavuje ve vzpomínkách prostě horko těžko, protože je to strašných let, tak nějaký detaily, tak jsem na to zvědavá, kdo s kým se tam se vším sejde.
0: Pustila jste si ten film, abyste si třeba připomněla některé scény a repliky, abyste nebyla ve velké nevýhodě oproti fanouškům, kteří se tam sjedou a umí ten film nazpaměť?
4: Ne, nepustila, ne, já mám potíž se dívat sama na sebe, ale budu se těšit, jsem zvědavá.
0: Jak vzpomínáte na to natáčení před půl stoletím?
4: Ale tak jako velice ráda, protože byl skvělý štáb, prostě báječní kolegové, všechny to bavilo, měli jsme čas, byly prázdniny divadelní, takže nikdo nikam nespěchal, tak to mělo ohromnou atmosféru. A všichni se těma situacema prostě báječně bavili.
0: Na druhé straně, vy jste tehdy měla malého syna, tak to možná trochu komplikovalo tu natáčení, nebo ne?
4: No ne, naštěstí. Produkce byla tak laskavá, že mě domluvila v Petrovicích blízko Sedlčan v takový novostavbě jednopokojový byt, kde jsem ještě večer chodila prát plínky. Dolu to ještě nebyly ty papírový. No bylo Šimonovi něco přes rok, takže jsem byla šťastná, že ho můžu mít sebou, protože se střídal manžel s babičkou přes den.
0: Na samotě u lesa je kultovní film, mnohé scény a hlášky zlidověly. Tušila jste třeba už při čtení scénáře, že to může takhle zafungovat?
4: Ne, to netušíte samozřejmě, protože jako čtete to, bavíte se, ale vůbec nemáte jistotu, že se takhle budou bavit i lidi, jo? Protože záleží na tom, jak se to natočí, jak se to sestříhá a tak dále.
0: U některých scén, třeba s tím lehátkem, které se skládá pod Zdeňkem Svěrákem, nebo při kuňkání na chalupě u Ladislava Smoljaka, nebo při vyprávění za hluku mlynářského stroje, které si chce každý, jak víme, poslechnout ještě jednou. Vždycky obdivuji, že jste to dokázali natočit, aniž byste přitom vyprskli smíchy. Měli jste s tím problém? Muselo se opakovat natáčení některých těchto scén?
4: Ne, tak naštěstí myslím, že ne, protože jsme se teda docela ovládali, no. Ale s tou postelí, s tím lůžkem pod zdenkem, to jsem se teda odřechla strašně, jako spontánně.
0: Když vezmeme téma toho filmu, to znamená pořízení si chalupy na samotě, na venkově, bylo vám to tehdy blízké? Měla jste nějakou podobnou zkušenost?
4: No tak my jsme měli chalupu ve východních Čechách u Opočna, takže tuhle tu zkušenost filmovou tu jsem neměla, ale tehdy to byl takovej trend, to lidi dělali prostě, že si vyhlídli chalupu a prostě počkali si, až ten majitel odejde. Takže to je taková zvláštní, nesympatický rys.
0: Jak se spolupracovalo s panem Kemrem?
4: Báječně. Pan Kemr si to užíval úplně na 120% tu figuru. Toho to moc těšilo.
0: Mimochodem mě vždycky, když vidím ten film, tak vlastně překvapí, kolik tehdy panu Kemrovi bylo let, protože na mě působí rozhodně starším dojmem než na 54.
4: No, je to zvláštní, no. On vždycky vypadal trošku jako, jak, ve smyslu, jak jste se vyjádřil, jakoby starší, ale byl ve skvělý kondici prostě, bavilo ho to, těšilo ho, to byla s ním velká legrace.
0: A to je na tom samozřejmě vidět. Vy jste říkala, že se nerada díváte na své filmy. Byla jste se někdy za těch 50 let podívat na ta místa, kde se točil film Na samotě u lesa?
4: Já jsem dělala pro televizi nějaké povídání, ale to je takový možná 7-8 let. A právě jsme se s tou produkcí tehdy tam dostali na to místo, takže jsem zjistila skutečně, že ta chalupa je jiná. No prostě zřejmě to někdo koupil a zrenovoval.
0: Takže vás to teď při návštěvě obdě nepřekvapí?
4: Tak teďko už já nebudu překvapená, ale myslím, že jiní ostatní ano.
0: Čím to je podle vás, že právě z tohoto filmu se stal takový fenomén?
4: To jsou prostě věci mezi zemí a nebem, to nikdy nemůžete uhodnout, ale já si myslím, že jsou skvěle napsané dialogy, nebo vůbec scénář, ale vystavění dialogy a situace. A byl připravený režisér a kameraman, sehraný tým a herce to bavilo, těšilo. Takže opravdu to byla taková optimální situace, no. To se ne vždycky takhle povede.
0: Říká Daniela Kolářová. Díky za rozhovor, užijte si dnešní připomínky a oslavy půlstoletí od premiéry tohoto skvělého filmu.
4: Moc krát děkuju a přeju všechno dobré. Díky.
5: Posloucháte Radiožurnál Půl jedné. S dalšími zprávami ve studiu Vojtěch Tomášek.
6: Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 dosavadní: příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Projektil neznámého původu zasáhl tanker, který plul asi 20 kilometrů severovýchodně od ománského pobřeží, informovala o tom britská námořní služba. Útok poškodil strojovnu a posádka pak ztratila kontrolu nad lodí. Úřady incident vyšetřují. Podobné zásahy jsou v oblasti od opětovného vyostření konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem stále častější. Dva nové vodní vrty musí nechat vybudovat vedení obce Probulov na Písecku, rozhodli o tom výsledky včerejšího referenda. Pro stavbu vrtů hlasovalo 58% obyvatel obce. Účast dosáhla 73%. Výsledek je proto závazný. Vedení Probulova vypsalo referendum na žádost petice. Víc než polovina obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů. Ostatní využívají obecní studny. Vrty mají zajistit vodu pro celou obec. Na brněnský hrad Špilberg ode dneška pojede víc minibusů, jezdí každou půl hodinu. Na linku 80 můžou cestující v obou směrech nově přistoupit i na Obilním trhu a Komenského náměstí. Minibusy navíc už nejsou v provozu jen o víkendech, ale taky v pracovní dny. Vždy od 8:30 ráno do 10 hodin večer. Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou vybojovali na evropském šampionátu stříbro na dvojce bez kormidelnice, vyhrály Rumunky. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové. Českou hráčku totiž v červnu potrestala 4letým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. V rozsáhlém textu napsala, že nezávislý tribunál měl pro hráčku pochopení a událost označil za nešťastnou. Ohledně výše trestu ale prý neměl na vybranou. Zelená vlna.
7: Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 u Slatiny a na D3 u Mezna. Na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy u sjezdu na Bratislavu na kilometru 197 opravují vozovku. Jede se pouze jedním pruhem, kolona zůstává od sjezdu na Slatinu z 201. kilometru, zpoždění přes 40 minut. Možná je trasa z exitu 203 po Ostravské přes město, zpět se vrátíte Heršpickou. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny ze 64. kilometru hlásíte kolonu. Za koncem dálnice se po nehodě jezdí kyvadlově, zpoždění více než půl hodiny. V opačném směru se popojíždí z Měličína. Možné náhradní trasy jsou příliš dlouhé. Na silnici 52 z Mikulova do Brna na přemostění Novomlýnských nádrží u Pasohlávek vyšetřují srážku 3 aut. Z obou směrů stojí dlouhé kolony na desítky minut. Náhradní trasa osobními auty přes Dolní Dunajovice a Pasohlávky. Pozor, na trase přes Věstonice je ve Strachoníně uzavírka. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most u Europarku nadále projedete pouze pravým pruhem po hromadné nehodě. Od sjezdu na Běchovice se popojíždí 20 minut. V místě nehody zpomalují řidiči jedoucí směrem na Černý most. Z jižní spojky od sjezdu na Strašnice pojedete téměř čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se hlavně v Čechách přidají lokální přehánky a bouřky. K večeru bude od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty dnes 29 až 34 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů Celsia. To byly zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Svůj postoj k Ukrajině možná mění prezident Trump a proto i hnutí MAGA. Americký hazard zažívá rozmach na všech úrovních. Dluhové brzdy a demokracie. I o tom uslyšíte v dnešních, tedy sobotních komentářích a poznámkách k událostem doma i v zahraničí. Provede vás jimi Patricie Polanská.
7: Názory a argumenty.
9: Vypadalo to na důležitý obrat ve vztazích mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským. Ten po úterní návštěvě Washingtonu mimo jiné řekl, že Ukrajina dostane licenci na výrobu střel Patriot. Tento příslib ale Donald Trump v posledních hodinách zpochybnil. Že se vztahy k Ukrajině ve Spojených státech mění, to naznačují i názorové změny některých předních zástupců hnutí MAGA. Více už komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se mohl vracet z Bílého domu v dobré náladě. Dostal slib licenční výroby střel do systému Patriot a také bylo domluveno, že do Kyjeva v nejbližších týdnech přijedou hlavní Trumpovi vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. O což Kyjev usiloval dlouhou dobu. Witkoff svého času jezdil do Moskvy každý měsíc, ale Ukrajinu nikdy nenavštívil. Jako první o cestě informovala Laura Loomerová, vlivná a kontroverzní influencerka, která má blízko k Donaldu Trumpovi. Ta nyní pobývá v Kyjevě, kde udělala rozhovor s Volodymyrem Zelenským a navštívila ruskými raketami poničenou katedrálu v Kyjevsko-Pečerské lavře. Během své cesty si dvakrát volala s Trumpem a ten na své sociální síti publikoval kus jejího rozhovoru se Zelenským. Vyvolalo to řadu pozdvižených obočí. Laura Loomerová totiž ještě nedávno hovořila o Zelenském jako o nacistovi, tvrdila, že Ukrajina si americkou podporu nezaslouží a že ji naprosto nezajímá, co se děje obyčejným Ukrajincům. Ostatně ona sama ještě v roce 2021 psala komentáře pro ruskou propagandistickou televizi RT. Nyní si posypává hlavu popelem. Prohlašuje, že se stala obětí ruské propagandy. Zelenskému se osobně omluvila, že zlehčovala utrpení obyčejných Ukrajinců. Loomerová nebyla jediná z MAGA influencerů, kteří změnili názor na Ukrajinu. Dalším byl Tim Pool, kterého na sociálních sítích sleduje více než 2,5 milionu lidí. Ten dříve tvrdil, že Ukrajina je nepřítelem Spojených států a vyzýval k ukončení jakékoliv americké pomoci Ukrajině. Nyní napsal na sociální síti X: Ukrajina bojuje za samotnou svou existenci proti zlému diktátorovi. Nyní chápu důležitost vítězství Ukrajiny nad Ruskem. Doufám, že Trump a lid Spojených států ji v tom podpoří. což jsou dva důležití lidé v celém MAGA hnutí, které přišlo s heslem America First a které hlásalo, že předchozí prezidenti Barack Obama a Joe Biden se příliš starali o zahraniční politiku na úkor zájmu obyčejných Američanů a které požadovalo, aby se Spojené státy věnovaly jen svým vlastním záležitostem a nikoli dění ve světě. Když se novináři ptali Donalda Trumpa, proč si myslí, že tito lidé změnili své postoje, odpověděl ve svém klasickém stylu. Myslím si, že podporují to, co podporuji já. Otázkou tedy je, proč sám Donald Trump změnil názor, když na počátku svého druhého funkčního období veřejně ponižoval Volodymyra Zelenského a říkal mu, že jednoduše Ukrajina nemá karty. Nyní stejně veřejně chválí ukrajinské ozbrojené síly za údery po cílům v ruském Týlu a říká, že to by mohlo donutit Vladimira Putina uzavřít mír. Někteří spekulují, že vliv na něj může mít náměstek ministra války Dan Driscoll, který nedávno navštívil Ukrajinu. Podle některých zdrojů byl velmi překvapen tím, jak ukrajinská armáda používá drony a umělou inteligenci. Prý měl svému šéfovi vysvětlit, že nyní už Ukrajina není prosebníkem, ale technologickým partnerem, od kterého se americká armáda může učit, třeba jak omezovat hrozbu ze strany Íránu. To rozhodně neznamená, že válka na Ukrajině se blíží ke svému konci, protože o tom bude rozhodovat jeden jediný člověk a to je Vladimir Putin. Možná ale zjištění, že Donald Trump a jeho lidé nehodí Ukrajinu přes palubu, přiblíží pochopení, že Rusko nedosáhne kapitulace Ukrajiny a bude potřeba se nějak domluvit.
9: Myslí si Ondřej Soukup. Redaktora internetového deníku Voxpod.cz Matěje Schneidera, který dlouhodobě sleduje dění ve Spojených státech, zaujala na první pohled marginální událost, která se ovšem přímo dotýká Bílého domu a jeho současného obyvatele.
11: Americký prezident Donald Trump nedávno přišel o blízkého, byť nenápadného spolupracovníka. Gabriel Perez pro Trumpa pracoval 10 let a měl na starosti mimo jiné vkládání textů prezidentových proslovů do teleprompterů, ze kterých Trump čte svoje televizní projevy. Pro Trumpa už nepracuje. O práci přišel poté, co se ukázalo, že vydělával na tom, že předem znal obsah Trumpových proslovů. Na webu Kelshi, na kterém se dá sázet takřka na cokoliv, včetně toho, jaká slova padnou v tom či onom Trumpově projevu, si měl Perez takto přijít alespoň na $100,000. Perezův případ není ojedinělý. Naopak je podle všeho jen relativně malou rybou. Už v průběhu jara byl zadržen americký voják Genon Ken Van Dyke, který si na jiném podobném sázkovém webu měl vydělat přes $400,000 na sázce o americkém únosu venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Když Trump v dubnu oznamoval příměří ve válce s Íránem, mohli o tom vědět předem majitelé tří anonymních účtů na jednom ze sázkových webů, kteří tak vyhráli více než $600,000. Americkým médiím, potažmo ani prokurátorům, se zatím nepodařilo odhalit, kdo za nimi stojí. Bůh ví, kolik dalších takových případů ještě vyplave. Z řetězu utržené sázkové weby jsou ve Spojených státech totiž od počátku Trumpova druhého funkčního období na prudkém vzestupu. Investiční společnost Bernstein odhaduje, že se v USA letos na podobných webech protočí sázky v hodnotě $240 miliard a do roku 2030 by mohly překročit hranici 1 bilionu. Vzhledem k tomu, jakou má Trump za sebou minulost, nemůže být nikdo překvapen, že právě hazard zažívá za jeho vlády takový rozmach. Trump za svůj život spravoval celou řadu kasín. Stejně tak není překvapivé, že se tento vývoj zdá zhoubný americké levici, která v něm vidí další způsob, jakým se hrstka nejmajetnějších obohacuje na úkor prohrávající většiny. Kritiky ale nachází deregulovaný hazard i mezi americkými konzervativci, kteří častěji akcentují aspekt závislosti a rozvracení rodin sázkařů. Velkým zastáncem sázkových webů je prezidentův syn Don Junior, který do toho největšího z nich má nainvestováno. Oproti tomu přímo Donald Trump je k této nové formě hazardu zdrženlivější a dle všeho jí spíše toleruje. Sám má v oblibě tradičnější formu sázení, jak je vidno z neustálého oboustranného a dost pádného obviňování z insider tradingu mezi Bílým domem a Kongresem. Ostatně za určitý extrémní druh hazardu by šel označit i Trumpův přístup k válce s Íránem. Přes bojovnou a vítězoslavnou rétoriku se mu výhruzní vykřesat nedaří. Naopak ve stylu zoufalého hazardního hráče periodicky koketuje se zvyšováním čím dál rizikovějších sázek, za které ale nemusí zaplatit jen on a Spojené státy, ale nepřímo i celý svět. I proto je na místě si připomenout, do jakého stavu Trump svůj hazardní biznis opakovaně přivedl. Jenom Trump dokáže zbankrotovat kasino. Zní vtip, který léta koluje po Spojených státech.
9: Matěj Schneider z Voxpod.cz. Debaty o vládním zákonu o rozpočtové odpovědnosti a o prezidentově vetu téhož běží na plné obrátky. Už víme, že sněmovna se kvůli němu má sejít 25. srpna, ale opravdu se nečeká, že by vládní většina prezidentské veto nepřehlasovala. Publicista Ivan Štern našel k dnešní situaci jednu historickou a několik zahraničních paralel.
12: Novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, kterou vetoval prezident, silně připomíná rozpočtový trik Václava Klause. Jeho vlády se sice pyšnily v 90. letech vyrovnanými státními rozpočty, jen ale proto, že těžko vymahatelné pohledávky z privatizace, případně nesplácené či nesplacené úvěry na privatizaci nebyly zúčtovávány na vrub státního rozpočtu, ale odkláněny do pro tyto účely zřízené konsolidační banky, později proměněné v konsolidační agenturu. Teprve v roce 2007, kdy agentura byla zrušena, její saldo zatížilo státní rozpočet dodatečným dluhem zhruba ve výši bezmála 500 miliard korun. Podobně zadlužovat stát hodlá i současná vláda. Významnou část uskutečněných dluhů díky novele po Klausovsku do účetnictví státního rozpočtu nepromítne. Nedbat dluhu státního rozpočtu, ať skrytého, anebo otevřeného, je nebezpečnou hrou s důsažností značně překračující účetní rozměry, na něž upozorňují ekonomové. Rozpoznala to už v roce 2004 Angela Merkelová ještě jako představitelka opozice a zažalovala socialistickou vládu Gerharda Schrödera u ústavního soudu pro notorické zadlužování státních financí v obavě, že přemíra zadluženosti ohrožuje samu ústavnost a demokracii. Státní rozpočet, základní materiální nástroj svrchované vládní politiky, se předlužením nachází tím i sama politika pod vlivem politiky věřitelů. Demokracie dostává na frak. Ústavní soud v roce 2007 zavázal německou vládu, aby cestou dluhových brzd dostala státní rozpočet v příštích letech do rovnovážného stavu. Názornou ukázku předvedlo v roce 2009 předlužené Řecko. Nikdo mu pro jeho finanční nedůvěryhodnost nehodlal půjčit. Ocitlo se nejen ve vleku věřitelů, ale hrozba státního bankrotu ohrožovala i řeckou demokracii. Olympským bohům mohli tehdy Řekové děkovat, že už byli součástí eurozóny. Státy eurozóny, byť za velmi bolestivé opatření pro ně, je nenechali padnout, ale solidárně, a to i finančně, umožnili postupné uzdravování země. Dluhové brzdy, nepřekročitelné finanční limity v rozpočtu, nakonec umožnili, aby se Německo mohlo počínaje rokem 2015 vykazovat vyrovnaným rozpočtem. Stejně tak postavili za velkých bolestí na nohy řecké státní finance a zachránili rozpad evropského bankovního systému. Stali se inspirací pro Evropskou unii jako celek a základním nástrojem unii doporučovaným, pokud členské státy mají zájem na zdravých veřejných financích. To je také důvod, proč i u nás vznikl zákon o rozpočtové odpovědnosti. Jeho prezidentem vetovaná novela však spíš odpovídá potměšilým rozpočtovým trikům Václava Klause a pokud sněmovna prezidentovo veto přehlasuje, inspirace Angelou Merkelovou z roku 2004 by byla více než na místě.
9: Tolik publicista Ivan Štern.
7: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Musíme si zvykat, že je střet zájmů běžná věc. Na to se ve svém komentáři, který si poslechněte v repríze, ptá politolog Lukáš Jelínek.
13: Al Capone, jeden z nejslavnějších gangstrů minulého století, nebyl odsouzen za vraždy, únosy nebo vydírání, nýbrž za pouhé daňové úniky. Připustíme, že srovnávat zločinného rodáka z Brooklynu se Zuzanou Mrázovou, prostou rodačkou z Duchcova, která udělala úspěšnou politickou kariéru v komunálu a poté ji přizval do vlády samotný premiér a šéf ANO Andrej Babiš, je hodně přitažené za vlasy. Jenže i ona se dočkala trestu za banalitu, ačkoliv rejstřík témat, za něž sklízí kritiku, je mnohem širší. Dosud to schytávala za kontroverzní stavební zákon nebo za zemětřesení na ministerstvu pro místní rozvoj, které spravuje. Medvědí službu svému hnutí ale udělala vykrucováním okolo výhodného užívání městského bytu v Bílině, kde byla starostkou. Přitom region je plný lidí v nouzi. Byl to vlastně takový malý, leč nepostihnutelný střet zájmů. Aktéři vrcholové i komunální politiky mívají často problém odlišit svůj soukromý život nebo dokonce i podnikání od výkonu mandátu a tak využívají dostupných prebend nebo rovnou zkoušejí takzvané malé domů. Ministryně Mrázová se ostatně ocitla na tapetě i kvůli nelegálním stavbám na jejím pozemku a jaká to náhoda, právě ona předložila návrh zákona, který legalizaci černých staveb usnadňuje. Pokutu ale bude platit za něco jiného. Zapomněla totiž do svého majetkového přiznání uvést rodinnou půjčku na koupi parcely. Tak už to hold bývá, že drobné přestupky se trestají rychleji a spolehlivěji než ty, jejichž náklady jdou do milionů. Mnohem dražší střet zájmů nyní otřásá rezortem práce a sociálních věcí. Ministr Aleš Juchelka si vybral za poradkyni přes evropské dotace Alexandru Semancovou, která ale zároveň vlastní soukromou firmu, jež za statisícové provize žadatelům dotace zařizuje. Evropská komise však je ve střehu, Semancovou podezřívá ze střetu zájmů a hrozí utažením kohoutků. Projekty za více než 80 milionů korun by tak neproplatil Brusel, nýbrž náš státní rozpočet. Jedinou českou institucí, která dělá vlny a dovolila se dokonce ministerstva otázat, proč nepodalo trestní oznámení, je Nejvyšší kontrolní úřad. Na jedné straně vláda rozvolňuje rozpočtovou odpovědnost a otírá se o prezidenta, který v tom brání. Na straně druhé si nechává protékat miliony pod rukama. Už jen zbývá velebit, jak dnes už bývalá Juchelkova poradkyně pomáhá rozkvětu země. Něco podobného totiž slýcháme od Andreje Babiše, když se připomenout, kolik lidí zaměstnává a jaké daně odvádí jím založený Agrofert. Snaží se tím otupit námitky, že holdingu dál umetá cestičku bez ohledu na to, komu aktuálně patří. Však jednou se zase do Babišovy rodiny jeho akcie vrátí. V souvislosti s Agrofertem se hovoří také o novele zákona, jež úpravou předkupního práva potěší především velké pronajímatele půdy. Firmy, jimiž Babiš zčeřil vody zdejšího zdravotnictví, by se zase mohly radovat, pokud dojde k rozšíření okruhu možných příjemkyň umělého oplodnění. Příkladů, kdy se nad koaličními reprezentanty vznáší podezření z konfliktu zájmů, bychom našli víc. Dojmy spravovaných úřadů nastupují čiperní straníci, kamarádi kamarádů a dokonce i partajní sponzoři. Co za předchozích kabinetů vyznívalo jako drzé výstřelky, se pozvolna stává normou. Etika jde stranou, vše je zaštiťováno právem vítěze voleb vládnout a provázeno řečmi o neutuchající práci pro lidi, aby se měli lépe než za předchozího kabinetu. A když se kácí les, létají přece třísky. Jenže demokratický právní stát spravedli účelově nenakládá a veřejnou kontrolu nepodceňuje. Stav, kdy si mocní dělají z eráru dojnou krávu a ještě se diví, že se to někomu nelíbí, je typický spíš pro despocie a autoritářské režimy.
9: Amerika, tedy přesněji administrativa Donalda Trumpa, je přesvědčená, že bude dominovat světu v oblasti umělé inteligence. A do velké míry to je pravda. Přece jenom Silicon Valley, původně armádní laboratoř a nyní technologický hub číslo 1, je rodištěm současných AI gigantů od Google po Nvidia. To píše ve svém komentáři Tereza Zavadilová z biznisového serveru Newstream.cz a pokračuje.
14: Ale svět není jen západ, neboli severozápad země koule, je to také východ a jih. A tam už pár dekád roste jiný hegemon, Čína. A ta chce také dominovat v AI, minimálně ve své sféře vlivu. Zatímco se donedávna dost spoléhala na dovoz některých technologií z Ameriky, éra celních válek to změnila. Vyrostly lokální čínské hvězdy, jako platforma DeepSeek či Oven. Tento týden vstoupil na burzu výrobce čipů s krkolovným názvem CXMT. A cena jeho akcí okamžitě vystřelila skoro na pětinásobek a stala se nejhodnotnější čínskou firmou na šanghajské burze. Není divu, že se naděje investorů upínají právě tam. Čipy byly dlouho slabé místo Číny, což si uvědomuje i Trumpova vláda, která z politických důvodů do země zakazuje vývoz nejpokročilejších procesorů. Strana proto zavelela a na výrobu čipů upřela síly. Situace je teď taková, že jednodušších čipů a získá velmoc nejen, že zvládne vyrobit tolik, co potřebuje, ale ještě je masivně vyváží. Co jí chybí, jsou nejnovější generace čipů, konkrétně třeba litografické stroje nutné pro čipy pod 3 nanometry, které si ostře chrání nizozemská ASML a kde Čína ještě zaostává o několik generací, či sofistikované finalizační technologie hlídané Tajvanem a Koreou. Čína s Amerikou zatím také nemůže soupeřit v rozsahu kapitálu. Američtí giganti jako Microsoft, Meta a Spol investují do datových center a výpočetního výkonu 100 miliardy dolarů, čemuž se čínský soukromý i státní sektor objemem zdaleka ještě rovnat nemůže. V ostatních oblastech Čína dělá velmi rychlý pokrok. V závodu o AI jsou důležité i jiné, zdánlivě měkčí položky, například lidé. Proto Silicon Valley po generace stahovala nejlepší technické mozky z celého světa, až doteď, kdy současná politika stížila migraci i pro kvalifikované lidi. V Číně už nyní ročně dokončí špičkové technické školy miliony lidí, včetně talentů, které si Čína z rozvojových zemí vozí. Dalším předpokladem jsou energie, protože datová centra i výpočetní výkon jsou velmi energeticky náročné. Čína v poslední dekádě začala vedle jaderné energetiky táhnout globální obnovitelné zdroje. Na západě země, kde se staví obří datová centra, má dokonce obrovský přebytek levné, větrné, solární a vodní energie. Amerika se trápí se starou přenosovou soustavou a pomalým povolováním staveb. Čína také dobře vsadila na otevřené, takzvané open sourceové AI modely, na rozdíl od většiny amerických uzavřených. Vývojáři po celém světě pracují na DeepSeeku a Spol. Čína z toho má spoustu vlivu i dat. Asijská velmoc také masivně nasazuje AI řešení a roboty do průmyslu a služeb, takže má k dispozici jakousi laboratoř za pochodu. A v neposlední řadě má vliv diplomacie. Čína desítky let buduje diplomatické i ekonomické vztahy v zemích globálního jihu. Například v Africe je dávno největším investorem. USA pod taktovkou Donalda Trumpa a lidí typu Elona Muska sází spíše na vztahy ovlivňované silou než diplomací. A dokonce spoustu dosavadních spojenectví i v západních zemí ruší. Zatím má výhodu, že se například Evropa vlivu Číny bojí. Ještě jeden podstatný rozdíl je mezi oběma velmocemi. Amerika se chová, jako by musela závod utrhnout sama, dominovat v AI jako jediná. Čína vstupuje na trhy s lehčím řešením. Nabízí technologie jednodušší, levnější, zároveň ale ve stylu kompletního balíčku. Levný hardware, otevřený software, infrastruktura třeba v podobě soláru i financování. A minimálně zdánlivě bez dodatečných podmínek. Pro chudší země jihu je to dostupnější věc než drahé, byť sofistikované americké technologie. Sečteno podtrženo, Amerika chce v AI vládnout všem. Čína na to jde, řekněme, mazaněji a od spodu, tedy kde Amerika bič, tam Čína cukr. Teď je otázka, na jakou diplomacii lidé víc slyší.
9: Poslední příspěvek dnešního pořadu připravil publicista a filozof Petr Fischer a zamýšlí se v něm nad tím, co nebo kdo je největším nepřítelem demokracie.
15: Demokracie, jak jsme ji znali, se hroutí, tuší všichni. Přitom jedni tvrdí, že je to dobře, protože konečně přichází ta opravdová demokracie, respektu k hlasu lidu, zatímco ti druzí mluví o rozpadu demokratických hodnot a vzniku lidového autoritářství. Interpretace, jak jinak, velmi různé, symptomy ale stejné. Tím hlavním je rozpad veřejné debaty, která se sice zdánlivě množí a hutní v nové proliferaci mediálních zdrojů, ve skutečnosti ale neprobíhá A protože demokracie je diskuze o důležitých věcech samosprávy, v níž dochází k tříbení rozporů a minimální shodě, není divu, že se demokracie rozpadá. Znemožnění veřejné věcné diskuze je základem strategie rozložení západních demokratických systémů, zdaleka nejen strategii ruskou, nýbrž dnes už dávno i americkou. Jednou z metod, jak to udělat, je totální hysterizace veřejných politických výměn. V Česku to sledujeme už delší dobu. Stačí si zapnout jakýkoliv politický podcast či televizní debatu, které už debatami dávno nejsou, neboť nabízí jen sérii více či méně hysterických monologů sebepotvrzujících se pravd, které divácké týmy očekávají. Hysterizace debaty je zaručeným receptem na vymizení diskuzí o tom, jak se věci mají, abychom s nimi mohli společně něco dělat. Veto prezidenta, kterému se nelíbí riskantní uvolnění pravidel pro zadlužování státu, vláda interpretuje jako ohrožení všech služeb státu od obrany přes zdravotnictví po sociální služby. Zhysterizované veto zákona je téměř apokalyptickou hrozbou, tak jako hlava státu vůbec, jejíž názory na evropské dění nebo společnou měnu se dokonce inscenují jako vlastizrada. Hysterizace veřejné rozpravy je přímo propojena s fenoménem politického morálního kýče. Hysterizuje se pro mravní efekt. Vždyť považte, prezident ohrožuje naše bytí, nemyslí na lidi, chybí mu empatie, neboť si na rozdíl od zbytku národa chudáků žije za naše peníze v blahobytu. Faktický stav věci v oblasti rostoucích dluhů či dluhová logika vysokých úroků nikoho nezajímá. Je třeba se morálně pohoršit nad chováním vybraných politiků, kteří snad ani nejsou lidmi. Zhysterizovaný morální kýč vylučující diskuzi se tak stává urychlovačem dysfunkčnosti demokracie. Problém je v tom, že všechny strany od sebe tuto hysterizaci navzájem přejímají, protože na hrubý pytel reagují stejně hrubou záplatou. Demokracie se ztrácejí, protože v hypertrofované mediální době přicházejí o tuto klíčovou schopnost racionálního zpracování a rozvrhu, stručně o myšlení. Vždyť mohutné hysterické vlně je problémem i rozum sám, natož jeho pravidla. Zastavit tuto tsunami morální hysterie se jen tak nedá, ale jako vždy můžeme všichni začít u sebe. Dehysterizovat vlastní vnímání politiky, to můžeme praktikovat každý i hned. Chce to v úvozovkách jen odstup od sebe potvrzujících pravd, s nimiž se příliš snadno identifikujeme jako sami se sebou. Demokracie může být zase diskuze, ale jen když se osvobodíme od její hysterizace, která znemožňuje svobodné hledání toho, jak věci jsou či dokonce mají být. Hysterizace je obranný mechanismus před rizikovým zjištěním, že nemám vždy pravdu. Demokratická diskuse potom vědomým přijetím rizika, že v racionální rozpravě už nebudu tím, kým jsem byl předtím. Až lid pozná, že je to v jeho nejvlastnějším zájmu, začne se demokracie dnešního hysterického prokletí postupně opět zbavovat. Utopie, jistě, ale jednou se jí přece můžeme dožít.
9: A to byl poslední komentář sobotních názorů a argumentů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
5: Radiožurnál je 13 hodin. A Vojtěch Tomášek.
6: Americký prezident Trump zřejmě plánuje znovu zaútočit na Irán. Tentokrát by se do bombardování mohl zapojit i Izrael. Od dneška v Česku funguje spojená státní agentura Czech Business, má podporovat podnikatele. Veslařky Flamíková a Šantručková získaly stříbro na mistrovství Evropy. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy a bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 34 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Spojené státy společně s Izraelem podle amerických médií plánují bombardovat iránskou energetickou infrastrukturu. S odvoláním na své zdroje to uvádí zpravodajský web CBS News i televize CNN. Rozsáhlé údery by podle nich mohly přijít během víkendu. Konečný rozkaz ale zatím představitelé států nevydali.
16: Plán na vojenský úder podle informací CBS News zazněl během páteční schůze kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Camp Davidu. Irán potenciální útoky považuje za bezohledné a je připravený reagovat, píše iránská agentura TASNIM. Tehrán tvrdí, že má podrobný plán reakce. Odpověděl by údery na klíčovou izraelskou infrastrukturu i na americké cíle na území Izraele. Organizace Spojených národů už dřív upozorňovala, že případné úmyslné útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
6: Stovky lidí včera protestovali před marockou ambasádou v Madridu proti rostoucí migraci do Španělska. Demonstranti přišli oblečení v černé a v rukou drželi španělské vlajky. Davem se podle agentury AFP nesla hesla vyzývající k obraně španělské identity. Demonstraci vyvolal čtvrteční incident, při kterém přibližně 60 tisíc marockých migrantů překročilo hranici a dostalo se do španělské Seulty na severu Afriky. Včera se téměř všichni migranti podle španělské vlády vrátili zpátky do Maroka. Dneškem stát zavádí agenturu Czech Business. Vláda sloučila Czech Trade a Czech Invest. Minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO si od spojení slibuje, že nová agentura českým firmám a startupům pomůže efektivněji řešit export nebo investice.
17: Je zde vždy možnost rozšiřování agentury Czech Business, například to aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
6: Kompletní sloučení do agentury Czech Business by mělo být podle Havlíčka hotové do konce roku. V Železné Rudě pořádají tradiční železnorudské slavnosti. Šumavské město tak oslavuje i výročí svého partnerství se dvěma zahraničními městy. V centru Železné Rudy je taky náš reportér Pavel Hala.
18: Program oslav v centru Železné Rudy doprovází třeba dechovka Eisensteiner Blosmusi z Bavorské Rudy, městem, se kterým Železná Ruda udržuje partnerství přesně 20 let. Zástupci české i německé strany zdůraznili, že přeshraniční propojení dnes lidé vnímají jako samozřejmost. Pamětníci pádu železné opony ale připomněli rok 1990, kdy tu desítky tisíc lidí symbolicky vytvořili několika kilometrový živý řetěz přes hranici. Městské slavnosti potrvají do večera. Na 10. večer je v plánu světelná show stovek dronů, pokud vyjde počasí. Z Železné Rudy na Klatovsku Pavel Hala, Radiožurnál.
19: Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou vybojovaly na evropském šampionátu v italském Vareze na dvojce bez kormidelnice stříbro. V závodě jen pár týdnů před mistrovstvím světa Češky nestačily jen na suverénní Rumunky Adamovou a Radisovou, o kterých mluvila Flamíková ve vysílání Radiožurnálu Sport.
20: Rumunsko je mistrovství Evropy jeden z nejhlavnějších závodů. Mají to trošku jako jinak, hlavně kvůli třeba financování a podobně, a obzvlášť teda Simona Radis je opravdu neuvěřitelná veslařka, takže ta kamkoliv si sedne, tak prostě letí jak blesk. Vlastně jsem ráda, že nám neujeli víc, než se jim to povedlo.
19: Dvojskyf Neděla Podrazil obsadil na šampionátu 6. místo. Párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal skončila 5.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 u Slatiny a na D3 u Mezna. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Slatinu stojí kolona z 201. kilometru. Na 197. opravují vozovku, jede se jedním pruhem, zdržení 40 minut. Možná je trasa z exitu 203 po Ostravské, zpět se vrátíte Heršpickou a najedete na kilometru 194. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín havarovalo osobní auto. Na 34. kilometru se jede levým pruhem, zpoždění v 2-kilometrové koloně 15 minut. Na silnici 52 z Mikulova do Brna na přemostění Novoblínských nádrží vyšetřují nehodu. Jezdí se kyvadlově, zdržíte se půl hodiny, dá se jet osobními auty přes Dolní Dunajovice a Pasohlávky. Směrem do Mikulova je fronta poloviční. A na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny postojíte v koloně ze 65. kilometru. Provoz zpomalila nehoda za koncem dálnice. Provoz tam řídí hasiči kyvadlově, zpoždění přes 40 minut, stojí se i v opačném směru. Pro trasu z Prahy na jih i opačně se vyplatí jet po dálnici D4, vyhnete se tak i dlouhé koloně, která teď stojí před Benešovem směrem do Českých Budějovic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Odpoledne bude oblačné až zatažené, přechodně i polojasné. Postupně se hlavně v Čechách přidají lokální přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty dnes 29 až 34 stupňů, na jihovýchodě Moravy bude až 36. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Ukrajinský startup přenáší raketovou válku hluboko na území Ruska.
22: Saúdská Arábie zjistila pravdu o diplomacii Donalda Trumpa.
21: Největší španělský požár může před klíčovým volebním rokem zavařit konzervativcům.
22: Kubánci pořádají večírky, kterými chtějí vybojovat politickou změnu.
21: Proč populismus nakonec sežere sám sebe?
22: Taková jsou témata následujícího pořadu.
21: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jiří Klečka.
22: Od mikrofonu vás vítají
21: Lenka Buriánková
22: a Martin Benda.
7: Svět ve 20 minutách.
21: Největší ukrajinská zbrojovka vyrábí zhruba stovku střel s plochou dráhou letu Flamengo měsíčně. Toto tempo stačí k tomu, aby armáda mohla dlouhodobě útočit v týlu nepřítele. Zasáhnout tak může i cíle, které jsou hluboko na ruském území. Podle šéfky zbrojovky Iriny Terechové chrlí firma Firepoint taky stovky bezpilotních letounů denně, píše britský deník Guardian.
22: Vývoj tohoto startupu od jeho založení v roce 2022 jasně ukazuje, jak rychle dospívá ukrajinský zbrojní průmysl. Armáda díky němu konečně získala zbraně dlouhého doletu, tedy právě ty, které jí Západ na začátku konfliktu odpíral.
21: Nevím o žádném úderu hluboko v týlu nepřítele za posledních pár měsíců, ve kterém by nefigurovaly naše produkty, říká Terechová. Raketových a dronových útoků s municí od Firepointu je teď v průměru 5 až 15 denně.
22: Střely Flamengo dokážou nést 1150 kg výbušnin. To hravě stačí na proražení betonových zdí. Právě tyto zbraně Ukrajinci v červnu nasadili při útoku na továrnu na vojenské součástky v ruských Čeboksarech. Jejich letová dráha prý patřila k těm vůbec nejdelším v historii podobných misí. Šéfka zbrojovky Terechová upřesnila, že kvůli složitému manévrování rakety urazili zhruba 1800 kilometrů.
21: Jedna střela Flamengo přitom vyjde na necelých 600 tisíc dolarů. To je výrazně méně než americký Tomahawk, který stojí zhruba 3,5 milionu dolarů, skoro sedmkrát tolik.
22: Podle Terechové má teď zbrojovka Firepoint v provozu 83 továren na Ukrajině a jednu další v Dánsku. Zaměstnává v nich už zhruba 6 tisíc lidí. To je výrazný nárůst oproti 3,5 tisícům na konci loňského roku. Novináři Guardianu loni v prosinci navštívili jeden z těchto výrobních závodů. Desítky mužů tam z překližky plastu a uhlíkových vláken montovali dohromady celé drony.
21: Zbrojovka Firepoint navíc vyvíjí i vůbec první ukrajinské balistické rakety. Její šéfka doufá, že se je podaří poprvé odpálit ještě do konce letošního roku. Varianta rakety krátkého doletu FP-7 se mezitím stane základem samostatného projektu Freya. Jde o mezinárodní iniciativu, která má vytvořit alternativu k americkému systému protivzdušné obrany Patriot. Do projektu se zapojí Ukrajina a s ní dalších 9 evropských zemí. Zbrojovka pro něj vyrobí odpalovací zařízení i záchytné střely. Cílová cena by se přitom měla pohybovat kolem 1 milionu dolarů za kus.
22: Systémy Patriot prostě zbožňujeme, říká Terechová, dodává ale, že celosvětová výroba ani zdaleka nestačí pokrýt současnou poptávku. Zastavit ruské balistické rakety mířící na Kyjev a další města totiž dokážou jedině Patrioty. Ukrajinské zásoby jsou už ale úplně na dně.
21: Celosvětově se za rok vyrobí jen asi 6 až 700 raket PAK-3. To je přesně tolik, kolik jich na Blízkém východě vylétalo za pouhé 2 týdny, podotýká Terechová. Doufá, že se novou ukrajinskou technologii podaří poprvé otestovat nejpozději do července příštího roku.
22: Zbrojní startup je podle jeho šéfky Terechové jasnou ukázkou toho, k čemu ruská invaze Ukrajinu nekompromisně donutila. Země, která kdysi bývala srdcem sovětského průmyslu, teď musí rychle modernizovat a znovu se postavit na nohy.
21: V poválečné ekonomice bude Ukrajina muset vyvážet věci s vysokou přidanou hodnotou. Už zkrátka nechceme být jen světovou obilnicí, říká Terechová s odkazem na slavnou ukrajinskou zemědělskou tradici. Kvůli obrovským válečným nárokům se ale zbraně od Firepointu zatím do zahraničí logicky nevyvážejí, uzavírá deník Guardian.
22: Nespolehlivý, chaotický a skorumpovaný povaha Donalda Trumpa formuje i jeho zahraniční politiku. Nejnovější obětí je Saúdská Arábie. Detailů kolem nejnovější jaderné dohody mezi Washingtonem a Riádem si všímá americký deník The Atlantic.
21: Americký ministr energetiky Chris Wright a jeho saudsko-arabský protějšek podepsali 22. července dohodu o civilním jaderném partnerství. Kontrakt umožní americkým firmám stavět a provozovat komerční jaderné elektrárny na saudsko-arabské půdě.
22: Saudové o podobnou dohodu usilovali už bezmála 20 let. Američané jí sice byli nakloněni, ale vždy si kladli dvě jasné podmínky. Každá dohoda musela obsahovat záruky, že Saudská Arábie nezneužije obohacování uranu k výrobě jaderných zbraní a Riad musel přistoupit na normalizaci vztahů s Izraelem.
21: Když se Trump v roce 2024 vrátil do Bílého domu, Saudové doufali, že přišla jejich chvíle. Saudská Arábie totiž do Trumpa a jeho rodiny masivně investovala. Uzavřela s jeho firmami licenční smlouvy, které mohou mít hodnotu miliard dolarů. Nalila také obrovské sumy do investičního fondu, který založil Trumpův zeť Jared Kushner.
22: Detaily nové dohody jsou sice zatím kuse. Washington Post ale upozornil, že pakt otevírá cestu k obohacování uranu a tím pádem i k tomu, aby Saudové časem získali vlastní jadernou zbraň. Z dohody navíc podle všeho vypadla i zásadní podmínka, tedy že by Saudská Arábie musela nejprve oficiálně uznat Izrael.
21: Saudové v podstatě dostali všechno, co chtěli a moc je to nestálo. Už teď se ale z paktu začalo couvat. Trump na své sociální síti Truth Social

0: přichází pro Saúdskou Arábii ve velmi špatnou chvíli. Zemi už tak poškodila Trumpova válka s Íránem. Šéf Bílého domu naopak Teheránu umožnil utáhnout smyčku kolem Hormuzského průlivu. Ten je nejdůležitější námořní cestou, která spojuje Saúdskou Arábii se světovými trhy s ropou.
1: Saúdská Arábie potřebuje ochranu. Její tradiční ochránce se ale ukázal jako slabý a nespolehlivý. Království tak možná vidí vlastní jaderné zbraně jako jedinou šanci na přežití na Blízkém východě. Američtí zastánci jaderné dohody se Saudy už dlouho varují, že pokud Washington s Riádem se nespojí, mohli by se Saudové v otázce jaderných technologií a užších vojenských vazeb obrátit na Rusko nebo Čínu.
0: Tradiční demokratičtí spojenci Ameriky se cítí podvedení a zmatení tím, jak je Trumpova diplomacie ve stylu něco za něco nevyzpytatelná. Jenže i ti, kteří jsou ochotní platit, mohou tvrdě narazit a zažít zradu. Saudové zahrnuli Trumpa a jeho rodinu penězi a dary. Pokud ale ani oni nemohou věřit jeho diplomacii, kdo na světě si pak může být vůbec něčím jistý? Uzavírá magazín The Atlantic.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Největší lesní požár ve španělské historii se může proměnit v zásadní politický problém, zejména pro tamní středopravicovou lidovou stranu, kterou už příští rok čekají klíčové volby. Na konci července muselo opustit své domovy přes 100 000 lidí. Masivní plameny se prohnaly regiony Madrid, Ávila, Toledo a Castellón. Možných politických důsledků současných španělských požárů si všímá evropská odnož zpravodajského serveru Politico.
0: Do řešení této celostátní krize se vložila centrální vláda. Odpovědnost za klíčové složky v první linii ale leží na regionech. Týká se to například záchranářů nebo správy lesů. Středopravicová lidová strana momentálně ovládá 11 ze 17 španělských regionů a právě teď čelí tvrdé politické kritice. Podle mnohých situaci strategicky nezvládla.
1: Na celostátní úrovni ale lidová strana dál bezpečně vede předvolební průzkumy. Má tak velmi slušně nakročeno k tomu, aby v roce 2027 převzala moc v zemi. Zjevně těží z rozsáhlých korupčních skandálů, do kterých se zapletla vládnoucí socialistická strana současného premiéra Pedra Sancheze.
0: Požáry však mohou naplno odhalit dosavadní slabiny. Konzervativci sklízejí kritiku za to, že zanedbali investice do hasičů a dalších záchranných složek. Riskují také, že budou v očích veřejnosti působit tak, že absolutně nechápou vážnost klimatické krize. Částečně za to mohou i jejich regionální spojenectví s krajně pravicovou stranou Vox, která tlačí lidovou stranu do čím dál víc protiekologických postojů.
1: Plnou sílu tohoto veřejného hněvu teď pocítila i vlivná šéfka madridského regionu Isabel Díazová Ayusová. Voliči jí otevřeně vyčítají, že namísto toho, aby investovala do hasičů, sypala peníze do podpory býčích zápasů, což jí spolehlivě přinášelo hlasy pravicového jádra.
0: Populistická šéfka madridského regionu obvinila své politické oponenty, že jen přiživují křivdy, aby lidi rozdělili. Dodala, že lesní požáry obzvlášť těžce postihly právě oblast býčích zápasů. Nesmíme zapomínat, že přišli o dobytek a půdu jako první, podotkla.
1: Jordi Vendrell, ředitel nadace Pau Costa Foundation, která se zaměřuje na správu a hašení lesních požárů, vysvětlil, že právě regionální úřady nesou zákonnou odpovědnost za prevenci katastrof a krizové řízení. Tato odpovědnost je teď pod mnohem větším drobnohledem kvůli vládním dohodám, které lidová strana uzavřela s krajně pravicovou stranou Vox v regionech, jako je Valencie, Aragonie a Andaluzie.
0: Konzervativní regionální lídři totiž museli výměnou za moc odmítnout Evropskou zelenou dohodu a převzít rétoriku, která zpochybňuje vliv lidské činnosti na změnu klimatu. Kvůli těmto postojům se lidová strana dostává čím dál víc do křížku s veřejným míněním. Podle opakovaných průzkumů Eurobarometru totiž Španělé dlouhodobě patří k lidem, které klima trápí nejvíc a kteří nejhlasitěji volají po vládních opatřeních.
1: Tato propast se mění v obří politický problém pokaždé, když Španělsko zasáhne nějaká klimatická katastrofa. Ať už šlo o ničivé záplavy, které v roce 2024 zabily ve Valencii přes 230 lidí, nebo o letošní devastující lesní požáry.
0: Mluvčí strany v parlamentu Esther Muñozová navíc

0: zlehčovala nutnost řešit hlavní příčiny ničivých změn klimatu. Na stanici S Radio prohlásila, že klimatické proměny provázejí celou historii lidstva i samotné země.
1: Obrovský rozsah ničivého živlu a extrémní předpověď počasí ale donutili politické rivaly, aby alespoň po dobu nouzového stavu hodili vzájemné spory za hlavu. Spojili tak své síly, aby zachránili lidské životy a majetek.
0: Podle politologa Pabla Simona z Madridské univerzity Karlose III. Spolupráce vedla k jakési politické patové situaci. Jakékoliv snahy vytloukat z katastrofy politické body by se totiž mohly politikům rychle vymstít.
1: Z dlouhodobého hlediska nepředpokládám, že by se to stalo klíčovým tématem v celostátních volbách. Socialisté se to sice určitě pokusí vytáhnout a spojit lidovou stranu s Voxem, ale Španělé mají v těchto věcech až podezřele krátkou paměť, uzavírá slovy politologa Simona server Politico.
0: V Havaně opět vypadl proud a město se ponořilo do naprosté tmy. Výjimkou byl jen jeden rohový dům obrostlý popínavými rostlinami. Před vchodem stála zaparkovaná kola, vzadu fungoval bar a na verandě kolem domu vyhrávala osmičlenná kapela. Večírek pořádal 29-letý David González. Protáhl se zaplněným tanečním parketem a zamířil rovnou do sklepa. Šel zkontrolovat pomyslné tlukoucí srdce celého mejdanu, baterii s kapacitou 10 000 kWh, kterou dovezl ze Španělska. Reportáž z večírku, který se v kubánském hlavním městě pořádal i přes energetickou krizi, přináší americký deník New York Times.
1: Baterie a Gonzálesova osobní kuráž proměnili jeho rodný dům v jedno z nejoblíbenějších míst v celé Havaně, a to uprostřed nejhorší energetické krize, jakou Kuba pamatuje. Zároveň tu ale vzniká i podhoubí pro nově se rodící politické hnutí.
0: Ropná blokáda Trumpovy administrativy během posledního půl roku uvrhla ostrov do naprosté temnoty. Havanské noci tak teď prozařují hlavně Gonzálesovy večírky. Od pátku do neděle se u něj doma scházejí mladí umělci, aktivisté a intelektuálové z celého města. Všechno je navíc součástí širší kulturní iniciativy, které González říká El Proyecto, tedy v překladu projekt.
1: Lidé na Kubě jsou pod neustálým dohledem. Kritika vlády se tam tvrdě trestá a režim okamžitě potlačuje jakákoliv politická hnutí. V takovém prostředí se formou odporu stávají samotné večírky.
0: Neexistuje lepší způsob, jak jít proti této vládě, než být prostě šťastný, vysvětluje organizátor a dodává. Chtějí vás mít frustrované, naštvané. Pravda je ale taková, že čím míň nenávisti a vzteku v sobě dusíte, tím líp se jim dokážete postavit. Tak to bojujeme. Hlavně v dobré náladě a s pozitivní energií, popisuje González.
1: Americká nátlaková kampaně dostává kubánskou vládu na okraj propasti. Většina země má zapnutý proud jen pár hodin denně. Jindy vyhlášený noční život v Havaně kvůli tomu úplně vyhasl. Minulý měsíc musela zavřít dokonce i nejuznávanější kulturní instituce ve městě, Fábrica de Arte Cubano, v překladu Kubánská továrna na umění. Šlo o hudební a umělecký klub, který fungoval v prostorách bývalé továrny. Místo něj teď nastoupila iniciativa El Proyecto.
0: Celé to začalo loni v srpnu nevinným promítáním filmů. Od té doby se přidaly koncerty, výstavy, přednášky nebo taneční večírky. Čím dál častěji se pořádají i politické debaty nebo protesty proti kubánské vládě. V záplavě neustálých výpadků proudu tak v dnešní Havaně nenajdete prakticky žádné jiné místo, které by se tomuto projektu aspoň trochu blížilo.
1: V čele celého hnutí stojí David González. Je to neuvěřitelně společenský a uvolněný muž. Na párty se proplétá davem, který tvoří převážně mladí z generace Z a sype ze sebe pozitivní energii. Zdraví se štamgasty, vítá nováčky a na verandu si s lidmi chodí zapinkat ping-pong. Jak noc postupuje, řeč se často stočí k politice.
0: Jedna Kuba nám právě umírá před očima a zároveň se rodí úplně nová, myslí si González. V jistém smyslu se na tuto roli dlouhodobě připravoval. V roce 2022 odjel z Kuby do Londýna, aby tam získal magisterský titul v oboru politické komunikace. Sám tvrdí, že už dlouho detailně studuje nenásilná politická hnutí a analyzuje, díky čemu bývají úspěšná.
1: Iniciativa El Proyecto letos nabrala na síle a González ji chce posunout do mnohem aktivnější politické fáze. 11. července, to bylo přesně 5 let od posledních masových protestů proti kubánské vládě. González u této příležitosti uspořádal událost, jejímž hlavním tématem bylo právě to, jak na Kubě dosáhnout skutečné změny.
0: Opuštění vlasti by podle Gonzálese znamenalo, že se podvolil režimu. I když spousta mladých Kubánců už z ostrova odešla, každý večírek u něj doma prý ukazuje, že jich tam stále hodně zůstává a že jsou připraveni na změnu. Zatím sice nevíme, jak přesně k té změně přispějeme, ale něco uvnitř nám říká, abychom neodcházeli. Lidé chtějí být u toho, co teprve přijde, uzavírá slovy Davida Gonzálese New York Times.
1: Pamatujete si na scénu z filmu Život Briana, kde se lidová fronta Judeje k smrti urazí, když si ji někdo splete s judejskou lidovou frontou? Původně to byla satira mířená na levici. V 70. letech se totiž socialisté neustále štěpili na nejrůznější názorové proudy. Popsaná scéna je vtipná i dnes, jen už úplně neodpovídá současné politické realitě. Pokud chcete v roce 2026 vidět politické štěpení v praxi, stačí se podívat na pravici, píše komentátor britského deníku Financial Times Janan Ganesh.
0: Polská ultrakonzervativní strana Právo a spravedlnost se nemůže shodnout na dalším směřování. Část členů chce přitvrdit, zatímco druhá se snaží oslovit úplně jiný typ voličů. Výsledkem je čím dál otevřenější a oficiálnější rozkol. Mateusz Morawiecki vede uvnitř strany frakci s názvem Rozvoj Plus a představuje relativně umírněný hlas. Tato nálepka nahání západu evropským liberálům, kteří si ho pamatují ještě z funkce premiéra, spíše hrůzu.
1: Kam směřuje politická scéna v Polsku, tam už dávno došla Británie. Strana Reform UK pod vedením Nigela Farage totiž aktuálně přichází o voliče. Přetahuje jí je uskupení s podobným názvem, ale mnohem extrémnějším programem Restore Britain. Tuto novou stranu navíc vede Farageův bývalý kolega a nebere si servítky. O lídrovi konkurenční strany veřejně prohlásil, že je to zbabělec a zmije.
0: Američtí republikáni jsou uvnitř své strany o dost disciplinovanější. Společné uctívání Donalda Trumpa totiž drží pohromadě i lidi, kteří by se jinak neustále hádali. I tak se mezi nimi rýsuje bojiště. Viceprezident J.D. Vance odmítá zahraniční války, zatímco ministr zahraničí Marco Rubio je výrazný jestřáb.
1: V amerických primárkách pro rok 2028 ale zahraniční politika vůbec nemusí být tématem. Mnohem zásadnější otázka zní, jestli se mají republikáni otevřeně přihlásit k vyhraněně křesťanskému směřování nebo dát raději přednost opatrnosti, aby nevyděsili čím dál sekulárnější voliče.
0: Populismus nakonec sežere sám sebe. Musí k tomu dojít, protože tento proud obdivuje agresivitu a žije z neustálých konfliktů. Liberalismus nevnímá jen jako něco špatného, ale zejména jako něco nudného. Proto se dřív nebo později nutně obrátí i proti vlastním řadám.
1: Pravice se teď sama štěpí a tento problém se nejspíš už brzy zhorší, myslí si autor. Všímá si totiž, že jediná věc, která tato uskupení drží pohromadě, je osobní charisma jejich vůdců. To je něco, co dokáže vyžehlit i jinak naprosto neslučitelné myšlenky a zájmy.
0: Bez společné oddanosti Trumpovi by americké hnutí MAGA bylo jen obřím fiaskem plným vnitřních rozporů. A nebýt Faráže, britský populismus by se rozpadl na kousky mnohem dřív a v mnohem větším měřítku. Šance, že se angloamerický populismus po odchodu těchto mužů ze scény úplně rozdrolí, se podle Ganéše podceňuje. Liberálové se sice kultu osobnosti kolem Trumpa rádi posmívají, ale faktem je, že chrání republikány před vnitřními hádkami o směřování strany. Doslova je zachraňuje před tím, aby o podobných věcech museli sami přemýšlet.
1: Proti populistům neexistuje účinnější strategie, než počkat, až se sami rozštěpí. Zní to asi dost demotivačně, protože během čekání se dá napáchat spousta škod. Nezapomínejme ale, že populismus prorazil v době, kdy byla nízká inflace a kriminalita klesala.
0: To, co dnes dělá z liberálů silné soupeře, je právě vlastnost, kterou na nich populisté tolik nesnášejí. Tedy jejich ochota ke kompromisu a jakási názorová rozbředlost. I když dojde k nějakému rozkolu, jako byl například ten proti bývalému britskému premiérovi Keiru Starmerovi, podaří se ho udržet pod pokličkou jednoho uskupení. Za to Rupert Lowe, lídr radikální britské strany Restore, už vystřídal minimálně 4 různé partaje. To je zkrátka věčné dilema všech radikálů. Nemůžete většinu času obdivovat agresivitu a pak ji mezi svými přáteli jen tak vypnout. Uzavírá pro Financial Times komentátor Janan Ganesh.
2: Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání připravil Jiří Klečka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přejí
0: Lenka Buriánková
1: a Martin Benda.
3: Odkud pochází výraz trolling?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
4: Dobrý den, Radiožurnál posloucháte půl druhé. Odpolední zprávy má Vojtěch Tomášek.
5: Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, o 6 víc než za stejné období loni. Podle policejních statistik jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce. Od začátku roku eviduje policie 222 obětí dopravních nehod. Hygienici při červencových kontrolách letních táborů nenašli žádná větší pochybení. Ve vysílání Radiožurnálu to řekla hlavní hygienička Barbora Macková. Kontroly se zaměřily na nová pravidla, jako je povinné oplachování nádobí pod tekoucí vodou místo v nádobě. Nejčastější nedostatky se podle Mackové týkají stravování. Už skoro 3/4 hotelů na Kubě museli kvůli americkým sankcím a ropnému embargu ukončit provoz. V souvislosti s energetickou krizí podle agentury AFP do země jezdí výrazně méně turistů. Kuba v krizi zavádí restriktivní opatření. Začátkem února mimo jiné zakázala zahraničním aerolinkám tankovat palivo na svých letištích. Kvůli tomu některé společnosti na Karibský ostrov přestaly létat. Na Slezsko-ostravském hřbitově dnes přibude pomník obětem komunistické perzekuce. Připomene 4 muže popravené před 75 lety v politickém procesu. Nový památník vznikl z iniciativy spolku Fiducia a stojí u společného hrobu, kam režim jejich urny uložil bez označení.
2: Sport.
5: Evropská fotbalová unie UEFA uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v prohlášení na svém webu napsala, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejen UEFA a chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu Světové federace.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 v Brně a nehoda na D2 u Podivína. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z 201. kilometru popojíždí kolona. U sjezdu na Bratislavu opravují vozovku, jede se jedním pruhem, je to na 40 minut. Možná je trasa z exitu 203 po Ostravské, zpět se vrátíte Heršpickou a najedete na kilometru 194. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín na 34. kilometru vyšetřují nehodu, jede se levým pruhem, kolona ze 37. kilometru kilometrů je na 25 minut. Pokud nechcete čekat, dá se jet z exitu 41 přes Podivín, po souběžné silnici zpět se vrátíte u Hustopečí. Na silnici 52 z Mikulova do Brna stojí dlouhá kolona před Novomlýnskými nádržemi. Po nehodě tří aut se tam jezdí kyvadlově, je to na desítky minut. Obět to jde osobními auty přes Dolní Dunajovice a Pasohlávky. Směrem do Mikulova je fronta výrazně kratší. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je nejprve fronta před Benešovem na 20 minut, následně výrazně delší kolona stojí za Oldřichovcem a táhne se až za Miličín. Zpoždění přes půl hodiny, po nehodě se stále jezdí kyvadlově. Na konci dálnice D3 směrem do Prahy kvůli tomu čekejte také kolonu na 20 minut a z Prahy na jih se teď vyplatí jet po dálnici D4. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Odpoledne čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se hlavně v Čechách přidají lokální přeháňky a bouřky. K večeru pak bude od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty dnes 29 až 34 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 26, na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Ve věku 56 let zemřel při dopravní nehodě Glenn Hansard. Stalo se to nad ránem, když se vracel na motorce z koncertu. Držitele Oscara za nejlepší filmovou píseň, kterého zároveň lidé mohli potkat s kytarou v ulicích, si připomeneme v našem kulturním magazínu. 18 kilometrů filmu, obří ocelový talíř a promítačka, která zvukem připomíná autodílnu. Jak vlastně vypadá taková tříhodinová odysea Christophera Nolana ze 70-milimetrového filmového pásu, i na to jsme se byli podívat. A jaké dramatické tituly můžete slyšet z našeho vysílání? Pozvání do studia přijal Aleš Vrzák, náš šéfrežisér. Dobrý den od Michaely Veteškové.
2: Kultura Plus.
7: Ve svých 13 letech odešel ze školy, aby mohl hrát na ulicích. Do nich se s kytarou a omamným hlasem vracel i v době, kdy už měl doma sošku Oscara za nejlepší filmovou píseň. Frontman kapely The Frames zemřel při dopravní nehodě tuto středu.
8: Takto před několika lety zachytila Glenna Hansarda faninka v ulicích na Sicílii. Hudebník, který běžně hrál pro tisíce lidí v halách a na stadionech, seděl na obrubníku v sandálech, před sebou měl jen obal na kytaru, vodu a dva posluchače. Sám často opakoval, že busking, tedy po uliční hraní, muzikanta mnohdy prověří víc než velký, natěšený dav.
9: Lidi na ulici se zastaví a zaposlouchají jenom v případě, když je umělec písni absolutně oddán a je znát, že ho to samotného baví. Když pršelo, měl jsem prokřehlé prsty a hrál jsem jen proto, že jsem potřeboval peníze, tak jsem vždycky odcházel s prázdným kloboukem.
8: Do hraní na ulici natchnul irský písničkář i řadu svých kolegů, včetně Bona Voxe z U2 nebo Dannyho O'Donoa z The Script. Hansard přes 15 let pořádal charitativní vánoční busking, který každoročně podporoval lidi v náročné životní situaci. V centru Dublinu se potkávali tisíce lidí.
9: Dneska hrajeme pro lidi bez domova. Nemáme s sebou ani obal na kytaru, kam byste mohli přispět. Tak co byste říkali na to, kdybychom nechali kolovat i klobouk? Pomůže i 50 centů.
8: Do srdcí českých fanoušků se Glenn Hansard zapsal především filmem Once s Oscarovou písní Falling Slowly, kterou složil společně s českou zpěvačkou Markétou Irglovou. Dohromady tvořili duo The Swell Season, pojmenované podle slavného románu Josefa Škvoreckého Prima sezóna.

0: Ve vzpomínkách na Glena Hansarda kolegové a fanoušci často zmiňují sílu irského folklóru a hudebnické komunity, kterou okolo sebe zpěvák združoval. To ukázala i nedávná účast na rozloučení s legendárním zpěvákem The Pogues Shaneem McGowanem, kde společně s dalšími muzikanty zahrál pozůstalým k tanci slavnou píseň Fairy Tale of New York. Glen Hansard zemřel v Dublinu ve věku 56 let. Lidé se s ním loučí mimo jiné buskingem v ulicích. Josef Kaňka, Český rozhlas.
1: Moře, bouře, nestvůry a cesta, která se zdá být nekonečná. Odysea Christophera Nolana zve diváky na výpravu po stopách antického hrdiny. Díky obřímu plátnu v IMAX na pražské Flóře a 70mm filmovému pásu můžete mít pocit, jako byste byli přímo na palubě jeho lodi. Zájem o tento zážitek je tak velký, že na projekce do Prahy míří diváci i ze zahraničí.
2: Na první poslech by podle zvuku mohla promítací kabina IMAXu připomínat autodílnu. Místo motorů a součástek tu ale mezi kovovými válečky visí lehce napnutý tříhodinový film Odysea Christophera Nolana. Pás leží navinutý na obřím ocelovém talíři, na který jednou rukou sahá promítač Tomáš Višinský.
3: Ta IMAXová filmová kopie je specifická tím, že tím filmovým projektorem prochází horizontálně. Standardní film, ať už to byla klasická 70 nebo 35mm film, má orientaci políčka vždycky kolmo ke směru pohybu té filmové kopie. IMAX právě je specifický tím, že to políčko je otočeno o 90 stupňů a tím pádem to obrazové políčko není omezeno ze stran, ale na výšku. Takže ta jeho velikost může být potom takhle ohromná.
2: A velikost filmového políčka není jediné unikum. Celá kopie Odysei má zhruba 18 kilometrů.
3: A ta filmová kopie se tam nachází v celku, to znamená, když nám přijde do kina, je potřeba ji z těch jednotlivých částí, do kterých je rozdělena, slepit a připravit ji.
2: Životnost kotouče je díky šetrné technologii téměř neomezená. Přehrát se tak může klidně 500krát. Promítači se ale musí starat o velkou promítačku na kolejnici skoro jako o závodní stroj, který se pravidelně čistí od prachu.
3: To, co je tady slyšet v pozadí, tak to je kompresor, to znamená stlačený vzduch, kterým ofukujeme jednotlivé mechanické části a optické části toho projektoru. Při projekci se každé políčko přisaje na takovou malou čočku zakřivenou, která jinak stabilizuje jeho pohyb, aby se filmové políčko nehýbalo v průběhu projekce a zároveň i pomáhá té ostrosti v průběhu projekce. Takže to zakřivení vlastně pomáhá tomu, aby se ten obrázek jevil na promítací ploše jako ostrý.
2: Do kina dovezli film v krabicích, na kterých bylo napsáno úplně jiné jméno, a to kvůli bezpečnosti.
3: To hlavní zabezpečení těch krabic je takové, že se na krabici zásadně neuvádí název toho filmu, vždycky se tam uvádí nějaké krycí jméno a je to vlastně základní zabezpečení proti tomu, aby náhodou třeba se nestalo, že se ten film třeba ztratí, protože pořád je to kopie, která má nějakou licenční hodnotu, je to exkluzivní materiál, který není jednoduché jako tak snadno vyrobit. Těch částí může být klidně i přes 50, ale nám do kina přišel ten film rozdělený do tří krabic, do větších celků, je vlastně to i z důvodu té jednodušší přepravy, lépe se s těmi většími krabicemi manipuluje, ale některá kina mohou dostat ten film na ty jednotlivé cívky, takzvané reely, které potom si to kino při té přípravě samo slepí za sebe. Help me go home.
2: Zájem o projekce Odysei ze 70mm pásu v IMAXu na pražské Flóře je obrovský. Rezervace mizí v řádech minut. Promítá se tak od rána do večera.
3: Tady je to koncipováno vlastně na dvě směny. Ty projekce jsou teďka celodenní, promítá se 4x až 5x, tak jsme tady vlastně na 2 10-hodinové směny. Jsme tady vždycky ve dvou, jeden hlavní promítač, druhý vždycky nějaký support. Je to hlavně z toho důvodu, že u toho média, u té projekce pořád někdo musí být fyzicky přítomen i pro nějaké případy, kdyby se cokoliv dělo. Směna začíná v 8 a ta poslední končí někde ve 4 ráno.
2: Jak dlouho se bude filmový pás v promítačce točit, záleží na návštěvnosti. Například drama Oppenheimer režiséra Christophera Nolana promítali v pražském IMAXu ze 70mm filmového pásu ještě několik týdnů po premiéře. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Jak jste mohli z reportáže slyšet, pro některé fanoušky není Odysea jenom název nového filmu, ale také popis jejich cesty do kina. Za projekcí míří do Česka z různých koutů Evropy. Někteří přijíždějí z Německa, jiní dokonce z Itálie nebo Gruzie. Kvůli jedinému filmu tak urazí stovky kilometrů.
2: Po třech hodinách se v kině IMAX na pražské Flóře rozsvítí světla. Diváci pomalu opouštějí sál a mezi nimi i Alessandro Taroli, který zavítal do Prahy jenom kvůli projekci, a to z italského Trenta.
4: Zajímám se o analogový film a fotografii, takže jsem byl opravdu zvědavý, jak vypadá pořádný film natočený a promítaný na 70mm IMAX. Příběh samozřejmě všichni tak trochu známe, ale po technické stránce to bylo úžasné. Myslím, že je ten film opravdu skvěle natočený.
2: Alessandro přitom není jediný, kdo kvůli Odyssee přijel do Prahy ze zahraničí. Jeho nového známého Stefana Grosseho sem přivedl stejný film.
5: Jsem z Norimberku. O IMAXu jsem toho hodně slyšel na internetu, tak jsem si začal zjišťovat, kde bych mohl film vidět v původním formátu. A Praha byla nejbližší možnost, kde se dal film takhle promítnout. Líbí se mi, jak je IMAXové plátno obrovské. Je skoro čtvercové. Čekal jsem, že bude široké, ale překvapilo mě, jak moc je vysoké. Vypadalo to skvěle při záběrech krajiny, ale i u portrétů lidí.
2: A že se Alessandro a Stefan vůbec potkali, je náhoda. Těsně před promítáním totiž obědvali v jedné pražské restauraci, popisuje italský divák.
4: Já už tam byl a dával si brunch, bylo asi 10:30 ráno, takže jsem měl ještě spoustu času. Pak přišel Stefan a dali jsme se do řeči, ptali jsme se, co tady děláme. Řekl, že přijel jen na jeden den kvůli filmu a já říkám, vážně? Já taky.
5: Předtím jsme se vůbec neznali. On je z Itálie, já z Německa a oba jsme přijeli do Česka kvůli stejnému filmu.
2: Doplňuje Stefan. Společně s ním jsme pak výtahem vyjeli o několik pater výš do projekční místnosti, kterou si chtěl prohlédnout.
5: Jsem v šoku. Takhle hlasitý zvuk promítačky jsem nečekal. Je to jako ve starých promítacích sálech. Tenhle zvuk nejspíš slyšeli i moji prarodiče, když šli do kina.
2: Oba zahraniční fanoušci se dlouho vyptávali promítačů na různé technické zajímavosti. Třeba i na to, proč je IMAXový pás promítaný horizontálně, nebo jak se promítačka chladí vodou a mění velká ksenonová lampa. Při loučení si pak Stefan a Alessandro slíbili, že do Prahy ještě přijedou, a to na promítání pokračování sci-fi série Duna. I tento snímek totiž natočil částečně režisér Denis Villeneuve právě na 70mm široký IMAXový filmový pás. Za promítáním Odyssey přijel do IMAX kina také gruzínec Sandro Shugladze.
6: Miluju kino a především filmy Christophera Nolana, takže tahle cesta pro mě nebyla jen o tom vidět film. Byla to inspirativní zkušenost. Jako filmař jsem chtěl zažít jeden z nejlepších způsobů, jak se dá film sledovat. IMAX 70mm je opravdu vzácný formát a vůbec nevím, kdy budu mít další možnost vidět film právě takhle. Pro mě to rozhodně stálo za tu cestu. Byl to zážitek, na který nikdy nezapomenu.
2: Do českých kin přitom na Odysseu nemíří jen zahraniční filmoví nadšenci. Nolanův nový snímek už u nás vidělo přes 250 000 diváků a jeho tržby překročily 60 milionů korun. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Když jsem někdy na besedách, tak lidem říkám, že Český rozhlas je taková mohutná budova, která stojí na dvou pilířích. Jeden pilíř je zpravodajství a publicistika. Ostatně já vlastně tvořím zpravodajské obsahy právě pro zpravodajství a publicistiku. A druhý, neméně důležitý pilíř je právě dramatická tvorba. A tento pilíř právě teď v našem vysílání zastupuje režisér Aleš Vrzák. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: My si s Alešem tykáme ve svém osobním životě, tak si budeme tykat i nadále. Tudíž zvykání a dobrého dne přejdu na ahoj. A Aleši, zdá se ti ten příměr těm dvou pilířům moc přehnaný?
9: Ne, vůbec ne. Myslím, že to je přesně to, co veřejnoprávní média mají nabízet. To znamená nějakou stránku základní informační, proto tady vlastně jsou. A tím i myslím, jako zachraňují celou tu společnost v době povodní a různých katastrof. Je to najednou to médium nejdůležitější v celé zemi. Každý si ho může naladit na malém tranzistoráku na baterky, bez ohledu na to, jestli proud jde nebo nejde. A Vedle toho je to nějaká tvorba, v které jsme jedineční. Je to literatura, dramatická tvorba, ale i další formáty a pořady, které vlastně na základě literárních děl vznikají. Je to obrovské množství poezie, které produkujeme pro posluchače Českého rozhlasu.
8: Já teď budu zastupovat takového věčně rejpavého posluchače, nebo dejme tomu diváka, nebo občana České republiky, který řekne, já nepotřebuju žádnou dramatickou tvorbu. Koncerty vážné hudby neposlouchám, když si něco potřebuju přečíst, tak půjdu do knihkupectví a tam si koupím detektivku nebo nějakého průvodce. Raději si zajdu do kina a nebudu poslouchat nějaké vyprávění z rádia, které ani nevidím. Já vlastně tu dramatickou tvorbu nepotřebuju.
9: Tak samozřejmě, že asi se, je to nějaká základní potřeba toho, jestli chceme být v kontaktu s literaturou, s nějakým psaným slovem převedeným do zvuku v rámci samozřejmě nějakého uměleckého uchopení režiséra a herců a dramaturga, kteří ten pořad připravili. A jistě se mezi námi najdou tací, kteří to odmítají a vůbec nic proti tomu, prostě mají rádi jinou činnost, ale pak je tady poměrně velká, široká skupina lidí, která využívá těch audioformátů k tomu, aby si tu knihu poslechli tak, jak vlastně byla napsána a jak je převedena nějakým dobrým hercem a dobrým režisérem, nebo popřípadě ti náročnější pak inklinují k té dramatické podobě a titul, který třeba znají z literatury, si rádi poslechnou, jak je převeden do dramatické podoby, jak je ten scénář vytvořen, jak vzniká takový ten rozhlasový film, taková představa fantazijního světa, která rozehrává tu individuální představu u každého posluchače a která pro něj může vytvořit situaci, která může být naprosto výjimečná.
8: Ten rozhlasový film si každý posluchač může pustit ve své hlavě, ve své fantazii. To je to základní.
9: Ano.
8: Vy díky vaší tvorbě dramatické dáváte tomu posluchači možnost kreativity, fantazie, takovou svobodu. Pojď si sám říct, jak chceš, aby vypadala třeba tato postava, jaké barvy má ty šaty.
9: Určitě, protože každý máme svůj osobní svět, svoje zkušenosti, svoje představy, no a ty si samozřejmě pak zasazujeme do těch postav, do situací, do prostředí, v kterých je slyšíme a dotváříme si právě tu individualitu toho poslechu.
10: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Hrabě Drákula, Válka světů, Den Trifidů, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
9: Já bych vlastně zmínil asi dominantně tři takové oblasti, tři takové řady, které se týkají třech stanic, kam literární a dramatickou tvorbu pro ně je vytváříme a tam vlastně jsou vysílány. A to je stanice Vltava a ten celkový projekt se jmenuje Filmové léto, pak je to Český rozhlas Dvojka, Mrazivé léto a Rádio Junior Severské léto. A to se týká celé řady pořadů, které jsou vytvářeny od esejistické tvorby přes literaturu až po tu tvorbu dramatickou. A myslím si, že my se ještě můžeme samozřejmě v rámci toho filmového léta, toho prvního, které se jmenoval na stanici Vltava, těšit na dvoudílné drama zpracované kolegou režisérem Petrem Mančalem s Klárou Suchou a Viktorem Zavadilem v hlavních rolích a je to Lars von Trier Dogville, taková ta ikonická filmová podoba, která tentokrát bude převedena do rozhlasového vysílání. A to se mně zdá jako výjimečný titul, o který by neměli naši posluchači přijít. No a pak je tam samozřejmě obrovská škála i titulů, které jsou reprízované, které vznikly kdysi a posluchači si je mohou naladit. A je to ku příkladu Vančura Rozmarné léto, Hrubín Srpnová neděle, Tennessee Williams Tramvaj do stanice Touha, Tokarčuková Svůj vůz i pluh, Fuchsův Spalovač mrtvol a další a další. Samozřejmě, že posluchači to mohou zachytit v přímém vysílání, všechny ty tituly, o kterých jsem mluvil, nebo přejít na stránky těch stanic, nebo samozřejmě mají šanci jít na Můj rozhlas, kde všechny ty tituly budou. Asi bych neměl zapomenout na žánr, který je nejoblíbenější, a to u toho filmového léta, u stanice Vltava i u dalších stanic, jsou četby na pokračování. A tam vlastně posluchače čeká Wellsova Válka světů, Město snění Davida Lynche, které uslyšíme v podání Lukáše Hlavici, premiéra Jamesa Gradyho Šesti dnů Kondora, kde svoje síly spojí Josef Kačmarčík a Jakub Albrecht. A pak ve finále toho léta to budou čelisti Petra Benchleyho, který tuto knihu zpracoval i jako filmový scénář. Myslím, že je spoluautorem toho slavného filmového scénáře, a režisérka Bela Šenková pozvala ke spolupráci na této knize Honzu Hájka. Kdybychom přešli na stanici Dvojka, aby jsme nezapomněli stanici, která vlastně je z hlediska poslechu literatury pro nás asi nejdůležitější, tak tam můžeme uslyšet v rámci jejich mrazivého léta hru Kateřiny Surmanové Zvedá se vítr, kterou bude tvořit Radim Nejedlý, náš brněnský kolega s brněnskými herci. A v četbách na pokračováních to bude ikonicky známá Dívka ve vlaku Polly Hawkins, kde můžeme slyšet Anitu Krauzovou, Evu Hacurovou, Lucii Černíkovou, režii má Dimitrij Dudík, nebo současný autor Vilém Koubek Zatloukání hřebů, dílo, které určitě do mrazivého léta bude patřit, a Vít Wenzl si pozval Luboše Veselého a Romanu Videnkovou. Z těch reprízových titulů bych připomněl Preusslerova Krabata, Verneho Tajemný hrad v Karpatech, nebo Siskindův Parfém Příběh vraha, což je opět titul, který známe z filmové podoby.
1: Aleši, podle čeho vlastně vy vybíráte takové ty tituly, které jsou vhodné do repríz? Uspůsobujete tomu právě to, že teď máte v premiéře to a to, a teď k tomu nasadíte třeba toho Žila Verna nebo něco takového? Je to tak?
9: Je to přesně tak. Myslím, že tady to základní vedení bylo těmi tématickými okruhy letními. To, co se vlastně připravuje na to léto, asi je důležité poznamenat, že vlastně řadu let zpátky jsme zjistili, že poslechovost těch letních titulů je poměrně veliká. Že vlastně nedochází k tomu, jako v jiných oborech, takové té okurkové sezóně, kdy scháníme posluchače a snažíme se ho získat pro poslech, ale že je to možná právě čas, kdy to audio se stává společníkem, prostředníkem, nějakým přítelem našich posluchačů, a oni se dostanou k titulům výjimečným se svojí premiérou nebo k titulům reprízovým, na které by se nemělo zapomenout. A tak je to i dramaturgy postavené, aby ta léta na Vltavě filmové, na Dvojce mrazivé přinášely tituly, které pro ně budou zajímavé.
1: Nicméně na Českém rozhlase Junior máte Léto severské. Proč?
9: Myslím, že to souvisí s propojením s Astrid Lindgrenovou a že to propojení je pro tuto stanici zásadní. Já jsem chtěl připomenout její dva ikonické tituly. Jednak je to asi nejznámější titul pro děti Pipi dlouhá punčocha, kde v režii Vlada Ruska zazářila Bára Hrzánová. A pak to bude premiérový titul, premiérová četba na pokračování, opět s Bárou Hrzánovou, a to bude Astrid Lindgrenová a její Děti z Bulharbinu.
1: Tak k poslechu Českého rozhlasu nás asi doslova nalákal Aleš Vrzák, a díky za to.
9: Já moc děkuju a přeju příjemný poslech.
1: A ve finále našeho kulturního magazínu také připojím pozvánku na tradiční jirásku v Hronov. Začal v pátek 31. srpna a potrvá celý následující týden. 96. ročník celostátní mezidruhové přehlídky amatérského divadla se nese v duchu oslav zápisu hraní amatérského divadla v České republice na seznam UNESCO, kam už 10 let patří i české a slovenské loutkářství. Nezávislé divadlo Tramtárie připravuje olomoucké nejenom shakespearovské léto, už po 11. Poprvé ale pozve návštěvníky do prostor letního kina. V Olomouci jde o největší prázdninovou divadelní akci pod širým nebem a organizátoři očekávají návštěvnost přes 5000 diváků. Festival začíná 4. srpna a do 16. srpna se návštěvníci můžou těšit na 13 divadelních večerů pro dospělé a také pro děti.
11: Máme rádi nové výzvy. Takže nový prostor, větší kapacita, tak začínáme teďkon tady. No.
12: Rozhlíží se po pódiu v letním kině ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
11: Další věc byla opravdu otázka té kapacity, protože parkán jako není nastavený na ty velké návštěvnosti, takže zejména na poslední roky už to byl velký problém. Ta kapacita 550 míst extrémní tam byla několikrát překročena a zkrátka ten festival to trochu přerostl.
12: Divadlo Tramtárie se dlouhodobě potýká s finančními problémy. Tento letní festival je proto důležitou součástí provozu a vylepšením finanční bilance.
11: Tramtárie je tedy jak komorní divadlo pro 80 diváků a tady chodí 500-600 na představení. Takže celkově přijde do Tramtárie za rok 20 000 lidí, ale z toho 5 jsem na tento festival, takže opravdu je to velká část vlastně našich příjmů a našeho fungování, takže je to velmi důležité a je to vždycky v podstatě infarktové pozorování toho počasí a modlení se, aby nezapršelo nebo aby pršelo jindy a ne během představení.
12: Novinkou je i zapojení dalších kreativních umělců během festivalu.
11: Chceme jako během festivalu představovat umělce a výtvarníky a keramiky, co jsou z Olomouce, co s námi třeba spolupracují, aby během festivalu představili svou tvorbu a řekli, že jsou tady v Olomouce, že tady se dají kopit jejich výrobky.
12: Z důvodu nedostatečné kapacity se divadlo Tramtá je stěhuje ze Slovanského domu do bývalých hanáckých kasáren.
1: Dodává kolegyně Blanka Mazalová a 4. srpna otevírá Národní knihovna novou výstavu. Výstava Ze stínu ke světlu představuje soubor knih, které přežily jednu z nejtemnějších kapitol evropských dějin. Přibližuje jejich osudy, pátrání po původních majitelích i tradici hebrejského knihtisku a předválečné židovské knižní kultury.
13: Snažili jsme se do té expozice vybrat knihy, které jsou nějakým způsobem umělecky zajímavé nebo mají nějaký zajímavý příběh. Proto také součástí té výstavy je i sekce, která je věnovaná hebrejským tiskařům, nakladatelům a vůbec té hebrejské knižní kultuře, která před válkou byla v Evropě rozšířená a která v podstatě zmizela.
1: I o tom budeme mluvit v příštím týdnu. Teď už se loučí Michaela Vetešková, naslyšenou za týden a mějte se pěkně.
7: Chtěli byste si připomenout úspěšné série pořadů Českého rozhlasu Plus? Na webu plus.rozhlas.cz najdete v sekci projekty to nejlepší, co v posledních letech vzniklo. Například dokumenty a rozhovory, které mapovaly rozdělenou společnost. Vrátit se můžete k cyklům úspěšných historických pořadů, jakými byly například Špioni, Politické vraždy nebo Měsíc majora Zemana. To nejzajímavější, co kdy zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Plus, najdete v sekci projekty na webu plus.rozhlas.cz.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Další zprávy a Vojtěch Tomášek.
14: Na novou superdávku dnes přechází přes 238 tisíc domácností. V Řecku se snaží zastavit lesní požár u Korinského zálivu, pomáhají i čeští hasiči. Tesleřky Flamíková a Šantrůčková vybojovali stříbro na evropském šampionátu. Po nehodě popojíždí kolona na silnici 52 u Pasohlávek nedaleko Mikulova. A bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 34 stupňů.
7: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
14: Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 stávající. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
15: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
14: Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté. Informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce, podle kriminalistů ukradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornili vyšetřovatelé Finanční analytický úřad. Kriminalisté uvedli, že se jim díky spolupráci s bankou podařilo prokázat, že muž centrální banku okrádal obcházením interních pravidel. Stovky hasičů se snaží zastavit rychle se šířící požáry na západě Řecka u Korinského zálivu. Pomáhají jim i čeští kolegové u města Patra. Na místě je teď 22členný tým. Úřady na severu řeckého poloostrova Peloponés v noci evakuovali několik lidí pomocí lodí. Hašení v uplynulých dnech komplikoval i silný vítr. Podle velitele českých hasičů v Řecku Petra Vodičky se ale podmínky zlepšují.
16: Problémy jsou s dodávkou vody, problémy jsou s přístupem, ale zase na druhou stranu teplota je pod 30 stupňů. To nefouká vítr, ale čas od času, když to foukne, tak se nám to rozjíždí a doufáme, že nás ráno podpoří letadla nebo vrtulníky.
14: V Hronově na Náchodsku začíná 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Do příští soboty ochotníci nabídnou divákům desítky představení. Součástí programu jsou i koncerty, semináře, diskuzní kluby anebo výstavy. Na místě je taky náš reportér Václav Plecháček.
17: Jsem před Jiráskovým divadlem a dívám se právě na příchod kapely Prima Jazz Band, která je, jejíž koncert je součástí slavnostního zahájení. Začnou hrát podle mě za několik málo desítek vteřin. Oficiálně program teprve začíná, ale v sousedním sále Josefa Čapka už je v plném proudu představení Emamele Masov, podání ochotníků ze Strakonic. V 5 pod odpoledne tady začíná ochotnické představení Ani za milion, s tím přijeli amatérští divadelníci z Hranic. No a večer zahrají třeba i turnoští Tutu Bazo, Čekání na Filipa. V doprovodném programu v parku Alojze Jiráska dnes lidé uslyší tři kapely. Z Hronova Václav Plecháček, Radiožurnál.
18: Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou získaly na dvojce bez kormidelnice stříbro na mistrovství Evropy. V italském Varese zvítězili před českým párem Rumunky. Fotbalisté ostravského Baníku zabojují v šancelize o druhé vítězství v řadě. Ve druhém kole nejvyšší soutěže nastoupí proti Slávii v 17 hodin, kdy začnou i duely Liberec Teplice a Slovácko Artis Brno. Radiožurnál Sport odvysílá zápasy v přímých přenosech, stejně jako večerní utkání Plzně s brněnskou Zbrojovkou. Trenér Západočechů Martin Hyský si chce udobřit fanoušky po nepovedeném vstupu do sezony a porážce s Libercem.
19: Získáme jedině poctivou prací a plně diametrálně odlišným výkonem proti Zbrojovce. Je to o tom dát hlavy nahoru. Ta sezona se rozjíždí, když je to pro nás velmi nepříjemný začátek, tak je před náma dostatek zápasů, v kterých musíme vypadat úplně jinak.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Překážka na D1 u všech hromad zdržení u Slatiny. Na D1 z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Pražský okruh. Na necelém 15. kilometru zastavilo auto, je neoznačené a musí se vybočovat.
22: Stojící vozidlo ve stoupacím pruhu. Druhé ani tam není.
21: Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z 201. kilometru zůstává kolona u sjezdu na Bratislavu, opravují vozovku. Jede se pomalu jedním pruhem, je to na 45 minut, možná je trasa z exitu 203 po Ostravské, zpět se vrátíte Heršpic. Z dálnice D2 na D1 kvůli tomu se najíždí krokem kvůli omezení. Navíc se do Brna přesunula kolona od Podivína po dřívější nehodě. Brzdí se na 3. kilometru, zdržení 15 až 20 minut. Na silnici 52 z Mikulova do Brna stojí před Novomlýnskými nádržemi kolona po dřívější srážce 3 aut. Nadále se jezdí Kyvadlově, je to na půl hodiny. Možná je osobními auty trasa přes Dolní Dunajovice a Pasohlávky. Směrem do Mikulova je fronta výrazně kratší. A na silnici 3 a dálnici 3 jsou obousměrné kolony za koncem dálnice u Lažan. Řeší tam nehodu, už se nejezdí Kyvadlově, i tak stále počítejte s 20 minutami navíc obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Stejně jako Češi i Angličané jsou vášniví zahrádkáři. Získat do pronájmu záhonek ale není vůbec jednoduché. Víte, co spojuje Krušné hory, Drážďany a České země? Jsou to jedny z nejstarších hutí na světě. Mají vlastní dialekt, vlastní písně, vlastní zvyky. Latgalové jsou na svou specifickou kulturu hrdí, stejně jako jsou hrdými Lotyši. Vydáme se za nimi v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
3: Reportáže zahraničních zpravodajů.
15: Leckdo by si mohl myslet, že zahrádkářské kolonie jsou něco specificky českého. Zdaleka tomu tak ale není. Tento fenomén je typický pro řadu evropských zemí a měst. Dlouhou tradici má i ve Velké Británii. Kdysi se tam zrodil z nutnosti a stejně jako i v Česku v Británii měly zahrádkářské kolonie na kahánku. Dnes ale zažívá zahrádkáření renesanci. S naším reportérem Jaromírem Markem se teď vydáme do zahrádkářské kolonie v severním Londýně.
4: Vypadá to, že úroda švestek bude slušná. Angrešt už jsem snědla, stejně tak rybíz. Letos dozrálo všechno strašně brzy.
23: Záhumenek paní Jill leží uprostřed zahrádkářské kolonie v luxusní čtvrti Muswell Hill. Pozemek má jen něco přes 100 metrů. Vejde se na něj maličký domek na nářadí, jehož střecha slouží k zachytávání dešťové vody v nádrži, lavička a podél cestičky řady upravených záhonků. Sedmdesátnice Jill bydlí nedaleko a se svojí fenkou Pip chodí na zahrádku každý den.
4: Snažím se pěstovat ovoce, které nepotřebuje moc zalévat. Angrešt, rybíz, ten v obchodě nekoupíš, a když, tak za strašné peníze. Pěstuju rebarboru, ostružiny a taky květiny.
23: Kdysi byly zahrádkářské kolonie zdrojem ovoce a zeleniny. Téměř vlastenecký rozměr získaly záhumenky během druhé světové války, kdy se nacisté snažili odříznout Británii od zásobování. Britská vláda vyhlásila kampaň Dig for Victory, tedy kopejte nebo spíše okopávejte pro vítězství. Řada parků i hřišť, včetně golfových, se proměnila v zahrádkářské kolonie. Dnes slouží především pro radost, ale aby někdo pěstoval jen květiny, to zase ne. Zahrádky leží většinou na městských pozemcích. Nájem není vysoký, pravidla jsou ale přísná.
24: 70% of your allotment should be productive.
4: Musí být vidět, že zahradničíš. 70% pozemku musí být využito pro pěstování zeleniny nebo ovoce. Jinak dostaneš výstrahu, potom druhou a pak už následuje výpověď.
23: Zahrádkářské kolonie se často rozkládají na krásných místech. Například z pozemku paní Jill je nádherný výhled na půl Londýna. Tržní ceny takových pozemků by byly astronomické a developeři samozřejmě krouží kolem. Zahrádkářské kolonie jsou však v Británii chráněny zákonem a pokud by je místní zastupitelstvo chtělo změnit na stavební parcely, muselo by získat vládní souhlas. Před 30 lety to vypadalo, že o městské zahradničení už nebude zájem. Dnes se na záhumenky čeká roky.
4: Já sama čekala na tento záhumenek dlouhých 11 let. Seznam čekatelů na pozemek v naší kolonii je momentálně uzavřený. Je na něm přes 200 lidí, což znamená, že na většinu z nich se nikdy nedostane.
23: Hodnotí paní Jill z londýnské čtvrti Muswell Hill, Jaromír Marek, Český rozhlas.
15: V Krušných horách se po staletí těžilo stříbro. Méně se ale ví, že skutečné bohatství vznikalo až o několik desítek kilometrů dál, v hutích, kde se ruda tavila. Náš spolupracovník Pavel Polák nás zavede do saských Moldenhütten u města Freiberg, do jednoho z nejstarších hutních areálů na světě, který dodnes připomíná, jak úzce byly české země a Sasko po staletí propojené.
25: Před Freibergem vede přes řeku Muldu vysoký viadukt, po kterém už skoro dvě století jezdí vlaky. Kdo se v tu chvíli podívá z okna, spatří průmyslový areál, kolem kterého dělá řeka velký oblouk. V jedné jeho části jsou vidět staré haly, rezavé konstrukce a nad nimi vysoké komíny. Je tu ticho, protože se tu už několik desítek let nic nevyrábí a nedělá. To jsou Muldenhütten, jedny z nejstarších hutí na světě. Stříbrné rudy tady tavili už ve 14. století. I proto jsou dnes součástí světového dědictví UNESCO. Zasadil se o to muž, který hornictví v Krušných horách zná jako málo kdo. Profesor Helmut Albrecht.
2: Dieser Hüttenkomplex ist der nicht nur der älteste, er ist auch der am meisten produziert hat. Hier ist das meiste.
5: Tento hutní komplex není jenom nejstarší, ale také nejvýznamnější. Právě tady se zpracovalo nejvíce stříbra, vlastně celé bohatství Saska. Dá se říct, že nádhera Drážďan byla financovaná stříbrem z Krušných hor. Ruda se svážela sem do Muldenhütten, kde se tavila. Teprve tady totiž vznikala skutečná hodnota samotné stříbra.
25: Stříbro se tu zpracovávalo až do 19. století. Pak zinek, olovo, kadmium, všechno z místního regionu.
5: Bylo to také místo inovací. Díky Báňské akademii ve Freiberku se právě tady vyvíjely nové postupy, jak z rudy získat i poslední zbytky cenných kovů, které bylo možné dál zpracovat a prodat. A právě v tom spočívá mimořádný význam tohoto místa.
25: Až do roku 1991 se v místní, dnes už zrezivělé a nadobro vyhaslé peci tavily krušnohorské rudy. K mnoha set leté historii zdejších saských hutí patří ale i české země.
5: Existovala dohoda mezi Saským královstvím a Českým králem, respektive Habsburky, o využívání dřeva. Lesy v okolí už totiž byly kvůli hornictví a hutnictví téměř vykácené. Dřevo se proto dopravovalo z české části Krušných hor vodními kanály a po řece Mulde až sem.
25: Později dřevo

0: Real byl svou vlastní výrobou doslova zamořen.
1: Je to světové dědictví, které chce profesor Albrecht zpřístupnit. Pohled z projíždějícího vlaku totiž nestačí.
2: My si ještě víc nejen o propojení Saska s Českem povíme s autorem předchozí reportáže, naším spolupracovníkem Pavlem Polákem. Pavle, tě vítám ve vysílání.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Pavle, jaký ty máš vztah ke Krušnohoří?
3: Velmi hluboký, řekl bych. Krušnohoří mám velmi rád, protože je to česko-německé pohoří, to za prvé. Je to pohoří, které bylo dlouhou dobu zanedbávané nebo zapomenuté a z těch všech českých hor bylo jako poslední, řekl bych, objevené. A je to krajina, která skrývá mnoho krásných zákoutí. Je to krajina plná historie, ne té hornické. Je to také krajina, která v sobě obsahuje spoustu pohnutých osudů. A jeden důvod, proč mám ke Krušnohoří také velmi vřelý vztah, je, že opravuji a podílím se na záchraně nádraží v Kovářské, což je jedno z nejkrásnějších nádraží na světě.
2: Pavle, když se vrátím k té tvé reportáži, my jsme slyšeli, že právě v Moldenhitten vznikalo bohatství Saska. Čím jsou výjimečné v evropském měřítku?
3: Moldenhitten představují jeden z nejstarších nepřetržitě využívaných hutních areálů v Evropě a už to samo o sobě je dost výjimečné. Od 14. století se sem svážely rudy z celých Krušných hor a právě tady se z nich potom získávalo stříbro, které tvořilo hospodářský základ saského kurfyrství a pozdějšího království. Takže se dá říct, že bez těchto hutí, bez Moldenhitten, by vůbec nemohlo vzniknout bohatství, které můžeme dodnes obdivovat v Drážďanech, když tam přijedeme, všechny ty sbírky, všechny ty paláce, všechny ty umělecké stavby, tak ty byly, dá se říct, financovány právě z tohoto bohatství, které se tavilo a získávalo v Moldenhitten.
2: Velkou roli v příběhu hutí hrály i české země, nejdřív dodávkami dřeva, později hnědého uhlí. Je dnes tohle společné česko-saské dědictví na obou stranách hranice dostatečně známé?
3: Já bych řekl, že zatím moc není, protože ty dnešní státní hranice často vytváří dojem, že šlo o dva oddělené světy, ale ve skutečnosti byly Krušné hory po staletí jedním hospodářským prostorem. A když v Sasku začalo chybět dřevo pro hutě, tak se právě připlavovalo třeba z české strany hor a později stejnou roli převzalo hnědé uhlí, které bylo v České pánvi dost, ale v Sasku chybělo a také se vlastně pohybovali odborníci, obchodníci i nové technologie z jedné strany nebo z jedné země do druhé, takže ten zápis hornického regionu na seznam UNESCO je důležitý, protože připomíná, že jde o společné dědictví Česka a Saska a že se nejedná o dva oddělené příběhy.
2: Pavle, areál je součástí světového dědictví UNESCO, přesto není běžně přístupný. Existuje šance, že se to v budoucnu změní a lidé si budou moct bývalé hutě prohlédnout?
3: Ta šance tady je a je to i dlouhodobý cíl profesora Albrechta, který v té reportáži vystupuje, ale zatím nejde jenom o otázku organizace prohlídek, protože po stovkách let té hutní výroby zůstala půda silně znečištěná těžkými kovy a celý ten areál musí projít velmi náročnou sanací. Zároveň ale jde o to zachovat tu autenticitu, protože právě ta je jedním z důvodů, proč byly tyto hutě zapsány na seznam UNESCO. A já věřím, že to nadšení profesora Albrechta je tak velké, i ta jeho odbornost je samozřejmě neoddiskutovatelná, takže díky tomu se potom podaří vytvořit bezpečné návštěvnické trasy a lidé se tam také budou moci toto mimořádné, z mého pohledu jednoznačně mimořádné místo prohlédnout zblízka, protože, jak už zaznělo i v té reportáži, ten pohled okna projíždějícího vlaku prostě nestačí, aby člověk pochopil ten skutečný význam tohoto místa hutí Moldenhitten.
2: Říká náš spolupracovník Pavel Polák. Já ti díky za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
3: Velmi rád, pěkný den.
4: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci

0: rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V Budapešti najdete prý až 15 českých hospod. Některé jsou věnované hokejistovi Jaromíru Jágrovi a další nese třeba jméno spisovatele Bohumila Hrabala. A není to náhoda. Hrabal má mezi Maďary překvapivě mnoho čtenářů a oddaných obdivovatelů. Přesvědčil se o tom i náš reportér Ladislav Novák, když zavítal mezi Maďary, kteří se zajímají o Česko a českou kulturu.
2: Na nábřeží Dunaje v hospodě se tak jako každý týden schází členové spolku Kruh přátel Bohemia, příznivci Česka a české kultury. Dnes mě vzali mezi sebe.
3: Já jsem chodil na český jazykový kurz v Budapešti s Evou Molnárovou. Jsme před nevím kolika lety jsme založili přátelský kruh. Bohemia.
2: Mluví z paměti překladatel László Polgár. Eva Molnárová napovídá, že je to už 35 let. U piva se dnes sešel jen malý vzorek, 6 členů kruhu. Všechny je spojuje vášeň k textům Bohumila Hrabala, ke kterému se brzy stáčí řeč, a mě zajímá, čím si je český spisovatel získal.
3: My častokrát řekneme, že Hrabal byl takový maďarský spisovatel, který psal náhodou česky. Protože pro nás je to takový, kdyby psal o nás, o každodenních lidech v Budapešti nebo v Maďarsku.
2: Vysvětluje László a pokračuje Gábor.
4: Já jsem se s Hrabalovými díly seznamoval nejdřív skrz filmy Jiřího Menzla. Tehdy byly ještě černobílé, jako ostře sledované vlaky. Natolik mne uchvátili, že jsem začal schánět i Hrabalovy knihy. A proč je to tak populární? Je těžké na to odpovědět několika slovy, ale ten životní pocit, který Hrabal zprostředkovává, plyne tak nějak přirozeně, ze srdce. Myslím, že je velmi blízký duši Maďarů. Tak možná proto.
2: A jako Hrabal i jeho maďarští příznivci si rádi dají dobré pivo.
5: Na zdraví, ale vy to říkáte trošku jinak tady?
3: Nádraží.
2: Bývalý velvyslanec Arpád se do kruhu přátel Bohemia přidal hlavně kvůli častým exkurzím do Česka.
6: Při našich cestách po vaší zemi dáváme přednost místům, kam běžně chodí Češi. Nezajímají nás turistické atrakce, ale autentická místa preferovaná lidmi v Česku.
2: A taky Arpád má jak jinak než rád Bohumila Hrabala.
6: Hrabal psal o komplexitě života ve střední Evropě, se všemi jeho paradoxy a zvraty. Měl mimochodem rád fotbal a konkrétně maďarského fotbalistu Hidekutyho, který velmi dobře kličkoval. To se projevilo i v Hrabalově stylu. Děj jde jedním směrem a najednou se otočí úplně jinak.
2: Na oblibu Hrabalových děl v Maďarsku nenarážím poprvé. V zemi působí hned několik spolků, které se přímo věnují jeho dílu. V Budapešti jedna z hospod dokonce nese jeho jméno. A László trvá na tom, že mi ji určitě musí ukázat. Tak stojíme na jedné z hlavních budapešťských tříd. Nad námi svítí nenápadný nápis Hrabal Šreze, Hrabalova pivnice.
3: Tak to je autentická česká hospoda v Budapešti. Založil, který udělal Mikloš Ohrvoš, náš kamarád, který taky má rád českou hospodskou kulturu.
2: U vchodu najde člověk pamětní desku, když se trochu přikrčí. Je věnovaná Bohumilu Hrabalovi a usazená je podle stejného zadání jako pamětní desky v Praze 8 nebo v pivovaru v Nymburku.
3: V českém jazyce a maďarském jazyce je tady je citát od Bohumila Hrabala.
5: Je tam napsáno, já žádnou desku nechci, ale když, tak jen ve výšce, kam čůrají psi.
2: Vstupujeme dovnitř, na stěnách visí plakáty z filmu Jiřího Menzla, Hrabalovy podobizny, fotky z Kerska a řada dalších upomínek. Na stůl nám nesou jak jinak než pivo z Nymburka a z jídelního lístku se nabízí třeba Čech krumply langoš, tedy český bramborák. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
1: Tisíce rozprašovačů vody, provizorní fontány nebo mobilní brouzdaliště pro děti a dospělé. To není obrázek jen Česka v těchto dnech. Takhle čelí vedrům i jihokorejská metropole Seoul. Ale Korejci v těchto dnech ocení ještě jednu vychytávku, se kterou už mají dlouholetou zkušenost a navíc se jim bude hodit i v zimě. Jakou? To nám teď prozradí náš zpravodaj v jihovýchodní Asii, David Jakš.
7: V 16-milionovém Soulu s vámi komunikuje kde co. Souprava metra si vystřihne fanfáru, když vyjíždí do stanice. Semafor žádá o chvíli strpení, než přehodí červeného panáčka na zeleného. A na toaletách na hlavní stanici imigrační policie zní optimistický valčík. Zřejmě proto, aby vás tu uklidnili, že s vašimi vízy a všemi těmi razítky to nakonec dobře dopadne. Jeden z hlasů je pro místní lidi ale obzvlášť důležitý. Naviguje horkem schvácené chodce do takzvaných cool center, neboli ochlazovacích stanic, kterých jsou po městě stovky. A protože jihokorejská populace patří mezi nejstarší v celé Asii, a myslet na staršího je tu odvěkou konfuciánskou tradicí, běžným koloritem letního Soulu jsou takzvaná cool centra. Ochlazovací stanice, kam ve dne v noci může přijít každý, kdo cítí, že další cesta po rozpálených ulicích už je na hraně, a přišel čas si odpočinout.
8: Je to výborná věc. Přijdu sem vždycky tak unavený, že mi nevadí, že ta klimatizace je zapnutá velmi silně. Sedím tu tak půl hodiny, ale když potkám někoho zajímavého, je to i déle.
7: Směje se pán Sivon. Nejčastěji mají cool centra podobu menší autobusové zastávky, kam se vejde maximálně 10 lidí. Dveře těsně přiléhají, aby se dovnitř nedostal horký vzduch z ulice a můžete si tu dobít i mobilní telefon. Ale pozor, nejíst, nepít, nekouřit a nenocovat.
9: To je v pořádku, nejsou to přeci noclehárny. Tady si jen odpočineme, schladíme se a za chvíli jdeme dál.
7: Vysvětlé paní Cha Yun. Jeden z největších ochlazovacích bodů stojí na světoznámém náměstí Kwang Hwa Mun a vypadá jako obří nafukovací motoristická přilba. Sehnat tady ale místo na jedné z židlí je teď, v době horkého korejského léta, věc velmi nejistá. Navíc si tu v klidu nepopovídáte, protože klimatizační jednotka nastavená na 18 stupňů je velmi hlučná. Ledový vzduch uvnitř stanu člověku připomene, že už za pár měsíců, až korejský poloostrov sevře mrazivý vítr ze Sibiře, se tyhle prostory promění v ohřívací centra. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
1: Přestože Lotyšsko obývají necelé 2 miliony lidí, je to země etnograficky neobyčejně pestrá. Jednotlivé regiony si dodnes zachovávají svou kulturu i tradice. Jeden region ale přeci jen vyčnívá – Latgalsko. Tamní obyvatelé totiž dodnes používají specifický dialekt – latgalštinu. Nechybělo přitom mnoho a autoritářské režimy ve 20. století mohly jazyk zahubit. Naše zpravodajka Kateřina Havlíková natáčela s folklorní skupinou Cejdéry, která latgalské tradice udržuje. Yeah!

0: Myslím, že hodně z nás spojuje to, že když jsme byli děti, rodiče na nás latgalsky nemluvili. Moje máma je učitelkou lotyštiny a taky na mě mluvila lotyšsky. Ale děti kolem, moji kamarádi, latgalsky mluvili. Tak jsem šla za tátou a zeptala se ho, jestli by na mě mohl mluvit latgalsky.
1: Vypráví Vizma Mičule, která se společně se svými přáteli sešla na pěveckou zkoušku. Stejně jako Jure Svilums.
2: Pocházím z malé vesničky Ezernéky. Když to přeložíte do angličtiny, znamená to Lakers. Takže máme vážně radost z basketbalového týmu v Los Angeles Lakers. To je vtip samozřejmě. Ale ano, jako mnoho latgalců dnes i já žiju v Rize. Přišli jsme sem pracovat, studovat, dělat jiné aktivity, ale taky tu máme tuhle skvělou folklorní skupinu Cejdery.
1: Je to folklorní skupina, která udržuje latgalské tradice i latgalce samotné pohromadě. Latgalové jsou spjatí s historickým regionem na východě Lotyšska, Latgalskem. Latgalsko se po dlouhá staletí vyvíjelo celkem odlišně od zbytku země. To se odrazilo nejen v náboženství a kultuře, ale také v jazyce. Latgalové totiž mluví specifickým dialektem, latgalštinou. Nechybilo přitom mnoho a autoritářské a diktátorské režimy latgalštinu mohly zcela zničit. Ať už to byla vláda Karlise Ulmanise, sovětská nebo německá okupace. Útlak jazyka pokračoval až do rozpadu Sovětského svazu.
3: My jako děti jsme se ve školách latgalsky učit nemohli. Ani jsme se neučili nic o nás, jako o Latgalech. Teď jsme generace, která má děti, ale na své děti často latgalsky nemluvíme, protože tak nemluvili na nás.
1: Popisuje dnešní situaci Edite Lajme. Podle odhadů neziskové organizace Voluda dnes latgalsky mluví okolo 164 tisíc lidí. Dnes je latgalština chráněná zákonem. Některé školy ji dokonce vyučují, i když jen v rámci dobrovolných předmětů.
2: Máme oficiální zpravodajský portál v latgalštině. Vydali jsme několik knih v latgalštině i pro děti. Dokonce máme i latgalskou verzi navigace Waze. Současná situace je samozřejmě složitá. Mnoho lidí také od 90. let Latgalsko opustilo. Myslím, že i proto je důležité se scházet a zpívat naše písničky.
1: Uzavírá Juris Willums. Současní latgalci tak dělají vše proto, aby latgalština nedopadla jako livonština. V roce 2013 totiž zemřela její poslední rodilá mluvčí. Z Rigy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
5: Radiožurnál 14 hodin 30 minut. Odpolední zprávy a s nimi Vojtěch Tomášek.
6: Španělsko začalo instalovat plovoucí bariéru mezi Marokem a jižním pobřežím města Ceuta. Právě tam vedla jedna z cest, kterými se ve čtvrtek do španělské enklávy dostalo na 60 tisíc migrantů. Při snaze do Ceuty přeplavat zemřelo nejméně 67 z nich. Zhruba půl kilometru dlouhá bariéra dosáhne 30 až 70 cm nad hladinu a metr pod hladinu moře. Podle španělské konzervativní opozice to není dostatečné zabezpečení hranice. Generálmajor Jaroslav Míka se ujal funkce velitele velitelství pro operace České armády. Nahradil generálporučíka Václava Vlčka, který bude nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unie v Bruselu. Velitelství pro operace plánuje a řídí nasazení českých vojáků doma i v zahraničí. Míka mezi své priority zařadil hlavně schopnost armády reagovat na bezpečnostní hrozby. Řidiči by se měli připravit na kolony na Rudné ulici v Ostravě. Silničáři tam dnes začínají měnit asfalt. Silnice bude průjezdná vždy jen jedním pruhem v každém směru. Rekonstrukce má trvat ve dvou etapách celkem 20 dnů. Kramářova vila na Pražských Hradčanech se dnes otevřela pro veřejnost. Běžně nepřístupné sídlo premiérů si budou moct návštěvníci prohlédnout zevnitř i zvenku. Kromě novobarokní architektury se secesními prvky se otevírají i upravené okolní zahrady. Poslední skupina se na prohlídku vydá v 16 hodin. Fotbalisty Kroměříže čeká druhý zápas v sezóně. Ve druhé lize nastoupí v 18 hodin proti Ústí nad Labem. Ve stejný čas začne i souboj Třince s Jihlavou.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zdržení na D1 u Slatiny a na D3 před Milíčínem. Na D1 v Brně směrem do Prahy na kilometru 197 opravují vozovku v omezení. Jede se jedním pruhem, popojíždí se za Slatinou z kilometru 200,5. Fronta je stále na 40 minut. Dá se objet přes Brno nejlépe už z exitu 203. Z dálnice D2 na D1 se kvůli omezení špatně najíždí do směru na Prahu. Zastavíte se za sjezdem na Židlochovice na 9. kilometru. Zpoždění přes 20 minut. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny ze 64. kilometru pojedete krokem. Je to už jen provozem, zpoždění půl hodiny. Nabouraná auta stojí už více než půl hodinu mimo jízdní pruhy. To je u odbočky na Mitrovice. Na silnici 52 z Mikulova do Brna od odbočky na Dolní Dunajovice hlásíte kolonu, postupně se rozjíždí. U Pasohlávek se po nehodě už nejezdí Kyvadlově. A na silnici 20 ve směru z Písku do Plzně opatrně za Pískem na kilometru 162 leží na vozovce balík. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Odpoledne bude dál oblačné až zatažené, přechodně i polojasné. Postupně se hlavně v Čechách přidají lokální přehánky a bouřky. K večeru pak bude od západu srážek znovu ubývat. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 26, na jihovýchodě Moravy až 36 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne i zataženo. Ojediněle se znovu přidají přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů, na horách kolem 21. To byly zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: 18. března 1848. V Berlíně stavějí barikády, v milánských ulicích se bojuje. 19. března ve Vídni musí vojáci do kasáren, v Berlíně ven z města. Měšťanské gardy zaujímají jejich místo. 20. března bavorský král Ludvík I. se vzdává trůnu. 21. března propuká povstání v Benátkách. 22. března Radecký vyklízí Milán. 23. března Daniele Manin se stává prezidentem Benátské republiky. 24. března Sardinské království vyhlašuje Rakousku válku. 25. března vojsko papeže Pia IX. Se vydává na pochod proti apoštolskému veličenstvu Ferdinandovi I. 26. března před Hofburgem ve Vídni se objevuje vojsko. Rozčilení, falešný poplach. Dne 2. dubna zavlála z věže svatoštěpánského domu černo-červeno-zlatá vlajka, symbol německé jednoty. Německy se mluvilo ve velké části monarchie a německé národní hnutí nyní žádalo, aby se německy mluvící Rakušané připojili k německé říši, kterou se právě chystali ustavit ve Frankfurtu.
1: Tímto výčtem, který popisuje rychlý sled jarních událostí roku 1848, německý historik a publicista Franz Herre ve své knize Císař František Josef I. Jeho život a doba nás uvádí do tématu otázky dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Rok 1848 byl výhrou pro Čechy. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Slyšeli jsme výčet jednotlivých míst a překotných událostí. Mohlo by se zdát, jako by to někdo někde z dálky celé koordinoval. Bylo tomu tak? Otázka pro hosta pořadu, historika, profesora Jana Rychlíka.
2: Nebylo tomu tak. My se nemůžeme dívat jenom na události v Německu, jako to udělal profesor Herre, protože ta revoluce začala v podstatě už koncem roku 1847 občanskou válkou ve Švýcarsku. Ta revoluce tam měla úspěch, protože zvítězily ty síly, které chtěly z toho volného svazku kantonů vytvořit moderní stát, což se povedlo. A dále důležitá byla revoluce ve Francii 22. února, která svrhla monarchii Ludvíka Filipa a vyhlásila druhou francouzskou republiku. Odtamtud teprve se šíří revoluce do Německa, ale ještě před tím 18. březnem v Berlíně, což je jistě důležité datum, dochází 15. března k revoluci v Pešti. Sándor Petőfi citoval svou slavnou báseň Nemzeti dal, čili národní báseň. Je přijat tedy požadavek vytvoření vlastně jakéhosi polosamostatného Uherska, což také tehdy bylo realizováno.
3: K nespokojenosti s politickými poměry přistoupila řada dalších činitelů. Několik katastrofických sklizní, nedostatek, v Irsku dokonce hladomor, epidemie, pokles obchodní výměny, bída, nezaměstnanost. Podmínky vedoucí k výbuchu se různily podle specifik té, které země. Většinou stály v čele revolučního hnutí liberální intelektuálové středostavovského původu, vyznávající ideály velké francouzské revoluce.
1: Konstatovalo 12 historiků, autorů knihy Dějiny Evropy. Slyšeli jsme v daném textu, že do vedoucích pozic se dostávali liberální intelektuálové, kteří vyznávali ideály velké francouzské revoluce. To bylo tedy to okřídlené rovnost, volnost, bratrství? To bylo leitmotivem, který by mohl být spojovatelem všech těchto událostí?
2: Ideály volnost, rovnost, bratrství a ideály francouzské revoluce sice uznávali všichni, ale ne každý je chápal tak, jak jim asi rozumíme my. Ti liberálové rozhodně si nepředstavovali vytvoření nějakého demokratického systému, jaký známe dnes. Musíme to chápat v dobovém kontextu. Pouze ve Francii a ve Švýcarsku bylo uzákoněno všeobecné volební právo, samozřejmě pouze pro muže, ale jinak ti liberálové vycházeli z toho, že spolu rozhodovat o osudu státu mají ti, kteří platí daně a přispívají tedy do státní pokladny. To znamená, měla být určitá práva dostupná všem, ale politická práva jenom některým, především zámožným. Bylo to namířeno proti stavovským výsadám, že není vůbec důležité, jestli je někdo šlechtic nebo není šlechtic. A to je druhá stránka věci. Například hovořil jsem o revoluci v Uhrách, tak jeden z prvních zákonů bylo všeobecné zdanění. Šlechta musela platit daně jako každý jiný. Tak ten má mít politická práva, má mít volební právo a má mít možnost zúčastnit se aktivně politického života.
1: Pokud zůstaneme ve státě, jehož součástí byly země koruny české, bylo to Rakouské císařství, tak můžeme říci zhruba 40 národů a národností, které tam žily. A nejenom silné Uhry, sám jste zmiňoval, pane profesore, dění v Pešti, dnešní Budapešti, ale také počet německy mluvících Rakušanů. A to se týkalo samozřejmě i území, na kterém žijeme. V úvodním textu německého historika France Hreho jsme slyšeli, že německy mluvící Rakušané byli vyzývání, aby se připojili k německé říši, která se měla ustavit ve Frankfurtu.
2: Ale musíme si uvědomit, že ta myšlenka sjednocení Němců do jedné německé říše byla zcela logická a byla legitimní. Totiž v tom německém diskursu to vycházelo tak, že vlastně někdejší svatá říše římská, která zanikla roku 1806, je jakýmsi prototypem příštího sjednoceného Německa. A do té svaté říše římské, jak známo, patřily i české země. A podobně do německého spolku, což byla volná konfederace německých států pod předsednictvím Rakouska, jak vznikly na Vídeňském kongresu 1814-1815, také patřily české země. Rakousko tam patřilo právě jenom tou částí, která dříve patřila k svaté říši římské. Čili by bylo logické, že do toho sjednoceného Německa budou patřit i české země. Nebylo to namířeno nějak výslovně proti Čechům, protože z německého pohledu Čechy byly stejně takovou německou zemí jako třeba Bavorsko, Sasko, Prusko nebo kdokoliv jiný.
1: Do Frankfurtu byl také pozván historik František Palacký. Jeho postoj k danému dění vyjadřuje následující text.
4: Pravá životní žíla tohoto potřebného svazku národů jest Dunaj. Ústřední jeho moc nesmí se od řeky této nikdy daleko uchylovati, má-li skutečně vůbec platna býti a zůstati. Zajisté, kdyby státu rakouského nebylo již oddávna, museli bychom v interesu Evropy, ba humanity samé, přičinit se co nejdříve, aby se utvořil.
2: V českém intelektuálním prostředí tento postoj byl jednoznačný právě proto, že už česká šlechta v období předbřeznovém a taky čeští liberálové vycházeli z té myšlenky svébytnosti českých zemí, nikoliv jako součásti německého spolku nebo jako součásti svaté říše římské, ale naopak zdůrazňovali, že i v té svaté říši český stát od počátku 13. století měl zvláštní postavení a že je to tedy jakási jednotka sui generis. Ale na druhé straně nepochybně Němci v Čechách to takto neviděli a souhlasili s tím spojením. Kromě toho Palacký není jediný, kdo je z Čech pozván. Ještě je pozván z Českých Budějovic novinář Franz Šuselka, to je ten, co na něj Havlíček napsal ten epigram, Šuselka nám píše. Což byl velice pokrokový a v té době velice známý liberální činitel a ten samozřejmě to pozvání přijal. Problém té německé říše byl, že ve Vídni se na to nedívali zrovna laskavě, protože byla otázka, když se na to podíváme z pohledu císařského dvora. Když bude sjednoceno Německo, kdo v něm bude vládnout? Bude to rakouský císař? Když v té době už hlavní prim hraje Prusko a pruský král. Byť je pravda, že Vídeň nakonec souhlasila s tím, aby na území Rakouska, tedy i českých zemí, té západní části Rakouska se uskutečnily volby do toho ústavodárného sněmu ve Frankfurtu.

0: Shromáždění se konalo na večer v sobotu dne 11. března. Tento pamětihodný den uzavírá pražskou idylu před Březnovou a je datem narození novočeské politiky. První vlivy a dojmy na Úsvitu individuálního života mají ražený účinek. To jest vtisknout dalšímu konání poměrně trvalou pečeť. Nikdo nežádal o povolení, nikdo také nic nezakazoval. Nejistota panovala na všech stranách. Prezident zemského gubernia, tedy nejvyšší představitel civilní moci v zemi, si vyžádal vojenskou pohotovost, zásahu však nebylo třeba. Přišlo prý na 3000 lidí. Ve smluvený čas byla svatováclavská lázeň, v níž se měla schůze konat, temná a uzamčená. Pořadatelé byli značně nedochvilní a pak i museli teprve přemlouvat majitele budovy, aby otevřel. Sál pojal asi 800 lidí, mnoho dalších vytrvalo venku. Vše proběhlo v klidu a pohodě, v duchu optimistického očekávání a loajální důvěry.
1: Textem z knihy Češi v dějinách nové doby autorů Petra Pidharta, Petra Příhody a Milana Otáhala združených pod pojmenováním Podiven jsme se ocitli v březnu roku 1848 přímo v Praze. O jaké shromáždění, které tak klopotně se scházelo, se jednalo a co bylo jeho předmětem?
2: Bylo to shromáždění pražských občanů, kde byl zvolen výbor, byla přijata rezoluce, nebo spíše petice, je známá jako první pražská petice k císaři. Na prvním místě sice původně byly sociální požadavky, ale pak se na prvním místě dostaly požadavky národnostní, hlavně zrovnoprávnění Čechů a Němců. Mezitím ve Vídni vypukla také revoluce a byla vyhlášena ústava, říká se i Pilsdorfova, podle ministra vnitra France Pilsdorfa, který ji připravil. Ale chtěl bych hlavně říci, že vyhlášení té Pilsdorfovy ústavy v dubnu znamenalo, že činnost toho výboru, kterému se pak říkalo svatováclavský, byla zpětně legalizována. Nyní tedy občané dělají jen to, co jim ústava dovoluje, čili už to nebylo ilegální.
1: Přesto 17. červen byl v Praze tehdy velmi napjatý. Došlo totiž ke střetu neozbrojeného davu demonstrantů s granátníky Windischgrätzovými, a to na rohu Celetné ulice a Ovocného trhu, právě tam, kde bylo zemské velitelství. Průvody, které procházely Prahou, tak se dostaly do střetu s vojáky a ti vyzbrojení proti nim zasahovali. Další dění popisuje publicista Petr Hořejš ve svých toulkách Českou minulostí takto.
3: Vojáci se snažili stísněný prostor vyklidit, děti a ženy se v nastalé tlačenici začaly dusit. Kontakt tělo na tělo se neobešel bez rvaček. Pak třeskly první výstřely, možná nechtěné. Zděšení a chaos ovládly celé město. Zvony kostelů začaly bít na poplach. Aniž to kdokoliv plánoval či organizoval, Pražané se pustili do chaotické stavby barikád. Někdy kolem 16:30, to už bylo okolí komandatury vyklizeno, zabila kulka vystřelená kýmsi neznámým a nikdy nezjištěným manželku knížete Windischgrätze Eleonoru. Smrt ji zastihla, když stála u okna v prvním patře domu, kde bydleli.
1: Co se odehrálo od toho dubna, kdy se situace zdála být v klidu, až do tohoto 17. června?
2: Odehrálo se mnoho věcí. Především připravovaly se volby do zemského sněmu a také volby do ústavodárného sněmu, protože ta Pilsdorfova ústava především mezi německým obyvatelstvem ve Vídni nebyla populární a vyvolala druhé povstání ve Vídni. Ale hlavně do Prahy byl svolán slovanský sjezd, který měl být jakousi odpovědí nebo reakcí na ten všeněmecký sjezd ve Frankfurtu. A právě o to svatodušní pondělí se konala mše na Koňském trhu, čili dnešním Václavském náměstí. A odtamtud po té mši ty davy se vydali na Staré město, kde došlo k té srážce s vojskem, která vyvolala potom několikadenní boje na barikádách.
1: Mezi důsledky byly samozřejmě oběti na životech, také řada lidí byla zatčena, následně proběhla soudní jednání, vzbouřenci kapitulovali a Praha se stala městem s vyhlášeným stanným právem. Ale jaké byly důsledky politické?
2: Český sněm nebyl vůbec svolán, na Moravě sněm už předtím zasedal, čili ten pokračoval. a v podmínkách staného práva se konaly volby do ústavodárného sněmu, který se měl sejít ve Vídni. Ten se skutečně ve Vídni sešel. Paradoxní je, že na tom ústavodárném sněmu ve Vídni, tak naopak Češi stojí na konzervativním křídle. Nejradikálnější byli právě němečtí poslanci, ti, kteří dělali druhé povstání ve Vídni a potom třetí povstání ve Vídni, které přišlo na podzim. A když to třetí povstání vypuklo, tak to byli právě čeští poslanci, kteří řekli, že v podmínkách revoluce nebudou zasedat, odjeli do Brna a potom, podobně jako císařský dvůr, do Olomouce. A protože v Olomouci nebylo kde zasedat, tak olomoucký arcibiskup jim dal zámek v Kroměříži, kde potom to jednání sněmu, který měl vypracovat ústavu, pokračovalo.
1: Jaké výsledky těch několik měsíců přinesly pro ty, kteří žili na území zemí koruny české?
2: 7. září 1848 německý poslanec ze Slezska, radikální Hans Kudlich, podal pilný návrh na schválení zákona, kterým se zrušilo poddanství. To je obrovský krok vpřed a je to něco, co už nešlo vzít zpět. Od té doby také venkov je celkem v klidu, už se nepodílí na žádných revolučních akcích. Co se týče toho zasedání sněmu v Kroměříži, ten měl vypracovat ústavu a tam samozřejmě, což se dalo předpokládat, na sebe narazilo několik koncepcí, jaká má být vnitřní struktura Rakouska. Jinak sněm měl kompetence jednat pouze o západní části monarchie, o postavení Uher se nejednalo, tam v té době zuří válka, protože Uhry v podstatě vyhlásili úplnou nezávislost a bojují s regulérním rakouským vojskem až do jara 1849. Ta ústava, které se říká Kroměřížská, byla dovedena do paragrafovaného znění, ale nakonec se o ní nehlasovalo, protože 4. března byl novým císařem Františkem Josefem I., který po abdikaci svého strýce 2. prosince 1848 sněm rozpustil. Místo toho ministr vnitra Franz von Stadion vydává vlastní ústavu, říká se jí Stadionova nebo oktrojovaná, protože byla nařízena zhora. Je to ústava centralistická s omezeným volebním právem, ale ani ta vlastně nikdy nevešla v život, protože roku 1851 byla odvolána a byl obnoven absolutismus.

0: Revoluce 1848 byla nutná. Absolutismus musel padnout. Pro české země byl vídeňský absolutismus protireformačním režimem a je proto přirozené, že u nás měl rok 1848 ráz důrazněji náboženský než jinde. Orgán palackého strany Havlíčkovy Národní noviny požadovali nejen politickou, ale i církevní reformu. Sociální a politické požadavky byly však tehdy naléhavější a přímější. Také u nás a hlavně v Praze byla revoluce pokračováním revoluce francouzské.
1: Těmito slovy hodnotil o 50 let později dění roku 1848 Tomáš Garrigue Masaryk. Tak si pojďme říci, byl tam prvek českého národa ve smyslu jakéhosi rovnoprávného postavení jako klíčový, nebo to byl prvek zrušení stavů a rovnosti lidí před zákonem, a nebo to byly požadavky, řekněme, sociálního charakteru?
2: Já myslím, že všechno dohromady asi se nedá říci, co převažovalo. To u různých částí společnosti bylo různé, ale jinak nemůžu souhlasit s Masarykem, že by tam byla otázka církevní, ta nehrála žádnou roli. Reforma církve se týkala záležitostí určité liberalizace církevních předpisů.
1: Každá historická událost si posléze žije svým vlastním životem, nejen ohlédnutím historiků či badatelů zpět a interpretací tehdejšího dění, ale také vysvětlováním z určitých, řekněme, ideových či ideologických pozic. Také o tom píší autoři ve své knize Češi v dějinách nové doby, sdružení pod společným názvem Podiven.
3: Pražské červnové bouře, zvané též svatodušní, se nadlouho staly mýtem předpojaté historiografie. Ať německé, respektive sudeto německé, ať česky vlastenecké, či posléze marxistické. Působivé obrazy jako barikáda v Mostecké věži, dělové salvy z hradčanských svahů a požár staroměstských mlýnů měly dokumentovat vlastenecké odhodlání potomků husitů a bělohorských odbojníků. Případně revoluční elán plebejského národa, v němž se konečně ozvalo jeho třídní vědomí. Skutečná situace však byla složitější a nijak neskýtala důvody k pozdějším heroizacím.
1: Můžeme říci, že pak to vypadalo, že to byly téměř zcela odlišné události, když to hodnotili z takto protichůdných pozic, jak jsme slyšeli?
2: Samozřejmě z roku 1848 si každý může vzít to, co se mu tam líbí, a taky to historici i politici, to bych zdůraznil, vždycky dělali. Ale nepochybně ty svatodušní bouře byly v podstatě epizodou. V zásadě venkov se od toho distancoval a většina pražských měšťanů také. Takže já bych to nepřeceňoval, jistě je to hezký symbol, ale to je asi tak všechno.
1: Byla to vůbec revoluce?
2: Určitě to revoluce byla, protože měnila společenský a politický systém. Že se to nepovedlo, to je záležitost jiná, ale situace v Rakousku a nikde v Evropě, konec konců, když pomineme Rusko a Osmanskou říši, po revoluci už nebyla taková, jako byla před revolucí.
4: Na sklonku roku 1849 poměry v Evropě vypadaly stejně jako před 2 lety. A přece ideje národní, demokratické a liberální urazily notný kus cesty. Absolutní monarchie ztrácely půdu pod nohama a moc pozemkové aristokracie ochabovala. Evropští rolníci, výjima Ruska, se na dobro zbavili feudálního jarma. Cesta k vítěznému nástupu národních hnutí byla volná.
1: Konstatuje 12 historiků autorů společné publikace Dějiny Evropy. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: byl rok 1848 výhrou pro Čechy? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, historika profesora Jana Rychlíka.
2: Já si myslím, že ano. Češi sice nezískali to, co chtěli, ale to nezískali Němci také a nezískal to vlastně žádný národ v Rakousku.
1: A mysleli si tehdy představitelé těchto hnutí, českých hnutí, že vyhráli, anebo to považovali, když nezískali všechno, jako prohru či zklamání?
2: Nepochybně to považovali za prohru a zklamání. Jenomže právě ta revoluce dala základ těm pozdějším hnutím, ze kterých mimochodem většina evropských národů čerpá i dnes. Vidí svoje kořeny právě v té revoluci 1848.
1: Můžeme tedy říci, že to je dědictví právě tohoto roku?
2: Já si myslím, že to říct můžeme s plnou odpovědností.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
1: Jak zneužila nacistická propaganda kulturu, jak se na tom podílela filmařka Leny Riefenstahlová.
2: Sice natáčela různou barvu pleti a natáčela tyhle věci, ale v kontextu toho, co ta diktatura hlásila, to znamenalo, tyhle lidé budou stejně zlikvidováni, protože nejsou hodní žití. Jo.
1: A oprostila se kultura po druhé světové válce úplně od nacistické, potažmo fašistické estetiky. Záznam debaty z letní filmové školy v Uherském Hradišti na téma estetika fašismu, odhalování nenávistných myšlenek ve velkolepých obrazech. Poslouchejte v sobotu po 8. hodině večer a v neděli po 11. hodině dopoledne na Plusu.
3: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fjaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus.
4: Dobré odpoledne, je 15 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
5: Do pražské nemocnice na Bulovce míří pacientka s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu. Lídři 22 unijních států, včetně Česka, vyzvali k mimořádnému jednání ministrů vnitra o situaci v Seutě. Veslařky Flamíková a Šantručková získaly stříbro na mistrovství Evropy. Dopravní omezení dál brzdí provoz na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. A zítra bude oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Teploty do 31 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Do specializovaného pracoviště v pražské nemocnici Bulovka míří žena, která se nedávno vrátila z Ugandy. Je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová. Žena byla původně přijatá ve fakultní nemocnici v Hradce Králové, odkud ji teď zdravotníci převážejí. S převozem podle mluvčí pomáhají i hasiči.
6: Tato pacientka je s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu transportována do naší nemocnice za jasně stanovených bezpečnostních opatření a po příjezdu bude přijata na kliniku infekčních nemocí do specializovaného izolačního režimu.
5: Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy nízká a veřejnosti nehrozí nebezpečí. O jakou konkrétní nemoc jde, mluvčí neuvedla. Do vedení letiště Praha nastupuje Radomír Lašák. V čele státního podniku střídá Jiřího Pose, kterému končí mandát. Kvůli příchodu Lašáka jsou letištní odbory ve stávkové pohotovosti. Obávají se dalšího směřování letiště. Lašáka spojují se zánikem českých aerolinií, které v minulosti vedl. Výhrady k jeho výběru má taky sněmovní opozice. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale obavy nejsou na místě. Prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně České republiky, vyzvali k mimořádnému jednání ministrů vnitra o situaci v Seutě. Vyplývá to z textu, který zveřejnila italská vláda. Do španělského města na africkém kontinentu se ve čtvrtek dostalo na 60 000 migrantů z Maroka. Skoro všichni ale podle Madridu Seutu druhý den opustili, žádný z nich se nedostal na evropský kontinent. Signatáři textu přesto vyjadřují obavy. Maďarsko se připravuje na možné odstavení jaderné elektrárny Paks. to by podle premiéra Petra Maďara mohlo nastat tento víkend. Kvůli nízkému průtoku Dunaje už teď elektrárna dosahuje jen zlomku svého běžného výkonu. Maďar dnes oznámil opatření, která mají snížit spotřebu elektřiny i vody. Velké firmy vyzval k úsporám. Podle Maďara se plánovaná opatření zatím nedotknou domácností.
7: Nejdřív stát, velké firmy, průmyslové podniky a instituce. Domácnosti přijdou na řadu teprve tehdy, až budou vyčerpány všechny ostatní možnosti.
5: Pokračuje festival Hudba na Vinicích. Návštěvníci dnes můžou vyrazit třeba na koncerty Adama Ďurici na Znojemsku, kapely Vohnout ve Valticích, anebo na vystoupení Kateřiny Marie Tiché na Pálavě. Festival spojuje koncerty českých a slovenských interpretů s atmosférou moravských vinic a degustací místních vín.
8: Sport. Veslařky Pavlína Flamlíková s Anou Šantrůčkovou získaly na evropském šampionátu stříbro. Na dvojce bez kormidelnice ve Varéze nestačily letošní vítězky světového poháru jen na Rumunky Adrianu Adamovou a Simonu Radisovou. Nabitý pozávodní program a vyhlášení si kvůli vysokým teplotám v Itálii úplně neužila Anna Šantrůčková, jak popsala v rozhovoru pro radiožurnál Sport.
9: Ježiště, bylo strašně špatně. Ale ty závody tady fakt jsou hodně náročné. My vlastně dojedeme závod, hned musíme přistát. Tam teda naštěstí dostaneme nějakou vodu. Přišla nám naše týmová doktorka, dostali jsme nějakou chladící vestu, ale pro mě teda upřímně vydržet vlastně to vyhlašování, byť jsem byla jako šťastná, že se nám to podařilo, tak to nebylo úplně jednoduché, protože mi bylo fakt zlé.
8: Fotbalisté mistrovské Slávie nastoupí ve druhém kole šance ligy v 17 hodin v Ostravě. Ve stejný čas začnou zápasy Liberec Teplice a Slovácko Artis Brno. Od 8 hodin večer pak bude hrát Plzeň proti brněnské Zbrojovce. Přímé přenosy z nejvyšší domácí soutěže uslyšíte na radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážky na D1 u Vyškova a kolona na D3 před Milíčínem. Na D1 z Ostravy do Brna dejte pozor za sjezdem na Olomouc a Vyškov. Na kilometru 229 hlásíte překážky v levém pruhu.
11: Já nevím, jestli je to dostaná pneumatika nebo nějaký plast, je tam to celkem hodně, tak je to trošku za horizontem, tak si myslím, že by se toho řidiči mohli leknout. Jo? Je to na 229 v levém pruhu.
10: Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 200 postojíte v koloně na stém 97. Je uzavřený jeden pruh a bude to tak až do rána. Zdržení v koloně přes půl hodiny. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice ze 6. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení. Na D1 pomaleji se tam najíždí, fronta je na 25 minut. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny zůstává fronta ze 64. kilometru. Před koncem dálnice zpoždění kleslo na 20 minut. Teď čerstvá zpráva z dálnice D5 ve směru z Rozvadova do Prahy. Dálnice je za sjezdem na Nýřany uzavřená po srážce dvou aut na 99. kilometru. Poslední volný sjezd je na stém kilometru, dál se jede po souběžné silnici, zpět se najedete za Nýřany. A na silnici 17 s Chrudimi do Zámrsku se za Stradou Ní srazila tři auta a dodávka, jezdí se Kivadlově.
12: Vážná dopravní nehoda, jsou tady hasiči, je tady zdržení ze směru od Chrudimi, to co a 15 až 20 minut.
10: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se přidají přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: V dnešním magazínu Mezi námi si popovídáme s bývalým jugoslávským diplomatem, Srbem Dragoljubem Matičem. Dozvíme se, jak se v Praze žije a pracuje paní Nino Kochišvili, která založila gruzínskou restauraci. A na závěr si poslechneme rozhovor o současném řeckém jazyce. Příjemný poslech vám přeje Tatiana Čabáková.
3: Mezi námi.
13: Že návštěva Československa může následně člověku změnit život, to může dosvědčit Srb Dragoljub Matič. Když v 60. letech přijel z rodného Bělehradu autostopem do Prahy, byl natolik nadšen, že se rozhodl češtinu studovat. Díky ní se o mnoho let později dostal do Prahy znova, tentokrát jako diplomat. Souhrou dějných okolností pak zde i zůstal. Redaktorka Lidia Stevanovič se bývalého diplomata, překladatele a novináře Dragoljuba Matiče nejdřív zeptala, proč v době, kdy s jugoslávským pasem mohl cestovat kamkoliv, přijel zrovna do Prahy.
14: V té době Bělehrad byl moderné evropské město, přes které cestovalo spousta mladých. Oni nám vyprávěli o svých zkušenostech. Jeden Holanděn říkal, že se právě vrátil z Československa a že je tam výborně. Předtím jsem cestoval po Jugoslávii stopem, tak jsem se rozhodl, že zkusím to za hranicemi. Autostop je výborný právě proto, že člověk se setkává se spoustou lidí, kteří chtějí pomoc. Já říkám, když se někdo skláme ze života, musí cestovat stopem, aby nějak vrátil důvěru k lidmi.
15: Během cesty dlouhé 5000 kilometrů navštívil všechny státy východního bloku. Nejvíce ale zdržel v Praze. Autostopem do Československa přijel ještě několikrát, dokonce i s partou bělehradských kamarádů. Čím ho Praha 60. let oslovila, zajímala mě.
14: Byla to taková uvolněná atmosféra. Ono, co mě bylo zajímavé, když jsem poprvé přišel do Prahy, to jsou byly ty dlouhovlasy. To neměl fotografii s dlouhými vlasy v občankách. Toho policie odvedla a ostříhala. Já jsem jediný měl bousy a velké vlasy jsem neměl, protože u nás za druhé světové válce byli četníci. Královské vojsko, která měla dlouhé bousy a vlasy. A tím pádem potom, i když jsme to nezažili, kdyby měli dlouhé vlasy, tak by nám milícia dělala nepříjemnost.
15: Nadšen Prahou Dragoljub Matič se po návratu do Bělehradu dokonce rozhodl studovat češtinu. Poté pracoval dlouhá léta jako novinář pro známý bělehradský deník Politika. Co ho pak přivedlo k diplomacii, zajímalo mě.
14: Já říkám, všechno, co jsem dělal v životě, to bylo, že jsem toužil cestovat. To byla i diplomacie, fakticky. Když jsem přišel do Prahy na velvyslanectví jugoslávské jako šéf konzulárního oddělení, každý víkend jsem cestoval po České republice. Myslím, že v té době jsem asi navštívil všechny zámky kolem Prahy a v rádiosu 200 kilometrů. A tak mě to strašně bavilo.
15: Na post v jugoslavském velvyslanectví v Praze nastoupil v srpnu roku 1989 a tak na vlastní oči sledoval změny ve společnosti po revoluci a rozdělení Československa. Následně pak i rozpad Jugoslávie. Jak to všechno prožíval, zajímalo mě.
14: Pro mě to bylo opravdu zajímavé, jak se to klidu dělá v tom rozdělení, protože u nás to rozdělení bylo plno krve a tady je to bylo domluvou. V bývalé Jugoslávii mně se to vůbec nelíbilo. Já jsem říkal, že se velké hezké pole, které se jmenovalo Jugoslávie, rozpadlo do nějakých malých květináčů.
15: Dragoljub Matič, tehdy vedoucí konzulárního oddělení jugoslavské ambasády v Praze, rezignoval pak nejen na svůj post, ale podal i výpověď na ministerstvu zahraničí. Co ho k tomu vedlo? Zeptala jsem se ho.
14: Já jsem nenáviděl celou tu váleční politiku, která byla u nás, a to jsem dával najevo. Existovali normální lidi, kteří to přenášeli do Bělehradu, a já jsem věděl, že když se vrátím, tak budu dát do, jak se říká u nás, do pomocní lavice. Dal jsem výpověď a vrátil jsem ten diplomatický pas, vzal jsem normální jako cestovní pas a vrátil se do Prahy. Na začátku to bylo dost depresivní, protože co může dělat? Ojetý diplomat, ale pomalu začal jsem překládat a myslím, že jsem dost spokojený, jak jsem tom celém chaosu se zorientoval.
15: Do srbštiny například přeložil Hrabelův román Obsluhoval jsem anglického krále a stal se také odborníkem na technické texty. Nakonec se zase vrátil k novinařině jako šéf-redaktor časopisu Slovo, určeného pro cizince.
14: Začalo to tím, a proto jsem ho nazval skromně bilténem, že cizinci fakticky, když dostávali tady pobyt, neměli vůbec informace, co je potřeba, jak se dostává pobyt a takové věci. A potom, myslím, že za těch nějakých 15 let, kolik jsem byl šéfredaktorem, jsem opravdu z bilténu udělal časopis.
15: Zajímalo mě, jaké jsou jeho zkušenosti cizince v Praze a zda se ve vztahu vůči cizincům za minulá léta něco změnilo.
14: Na začátku na policii ty úředníci byli strašně nepříjemní k cizincům. A bylo tam i korupce. Poslední dobu jsem zjistil, že opravdu se všechno změnilo. Já jsem požádal o občanství, ale tím, že jsem pracoval jako diplomat a existuje něco v tom předpisu českém, že nemůžu dostat občanství.
15: Syn a dcera Dragoluba Matiče jsou nyní dospělí a plně integrováni do zdejší společnosti. Jeho vnoučata, i když mají českou maminku, srbsky umí, pochvaluje si.
14: Tuša se domluvil se svou manželkou, že jednu večer jim četl srbsky, jednu večer česky. Tak tím pádem od začátku života oni měli v uchu oba jazyky. Často se tam cestuje. Teď jsem se vrátil z Bělehradu a starší vnučka se naštvala, že jsem ji nevzal do Bělehradu, protože ona Bělehrad zbožňuje a říká, že je pyšná na své srbské koreny.
15: Na konci rozhovoru jsem se zeptala rodáka ze Srbska Dragoluba Matiče, jestli mu dnes po více než 30 letech života v Praze zde něco chybí a kde se cítí jako doma.
14: Chybí mi ještě nějaká decenia života. Ne, to opravdu mám tolik let, když člověk

0: Tady mám víc přátel, fakticky se cítím jako doma.
1: Uzavírá bývalý diplomat, překladatel a novinář Srb Dragoljub Matič. Nino Kochišvili je zakladatelka a majitelka gruzínské restaurace Vazy v Praze. Pochází z Tbilisi, kde se věnovala cestovnímu ruchu. V její restauraci najdete tradiční gruzínskou kuchyni a výborná gruzínská vína, která jsou ve světě známá svou oranžovou barvou. Hold vínu je konec konců patrný i z názvu restaurace. Vazy totiž znamená v gruzínštině vinná réva. Všechny potraviny pro restauraci nakupují v Česku, nebo si je sami vyrábí. Víte, co jediné si musí do restaurace dovážet? Je to speciální čerstvý estragon, který se v Česku neprodává a v gruzínské kuchyni má nezastupitelné místo. Na začátku rozhovoru s paní Ninou mě zajímalo, co zásadního potřebovala k tomu, aby si jako člověk bez zkušenosti v gastronomii mohla otevřít restauraci.
2: Zásadní je tým, lidé, kteří svému oboru rozumějí, umějí dobře vařit, obsluhovat a vytvořit výsledek, který host dostane na stůl a ochutná. Já jsem za náš tým velmi vděčná. Právě jejich práce rozhoduje o tom, že jsou hosté spokojení a že restaurace může fungovat. Všichni moji kolegové přišli z Gruzie. Naše šéfkuchařka, paní Ketavan Šavladze, personál v kuchyni i mladí lidé, kteří obsluhují hosty. Všichni do toho dávají hodně svoji energii i osobní nasazení a vytvářejí dobrou atmosféru. Náš úspěch stojí především na lidech, kteří v restauraci pracují každý den.
1: Restaurace Vazy je rodinný podnik, který jste vybudovala společně se svým synem. Jak se změnil váš vztah ve chvíli, kdy se z matky a syna stali pracovní partneři?
2: My restauraci nevnímáme jen jako podnik. Je to náš pražský domov. My Gruzinci milujeme hosty a rádi organizujeme. Proto ráda říkám, že když k nám přicházejí hosté, nechceme, aby měli pocit, že vstoupili do restaurace. Byli bychom rádi, aby se cítili jako na návštěvě u nás doma. To samozřejmě mění i náš vztah k práci. Je to více osobního citu a odpovědnosti. Alex proto pro mě není jen pracovní partner. Je součástí tohoto domu. Je hostitel. Jeho hlavní práce je ale jinde. Je profesionální tanečník, tančí a má v Praze svou taneční skupinu. Restaurace je pro něj spíš místo, kde máme náš společný domov v Praze. My tady vlastní dům nemáme. A tak právě restauraci vnímáme jako prostor, kam k nám lidé přicházejí na návštěvu. A my se snažíme udělat všechno proto, aby jim u nás bylo dobře.
1: Když český host poprvé přijde do gruzínské restaurace, často o gruzínském jídlu nic neví, co mu poradíte, aby ochutnal jako to úplně první, když se má seznámit s gruzínskou kuchyní?
2: Gruzínská kuchyně je tak bohatá a rozmanitá, že je těžké vybrat jen jedno jídlo. Ale kdybych měla doporučit něco na první ochutnání, byly by to určitě chačapury a chinkali. Chačapury je pečená placka se sýrem. Chinkali jsou vařené knedlíčky plněné masem a ochucené gruzínským kořením. To jsou dvě jídla, která mají lidé velmi rádi, nejen tady v cizině, ale i doma v Gruzii.
1: Gruzínská kuchyně je výborná, výrazná, ale není postavená jen na koření, ale důležitá je také kvalita surovin. Já vím, že například sýr si v Praze musíte dělat sami, protože gruzínský sýr nelze jednoduše dovést. Jak náročné je v českých podmínkách přiblížit se chuti gruzínského jídla, kterou znáte z domova?
2: Není to jednoduché. Některé suroviny nebo základy, bez kterých gruzínské jídlo nemá svou pravou chuť, si musíme připravovat sami. Snažíme se co nejvíc přiblížit tomu, jak se vaří v Gruzii. Je pravda, že si děláme vlastní gruzínský sýr, protože ten, který známe z domova, je úplně jiný než sýry, které se

0: se běžně prodávají tady. A myslím, že jsme se naučili dělat výborné sýry podle gruzinských receptur. Někdy dokonce říkáme, že se nám povedl ještě lepší sýr než v Gruzii. Samozřejmě v Gruzii má každý region svůj typ sýra. Takže se snažíme pracovat s různými druhy. Je zatím hodně práce, ale hosté jsou spokojeni a to je pro nás to nejdůležitější.
1: Mezinárodní gastronomický průvodce Gault Milau, který patří spolu s Michelinem k nejznámějším průvodcům světem restaurací, tak vás ocenil. Mezi českými restauracemi jste si taky našli své místo. Co pro vás osobně znamená, že si vás všimli?
0: Bylo to pro nás velké uznání a zároveň závazek. Když nám přišel e-mail, že jsme ocenění získali, upřímně jsem nejdřív ani nevěděla, co přesně to znamená. Neměla jsem s tím žádnou zkušenost. Teprve když nás pozvali na slavnostní večer a my jsme odcházeli s velkým dojetím, pochopila jsem, jakou váhu to má. Je to pro nás čest, ale také odpovědnost, abychom si udrželi vysokou úroveň, o kterou se každý den snažíme. Toto ocenění nám dává silnou motivaci pokračovat a zlepšovat se.
1: Chybí vám tady něco?
0: Ano, samozřejmě. V Praze jsem změnila obor i celý styl práce. Teď pracuji velmi systematicky od rána do večera a věnuji se restauraci a vím, co všechno musím každý den udělat. Chybí mi ale moji přátelé, blízcí lidé i vztahy, které jsem měla v Tbilisi. Chybí mi tamní lidské teplo. Tady jsem začala úplně jiný život a ten předchozí mi samozřejmě někdy schází.
1: Co vám dává Praha, co vám nedalo Tbilisi?
0: Praha mi ukázala mě samotnou v úplně jiném světle. Díky ní jsem zjistila, že dokážu zvládnout i věci, které jsem si předtím neuměla představit. V cizí zemi jsem musela překonávat překážky sama a postupně jsem viděla, že to dokážu. Začala jsem si tedy víc věřit. Praha mi dala větší důvěru v sebe samu a také pocit, že mohu být úspěšná i v novém prostředí. A to je pro mě velmi pozitivní.
1: Říká Nino Kochišvili, majitelka gruzínské restaurace v Praze.
2: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
1: Řečtina patří mezi nejstarší světové jazyky, kterými se dodnes mluví. Dala základ terminologii mnoha oborům lidské činnosti. Jak se vyvíjela, jaké vlivy na ní působily a v jaké situaci se nachází dnes? Na to odpovídala klasická filoložka Kateřina Bočková-Loudová z Ústavu klasických studií Masarykovy univerzity v Brně. A to v rozhovoru s Janisem Morasem.
3: Většina lidí asi tuší, že v současném Řecku se mluví jinou řečtinou než ve starověku. Je možné nějak laicky přiblížit rozdíl mezi novořečtinou a starořečtinou?
4: Tak starořečtina a novořečtina jsou vlastně označení pro dvě vývojové fáze téhož jazyka. Ty jsou ovšem od sebe časově značně vzdálené. O starořečtině mluvíme zpravidla zhruba od poloviny 8. století před naším letopočtem, kdy máme dochovány první písemné památky psané alfabetou. Tohle období končí přibližně na konci 4. století před naším letopočtem, tedy smrtí Alexandra Velikého. Novořečtina je potom jazyk, kterým se mluví v dnešním Řecku a jehož současná oficiální podoba vznikla vlastně až ve 20. století. Mezi těmito dvěma fázemi však ještě existuje poměrně dlouhé období takzvané řečtiny poklasické a středověké. Mezi těmito dvěma variantami je podobný rozdíl jako mezi latinou a italštinou. Pro běžného Řeka je starořečtina bez speciálního studia vlastně nesrozumitelná, tak jako Ital asi nebude rozumět latině. V nové řečtině se potom dost zásadně změnila výslovnost a také se značně zjednodušila gramatika. Moderní řečtina má třeba jenom 4 pády oproti původním 5 ve staré řečtině. Také se hodně proměnila slovní zásoba. Najdeme v nové řečtině mnoho slov, která jsou přejata z jiných jazyků, zejména z italštiny, z turečtiny a dokonce i z jazyků slovanských. Z těchto jazyků se slovní zásoba dostala do moderní řečtiny právě díky historickému kontaktu s těmito národy. V moderní době potom přibyly přejímky z francouzštiny a samozřejmě hlavně z angličtiny. Přesto nám zůstalo mnoho starořeckých slov, takže odborník na starou řečtinu se ten moderní jazyk naučí poměrně snadno.
3: Do které doby tedy datujeme vznik novořečtiny, jak ji známe dnes? Kdy nastal ten zlom?
4: Vznik novořečtiny asi nelze úplně spojit s nějakým konkrétním jedním datem nebo s nějakým obdobím. Moderní výslovnost řečtiny vlastně vznikla už v helenismu a v prvních stoletích našeho letopočtu. A základy moderní řečtiny se potom formovaly postupně během byzantského období, tedy mezi 5. a 15. stoletím. Tedy už vlastně některé byzantské památky, které jsou psány lidovou řečtinou, jsou velmi blízké té moderní. No a v 19. století potom do vývoje novořečtiny značně zasáhl jazykový spor o to, jaká forma řečtiny vlastně bude tím oficiálním jazykem moderního řeckého státu. Ten vznikl v roce 1830 a vlastně vytvořily se takové dva tábory. Ten jeden zastával názor, že by se Řekové měli vrátit ke svým kořenům a začít zase mluvit starou řečtinou nebo nějakou variantou, která by jí byla blízká. A ta druhá skupina, ta chtěla mít zase oficiálním jazykem nějakou variantu založenou na stávající lidové řečtině.
3: Jak pak protichůdné snahy těchto dvou táborů vypadaly v praxi?
4: Zastánci archaizující varianty řečtiny, kteří usilovali o to, aby tahle ta varianta byla oficiálním jazykem řeckého státu, což se jim vlastně krátce po vzniku řeckého státu také podařilo. Tady této variantě se říkalo katarevusa, což souvisí s řeckým slovem katharos, nebo v novořecké výslovnosti kasaros, což znamená čistý. Mělo se tedy jednat o variantu řečtiny, která by byla očištěná od všech cizích vlivů, tedy především od vlivů tureckých. Tito zastánci té očištěné varianty se pokoušeli zbavit všech turcismů, ale také slov italských nebo jiných, která do řečtiny přirozeně kontaktem s těmito národy přišla. A protože bylo potřeba ta slova vlastně něčím nahradit, jazyk potřeboval tyhle ty výrazy mít, tak se pokoušeli, podobně jako čeští obrozenci, vytvářet novotvary, tedy nová slova uměle vytvořená většinou na základě staré řečtiny. Ten spor se táhl vlastně po celé 20. století a až v roce 1976 se pak oficiálním jazykem Řecka stala takzvaná obecná novořečtina, která byla založená na lidové variantě.
3: Několikrát tu zaznělo, že na řečtinu působilo mnoho různých vlivů. Z čeho se tedy skládá aktuální slovní zásoba novořečtiny?
4: Slovní zásoba moderní řečtiny se hodně proměnila. Najdeme v ní hodně slov přejatých z jiných jazyků, zejména z italštiny, turečtiny a z jazyků slovanských. Jako příklady si můžeme uvést slova jako kamera, dveře, které se řeknou v řečtině porta, nebo slovo capello, které také přišlo do řečtiny z italštiny. Turecká slova, ta se týkají hlavně oblasti gastronomie, to znamená slovo káva, řecky kafes, nebo řecké sladké pochoutky, které všichni posluchači jistě znají, jako baklava, řecky baklavas, nebo i slovo jogurt, jaurty, pochází z turečtiny. Ze slovanských jazyků to byla zejména slova týkající se zemědělství, protože Slované měli poměrně pokročilé stroje a způsob obdělávání půdy ve srovnání s balkánskými národy. A tak zhruba v 6. století, kdy přicházejí na balkánský poloostrov, přináší do řečtiny tuto slovní zásobu. Do dneška jsou v řečtině také slova označující třeba oblečení ze slovanských jazyků, třeba slovo roucho, tedy nám srozumitelné slovo roucho, nebo je tam vesnice, která se jmenuje Arachova, tedy posluchačům možná připomene slovo ořechová v češtině, tedy vesnice, kde rostlo hodně ořechů. Řecká slovní zásoba také obsahuje mnoho slov, které do sebe řečtina absorbovala z jazyků, kterými se mluvilo na Balkánském poloostrově ještě dlouho předtím, než na něj Řekové přišli. Příchod Řeků na Balkánský poloostrov předpokládáme zhruba ve 2. tisíciletí před Kristem, ale samozřejmě oni nepřišli do prostoru, který by byl zcela prázdný, kde by nikdo nebydlel, ale byly tam jiné národy, o kterých toho mnoho nevíme. Nicméně slova, která řečtina dnes v sobě až do moderní doby podržela, jsou často právě tady z těchto předřeckých jazyků, z jakéhosi egejského podhoubí, které v té době mělo vlastně velký a intenzivní námořní a obchodní kontakt, zejména se semickými a také perskými národy. Takováto slova vlastně byla především označení různých zase gastronomických produktů, koření, jsou to slova jako máta, koriandr, označení drahých kovů jako zlato, to stříbro, označení zvířat, jako byl osel a podobně. Také názvy míst, pohoří a různých sídel jsou často předřecká. Jsou to slova, jako je knosos, která jsou určitě starší než řečtina.
1: Uzavírá Kateřina Bočková-Loudová z Ústavu klasických studií Masarykovy univerzity v Brně. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Lidia Stevanovič, Janis Moras a Taťana Čabáková, která vás od mikrofonu zdraví a přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Plus.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Kamenný otazník.
1: Nacházím se ve vrtulníku, který letí nad hustými lesy, po přímce dlouhé 20 kilometrů. Tvoří několik vzájemně propojených míst, kde je v lesním porostu možné najít fragmenty podivných kamenných staveb, které mě mimořádně zajímají. Kounovské řady. Jejich stáří se odhaduje na několik desítek tisíc let. Tyto podivné kamenné objekty nedávají spát nejenom mě, ale hlavně geologům, archeologům, záhadologům. Společně se mnou ve vrtulníku sedí Jaroslav Helšus, badatel, amatérský archeolog, muž, který s tajemnými kounovskými řadami spojil velkou část svého života.
2: Teď se blížíme k rovině kamenné řady, nejslavnější kamenné řady naše.
3: Ano, to je tady, kounovský kamenné řady.
1: První z velkých záhad nacházím tedy právě tady, zhruba 525 metrů nad mořem, na úpatí Stolové hory rovina. Stovky tun kamene v několika řadách směřují od severu k jihu. Kdo tuto podivnou stavbu tady zanechal? Neznámé civilizace? Nebo to bylo místo pro rituální obřady? A nebo to snad měl být právě jaký kamenný kalendář? Můžeme tu najít na 2500 kamenů. Jsou rozmístěny do 14 řad, z nich některé jsou až 350 metrů dlouhé. Jde však pouze už jen o zbytky mohutných a geometricky dokonalých staveb. Je totiž doloženo, že těchto linií bylo kdysi mnohem víc, minimálně 16. Vzdálenost mezi řadami kolísá mezi 11 až 18 metry. I když je celá tato hora z opuky, dávní stavitelé tu využívali pouze křemenců. Ale ty se tu vůbec nevyskytovaly. Někdo je se musel dopravit. Kdo? Slovo má geolog Antonín Hluštík.
4: Tady zrovna můžete vidět případ nebo ukázku toho, jak vlastně povrch té roviny vypadá. Toto je vlastně zvětralina opuková nebo takových písčitých, vápnitých hornin, které se nazývají opuka, svrchnokřídová a ta tvoří vlastně celou plochu té roviny. To je původní materiál tady. Když se podíváte v té zvětralině, nenajdete jediný kousek křemence. To všechno je...
3: Proč to neudělali z těch kamenů?
4: To nechápu. Oni prostě sem natahali ty balvany.
1: Skeptici tvrdí, že tu nejde o nic jiného, než o kamení vynesené z polí na hranice jednotlivých parcel. Jenomže uchované vzpomínky pamětníků hovoří naopak o tom, že lidé museli na polích sbírat malé kameny, kterých tu byla spousta, a odnášet je mezi ty velké, tvořící zmíněné kounovské řady. Dejme nyní slovo knize Otomara Dvořáka Kamenné otazníky české historie, kde je otištěno i svědectví jistého pana Drechslera, narozeného v roce 1907, a který mimo jiné dokazuje, že dnešní kounovské řady byly kdysi součástí velkých a zřejmě i pozoruhodných staveb.
0: Jako školák jsem chodíval pravidelně na pouť do kapličky svatého Vojtěcha. Cestou jsme odpočívali a snídali vždy v lese s kamennými řadami, a to v jižní části, protože se tam mezi řadami nacházely kamenné kruhy. Na těch kamenech seřazených do kruhu o průměru asi 5 metrů jsme sedávali pěkně dokola naproti sobě. Ty kameny byly právě tak velké, že na nich dítě mohlo pohodlně sedět.
1: Takže dávné a dokonce i kruhové kamenné stavby. Kdo ví, k čemu sloužily? Společně s Antonínem Hluštíkem a již dříve zmíněným Jaroslavem Helšusem procházíme nyní zbytky kounovských kamenných řad. V jednom místě zastavíme. Jaroslav Helšus vysvětluje.
5: Teď jsme na 10. řadě, to je jedna z nejzachovalejších, tady na Kounově. I když, jak vidíme, tady ty kameny, jak už jsou padlý, původně byly tu uší hranou zasazeny v řadě. Ty větší kameny byly ještě podložený menšíma, drobnějšíma po vodě. To bylo dokázaný archeologickým výzkumem.
3: To znamená, že oni uměle to nějak zasazovali do nějakého lůžka už připraveného, jo, ty kameny.
5: Ty větší kameny byly v lůžku z drobnějších docela křemenců.
1: Jaroslave Helšuse doplňuje geolog Antonín Hluštík.
4: Každá ta řada byla tvořena několika velikostními kategoriemi kamenů.
1: A znovu má slovo Jaroslav Helšus.
5: Některé kameny podle svědectví pamětníků dosahovaly výšky lidské postavy.
1: Odhaduje se, že z původního množství kamenů tu zůstalo sotva 30%. V nejnovější době odtud křemence soustavně mizí jako surovina do skláren nebo jako materiál do základu domů. Poslední zbytky kamenů ničí nemilosrdná lesní těžba. I tak tu však zůstává jedna velká záhada, hovoří geolog Antonín Hluštík.
4: Svahy té vlastně stolové hory, bych řekl, té roviny, na které ty řady jsou, jsou velmi strmé i dneska. Takže i pro dnešní dopravu by to byl problém.
1: Podle geologa Antonína Hluštíka, a nejenom podle něho, jsou tedy kounovské kamenné řady výsledkem jejich záměrného hromadění a dopravy odinut. A i to může být jeden z důvodů, proč celá tato oblast v těsném sousedství roviny je zcela bez křemenců. Zřejmě tady byly všechny balvany vyzbírány a přemístěny právě sem, na rovinu. Později však bylo nutné přistoupit k dobývání křemenců ze vzdálenějších a bohatších ložisek, zejména v severní části Rakovnické doliny a odtud je sem dopravovat. S Jaroslavem Helšusem podnikáme nyní malý pokus. Podle mapy volíme nejbližší křemencový lom. Je odtud zhruba 7 kilometrů. Poměrně značný úsek cesty vede do prudkého kopce. Na rozdíl od dávných předků netaháme žádnou zátěž, natož nějaké křemencové kameny. Jdeme volně, nicméně i tak je pro nás cesta dost náročná.
3: Ach, tady to bude padat. Jo. No, mám to úplný zuby. Takže vlastně tenhle ten svah, to je jedna z možností, kudy vlastně oni ty kameny mohli tahat, jo?
5: No, pokud je tohle z Rakovnická, no. Tady to je přístupová cesta. No, cesta. Svah směrem na Rakovník. A pokud jsme chtěli ušetřit tenhle svah, tak by si museli zajít asi tak 7 kilometrů směrem na dnešní Domoušice.
3: A taky běží do kopce.
5: Taky, ale je to pozornější. No.
1: Ví se, že jednotlivé kameny vážily i mnoho desítek tun. Ale jak je sem probůh lidi kdysi dostali? A opět je tu otázka. Jak silný to musel být motiv, který je k tomuto zdánlivě nesmyslnému výkonu donutil? Na to se nyní ptám předního českého odborníka na záhady a paranormální jevy, inženýra Ivana Mackerleho.
6: V podstatě jde o to, že se předpokládá, že by ty kameny, kamenné řady by vytvářely jakési obrovské zařízení, které by sloužilo k pozorování oblohy a k určování polohy hlavně slunce, ale i dalších nebeských těles. A sice tím, že mezi těmi kameny můžeme vést jakési pomyslné linie, které se jako zaměří hlavně třeba na východ nebo západ slunce v určitých klíčových dnech.
1: Teorie jakési pravěké observatoře má hodně zastánců. Argumentují mimo jiné i více než tunovým balvanem jménem Pegas. Právě nad tímto balvanem stojí nyní s Jaroslavem Helšusem.
5: Je to jeden ze dvou kamenů spolu s tím největším, který jsou mimo linie řád a pravděpodobně teda měl trochu jinou funkci, když není přesně jakou, ale zapadá do určité geometrie, do pravouhlých trojúhelníků a nějakých linií, které se tady dají vysledovat.
1: Tento kámen dostal svůj název díky zřetelným puklinám, které připomínají souhvězdí Pegas. Někdo tvrdí, že právě hvězdy a měsíc nějak tento kámen ovlivňují. Někteří hodně citliví lidé říkají, že balván cosi vyzařuje. Pozvali jsme si i senzibila a psychotronika Rudolfa Pitru. Já osobně jsem sice spíše skeptický, nicméně pan Pitra už v minulosti dokázal s pomocí své virgule objevit spoustu pozoruhodných úkazů, včetně pramenů podzemní vody. Pan Pitra se nyní bere do rukou virguli. Drží asi jeden metr nad kamenem. Nelze přehlédnout, že virgule, jakmile se dostane nad úroveň kamene, pracuje. Laicky řečeno, cuká, kroutí se.
7: No, pane, jo.
8: Co to dělá?
7: To je síla jako hrom. Je aktivní nebo kladná, záporná?
8: Já bych řekl, že je kladná.
9: Chvilkama, to je divný, chvilkama kladná a chvilkama záporná.
8: Ale tí kladný je tam víc, ale intenzitu to má jako hrom.
7: Jo, zatím největší, co jste tady zažil, jo?
8: Zatím největší, co jsem tady potkal, no.
9: Kámen se chová vždycky tak, že vyzařuje jeden druh energie, ale tohle to je několik energií najednou.
1: Můžeme tomuto tvrzení věřit a také nemusíme. Nicméně chceme udělat podobný pokus nad dalším zajímavým kamenem. Jmenuje se Gibbon, je větší než Pegas a váží tak 2 tuny. Kdysi tu stál vtyčený a mířil na severozápad. Opět má slovo Jaroslav Helšus.
5: Konkrétně tenhle kámen považujeme za vizír.
7: Co to je?
5: Vizír, ten sloužil zhruba jako zaměřovací bod. Něco jako hledí na pušce.
7: Jo, že tam vidím takový ten žlábek, to možná,
5: no, ten...
7: kdyby to stálo?
5: Původně nejspíš stál tam na tý základně. Našli jsme tu ještě zbytky kruhu, asi 20 dalších kamenů. O průměru kruhu byl asi kolem 50 metrů.

0: povídání Stanislava Motla pokračuje.
1: Jak už bylo řečeno, na obvodu Gibbono bylo zjištěno záměrné opracování, tedy výřez ve tvaru písmene V, což by potvrzovalo, že kámen byl původně postaven na užší hraně a zmíněný výřez tedy mohl sloužit k zaměřování objektu na obzoru. Tohle všechno by mohlo napovídat, že tu opravdu mohlo jít o nějakou dávnou astronomickou observatoř, jak ostatně už naznačil inženýr Ivan Mackerle. Otomar Dvořák v knize Kamenné otazníky české historie napsal.
2: Nový názor na funkci kounovských řad přinesl v 70. letech 20. století kroužek mladých astronomů z Rokycan. Mladí astronomové zjistili, že spojnice určitých kamenů vytvářejí astronomicky orientované linie. Výsledkem jejich pečlivého měření byl plánek znázorňující, že v rozložení kamenů je zakódována řada údajů o pohybu slunce a hvězd. Co se týče Gibbonu, když vyjdeme z předpokladu, že kámen původně stál na užší hraně, potom bylo možné přes výřez jako muškou pušky zaměřovat slunovratové východy slunce a určovat úhel paprsků svíraný s kamennými řadami. Měření přineslo i další překvapivé údaje. Tak například kolmá vzdálenost kamene Gibbon od nejzápadnější řady činí 302,17 metru, což přesně odpovídá 365 megalitickým jardům. Megalitický jard je statisticky odvozená délková míra zjištěná na anglických megalitických památkách. Jehož délka je 829 tisícin metru, což je přibližně jeden dlouhý lidský krok. O něch 365 kroků patrně odkazuje k délce slunečního roku. Také původních 16 řad mohlo odpovídat kalendáři dělícímu rok na 16 měsíců, 13 po 23 dnech a 3 po 22 dnech. Byl to prastarý způsob dělení roku, který používali ještě i Keltové.
1: Tedy dávný kalendář, dávná observatoř. Zkusme ještě dát právě nad kamenem Gibbon šanci psychotroniku Rudolfu Pitrovi a jeho Virguli.
3: To jsem tušil.
4: Co to je?
3: Je to silové pole, přesně to, o čem jsem mluvil.
4: Jak to mám rozumět?
3: Geopatogenní zóna, takzvaná dračí žíla.
4: To znamená zlá energie, jo?
3: Negativní energie.
1: Dračí žíla, co to vlastně je? Ptám se inženýra Ivana Mackerleho.
5: No, ty dračí žíly jsou v podstatě jakési pomyslné linie na zemském povrchu, které odpovídají drahám energie, dosud neurčené. Ovšem musím říct, že v žádném případě se nejedná o energii fyzikální. Tím pádem jako se taky nedá měřit přístroji a proto je také oficiální věda i neuznává tyto dračí žíly. Ovšem pravda je, že působí na živý organismus. Já bych to přirovnal třeba k akupunkturním drahám a bodům na lidském těle, které rovněž nemají žádný anatomický podklad, to znamená, že ty dráhy neodpovídají vedení nervům, nejsou tam žádné vnitřní orgány a přesto jako to funguje.
4: Když třeba jdeme tomu na ty křižovatce, kde ta dračí žíla stojí nebo stál nějaký kamen, velký menhýr, tak on mohl fungovat jako jehlička v akupunktuře.
5: Přesně tak, že to jako působí takový jakoby zesilovač nebo nějaký akumulátor jako té energie, která potom vyvírá z té země. A potom třeba ti staří kněží mohli to používat, tuto energii, ať už pro zlepšování svých věšteckých nebo léčitelských anebo jiných vlastností, schopností. Ale na druhé straně taky tato energie, když je nevyvážená, tak může působit i špatným vlivem na člověka.
1: Ivan Mackerle pak ještě dodal, že na těchto křižovatkách takzvaných dračích žil vznikají prý občas jakési pomyslné mosty mezi naším světem a paralelními světy. A odtud údajně přicházejí přízraky do našeho světa, kdy to nějaký člověk vnímá subjektivně jako nějaké prožitky. Zapravdu mu dává i badatel Jiří Klinger.
6: Jisté je, že někteří citlivci dodnes tady mají různé pocity energetických potenciálů, to znamená, jde na ně mrazení, stávají jim vlasy, jde pot, že jo, po nich, zase některým se dělá špatně až do mdlob. chovají se tady divně zvířata, slintají, mají ocasy stažený, psi, koně se plaší, že jo, prostě něco tam je. Zřejmě, i když je to v dezolátním stavu, jsou to pouhé trosky, tak ještě zde to vyzařuje nějakou energii.
1: Je zajímavé, že právě v okolí Kounovských řad mají opravdu někteří lidé podivné zážitky. Opusťme ale nyní svět paranormálních jevů a zkusme se vrátit zpět do reality, protože Kounovské řady jsou opravdu reálné, ale o to více záhadné. A jak v zápěti zjistíme, Kounovské řady nemusely být v tomto kraji vůbec osamocené. Dejme opět slovo knize Otomara Dvořáka, Kamenné otazníky české historie.
2: Kdo navštívil bretaňský Karnak, ten ví, že celá soustava se skládá z řady menhirových polí, která se v krátkých odstupech táhnou v jedné asi 4-kilometrové linii. Něco podobného objevil v oblasti Kounovských řad Jaroslav Helšus, který se zde koncem 80. let 20. století věnoval důkladnému terénnímu průzkumu. Našel několik zajímavých bodů nacházejících se na jediné trase v pravidelných rozestupech, zhruba 3,5 kilometru vzdušnou čarou, z nichž mezi dvěma sousedními je vždy vzájemná dohlednost.
1: Nečemické řady objevil v roce 1950 kounovský učitel Václav Náprstek. Na tehdejšího ředitele žateckého muzea Františka Kopeckého tohle všechno zapůsobilo natolik, že doslova napsal: vtírá se mi do mysli symbolika pravěkého chrámu. Jenomže při dalším pátrání je možné objevit v oblasti Kounovských řad další pozoruhodné objekty. Jsou například 3 křemencové bloky nedaleko mlýna Tasova. Dodejme ještě, že zmíněné křemencové bloky podle lomových ploch mohly původně tvořit jediný monolit, tedy menhir. Z dnešní polohy zřícených zlomků je patrné, že menhir mohl původně stát na hraně celého hřebene a dosahovat výšky okolo 5 metrů. Podle Otomara Dvořáka mohl v takovém případě být dominantou okolí, skutečný maják u vstupu do celé oblasti a mohl sloužit i jako zaměřovací bod. A je tu ještě další pozoruhodné místo, vrch Špičák. V knize Kamenné otazníky české historie se o tomto místě píše.
2: Jaroslav Helšus zaznamenal v roce 1988 vyprávění pamětníka Josefa Nachtmana ze Hředel, který v roce 1957 na vlastní oči viděl 4 kamenné kruhy nedaleko této obce v místě zvaném Přední dílce. Největší z kruhů mohl mít průměr asi 5 metrů, ostatní pak kolem 2 až 3 metrů. Každý kruh byl sestaven z 10 až 12 pískovcových kamenů, jejichž průměrná velikost se pohybovala v rozměrech 60 až 100 cm. Kruhy se objevily při orání pozemku traktorem, do té doby byly zcela zakryté zeminou. Zemědělci kameny ihned nakládali na valníky a odváželi pryč, protože v tom místě zřizovali chmelnici. Nikoho tehdy nenapadlo kamenné kruhy vyfotografovat, a tak existuje jen náčrtek zhotovený podle pamětníkova slovního popisu.
1: Kounovské řady a vlastně i celá kamenná linie, dlouhá zhruba 5,5 kilometru vzdušnou čarou mezi Kounovskými řadami a Nečemicemi, vzrušuje nejrůznější milovníky záhad. Vzrušuje také zastánce teorie o tom, že celá tahle kamenná linie, tvořená z křemenců, mohla v době, kdy tato oblast nebyla zdaleka ještě tak zalesněná jako nyní, sloužit co by jakési naváděcí zařízení. Vyprávěl mi o tom na základě mnohých rozhovorů, které s příznivci této hypotézy, co by publicista měl, Ladislav Lenk.
7: Tohle to by mohlo signalizovat jakousi letovou dráhu a ty řady byly vybudovány proto, aby tomu pilotovi nebo těm bytostem, které se pohybují na to liní, co si signalizovalo. Možná ty kameny mají takové vlastnosti, které byl někdo schopen, dejme tomu, z toho vzduchu detekovat i na větší vzdálenost.
1: Zastánci tohoto názoru vycházejí mimo jiné z dávných pověstí, které tento kraj obklopují. V těchto pověstech se často hovoří o jakémsi ohněvém draku, který tu útočil na zdejší osady. Měl prý planoucí oči, z tlamy mu šlehal oheň a z nozder mu stoupal dým. Jeho přepady přicházely prý v poledne nebo o půlnoci, tedy na předělech času. Zmíněný spisovatel Otomar Dvořák mluví v této souvislosti o ohňových rituálech, kdy se na zdejších kopcích v období letního slunovratu zapalovaly svatojánské ohně. Nicméně světlo do záhad kounovských kamenných řad ani tyto hypotézy nepřinášejí. Badatelé hovoří o dalších možnostech dávného využití kounovských kamenných řad. Mohly být údajně také pohřebištěm, přičemž pod kameny by mohl být popel z neboštíků. Nicméně je tu ještě další zajímavost, o které se zatím příliš nehovoří. Upozorně na ní také badatel Jiří Klinger.
6: A ještě je zvláštní také to, že v tomto prostoru prší nejméně, oblastně nejméně z celých Čech. Je tam nejméně srážek v tomto prostoru.
1: Možná právě tady je klíč k celé záhadě. Je čas setkat se s mužem, jehož knize Kamenné otazníky české historie jsem při tvorbě tohoto pořadu tak často listoval, s Otomarem Dvořákem. Potkáváme se v naší oblíbené pražské kavárně a já se ho, jak lze očekávat, ptám. Jakou máte hypotézu o využití kounovských kamenných řad?
8: Mám takový svůj vlastní teorii na to, protože jsem to tam prolejzal, že psal jsem o tom článek knížky. Ono je tam, že samozřejmě několik těch teorií, zejména ta astronomická, že je to teda nějaký pravěký kalendář.
1: Otomar Dvořák dále dodal, že ale zřejmě tu nepůjde pouze o kalendář. Třeba, že ty astronomické prvky jsou u většiny všech starých svatyň či pohřebišť. Zdůraznil pak to, co na kounovských řadách zaujalo vůbec nejvíce a co už vlastně nepřímo naznačil badatel Jiří Klinger. Jde o kult přivolávání deště. V té souvislosti pak pan Dvořák hovořil o schátralém kostele svatého Vojtěka, který stojí právě na úpatí kopce Rovina. Podle pověstí tu prý svatý Vojtěch, když se poprvé vracel z Říma do Čech, vyslyšel prosby zdejších lidí, které sužovalo dlouhodobé sucho, pozvedl dlaně k nebi a prosil o déšť. A opravdu prý zrendlouho vyvstal nad horou černý mrak, zahřmělo a spustila se bouře s prudkým deštěm. Dlužno dodat, že v tomto kraji je i více podobných legend. Otomar Dvořák k tomu podotýká.
6: Čili všechny tyhle mýty jakoby se vázaly k vodě. Čili já si myslím, že tam šlo o nějaký rituály jako úrody, obřady, které měly přivolávat prostě zavlažující deště.
1: Otomar Dvořák rovněž tvrdí, že tu opravdu mohlo jít o dávné pohřebiště, kdy pod kameny mohl být vsypáván popel mrtvých. A jeho celkový závěr popisuje to v knize Kamenné otazníky české historie.
2: Představme si, že kounovské řady byly spojeny s rituálem posvátného pole, na němž jsou do brást sázeny kameny. Na posvátném poli mohly být vítány návraty slunce, astronomická kalendářní role. Každý kámen mohl též znamenat jednoho zemřelého předka a každá řada označovat jeden rod. Role v kultu mrtvých, kde jsou zemřelí často bráni jako přímluvci za budoucí úrodu, neboť přebývají v matce zemi, která plodí obilí. A současně mohly být na tomto poli konány rituály meteorologické, spojené s přivoláním deště v době sucha, případně se zažehnáváním bouří a krupobytí ohrožujících úrodu. Pole osázené kameny je totiž nezničitelné.
1: Už kounovská kamenná linie sloužila pro dávné rituální obřady, pohřebiště, či snad to byla naváděcí plošina, případně obrovská prehistorická observatoř, pořád to zůstává zásadní a stále nezodpovězená otázka. Kdo a jak vlastně tyto objekty stavěl? Tajemství tedy zůstává, ale nebuďme kvůli tomu smutní. Vždyť, jak už kdysi řekl Albert Einstein, to nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy. Komu to není známo, kdo se už neumí dívat, neumí žasnout, ten je tak říkají smrtev. A jeho oko, řečeno s Albertem Einsteinem, je vyhaslé.

0: Jak měříme růst a velikost ekonomiky?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Ekonomie má na toto hodnocení jeden zásadní ukazatel, hrubý domácí produkt neboli HDP. Ten ukazuje výkonnost ekonomiky a my podle jeho vývoje dokážeme hodnotit, jestli ekonomika roste, stagnuje anebo padá. Jak se v ekonomické teorii přesně definuje recese, vysvětluje ekonom Michal Skořepa.
2: Ta definice recese, konkrétně ta zajímá vždycky každého nejvíc samozřejmě, tak ta je opřená o čtvrtletní data, nikoli roční. Pokud máme dva kvartály za sebou, v nichž mezikvartální změna HDP je záporná, tak poté se mluví o recesi.
0: A naopak, pokud HDP dvě čtvrtletí za sebou roste, máme potvrzenou konjunkturu, neboli ekonomický růst. V praxi HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerého zboží a služeb, které v ekonomice za určité časové období, obvykle za kalendářní rok, vytvoří. V Česku tuto hodnotu měří a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad. Ve vztahu k HDP se pak hodnotí i řada dalších ekonomických ukazatelů, protože jejich hodnota má mnohem větší vypovídací hodnotu, když se vztáhne k velikosti ekonomiky, dodává Michal Skořepa. I proto je HDP tak důležité.
2: Tohle to se děje v řadě oblastí, ať už se třeba to týká zahraničního obchodu, protože samozřejmě zahraniční obchod Spojených států má úplně jiné objemy než náš zahraniční obchod sám o sobě. Může se to týkat třeba finančních ukazatelů, objem úvěrů v ekonomice, objem hypoték, jestli prostě ta ekonomika je hodně jaksi nasáklá dluhem nebo není. To taky potřebujeme k tomu prostě vědět, jak je ta ekonomika veliká, samotné miliardy sami o sobě těch úvěrů prostě nestačí k tomuhle tomu. Samozřejmě se to týká třeba i porovnávání zadlužení států. Prostě americký státní dluh je v úplně jiných řádech než český, ale ve chvíli, kdy to srovnáme pomocí HDP, tak v tu ránu už ta čísla jsou velmi dobře srovnatelná.
0: Každá vláda a každá firma si přeje, aby ekonomika rostla, protože v době konjunktury se všem lépe daří, lidem i firmám. Ekonomika se ale pravidelně pohybuje v hospodářských cyklech, během kterých se střídá konjunktura a recese. Každý stát se ale snaží, aby období ekonomických propadů bylo co nejkratší a abychom co nejdéle těžili z ekonomického růstu. A k tomu napomáhá několik základních věcí, říká Michal Skořepa.
2: Asi úplně nejdůležitější, že všeho je správné vzdělávání, správný vzdělávací systém, ale potom i stabilní soudnictví, dobře fungující státní správa. To jsou ty věci, které pořád slyšíme v těch veřejných debatách, co by stát měl a nedělá to. Takže to si myslím, že už nám mnozí z nás znají nazpaměť, ale je to tak, prostě zejména to školství, státní správa, zákonodárství, to jsou ty klíčové věci.
3: Radiožurnál 16 hodin. Odpolední zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
4: Žena s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je ve fakultní nemocnici Bulovka. Kvůli dalšímu požáru na jihu Francie úřady evakuovaly 2,5 tisíce lidí. Fotbalisté Baníku Ostrava přivítají v lize mistrovskou Slávii. Požár balíku Slámy zpomalil provoz na D1 u Humpolce směrem do Prahy. A zítra bude oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Teploty do 31 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Pacientka s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je v pražské nemocnici na Bulovce. Podle ministerstva zdravotnictví žena pobývala v Ugandě. Převezená byla z fakultní nemocnice v Hradci Králové, která podezření oznámila. Podle mluvčí rezortu Nadi Chatové veřejnost ohrožená není.
5: Celý postup probíhá podle předem připravených a pravidelně procvičovaných postupů za spolupráce nemocnic, hygienické služby i složek integrovaného záchranného systému. Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení vysoce nebezpečné nákazy u pacientky velmi nízká. Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
4: Španělsko začalo instalovat plovoucí bariéru mezi Marokem a jižním pobřežím města Ceuta. Právě tam vedla jedna z cest, kterými se ve čtvrtek do španělské enklávy dostalo na 60 tisíc migrantů. Při snaze se do Ceuty přeplavat zemřel nejméně 67 z nich. Zhruba půl kilometru dlouhá bariéra dosáhne 30 až 70 cm nad hladinou a metr pod hladinu moře. Podle španělské konzervativní opozice to není dostatečné zabezpečení hranice. Na jihu Francie se šíří další lesní požár, zasáhl už přes 5600 hektarů porostu. Úřady kvůli tomu evakuovaly 2,5 tisíce lidí, informoval o tom prefekt departementu VAR Simon Bábr. Na místě pomáhá zasažením i jednotka českých hasičů.
6: Zatímco na jeho západě Francie v okolí Bordeaux se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu a domů se může vrátit zhruba 200 000 lidí, kteří museli být evakuováni, na jihu Francie v Provence se oheň dál šíří. Pomáhá tomu horké počasí a silný vítr, vysvětluje velitel mise českých hasičů Václav Novotný.
7: Počasí se nám změnilo, vlhkost vzduchu podle mých informací je kolem 15% a teploty ve stínu až 39.
6: Letošní lesní požáry ve Francii spustošily už přes 90 000 hektarů půdy. Policie kvůli tomu zatkla přes 300 lidí, některé obvinila ze žhářství. Z Francie Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Hygienici při červencových kontrolách letních táborů nenašli žádná větší pochybení. Ve vysílání Radiožurnálu to řekla hlavní hygienička Barbora Macková. Kontroly se zaměřily na nová pravidla, jako je povinné oplachování nádobí pod tekoucí vodou místo v nádobě. Nejčastější nedostatky se podle Mackové týkají stravování.
8: Většinově jdou o pochybení v rámci zajištění stravování, protože my kontrolujeme kromě kvality stravování také pestrost stravování. Pár pokut nebo těch nedostatků bylo zaznamenáno, ale v jednotkách, také v nedostatečné zdravotnické dokumentaci nebo v nějakém problému v rámci ubytování dětí.
9: Sport. Fotbalisté ostravského Baníku nastoupí ve druhém kole šance ligy proti mistrovské Slávii. Oba týmy na úvod soutěže zvítězili. Ostravský trenér Roman Skuhravý už při červnovém podpisu smlouvy přiznal, že kdyby si mohl vybrat soupeře pro svůj první domácí ligový zápas, zvolil by právě Pražany.
10: Jo, já vždycky něco plácnu a samozřejmě potom se mi to vrací jako bumerang. Prostě Slávie je jako hegemon v této chvíli a brutální výzva pro mě jak způsobem hry, tak samozřejmě jakoby brutální dominance v českém fotbale.
9: Souboj Baníku se Sláví začne za necelou hodinu, stejně jako utkání Slovácka s brněnským Artisem a Liberce s Teplicemi. Od 20 hodin je pak na programu zápas Plzeň Zbrojovka Brno. Všechny duely nabídne Radiožurnál Sport. V přímých přenosech na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 u Humpolce a u Slatiny. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Humpolec na 90. kilometru schořel přívěz s naloženými balíky slámy. Hasiči jsou stále na místě, projíždí se levým pruhem. Opatrně kolona začíná už na 96. kilometru a je na půl hodiny. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu postojíte v koloně z 200. kilometru. Na stém 97. opravují vozovku. Jede se jedním pruhem, fronta je na 35 minut. Dálnice D5 z Rozvadova do Prahy byla za sjezdem na Nýřany neprůjezdná. Po strážce dvou aut už se dá projet jedním pruhem. Zpomalíte na 99. kilometru, kolona se už rozjela. Silnice 12 z Kolína do Prahy je na průjezdu újezdem nad Lesy neprůjezdná. Po strážce motorky s dodávkou přes Dobročovice se to projet nedá, tam je uzavírka, náhradní trasa přes Jirny. A na silnici 43 ze Svitav do Brna u Kuřimy hlásíte čerstvou nehodu.
12: Jak je rozšíření silnice jednak od Svitav a jednak od Kuřimy, tak po pravé straně je benzinová pumpa, kousíček za ní, v levém pruhu jsou dvě havarované auta.
11: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se přidají přeháňky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů, na horách kolem 21. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Lidský rozum se musí sklonit před vyššími silami. Všemohoucnost není lidská. Poněkud provokativní teze v 21. století, kdy se spoléháme na vědu a moderní technologie. Ty však pouze zrychlují paranoické procesy v individuální i společenské rovině, domnívá se ve své knize Paranoia, šílenství, které píše dějiny, italský psychoanalytik Luigi Zoja. V následujících minutách se pokusíme nastínit principy paranoického vnímání světa. Uvedeme historické příklady i možnosti terapie. Nejnovější vydání Zojovy knihy si díky nakladatelství Prostor a překladu Heleny Lerget-Porer můžeme přečíst i v českém jazyce. Vyšla na konci roku 2024. Ukázky přečte Ivo Timer a provází vás Michaela Krčmová.
1: Ex Libris.
14: Paranoia by v podstatě neměla být zkoumána jako klinický, ale mnohem spíše jako etický problém. Nejstarší mechanismus psychické obrany spočívá v hledání příčin zla výhradně mimo nás a ne v nás. Proto člověk raději falšuje fakta a vinu za ně svaluje na nějakého obětního beránka. Morální dopad tohoto procesu je natolik univerzální, že se týká nás všech v jakékoliv době. Počínaje prostými rodinnými hádkami až po blouznění, které vedlo Hitlera k obviňování Židů z mocenských konspirací a Stalina k tomu, aby tytéž snahy připisoval buržoázii.
13: První citovaná ukázka načrtla šíři celého problému, od jeho soukromých projevů až po veřejnou paranoju tyranů ovládajících milionové masy lidí. Luigi Zoya s oblivou vychází z antických kulturních vzorců, což prokázal i u svých dřívějších knih, jež vyšly taktéž v nakladatelství Prostor, Soumrak otců a Dějiny arogance. Připomeňme si alespoň takzvaný Herostratův syndrom, když se někdo touží stát slavným za každou cenu.
14: Herostratos, celkem neznámá postava z antického Řecka, podpálil roku 356 před naším letopočtem slavný chrám ve svém domovském městě Efesu jenom proto, aby se sám proslavil. On i jeho jméno byli odsouzeni k smrti a zabit měl být i ten, kdo toto jméno vysloví.
13: Šílenec, který lidstvo připravil o jeden z divů světa. Navzdory odsouzení se však Herostratovo jméno uchovalo, zatímco jméno stavitele Artemidy na chrámu upadlo v zapomnění. Tento apokalyptický výjev však nemusí mít zdaleka jen individuální a historický charakter. Už před mnoha lety popsal Carl Gustav Jung psychologii možného jaderného konfliktu.
14: Apokalypsa, která je právem zařazena na konci Nového zákona, jej přesahuje do budoucnosti, která je se všemi apokalyptickými hrůzami na dosah ruky. K vyvolání světové katastrofy může stačit v neuváženém okamžiku rozhodnutí, k němuž dojde v nějaké herostratovské hlavě. Nit, na níž visí náš osud, se stenčila. Nikoli příroda, ale génius lidstva si uvázal osudově neblahou oprátku, na níž se může kdykoliv popravit.
13: Paranoia je česky stihomam. Zjednodušeně řečeno jde o mysl, která se nachází mimo obvyklou sféru. Jde o silnou formu nedůvěry v ostatní a vyznačuje se systematickými bludy. Jak uvádí Luigi Zoya, diagnóza paranoje není vždy lehká, neboť její nositelé vědí, které z jejich myšlenek jsou scestné a dokáží je potlačovat či skrývat. Vždy se najde někdo, kdo prohlásí, že jsou duševně zdrávy a kdo uvěří manipulativnímu chování paranojka. Jednou z nejobtížněji prokazovaných tezí Zoyovy knihy je přechod paranoje individuální v kolektivní. Jaké faktory podpoří tuto proměnu? Autor nabízí toto vysvětlení.
15: Non siamo solo intelligenti, siamo anche animali e come animali abbiamo.
14: Protože nejsme pouze inteligentní lidé, ale jsme také zástupci zvířecí říše. A jako takoví máme instinkty a rychlé reakce. Když nepoužíváme hlavu a dáme průchod hlouposti. Dnes o to více stačí připomenout Trumpa, ale také Putina a zjednodušování myšlení. Potom je tu samozřejmě masa. Už francouzský myslitel konce 19. století Gustave Le Bon a potom Sigmund Freud na začátku století 20. vysvětlili chování masy. Masa má svou psychologii. Když se pohybují všichni dohromady, pohybují se pomaleji a jsou méně inteligentní. Masa se chová hloupě a má zvířecí reakce. Je vlastně psychopatologická. Moje knížka vyšla v první edici v Itálii před 10 lety. vloni podruhé s předmluvou o paranoji a o riziku jaderné války, protože stále přibývají nové skutečnosti. Právě jsem podepsal smlouvu na polské vydání, neboť téma je bohužel velmi aktuální. Co k tomu dodat?
13: Uzavírá odpověď italský psychoanalytik Luigi Zoia. Nedůvěra a podezření jako základní impuls paranoidské reakce je nám společný se zvířaty. Poplašnou reakci vykazují jak jednotlivci, tak také masy, kde se emoce snadno přenášejí. Rozrušené a vyplašené stádo může projít třemi fázemi, mezi nimiž existují souvislosti. Zoia je označuje takto. Kolektivní agrese ohraničená etnicky nebo geograficky. Kolektivní hon na populaci či etnikum směřující až ke třetí fázi, a tou je genocida. Dodejme ještě, že...
14: Kolektivní paranoia je bohužel proces analogický k moderní popkultuře. Dnešní masový konzumerismus, na rozdíl například od lidové kultury středověku, nepovzbuzuje člověka, aby o sobě pochyboval a pěstoval v sobě pocity viny, ale dělá pravý opak. Ponouká nás, abychom si užívali všechny vymoženosti, které nám doba dává k dispozici. Automaticky předpokládá, že na to máme právo, protože naše svědomí je v pořádku. Není schopen smutku, jelikož není ochoten si cokoliv odříci. Zde vychází najevo morální slabost moderní éry, která jinak prospívá po ekonomické i technologické stránce.
13: Masové komunikační prostředky jsou ideálním přenašečem paranoidské nákazy. Ve druhé části pořadu se zaměříme na podstatné vývojové fáze kolektivní paranoje. Čím více se budeme blížit do současnosti, tím více budou zesilovat faktory typické pro postmoderní společnost.
1: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: vyvinout manipulaci. Pomocí manipulace se snadněji ovládají davy a tento proces nazýváme populismem, většinou prezentovaný společensky úspěšnou osobností.
1: Pro dav, který jej následuje, není paranoický vůdce jen šéfem sekty nebo politické strany. Přesněji vzato jde o mistra psychické obrany. Přednáší o novém vnitřním řádu obyčejným lidem, kteří jej nemají.
0: Mnohé historické příklady ukazují, jak se paranoia dostala do oblasti politiky. Dalo by se říci, že ji vlastně prožíváme v přímém přenosu. O tom se ještě zmíníme později. Luigi Zoia zasazuje počátek kolektivní paranoje do středověku.
1: Základy evropské paranoje byly položeny už ve 14. století. Společností cloumaly obludné vlny podezření, což z části souviselo s řadou katastrofických událostí, válkami, hladomory, morovými epidemiemi. Za jediný den na svátek svatého Valentína 14. února 1349 bylo jenom ve Štrasburku upáleno 2000 židů. Mnoho již existujících předsudků proti menšinám, muslimům, židům, malomocným, ženám považovaným za čarodějnice, proniklo do obecného povědomí, stalo se normou a pevně se spojilo se snahou najít příčinu všech pohrom. Politika se snoubila s paranoí.
0: S ohledem na časové možnosti tohoto pořadu s velkou lítostí nemůžeme zařadit množství historických příkladů kolektivního běsnění v honbě za hledáním zla a příčin rozličných katastrof, jako je například kapitola o kolonizaci obou Amerik, severní i jižní. Soustředíme se na začátek století 20. před rokem 1914. Tento rok je všeobecně považován za konec úspěšného dlouhého století 19. a zlom evropských dějin, kdy vypukla první světová válka.
1: Mír může člověku připadat dlouhý a poněkud nudný, dokud nepřijde chvíle, kdy se mu po něm nezačne stýskat. Mnozí z těch, kteří se později ohlíželi zpátky, tvrdili, že pociťovali jakési očekávání. Evropa mimoděk čekala na prvního mrtvého. První mrtvý dokáže rozšířit všeobecnou nákazu, pocit ohrožení, jenž se zmocňuje každého. Jeho smrt naočkuje masám paranoji. Mrtvý znamená vše. Už nepatří sám sobě. Každý ho zatěžuje vlastním smyslem. Naopak první život zachráněný mírem, miliony životů zachráněných mírem, nemusí znamenat vůbec nic, protože se jich nikdo nedovolává.
0: Ačkoliv se první světová válka týkala především Evropy zmítané nacionalismem, po jejím skončení sehrály v evropské i světové politice klíčovou roli Spojené státy americké a jejich prezident Woodrow Wilson se svým 14-bodovým mírovým plánem. Podle Luigiho Zoi učebnicový příklad takzvané pozitivní paranoje.
1: Prezident USA Woodrow Wilson porušil zásady George Washingtona, podle nichž si Američané nemají špinit ruce s Evropou a nabídl se starému kontinentu, jejž rozdělila válka, jako posel vyšších hodnot, jako bůh, který sestoupil z Olympu, jako Kolumbus na ruby, který se po staletích vrací objevovat Evropu. Tímto způsobem si nakonec sám přiřkl roli Mojžíše, pod jehož vedením dospěje i Evropa, do zaslíbené země demokracie. Při realizaci tohoto záměru se však role bohužel obrátily a místo toho, aby Wilson vedl Evropu, vedl evropský cynismus Wilsona.
0: Proč ovšem příklad pozitivní paranoji podle Zoji? Protože během několika měsíců jednání o míru došlo v dobré víře k několika zásadním politickým chybám kvůli útěku od politické reality. Vyloučení poražených z jednání, ignorování komunistického vývoje v Rusku, vytyčování nových hranic bez ohledu na národnostní menšiny a zablokování hospodářského rozvoje Německa. Válečné reparace uvalené na Německo se staly podhoubím kolektivní paranoické reakce. Z poražených se postupně stávaly oběti komplotu. Situace z ní těžil Adolf Hitler.

0: Hitler správně rozeznal, že Vídeň je kvůli extrémní dynamičnosti, multikulturalitě a imigraci vhodným místem pro pochopení sociální otázky a rovněž nesrovnatelnou laboratoří nové kultury. Nikdy ho však nenapadlo, že by marxismus a sociální demokracie, jež byly v hlavním městě tak rozšířeny, mohly být důsledkem sociálních problémů a způsobem jejich řešení. Pro něho byly naopak původem všeho zla, nástrojem židovství při uskutečňování plánů na převzetí moci.
1: V první ukázce našeho pořadu zazněla věta o Hitlerových bludech, o pokroucenosti jeho myšlenkových pochodů odtržených od reality, o obviňování židů z mocenských konspirací. Tato paranoia jednotlivce Adolfa Hitlera dostala kolektivní rozměr, neboť vznikala v historicky příznivých podmínkách, kdy se německý národ cítil být obětí komplotu. Přerostla do role agresora, až dospěla k systematickému vyhlazování etnik, do třetí fáze kolektivní paranoji.
0: Nejinteligentnější ze všech Hitlerových kompliců, jediný neparanoik, schopný sebekritiky, architekt Albert Speer si ve výročí dne, v němž paranoia explodovala a rozplynula se v prázdnotě, poznamenal do deníku, že kolektivní paranoia byla přítomna až do poslední chvíle i v berlínském bunkru, z něhož Hitler nevyvázl živý. Až do jeho smrti byli všichni infikováni jeho extází a mluvili o vítězné válce. Rudá armáda už měla Berlín v hrsti a dole se spřádali plány, jak se budou civilisté ukrývat v lesích, aby pak vítěze zákeřně přepadli na bicyklech, nebo o tom, že budou sestaveny flotily čtyřmotorových proudových bombardérů, které ze zálohy zaútočí na Ameriku a donutí ji ke kapitulaci. Všichni, ačkoliv se všechno hroutilo, s neotřesitelnou soudržností dál plánovali konečné vítězství.
1: Jakoby nestačilo, že jedna strašlivá paranoická bublina praskla a vzala sebou miliony obětí. V zápětí se vytvořila nová. Gruzínec Josif Vissarionovič Džugašvili, jenž si zvolil přezdívku Ocelový muž, vykonával revolucionářskou činnost a věrně následoval Lenina. Po jeho smrti se dostal do čela radikální bolševické politiky. Brutální masový vrah Stalin trpěl mimořádně silnou formou paranoje.
0: Paranoikova osamělost dosáhla u Stalina nepřekonatelného vrcholu. Mrazivé salvy jeho nedůvěry postupně usmrtily téměř všechny soudruhy, kteří ho provázeli na jeho cestě. K utišení bouře však nestačilo zbavit je života. Stalin zlikvidoval rovněž vše, co po nich zbylo. Již publikované texty a oficiální fotografie mizely z oběhu a byly nahrazovány novými verzemi popírajícími od samého začátku roli a takřka i samotný život těch, již upadli v nemilost. Stalin navíc kvůli své nedůvěře vysloveně zmasakroval vysoké důstojníky vlastní armády.
1: Stalinova smrt v roce 1953 ukončila nejhorší paranoické šílenství 20. století a zanechala za sebou apokalyptickou zkázu. Nyní vstupme do století 21. Ovšem nikoli 1. ledna roku 2000, ale až 11. září 2001. V den teroristických útoků na newyorská dvojčata a Washington.
0: Více než útoky islámských fundamentalistů nás zajímají prohlášení, jimiž byly doprovázeny. Každá teroristická proklamace deklamuje paranoji. Vychází z ničím nepodloženého základního předpokladu, který je však prezentován jako zjevení. Následuje megalomanie, obsese, rigidita, netrpělivost, delirium náznaků. Nejen neschopnost přijmout kompromis, ale i neschopnost vést dialog. Radikální podezření vůči jakýmkoliv partnerům ve vyjednávání. Americká politika z velké části reagovala s podobnou neústupností.
1: Na základě těchto bezprecedentních útoků se několikrát změnila doktrína americké zahraniční politiky. Preventivní válka proti islámským radikálům nejenže neprokázala existenci zbraní hromadného ničení, ale povýšila paranoji na hodnotící kritérium mezinárodních vztahů. Zbraněmi islámských teroristů jsou individuální životy a tak představují vojenskou mocnost, již nelze odzbrojit, píše dále Luigi Zoya. Jedná se o skutečnou a nefalšovanou neslučitelnost kultur západu a východu. Živnou půdou kolektivní paranoje jsou zjednodušování, vytváření falešných předpokladů a neexistujících komplotů, jak jsme si připomněli v historickém exkurzu v předchozích citacích. Přesně tyto faktory charakterizují také poslední evropský konflikt mezi Ruskem a západními zeměmi ve válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině. Pokračuje Luigi Zoya.
2: Quello che penso però è che ci sono...
3: Myslím si, že psychologie, a zejména ta Jungova, je psychologií komplexní. Neexistují jednoduchá řešení, protože realita tvořená lidmi je složitá. Odtud také pochází slovo komplex, tedy obtížnost posoudit všechny faktory společně. Vidím nebezpečí paranoji a toho si musíme být vědomi. To, co můžeme udělat, je přijmout větší uvědomění si situace a nezjednodušovat složité věci, protože agrese vůči jednomu státu se vždy musí posuzovat jako útok. Nejde jednoduše říct, tak ať se dohodnou a uzavřou mír Ukrajina s Ruskem. Jeden stát je napadený, a druhý napadený není.
1: V závěrečných minutách pořadu se v našem tématu posuneme dále. Známe diagnózu a její projevy. Jakou terapii ve věku umělé inteligence a fake news můžeme zvolit? Michail Žantovský, autor doslovu v knize Paranoia, šílenství, které píše dějiny, uvádí.
0: Zoya ve shodě s většinou odborníků na šíření dezinformací nabízí protilátku proti takové paranoidní pandemii. Soustavné vzdělávání, které může paranoidní bludy vyvracet nebo alespoň omezit jejich šíření. Účinnějším, i když daleko obtížnějším receptem je výchova k sebereflexi. Projekce, kterou jedinec vymítá zlo někam mimo sebe, musí být obrácena zpět do subjektu. Pro klasickou, jasnou a tragickou mentalitu znamená vykoupení uznat zlo za vlastní, přijmout za ně odpovědnost. Téměř doslovně tak Zoya parafrázuje text z dopisu Olze číslo 138, v němž Václav Havel našel klíč k vyřešení svého osobního střetu se zlem. Přijmout odpovědnost i za svá selhání. Přijmout je bezvýhradně jako selhání svá, nikam a na nic nepřesunutelná.
1: Podle Zoyi existuje také určitá zodpovědnost kolektivní, kterou Carl Gustav Jung nazval psychickou infekcí davu. Míří na animální a instinktivní podstatu lidí, šíří se rychle a jedinec si často ani není vědom toho, vůči komu a proč je agrese vedená. Ale vraťme se k individu. U něhož vše začíná.
0: Stále více eliminujeme fantazii a meditaci. Činnost, v jejímž rámci se prázdná mysl nechává naplnit, ze strachu, že se setkáme s obtížnými obrazy svého vnitřního světa. Prázdnu naší mysli čelíme předměty televizí, videohrami, tiskovinami, které nás zvnějšku zásobují nevyčerpatelným množstvím stereotypních a prefabrikovaných obrazů. Tím udržují v bezpečné vzdálenosti naše vnitřní obrazy a intenzivní pocity, jež jsou s nimi spojeny. Nechceme žít. Chceme se dívat a poslouchat věci napodobující život. Vyhýbáme se životu v první osobě.
1: Uzavírá italský psychoanalytik Luigi Zoja ve své knize Paranoia, šílenství, které píše dějiny, kterou v překladu Heleny Lerget-Porer vydalo nakladatelství Prostor. Ukázky přečetl Ivo Timer, mistrem zvuku byla Valerie Racmanová, dramaturgie Naďa Reviláková. Od mikrofonu se loučí autorka pořadu Michaela Krčmová.
4: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus.
5: 16 hodin 30 minut. Zprávy už má Ondřej Látal.
6: Spojené státy společně s Izraelem podle amerických médií plánují bombardovat iránskou energetickou infrastrukturu. S odvoláním na své zdroje to uvádí zpravodajský web CBS News i televize CNN. Rozsáhlé údery by podle nich mohly přijít během víkendu. Konečný rozkaz ale zatím představitelé států nevydali. O více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 dosavadní. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a taky přídavek na dítě. Singapur zakázal další vystupování britské hudební skupině Massive Attack v zemi. Úřady to zdůvodnili tím, že dva členové kapely na závěr svého koncertu tento týden rozvinuli palestinskou vlajku. Singapur nedovoluje vystavovat na veřejnosti zahraniční státní symboly bez povolení úřadů. Jízdy tankem, bojové ukázky a nebo let vrtulníkem můžou o víkendu zažít návštěvníci Smržovky na Jablonecku. Tradiční přehlídka historické obrněné techniky nabízí i výstavu zbraní nebo vybavení vojenských táborů. Program je připravený i na zítřek. Sport. Juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční triumf v short tracku. Další Češka Lucie Grohová byla osmá. Zvítězila domácí závodnice Anja Grossmanová.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 u Slatiny a Humpolce. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 199 popojíždí kolona. V omezení u sjezdu na Bratislavu se dnes jezdí jedním pruhem kvůli opravě vozovky. Zdržení půl hodiny. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov na 97. kilometru dojedete do kolony. Na 90. kilometru se po požáru slámy jede jen levým pruhem, zpoždění 25 minut. Na silnici 43 ze Svitav do Brna u České za čerpací stanicí MOL řeší nehodu. Podle posledního hlášení byla vozidla v levém pruhu, kolona se netvoří. Silnice 12 z Kolína do Prahy je na průjezdu Újezdem nad Lesy neprůjezdná po vážné nehodě. V Novosibřinské se srazila motorka a dodávka nedaleko sídliště Rohožník. Možná je trasa přes Sibřinu nebo Jirny. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je silný provoz před Milíčínem a také kolem Votic po obchvat Olbramovic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: V noci bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo. Zpočátku se vyskytnou místy, postupně jen ojediněle přehánky, a to hlavně na severovýchodě. Teploty 21 až 16 stupňů, na západě a severu Čech se ochladí až na 14, na horách bude většinou kolem 12. A zítra čekáme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se přidají přehánky, a to hlavně na horách. A teploty zítra 26 až 31 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutno s tím mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
7: Řečí peněz.
9: Z Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
10: Dobrý den.
9: My dnes budeme pokračovat v tématu investování. V minulém díle jsme si řekli, kdy máme začít investovat, jak vlastně máme investice hodnotit, a příští minuty budeme věnovat jednotlivým typům investic a jak si je máme seskládat dohromady. Seskládat nemůžeme začít jiným slovem, než je diverzifikace. To znamená tedy rozložení investic do různých typů investičních příležitostí, což nám má snížit riziko, a to ideálně bez snížení očekávaného výnosu. Michale, je diverzifikace skutečně tak důležitá a zásadní pro investování?
10: No úplně jednoznačně. Já bych to uvedl na příkladu, aby byl blízký českým investorům, kteří velmi rádi kupují domy. Pokud si koupíme jeden dům na jednom místě, nebo jeden byt, řekněme, tak je tam obrovské riziko toho, co se bude dít zrovna v tom místě, že se tam nastěhují nějaký nepříjemní sousedé, že se tam propadne země, protože tam je metro podkopané, špatně vykopané a tak dále, že se změní, že tam někdo se nastěhuje další, prostě kdo bude tam dělat nějaké nepříjemnosti, továrna tam vznikne a tak dále. A cena toho našeho bytu prudce klesne tím pádem, například. Kdežto, když si koupíme nemovitostní fond, kde těch nemovitostí je X a tohle se stane u jedné, no tak zároveň je určitá šance slušná, že někde jinde se stane naopak zase něco pozitivního. Třeba ta továrna se odstěhuje shodou okolností, to samozřejmě by byla velká náhoda, ale něco podobné se zkrátka může stát. Takže jakmile my smícháme dohromady víc věcí, tak v tu ránu ten celek potom, přestože má stejný výnos, tak může mít nižší riziko. Úplně průzračné je to, kdybychom chtěli investovat, řekněme, jenom do zbrojního průmyslu a do turistiky. Tak řekněme, oba ty průmysly mají 7% výnos v tom základním scénáři, kde se chvilku bojuje a chvilku se cestuje, ale v tom extrémním scénáři, kdyby se pořád bojovalo, no tak my budeme poměrně hodně vydělávat v tom zbrojním průmyslu a bohužel málo v tom turistickém, anebo opačně, ale prostě když to smícháme dohromady, tak jsme kryti i proti těm extrémním scénářům, kdežto když si koupíme jenom jednu tu věc, tak nám to ponese výnos buď vysoký nebo nízký, ale to je kolísání, které většina z nás nemá ráda.
9: Vy jste zmínil dva extrémy, ale co to znamená mít vlastně dobře diverzifikované portfolio, tedy tu skladbu těch svých investic? Kdy se o tom dá mluvit, že to je dobře diverzifikované?
10: Tak na tohle je celá veliká vědní disciplína finanční ekonomie. Rozdávali se za to Nobelovy ceny za správnou diverzifikaci. V podstatě jde o to hledat aktiva, ty investice, které se chovají opačně. To je přesně to, o čem jsem mluvil. To znamená zbrojní průmysl versus turistika. Zpravidla, když se daří jednomu, nedaří se druhému, aspoň takhle na této úrovni ilustrativní. V praxi to možná tak úplně neplatí, ale intuitivně asi chápeme, o co se jedná. Čili jde o to vybrat prostě protivníky v úzovkách, kteří se chovají přesně opačně, pokud možno. Takže když jeden mě zlobí, tak druhý mě dělá radost a opačně, a tím pádem v průměru jsem neustále na tom svém průměru. A to je ten hlavní problém, jak ty protivníky hledat, protože prostě to znamená mít data na to za prvé, velmi dobrá, mít na to ten čas a know-how, jak se tohle počítá, jak to zjišťovat, to není vůbec žádná legrace. A navíc se to může změnit do budoucna ještě ke všemu. Bohužel věci se mění, tak už to je na finančním trhu. Takže věci, které šly proti sobě v tomhletom investičním smyslu dlouhá léta třeba i, tak za jistých okolností najednou přestanou být proti sobě a ten, kdo na to sázel, tak je najednou jaksi má problémy a hledá nějakou novou strategii, takže ono se řekne diverzifikace, nedávejte všechna vejce do jednoho košíku, ale které ty košíky vybrat, aby ležely fakt každý úplně někde jinde a ta rizika, která jim hrozí, byla úplně jiná, to je vyšší dívčí.
9: Má smysl diverzifikovat, když ten náš investiční potenciál, tedy to množství peněz, které je opravdu malé, bychom dělili ještě na menší segmenty? Má to smysl u malých investic, nebo je nějaká hranice, od které bychom měli říct do té hranice? Není třeba diverzifikovat, od té hranice už je to nutno.
10: No, tak asi bych mohl odpovědět, že až od určité hranice v případě, že by ta diverzifikace byla nějakým způsobem nepříjemná nebo náročná, že by nás stála víc času nebo námahy, nějak nějakého přemýšlení nebo tak. Ale tak to není. Ve skutečnosti dneska je spousta možností na finančním trhu právě v oboru takzvaných podílových fondů, o kterých asi ještě budeme mluvit, že je spousta fondů, které už tu diversifikaci v sobě obsahují. Stačí si koupit jeden fond a ten už je předem tak připraven, to už je takový myšmaš, ten fond jeden. Si koupíme jeden podílový nebo podílové listy v jednom fondu, tak ten fond sám o sobě už tu diversifikaci v sobě obsahuje, takže my nemusíme přemýšlet nad kombinací 40 různých fondů. Stačí vybrat jeden, který je dostatečně široce rozkročen a pak už ty investice jsou, všechny ty poplatky jsou počítány z procenta, z objemu. Čili je vlastně úplně jedno. Z hlediska finančního je, aspoň u těch standardních investic podílových fondů, je vlastně úplně jedno, jestli to dám do jednoho nebo do 40 z hlediska finančního. Takže z hlediska toho té mentální námahy, pokud se tím nechci zabývat, tak si prostě vyberu jeden hodně široký, to mě poradí ten poradce, buď v bance nebo jiný, a je to vyřešeno velmi rychle.
11: No, ale tam zase musíme připomenout, že my tomu fondu něco odvádíme z těch našich zisků, protože tak, jak už jsme několikrát řekli, když nám někdo řekne, že z toho nic nemá, že to dělá zadarmo, tak je to vysoce podezřelé.
10: Přesně tak.
11: Od které investice vy sám osobně považujete za vhodné pro začínajícího investora, když teď pominu přesně to, že svěříme tu naši investici někomu, kdo investuje za nás?
10: No, tak ona ta hranice investuje za nás, investujeme sami, vlastně je hodně mlhavá. Ten extrém jeden je, že investujeme sami, dáme si do telefonu nějakou tu aplikaci, tu platformu investiční a tam si vybíráme konkrétní firmy, konkrétní akcie, jednotlivé takzvané tituly. To je ten extrém, jaksi ten samostatný. Pro někoho, kdo má odvahu, kdo na to má žaludek, tam diversifikace je nulová. Druhý extrém je, že já ty peníze prostě vezmu, přijdu někam na pobočku banky nebo na podobné místo a řeknu, já tady mám prostě 20 tisíc, já vůbec nevím, co s tím. A ta paní mě řekne, no tak když se na vás tak dívám, vyplníme spolu dotazník a tak dále, tak já si myslím, nejlepší bude tohle a vy řeknete, super, tady to máte a dělejte, co umíte. Ale mezi tím je spousta možností. I ty fondy, některé z nich jsou úplně obecné. Jsou fondy, které třeba pokrývají celé Spojené státy, nebo celou Asii, nebo celý svět, i takové jsou fondy. Nebo celou Evropu, a nebo jenom západní Evropu, a nebo jenom jeden akciový trh, jenom Německo, nebo jenom jeden obor zdravotnictví, biotechnologie, zemědělství a tak dále. A to znamená, že prostě těch možností je strašná spousta a jenom na nás, jako na investorech, abychom jaksi si vybrali, jestli teda tomu aspoň trošičku rozumíme. Jestli aspoň trošičku chceme mít třeba i ten svůj jako emotivní pocit, že trošku tomu rozumíme, že nejsme úplní zoufalci. Přečetli jsme si v novinách nebo říkali v televizi včera večer, že herní průmysl má budoucnost. No tak zkusím mě, tak si koupím třeba 90% ten celkový a 10% dám do toho herního průmyslu. Těch možností je prostě strašná spousta a je jenom na nás, abychom si vybrali, jaký z toho máme pocit. A mimochodem, když už mluvím o tom emotivním investování, co je velmi zajímavá věc, teď v posledních letech je, zejména ve Spojených státech se to ukázalo, tam je to nejkrystaličtěji vidět, že je mezi námi čím dál víc lidí, kteří na všechny ty úvahy, o kterých jsme zatím mluvili, na které se ptáte, riziko, likvidita, výnos a tak dále, úplně na ně kašlou a investují úplně podle jiné logiky. Například podle toho, jestli v té dané firmě je namočen prezident Trump. Mm-hmm. Prostě oni ho mají rádi, a oni vezmou své peníze, asi ne moc peněz, předpokládám, ale když je těch lidí hodně, no tak je to hodně peněz. A prostě protože vědí, že tuhle tu firmu založil nebo ji nějakým způsobem podpořil, někde se o ní zmínil, tak oni si prostě koupí hlava nehlava, výnos je vůbec nezajímá a říkám, pokud je těch lidí hodně, pokud se třeba i zorganizují přes sociální sítě, tak to může s tím trhem obrovským způsobem mávat a ti profesionálové, kteří prostě dlouze počítají, co kde může vynášet, tak najednou na to zírají a říkají si, proboha, co se děje, tahle firma přece nemá vůbec žádnou budoucnost, jak to, že jde tak nahoru cenově, no protože je prostě populární a nic víc.
11: No, my víme a známe samozřejmě ty tradiční investiční tituly, jako jsou dluhopisy, ať už firemní nebo státní, jako je akcie, jako je zlato nebo komodity. Teď máme dokonce i kryptoměny, velmi jakoby oblíbený titul. Jsou ty rizikovější aktiva z vašeho pohledu správná investiční položka v tom diverzifikovaném investičním portfoliu? Tedy měli bychom se obracet i k těm rizikovějším nebo k těm aktivům, kterým úplně až tak nerozumím?
10: Já si myslím, že tohle je zase znova téma na rozhovor s tím poradcem, na to, aby nám ukázal celou tu krajinu investiční, protože těch možností je spousta, od těch velmi při zemi se držících, jako jsou nějaké státní dluhopisy, až po velmi ostré varianty, a je na nás trošičku, abychom si sami rozmysleli, jak hodně nás, jak jsme schopni potom žít s tím pocitem, protože já jsem už mluvil o tom, že čím je vyšší to riziko, které jsme ochotni přijmout, tak zpravidla, pokud dobře u toho uvažujeme a přemýšlíme, tak tím vyššího výnosu můžeme dosáhnout. Ale za cenu teda vyššího rizika, čili otázka zní, když pak náhodou, nedej Bůh, dojde na ten negativní scénář a já nejenom vidím, že jsem prostě 20% pod tím, co jsem tam dal, přišel jsem o 20% své investice, tak co to se mnou udělá? Jestli už tu zkušenost mám a pokud ji nemám, tak jestli si to umím představit, jestli přijdu do té banky a začnu tam všecko jaksi rozbíjet golfovou holí, protože jsem prostě nepříčetný, protože na to jste mě nepřipravili, s tím jsem nepočítal a tak dále. A nebo jestli si řeknu, no tak ano, ale šel jsem za velkým výnosem a třeba taky za měsíc už to bude jinak, prostě tak takový je investiční život. Pokud jsem schopen to riziko nějakým způsobem absorbovat a ty peníze skutečně nepotřebuju, bavíme se o úsporách, kde možná za 5 let zjistím, k čemu je mám, ale zatím teda fakt nevím a víceméně, když přijdu 20%, tak se tolik nestane. Tak pak si myslím, že není důvod neinvestovat odvážným dynamickým způsobem, ale je to hodně o tom, v jaké jsem životní situaci a co jsem za člověka, jaké mám zkušenosti, jestli umím pracovat s tou ztrátou, počkat si na to, že se to třeba zlepší, nebo taky ne. To už jaksi je na každém z nás.
11: Vy už jste o tom mluvil, Češi mají jako oblíbenou investiční položku nemovitosti. Jejich cena v posledních letech velmi slušně roste a nic podle ekonomů ani politiků ten růst jen tak nezastaví, protože jednoduše ta nabídka je daleko nižší než poptávka a nic zatím naznačuje tomu, že by se na českém trhu objevila velké množství nových nemovitostí. Dává vám investice do nemovitostí logiku, nebo už jsme na hranici, kdy řada lidí říká o tom, už jsou ty nemovitosti tak drahé, že už je prostě normální lidi nemohou kupovat a už ten růst se zastaví?
10: No, já, abych se přiznal, tak se bojím tady, jako bych řekl, jít z kůží na trh úplně otevřeně. A to se konec konců týká všech ostatních investic, jo, protože ta situace se mění neustále na tom trhu, informace se mění, otázka zní, co bude se stavebním řízením. Dneska to může být jinak, za měsíc už zase ty signály můžou být jiné, že se bude stavět víc, nebude se stavět víc, regulace se změní a tak dále, čili já asi se obávám, že úplně na to žádnou kloudnou, jasnou odpověď nedám. Co určitě platí, nebo co je, řekl bych, užitečné, je dívat se jinam, tam, kde už víme, jak to bylo, a tak trošku přemýšlet, jestli by to u nás nemohlo být podobné. Takže například, když se podíváme na průměr růstu cen nemovitostí v OECD, což je 35, dá se říct, nejbohatší zemí světa, někdy od roku zhruba 1970 do dnešních dní, tak průměrný růst je někde kolem 4%. Takže pokud my máme pocit, a já ten pocit mám, že postupem času Česko se posouvá blíž a blíž nějakému západnímu standardu, tak si myslím, že i ty 4% jsou číslo, které jednoho dne zhruba u nás dlouhodobě asi bude platit, ale jestli to bude za 5 let, nebo za 10, nebo za 20, to si teda fakt netroufám tvrdit, ale myslím si, že ty české růsty, jak jsme je viděli v minulých letech, 10, 15, 20, přes 20% dokonce, to si myslím, že je extrém, který se asi spíš nevrátí, leda, že to stavební řízení, ten legislativní proces skončí úplně v troskách a prostě vrátíme se zpátky o nějakých 50 let, ale myslím si, že prostě ty extrémy už tady nebudou, ale jestli jako celkově investice, a zejména investice do jednotlivých domů. Já už jsem o tom mluvil, že ano. Jedna věc je jeden dům si koupit nebo jeden byt a druhá věc je investovat prostě do 10 v různých lokalitách. Tak do jednoho domu, jestli je výhodná nebo ne, to hrozně moc záleží na lokalitě a tak dále. Třeba já osobně bych takhle neinvestoval, musím říct upřímně, nikdy, ale jsou asi tací, kteří prostě mají pocit, že to dává smysl, takže úplně jaksi ostré slovo já tímhle směrem vyjadřovat nechci.
11: Říká ekonom Michal Skořepa a já slibuju, že k nemovitostem se dostaneme v některém z dalších dílů našich finančních jednoubek.
7: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel.
12: Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Michale, vy ve své knize v kapitole o krvavých kolenech rozebíráte nejčastější investiční obely. Které ty chyby, ty omily považujete za nejdražší?
10: No, tak já si myslím, že nejdražší, a už jsme trošičku, myslím, na to narazili, jsou ty momenty, kdy někomu skočíme na lep. Vyloženě podvodníkovi. Ony se ty typy podvodů trošku mění, ale prostě pořád někdo zkouší samozřejmě. A ta moderní technologie k tomu dává příležitosti. To nikdy nevymítíme, když si dávno lidi čekali za stromem v lese. Dneska prostě se telefonuje jménem centrální banky nebo policie a podobně. To bude vždycky tak. A mimochodem, tady by bylo dobře prostě zdůraznit jednu zásadní věc, že investování je vždycky riziková záležitost. Vždycky všecko má v sobě nějaké riziko. I ty peníze v tom šupletí mají určitá rizika. Takže je potřeba mít neustále na mysli, že prostě nic není jistého a že svým způsobem, mně se hrozně líbí to norské přísloví, že kdo má velkou střechu, má na ní hodně sněhu. Prostě mít peníze navíc je svým způsobem starost. Já vím, že to zní hloupě, ale je svým způsobem zatrest. Protože v tu ránu vy máte, já nevím co, 1000 nebo 1000 a hrozně byste byli rádi, aby to bylo pořád aspoň tolik a nejlépe ještě víc. Ale za jistých okolností prostě se může stát, že to bude dokonce míň a že utrpíte určitou ztrátu, kterou ten, kdo nic nemá, tak prostě nikdy neutrpí. Tak to jenom jaksi na okraj, ale myslím si, že nejhorší typ investiční chyby je vyloženě se stát obětí nějakého podvodu. Protože tam ty ztráty zpravidla jsou v desítkách procent, kdežto když prostě špatně investujeme, vybereme si farmacii místo herního průmyslu, tak zpravidla jsou to procenta, ale ne desítky, než kvůli dokonce úplně celá ta částka.
11: Jaké informace by tedy investor měl bezesporu znát, aby zhodnotil tu investiční nabídku jako výhodnou a zhodnotil ji především správně a aby neskočil na nějakou marketingovou kampaň, která cílí na jeho emoce, o kterých jsme konec konců už mluvili?
10: No, ten seznam je dlouhý, na co všecko tak jako si dát pozor nebo co si ověřit. Jednak u té samotné investice, už jsme mluvili o tom, že jde o to, aby ty parametry byly v nějakém souladu. Čili když ty peníze jsou na hodně dlouho a já na ně nemůžu sáhnout a je tam velké riziko, tak pak by tam mohl být vysoký výnos, jaksi. Protože ten můj protějšek, který ty peníze dostane, dostává velká křídla ode mě, dostává ode mě jaksi velkou sílu investiční. A naopak, když prostě mě ten protějšek slibuje, ta investice slibuje, že to můžu kdykoliv zpátky si vzít, po nějaké době zpravidla samozřejmě, a rizika jsou tam nulová a výnos je prostě astronomický, tak je jasné, že to není úplně ta správná varianta. Takže to je jedna věc, prozkoumat, rozumět tomu, jak to funguje, ta investice, chápat prostě ten princip, odkud se ten výnos bere, ne, že mě ten, kdo mě to nabízí, tak jenom řekne, tomu byste nerozuměl, to je složitá záležitost, ale věřte mě na, já nevím co, na jméno moje maminky, prostě je to záležitost čistá, tak to je problém, prostě když vůbec nechápeme, jak to funguje. O té regulaci jsme mluvili, že by ten člověk, pokud možno ta instituce nebo ten, kdo s námi mluví, tak nejlépe je, když je to nějaká regulovaná záležitost. Čili ten seznam je dlouhý a záleží na tom vždycky na těch okolnostech, jestli sedíme v bance nebo nesedíme v bance, kudy ta příležitost k nám přišla. Zpravidla platí, že čím ten marketing je silnější, takový jako otravnější, dotěrnější, včetně těch lhůt, jenom dneska, zítra už to nebude platit, tím to víc zavání, tím, že to je nějaký problém.
11: My samozřejmě investujeme v různých obdobích ekonomického cyklu, někdy investujeme v období propadu, investujeme v období růstu, vidíme euforii na trzích, vidíme, jak trhy jsou bíčí a medvědí, ty akciové trhy. To všechno má určitá pravidla, která se každý investor postupem času asi naučí, čím bude odvážnější a bude chtít investovat sám, tak tím jim bude více a více rozumět. Když se vrátíme k těm emocím, o kterých jsme mluvili, kdyby člověk měl a budeme trošku se pohybovat na hranici psychologie, sám si zhodnotit a poznat, že už se řídí víc emocemi než rozumem. Je u investování něco takového, co by nás mělo trknout, tak říkajíc, že už vlastně se vydáváme na ten tenký led a už nejedeme ryze podle těch faktů, podle těch základních pravidel dobrého investování?
10: Já se možná vrátím úplně ještě na začátek té otázky k těm píčím trhům. Já mám trošku obavu, že spousta lidí, kteří by dneska měli investovat jinak, než investují, to znamená jinak, než do běžného účtu, a to prostě prakticky snad ani se nedá říct. Investice, to je prostě elektronická peněženka, nebo maximálně do spořicího účtu. Tak se obávám, že tihle lidé vlastně vůbec nevědí, o čem je řeč. Jo, že jestli tady trošku nepřeceňujeme průměrného posluchače.
11: Proto jsem mluvil o tom, že když už je člověk zkušený, tak už takovéto výkyvy zná.
10: My si můžeme
11: říct, že vidíme nějaký euforické období, všechno bude zalité sluncem, všechno vypadá velmi nadějně a my se vrhneme pod vlivem těchto emocí do investování a překročíme i tu správnou míru toho rizika a rozhodneme se špatně, protože jak jsme o tom mluvili, nejhorší a nejdražší investice je ta, když naletíme někomu pod vlivem emocí, protože s chladným rozumem a s chladnou hlavou většinou se rozhodneme dobře.
10: No tak já si myslím, že to základní poznávací znamení je především zase znova, musíme si uvědomit, že dobře investovat s vysokým výdělkem, tak abychom jako utekli, řekněme, sousedům v uvozovkách, co se týče celkového majetku, tak je hrozně náročná záležitost. To není pro běžného smrtelníka. To je prostě už normální profese, kde ten člověk skutečně leží v těch knížkách, zírá celý den na ty monitory, sleduje neustále nějaké rozhovory, nějaká videa, to je nesmírně náročná záležitost. Jak z hlediska času, tak ale i z hlediska vzdělání a zkušenosti a tak dál. Čili já se bojím, že většina z nás vlastně ani se takhle daleko nedostane, aby se rozhodovali podle nějakých konkrétních parametrů, konkrétních investičních příležitostí. Myslím si, že většina z nás, to je moje základní doporučení, abychom nejdřív do tohohle světa vstoupili těmi, řekl bych, nejbezpečnějšími dveřmi, což jsou podílové fondy, kde prostě žádné extrémní riziko nehrozí, kde ta diverzifikace u nás za nás vlastně už udělaná do značné míry. Abychom se vykašlali na nějaké konkrétní super extra zajímavé investiční možnosti, které jsme našli někde v novinách nebo na sociálních sítích nebo od souseda nebo na autobusové zastávce. Prostě tak klasická cesta, jak si vstoupit do tohohle světa je přes ty podílové fondy a teprve ve chvíli, kdy už máme pocit, že rozumíme aspoň těm podílovým fondům, jaký je rozdíl mezi akciovým a dluhopisovým a smíšeným a jaké různé existují, jaký je rozdíl mezi ETFkem a normálním podílovým, aktivně řízeným podílovým fondem, tak teprve v tu chvíli já si myslím, že jsme připraveni na to, abychom začali vystrkovat ty růžky ven z tohletoho kolektivního světa, kde nás je spousta najednou, kde to je regulováno skrz na skrz. Tam nás jen tak někdo nepodvede, protože prostě tam jde o tolik peněz, že už si to hlídají ty státy, ty regulátoři, aby tam žádným velkým podvodům nedocházelo. To se stávalo v 90. letech možná. Ale dneska tahle ta sféra těch podílových fondů je tak ukrutně regulovaná, že tam prakticky podvod prostě nepřichází v úvahu. A jak říkám, teprve ve chvíli, kdy už jsme řadu let v tomhle světě a už máme roupy, tak pak snad možná bych začal přemýšlet o nějakých, já nevím, ať už kryptoměny nebo nějaké konkrétní projekty. Ale já bych rozhodně všem, kteří dneska jako teprve začínají s investováním, tak bych určitě doporučoval začít s podílovými fondy, tam, kde investuje spousta lidí najednou a teprve potom jít jaksi vlastní cestičkou s vlastním velkým rizikem.
11: Michale, my se blížíme k úplnému závěru. Pokud by měl posluchač změnit jedinou věc ve svém přemýšlení o investování, co by to podle vás mělo být?
10: Já myslím, že jsem to právě řekl. Měl by si přestat všímat údajně úžasných investičních příležitostí, různé mince a já nevím, projekty byty v Dubaji a kde si co si a prostě normálně jít na pobočku buď banky, anebo k nějakému finančnímu poradci nejlépe, kterého mu někdo doporučil a prostě tam říct, hleďte, tady mám volných pár peněz, začínám. A pan Skořepa v rádiu říkal, že je dobře začít podílovými fondy, tak já bych asi zkusil nejdřív ty podílové a nejlépe nějaké třeba konzervativnější nejdřív. To je prostě ten začátek.
11: Říká ekonom České spořitelny Michal Skořepa, který byl naším dnešním hostem. Já mu za to moc děkuji. Díky.
10: Díky za pozvání.
11: Servírovali jsme vám další jednohubku, tentokrát o investicích. Už tedy víme, kdy a jak se rozhodnout pro investice, také jak máme investice hodnotit. Příští jednohubka bude o záchranné síti, která nás má podržet v případě nečekaných problémů. A tou je pojištění. K tomuto i dalším dílům se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
13: Radiokniha.
14: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost s historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
13: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
15: Co jsou to nepřímé daně?
13: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
15: Nepřímá daň je povinná platba státu, kterou neodvádí konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje, ale plátce daně. Tím bývá nejčastěji podnikatel nebo obchodník. Bývá zahrnuta v ceně zboží nebo služeb, které si zákazník, který kdokoliv z nás kupuje. Proto se tyto daně často označují také termínem daně ze spotřeby. Cenu zboží nebo služby včetně daně zaplatí poplatník obchodníkovi, u kterého konkrétní zboží a službu nakupuje, a obchodník následně tuto daň zaplatí státu. V Česku se mezi nepřímé daně řadí daň z přidané hodnoty, spotřební daně a ekologické daně. Výběr nepřímých daní je pro finanční úřady snazší než výběr daní přímých, protože nepřímé daně jsou pro všechny stejně vysoké. Poplatník daně při nákupu navíc často ani nevnímá, že platí daň, protože ta je skryta v ceně nakupovaného zboží či služby, a proto tyto daně u poplatníků nevyvolávají tak negativní dojem jako daně přímé, protože jejich placení každý přesně vidí.
5: Radio Žurnál, 17 hodin. Zprávy s Ondřejem Látalem.
6: Muž z Brna, který okradl Národní banku o miliony, je ve vazbě. V Řecku se snaží zastavit lesní požár u Korintského zálivu. Přijeli tam pomáhat i desítky českých hasičů. Fotbalisté Baníku Ostrava hostí v Lize Slávii. Půlhodinová kolona po pojíždí na D1 u Humpolce směrem do Prahy. A zítra bude oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky, teploty do 31 stupňů.
13: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadržela policie. Muž podle ní během práce na brněnské pobočce obcházel interní pravidla, kradl a způsobil tak škodu v řádu desítek milionů korun. Kriminalisté se teď s pomocí obviněného snaží získat ukradené finance zpátky. Krajské státní zastupitelství v Brně k žádosti o vazbu přistoupilo kvůli obavě, že se muž může pokusit utéct, řekl Radiožurnálu jeho mluvčí Petr Lužný.
16: Obviněný je ohrožen trestem odnětí svobody ve výši 5 až 10 let. Z tohoto důvodu, i přesto, že nějakou formou spolupracoval, tak zde byla obava jednak, že by mohl ovlivňovat svědky v té počáteční fázi vyšetřování, a jednak, že by mohl z důvodu toho vysokého hrozícího trestu uprchnout.
6: Pacientka s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je v pražské nemocnici na Bulovce. Podle ministerstva zdravotnictví žena pobývala v Ugandě. Převezená byla z fakultní nemocnice v Hradci Králové, která podezření oznámila. Podle mluvčí rezortu Nadi Chatové veřejnost ohrožená není. Stovky hasičů se snaží zastavit rychle se šířící požáry na západě Řecka u Korintského zálivu. Pomáhají jim i čeští kolegové, konkrétně u města Patra. Na místě je teď 22členný tým. Úřady na severu řeckého poloostrova Peloponés v noci evakuovali několik lidí pomocí lodí. Hašení v uplynulých dnech komplikoval silný vítr. Podle velitele českých hasičů v Řecku Petra Vodičky se ale podmínky zlepšují.
17: Problémy jsou s dodávkou vody, problémy jsou s přístupem, ale zase na druhou stranu teplota je pod 30 stupňů. To nefouká vítr, ale čas od času, když to foukne, tak se nám to rozjíždí a doufáme, že nás ráno podpoří letadla nebo vrtulníky.
6: Šetřit vodou musí kvůli stávajícímu suchu a špatné hydrologické situaci lidé na Jihlavsku. Vyzval je k tomu tamní vodoprávní úřad. Lidé nemají odebírat vodu na mytí aut, zalévání hřišť anebo zahrad, na pouštění bazénů, případně i kropení zpevněných ploch. Pokračuje mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
18: Vodoprávní úřad také zintenzivní kontroly. Zaměří se zejména na dodržování povolených odběrů, a to jak povrchové, tak podzemní vody. Kontrolovat bude také průtoky v malých vodních elektrárnách a dohlížet chce také na dodržování manipulací na vodních nádržích v souladu s platnými manipulačními řády.
19: Sport. Fotbalisté ostravského Baníku hrají ve druhém kole šance ligy proti mistrovské Slavii. Čas a stav zápasu doplní reportér David Procházka.
20: Třetí minuta zápasu a po rohovém kopu Sadílka Novak dává gól a Slavia vede 1-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
19: Zápas Slovan Teplice vidí Pavel Petr.
21: Aktuálně se hraje druhá minuta, stav 0-0. Domácí už budou bez vyloučeného Kušeje. Míříme na další zápas. Adam Kodret, Slovácko, Artis Brno.
22: Čtvrtá minuta utkání bez výraznějších šancí a bez gólu. 0-0 mezi Slováckem a Artisem Brno. Z Uherského Hradiště Adam Kodret, Radiožurnál.
19: Ve 20 hodin pak začne utkání Plzně s brněnskou Zbrojovkou v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou vybojovali na evropském šampionátu v Itálii stříbro na dvojce bez kormidelnice. Vyhráli Rumunky Adamová s Radišovou.
7: Radiožurnál Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Slatiny a Humpolce. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 198 pojedete krokem. V omezení na kilometru 197 se jede jedním pruhem a kvůli opravě vozovky zpoždění přes 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 97. kilometru se dojíždí do kolony, půl hodiny se jede na 90. kilometr. Tam schořel přívěs s naloženou slámou. Možná je trasa osobními auty z exitu 104 přes Skorkov a Rálec. Zpět se vrátíte u Humpolce. V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 je u sjezdu na Opatov uzavřený levý pruh a po nehodě tam krátce zpomalíte. V Praze čekejte silnější provoz v Novopatské směrem na D8. Přibrzdíte za sjezdem na Satalice, je to kvůli omezení ve Kbelské ulici. A na Uhersko-Hradišťsku je uzavřená silnice mezi Topolnou a Napajedli.
23: Asi je tam nehoda motorkáře, jsou tam všechny záchranné složky a silnice uzavřena. Je to zhruba 400 metrů za Topolnou.
8: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojedinělé se přidají přehánky, a to hlavně na horách. Teploty 26 až 31 stupňů, na horách zítra většinou kolem 21. To byly zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Atentát na prezidenta Kennedyho, rozhovor s Jiřím Voskovcem, čínská kulturní revoluce, válka ve Vietnamu, zločiny 50. let, tedy rozhlasový reportér Karel Kincl. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
7: Archiv Plus.
25: Tady je New York, Karel Kincl. 4, 3, 2, 1.
24: To bylo pracovní ohlášení rozhlasového reportéra Karla Kincla z doby jeho působení ve Spojených státech v první polovině 60. let. O svém dětství a vztahu k rozhlasu vypráví v nahrávce z roku 61.
26: Když mi bylo asi 6 let, vzali mě rodiče poprvé do Prahy. Na všechno z té návštěvy jsem už zapomněl, jenom na jednu věc ne. Na jednom domě tenkrát visel tlampač a z toho tlampače se linula strašně silná hudba. Až do svých studentských let jsem byl přesvědčen, že vím, kde sídlí Pražský rozhlas a že ta hudba byla silná proto, aby byla slyšet v rádiu až u nás v Žebráce. Měl jsem k rozhlasu už tenkrát velmi úzký poměr. Když totiž kluci hráli na plácku fotbal, nikdy mě nechtěli vzít mezi sebe, protože jsem to neuměl. Tak jsem si vždycky sedl na klády a hrál si na redaktora Laufra. Reportovat jsem taky neuměl a neumím to konec konců do dneška, ale moc se mi to líbilo a říkal jsem si, jaké by to bylo pěkné, kdybych mohl povídat do opravdického rozhlasu. Nevěděl jsem sice o čem, ale myslel jsem si, že se to podá. No, pak jsme se přestěhovali do Prahy a ke konci protektorátu jsem se stal členem Dismanova dětského souboru. Dismanova rozhlasového dětského souboru. Recitovat mě tam sice nenaučili, ale za to jsem poznal, že ona ta rozhlasová práce není jenom sednout si k mikrofonu a povídat. Že to zkrátka chce fortel, jako v každé jiné práci. Ale že je to mnohem zajímavější, odpovědnější, těžší a současně zábavnější než každá jiná práce. Jak vidíte, myslel jsem si totéž, co si student, který jde na medicínu, myslí o medicíně, nebo co si chlapec, kterému učarovala továrna, myslí o továrně. Zkrátka dobře, onemocnil jsem rozhlasem.
24: V roce 1948 získal cenou pracovní zkušenost z živého vysílání v době mezinárodní výstavy rozhlasu. V průběhu základní vojenské služby nastoupil do armádního rozhlasového vysílání. Na počátku 60. let dostal nabídku pracovat jako náš zahraniční zpravodaj ve Spojených státech amerických, kam s manželkou odletěl v roce 1962. Ačkoliv byl v té době Karel Kincl kovaným straníkem, museli jeho dvě děti zůstat v Československu jako pojistka. Dalo by se tomu říkat i rukojmí. Kinclův rozhovor s Jiřím Voskovcem, žijícím v americkém exilu, byl v československém rozhlase odvysílán 16. října 1963. Vybrali jsme alespoň jeho úvodní část.
0: Tady je New York, u mikrofonu Karel Kincl. Voskovec a Werich to nejsou jenom dvě jména, to je pojem. A tak když řeknu, že u mého mikrofonu sedí Jiří Voskovec, dalšího představování netřeba a můžeme hned začít s rozhovorem. Nejdříve byste měl snad, pane Voskovec, říct lidem u nás doma něco o minulosti, samozřejmě ve zkratce. Co jste všechno prožil od svého odchodu z Československa?
1: Já vám rozumím, pane Kincle, vy byste chtěl, jak se řekne, tedy přemostit Nuselské údolí.
0: Přemostit tu mezeru.
1: Tu mezeru mezi mým odjezdem z Prahy 48 a dnešní dobou. Já jsem říkal přemostit Nuselské údolí, protože si představuju, že to je možná obraz, který zachytí pozornost pražského obecenstva.
0: Jistě, velmi, velmi.
24: Nejznámějšími Kinclovými příspěvky ze Spojených států, později na toto téma napsal i knihu, byla série jeho reportáží a komentářů k vraždě prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho.
2: Před 2,5 hodinami začal za slunečného, ale chladného počasí v hlavním městě Spojených států Washingtonu pohřeb prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho.

0: Rakev s tělesnými pozůstatky zavražděného prezidenta byla vezena na otevřeném voze, taženém třemi páry koní, od Washingtonského kapitolu k Bílému domu. Za rakví byl veden osedlaný jezdecký kůň bez jezdce. Členové prezidentovy rodiny, prezident Johnson, vedoucí představitelé amerického politického a kulturního života a delegace z více než 80 zemí světa jeli za rakví v automobilech. Čestná stráž je složena z příslušníků americké armády, letectva, námořnictva, pobřežní obrany a námořní pěchoty. U Bílého domu smuteční hosté vystoupili z automobilů a sledovali rakev z ostatky prezidenta Kennedyho pěšky do katedrály svatého Matěje. Žena zavražděného prezidenta byla doprovázena prezidentovými bratry, ministrem spravedlnosti Robertem Kennedym a senátorem Edwardem Kennedym. Následovali je prezident Lyndon Baines Johnson a členové smutečních delegací vedení prezidentem de Gaullem v uniformě generála a dalšími 17 prezidenty a šéfy států. Sovětský svaz zastupuje na pohřbu amerického prezidenta náměstek předsedy Rady ministrů Sovětského svazu Anastas Mikojan.
1: Pobyt ve Spojených státech, který skončil v roce 1965, měl na Karla Kinzla zásadní vliv. Jeho rigidní komunistické názory se postupně liberalizovaly. Šlo přitom o postupný proces. Ještě v roce 66 například natočil propagandistický pořad o jednom z nejhorších komunistických strašáků. Americké zpravodajské službě CIA.
2: Poslyšte vyprávění o CIA, o ústřední špionážní agentuře Spojených států. Napsal Karel Kinzl ve spolupráci s Ellenem Dallesem, bývalým ředitelem CIA, Richardem Bisselem, bývalým ředitelem operací CIA, Johnem Chancellorem, ředitelem rozhlasové stanice Hlas Ameriky a mnoha dalšími. Všichni autoři v pořadu také hovoří.
3: Sebezáchova je jednou ze základních funkcí každého organismu. Každého organismu, ať je to třeba protoplazma, tráva, zvíře, člověk, nebo ať jsou to třeba jaderné velmoci. Pořad, který uslyšíte, ovšem nehodlá popularizovat biologii. V tomto pořadu se bude chvíli mluvit o špionáži jako o jedné podobě, kterou na sebe vzal pud sebezáchovy ve vztazích mezi jednotlivými státy dnešního světa. V tomto pořadu se bude dosti dlouho mluvit o tom, jak špionáž jedné země přestala být formou sebezáchovy a stala se zbraní agrese a výboje.
1: V druhé polovině 60. let odlétá Karel Kinzl jako zpravodaj do jihovýchodní Asie. Pozoruhodná je jeho reportáž o počátcích čínské kulturní revoluce.
4: Sedím u oběda, ten hluk, který slyšíte, to jsou ostatní pasažéři a čínský personál. Sedím tedy u oběda na letišti v městě Wuhanu. Vzdálenost mezi Pekinem a Hanojí by tryskové dopravní letadlo absolvovalo přibližně za 3 hodiny. Ale my letíme pomalým letadlem vrtulovým a ještě si dáváme na čas. V Naningu, posledním čínském městě na letecké cestě do

0: Pro většinu cestujících je to pouze nepochopitelný příval zvuku, ale to nevadí. Opakování Maových citátů je tu v této chvíli zřejmě prvním přikázáním politické linie. Mezi rudými gardisty jsou už někteří aktivisté, kteří umějí těch 312 stránek červené knížečky citátů z paměti.
1: Hlavním Kinclovým působištěm byl tehdy ovšem Vietnam, kde probíhala občanská válka za sílící účasti jednotek Spojených států.
0: Jsme v palmovém háji. Vypadá to jako džungle, ale je tady vesnice. Nad námi se prohání asi 5 nebo 6 amerických letadel. To, co jste slyšeli, to byly jejich rakety. Ty další rány, to byly střely vietnamského protileteckého. To byly střely vietnamského protiletadlového dělostřelectva. Myslím, že útočí na silnici, která je odtud asi 2 kilometry.
1: Kinclovy nahrávky z Vietnamu se v rozhlasovém archívu dochovaly v původní nesestříhané podobě. Ještě jedna, možno říci triumfalistická ukázka ze 3. února 1967.
0: Tak vidíte, neuplynulo ještě ani 6 hodin od chvíle, kdy jsem vyslovil předcházející větu a mohu říci, že ke zvukům vietnamského všedního dne patří také tento. Slyšeli jste? Hodil jsem jednu duralovou trosku na hromadu jiných duralových trosek. Ta hromada byla ještě dnes ráno americkým tryskovým bombardérem. Ta hromada byla ještě dnes ráno americkým tryskovým bombardérem, který mi bzučel nad hlavou. Krátce poté, co jsem předpolednem vypnul magnetofon, zazněly další výbuchy, jeden z nich zvlášť silný. Přizpůsobil jsem se svým vietnamským hostitelům a přestal jsem si jich všímat. Ukázalo se, že to byla hrubá novinářská nedbalost. Pak jsme totiž dostali zprávu, že ten silný výbuch způsobilo právě letadlo, které leží tady na hromadě přede mnou a které při dopadu na zem explodovalo. Bylo sestřeleno protileteckým granátem. Došli jsme sem na místo dopadu po 4-kilometrové cestě po hrázích kolem rýžových polí a houštinami palem a bambusu. Několikrát jsme se museli kryt před nízkoleticími Američany, ale za to teď vidím na vlastní oči. Zbytky letadla F-8E. Tady přede mnou leží kus křídla, cituji: "Caution, scratches and dents are not acceptable in this fitting." To je výborný nápis, znamená, že zde prý na tomto místě křídla není možné, aby tam byly odřeniny. Scratches. No tak těch odřenin je tady poněkud víc. Pilot, major amerického letectva, se katapultoval a byl zajat.
1: Na jaře 1968 se Karel Kincl stává členem městského výboru KSČ v Praze. Později normalizátory nazývaného druhé centrum ve straně. Z rozhlasové práce je nesporně nejzajímavějšího cyklus věnovaný zločinům 50. let z června 1968.
2: Noví představitelé tohoto státu i komunistické strany Československa proklamují své odhodlání zúčtovat s touto stránkou 50. let jednou provždy. Věřme jim, ale dejme jim současně najevo, že nic jiného bychom tak jako tak nepřipustili. Kontrolujme, jak rychle a jak poctivě a z gruntu plní své sliby, své závazky. Balvan 50. let visí na hrdle naší společnosti a nezbavíme-li se jej, strhne nás do propasti. Každým dalším týdnem, každým dalším dnem odkladů roste jeho váha.
1: O svých dalších osudech v krizovém roce hovoří Karel Kincl v rozhovoru z ledna 1990.
3: Já jsem odjel tehdy v červnu 68.

0: koncem června vlakem do Japonska. Jednak jsem si chtěl přivést knížku, a jednak jsem tam byl z pověření Československého rozhlasu. Takže místo, abych byl 21. srpna 68 v Praze a ve studiu, byl jsem na druhém konci světa v Tokiu. Tak jsem udělal to, co se tam udělat dalo. Nejdříve jsem prakticky pendloval mezi televizními a rozhlasovými studii v Japonsku. Mimochodem, Japonci měli překvapivě mnoho a velice přesných zpráv o tom, co se v Československu děje a dělo. No a pak jsem se dočetl, že v Bělehradě v té době uvázla část československé vlády, ministr zahraničí Jiří Hájek, Ota Šik, Karel Lebl a někteří další, tak jsem si jim dal telegrafický dispozici a přes severní pol jsem odletěl do Bělehradu. Tam se dalo ještě novinářsky něco udělat těch několik málo dní, které zbývaly do uzavření takzvané moskevské dohody.
1: Poté se Kincl přesunul do Vídně. O tamnější situaci hovoří v roce 1993.
2: Protože jsem byl rozhlasový autor, lidi mě poslouchali nebo mě viděli v televizi, tak ke mně zahořeli jakousi pozoruhodnou důvěrou, bych řekl. Je to divný, ale přesto to tak bylo. A v hotelu mě každý den přepadávala spousta lidí a říkali, poslyšte, máme zůstat, anebo se máme vrátit. A já jsem nebyl v stavu jim říct ano, ano, ne, ne, vraťte se nebo zůstaňte. Tak jsem jim říkal, kdybych vám řekl zůstaňte, tak jsem buď hlupák nebo provokatér. Kdybych vám řekl vraťte se, tak jsem buď provokatér nebo hlupák. Bohužel tyhle ty věci si musíte rozhodnout vy sami. Je pochopitelný, že se na to ptáte. A mimochodem já jsem nebyl tak naivní, abych už z formulace té otázky nepoznal, jakou odpověď oni očekávají. Ale k tomu jsem se nevzepěl.
1: Karel Kincl ještě v roce 1968 musí rozhlas opustit a poté krátce působí v Československé televizi. Odtud dostává výpověď v roce 69, kdy je také vyloučen ze strany. V následujícím období může pracovat pouze v nekvalifikovaných zaměstnáních. Po jeho opakovaném věznění a mnohostranném šikanování se manželé Kinclovi v únoru 1983 vystěhovali do Velké Británie. Následující ukázka pochází z rozhovoru pro rozhlasovou stanici BBC z 22. března 1983.
3: Pane Kincl, na co se tady nejvíc těšíte?
2: Já se těším nejvíc na práci. Víte, já jsem nepřišel z Československa, neodešel z Československa proto, abych mlčel. Já jsem si říkal to, co jsem si myslel v Československu, i za tu cenu, že jsem prožil těch posledních 14 let tak, jak jsem říkal. A míním si a chci si říkat tady, co si myslím. A protože jsem Čech, tak chci říkat samozřejmě především, co si myslím o Československu.
1: O svém působení v exilu vypráví Karel Kincl na jaře 1990.
4: Teď pracuješ jako co? Jako kdo? Promiň,
2: mně
4: jako
2: se
4: kdo?
2: Podařilo, to se budu chlubit, podařilo se mi téměř neuvěřitelné. Já jsem odcházel do exilu v roce 83, kdy mě bylo 650. A všichni moji přátelé na západě mě pokládali za naprostého debila, který si myslí, protože já jsem to říkal, že budu se chtít živit tou jedinou prací, kterou jakž takž umím, tedy novinařinou. A oni říkali, ty jsi se zbláznil, je ti 650, západ se změnil od té doby, co jsi tady byl, ale přesto je neuvěřitelné, že si myslí, že by se ti to mohlo podařit. Ano. Já jsem říkal, moment, ne, já to neříkám, že za každou cenu, že chci jenom tu novinařinu. Když to nebude možné, tak samozřejmě jsem připraven se živit jakkoliv, ne jakkoliv, to bych přeháněl, ale tak, abych uživil sebe a svou rodinu. Ale především chci se pokusit o svou profesi. A představ si, že s dávkou tedy jistého štěstí, které
4: je
2: asi nezbytné.
4: Zdravé drzosti, dá se říct?
2: Já si myslím spíš pracovitosti, protože já jsem dost pracovitý člověk. A
4: o tom
2: musím ti říct, že jsem nikdy nepracoval tak tvrdě, jako těch posledních 7 let. Ale podařilo se mi prostě to, že se živím jako novinář. Jsem členem redakce měsíčníku anglického, který se jmenuje Index on Censorship, česky snad cenzura na pranýři, nebo tak nějak.
4: Ano.
2: Je to měsíční, který se věnuje otázkám cenzury všude na světě a já tam dělám odborníka na východní a střední Evropu. No a kromě toho dělám takzvaného freelance, čili na volné noze pro BBC, pro Svobodnou Evropu jsem dělal pro spoustu novin českých, exilových i jiných. A před 2 lety, a to opět se chlubím, to je neuvěřitelné, já se z toho chlubeně nedostanu.
4: Nutné, aby si se
2: před
4: chlubil.
2: 2 lety se mně podařil kvalitativní skok, protože jsem se stal vlastně anglickým novinářem, jsem stálým spolupracovníkem deníku The Independent v Londýně, což je skutečně nejlepší britský deník a já si to nesmírně považuji.
1: Názory Karla Kincla alespoň letmo přibližují 2 ukázky z pořadu Káva u Kiše z roku 1993.
2: Svět není vůbec černobílý, svět hraje všemi barvami a zachycovat ty všechny barvy, nebo pokoušet se o to, dá samozřejmě daleko větší práci, než to redukovat na černou a bílou. To dá větší práci autorovi, konkrétně novináři, ale to dá větší práci i čtenářům, posluchačům a tak dále, protože v okamžiku, kdy se přistihnete při myšlence a tenhle ten problém přede mnou stojí, ať mi to někdo řekne, jak se mám zachovat, no tak to je cesta do pekel. Já si myslím, že to je fenomenon, které je velice cenné. Já jsem si vůbec uvědomil, jak cenné jsou tradice. A nejenom pokud jde o královskou tradici, ale i jiné společenské, politické a tak dále. Je fantastické, že lidi jsou schopni se upnout, dejme tomu k tomu královskému rodu, v době, kdy svět je strašlivě složitý a rozbouřený, tak mají pocit velice naivní, že tohleto je jakýsi pevný ostrov v rozbouřené moři. Je to naivita, ale současně si říkám, je naivita horší než ztráta iluzí a cynismus? Myslím, že bych dal přednost té naivitě.
1: Karel Kincl zemřel v Londýně 1. dubna 1997. Závěrečná ukázka z roku 2005 přináší rozhovor s Milanem Pokorným, autorem jeho posmrtně vydané biografie.
5: Ta osobnost je vnitřně rozporná, je to opravdu téma, jak je vlastně i v titulu té knížky na román, tak jak se říká, no to je prostě život, o tom by mohl být román, že? Jenomže když se pak člověk pustí dovnitř do těch dobových pramenů, do materiálů, které prostě shromáždí za vlastně 2 roky té práce, tak zjistí, že jeho život měl jakousi logiku, ale úplně jinou, nežli jaká by se zdála prostě pozorovateli, který už zná z těch posledních let jeho života, a to bylo na tomto zajímavé.
6: Jakou?
5: Odhalovat tu vnitřní logiku.
6: Jakou?
5: Od jeho začátku, které se prostě nesly v duchu revolučního mládí, od vysílání v armádní redakci rozhlasu, kde teda vysílal s prominutím neuvěřitelné slátaniny, ale ono to zase má svůj nějaký význam historický přes jeho angažma v 60. letech prostě ve opravdu ta vrcholných postech rozhlasových, byl zpravodajem ve Spojených státech a zároveň byl spolupracovníkem vojenské rozvědky, což se s ním potom také nějakým způsobem táhlo dál přes jeho 2 věznění v 70. letech a 80. jako disidenta, že přes jeho návrat, velký návrat k mikrofonu už ve Velké Británii, kde se stal spolupracovníkem českého vysílání BBC, až po ten teda šťastný konec, který jakoby korunoval vše dobré, ale ono to vůbec tak není. Ta zpětná optika, to zpětné světlo, jakoby vrhalo jako bílé oslňující světlo na všechno, co bylo předtím a zatlačovalo ty stíny.
1: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Karel Kincl, muž, který onemocněl rozhlasem. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
7: Historie Českého rozhlasu je plná zlomových událostí, dějin a osobností, které o nich svobodně vysílali. O historii Českého rozhlasu se dozvíte víc na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Ve studiu Ondřej Látal, tady jsou zprávy.
1: Pražská nemocnice Bulovka přijala ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali lékaři ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Jestli se žena nakazila a čím přesně, by měli lékaři vědět do jednoho dne. Požár ve francouzském departmánu Gironde se podařilo dostat pod kontrolu a už se nešíří, informovalo o tom ministr vnitra Laurent Nunez. V některých oblastech je oheň podle něj stále aktivní. Požár vypukl poblíž města Bordeaux před více než týdnem. Plameny zničily 42 tisíc hektarů lesa. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 víc než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc obětí se vyžádalo pondělí 27. července, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. V Hronově na Náchodsku začal 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův v Hronov. Do příští soboty ochotníci nabídnou divákům desítky představení, součástí programu jsou i koncerty, semináře, diskuzní kluby anebo výstavy. Sport. Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál po čtvrté klasiku San Sebastiana. V počtu vítězství se stal novým rekordmanem tohoto závodu kategorie World Tour. Druhý muž nedávné Tour de France porazil v závěrečném spurtu Ekvádorce Richarda Carapase. A na zápasy domácí fotbalové ligy se ve víkendovém radiožurnálu vydáme hned po zprávách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 v Brně a také u Humpolce. Na D1 z Ostravy z Prahy. Z Ostravy do Brna na průjezdu Brnem na kilometru 197 je po opravě vozovky uzavřený levý pruh, je tam kilometrová kolona na 15 minut, zkracuje se. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 97. kilometru se dojíždí do kolony, půl hodiny se jede na 90. kilometr. Tam schořel přívěs s naloženou slámou, možná je trasa osobními auty z exitu 104 přes Větrný Jeníkov nebo z Korkov. Zpět najedete u Humpolce, pozor, druhý nájezd od Humpolce je uzavřený, lze najet ze směru od Pelhřimova, je tedy nutné se otočit na kruhovém objezdu za dálnicí. A na dálnici D1 z Brna do Prahy ještě opatrně za sjezdem na chodce Rady, za omezením za mostem Šmejkalka na 22. a půltém kilometru řeší nehodu, teď už mimo jízdní pruhy jenom se mírně vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo. Zpočátku se vyskytnou místy, postupně jen ojediněle přehánky, hlavně na severovýchodě republiky. Teploty klesnou na 21 až 16 stupňů, na západě a severu Čech bude kolem 14. A zítra bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo, ojediněle s přehánkami, hlavně na horách. Teploty 26 až 31, na horách kolem 21 stupňů. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Když se v Londýně v březnu roku 1871 veřejnosti poprvé otevřela Royal Albert Hall, zažívalo britské impérium své vrcholné období. A to nejen v oblasti mezinárodní politiky, ale taky umění. V následujících desetiletích ale říši územně přesahující Evropu postihly velké války, krize, dekolonizace, vzniky i rozpady mezinárodních společenství. Vítejte u poslechu pořadu věnovanému proměnám britského impéria od otevření Royal Albert Hall po vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Provede vás Kateřina Havlíková.
2: Historie Plus.

0: Londýnský zvon Big Ben ohlásil 31. ledna roku 2020 konec jedné kapitoly dějin Velké Británie. Země po 47 letech vystoupila z Evropské unie. Stalo se tak po referendu, ve kterém voliči rozhodli o odchodu ze společenství. Brexit je ale jen jednou z přelomových událostí v novodobé historii Spojeného království. Abychom si je mohli připomenout, vraťme se teď desítky let zpět, do 19. století, do časů vlády královny Viktorie. Viktoriánské období totiž mnozí historici považují za vrcholné období britského impéria. Země ještě pořád procházela zemědělskou a průmyslovou revolucí. Rozvoj zaznamenala i kultura. V roce 1851 dokonce Londýn uspořádal světovou výstavu průmyslu a kultury. Historicky první expo se stalo impulzem pro výstavbu Royal Albert Hall, jak vypráví profesor Vysoké školy umělecko-průmyslové Jindřich Vybíral.
1: Tato výstava měla ohromný úspěch a její pořadatelé se rozhodli za 10 let připravit novou světovou výstavu. A Royal Albert Hall měla být jednou z atrakcí, které měly být nabídnuty návštěvníkům nové světové výstavy.
0: Světovou výstavu i výstavbu Royal Albert Hall inicioval princ Albert, manžel královny Viktorie. Kdo ale stál za podobou Royal Albert Hall?
1: Royal Albert Hall určitě není nějakým typickým příkladem britské viktoriánské architektury. Původcem ideje této stavby byl jeden z nejvýznamnějších architektů, kteří tehdy v Anglii působili. Byl to německý architekt Gottfried Semper, který v Británii našel vlastně politický azyl. Ale organizátorem celého podniku byl Henry Cole, což je, dá se to tak říct, takový britský Zimmermann, jenomže my jsme si ho museli vymyslet, ale oni ho doopravdy měli. Byl to reformátor nejrůznějších oblastí společenského a kulturního života, taky byl zakladatel toho umělecko-průmyslového muzea, umělecko-průmyslové školy. No a právě Henry Cole poslal ze své cesty v jižní Francii organizátorům stavby skici římských amfiteátrů, které se měly stát vzorem tady pro tuto stavbu. Projekt byl svěřen architektu Francisi Foulksovi, což byl irský inženýr a architekt. Byl to vlastně spíš státní úředník, protože byl kapitánem britského ženijního vojska. Byl to autor nejrůznějších kasáren, knihoven, samozřejmě toho prvního muzea v jižním Kensingtonu, ale taky mimo jiné navrhoval mobilní lázně pro důstojníky. Ten jeho první plán představoval velkou koncertní halu pro 30 000 osob.
0: Už při práci na projektu se ukázaly dva důležité problémy. Za prvé, světová výstava v roce 1861 se nekonala. Za druhé, na tak megalomanskou stavbu nemělo peníze ani britské impérium. Z haly pro 30 000 lidí se stala hala pro 8 000 diváků. Foulkes pak v roce 1865 zemřel a projekt po něm převzal Henry Young Dercot Scott.
1: V roce 1867 byl položen základní kámen a během 4 let byla tato velká stavba dokončena. Stalo se tak vlastně 10 let po smrti prince Alberta, který se o tu stavbu takto zasloužil.
0: Jenomže jak byla stavba na pohled monumentální a zajímavá, tak byla také problémová. O jejich zajímavostech a nešvarech už mluví profesor Vybíral.
1: Všechny velké koncertní sály, které byly postaveny v 19. století, mají tvar připomínající krabice na boty. Jsou to sály postavené na půdorysu vlastně protáhlého obdélníka. To byl vlastně půdorysný typ, který tehdejší architekti uměli navrhnout, uměli vyřešit. V Londýně architekt Foulkes se pokoušel o experiment tím, že ten koncertní sál navrhl ve tvaru eliptického bubnu. Byla do něj vložena scéna a prostor byl zaklenutý skleněným stropem na železných nosnících. Ta hala je zhruba 10x větší než jakýkoliv jiný koncertní sál v Evropě z té doby. A s tím byl samozřejmě taky spojený ten největší problém stavby. Akustika v Royal Albert Hall se zpočátku zdála být uspokojivá, ale už při zkušebním koncertu před otevřením návštěvníci byli svědky mocné ozvěny, takže na některých místech slova řečníků nebo zpěv byl slyšet dvakrát a na jiných místech vůbec.

0: Tolik o Royal Albert Hall. Ikonické stavbě, jejíhož otevření se princ Albert nedožil. Jaká byla Velká Británie v té době? 19. století bylo stoletím Velké Británie. Impérium přesahující hranice Evropy zažívalo své vrcholné období a dlouho co do moci a síly nemělo soupeře. V 70. letech se ale mnohé začalo měnit, jak vypráví Jaromír Soukup z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
1: Od 70. let se začínají proměňovat mezinárodní vztahy a vlastně nám začínají se ukazovat vlastně i jiné země, které začínají tu Velkou Británii nebo tu suverenitu Velké Británie, ji začínají trochu podkopávat. A to se právě začíná ukazovat v 60. respektive v 70. letech. A je to sjednocené Německo, které se sjednotí v roce 1871, tedy ve stejný rok, kdy je otevřena Royal Albert Hall. A pak jsou to Spojené státy americké, ve kterých dojde k ukončení občanské války a ty Spojené státy americké začínají obrovským způsobem růst ekonomicky a začínají ohrožovat i některé britské zájmy, které Britové do té doby měli, například třeba v Latinské Americe nebo později na Dálném východě.
0: Podle Jaromíra Soukupa někteří historikové považují následné období za pád britského impéria. Podle něj to ale pád nebyl.
1: Protože Velká Británie prošla od nějakých 70. let 18. století až do 60. 70. let 19. století obdobím, který nazýváme jako průmyslová revoluce, zatímco ostatní státy v Evropě byly vlastně zpožděné. Takže oni to zpoždění postupně doháněli. Takže my nemůžeme mluvit o pádu Velké Británie, ale o tom, že najednou se ukázaly další země, které s Británií začaly soupeřit. Takže jako já bych o pádu určitě nemluvil. Ta krize pak přijde v souvislosti s tím, že Británie musela bojovat ve dvou světových válkách a to samozřejmě tím, že měla i velké impérium, přineslo řadu potíží, které pak musela řešit.
0: Velká Británie ztratila první kolonie v roce 1783, kdy Pařížskou smlouvou uznala nezávislost Spojených států. 13 severoamerických britských kolonií, které povstaly proti domácímu impériu, vyhlásily nezávislost už 4. července roku 1776. Uprostřed revolučního napětí přerůstajícího v otevřenou válku za nezávislost. Boje tehdy pokračovaly ještě dlouhých 7 let. Další zkouškou pro britské království byly burské války na jihu Afriky na konci 19. století.
1: Já už bych řekl, že první, co změnilo Británii, byla druhá burská válka na přelomu 19. a 20. století. Protože tam najednou se ukázalo, že ta Británie na tom není tak dobře, jak si všichni mysleli. A po té burské válce se začínají třeba objevovat i proudy, které do té doby v Británii tolik nebyly viditelné, různé šovinistické proudy, nebo snaha, jako byl třeba skautské hnutí o posílení zdatnosti Britů, kteří se ukázali během té války, že nemají takovou tělesnou zdatnost, jak by bylo třeba.
0: Britům vyhrálo druhou burskou válku až využití brutálních metod boje. V koncentračních táborech zemřelo na 27 tisíc převážně dětí a žen, nejčastěji hladem. A hlad mimo koncentrační tábory měla zajistit taktika spálené země, při které statisíce britských vojáků vypálili 30 tisíc farem. Do konce války v roce 1902 zemřeli na obou stranách 10 tisíc lidí. Britské zacházení s burskými civilisty i dobrovolníky, kteří z Evropy, ale třeba i Ruska, přišli Bůrům na pomoc, výrazně poškodilo reputaci země. To už ale na trůně seděl král Eduard VII. A po něm se žezla chopil Jiří V., který Velkou Británii provedl první světovou válkou a velkou částí poválečného období, včetně velké hospodářské krize.
1: Je zajímavé, že do první světové války Britové nazývali Velkou válkou válku s Francií a s Napoleonem. A po první světové válce to Great War přešlo vlastně na tu první světovou válku a Britové po té válce věděli, že už nic takového dalšího nechtějí. To je taky jeden důvod politiky appeasementu ve 30. letech.
0: Appeasement. Ustupování mezinárodním agresorům. Výsledkem takové politiky byly například Berchtesgádenská schůzka z poloviny září roku 1938 a následná Mnichovská dohoda o 2 týdny později.
2: I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine.
0: Takto tehdejší britský ministerský předseda Neville Chamberlain popisoval Britům dohodu s říšským vůdcem Adolfem Hitlerem. Postoupení československého pohraničí mělo zajistit, že Britové už nikdy nepoznají takové hrůzy, jaké zažili za první světové války. Mýlil se. Mír pro naši dobu vydržel jen necelý rok. 3. září 1939 Spojené království vstoupilo do války.
1: Většina Britů tu politiku appeasementu podporovala a pak stačí takové jako lusknutí a obsazení Československa nebo zničení Československa, pak útok Německa na Polsko a ta nálada je úplně jinde. Já bych připomenul období, kdy právě ta královská rodina se ukázala jako velmi důležitou a kdy plnila jakoby státnickou úlohu. A zejména pro mě je to období druhé světové války. Jiří VI. A jeho manželka, kteří zůstali v Londýně, to si myslím, že byl hrozně důležitý symbol pro Brity. A myslím si, že po skandálech, kterýma prošla královská rodina ve 30. letech, že tohle to ukázalo tu královskou rodinu úplně v novém světle. Společně s Winstonem Churchillem v tom Londýně byli během té druhé světové války v době, kdy na Londýn dopadaly bomby, takže ten postoj toho Jiřího VI. Brali Britové hodně pozitivně. A druhá světová válka byla důležitá pro Británii, protože ukázala to, že ta snaha těch Britů zvítězit nebyla jen mimo teda Velkou Británii, co týkalo britských vojáků, ale bylo to i doma v tom zázemí, což bylo důležité. Současně teda to mělo vliv na to období po druhé světové válce.
0: Z druhé světové války vyšla Velká Británie jako vítěz. Za cenu obrovských ztrát na životech a majetku, se kterými se měla vyrovnávat dlouhé roky. Poválečné období sebou ale přineslo i mnohé změny. V politice to byly změny bezprostřední, jak vypráví Jaromír Soukup.
1: Premiér, který tu válku vyhrál, tak v roce 1945 prohrál volby, což je vlastně hrozně zvláštní. A je to z toho, co se rodilo už během té druhé světové války, a totiž to, že tím, jak byli všichni zapojeni do té války, tak chtěli od své vlády nějakou odměnu. A tu konzervativní vláda Winston Churchill nebyli ochotni nabídnout během té druhé světové války a nabídli ji naopak labouristé, kteří přišli se sociálním státem, se zdravotní službou pro všechny zdarma. A tohle to zapříčinilo to, že Winston Churchill v roce 1945 prohraje volby a nastoupí labouristé. Konzervativní noviny tvrdili, že to bude katastrofa, že ti přední, tedy labouristé, nemají zkušenosti s vládnutím, což nebyla pravda, protože oni spolupracovali s Winstonem Churchillem během druhé světové války. A nakonec se ukázalo, že právě tohleto období hrozně ovlivní Británii po celou druhou polovinu 20. století, protože ten sociální stát, když se pak znovu dostanou k moci konzervativci v roce 51, tak oni ho nezničili. Jo, nastalo období konsenzu až vlastně do vlády Margaret Thatcherové, která se snažila část toho rozbít, ale ani jí se to vlastně nepodařilo.
0: To bychom ale do 70. let skočili až moc rychle. Vraťme se teď ještě na chvíli do meziválečného období a do období těsně po válce. Tehdy se totiž začalo britské impérium rozpadat. Postupnou ztrátu zámořských území popisuje Jaroslav Valkoun z Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy.
3: Už po první světové válce jsou vidět jasné odstředivé tendence v rámci britského impéria, které sice z geografického hlediska dosáhne své největší rozlohy, ale samozřejmě už ten zenit je někde jinde a je potřeba tu zemi, po to obrovské území reformovat, a druhá světová válka tyhle ty procesy, které byly už započaty v meziválečném období, můžeme říci zrychlí, umocní, možná bych použil slovíčko katalyzátor. Pokud se podíváme na tu ekonomickou část, tak samozřejmě Británie po válce na tom nebyla za stolik dobře, tak jak bychom mohli očekávat, že válka skončí a najednou je všude blahobyt, to rozhodně ne. Ty potíže poválečné byly dlouhé a byly velmi nepříjemné a můžeme říci, že to stálo i Churchilla po druhé světové válce prohru ve volbách, že nebyl schopen řadu věcí zajistit a nastupují labouristé a celkově i ten nový pohled na impérium. Samozřejmě není to o tom, že by chtěl impérium automaticky rozprodat, ale ten pohled na to impérium je v tom smyslu, že už není zas tak důležité, už není tak podstatné a i jsou ochotní z mnoha částí odejít. Zmíníme třeba jako příklad srpen roku 1947 a odchod Britů z Indie. Můžeme zmínit i třeba tu Palestinu po druhé světové válce, vznik samostatného státu Izrael. To všechno vytváří a oslabuje britské impérium, kdy na jedné straně se snaží tomu čelit, ale má to opět, jak měňují své limity a pohledu toho ekonomického i nakonec toho politického pro Velkou Británii se jako jeví z logiky věci jako přirozená cesta po zajištění nějakého společného trhu v určitých výhod i snaha zapojit se do západu evropských struktur nejenom obraných, ale především v té ekonomické rovině.
0: Už dříve se některé země staly dominií, jako například Kanada nebo Austrálie. V roce 1922, tedy v roce, kdy začala vysílat BBC, získalo nezávislost Irsko. Formální nezávislost nabyl taky Egypt. V meziválečném období postupné udílení nezávislostí pokračovalo a po druhé světové válce zrychlilo. V roce 1956 se slábnoucí Velká Británie navíc musela vyrovnat se Suezskou krizí. Úskalím, kterým Velká Británie musela v uplynulých desetiletích čelit, samozřejmě odpovídaly i měnící se nálady společnosti.
1: Každé to desetiletí je určitě rozdílné a i to vnímání je také jiné. Po roce 45 do Velké Británie přichází, někdy se tomu říká, impérium se vrací, přichází lidé z britského impéria a začíná se Británie, zejména teda Londýn, ale i další města v Británii měnit, i co se týče dosložení obyvatel. Takže ten obrázek, který známe dnes, jak to přichází až po tom roce 45 zejména, což přináší ze začátku velké problémy právě v 50. letech, různé bouře právě a pak na to následovaly různé zákony o zákazech přistěhovalectví a podobně. Takže Británie si prošla takovými těmi problémy přistěhovalectví právě v 50. a 60. letech, což taky tu Británii mění a současně pro možná dobro Britů se mění, a bych to neměl říkat, protože mě ta britská kuchyně docela chutná, ale mění se i britská kuchyně, že jo? A to krásně právě uvádí ve svých i knihách David Lodge, který krásně popisuje změny v Británii, které probíhají někdy od 50. let až do 80. let nebo do 90. let.
0: 60. léta poznamenal sílící konflikt v severním Irsku, který v různých intenzitách pokračoval až do 90. let minulého století, do podepsání Belfastské dohody v roce 1998. Proti sobě v něm stály britské vládní jednotky a odporující polovojenské jednotky, z nichž nejznámější se stala bezesporu IRA. Při otevřených střetech, ale i teroristických útocích a policejních zásazích zemřely tisíce lidí. V mezinárodní politice pak Velká Británie stála na západní straně železnou oponou rozdělené Evropy a na straně Spojených států v desetiletí trvající studené válce.
1: Ale to spojenectví, nazývá se to jako zvláštní vztah, a ten vztah byl opravdu zvláštní, protože ne vždycky ten vztah byl dobrý, což se ukázalo i v některých obdobích vlastně studené války.
0: I přes vážné vnitropolitické problémy, ale 60. léta přinesla Spojenému království nebývalou kulturní sílu. Nebo Velká Británie dala světu kulturu 60. let. Na každý pád Londýn sesadil Paříž z pomyslného kulturního a módního trůnu, pokračuje Jaromír Soukup.
1: 60. léta v Británii, to jsou, jak se říká, swinging 60s a ta Británie, když už nemohla být centrem impéria a když Londýn už nebyl takovým tím nejdůležitějším imperiálním městem, tak se Británie a Londýn stává vlastně centrem módy a centrem hudebního průmyslu a zase je ta Británie v něčem jakoby první v té Evropě. Ať už to byla Twiggy, Beatles a podobně, James Bond, jo. Takže ta 60. léta, zase ta Británie, ač tedy oslabená, tak ale v jiných oblastech zase vede ten svět nebo vede tu Evropu. Pak přichází 70. léta, ty jsou taková krizová zase a první ropná krize v roce 73, druhá ropná krize na konci 70. let a Británie se tak trochu jakoby propadá do krizového období, jo. Takže tam těch změn je obrovský počet a pak vláda Margaret Thatcherové zase 80. léta. Na ta 80. léta jsou vlastně Britové do dneška hrozně rozdělení, tam říkají část z nich vlastně Margaret Thatcherovou nesnáší a druhá polovina ji zase hrozně vyzdvihuje. Právě pokud někdo vyvolává takový jako názorové střety, tak je to právě Margaret Thatcherová. Většinou, co se týče univerzit, tak ty jsou proti Thatcherovské a přijdete k někam do nějaké středostavovské rodiny na oběd, tak zase si musíte dát pozor, abyste ji nekritizovala, že jo? Protože tam ji mají rádi.
0: Margaret Thatcherová byla předsedkyní britské vlády v letech 1979 až 1990. V 80. letech tak vedla zemi do války s Argentinou o Falklandské ostrovy. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and established military control of the islands. Argentinské jednotky se po rostoucím diplomatickém napětí vylodily na britském ostrově Jižní Georgie. Následný déle než měsíc trvající konflikt nakonec Spojené království vyhrálo. Reputace země stoupla, stejně jako oblíbenost železné Lady Thatcherové. Tehdy jedinkrát překročila její popularita 50%. Kvůli nepříliš dobrému postavení před britskými voliči, ale taky kvůli řadě nepopulárních politických kroků v roce 1990 odstoupila z čela konzervativní strany. A nastala 90. léta, poznamenaná asi hlavně dvěma událostmi. Autonehodou a následnou smrtí princezny Diany v roce 1997 a nástupem labouristické vlády Tonyho Blaira, který byl u moci následujících 10 let. Přesuňme se do současnosti, do 21. století. Asi nic totiž zatím neovlivnilo vnitřní, ale i mezinárodní politiku Velké Británie tolik, jako její odchod z Evropské unie. I když tomu málo kdo věřil, výsledek hlasování z 23. června 2016 znamenal nejen pro Británii, ale pro celou tehdy ještě 28. historický okamžik, jak popisuje Ondřej Houska z Hospodářských novin.
4: Byl to šok, bylo to naprosté překvapení. Já jsem byl tehdy zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu a živě si pamatuju, že někdy kolem 22. hodiny britského času sám Nigel Farage vlastně stělesnění snah za Brexit v britské televizi byl dotazován, jak si tedy myslí, to už byly v hlasovací místnosti uzavřené, jak si tedy myslí, že to dopadlo. On vlastně připustil porážku, řekl, zkusili jsme to, udělali jsme, co se dalo, ale připouštím, že to nevyšlo. A najednou o pár hodin později, když začaly chodit ty první výsledky, tak se ukázalo, že byť těsně, ale Brexit vyhrál v tom referendu.
0: Konzervativní premiér David Cameron odstoupil z funkce a nahradila ho druhá žena v čele britské vlády v historii země, Theresa Mayová. Jenže i v jejím případě Brexit znamenal konec politické kariéry. Na vině byla nejen složitá vyjednávání s Unií o následné podobě vztahů, ale také jejich obhajoba před domácími zákonodárci. A úřadu se chopil Boris Johnson.
4: Vlastně takovým jazyčkem na vahách soudí se, který tohle rozhodl k volbám nebo k tomu referendu, přišli lidé, kteří jinak jsou politikou znechuceni a vlastně nechodí volit. V tom referendu byla překvapivě vysoká účast a přišli lidé, kteří normálně volit nechodí, proto ani průzkumy s nimi nepočítali a to jsou lidé prostě znechucení svojí osobní životní situací, převážně chudší, méně vzdělaní občané a teď tedy přišli a vyjádřili ten protest právě tím, že hlasovali vlastně proti vládě, protože premiér Cameron byl zastáncem setrvání v Unii, dali tedy svůj hlas vystoupení z Unie a to pravděpodobně rozhodlo.
0: Uzavírá Ondřej Houska. Velká Británie nakonec vystoupila jako první členská země z Evropské unie 31. ledna 2020. Konec členství ohlásil zvon Big Ben, doprovázený promítáním odpočtu posledních vteřin ve společenství, a to na vládních budovách, třeba na Downing Street.

0: Od otevření Royal Albert Hall v roce 1871 urazilo Spojené království dlouhou a těžkou cestu. Poznamenaly ji války, vnitropolitické problémy, neudržitelnost impéria, společenské nálady i sociální nepokoje. Ve 20. století vstoupilo do několika mezinárodních společenství, aby jedno z nich v prvních desetiletích 21. století opustilo. Ale monarchie zůstává dál, i když ve společnosti pořád zní hlasy na její zrušení. V minulosti nesvrhl ani sňatek krále Eduarda VIII. S rozvedenou Američankou, ani jeho obvinění z pronacistického smýšlení. Královská rodina přežila i rozvod prince Charlese s princeznou Dianou. Nezničili ani skandál prince Andrewa. Režii pořadu měla Michaela Krčmová a o zvukovou stránku se postarala Ladislav Čurda. Od mikrofonu příjemný poslech dalších pořadů přeje Kateřina Havlíková.
1: Výběr toho nejlepšího z Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Nejzajímavější rozhovory, nejpalčivější témata, podcasty, radioknihy, politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, podívejte se na sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Odebírejte a lajkujte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu nebo čtěte, lajkujte a sdílejte statusy na Facebooku a síti X. Jsme pro vás také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Na pražské Bulovce je hospitalizovaná žena s podezřením na nebezpečnou nákazu. Maďarský premiér oznámil opatření ke snížení spotřeby elektřiny a vody. Hrozí totiž odstavení jediné jaderné elektrárny v zemi. Veslařky Flamínková a Šantrůčková vybojovaly stříbro na mistrovství Evropy. Dlouhá kolona popojíždí na D1 u Humpolce směrem do Prahy. A zítra bude oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky, teploty do 31 stupňů. Je sobota 1. srpna, tady jsou hlavní zprávy. Dobrý podvečer vám přeje Ondřej Látala.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Pražská nemocnice Bulovka dnes přijala ženu s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
3: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
4: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
3: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky. O jakou nákazu se jedná, by lékaři měli vědět už zítra.
5: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
3: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Radiožurnál.
2: Pro víc než 238 tisíc domácností v Česku začala platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
6: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Maďarsko se připravuje na možné odstavení jaderné elektrárny Paks. To by mohlo podle premiéra Petra Maďara nastat tento víkend. Kvůli nízkému průtoku Dunaje už teď elektrárna dosahuje jenom zlomku svého běžného výkonu. Maďar dnes oznámil opatření, která mají snížit spotřebu elektřiny i vody. Velké firmy vyzval k úsporám. Plánovaná opatření se zatím nedotknou domácností.
7: Nejdřív stát, velké firmy, průmyslové podniky a instituce. Domácnosti přijdou na řadu teprve tehdy, až budou vyčerpány všechny ostatní možnosti.
2: Španělská enkláva Melilla znovu otevřela jediný hraniční přechod, který ji spojuje s Marokem. Kontrolní stanoviště Beni Enzar Španělsko uzavřelo ve čtvrtek po masivním průniku několika desítek tisíc migrantů do druhé španělské enklávy na marockém pobřeží Ceuta. Na hranici s Melillou stálo od čtvrteční noci 600 vozidel. Podle představitele španělské vlády se hranice otevírá postupně. V jednu chvíli jsou policisté na vjezdu i výjezdu na hranici schopni zkontrolovat 20 aut. Pěší procházejí hranici oběma směry plynule.
1: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
2: Bývalý americký olympionik, vodní slalomář Davy Hearn si může oddechnout. Federální prokurátorka stáhla žalobu na něj z vandalismu ve vodní nádrži u slavného Lincolnova památníku ve Washingtonu. Žalobci přiznali, že nové výstelky nádrže nepoškodil on. Příčinou jejich odlupování byla vadně provedená rekonstrukce.
8: U reflexní nádrže se tehdy odlupovalo nově natřené dno a bývalý slalomář se u ní vyfotil. Prokuratura ho obvinila z vandalismu a za poškození majetku v hodnotě přes 20 000 korun mu hrozilo i vězení. On od začátku tvrdil, že je nevinný a jeho právníci teď od úřadu žádají omluvu. Žalobci uznali, že nešlo o vandalismus, ale o důsledek uspěchané rekonstrukce, kterou se dodavatelé snažili stihnout před červencovými oslavami vzniku Spojených států. Obžalobu ještě musí zrušit soud, mělo být ale jen o formalitu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: V lavině při expedici v Pákistánu zemřel slavný nepálský horolezec. Nirmal Purja vytvořil rekord v nejrychlejším výstupu na 14 nejvyšších hor světa. Purju a dalších 9 lidí pohřešovali od čtvrtka po zasažení lavinou na 12. nejvyšší hoře světa Broad Peak. Nikdo z výpravy nepřežil. Purja světového rekordu ve zdolání všech 8000ových hor dosáhl za 6 měsíců v roce 2019. Lidé v Praze si připlatí za jízdu vozem taxislužby. Pražský magistrát navýšil maximální sazbu na 42 korun za kilometr z původních 36. Nástupní sazba se zvýšila z 10 na 70 korun.
9: Nám to samozřejmě nestačí. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci.
10: Říká pan Petr, který dělá taxikáře 23 let. Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by optimální cena za kilometr byla 65 korun.
11: Ten výpočet vychází z ceny litru pohonné hmoty plus 50%.
10: Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
12: A my jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40%.
10: Regulace maximální sazby se netýká provozovatelů alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes pořádalo tradiční dny řemesel. Desítky kovářů tam před návštěvníky předváděly tradiční zpracování železa u více než 20 výhní rozpálených až na 900 stupňů Celsia. I přes tropické teploty u nich strávili celý den.
13: Největší zájem mají lidé o ukázky kování koní. Na dvoře v pojctví podkovává koně František Jochec.
14: Když je to tak na rychlo, tak 2 hodiny, za 2 hodinky ten kuň pokud drží, tak to je dobrý.
13: Vedle kovadlin tam lidem ukazují i tavbu železa tak, jak se dělala před staletími, vysvětluje geoložka Andrá Dovicová.
15: V té nístěji se nám slepují kousíčky železa do podoby právě té železné houby.
13: V muzeu budou kováři k vidění do nedělního podvečera. Gabriela Hekl, Radiožurnál.
16: Fotbalisté Slávie hrají v Ostravě o 11. ligové vítězství nad Baníkem v řadě. Stav a čas zápasu řekne reportér David Procházka.
17: 47. minuta, Baník Slávia 0-3, teď Pavel Petra, zápas Liberec Teplice.
18: 47. minuta, stav je nerozhodný, 0-0, Liberec bez 2 vyloučených hráčů. Adam Kodec, Slovácko, Artis Brno.
19: 49. minuta, gol zatím nepadl, takže je to 0-0 mezi Slováckem a Artisem Brno. Z Uherského Hradiště Adam Kodet, Radiožurnál.
16: Dnešní program druhého kola šance ligy uzavře souboj plzeňské Viktorie se Zbrojovkou Brno. Od 20 hodin uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Veslařky Pavla Flamíková s Anou Šantrůčkovou získali stříbrné medaile na mistrovství Evropy v kategorii dvojek bez kormidelnice. V italském Vareze byly rychlejší jen Rumunky Adamová s Radišovou.
20: Omezení na D1 v Brně a zdržení u Humpolce. Na D1 z Vyškova na příjezdu do Brna za sjezdem na Slatinu zpomalíte na kilometru 198, je to kvůli dopravnímu omezení u sjezdu na Bratislavu, ve kterém se jede jen jedním pruhem, zpoždění kolem 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy pomalu za sjezdem na Větrný Jeníkov na kilometru 97,5 se v zatáčce dojíždí do Kolony, na 90. kilometru se po požáru jede jen levým pruhem, fronta je na téměř 40 minut, dá se objet. Z exitu 104 přes Větrný Jeníkov nebo Skorkov zpět najedete u Humpolce. Pozor, druhý nájezd od Humpolce je uzavřený, lze najet ze směru od Pelhřimova. Je tedy nutné se otočit na kruhovém objezdu za dálnicí. Na D10 z Turnova do Prahy opatrně za sjezdem na Starou Boleslav. Na 14. kilometru stojí nabourané auto, provoz nijak nespomaluje. A v Praze v Libušské se u Sokolovny srazila dvě auta. Tvoří se kolona delší směrem z Krče. Popojíždí se od Meteorologické. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci má být oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo. Zpočátku se vyskytnou místy, postupně jen ojediněle přehánky, a to hlavně na severovýchodě republiky. Teploty 21 až 16, na západě a severu Čech klesnou na 14 stupňů, na horách bude většinou kolem 12. A zítra čekáme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se přidají přehánky, a to hlavně na horách. A teploty zítra 26 až 31 stupňů, na horách nejčastěji kolem 21. To byly hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem pod 400 miliardami korun, řekl Andrej Babiš. V lékárnách dál chybí lék tamoxifen na rakovinu prsu. Přišla vedra. Na některých místech Česka teploty přesáhly 35 stupňů. Španělskou hranici v Seutě překročilo asi 60 tisíc lidí, no a zemřel irský zpěvák Glenn Hansard. To jsou témata, která přinesl tento týden. V následující půlhodině je rozebereme víc. Jsme rádi, že nás posloucháte. Ze studia na Pražských Vinohradech zdraví Veronika Malá.
1: Týden plus.
21: Provozní úspory, investice a schodek výrazně pod hranicí 400 miliard korun. Tak má podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vypadat státní rozpočet na příští rok. Přesná čísla ale zatím nezná. Opozice plánovaný schodek kritizuje, podle ní jde na úkor budoucích generací. Ekonomové zase varují před rozvolňováním rozpočtových pravidel. Pokračuje redaktorka Anna Marie Hušková.
22: Premiér Babiš o rozpočtu na rok 2027 jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Po schůzce řekl, že Česko bude v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí. Konkrétní podoba rozpočtu ale zatím není jasná. Babiš chce ministry vyzvat k provozním úsporám. Zároveň zdůraznil, že země potřebuje investovat.
23: Ty investice do těch nemocnic, do těch dálnic a obchvatů a silnic musíme jako realizovat, protože to je jako pro nás zásadní.
22: O konkrétních položkách rozpočtu budou Schillerová a Babiš jednat s ministry v druhé polovině srpna. Své odhady výdajů na příští rok jim už jednotlivé rezorty poskytly, prozradil Babiš.
23: Paní ministrině po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry, zatím šéf rozpočtu pan Týl bude vyjednávat na svoji úrovni.
22: Schodek pro rok 2027 by podle premiéra Babiše měl být výrazně pod hranicí 400 miliard korun. Přesné číslo zatím nezmínil. Opozice nesouhlasí s výší schodku. Vláda podle ní pokračuje v zadlužování země a nemyslí na budoucí generace. Předseda starostů Vít Rakušan řekl, že je potřeba udělat reformy, například změnit strukturu daní.
24: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
22: Letošek je třetím rokem v historii Česka, kdy se schodek pravděpodobně bude pohybovat mezi 300 až 400 miliardami korun. Hranici 400 miliard korun deficit překročil jen v roce 2021.
21: Ještě slova ministryně financí Aleny Schillerové.
25: Musíme si říct, co jsou naše priority.
0: priority, že jsou to jasně investice, že to zdravotnictví, to jsme si všechno probírali. Potvrzuju to, co řekl pan premiér, že budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu.
21: Česko by mělo podle Andreje Babiše více investovat například do výstavby nových psychiatrických nemocnic nebo onkologických center. S více penězi by mohl hospodařit taky Státní fond dopravní infrastruktury. Prioritou vlády jsou totiž taky dostavby dálnic nebo obchvatu jednotlivých měst. Nové příjmy má rozpočtu přinést i obnovená elektronická evidence tržeb. Je možné posoudit, co znamená významně pod 400 miliardami korun? Tuto otázku položil moderátor Tomáš Pancíř komentátorovi Českého rozhlasu Petru Hartmanovi.
3: Jediné, co z toho lze vyvodit, je to, že tedy Andrej Babiš myslí vážně alespoň ten slib, že schodek veřejných rozpočtů nepřesáhne 3% hrubého domácího produktu, a z těch odhadů, jak by asi tedy měl být vysoký hrubý domácí produkt, a z dalších čísel vyřkl tedy tu cifru, že schodek by měl být pod hranicí 400 miliard korun. Jak konkrétně bude vysoký, to samozřejmě v tuto chvíli nevíme, ale i z těch vyjádření je zřejmé, že vláda nemá příliš chuť jít se schodkem níže než pro letošní rok, kde je 310 miliard, spíše se očekává, že ten schodek bude vyšší, a pak je samozřejmě ještě otázka další, a to je ta, že ten schodek, který bude na papíře, tak zda bude skutečně odpovídat tempu zadlužování státního rozpočtu veřejných financí, protože je velmi pravděpodobné, že vzhledem k tomu, že dojde k rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti, tak ty další záseky do veřejných financí mohou být činěny méně transparentně mimo státní rozpočet.
2: V průběhu jsme slyšeli komentáře opozičních politiků, podle kterých vláda hodlá populisticky pokračovat v růstu rozpočtových schodků na úkor dalších generací. Je to fér od politiků, jejich strany byly ve vládě v minulých letech?
3: V politice se nehraje na fér vyjádření, tam se hraje na to snažit se jednoduchými, zkratkovitými hesly a slovy získávat přízeň občanů, a jak

0: tak přece jenom nedosáhla toho, aby i ona byla schopna sestavovat férově takové rozpočty, které by výrazně klesaly pod hranici 200 miliard korun a dostali se tedy na úroveň, na kterou jsme byli v uvozovkách zvyklí ještě před dobou covidovou, kdy právě ty deficity byly výrazně nižší a po té době covidové už nás ani neznepokoje, kdy se pohybují nad 200 miliardovou hranicí.
1: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. V Česku dál chybí lék na rakovinu prsu tamoxifen. 1000 balení z mimořádné dodávky se totiž hned rozebralo. Pacientky s rakovinou prsu tak dál nevědí, kdy tolik potřebný lék znovu dostanou. Podrobnosti má redaktor Jan Duchoslav.
2: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada potvrdil, že pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv řešili, jak lék pro české pacientky zajistit.
3: Je to tedy nástroj zvláštního léčebného programu, kdy ministerstvo vydá příslušné rozhodnutí, které vlastně usnadní cestu, jak ten lék dostat do České republiky.
2: Víc zatím ministerstvo, pojišťovny ani lékárníci nechtěli říct. Ministerstvo zdravotnictví ale podle mluvčí Nadi Chatové jedná o dalších dodávkách léku.
4: Současně připravujeme řešení, které zajistí dostupnost hrazeného přípravku co nejdříve a pro co největší počet pacientek.
1: Přednost v dodávkách léku teď mají onkologická centra, až pak řetězce a soukromé lékárny. Ty větší by se mohly dočkat v řádu dnu, ty menší i za několik týdnů. Zhruba desetina pacientek se přitom bez léku podle lékařů neobejde. Jednou z nich je i Marcela z Ostravy.
5: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání a vlastně to došlo už do té situace, kdy ten lék opravdu jako není a já už ho nemám ani k dispozici.
1: Podle České onkologické společnosti by nemělo vysazení léku u pacientek trvat déle než 2 týdny. Přednostka Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka a zároveň předsedkyně správní rady pacientské organizace Dialog Jesenius Petra Tesařová řekla, že si pacientky vypomáhají i vzájemně.
6: Všechny pacientky, kterým lék došel a jsme vybavili aspoň částečně tabletami ze zbytků, které nám donesly jiné pacientky, které už lék neužívají.
1: Co tedy stát plánuje udělat proto, aby bylo léku v Česku opět dostatek? Na to se ptal moderátor radiožurnálu Petr Král, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO.
7: Toto byla dodávka tedy 1000 balení, ale my v tuto chvíli máme rozjednáno další tisícovky, zhruba 5000 balení, které by mohly dojít v těch následujících týdnech, tak abychom tu situaci stabilizovali. Je to určitě velmi složitá situace, která je zapříčená tím, že vlastně ten původní lék, který je ve výpadku už od minulého roku, byl nahrazen jiným lékem se stejnou účinnou látkou, který rovněž je ta náhrada. Vlastně v tom červnu firma oznámila výpadek, slibovala, že do poloviny července obnoví ty dodávky, což se bohužel zase z nějakých výrobních důvodů v Dánsku nestalo, takže zatím tedy dodala pouze těch 1000 balení a znovu říkám, děláme všechno proto, každý den na tom pracuje tým na ministerstvu zdravotnictví a Státním ústavu pro kontrolu léčiv, aby další balení do České republiky došly v řádu maximálně jednotek týdnu.
8: Jak je možné, že v Česku ten lék chybí, říkáte problém u výrobce, ale jinde v zahraničí ho mají? Podle lékárníků, se kterými jsme mluvili, totiž pacientky tamoxifen sehnali třeba v Polsku nebo v Německu.
7: To je jiný lék, než chybí v České republice. Ten polský lék je ještě od jiné společnosti, která vlastně v tuto chvíli nedováží ten lék do České republiky. My i toto řešíme, že bychom ho dovezli z Polska, řešíme právě i ten dovoz z Německa.
8: Když je to lék, který ženy nesmí vysadit na déle než 2 týdny, a dobře řekněme, že to je jiná varianta, tak nelze ho alespoň jako alternativu, když ten originální lék, který není ho běžně z Polska dovážet a předepisovat?
7: Určitě to možné je, tady je možné vlastně to řešit individuálním dovozem daného léku, to znamená lékař může tento lék předepsat a lékárna ho může individuálně pacientce dovést a v takovém případě, jak to máme jednání s pojišťovnami, protože normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě individuální úhrady.
8: Ještě jedna rychlá otázka, poprosím i rychlou odpověď. Budete po téhle zkušenosti přísliby výpadky, přísliby nedodání řešit třeba se Státním ústavem pro kontrolu léčiv tuhle situaci? Má podle vás za současnou vlastně situaci s nedostatkem mléku někdo konkrétní odpovědnost nebo ne?
7: Pokud jde o státní instituce, tak za to nemá nikdo odpovědnost, protože

0: To je skutečně ta situace, o které hovořím. My jsme našli náhradu za lék, který byl ve výpadku. Bohužel vypadla i ta náhrada v červenci, což nám firma oznámila. Od té doby to intenzivně řešíme. Tady prostě bohužel jsme závislí na dodávkách ze zahraničí. Na druhou stranu ano, chystáme i změny legislativy, tak abychom například vytvořili robustnější rezervní zásoby u těch kritických léků, které skutečně mohou hrozit výpadkem. A to je něco, co připravujeme v rámci změn legislativy, tak abychom tyto výpadky byli třeba schopni z lokálních zásob nahradit.
1: Říká ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch.
2: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Do Česka na konci týdne přišla tropická vedra. Na mnoha místech teploty přesáhly 35 stupňů Celsia. Například rozpálené centrum Prahy se snažili ochlazovat dobrovolní hasiči, kteří kropili ulice užitkovou vodou, a to třeba i přímo před staroměstským Orlojem. Byl tam i reportér Josef Beneda.
3: Hasičskému autu na staroměstském náměstí se seběhly desítky lidí, aby se ochladili pod rozprašovanou vodou. Ta je podle velitele jednotky dobrovolných hasičů Prahy 1 Zdeňka Čiháka nezávadná a zdarma.
4: Je to kvůli tomu, aby se ochladili trošku té ulice, aby se snížil ten pozemní ozon a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1.
3: Lidé můžou využít také mlžítka nebo pítka. Při vysokých teplotách jim totiž hrozí dehydratace nebo úžeh. Nejohroženější skupinou jsou seniori, lidé s chronickým onemocněním a děti.
1: Brněnský magistrát zase zpřístupnil dva klimatizované historické sály na Nové radnici, kde se lidé mohli před tropickými teplotami schovat. Běžně tyto prostory veřejnosti přístupné nejsou. Před vedrem se ale lidé mohli schovat i na zimních stadionech, třeba ve Zlínském kraji. O víkendech tam bývá veřejné bruslení, přes týden let využívají příměstské tábory nebo hokejové kempy. Na jednom z nich ve Lhotě u Vsetína natáčela reportérka Michaela Kočendová.
5: Tak jako samozřejmě je to super pocit, když jdeme jakože zvenku, kde je teplo, potom tady do zimy.
6: Je to boží, že se jako ochladíte, ale to je na chvilku, že potom jak začnete trénovat, tak je vám zase horko.
7: Říkají před tréninkem hokejistky Inka a Tereza. Střídání tréninku venku a na ledě je ale potřeba nepodcenit kvůli případnému nachlazení.
8: Aktuální teplota teď tady na zimním stadionu je, co jsem se díval, 7,5 stupně. A na tribunách, což je vlastně výš, tak tam je kolem 12 stupňů.
7: Říká David Pechal, který se v rezortu stará o úpravu ledové plochy.
1: S vysokými teplotami jsou ale spojené taky požáry. S lesním požárem už se museli ve čtvrtek vypořádat hasiči ve Větřkovicích na Opavsku. Oheň se tam začal šířit i na část přilehlého strniště. Slovo má redaktor Adam Tomáš.
9: Tam sklízíme jarní ječmen, tak jsme tam poslali hned pluhy, zaorávají strniště, aby jsme zabránili tomu šíření.
10: Říká zemědělec František Hlebrand. Podle něj je požár strniště pod kontrolou a škody nebudou velké. Nezávislý starosta Větřkovic Miroslav Černoch dodává, že místní mají pokyn nepřibližovat se k místu zásahu.
11: Jsme občany upozornili, aby si zavřeli okna. To šlo rozhlasem, a že máme vlastně takový SMS-kový systém, mobilní rozhlas používáme.
1: S rozsáhlými požáry pak zápasili hasiči i v několika evropských státech, hlavně ve Španělsku nebo na jihu Francie. Požár nedaleko města Bordeaux už mají pod kontrolou. Jeho dohašování nicméně může trvat ještě týdny. Oheň spustošil zhruba 42 tisíc hektarů porostu. Tisícovky lidí, kteří se museli kvůli ohni evakuovat, se tak mohou vrátit domů. Pokračuje zpravodaj ve Francii Marcel Faltis.
12: Domů se může vrátit 144 tisíc lidí, které úřady kvůli požáru evakuovali. Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu díky klesajícím teplotám i vlhkosti, řekla to prefektka departmánu Giron Sophie Brokasová. Znovu je taky otevřená dálnice mezi Bordeaux a Španělskem. Nadále je ale uzavřený přístup na poloostrov Ferré, oblíbené prázdninové letovisko, a omezená je taky vlaková doprava z Bordeaux. Mise českých hasičů se z Giron přesunula do Provence na jihu země. Tam oheň zasáhl například městečko Brignol nedaleko Saint-Tropez. Ministr vnitra Laurent Nunez taky oznámil, že policie zatkla v souvislosti s požáry 308 lidí.
1: Nadále hoří na jihu Francie, kde s hašením pomáhají i čeští hasiči. Vysvětluje velitel mise českých hasičů Václav Novotný.
13: My jsme byli u toho Bordeaux na rovině, tady jsme v kopcovitém terénu, takže přístup k některým ohniskům je problematický a možná i to je důvod, proč naše vrtulníky převeleli sem, protože tady můžeme přesně poskytnout vodu přesně tam, kde je potřeba, aby tam nemuseli pozemní jednotky.
1: Ve Španělsku pak po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. O situaci na jihu Evropy vás budeme informovat i v aktuálních zpravodajských relacích. A ještě jednou Španělsko. Do jeho města Ceuta na severu Afriky přišlo za jeden den nekontrolovaně skoro 60 tisíc lidí. Číslo odhadované španělským ministerstvem vnitra odpovídá více než polovině obyvatel této španělské exklávy. Podle španělské vlády se už většina zase vrátila do Maroka. Slovo má redaktor Jiří Chábera.
14: Na fotografiích z přístavu jsou vidět břehy obsypané lidmi a pláže zaplněné záchrannými kruhy. Většina lidí obeplavala hraniční val, jen od čtvrtka jich do města dorazilo asi 60 tisíc. To je víc než 2/3 obyvatel španělského města na severu Afriky. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze se jedná o útok na územní celistvost Španělska. Situaci podle něj způsobila převaděčská mafie. Sánchez slíbil nelegální migranty vrátit zpátky.
1: Marocké úřady zpřísnili kontrolu nad částí hranice. Pomoc Španělsku při kontrole hranic nabídli například předsedkyně Evropské komise a francouzský prezident. Italský ministr zahraničí i český premiér naopak označili aktuální vývoj za selhání španělské vlády a vyzvali, aby tato země byla vyřazena ze schengenského prostoru. Jak situaci v Ceutě chápat, o tom mluvil moderátor Tomáš Pancíř s Robertem Stojanovem, odborníkem na otázky migrace z provozně ekonomické fakulty brněnské Mendelovy univerzity.
15: Dle dostupných informací a z těch videí, které jdou vidět na internetu, skutečně jako nebránili marocké síly tomu příchodu těch migrantů do té Ceuty a španělské bezpečnostní síly neměly dostatečné kapacity, evidentně, to bylo jasně vidět. Jo. Já to odhaduji tak, že to byla jako dobrá strategie, odhadují prostě náhlý útok za pomocí převadičů, kteří to takhle naplánovali a ukázali nám názorně, jak nefunguje restriktivní imigrační politika.
16: Může to souviset ten přístup marockých úřadů s diplomatickými spory mezi Španělskem a Marokem, které oficiálně neuznává ty španělské enklávy v severní Africe?
15: Ano, já se domnívám, že to bude v pozadí. Nevím, do jaké míry hrálo to roli, ale vzhledem k tomu, že ty marocké bezpečnostní síly tam nějak jako nefungovaly, nebo nebylo je ani vůbec vidět, že jo. Ta úloha marocké vlády nebo marocké administrativy tam bude jako sedět za tím, že vlastně oni nejenom, že neuznávají tu Ceutu a Melilu, ale pozor, Španělsko taky neuznává okupaci západní Sahary ze strany marockých úřadů, což třeba USA a řada z dalších zemí jakoby uznala. No a možná tam může být ještě další věc a to je více financí, to znamená snaha získat z Evropské unie více peněz na to, aby jak si oficiálně bránili té imigraci do Španělska či Evropské unie.
16: Jakou roli v té situaci hraje nedávný rozsudek španělského nejvyššího soudu, podle kterého nelze automaticky vracet migranty, kteří se snaží dostat do španělských enkláv na severu Afriky?
15: Zásadní. To znamená, aspoň z médií, kde jsem četl tady tuto zprávu, to rozhodnutí tohoto soudu umožnilo, že lidé, kteří přicházejí jako z moře, by měli být považováni za lidé, kteří na moři ztroskotali a musí být o ně postaráno a nemůžou být i hned vráceni do Maroka, na rozdíl od lidí, kteří přicházeli z té pevniny. Nicméně, celá řada videí, kterou jsem viděl, ukazují, že ty lidé i z té pevniny přicházejí, že obcházejí takový ten plot, který tam je. Nicméně naše výzkumy v rámci Spatial Hubu na Mendelově univerzitě ukazují, že v podstatě v posledních letech je to spíš jako kombinace faktorů. To znamená, z těch snímků je vidět, že přicházejí především mladí muži a právě naše výzkumy ukazují, že jsou to většinou vzdělaní muži ze střední třídy, což i na videích je vidět, že jsou to slušně oblečení lidé s mobilními telefony a kteří prostě v Evropské unii nebo ve Španělsku hledají jako větší možnosti uplatnění na trhu práce a větší možnosti kvality života a realizace svých vlastních ambicí, které prostě v jejich zemí nemůžou dosáhnout díky tomu demografickému růstu a díky té nefungující ekonomice v těchto zemí.
1: O vývoji situace v Ceutě vás budou naši reportéři samozřejmě informovat. Ve svých 13 letech odešel ze školy, aby mohl hrát na ulicích. Do nich se s kytarou a omamným hlasem vracel i v době, kdy už měl doma sošku Oscara za nejlepší filmovou píseň. V Dublinu ani nikde jinde už ale lidé Glena Hansarda bohužel hrát neuslyší. Frontman kapely The Frames zemřel ve středu ráno při dopravní nehodě. Bylo mu 56 let. V Česku ho lidé znají hlavně díky spolupráci se zpěvačkou Markétou Irglovou a jejich písni Falling Slowly. Téma pro redaktora Josefa Kaňku.
17: Ta Takto před několika lety zachytila Glena Hansarda faninka v ulicích na Sicílii. Hudebník, který běžně hrál pro tisíce lidí v halách a na stadionech, seděl na obrubníku v sandálech, před sebou měl jen obal na kytaru, vodu a dva posluchače. Sám často opakoval, že busking, tedy po uliční hraní, muzikanta mnohdy prověří víc než velký, natěšený dav.
18: Lidi na ulici se zastaví a zaposlouchají jenom v případě, když je umělec písně absolutně oddán a je znát, že ho to samotného baví. Když pršelo, měl jsem prokřehlé prsty a hrál jsem jen proto, že jsem potřeboval peníze, tak jsem vždycky odcházel s prázdným kloboukem.
17: Do hraní na ulici natchnul irský písničkář i řadu svých kolegů, včetně Bona Voxe z U2 nebo Dannyho O'Donoha z The Script. Hansard přes 15 let pořádal charitativní vánoční busking, který každoročně podporoval lidi v náročné životní situaci. V centru Dublinu se potkávali tisíce lidí.
18: Dneska hrajeme pro lidi bez domova. Nemáme s sebou ani obal na kytaru, kam byste mohli přispět. Tak co byste říkali na to, kdybychom nechali kolovat i klobouk? Pomůže i 50 centů.
17: Do srdcí českých fanoušků se Glen Hansard zapsal především filmem Once s Oscarovou písní Falling Slowly, kterou složil společně s českou zpěvačkou Markétou Irglovou. Dohromady tvořili duo The Swell Season, pojmenované podle slavného románu Josefa Škvoreckého Prima sezóna.

0: Ve vzpomínkách na Glena Hansarda kolegové a fanoušci často zmiňují sílu irského folklóru a hudebnické komunity, kterou okolo sebe zpěvák združoval. To ukázala i nedávná účast na rozloučení s legendárním zpěvákem The Pogues Shaneem McGowanem, kde společně s dalšími muzikanty zahrál pozůstalým k tanci slavnou píseň Fairy Tale of New York. Glen Hansard zemřel v Dublinu ve věku 56 let. Lidé se s ním loučí mimo jiné buskingem v ulicích.
1: A jednou z písní Glena Hansarda už končí i souhrn toho nejpodstatnějšího, co přinesl právě končící týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Svůj postoj k Ukrajině možná mění prezident Trump, a proto i hnutí MAGA. Americký hazard zažívá rozmach na všech úrovních. Dluhové brzdy a demokracie. I o tom uslyšíte v dnešních, tedy sobotních komentářích a poznámkách k událostem doma i v zahraničí. Provede vás jimi Patricie Polanská.
0: Názory a argumenty.
1: Vypadalo to na důležitý obrat ve vztazích mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským. Ten po úterní návštěvě Washingtonu mimo jiné řekl, že Ukrajina dostane licenci na výrobu střel Patriot. Tento příslib ale Donald Trump v posledních hodinách zpochybnil. Že se vztahy k Ukrajině ve Spojených státech mění, to naznačují i názorové změny některých předních zástupců hnutí MAGA. Více už komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se mohl vracet z Bílého domu v dobré náladě. Dostal slib licenční výroby střel do systému Patriot a také bylo domluveno, že do Kyjeva v nejbližších týdnech přijedou hlavní Trumpovi vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. O což Kyjev usiloval dlouhou dobu. Witkoff svého času jezdil do Moskvy každý měsíc, ale Ukrajinu nikdy nenavštívil. Jako první o cestě informovala Laura Loomerová, vlivná a kontroverzní influencerka, která má blízko k Donaldu Trumpovi. Ta nyní pobývá v Kyjevě, kde udělala rozhovor s Volodymyrem Zelenským a navštívila ruskými raketami poničenou katedrálu v Kyjevsko-Pečerské lavře. Během své cesty si dvakrát volala s Trumpem a ten na své sociální síti publikoval kus jejího rozhovoru se Zelenským. Vyvolalo to řadu pozdvižených obočí. Laura Loomerová totiž ještě nedávno hovořila o Zelenském jako o nacistovi, tvrdila, že Ukrajina si americkou podporu nezaslouží a že ji naprosto nezajímá, co se děje obyčejným Ukrajincům. Ostatně ona sama ještě v roce 2021 psala komentáře pro ruskou propagandistickou televizi RT. Nyní si posypává hlavu popelem. Prohlašuje, že se stala obětí ruské propagandy. Zelenskému se osobně omluvila, že zlehčovala utrpení obyčejných Ukrajinců. Loomerová nebyla jediná z MAGA influencerů, kteří změnili názor na Ukrajinu. Dalším byl Tim Pool, kterého na sociálních sítích sleduje více než 2,5 milionu lidí. Ten dříve tvrdil, že Ukrajina je nepřítelem Spojených států a vyzýval k ukončení jakékoliv americké pomoci Ukrajině. Nyní napsal na sociální síti X: Ukrajina bojuje za samotnou svou existenci proti zlému diktátorovi. Nyní chápu důležitost vítězství Ukrajiny nad Ruskem. Doufám, že Trump a lid Spojených států ji v tom podpoří. Což jsou dva důležití lidé v celém MAGA hnutí, které přišlo s heslem America First a které hlásalo, že předchozí prezidenti Barack Obama a Joe Biden se příliš starali o zahraniční politiku na úkor zájmu obyčejných Američanů. A které požadovalo, aby se Spojené státy věnovaly jen svým vlastním záležitostem a nikoli dění ve světě. Když se novináři ptali Donalda Trumpa, proč si myslí, že tito lidé změnili své postoje, odpověděl ve svém klasickém stylu: myslím si, že podporují to, co podporuji já. Otázkou tedy je, proč sám Donald Trump změnil názor, když na počátku svého druhého funkčního období veřejně ponižoval Volodymyra Zelenského a říkal mu, že jednoduše Ukrajina nemá karty. Nyní stejně veřejně chválí ukrajinské ozbrojené síly za údery po cílům v ruském Týlu a říká, že to by mohlo donutit Vladimira Putina uzavřít mír. Někteří spekulují, že vliv na něj může mít náměstek ministra války Dan Driscoll, který nedávno navštívil Ukrajinu. Podle některých zdrojů byl velmi překvapen tím, jak ukrajinská armáda používá drony a umělou inteligenci. Prý měl svému šéfovi vysvětlit, že nyní už Ukrajina není prosebníkem, ale technologickým partnerem, od kterého se americká armáda může učit, třeba jak omezovat hrozbu ze strany Íránu. To rozhodně neznamená, že válka na Ukrajině se blíží ke svému konci, protože o tom bude rozhodovat jeden jediný člověk, a to je Vladimir Putin. Možná ale zjištění, že Donald Trump a jeho lidé nehodí Ukrajinu přes palubu, přiblíží pochopení, že Rusko nedosáhne kapitulace Ukrajiny a bude potřeba se nějak domluvit.
1: Myslí si Ondřej Soukup. redaktora internetového deníku Voxpod.cz Matěje Schneidera, který dlouhodobě sleduje dění ve Spojených státech, zaujala na první pohled marginální událost, která se ovšem přímo dotýká Bílého domu a jeho současného obyvatele.
3: Americký prezident Donald Trump nedávno přišel o blízkého, byť nenápadného spolupracovníka. Gabriel Perez pro Trumpa pracoval 10 let a měl na starosti mimo jiné vkládání textů prezidentových proslovů do teleprompterů, ze kterých Trump čte svoje televizní projevy. Pro Trumpa už nepracuje. O práci přišel poté, co se ukázalo, že vydělával na tom, že předem znal obsah Trumpových proslovů. Na webu Kelshi, na kterém se dá sázet takřka na cokoliv, včetně toho, jaká slova padnou v tom či onom Trumpově projevu, si měl Perez takto přijít alespoň na 100 000 dolarů. Perezův případ není ojedinělý. Naopak je podle všeho jen relativně malou rybou. Už v průběhu jara byl zadržen americký voják Genon Ken Van Dyke, který si na jiném podobném sázkovém webu měl vydělat přes 400 000 dolarů na sázce o americké únosu venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Když Trump v dubnu oznamoval příměří ve válce s Iránem, mohli o tom vědět předem majitelé tří anonymních účtů na jednom ze sázkových webů, kteří tak vyhráli více než 600 000 dolarů. Americkým médiím, potažmo ani prokurátorům, se zatím nepodařilo odhalit, kdo za nimi stojí. Bůh ví, kolik dalších takových případů ještě vyplave. Z řetězu utržené sázkové weby jsou ve Spojených státech totiž od počátku Trumpova druhého funkčního období na prudkém vzestupu. Investiční společnost Bernstein odhaduje, že se v USA letos na podobných webech protočí sázky v hodnotě 240 miliard dolarů a do roku 2030 by mohly překročit hranici 1 bilionu. Vzhledem k tomu, jakou má Trump za sebou minulost, nemůže být nikdo překvapen, že právě hazard zažívá za jeho vlády takový rozmach. Trump za svůj život spravoval celou řadu kasín. Stejně tak není překvapivé, že se tento vývoj zdá zhoubný americké levici, která v něm vidí další způsob, jakým se hrstka nejmajetnějších obohacuje na úkor prohrávající většiny. Kritiky ale nachází deregulovaný hazard i mezi americkými konzervativci, kteří častěji akcentují aspekt závislosti a rozvracení rodin sázkařů. Velkým zastáncem sázkových webů je prezidentův syn Don Junior, který do toho největšího z nich má nainvestováno. Oproti tomu přímo Donald Trump je k této nové formě hazardu zdrženlivější a dle všeho jí spíše toleruje. Sám má v oblibě tradičnější formu sázení, jak je vidno z neustálého oboustraného a dost pádného obviňování z insider tradingu mezi Bílým domem a kongresem. Ostatně za určitý extrémní druh hazardu by šel označit i Trumpův přístup k válce s Iránem. Přes bojovnou a vítězoslavnou rétoriku se mu výhru z ní vykřesat nedaří. Naopak ve stylu zoufalého hazardního hráče periodicky koketuje se zvyšováním čím dál rizikovějších sázek, za které ale nemusí zaplatit jen on a Spojené státy, ale nepřímo i celý svět. I proto je na místě si připomenout, do jakého stavu Trump svůj hazardní biznis opakovaně přivedl. Jenom Trump dokáže zbankrotovat kasino, zní vtip, který léta koluje po Spojených státech.
1: Matěj Schneider z Voxpod.cz. Debaty o vládním zákonu o rozpočtové odpovědnosti a o prezidentově vetu téhož běží na plné obrátky. Už víme, že sněmovna se kvůli němu má sejít 25. srpna, ale opravdu se nečeká, že by vládní většina prezidentské veto nepřehlasovala. Publicista Ivan Štern našel k dnešní situaci jednu historickou a několik zahraničních paralel.
4: Novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, kterou vetoval prezident, silně připomíná rozpočtový trik Václava Klause. Jeho vlády se sice pyšnily v 90. letech vyrovnanými státními rozpočty, jen ale proto, že těžko vymahatelné pohledávky z privatizace, případně nesplácené či nesplacené úvěry na privatizaci nebyly zúčtovávány na vrub státního rozpočtu, ale odkláněny do pro tyto účely zřízené konsolidační banky, později proměněné v konsolidační agenturu. Teprve v roce 2007, kdy agentura byla zrušena, její saldo zatížilo státní rozpočet dodatečným dluhem zhruba ve výši bezmála 500 miliard korun. Podobně zadlužovat stát hodlá i současná vláda. významnou část uskutečněných dluhů díky novele po Klausovsku do účetnictví státního rozpočtu nepromítne. Nedbat dluhu státního rozpočtu, ať skrytého, anebo otevřeného, je nebezpečnou hrou s důsažností značně překračující účetní rozměry, na něž upozorňují ekonomové. Rozpoznala to už v roce 2004 Angela Merkelová ještě jako představitelka opozice a zažalovala socialistickou vládu Gerharda Schrödera u ústavního soudu pro notorické zadlužování státních financí v obavě, že přemíra zadluženosti ohrožuje samu ústavnost a demokracii. Státní rozpočet, základní materiální nástroj svrchované vládní politiky, se předlužením nachází tím i sama politika pod vlivem politiky věřitelů. Demokracie dostává na frak. Ústavní soud v roce 2007 zavázal německou vládu, aby cestou dluhových brzd dostala státní rozpočet v příštích letech do rovnovážného stavu. Názornou ukázku předvedlo v roce 2009 předlužené Řecko. Nikdo mu pro jeho finanční nedůvěryhodnost nehodlal půjčit. Ocitlo se nejen ve vleku věřitelů, ale hrozba státního bankrotu ohrožovala i řeckou demokracii. Olympským bohům mohli tehdy Řekové děkovat, že už byli součástí eurozóny. Státy eurozóny, byť za velmi bolestivých opatření pro ně, je nenechali padnout, ale solidárně, a to i finančně, umožnili postupné uzdravování země. Dluhové brzdy, nepřekročitelné finanční limity v rozpočtu, nakonec umožnili, aby se Německo mohlo počínaje rokem 2015 vykazovat vyrovnaným rozpočtem. Stejně tak postavili za velkých bolestí na nohy řecké státní finance a zachránili rozpad evropského bankovního systému. Stali se inspirací pro Evropskou unii jako celek a základním nástrojem unii doporučovaným, pokud členské státy mají zájem na zdravých veřejných financích. To je také důvod, proč i u nás vznikl zákon o rozpočtové odpovědnosti. Jeho prezidentem vetovaná novela však spíš odpovídá potměšilým rozpočtovým trikům Václava Klause a pokud sněmovna prezidentovo veto přehlasuje, inspirace Angelou Merkelovou z roku 2004 by byla více než na místě.
1: Tolik publicista Ivan Štern.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Musíme si zvykat, že je střet zájmů běžná věc. Na to se ve svém komentáři, který si poslechněte v repríze, ptá politolog Lukáš Jelínek.
5: Al Capone, jeden z nejslavnějších gangstrů minulého století, nebyl odsouzen za vraždy, únosy nebo vydírání, nýbrž za pouhé daňové úniky. Připustíme, že srovnávat zločinného rodáka z Brooklynu se Zuzanou Mrázovou, prostou rodačkou z Duchcova, která udělala úspěšnou politickou kariéru v komunálu a poté ji přizval do vlády samotný premiér a šéf ANO Andrej Babiš, je hodně přitažené za vlasy. Jenže i ona se dočkala trestu za banalitu, ačkoliv rejstřík témat, za něž sklízí kritiku, je mnohem širší. Dosud to schytávala za kontroverzní stavební zákon nebo za zemětřesení na ministerstvu pro místní rozvoj, které spravuje. Medvědí službu svému hnutí ale udělala vykrucováním okolo výhodného užívání městského bytu v Bílině, kde byla starostkou. Přitom region je plný lidí v nouzi. Byl to vlastně takový malý, leč nepostihnutelný střet zájmů. Aktéři vrcholové i komunální politiky mívají často problém odlišit svůj soukromý život nebo dokonce i podnikání od výkonu mandátu a tak využívají dostupných prebend nebo rovnou zkoušejí takzvané malé domů. Ministryně Mrázová se ostatně ocitla na tapetě i kvůli nelegálním stavbám na jejím pozemku a jaká to náhoda, právě ona předložila návrh zákona, který legalizaci černých staveb usnadňuje. zohledňuje. Pokutu ale bude platit za něco jiného. Zapomněla totiž do svého majetkového přiznání uvést rodinnou půjčku na koupi parcely. Tak už to hold bývá, že drobné přestupky se trestají rychleji a spolehlivěji než ty, jejichž náklady jdou do milionů. Mnohem dražší střet zájmů nyní otřásá rezortem práce a sociálních věcí. Ministr Aleš Juchelka si vybral za poradkyni přes evropské dotace Alexandru Semancovou, která ale zároveň vlastní soukromou firmu, jež za statisícové provize žadatelům dotace zařizuje. Evropská komise však je ve střehu, Semancovou podezřívá ze střetu zájmů a hrozí utažením kohoutků. Projekty za více než 80 milionů korun by tak neproplatil Brusel, nýbrž náš státní rozpočet. Jedinou českou institucí, která dělá vlny a dovolila se dokonce ministerstva otázat, proč nepodalo trestní oznámení, je Nejvyšší kontrolní úřad. Na jedné straně vláda rozvolňuje rozpočtovou odpovědnost a otírá se o prezidenta, který v tom brání, na straně druhé si nechává protékat miliony pod rukama. Už jen zbývá velebit, jak dnes už bývalá Juchelkova poradkyně pomáhá rozkvětu země. Něco podobného totiž slýcháme od Andreje Babiše, když se připomenout, kolik lidí zaměstnává a jaké daně odvádí jím založený Agrofert. Snaží se tím otupit námitky, že holdingu dál umetá cestičku bez ohledu na to, komu aktuálně patří. Však jednou se zase do Babišovy rodiny jeho akcie vrátí. V souvislosti s Agrofertem se hovoří také o novele zákona, jež úpravou předkupního práva potěší především velké pronajímatele půdy. Firmy, jimiž Babiš zčeřil vody zdejšího zdravotnictví, by se zase mohly radovat, pokud dojde k rozšíření okruhu možných příjemkyní umělého oplodnění. Příkladů, kdy se nad koaličními reprezentanty vznáší podezření z konfliktu zájmů, bychom našli víc, dojmy spravovaných úřadů nastupují čiperní straníci, kamarádi kamarádů a dokonce i partajní sponzoři. Co za předchozích kabinetů vyznívalo jako drzé výstřelky, se pozvolna stává normou. Etika jde stranou, vše je zaštiťováno právem vítěze voleb vládnout a provázeno řečmi o neutuchající práci pro lidi, aby se měli lépe než za předchozího kabinetu. A když se kácí les, létají přece třísky. Jenže demokratický právní stát spravedlí účelově nenakládá a veřejnou kontrolu nepodceňuje. Stav, kdy si mocní dělají z eráru dojnou krávu a ještě se diví, že se to někomu nelíbí, je typický spíš pro despocie a autoritářské režimy.
1: Amerika, tedy přesněji administrativa Donalda Trumpa, je přesvědčená, že bude dominovat světu v oblasti umělé inteligence. A do velké míry to je pravda. Přece jenom Silicon Valley, původně armádní laboratoř a nyní technologický hub číslo 1, je rodištěm současných AI gigantů od Google po Nvidia. To píše ve svém komentáři Tereza Zavadilová z biznisového serveru Newstream.cz a pokračuje.
6: Ale svět není jen západ, neboli severozápad země koule, je to také východ a jih. A tam už pár dekád roste jiný hegemon, Čína. A ta chce také dominovat v AI, minimálně ve své sféře vlivu. Zatímco se nedávna dost spoléhala na dovoz některých technologií z Ameriky, éra celních válek to změnila. Vyrostly lokální čínské hvězdy, jako platforma DeepSeek či Owen. Tento týden vstoupil na burzu výrobce čipů s krkolovným názvem CXMT. A cena jeho akcí okamžitě vystřelila skoro na pětinásobek a stala se nejhodnotnější čínskou firmou na šanghajské burze. Není divu, že se naděje investorů upínají právě tam. Čipy byly dlouho slabé místo Číny, což si uvědomuje i Trumpova vláda, která z politických důvodů do země zakazuje vývoz nejpokročilejších procesorů. Strana proto zavelela a na výrobu čipů upřela síly. Situace je teď taková, že jednodušších čipů a získá velmoc nejen, že zvládne vyrobit tolik, co potřebuje, ale ještě je masivně vyváží. Co jí chybí, jsou nejnovější generace čipů, konkrétně třeba litografické stroje nutné pro čipy pod 3 nanometry, které si ostře chrání nizozemská ASML a kde Čína ještě zaostává o několik generací, či sofistikované finalizační technologie hlídané Tajvanem a Koreou. Čína s Amerikou zatím také nemůže soupeřit v rozsahu kapitálu. Američtí giganti jako Microsoft, Meta a Spol investují do datových center a výpočetního výkonu 100 miliardy dolarů, čemuž se čínský soukromý i státní sektor objemem zdaleka ještě rovnat nemůže. V ostatních oblastech Čína dělá velmi rychlý pokrok. V závodu o AI jsou důležité i jiné zdánlivě měkčí položky, například lidé. Proto Silicon Valley po generace stahovala nejlepší technické mozky z celého světa, až doteď, kdy současná politika stížila migraci i pro kvalifikované lidi. V Číně už nyní ročně dokončí špičkové technické školy miliony lidí, včetně talentů, které si Čína z rozvojových zemí vozí. Dalším předpokladem jsou energie, protože datová centra i výpočetní výkon jsou velmi energeticky náročné. Čína v poslední dekádě začala vedle jaderné energetiky táhnout globální obnovitelné zdroje. Na západě země, kde se staví obří datová centra, má dokonce obrovský přebytek levné větrné, solární a vodní energie. Amerika se trápí se starou přenosovou soustavou a pomalým povolováním staveb. Čína také dobře vsadila na otevřené takzvané open sourceové AI modely, na rozdíl od většiny amerických uzavřených. Vývojáři po celém světě pracují na DeepSeeku a spol. Čína z toho má spoustu vlivu i dat. Asijská velmoc také masivně nasazuje AI řešení a roboty do průmyslu a služeb, takže má k dispozici jakousi laboratoř za pochodu. A v neposlední řadě má vliv diplomacie. Čína desítky let buduje diplomatické i ekonomické vztahy v zemích globálního jihu, například v Africe, dávno největším investorem. USA pod taktovkou Donalda Trumpa a lidí typu Elona Muska sází spíše na vztahy ovlivňované silou než diplomací a dokonce spoustu dosavadních spojenectví i v západních zemích ruší. Zatím má výhodu, že se například Evropa vlivu Číny bojí. Ještě jeden podstatný rozdíl je mezi oběma velmocemi. Amerika se chová, jako by musela závod utrhnout sama, dominovat v AI jako jediná. Čína vstupuje na trhy s lehčím řešením. Nabízí technologie jednodušší, levnější, zároveň ale ve stylu kompletního balíčku. Levný hardware, otevřený software, infrastruktura třeba v podobě soláru i financování. A minimálně zdánlivě bez dodatečných podmínek. Pro chudší země jihu je to dostupnější věc než drahé, byť sofistikované americké technologie. Sečteno podtrženo, Amerika chce v AI vládnout všem. Čína na to jde, řekněme, mazaněji a od spodu. Tedy kde Amerika bič, tam Čína cukr. Teď je otázka, na jakou diplomacii lidé víc slyší.
1: Poslední příspěvek dnešního pořadu připravil publicista a filozof Petr Fischer a zamýšlí se v něm nad tím, co nebo kdo je největším nepřítelem demokracie.
7: Demokracie, jak jsme ji znali, se hroutí, tuší všichni. Přitom jedni tvrdí, že je to dobře, protože konečně přichází ta opravdová demokracie, respektu k hlasu lidu, zatímco ti druzí mluví o rozpadu demokratických hodnot a vzniku lidového autoritářství. Interpretace, jak jinak, velmi různé, symptomy ale stejné. Tím hlavním je rozpad veřejné debaty, která se sice zdánlivě množí a hutní v nové proliferaci mediálních zdrojů, ve skutečnosti ale neprobíhá. A protože demokracie je diskuze o důležitých věcech samosprávy, v níž dochází k tříbení rozporů a minimální shodě, není divu, že se demokracie rozpadá. Znemožnění veřejné věcné diskuze je základem strategie rozložení západních demokratických systémů, zdaleka nejen strategii ruskou, nýbrž dnes už dávno i americkou. Jednou z metod, jak to udělat, je totální hysterizace veřejných politických výměn. V Česku to sledujeme už delší dobu. Stačí si zapnout jakýkoliv politický podcast či televizní debatu, které už debatami dávno nejsou, neboť nabízí jen sérii více či méně hysterických monologů sebepotvrzujících se pravd, které divácké týmy očekávají. Hysterizace debaty je zaručeným receptem na vymizení diskuzí o tom, jak se věci mají, abychom s nimi mohli společně něco dělat. Veto prezidenta, kterému se nelíbí riskantní uvolnění pravidel pro zadlužování státu, vláda interpretuje jako ohrožení všech služeb státu od obrany přes zdravotnictví po sociální služby. Zhysterizované veto zákona je téměř apokalyptickou hrozbou, tak jako hlava státu vůbec, jejíž názory na evropské dění nebo společnou měnu se dokonce inscenují jako vlastizrada. Hysterizace veřejné rozpravy je přímo propojena s fenoménem politického morálního kýče. Hysterizuje se pro mravní efekt. Vždyť považte, prezident ohrožuje naše bytí, nemyslí na lidi, chybí mu empatie, neboť si na rozdíl od zbytku národa chudáků žije za naše peníze v blahobytu. Faktický stav věci v oblasti rostoucích dluhů či dluhová logika vysokých úroků nikoho nezajímá. Je třeba se morálně pohoršit nad chováním vybraných politiků, kteří snad ani nejsou lidmi. Zhysterizovaný morální kýč vylučující diskuzi se tak stává urychlovačem dysfunkčnosti demokracie. Problém je v tom, že všechny strany od sebe tuto hysterizaci navzájem přejímají, protože na hrubý pytel reagují stejně hrubou záplatou. Demokracie se ztrácejí, protože v hypertrofované mediální době přicházejí o tuto klíčovou schopnost racionálního zpracování a rozvrhu, stručně o myšlení. Vždyť mohutné hysterické vlně je problémem i rozum sám, natož jeho pravidla. Zastavit tuto tsunami morální hysterie se jen tak nedá, ale jako vždy můžeme všichni začít u sebe. Dehysterizovat vlastní vnímání politiky, to můžeme praktikovat každý i hned. Chce to v úvozovkách jen odstup od sebe potvrzujících pravd, s nimiž se příliš snadno identifikujeme jako sami se sebou. Demokracie může být zase diskuze, ale jen když se osvobodíme od její hysterizace, která znemožňuje svobodné hledání toho, jak věci jsou či dokonce mají být. Hysterizace je obranný mechanismus před rizikovým zjištěním, že nemám vždy pravdu. Demokratická diskuse potom vědomým přijetím rizika, že v racionální rozpravě už nebudu tím, kým jsem byl předtím. Až lid pozná, že je to v jeho nejvlastnějším zájmu, začne se demokracie dnešního hysterického prokletí postupně opět zbavovat. Utopie, jistě, ale jednou se jí přece můžeme dožít.
1: A to byl poslední komentář sobotních názorů a argumentů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
0: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Žena s podezřením na nebezpečnou nemoc je v pražské nemocnici na Bulovce. Americký prezident Trump podle médií plánuje opět zaútočit na Irán. Fotbalisté Teplic vyhráli i druhé utkání v ligové sezóně, tentokrát zvítězili v Liberci. Kolona popojíždí na dálnici D1 u Humpolce směrem do Prahy. A zítra bude oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky, teploty do 31 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Pražská nemocnice Bulovka přijala ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali lékaři ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci s pomocí hasičů převezli na specializované pracoviště v Praze. Záchranné složky mají v takových případech jasně rozdělené funkce. Zásah hradeckých hasičů popsal jejich mluvčí Radek Mencel.
9: My jako hasiči jsme okolo té ambulance příjmové vytyčili nebezpečnou zónu, připravili jsme tam dekontaminační stanoviště a pomohli jsme s transportem té pacientky v bioboxu, ve kterým je převážena do sanitního vozu.
8: Jestli se žena nakazila a čím přesně, by měli lékaři vědět do jednoho dne. Podnikatel Radomír Lašák ode dneška přebírá vedení letiště Praha. Ve funkci předsedy představenstva vystřídá dosavadního šéfa Jiřího Pose. Tomu končí funkční období. Radomíra Lašáka vybralo ve výběrovém řízení ministerstvo financí. Podle Aleny Schillerové z Hnutí ANO hlavně proto, že má zkušenosti z oblasti letectví.
10: Radomír Lašák je podle informací, ke kterým dospěla výběrová komise, zkušený profesionál z oblasti letectví, finančnictví, řízení lidských zdrojů s nespochybnitelnými top manažerskými zkušenostmi. On rok bude mít smlouvu bez konkurenční doložky, to znamená kdykoliv může být ukončena.
8: S výběrem ale nesouhlasí třeba opoziční ODS nebo odbory letiště. Ty jsou ve stávkové pohotovosti. Nelíbí se jim, že Lašák v minulosti stál za úpadkem českých aerolinií a dosud nepředstavil své plány s letištěm. Spojené státy společně s Izraelem podle amerických médií plánují bombardovat iránskou energetickou infrastrukturu. S odvoláním na své zdroje to uvádí zpravodajský web CBS News i televize CNN. Rozsáhlé údery by podle nich mohly přijít během víkendu. Konečný rozkaz ale zatím představitelé států nevydali.
11: Plán na vojenský úder podle informací CBS News zazněl během páteční schůze kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Camp Davidu. Irán potenciální útoky považuje za bezohledné a je připravený reagovat, píše iránská agentura Tasnim. Tehrán tvrdí, že má podrobný plán reakce. Odpověděl by údery na klíčovou izraelskou infrastrukturu i na americké cíle na území Izraele. Organizace Spojených národů už dřív upozorňovala, že případné úmyslné útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
8: Vranovská přehrada má kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle Povodí Moravy asi na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování i tím, že z ní voda odtéká, upřesňuje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
12: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody více, než do ní přiteklo.
8: Kvalita vody na Vranově je nicméně podle měření hygieniků ke koupání vhodná.
13: Fotbalisté Slávie zvítězili i ve druhém kole šance ligy. Obhájci titulu porazili domácí Baník Ostrava 4-0. 100% zůstaly i Teplice po výhře 1-0 v Liberci. Slovácko remizovalo s Artisem Brno 1-1. Dnešní program nejvyšší domácí soutěže uzavře souboj Plzně s brněnskou Zbrojovkou. Ta na úvod soutěže porazila Spartu, Viktoria naopak podlehla Liberci. Plzeňský kouč Martin Hyský si tak chce udobřit fanoušky po nepovedeném vstupu do sezony.
14: Získáme jedině poctivou prací a úplně diametrálně odlišným výkonem proti Zbrojovce. Je to o tom dát hlavy nahoru, ta sezóna se rozjíždí, když je to pro nás velmi nepříjemný začátek, tak je před náma dostatek zápasů, v kterých musíme vypadat úplně jinak.
13: Souboj Plzně se Zbrojovkou začne za necelou hodinu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
15: Omezení na D1 v Brně a kolona na D1 u Humpolce. Na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy před sjezdem na Bratislavu zůstává kratší kolona z kilometru 197,5. Je to kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu zpoždění přes 10 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Humpolec z 96. kilometru zůstává kolona táhnoucí se na 90. kilometr a tam skořil přívěs s naloženými balíky slámy. Hasiči jsou na místě a balíky rozebírají a dohašují. Fronta je na 35 minut, dá se jet z exitu 104 přes Herálec nebo Jeníkov a zpět se vrátíte u Humpolce. Na Kroměřížsku teď bouřka a vydatný déšť nejen na D1, ale také na D55. Nezapomínejte na správné svícení. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se podařilo obnovit provoz v Lochkovském tunelu. Kolona se rozjela. A na silnici 52 směrem z Rakouska je silný provoz na příjezdu do Mikulova. Je tam téměř 2-kilometrová kolona před kruhovým objezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se přidají přeháňky, hlavně na horách. Teploty 26 až 31 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Stejně jako Češi i Angličané jsou vášniví zahrádkáři. Získat do pronájmu záhonek ale není vůbec jednoduché. Víte, co spojuje Krušné hory, Drážďany a české země? Jsou to jedny z nejstarších hutí na světě. Mají vlastní dialekt, vlastní písně, vlastní zvyky. Latgalové jsou na svou specifickou kulturu hrdí, stejně jako jsou hrdými Lotyši. Vydáme se za nimi v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
0: Reportáže zahraničních zpravodajů.
16: Leckdo by si mohl myslet, že zahrádkářské kolonie jsou něco specificky českého. Zdaleka tomu tak ale není. Tento fenomén je typický pro řadu evropských zemí a měst. Dlouhou tradici má i ve Velké Británii. Kdysi se tam zrodil z nutnosti a stejně jako i v Česku v Británii měly zahrádkářské kolonie na kahánku. Dnes ale zažívá zahrádkáření renesanci. S naším reportérem Jaromírem Markem se teď vydáme do zahrádkářské kolonie v severním Londýně.
17: Vypadá to, že úroda švestek bude slušná. Angrešt už jsem snědla, stejně tak rybíz. Letos dozrálo všechno strašně brzy.
18: Záhumenek paní Jill leží uprostřed zahrádkářské kolonie v luxusní čtvrti Muswell Hill. Pozemek má jen něco přes 100 metrů. Vejde se na něj maličký domek na nářadí, jehož střecha slouží k zachytávání dešťové vody v nádrži, lavička a podél cestičky řady upravených záhonků. Sedmdesátnice Jill bydlí nedaleko a se svojí fenkou Pip chodí na zahrádku každý den.
17: Snažím se pěstovat ovoce, které nepotřebuje moc zalévat. Angrešt, rybíz, ten v obchodě nekoupíš, a když, tak za strašné peníze. Pěstuju rebarboru, ostružiny a taky květiny.
18: Kdysi byly zahrádkářské kolonie zdrojem ovoce a zeleniny. Téměř vlastenecký rozměr získaly záhumenky během druhé světové války, kdy se nacisté snažili odříznout Británii od zásobování. Britská vláda vyhlásila kampaň Dig for Victory, tedy kopejte nebo spíše okopávejte pro vítězství. Řada parků i hřišť, včetně golfových, se proměnila v zahrádkářské kolonie. Dnes slouží především pro radost, ale aby někdo pěstoval jen květiny, to zase ne. Zahrádky leží většinou na městských pozemcích. Nájem není vysoký, pravidla jsou ale přísná.
19: 70% of your allotment should be productive.
17: Musí být vidět, že zahradničíš. 70% pozemku musí být využito pro pěstování zeleniny nebo ovoce. Jinak dostaneš výstrahu, potom druhou a pak už následuje výpověď.
18: Zahrádkářské kolonie se často rozkládají na krásných místech. Například z pozemku paní Jill je nádherný výhled na půl Londýna. Tržní ceny takových pozemků by byly astronomické a developeři samozřejmě krouží kolem. Zahrádkářské kolonie jsou však v Británii chráněny zákonem a pokud by je místní zastupitelstvo chtělo změnit na stavební parcely, muselo by získat vládní souhlas. Před 30 lety to vypadalo, že o městské zahradničení už nebude zájem. Dnes se na záhumenky čeká roky.
17: Já sama čekala na tento záhumenek dlouhých 11 let. Seznam čekatelů na pozemek v naší kolonii je momentálně uzavřený. Je na něm přes 200 lidí, což znamená, že na většinu z nich se nikdy nedostane.
18: Hodnotí paní Jill z londýnské čtvrti Muswell Hill, Jaromír Marek, Český rozhlas.
16: V Krušných horách se po staletí těžilo stříbro. Méně se ale ví, že skutečné bohatství vznikalo až o několik desítek kilometrů dál, v hutích, kde se ruda tavila. Náš spolupracovník Pavel Polák nás zavede do saských Muldenhütten u města Freiberg, do jednoho z nejstarších hutních areálů na světě, který dodnes připomíná, jak úzce byly české země a Sasko po staletí propojené.
20: Před Freibergem vede přes řeku Muldu vysoký viadukt, po kterém už skoro dvě století jezdí vlaky. Kdo se v tu chvíli podívá z okna, spatří průmyslový areál, kolem kterého dělá řeka velký oblouk. V jedné jeho části jsou vidět staré haly, rezavé konstrukce a nad nimi vysoké komíny. Je tu ticho, protože se tu už několik desítek let nic nevyrábí a nedělá. To jsou Muldenhütten, jedny z nejstarších hutí na světě. Stříbrné rudy tady tavily už ve 14. století. I proto jsou dnes součástí světového dědictví UNESCO. Zasadil se o to muž, který hornictví v Krušných horách zná jako málo kdo. Profesor Helmut Albrecht.
21: Dieser Hüttenkomplex ist der nicht nur der älteste, er ist auch der am meisten produziert hat. Hier ist das meiste.
22: Tento hutní komplex není jenom nejstarší, ale také nejvýznamnější. Právě tady se zpracovalo nejvíce stříbra, vlastně celé bohatství Saska. Dá se říct, že nádhera Drážďan byla financovaná stříbrem z Krušných hor. Ruda se svážela sem do Muldenhütten, kde se tavila. Teprve tady totiž vznikala skutečná hodnota samotné stříbra.
20: Stříbro se tu zpracovávalo až do 19. století. Pak zinek, olovo, kadmium, všechno z místního regionu.
22: Bylo to také místo inovací. Díky Báňské akademii ve Freiberku se právě tady vyvíjely nové postupy, jak z rudy získat i poslední zbytky cenných kovů, které bylo možné dál zpracovat a prodat. A právě v tom spočívá mimořádný význam tohoto místa.
20: Až do roku 1991 se v místní, dnes už zrezivělé a nadobro vyhaslé peci tavily krušnohorské rudy. K mnoha set leté historii zdejších saských hutí patří ale i české země.
22: Existovala dohoda mezi Saským královstvím a Českým králem, respektive Habsburky, o využívání dřeva. Lesy v okolí už totiž byly kvůli hornictví a hutnictví téměř vykácené. Dřevo se proto dopravovalo z české části Krušných hor vodními kanály a po řece Mulde až sem.
20: Později dřevo nahradil nový zdroj energie. Hnědé uhlí, kterého bylo v české kotlině hned za saskými hranicemi dost. Bývalé hutě mají slavnou minulost. Ukázat ji ale vůbec není snadné, ale také ani nemožné. Je to úkol, kterého se zhostil profesor Albrecht.
22: Je to místo s mimořádným historickým významem, ale zároveň velmi problematické. Půda je totiž silně kontaminovaná těžkými kovy. Areál byl svou vlastní výrobou doslova zamořen.
20: Je to světové dědictví, které chce profesor Albrecht zpřístupnit. Pohled z projíždějícího vlaku totiž nestačí.
16: My si ještě víc nejen o propojení Saska s Českem povíme s autorem předchozí reportáže, naším spolupracovníkem Pavlem Polákem. Pavle, tě vítám ve vysílání.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
16: Pavle, jaký ty máš vztah ke Krušnohoří?
2: Velmi hluboký, řekl bych. Krušnohoří mám velmi rád, protože je to česko-německé pohoří, to za prvé. Je to pohoří, které bylo dlouhou dobu zanedbávané nebo zapomenuté a z těch všech českých hor bylo jako poslední, řekl bych, objevené. A je to krajina, která skrývá mnoho krásných zákoutí, je to krajina plná historie, ne té hornické, je to také krajina, která v sobě obsahuje spoustu pohnutých osudů. A jeden důvod, proč mám ke Krušnohoří také velmi vřelý vztah, je, že opravuji a podílím se na záchraně nádraží v Kovářské, což je jedno z nejkrásnějších nádraží na světě.
16: Pavle, když se vrátím k té tvé reportáži, my jsme slyšeli, že právě v Moldenhitten vznikalo bohatství Saska. Čím jsou výjimečné v evropském měřítku?
2: Moldenhitten představuje jeden z nejstarších nepřetržitě využívaných hutních areálů v Evropě a už to samo o sobě je dost výjimečné. Od 14.

0: bohatství, které se tavilo a získávalo v Muldenhütten.
1: Velkou roli v příběhu hutí hrály i české země, nejdřív dodávkami dřeva, později hnědého uhlí. Je dnes tohle společné českosaské dědictví na obou stranách hranice dostatečně známé?
0: Já bych řekl, že zatím moc není, protože ty dnešní státní hranice často vytváří dojem, že šlo o dva oddělené světy, ale ve skutečnosti byly Krušné hory po staletí jedním hospodářským prostorem. A když v Sasku začalo chybět dřevo pro hutě, tak se právě připlavovalo třeba z české strany hor a později stejnou roli převzalo hnědé uhlí, které bylo v České pánvi dost, ale v Sasku chybělo a také se vlastně pohybovali odborníci, obchodníci i nové technologie z jedné strany nebo z jedné země do druhé, takže ten zápis hornického regionu na seznam UNESCO je důležitý, protože připomíná, že jde o společné dědictví Česka a Saska a že se nejedná o dva oddělené příběhy.
1: Pavle, areál je součástí světového dědictví UNESCO, přesto není běžně přístupný. Existuje šance, že se to v budoucnu změní a lidé si budou moct bývalé hutě prohlédnout?
0: Ta šance tady je a je to i dlouhodobý cíl profesora Albrechta, který v té reportáži vystupuje, ale zatím nejde jenom o otázku organizace prohlídek, protože po stovkách let té hutní výroby zůstala půda silně znečištěná těžkými kovy a celý ten areál musí projít velmi náročnou sanací. Zároveň ale jde o to zachovat tu autenticitu, protože právě ta je jedním z důvodů, proč byly tyto hutě zapsány na seznam UNESCO. A já věřím, že to nadšení profesora Albrechta je tak velké, i ta jeho odbornost je samozřejmě neoddiskutovatelná, takže díky tomu se potom podaří vytvořit bezpečné návštěvnické trasy a lidé si tam také budou moci toto mimořádné, z mého pohledu jednoznačně mimořádné místo prohlédnout zblízka, protože, jak už zaznělo i v té reportáži, ten pohled okna projíždějícího vlaku prostě nestačí, aby člověk pochopil ten skutečný význam tohoto místa hutí Muldenhütten.
1: Říká náš spolupracovník Pavel Polák. Ať díky za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
0: Velmi rád, pěkný den.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V Budapešti najdete prý až 15 českých hospod. Některé jsou věnované hokejistovi Jaromíru Jágrovi a další nese třeba jméno spisovatele Bohumila Hrabala. A není to náhoda. Hrabal má mezi Maďary překvapivě mnoho čtenářů a oddaných obdivovatelů. Přesvědčil se o tom i náš reportér Ladislav Novák, když zavítal mezi Maďary, kteří se zajímají o Česko a českou kulturu.
3: Na nábřeží Dunaje v hospodě se tak jako každý týden schází členové spolku Kruh přátel Bohemia. Příznivci Česka a české kultury dnes mě vzali mezi sebe.
4: Já jsem chodil na český jazykový kurz v Budapešti s Evou Molnárovou. Jsme před nevím kolika lety jsme založili přátelský kruh Bohemia.
3: Loví z paměti překladatel László Polgár. Eva Molnárová napovídá, že je to už 35 let. U piva se dnes sešel jen malý vzorek, 6 členů kruhu. Všechny je spojuje vášeň k textům Bohumila Hrabala, ke kterému se brzy stáčí řeč, a mě zajímá, čím si je český spisovatel získal.
4: My častokrát řekneme, že Hrabal byl takový maďarský spisovatel, který psal náhodou česky. Protože pro nás je to takový, kdyby psal o nás, o každodenních lidech v Budapešti nebo v Maďarsku.
3: Vysvětluje László a pokračuje Gábor.
5: Já jsem se s Hrabalovými díly seznamoval nejdřív skrz filmy Jiřího Menzla. Tehdy byly ještě černobílé, jako ostře sledované vlaky. Natolik mne uchvátili, že jsem začal schánět i Hrabalovy knihy. A proč je tu tak populární? Je těžké na to odpovědět několika slovy, ale ten životní pocit, který Hrabal zprostředkovává, plyne tak nějak přirozeně, ze srdce. Myslím, že je velmi blízký duši Maďarů. Tak možná proto.
3: A jako Hrabal i jeho maďarští příznivci si rádi dají dobré pivo.
6: Na zdraví, ale vy to říkáte trošku jinak tady?
4: Nádraží.

0: Bývalý velvyslanec Arpád se do kruhu přátel Bohemia přidal hlavně kvůli častým exkurzím do Česka.
1: Při našich cestách po vaší zemi dáváme přednost místům, kam běžně chodí Češi. Nezajímají nás turistické atrakce, ale autentická místa preferovaná lidmi v Česku.
0: A taky Arpád má jak jinak než rád Bohumila Hrabala.
1: Hrabal psal o komplexitě života ve střední Evropě, se všemi jeho paradoxy a zvraty. Měl mimochodem rád fotbal a konkrétně maďarského fotbalistu Hidekutyho, který velmi dobře kličkoval. To se projevilo i v Hrabalově stylu. Děj jde jedním směrem a najednou se otočí úplně jinak.
0: Na oblibu Hrabalových děl v Maďarsku nenarážím poprvé. V zemi působí hned několik spolků, které se přímo věnují jeho dílu. V Budapešti jedna z hospod dokonce nese jeho jméno. A Láslo trvá na tom, že mi ji určitě musí ukázat. Tak stojíme na jedné z hlavních budapešťských tříd. Nad námi svítí nenápadný nápis Hrabal Šereze, Hrabalova pivnice.
2: Tak to je autentická česká hospoda v Budapešti, založil, který udělal Mikuláš Ohrvoš, náš kamarád, který taky má rád českou hospodskou kulturu.
0: U vchodu najde člověk pamětní desku, když se trochu přikrčí, je věnovaná Bohumilu Hrabalovi a usazená je podle stejného zadání jako pamětní desky v Praze 8 nebo v pivovaru v Nymburku.
2: V českém jazyce a maďarském jazyce je tady je citát od Bohumila Hrabala.
0: Je tam napsáno, já žádnou desku nechci, ale když, tak jen ve výšce, kam čůrají psi. Vstupujeme dovnitř, na stěnách visí plakáty z filmu Jiřího Mencla, Hrabalovy podobizny, fotky z Kerska a řada dalších upomínek. Na stůl nám nesou jak jinak než pivo z Nymburka a z jídelního lístku se nabízí třeba Čech krumply langoš, tedy český bramborák. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
3: Tisíce rozprašovačů vody, provizorní fontány nebo mobilní brouzdaliště pro děti a dospělé. To není obrázek jen Česka v těchto dnech. Takhle čelí vedrům i jihokorejská metropole Seoul. Ale Korejci v těchto dnech ocení ještě jednu vychytávku, se kterou už mají dlouholetou zkušenost a navíc se jim bude hodit i v zimě. Jakou? To nám teď prozradí náš zpravodaj v jihovýchodní Asii, David Jakš.
4: V 16-milionovém Soulu s vámi komunikuje kde co. Souprava metra si vystřihne fanfáru, když vyjíždí do stanice. Semafor žádá o chvíli strpení, než přehodí červeného panáčka na zeleného. A na toaletách na hlavní stanici imigrační policie zní optimistický valčík. Zřejmě proto, aby vás tu uklidnili, že s vašimi vízy a všemi těmi razítky to nakonec dobře dopadne. Jeden z hlasů je pro místní lidi ale obzvlášť důležitý. Naviguje horkem schvácené chodce do takzvaných cool center, neboli ochlazovacích stanic, kterých jsou po městě stovky. A protože jihokorejská populace patří mezi nejstarší v celé Asii, a myslet na staršího je tu odvěkou konfuciánskou tradicí, běžným koloritem letního Soulu jsou takzvaná cool centra. Ochlazovací stanice, kam ve dne v noci může přijít každý, kdo cítí, že další cesta po rozpálených ulicích už je na hraně, a přišel čas si odpočinout.
5: Je to výborná věc. Přijdu sem vždycky tak unavený, že mi nevadí, že ta klimatizace je zapnutá velmi silně. Sedím tu tak půl hodiny, ale když potkám někoho zajímavého, je to i déle.
4: Směje se pan Sivon. Nejčastěji mají cool centra po dobu menší autobusové zastávky, kam se vejde maximálně 10 lidí. Dveře těsně přiléhají, aby se dovnitř nedostal horký vzduch z ulice a můžete si tu dobít i mobilní telefon. Ale pozor, nejíst, nepít, nekouřit a nenocovat.
6: To je v pořádku, nejsou to přeci noclehárny. Tady si jen odpočineme, schladíme se a za chvíli jdeme dál.
4: Vysvětlé paní Cha Yun. Jeden z největších ochlazovacích bodů stojí na světoznámém náměstí Kwang Hwa Mun a vypadá jako obří nafukovací motoristická přilba. Sehnat tady ale místo na jedné z židlí je teď, v době horkého korejského léta, věc velmi nejistá. Navíc si tu v klidu nepopovídáte, protože klimatizační jednotka nastavená na 18 stupňů je velmi hlučná. Ledový vzduch uvnitř stanu člověku připomene, že už za pár měsíců, až korejský poloostrov sevře mrazivý vítr ze Sibiře, se tyhle prostory promění v ohřívací centra. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
3: Přestože Lotyšsko obývají necelé 2 miliony lidí, je to země etnograficky neobyčejně pestrá. Jednotlivé regiony si dodnes zachovávají svou kulturu i tradice. Jeden region ale přeci jen vyčnívá – Latgalsko. Tamní obyvatelé totiž dodnes používají specifický dialekt – latgalštinu. Nechybělo přitom mnoho a autoritářské režimy ve 20. století mohly jazyk zahubit. Naše zpravodajka Kateřina Havlíková natáčela s folklorní skupinou Cejdéry, která latgalské tradice udržuje.

0: Myslím, že hodně z nás spojuje to, že když jsme byli děti, rodiče na nás latgalsky nemluvili. Moje máma je učitelkou lotyštiny a taky na mě mluvila lotyšsky. Ale děti kolem, moji kamarádi, latgalsky mluvili. Tak jsem šla za tátou a zeptala se ho, jestli by na mě mohl mluvit latgalsky.
1: Vypráví Vizma Mičule, která se společně se svými přáteli sešla na pěveckou zkoušku. Stejně jako Jure Svilums.
2: Pocházím z malé vesničky Ezernéky. Když to přeložíte do angličtiny, znamená to Lakers. Takže máme vážně radost z basketbalového týmu v Los Angeles Lakers. To je vtip samozřejmě. Ale ano, jako mnoho latgalců dnes i já žiju v Rize. Přišli jsme sem pracovat, studovat, dělat jiné aktivity, ale taky tu máme tuhle skvělou folklorní skupinu Cejdery.
1: Je to folklorní skupina, která udržuje latgalské tradice i latgalce samotné pohromadě. Latgalové jsou spjatí s historickým regionem na východě Lotyšska, Latgalskem. Latgalsko se po dlouhá staletí vyvíjelo celkem odlišně od zbytku země. To se odrazilo nejen v náboženství a kultuře, ale také v jazyce. Latgalové totiž mluví specifickým dialektem, latgalštinou. Nechybilo přitom mnoho a autoritářské a diktátorské režimy latgalštinu mohly zcela zničit. Ať už to byla vláda Karlise Ulmanise, sovětská nebo německá okupace. Útlak jazyka pokračoval až do rozpadu Sovětského svazu.
3: My jako děti jsme se ve školách latgalsky učit nemohli. Ani jsme se neučili nic o nás, jako o Latgalech. Teď jsme generace, která má děti, ale na své děti často latgalsky nemluvíme, protože tak nemluvili na nás.
1: Popisuje dnešní situaci Edite Lajme. Podle odhadů neziskové organizace Voluda dnes latgalsky mluví okolo 164 tisíc lidí. Dnes je latgalština chráněná zákonem. Některé školy ji dokonce vyučují, i když jen v rámci dobrovolných předmětů.
2: Máme oficiální zpravodajský portál v latgalštině. Vydali jsme několik knih v latgalštině i pro děti. Dokonce máme i latgalskou verzi navigace Waze. Současná situace je samozřejmě složitá. Mnoho lidí také od 90. let Latgalsko opustilo. Myslím, že i proto je důležité se scházet a zpívat naše písničky.
1: Uzavírá Jure Svilums. Současní latgalci tak dělají vše proto, aby latgalština nedopadla jako livonština. V roce 2013 totiž zemřela její poslední rodilá mluvčí. Z Rigy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Ve věku 56 let zemřel při dopravní nehodě Glenn Hansard. Stalo se to nad ránem, když se vracel na motorce z koncertu. Držitele Oscara za nejlepší filmovou píseň, kterého zároveň lidé mohli potkat s kytarou v ulicích, si připomeneme v našem kulturním magazínu. 18 kilometrů filmu, obří ocelový talíř a promítačka, která zvukem připomíná autodílnu. Jak vlastně vypadá taková tříhodinová odysea Christophera Nolana ze 70-milimetrového filmového pásu? I na to jsme se byli podívat. A jaké dramatické tituly můžete slyšet z našeho vysílání? Pozvání do studia přijal Aleš Vrzák, náš šéfrežisér. Dobrý den od Michaly Veteškové.
5: Kultura Plus.
6: Ve svých 13 letech odešel ze školy, aby mohl hrát na ulicích. Do nich se s kytarou a omamným hlasem vracel i v době, kdy už měl doma sošku Oscara za nejlepší filmovou píseň. Frontman kapely The Frames zemřel při dopravní nehodě tuto středu.
7: Takto před několika lety zachytila Glenna Hansarda faninka v ulicích na Sicílii. Hudebník, který běžně hrál pro tisíce lidí v halách a na stadionech, seděl na obrubníku v sandálech, před sebou měl jen obal na kytaru, vodu a dva posluchače. Sám často opakoval, že busking, tedy po uliční hraní, muzikanta mnohdy prověří víc než velký, natěšený dav.
8: Lidi na ulici se zastaví a zaposlouchají jenom v případě, když je umělec písně absolutně oddán a je znát, že ho to samotného baví. Když pršelo, měl jsem prokřehlé prsty a hrál jsem jen proto, že jsem potřeboval peníze, tak jsem vždycky odcházel s prázdným kloboukem.
7: Do hraní na ulici nadchnul irský písničkář i řadu svých kolegů, včetně Bona Voxe z U2 nebo Dannyho O'Donova z The Script. Hansard přes 15 let pořádal charitativní vánoční busking, který každoročně podporoval lidi v náročné životní situaci. V centru Dublinu se potkávali tisíce lidí.
8: Dneska hrajeme pro lidi bez domova. Nemáme s sebou ani obal na kytaru, kam byste mohli přispět. Tak co byste říkali na to, kdybychom nechali kolovat i klobouk? Pomůže i 50 centů.
7: Do srdcí českých fanoušků se Glenn Hansard zapsal především filmem Once s Oscarovou písní Falling Slowly, kterou složil společně s českou zpěvačkou Markétou Irglovou. Dohromady tvořili duo The Swell Season, pojmenované podle slavného románu Josefa Škvoreckého Prima sezóna.

0: Ve vzpomínkách na Glena Hansarda kolegové a fanoušci často zmiňují sílu irského folklóru a hudebnické komunity, kterou okolo sebe zpěvák združoval. To ukázala i nedávná účast na rozloučení s legendárním zpěvákem The Pogues Shaneem McGowanem, kde společně s dalšími muzikanty zahrál pozůstalým k tanci slavnou píseň Fairy Tale of New York. Glen Hansard zemřel v Dublinu ve věku 56 let. Lidé se s ním loučí mimo jiné buskingem v ulicích. Josef Kaňka, Český rozhlas.
1: Moře, bouře, nestvůry a cesta, která se zdá být nekonečná. Odysea Christophera Nolana zve diváky na výpravu po stopách antického hrdiny. Díky obřímu plátnu v IMAX na pražské Flóře a 70mm filmovému pásu můžete mít pocit, jako byste byli přímo na palubě jeho lodi. Zájem o tento zážitek je tak velký, že na projekce do Prahy míří diváci i ze zahraničí.
2: Na první poslech by podle zvuku mohla promítací kabina IMAXu připomínat autodílnu. Místo motorů a součástek tu ale mezi kovovými válečky visí lehce napnutý tříhodinový film Odysea Christophera Nolana. Pás leží navinutý na obřím ocelovém talíři, na který jednou rukou sahá promítač Tomáš Višinský.
3: Ta IMAXová filmová kopie je specifická tím, že tím filmovým projektorem prochází horizontálně. Standardní film, ať už to byla klasická 70 nebo 35mm film, má orientaci políčka vždycky kolmo ke směru pohybu té filmové kopie. IMAX právě je specifický tím, že to políčko je otočeno o 90 stupňů a tím pádem to obrazové políčko není omezeno ze stran, ale na výšku, takže ta jeho velikost může být potom takhle ohromná.
2: A velikost filmového políčka není jediné unikum. Celá kopie Odysei má zhruba 18 kilometrů.
3: A ta filmová kopie se tam nachází v celku, to znamená, když nám přijde do kina, je potřeba ji z těch jednotlivých částí, do kterých je rozdělena, slepit a připravit ji.
2: Životnost kotouče je díky šetrné technologii téměř neomezená. Přehrát se tak může klidně 500krát. Promítači se ale musí starat o velkou promítačku na kolejnici skoro jako o závodní stroj, který se pravidelně čistí od prachu.
3: To, co je tady slyšet v pozadí, tak to je kompresor, to znamená stlačený vzduch, kterým ofukujeme jednotlivé mechanické části a optické části toho projektoru. Při projekci se každé políčko přisaje na takovou malou čočku zakřivenou, která jinak stabilizuje jeho pohyb, aby se filmové políčko nehýbalo v průběhu projekce a zároveň i pomáhá té ostrosti v průběhu projekce. Takže to zakřivení vlastně pomáhá tomu, aby se ten obrázek jevil na promítací ploše jako ostrý.
2: Do kina dovezli film v krabicích, na kterých bylo napsáno úplně jiné jméno, a to kvůli bezpečnosti.
3: To hlavní zabezpečení těch krabic je takové, že se na krabici zásadně neuvádí název toho filmu, vždycky se tam uvádí nějaké krycí jméno a je to vlastně základní zabezpečení proti tomu, aby náhodou třeba se nestalo, že se ten film třeba ztratí, protože pořád je to kopie, která má nějakou licenční hodnotu, je to exkluzivní materiál, který není jednoduché jako tak snadno vyrobit. Těch částí může být klidně i přes 50, ale nám do kina přišel ten film rozdělený do tří krabic, do větších celků, je vlastně to i z důvodu té jednodušší přepravy, ale se s těmi většími krabicemi manipuluje, ale některá kina mohou dostat ten film na ty jednotlivé cívky, takzvaně reely, které potom si to kino při té přípravě samo slepí za sebe. Help me go home.
2: Zájem o projekce Odysei ze 70mm pásu v IMAXu na pražské Flóře je obrovský. Rezervace mizí v řádech minut. Promítá se tak od rána do večera.
3: Tady je to koncipováno vlastně na dvě směny. Ty projekce jsou teďka celodenní, promítá se 4x až 5x, tak jsme tady vlastně na dvě 10hodinové směny. Jsme tady vždycky ve dvou, jeden hlavní promítač, druhý vždycky nějaký support. Je to hlavně z toho důvodu, že u toho média, u té projekce pořád někdo musí být fyzicky přítomen i pro nějaké případy, kdyby se cokoliv dělo. Směna začíná v 8 a ta poslední končí někde ve 4 ráno.
2: Jak dlouho se bude filmový pás v promítačce točit, záleží na návštěvnosti. Například drama Oppenheimer režiséra Christophera Nolana promítali v pražském IMAXu ze 70mm filmového pásu ještě několik týdnů po premiéře. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Jak jste mohli z reportáže slyšet, pro některé fanoušky není Odysea jenom název nového filmu, ale také popis jejich cesty do kina. Za projekcí míří do Česka z různých koutů Evropy. Někteří přijíždějí z Německa, jiní dokonce z Itálie nebo Gruzie. Kvůli jedinému filmu tak urazí stovky kilometrů.
2: Po třech hodinách se v kině IMAX na pražské Flóře rozsvítí světla. Diváci pomalu opouštějí sál a mezi nimi i Alessandro Taroli, který zavítal do Prahy jenom kvůli projekci, a to z italského Trenta.
4: Zajímám se o analogový film a fotografii, takže jsem byl opravdu zvědavý, jak vypadá pořádný film natočený a promítaný na 70mm IMAX. Příběh samozřejmě všichni tak trochu známe, ale po technické stránce to bylo úžasné. Myslím, že je ten film opravdu skvěle natočený.
2: Alessandro přitom není jediný, kdo kvůli Odyssee přijel do Prahy ze zahraničí. Jeho nového známého Stefana Grosseho jsem přivedl stejný film.
5: Jsem z Norimberku. O IMAXu jsem toho hodně slyšel na internetu, tak jsem si začal zjišťovat, kde bych mohl film vidět v původním formátu. A Praha byla nejbližší možnost, kde se dal film takhle promítnout. Líbí se mi, jak je IMAXové plátno obrovské. Je skoro čtvercové. Čekal jsem, že bude široké, ale překvapilo mě, jak moc je vysoké. Vypadalo to skvěle při záběrech krajiny, ale i u portrétů lidí.
2: A že se Alessandro a Stefan vůbec spotkali, je náhoda. Těsně před promítáním totiž obědvali v jedné pražské restauraci, popisuje italský divák.
4: Já už tam byl a dával si brunch, bylo asi 10:30 ráno, takže jsem měl ještě spoustu času. Pak přišel Stefan a dali jsme se do řeči, ptali jsme se, co tady děláme. Řekl, že přijel jen na jeden den kvůli filmu, a já říkám, vážně? Já taky.
5: Předtím jsme se vůbec neznali. On je z Itálie, já z Německa a oba jsme přijeli do Česka kvůli stejnému filmu.
2: Doplňuje Stefan. Společně s ním jsme pak výtahem vyjeli o několik pater výš do projekční místnosti, kterou si chtěl prohlédnout.
5: Jsem v šoku. Takhle hlasitý zvuk promítačky jsem nečekal. Je to jako ve starých promítacích sálech. Tenhle zvuk nejspíš slyšeli i moji prarodiče, když šli do kina.
2: Oba zahraniční fanoušci se dlouho vyptávali promítačů na různé technické zajímavosti. Třeba i na to, proč je IMAXový pás promítaný horizontálně, nebo jak se promítačka chladí vodou a mění velká ksenonová lampa. Při loučení si pak Stefan a Alessandro slíbili, že do Prahy ještě přijedou, a to na promítání pokračování sci-fi série Duna. I tento snímek totiž natočil částečně režisér Denis Villeneuve právě na 70mm široký IMAXový filmový pás. Za promítáním Odyssey přijel do IMAX kina také gruzínec Sandro Shugladze.
6: Miluju kino a především filmy Christophera Nolana, takže tahle cesta pro mě nebyla jen o tom vidět film. Byla to inspirativní zkušenost. Jako filmař jsem chtěl zažít jeden z nejlepších způsobů, jak se dá film sledovat. IMAX 70mm je opravdu vzácný formát a vůbec nevím, kdy budu mít další možnost vidět film právě takhle. Pro mě to rozhodně stálo za tu cestu. Byl to zážitek, na který nikdy nezapomenu.
2: Do českých kin přitom na Odysseu nemíří jen zahraniční filmoví nadšenci. Nolanův nový snímek už u nás vidělo přes 250 000 diváků a jeho tržby překročily 60 000 000 korun. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Když jsem někdy na besedách, tak lidem říkám, že Český rozhlas je taková mohutná budova, která stojí na dvou pilířích. Jeden pilíř je zpravodajství a publicistika. Ostatně já vlastně tvořím zpravodajské obsahy právě pro zpravodajství a publicistiku. A druhý, neméně důležitý pilíř je právě dramatická tvorba. A tento pilíř právě teď v našem vysílání zastupuje režisér Aleš Vrzák. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: My si s Alešem tykáme ve svém osobním životě, tak si budeme tykat i nadále. Tudíž zvykání a dobrého dne přejdu na ahoj. A Aleši, zdá se ti ten příměr těm dvou pilířům moc přehnaný?
9: Ne, vůbec ne. Myslím, že to je přesně to, co veřejnoprávní média mají nabízet. To znamená nějakou stránku základní informační, proto tady vlastně jsou. A tím, myslím, jako zachraňují celou tu společnost v době povodní a různých katastrof. Je to najednou to médium nejdůležitější v celé zemi. Každý si ho může naladit na malém tranzistoráku na baterky, bez ohledu na to, jestli proud jde nebo nejde. A Vedle toho je to nějaká tvorba, v které jsme jedineční. To je to literatura, dramatická tvorba, ale i další formáty a pořady, které vlastně na základě literárních děl vznikají. Je to obrovské množství poezie, které produkujeme pro posluchače Českého rozhlasu.
8: Já teď budu zastupovat takového většině rejpavého posluchače, nebo dejme tomu diváka, nebo občana České republiky, který řekne, já nepotřebuju žádnou dramatickou tvorbu. Koncerty vážné hudby neposlouchám. Když si něco potřebuju přečíst, tak půjdu do knihkupectví a tam si koupím detektivku nebo nějakého průvodce. Raději si zajdu do kina a nebudu poslouchat nějaké vyprávění z rádia, které ani nevidím. Já vlastně tu dramatickou tvorbu nepotřebuju.
9: Tak samozřejmě, že asi se, je to nějaká základní potřeba toho, jestli chceme být v kontaktu s literaturou, s nějakým psaným slovem převedeným do zvuku v rámci samozřejmě nějakého uměleckého uchopení režiséra a herců a dramaturga, kteří ten pořad připravili. A jistě se mezi námi najdou tací, kteří to odmítají a vůbec nic proti tomu, prostě mají rádi jinou činnost, ale pak je tady poměrně velká, široká skupina lidí, která využívá těch audioformátů k tomu, aby si tu knihu poslechli tak, jak vlastně byla napsána a jak je převedena nějakým dobrým hercem a dobrým režisérem, nebo popřípadě ti náročnější pak inklinují k té dramatické podobě a titul, který třeba znají z literatury, si rádi poslechnou, jak je převeden do dramatické podoby, jak je ten scénář vytvořen, jak vzniká takový ten rozhlasový film, taková představa fantazijního světa, která rozehrává tu individuální představu u každého posluchače a která pro něj může vytvořit situaci, která může být naprosto výjimečná.
8: Ten rozhlasový film si každý posluchač může pustit ve své hlavě, ve své fantazii. To je to základní.
9: Ano.
8: Vy díky vaší tvorbě dramatické dáváte tomu posluchači možnost kreativity, fantazie, takovou svobodu. Pojď si sám říct, jak chceš, aby vypadala třeba tato postava, jaké barvy má ty šaty.
9: Určitě, protože každý máme svůj osobní svět, svoje zkušenosti, svoje představy, no a ty si samozřejmě pak zasazujeme do těch postav, do situací, do prostředí, v kterých je slyšíme a dotváříme si právě tu individualitu toho poslechu.
7: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Hrabě Drákula, Válka světů, Den Trifidů, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
9: Já bych vlastně zmínil asi dominantně tři takové oblasti, tři takové řady, které se týkají třech stanic, kam literární a dramatickou tvorbu pro ně je vytváříme a tam vlastně jsou vysílány. A to je stanice Vltava a ten celkový projekt se jmenuje Filmové léto, pak je to Český rozhlas Dvojka, Mrazivé léto a Rádio Junior Severské léto. A to se týká celé řady pořadů, které jsou vytvářeny od eseistické tvorby přes literaturu až po tu tvorbu dramatickou. A myslím si, že my se ještě můžeme samozřejmě v rámci toho filmového léta, toho prvního, které se jmenoval na stanici Vltava, těšit na dvoudílné drama zpracované kolegou režisérem Petrem Mančalem s Klárou Suchou a Viktorem Zavadilem v hlavních rolích a je to Lars von Trier Dogville, taková ta ikonická filmová podoba, která tentokrát bude převedena do rozhlasového vysílání. A to se mně zdá jako výjimečný titul, o který by neměli naši posluchači přijít. No a pak je tam samozřejmě obrovská škála i titulů, které jsou reprízované, které vznikly kdysi a posluchači si je mohou naladit. A je to ku příkladu Vančura Rozmarné léto, Hrubín Srpnová neděle, Tennessee Williams Tramvaj do stanice Touha, a Tokarčuková svůj vůz i pluh, Fuchsův spalovač mrtvol a další a další. Samozřejmě, že posluchači to mohou zachytit v přímém vysílání, všechny ty tituly, o kterých jsem mluvil, nebo přejít na stránky těch stanic, nebo samozřejmě mají šanci jít na Můj rozhlas, kde všechny ty tituly budou. Asi bych neměl zapomenout na žánr, který je nejoblíbenější, a to u toho filmového léta, u stanice Vltava i u dalších stanic, jsou četby na pokračování. A tam vlastně posluchače čeká Wellsova Válka světů, Město snění Davida Lynche, které uslyšíme v podání Lukáše Hlavici, premiéra Jamesa Gradyho Šesti dnů Kondora, kde svoje síly spojí Josef Kačmarčík a Jakub Albrecht. A pak ve finále toho léta to budou čelisti Petra Benchleyho, který tuto knihu zpracoval i jako filmový scénář. Myslím, že je spoluautorem toho slavného filmového scénáře, a režisérka Bela Šenková pozvala ke spolupráci na této knize Honzu Hájka. Kdybychom přešli na stanici Dvojka, aby jsme nezapomněli stanici, která vlastně je z hlediska poslechu literatury pro nás asi nejdůležitější, tak tam můžeme uslyšet v rámci jejich mrazivého léta hru Kateřiny Surmanové Zvedá se vítr, kterou bude tvořit Radim Nejedlý, náš brněnský kolega s brněnskými herci. A v četbách na pokračováních to bude ikonicky známá Dívka ve vlaku, Polly Hawkins, kde můžeme slyšet Anitu Krauzovou, Evu Hacurovou, Lucii Černíkovou, režii má Dimitrij Dudík, nebo současný autor Vilém Koubek, Zatloukání hřebů, dílo, které určitě do mrazivého léta bude patřit, a Vít Wenzl si pozval Luboše Veselého a Romanu Videnkovou. Z těch reprízových titulů bych připomněl Preusslerova Krabata, Verneho Tajemný hrad v Karpatech, nebo Siskindův Parfém příběh vraha, což je opět titul, který známe z filmové podoby.
8: Aleši, podle čeho vlastně vy vybíráte takové ty tituly, které jsou vhodné do repríz? Uspůsobujete tomu právě to, že teď máte v premiéře to a to, a ty k tomu nasadíte třeba toho Žila Verna nebo něco takového? Je to tak?
9: Je to přesně tak. Myslím, že tady to základní vedení bylo těmi tématickými okruhy letními. To, co se vlastně připravuje na to léto, asi je důležité poznamenat, že vlastně řadu let zpátky jsme zjistili, že poslechovost těch letních titulů je poměrně veliká, že vlastně nedochází k tomu, jako v jiných oborech, takové té okurkové sezóně, kdy scháníme posluchače a snažíme se ho získat pro poslech, ale že je to možná právě čas, kdy to audio se stává společníkem, prostředníkem, nějakým přítelem našich posluchačů, a oni se dostanou k titulům výjimečným se svojí premiérou nebo k titulům reprízovým, na které by se nemělo zapomenout. A tak je to i dramaturgy postavené, aby ta léta na Vltavě filmové, na Dvojce mrazivé přinášely tituly, které pro ně budou zajímavé.
8: Nicméně na Českém rozhlase Junior máte léto severské. Proč?
9: Myslím, že to souvisí s propojením s Astrid Lindgrenovou a že to propojení je pro tuto stanici zásadní. Já jsem chtěl připomenout její dva ikonické tituly. Jednak je to asi nejznámější titul pro děti Pipi dlouhá punčocha, kde v režii Vlada Ruska zazářila Bára Hrzánová. A pak to bude premiérový titul, premiérová četba na pokračování, opět s Bárou Hrzánovou, a to bude Astrid Lindgrenová a její děti z Bulharbinu.
8: Tak k poslechu Českého rozhlasu nás asi doslova nalákal Aleš Vrzák, a díky za to.
9: Já moc děkuju a přeju příjemný poslech.
1: A ve finále našeho kulturního magazínu také připojím pozvánku na tradiční jiráskův v Hronov. Začal v pátek 31. srpna a potrvá celý následující týden. 96. ročník celostátní mezidruhové přehlídky amatérského divadla se nese v duchu oslav zápisu hraní amatérského divadla v České republice na seznam UNESCO, kam už 10 let patří i české a slovenské loutkářství. Nezávislé divadlo Tramtárie připravuje olomoucké nejenom shakespearovské léto, už po 11. Poprvé ale pozve návštěvníky do prostor letního kina. V Olomouci jde o největší prázdninovou divadelní akci pod širým nebem a organizátoři očekávají návštěvnost přes 5000 diváků. Festival začíná 4. srpna a do 16. srpna se návštěvníci můžou těšit na 13 divadelních večerů pro dospělé a také pro děti.
10: Máme rádi nové výzvy. Takže nový prostor, větší kapacita, tak začínáme teďkom tady. No.
11: Rozhlíží se po pódiu v letním kině ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
10: Další věc byla opravdu otázka té kapacity, protože parkán jako není nastavený na ty velké návštěvnosti, takže zejména poslední roky už to byl velký problém. Ta kapacita 550 míst extrémní tam byla několikrát překročená a zkrátka ten festival to trochu přerostl.
11: Divadlo Tramtárie se dlouhodobě potýká s finančními problémy. Tento letní festival je proto důležitou součástí provozu a vylepšením finanční bilance.
10: Tramtárie je tedy jak komorní divadlo pro 80 diváků a tady chodí 500-600 na představení. Takže celkově přijde do Tramtárie za rok 20 000 lidí, ale z toho 5 jsem na tento festival, takže opravdu je to velká část vlastně našich příjmů a našeho fungování, takže je to velmi důležité a je to vždycky v podstatě infarktové pozorování toho počasí a modlení se, aby nezapršelo nebo aby pršelo jindy a ne během představení.
11: Novinkou je i zapojení dalších kreativních umělců během festivalu.
10: Chceme jako během festivalu představovat umělce a výtvarníky a keramiky, co jsou z Olomouce, co s námi třeba spolupracují, aby během festivalu představili svou tvorbu a řekli, že jsou tady v Olomouce, že tady se dají koupit jejich výrobky.
11: Z důvodu nedostatečné kapacity se divadlo Tramtá je stěhuje ze Slovanského domu do bývalých hanáckých kasáren.
1: Dodává kolegyně Blanka Mazalová a 4. srpna otevírá Národní knihovna novou výstavu. Výstava Ze stínu ke světlu představuje soubor knih, které přežily jednu z nejtemnějších kapitol evropských dějin. Přibližuje jejich osudy, pátrání po původních majitelích i tradici hebrejského knihtisku a předválečné židovské knižní kultury.
12: Snažili jsme se do té expozice vybrat knihy, které jsou nějakým způsobem umělecky zajímavé nebo mají nějaký zajímavý příběh. Proto také součástí té výstavy je i sekce, která je věnovaná hebrejským tiskařům, nakladatelům a vůbec té hebrejské knižní kultuře, která před válkou byla v Evropě rozšířená a která v podstatě zmizela.
1: I o tom budeme mluvit v příštím týdnu. Teď už se loučí Michaela Vetešková, naslyšenou za týden a mějte se pěkně.
13: Jaké máme daně?
7: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
13: Daně jsou povinné a nenávratné platby, které stát vybírá z našeho majetku nebo našich příjmů. Prostředky, které se na daních vyberou, vláda používá k hrazení nevýdělečných služeb, které pro obyvatele zajišťuje, a to zejména v oblasti zdravotnictví, dopravy, kultury a školství. Nastavit daňový systém, tedy správnou kombinaci daní, dobře tak, aby ekonomika dobře fungovala, ale není vůbec jednoduchá záležitost a proto má každý stát daňovou skladbu jinou. Obecně platí, že daně dělíme na přímé a nepřímé. Co jsou přímé daně, vysvětluje ekonom Michal Skořepa.
14: Nazývají se nepřímé proto, že neplatí přímo poplatník, ten, kdo by je měl platit ze svých vlastních peněz, ale platí je za toho poplatníka někdo jiný, čili jsou placeny nepřímo. Z toho plyne rovnou, že těmi hlavními nepřímými daněmi jsou daň z přidané hodnoty, protože to sice platíme my, když si jdu koupit máslo, tak prostě platím to DPH v ceně toho másla ze svého, ale neplatím to rovnou té finanční správě, platí to ten, kdo mě to máslo prodává, respektive tam je to dokonce rozděleno, to DPH, takže to platí postupně jakoby ty všechny stupně toho řetězce, tak jak to máslo vzniká. A potom tam patří i spotřební daně, což je vlastně něco hodně podobného. Opět je to součástí ceny toho, jak se to prodává v obchodě.
13: Přímé daně odvádí naopak přímo sám poplatník.
14: Tam patří především daň z příjmu, nebo daně z příjmu, protože ty se dál ještě rozdělují na to většinou, jestli je platí fyzické osoby, anebo je platí právnické osoby. Další věc je, že část těch přímých daní jsou věci, které se někdy úplně dávají stranou, protože mají zase úplně jinou povahu. Už to nejsou daně z příjmu takového toho standardního, každoměsíčního, řekněme, ale jsou to daně spíš nějakým způsobem spojené s majetkem, s držbou majetku, investic. To je celá skupina daní, ať už se to týká třeba daně z nemovitosti, mívali jsme daň z převodu nemovitosti, nebo daň, kterou musíme zaplatit, pokud prodáme cenné papíry a splníme určité podmínky pro to, abychom to zdanili. Čili to je taková skupina, která někdy se dává ještě úplně stranou do takzvaných majetkových daní.
13: Přímé i nepřímé daně ale mají své výhody i nevýhody. Přímé daně jsou obvykle transparentní a je dobře vidět, kolik na nich kdo zaplatí. To se nedá říci o nepřímých daních. Ty ale zase pro stát mají jinou výhodu, říká Michal Skořepa.
14: Se mnohem líp vybírají. Tam je mnohem těžší se tomu vyhnout. Když to máslo je v tom obchodě, tak kdykoliv může přijít někdo z finančního úřadu, podívat se do účetnictví té firmy, toho prodejce a zjistit, jak to tam všechno funguje. U těch přímých daní, když je to z příjmu, tak teoreticky je spousta povolání, kde se dá pracovat na černo, takzvaně částečně, a té daní se vyhýbá. Takže každá daň má svoje a potom jde tak trošku o to, jak se ta populace k těm daním staví. Pokud chce platit pečlivě, dávají asi možná větší smysl ty daně z příjmu. Pokud je tam naopak se rozmáhá hodně podvádění, tak je možná lepší spíš volit ty daně ze spotřeby, ty nepřímé daně, DPH, spotřební daně, protože prostě tam se tomu hůře vyhýbá.
13: Daně je v každém případě důležité nastavit tak, aby je stát byl schopen efektivně vybírat. Měly by být také ekonomicky neutrální. To znamená, že by svým nastavením nikoho neměli nutit k tomu, aby nějak měnil své přirozené chování, což se ale v praxi často nedaří. A měly by být také dobře předvídatelné pro vládu, aby měla představu, kolik na daních vybere a s jakým rozpočtem může počítat.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Na novou výši superdávky dnes přechází přes 238 tisíc domácností v Česku. Itálie zavedla kontroly na letištích a v přístavech pro cestující ze Španělska. Roztržku mezi Madridem a Římem způsobil příval migrantů do španělské enklávy Ceuta. Fotbalisté Slavia a Teplic mají po dvou ligových kolech plný počet bodů. Zítra bude oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky, teploty do 31 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Pro víc než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila čtyři sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
16: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
15: Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující z území Španělska. Řím to odůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V uplynulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo asi 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se utopilo nejméně 77 lidí.
17: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
15: Hygienici v Česku provedli v červenci skoro 900 kontrol dětských táborů. Rozdali 27 pokut v součtu za 84 tisíce korun. Nejčastěji odhalili nedostatky ve stravování, zdravotnické dokumentaci a v zásobování pitnou vodou. Letos musí organizátoři táborů nově zajistit oplach nádobí pod tekoucí vodou.
18: Například na pionýrském táboře u spáleného mlýna vedle Berounky si děti míjí své ešusy ve vaničkách. Letošní novinku popisuje vedoucí tábora Vlasta Vasková.
19: Máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou a tím ještě uděláme ten konečný oplach.
18: Kvůli dodržování vyhlášky mají některé tábory větší spotřebu vody, říká vedoucí skautského tábora nedaleko obce Krty na Rakovnicku Mimi Irena Goldflamová.
20: Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
18: Podle hygieniků se díky oplachu pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření infekčních nemocí. Petr Kastner, Radiožurnál.
21: Fotbalisté Slávie jsou po dvou kolech šance ligy 100%. Obhájci titulu vyhráli v Ostravě nad Baníkem 4-0. 6 bodů mají i Teplice, které porazili Liberec na jeho stadionu 1-0. O druhé vítězství teď bojuje brněnská Zbrojovka, a to v Plzni. Je u toho reportér Lukáš Michalík.
22: Aktuálně končí druhá minuta, skóre nerozhodné 0-0, v sestavě domácích je oproti minulé porážce s Libercem 5 změn, jen mezi náhradníky zůstali reprezentanti Červ, Vyšinský a Ladra. Hostující kouč Svědík oproti výhře nad Spartou udělal jedinou změnu, místo Čavoše hraje Janecký. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Plzně, Lukáš Michalík, Radiožurnál.
21: A další brněnský tým Artis vybojoval historicky první bod v nejvyšší soutěži, a to za remízu 1-1 na stadionu Slovácka. Veslařky Pavlína Flamlíková s Anou Šantrůčkovou získaly na evropském šampionátu v Itálii stříbro na dvojce bez kormidelnice. Ve Varéze nestačili jen na Rumunky Adamovou a Radišovou.
23: Zavřený sjezd z D1 za Ostravou a kolona na D1 před Humpolcem. Na dálnici D1 je za Ostravou ve směru do Brna uzavřený sjezd na Porubu a Klimkovice. Na exitu 349 zasahují záchranáři u kolize dvou osobních aut. Na Porubu jeďte po Rudné, na Klimkovice přes Polanku nebo z exitu 342. Na kilometru 349 se na dálnici kvůli nehodě nedá ani najet. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se stále tvoří kolona za Větrným Jeníkovem. Popojíždí od 95. kilometru až ke zúžení na 90. kilometru, kde hasiči zasahují po požáru. Teď už se ale přesunuli pouze do odstavného pruhu, takže by se situace měla zlepšovat. Kolonu můžete ale objet z exitu 104 přes Větrný Jeníkov a najet zpátky u Humpolce. Na D48 pozor za Frýdkem Místkem směrem do Českého Těšína. Za Nošovicemi v levotočivé zatáčce na 57. kilometru auto narazilo do svodidel. Je tam teď bouřka, tak opatrně. A silnice 64 z Chebu do Aše je uzavřená za Hazlovem. V křižovatce na Skalku havarovala dvě auta, zasahují tam záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: Zítra bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojedinělé se přidají přehánky, a to hlavně na horách. Teploty.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Estetika fašismu, odhalování nenávistných myšlenek ve velkolepých obrazech. Tak se jmenuje debata, kterou uspořádal Český rozhlas Plus na letní filmové škole v Uherském Hradišti a kterou vám teď nabízíme k poslechu ze záznamu. Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
7: Speciál Českého rozhlasu Plus.
24: Naše debata se jmenuje Estetika fašismu, odhalování nenávistných myšlenek ve velkolepých obrazech. A ona navazuje na jednu z letošních sekcí zdejšího festivalu nazvanou Příběh jednoho filmu Olympia. Možná jste tento dvoudílný dokument Leny Riefenstahlové, dvorní dokumentaristky, jestli to tak mohu říct, rozhodně tedy dokumentaristky, kterou si oblíbil Adolf Hitler, tak možná, že jste tento dokument viděli dnes dopoledne, pokud ne, tak já dodám, že zobrazuje letní olympijské hry v Berlíně v roce 1936 a přesně se v něm odráží to, co fašistické, respektive nacistické umění kladlo na ten piedestal. a to dokonalá estetizovaná těla. A já se svých hostů budu v této hodině ptát mimo jiné na to, jak důležitou součástí nacistické propagandy byla právě kultura, proč lákala i avantgardní umělce a také jestli jsme dostatečně ostražití nebo můžeme tento druh nebezpečného podsouvání fašistických, potažmo tedy nacistických myšlenek skrze umění sledovat i dnes. A koho se na to tedy budu ptát? Vítám tady Pavla Sterce, umělce. A to platí, že děláte videa, instalace, performance na politická a environmentální témata? Dobře, dobře. Tak jste i dokumentarista, takže kolega, protože připomenu, je to debata Českého rozhlasu Plus a připomenu, že vy jste natočil dokument Válka nemá soundtrack, který šel na Českém rozhlasu Plus a který byl také oceňovaný, byl i na nějakém festivalu, takže kolega umělec, dobře. Tak potom tady vítám Matěje Forejta, to je výtvarný filmový publicista a teoretik.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
24: Spolupracujete s Českým rozhlasem Vltavou, s Českou televizí, pro Deník N píšete.
0: Pro Deník N už moc ne, spíš pro Seznam zprávy.
24: Dobře, pro Seznam zprávy, ano. Vojtěch Kincl, historik, tam se nemůžu splést. Jste i pedagog ještě pořád.
3: Je, ale taky.
24: Taky, ano, dobře, tak. Výborně. A mimo jiné si tady uděláme také takové PR tedy Českému rozhlasu Plus, protože jste pro Český rozhlas vlastně s kolegyní Korcovou Vojtěchem Kovalem natočili proces s K.H. Frankem, takže taky takový výrazný počin, který si můžete pak vlastně jako trošku na doplnění téhle debaty pustit a je to myslím docela zajímavý si to poslechnout. Tak. Takže vítám vás, pánové. No a pojďme začít tím. Já jsem tady v úvodu zmínila Leny Riefenstahlovou, která kromě Olympie tady natočila ještě v roce 1935 Triumf vůle, kde zachytila tady sjezd NSDAP v Norimberku. A ona se hájila po válce tím, že jí šlo jen, v uvozovkách jen, tedy pro mě, o umění, tak se nabízí ta úvodní otázka. Jak důležité bylo ve 30. letech 20. století pro propagaci nacismu právě umění? To by měl uvodit historik.
3: Leny Riefenstahlová se snažila po válce ten svůj podíl viny na vzestupu nacismu a Adolfa Hitlera dost snížit. Ten problém je v tom, že odvolává se na tu uměleckou estetickou stránku a zcela se snaží potřít tu obsahovou, to znamená, pro koho to dělala, v jakém kontextu, co to vlastně mělo mít za vliv na toho konečného spotřebitele, na toho posluchače, diváka, na tu společnost. A tady byl ten zásadní problém, protože ona nechtěla ani vnitřně přijmout to, že na hrůzách nacismu se podílela a spolupodílela. Jak jste zmínila, Triumf vůle, rok 1935, vyhlášení norimberských zákonů. Věděla, co se tam stane, věděla, co se tam stalo, věděla, že německá říše přijímá úplně nové formy vnímání lidství na lidi prvního a druhého řádu a celým natočením už jenom tohoto dokumentu otevřela stavidla nenávisti. A to bylo to velmi nebezpečné, její talent, její schopnost natočit nové záběry, nové hromadné pochody, takové to, řekněme, davové nadšení, tu touhu potom někam patřit na úkor jedince, který má z té skupiny být vyčleněn. Ona natočila to, co mělo být hezké, líbivé, ale to všechno negativní, vězni v koncentračních táborech, které už v té době samozřejmě byly, už tam byly 2 roky zavření, vyřazení celé židovské komunity, tak to všechno ona vlastně jako popřela v těch filmech a nechala tam tu jako líbivou, hezkou formu, pojďme se všichni zapojit do společného díla. A na to hned začala navazovat Olympia, oslava lidského těla, oslava lidského ducha a zase bez té ovšem biologické složky. Ten krásný je jenom někdo, nikoli všichni.
24: Pan Forej tady kývá hlavou, takže to jsou ty hlavní atributy estetiky fašistické.
0: No, myslím, že je docela náročné nějakým způsobem jako celkově postihnout, co by to byla nějaká fašistická estetika. Ono se to do velké míry může i proměňovat v čase, proměňovat v rámci místa, o kterém se bavíme. Když se budeme bavit o dnešním kontextu, tak 2 týdny naspátek na mítingu Alternativy pro Německo v Sasku-Anhaltsku se prostě na mítingu strany, která jako se netají tím, že zlehčuje prostě nacistickou minulost Německa a považuje ji za něco, co bylo vlastně v pohodě, tak účastníci mítingu téhle strany zároveň zpívají hymnu NDR, kde prostě se nám to najednou všechno nějak jako promíchá a myslím si, že to je přesně jakoby důkaz toho, že nemůžeme, myslím jako za celé 20. století plus to něco dalšího z 21. označit nějakou jako jednolitou definici fašistické kultury, která by platila úplně všude a úplně vždycky. Nicméně, pokud se bavíme o Leni Riefenstahl, tak tam jako je jednoznačně i to, že ona se prostě snažila téhle nálepky nějakým způsobem zbavit. Kdo jste tady z poučeného filmového publika viděli dokument Riefenstahl, který je nějakým jejím kritickým portrétem, tak tam je to velmi dobře jakoby komentované a velmi dobře se tam ukazuje to, jak ona nějakým způsobem něco tvrdí a zároveň ti němečtí tvůrci toho filmu na archivních dokumentech velmi dobře usvědčují Leni Riefenstahl z nějaké opakované a soustavné vlastně lži, kdy ona se snaží prostě mluvit o tom, že dělala umění a něco estetického a že měla nějaké jako umělecké cíle. Ale vždycky jí vlastně ta historie a nějaká pečlivá archivní rešerše vlastně usvědčí z té lži. A to si myslím, že třeba u té její osobnosti a u toho jejího odkazu to velmi podstatné.
24: No ona se hájila tím, že vlastně navazuje na antickou kulturu velebící fyzickou zdatnost. Může to obstát? Dívám se na Pavla Sterce, protože on je umělec. Tak může se takto hájit umělec? Zaštiťovat se antikou.
2: S dovolením, ale dostanu se k této odpovědi, ale trošičku vrátím ještě k těm definicím, kterých je právě jako spoustu od těch, kteří to berou velmi jakoby úzce a samozřejmě ona do toho úplně jakoby spadá, že to je taková jako institucionální definice, odkud pramenily ty jako řekněme nejenom jako finance a zdroje, za který ho dělal a pro koho, tak tam je úplně neoddiskutovatelný, že ona je jakoby nejlepší jako ukázka umělkyně, která tohle to úplně splňuje. Ale pak třeba pro mě je z těch takových širších definic hodně zajímavá ta Benjaminova, kdy vlastně on to fakt, nebo když to parafrázu úplně redukoval do toho, že to fašistické umění estetizuje politiku. Jo, a právě v té a do protipólu dával potom vlastně politizaci estetiky. Jo, a když se podíváme na tu její tvorbu, tak samozřejmě tohleto tam je velmi výrazně jakoby vidět, že kromě těch těl, tak právě i to, jakým způsobem jsou zabírané vlastně ty jakoby davové scény a vlastně ta estetika toho latentního anebo explicitního militarismu je tam hodně jakoby přítomná. A to, že jestli jako odkazování se na antiku, tak samozřejmě jedním z těch dalších ukazatelů toho umění fašistického, tak samozřejmě je vztah k nějakým konzervativním hodnotám, nějakému jako historii, nějakému historickému odkazu, takže to do toho spadá samozřejmě.
24: My tady používáme dva termíny, tak já poprosím opět historika, aby to možná uvedl trošku i na pravou míru. Můžeme mluvit a dávat rovnítko mezi fašistický a nacistický?
3: Ne, rozdíl
24: myslela
3: je,
24: jsem si to, proto se na vás
3: tak,
24: obracím.
3: Aby se to jako jenom jako stručně vysvětlil, abyste to pochopili, fašismus máme typický v Itálii, ten je vlastně postavený na takovém futuristickém vhledu, nacismus se těžce orientuje na ten vlastní národ a na tu biologickou složku čistě prostě

0: v Americe dopadlo nějaký půl hlas v rámci toho velkého hlasování ve prospěch, teda, že se jede do Berlína, takže československá delegace jela nakonec taky. Alois Hudec tam tenkrát vlastně zacvičil cvik, díky kterému získal olympijskou medaili na kruzích, a Leni Riefenstahlová to natáčela, jsou to skoro minutový záběr toho úžasného výsledku. Ale ještě než ta olympiáda začala, než začalo to sportovní klání, tak probíhala celá řada konferencí a debat na to, jak se bude vyvíjet do budoucna sportovní celková tělovýchova. A v tuhle tu dobu před 90 lety přišlo vlastně při jedné z těch konferencí celá mimořádná z ústa amerického biologa a lékaře mimořádný nápad, kterého se nakonec chtěl chytit Josef Goebbels, že v roce 2036 se budou v Berlíně opět konat olympijské hry. Ovšem do té doby vychová Německo mezi 20 nejlepšími atlety a 20 nejlepšími atletkami, které navzájem skříží, tak vyroste úplně nová generace atletů, která bude mimořádně vysoká, rychlá, hbitá, budou se zkoumat svalové složení a tak dále. A to všechno ale mělo vést, a to je ten rozdíl proti třeba tomu československému pojetí sportu, kdy to byla oslava ducha a krásy těla, k militarismu, těžkému militarismu. Čím lepší národní celek, zdravější, fyzicky zdatnější, tím lepší vojsko, tím lepší prostě ta možnost ovládnout ty ostatní. A to byl ten podtext, který byl na té olympiádě roku 36 cítit vlastně úplně všude. A to byl ten hlavní problém, proč ta Leni Riefenstahlová, když natočila ten dokument, tak nelze ho vnímat pouze esteticky z nových záběrů, z letadla, z nebo letecké záběry, pohledy ze spoda. Hitler, který byl sám o sobě malý, tak tam je obrovský, zatímco ten dav těch lidí je zase brán ze zhora dolů, takže najednou vám zmizí ty jednotlivé individuální osobnosti. Že? Tak tohle všechno byly nové pohledy, které ale měly vést právě k té militarizaci, o které už se v té době vědělo.
1: Ale jsou tam zobrazováni lidé různé barvy pleti. Tak ani to nemůže nějakým způsobem zjemnit tu nacistickou estetiku, kterou tady a tu myšlenku, kterou do té olympie promítla Leni Riefenstahlová?
0: Jestli to otázka jako čistě na mě, tak z tohoto hlediska sice natáčela různou barvu pleti a natáčela tyhle věci, ale v kontextu toho, co ta diktatura hlásila, to znamenalo, tyhle lidé budou stejně zlikvidováni, protože nejsou hodní žití. Jo? To znamená, buď je využijeme, anebo je zavraždíme. A to v tom roce 36. Hitler byl snad jediným politikem v Evropě, který 20 let dopředu říkal v Mein Kampfu, že bude vyvražďovat ostatní národy. To nikdo jiný jako neudělal takhle otevřeně a přesto ho nechali dojít tak daleko, že se to nakonec stalo. A tohle byl ten bod. Ten film neměl ukazovat tu krásu lidského ducha jako pro všechny stejnou, ale selektivně jenom pro některé.
1: Matěj, o Leni Riefenstahlové se ale mluví také jako o inovátorce. A opět, můžeme oddělit inovátorské praktiky ve filmu od ideologie?
2: Tak to jde o to, jak se na to jako vidíváme. Samozřejmě nějaká formální analýza filmu bude tvrdit, že to jakoby možné je.
1: Myslím,
2: že
1: to nemá velký vliv, samozřejmě měla vliv na tu sportovní reportáž, proto se na to
2: určitě,
1: vlastně...
2: jako je to ironie, ale souvisí to také s tím, že filmové médium není tak staré, takže ty velké diktatury a velké totalitní režimy 20. století se prostě trefily do doby, kdy se rozvíjel taky film a filmová technologie, a protože jak třeba Sovětský svaz, tak nacistické Německo si uvědomovali sílu toho média, tak samozřejmě umožňovali filmařům s nějakými třeba vyššími rozpočty s tím médiem experimentovat, a proto nám vlastně jak ze Sovětského svazu leninského, tak z nacistického Německa vstoupili po té formální technologické stránce některé filmy do učebnic prostě filmové formy a filmového stylu, protože zkrátka v těchto zemích mělo filmové médium nějaké výsadní postavení, samozřejmě se do něj sypaly státní peníze, protože si ty režimy uvědomovaly sílu toho masového média, kterým tehdy bylo samozřejmě možné sdělovat nějaké myšlenky a šířit ideologii mezi masu obyvatelstva. Takže myslím si, že to jakoby do nějaké míry oddělit jde, ale jakoby není to, nebo my můžeme pojmenovat technologické inovace, které pocházejí z těchto filmů, ale za mě to nijak neospravedlňuje to, že ty filmy hlásaly nějak

0: nějaké zrůdné ideologie a jakoby nenávistné myšlenky. Vlastně o to je to děsivější, pokud film hlásá, nebo jakékoliv prostě masové médium hlásá nějaké jako obludně nenávistné myšlenky a navíc to dělá jako inovativně, navíc to dělá působivě a takže to dopadne tam, kam má, no tak o to je to vlastně děsivější.
1: No já jsem jenom chtěl dodat, že umění nebo celý dějiny umění nejsou nějak jako, že to je esenciálně něco jako dobrého, že prostě v dějinách umění to máme vlastně od vlastně prvopočátků spojený často s režimama nebo prostě s mocí obecně a tady v tomhle tom není vlastně žádný rozdíl, jo? Že to není ospravedlnění, ale prostě dějiny umění jsou rozhodně spojený s mocí a často velmi problematickou.
2: A má umělec tedy na výběr, když se tím nějakým způsobem inspiruje, i když vlastně tu myšlenku jako nepodporuje, ale nějakým jako nějakým řemeslem se tedy inspiruje, protože to řemeslo je inovativní. Jak to vy umělci vlastně vnímáte?
1: Já ještě jako taky trošku odbočím, ale snad stejným směrem, jako ta otázka byla položená. Mně na tom příběhu Leny Riefenstahlové přijde hodně zajímavý to, že jde vyprávět taky jako takový příběh emancipace ženy, která z herečky a vlastně jako z objektu, který je snímaný, tak se posunula do role tvůrkyně. A myslím si, že tohle pro ní, ale třeba i pro řadu žen i v té době, mohl být opravdu takový emancipatorní prostě příběh. Ale to neznamená, nebo často to je přímo v konfliktu s tím, co to znamenalo pro jiné skupiny lidí. Ale ještě jako s tím výběrem, tak je samozřejmě snadný říct, že každý má na výběr a já si myslím, že ve výsledku má, no. Že to je nějaká osobní zodpovědnost.
2: Pojďme se posunout od Leny Riefenstahlové k tomu umění jako takovému. Vynikla by zrůdnost nacistického umění, kdyby vedle něj paralelně neexistovalo nacisty vyčleněné zvrhlé umění? Možná to je taky nejdřív ten historický kontext, aby nám doplnil Vojtěch Kincl.
3: No tak veškeré ty zařazené směry dadaismus, futurismus a další, které nacisté vnímali jako to zvrhlé umění, tak ale využívali. Jim šlo o to využít tu novou moderní techniku pro člověka, kterou chtěli ovládnout k těm konzervativním hodnotám. Jo, takže oni velmi jako umě, a to mně přijde, ty diktatury to zvládají všechny, prostě osvojit si ty nejmodernější prostředky pro to, aby dokázali to obecenstvo, to posluchačstvo, voličstvo ovládnout a nějakým způsobem s ním manipulovat. Já bych jenom si dovolím, teď mě napadly dvě věci k tomu, jestli ta olympiáda a to, co Leny natočila, mělo nějaký jako vliv na tu společnost, tak dám dva takový příklad, když pojedete dneska do Jáchymova v Krušných horách, tak na jedné z fasád rohového domu ještě uvidíte olympiáda 1936, kterou tam někdo prostě s tím symbolem toho obrovského jako výkonu toho Německa, které mimochodem mělo olympiádu pořádat v roce 1916 a vlivem první světové války to bylo zrušeno, takže dostali druhou šanci a zneužili ji tímhletím způsobem. Jo. Tak to je jeden takový ten symbol toho, jako toho vnímání i za hranicemi toho Německa v tom německém společenství, že to je obrovský výkon. A druhý případ, když jsme chystali výstavu k pražskému povstání v roce 45, je tam jedna z fotografií, kdy vlečou ženu v kabátě čeští civilisti ozbrojení v těch, s těma trikolorama a ona musí jako potupně níst před sebou knihu s nápisem Olympia 1936. Jo? Takže ono to je vnímaný, ještě ten symbol, i ta olympiáda byla vnímaná v Československu jako zneužití té olympiády píské myšlenky a to samozřejmě ta válka ještě následně posunula opravdu jakože, že si toto posluchačstvo velmi intenzivně uvědomovalo. Takže tohle to bych jako chtěl zdůraznit, protože si myslím, že je důležitý nebavit se jen o tom roku 36, ale že ten dopad se prokázal právě s tou válkou a to, co všichni cítili, tak nakonec viděli s těmi zničenými ruinami Německa, Francie, Československa, že prostě ta olympiáda byl jeden ze zlomových okamžiků, který ale právě ta Leny tím svým uměním a tou schopností dokázala vtlačit tu jako nekritický pohled na nacistické Německo v polovině 30. let.
2: No a teď, když se posuneme tedy k roku 1937 a té výstavě zvrhlého umění, kterou se tady snažím podsouvat, jak důležité to bylo, že právě se vyčlenilo, tak možná máme tady kritika umění. No. Tak to je otázka na vás, Matěj.
0: No, já myslím, že by to, že jakákoliv prostě státní doktrína, která nějakým způsobem nařizuje, jak má vypadat umění, jako bude problematická. Tohle byl prostě program, který šel ruku v ruce. Ta slavná výstava zvrhlého umění, která se konala v Mnichově, byla vlastně, ona takhle, z pohledu dějin umění je vlastně vnímaná jako nějaký ten prostě velký milník, jako něco, co tady do té doby nebylo, ale ona byla doplňkem výstavy německého umění. V Domě umění v Mnichově, který je do dneška prostě špičkovou institucí na poli jako evropského současného umění, se konala výstava toho jako vzorového nového německého umění, které nějakým způsobem jako tendovalo ke klasicismu, k tomu zdravému tělu a to všechno, ale zase jako navazovalo i na nějaké modernistické tendence dřívější. A na jiném místě v Mnichově, byl si ve staré jako maštali, bylo vystavené to zvrhlé umění, které teď má vlastně Německo zavrhnout a skoncovat s ním. Takže tenhle doktrína nebo tenhle jako program toho nacistického státu, nacistické kultury byl vlastně budovaný na nějaké jakoby téhle dichotomii. Takže jako si myslím, že to vlastně jenom podtrhuje celý ten problém, no, celou tu zrůdnost, ale že by to jako bylo problematické i bez toho. Co je ale jakoby zajímavá věc, ono se to zdá jako, že to je něco jako hrozně dávno, ale to tady jenom chci jako, aby padlo. Ta akce zvrhlého umění měla fakt jako velký rozsah. Obnášela vyhazování a vyřazování děl z veřejných muzeí umění, prostě z muzeí umění, která jsou do dneška jako špičkovými institucemi v Německu. A tím pádem byly vyházené vlastně exponáty, které v těch institucích do dneška chybí. Příklad jeden, nedávno proběhla v Drážďanských státních uměleckých sbírkách skvělá výstava Edvarda Munka a Pauli Moderzon Becker a bylo tam vlastně Munkovo dílo připomenuté zapůjčeným obrazem, který byl verzí díla, které státní umělecké sbírky v Drážďanech měly a zbavili se ho jako zvrhlého umění. A do dneška jim vlastně chybí. Stejně tak, když přijdete, teď aktuálně probíhá skvělá roční výstava v Lipském muzeu výtvarných umění, která připomíná lipskou výtvarnou scénu a ta modernistická meziválečná éra tam jako skoro není zastoupená, protože Lipské muzeum umění, které je jedním z nejstarších německých muzeí umění, vyházelo prostě meziválečnou modernu v rámci akce zvrhlého umění a do dneška ho prostě má v těch sbírkách málo. To je prostě zásek v té jako německé kunsthistorii a muzeologii, který je prostě v konvolutech a ve sbírkách těch děl, ve sbírkách těch muzeí, jako na konkrétním zastoupení děl jako dodneška čitelný. Ta muzea jako by dodneška prostě po jako 90 letech ten deficit prostě nemohla už dohnat.
1: Jsem to ještě chtěl doplnit nebo okomentovat tak, že to byl jako důležitý princip ukazovat právě i to zvrhlé nebo nežádoucí a konec konců třeba v Praze je i dnešní podoba Prahy tímhletím hodně formovaná, protože to, že tady máme řadu synagog, které nebyly zbouraný, tak to je důsledek toho, že to mělo být vlastně muzeum mrtvého národa. Takže ten aspekt toho, že zároveň ukazuju i to, co je to nežádoucí, nepřátelské, tak to bylo něco, co s tím bylo hodně spojený. A třeba pro mě ještě, když o tom uvažuji jako zajímavá, i když se netýká přímo umění, tak potom ta F škála, s kterou přišel Adorno v 50. roce, kde je to vlastně určitě jako osobnostní test, který poukazuje na nějakou inklinaci k autoritářství a jako je to F škála jako právě v odkazu na ten fašismus a tam právě to vymezení se je jako vlastně určitý typ jakoby agrese a poukázání na toho špatného druhého někde jako jedna z těch zásadních otázek, které tam jsou a tohle to bylo přítomné i v tom, v té prezentaci umění ukázat to vhodný a to nevhodný.
3: Jenom mě napadá tady, jak jsme rozjeli debatu na to Entate Kunst 1937, tak celý ten princip začíná už v květnu 1933 zase vyčleněním literatury. Jo? Takže pálení knih na náměstích v německých městech a nás jako Československo se to dotýkalo skrze naše autory, takže Jaroslav Hašek byl mezi těmi zakázanými a pálenými. Dobře, Franz Kafka například, který tam byl jako likvidován. A to vlastně jako vnímalo i to Československo v té době jako velký problém. Dokonce ve stejné době, kdy je informace v pražských listech, jako německých pražských listech, tak vychází velký rozbor knihy Adolfa Hitlera a je to podepsaný pseudonymem a byl to dokonce Tomáš Garrigue Masaryk, který prostě rozebral tu práci, upozorňoval na to, co ten Hitler vlastně chystá. A tady máme najednou propojený tyhle ty dvě informace. Jo? Pozor, ta kniha je nebezpečná, je to hrozná blbost, ale je nebezpečná a současně v Německu už se děje to, že ty intelektuální elity začínají být páleny na těch ulicích. A nevycházelo to, pozor, z té fašistické strany jako NSDAP, ale vycházelo to ze studentských a univerzitních kruhů, aniž by vyloženě do toho tlačila ta NSDAP. Takže tam bylo zajímavé, že to pnutí zničit literaturu a následně se to projevilo i v tom výtvarném umění a dalším, tak vycházela ale zevnitř bez té stranické příslušnosti těch vyloženě jako pátračů po tom, kdo má být zlikvidován.
2: Jak je to možné?
3: Těžko vysvětlitelné, prostě nenávist, protože Německo, my si to tak vysvětlujeme, můžete mít jako jiný názor, ale obecně v té historii panuje to, že tím, jak Německo prohrálo válku, ta dlouhodobá frustrace, pocit nespravedlnosti, protože prohrálo, ale na jeho území cizí vojáci nevstoupili, takže proč vlastně prohrálo, hledání toho viníka, tak se najednou projevuje i v literatuře, která je těžce protiválečná. Erich Maria Remarque byl jeden z prvních, který měl být pálen na těch hranicích a naopak vzývána byla literatura, která válku a nenávist a zlobu a tuhle agresi oslavovala. Takže ta frustrace v těch rodinách, těch tátů německých, kteří se vrátili z války, mnoho z nich se nevrátilo, někteří se vrátili s postižením, tak se přenáší do té rodiny, protože vlastně jaký to teda celý mělo smysl, když jsme tu válku prohráli. Jo? A přichází ten zlom, pojďme s tím něco udělat, je tady najednou Hitler sám voják ze zákopu, je tady Hindenburg, který to celý vedl a je ochoten s tím Hitlerem si potřást rukou a nastupuje nová éra té sounáležitosti toho obyčejného vojína s tím generálem, s tou elitou první války, ten obyčejný chlap z těch zákupů a my to změníme, my to Německo vlastně uděláme novým, lepším a ty viníky, ty komunisty, židy, výtvarný umělce, literáty, ty všechny pošlem do lágru a nebo je zničíme, vyženeme ze země.
2: Vojtěch Kincl upozornil na velmi důležitou věc a to je to, že nacisté sice odsuzovali všechno, co nebylo klasicistní, ale zároveň vlastně čerpali z těch moderních směrů a možná nejlíp se to promítá na Bauhausu. Koukám se pořád na Pavla Sterce, že se budeme bavit o Bauhausu, aspoň chvíli, protože tam mně přijde velmi zajímavé to, že z těch 900 studentů a profesorů a těch umělců asi 200 z nich sympatizovalo s nacismem. Mě třeba šokovalo, že jsem se dozvěděla, že Mies van der Rohe, známý architekt, který navrhl vilu Tugendhat pro židovského obchodníka, vlastně byl jeden z těch, který chtěl, aby podepsali umělci Goebbelsovu výzvu na podporu Adolfa Hitlera. To mě šokovalo teda.
1: Já bych tím nechtěl, a Bauhaus rozhodně nejde vůbec zredukovat jenom na ty architekty, ale navážu, že zrovna architektura je hrozně závislá na té moci a vlastně ty architekti, když nemůžou realizovat na rozdíl třeba od řady výtvarných umělců, který můžou realizovat ty věci i jinak, tak když nechtějí zůstat u skic, tak jsou často ty architekti nejnáchylnější. Jo, ale
2: jsou pod tlakem.
1: A nebo i přesně jako ten oportunismus u nich prostě má nějaký, jsou prostě v tomhletom často snadněji korumpovatelní. Nicméně Bauhaus se nedá spojovat jenom s architekturou, spíš je to taková glosa k tomu.
0: Asi to není úplně odpověď na tu otázku, ale taková jako zajímavá zákruta celého toho příběhu. Nedávno vyšla v němčině skvělá knížka, která popisuje příběh životní vlastně studenta Bauhausu France Ehrlicha. On to byl takový jako extrémně ctižádostivý designér, který pravděpodobně Bauhaus ani nedokončil, nicméně za války skončil jako levičák v Buchenwaldu, v koncentráku. kde se potom nějakým způsobem snažil fungovat i tak, že v rámci prostě nějakých dílen v tom koncentráku pracoval jako designér. Mimochodem na bráně Buchenwaldského koncentráku je nápis Jedem das Seine, jakoby ironické každému to jeho, který vykoval podle svého návrhu právě Franz Ehrlich, jakoby v bauhausovském modernistickém písmu. Že ten jako koncentrák Buchenwaldu, to je jako jedno z těch hlavních míst té jako hrůzy toho, té nacistické ideologie, mělo prostě na bráně nápis jako navazující na bauhausovskou modernu, jako vlastně úplně jako absurdní situace. A Ehrlich třeba dělal to, že pro vily důstojníků SS, které byly na takové příjezdové cestě k tomu koncentráku, které tam nestojí, jsou tam v nich už jenom takové rozvaliny, navrhoval vestavný nábytek. V těch vilách byl vestavný nábytek podle vlastně návrhu Ehrlicha. A on pak, když jakoby se vrátil z koncentráku, tak ty svoje prostě designové ambice se snažil realizovat za NDR, kdy navrhnul něco, co je vlastně východoněmeckou obdobou československého univerzálu. A ten systém vlastně navazoval na to, co už využíval v těch vilách pro ty SS-many v tom Buchenwaldu. Jakože to je prostě celý jakoby fascinující jako splet nějakých jakoby vlastně osobních motivací, kdy vlastně on se snažil nějakým způsobem jako přežít v podmínkách toho koncentráku jako fungovat v té době. Zároveň navazoval na to, že studoval na tom Bauhausu. A vlastně to ve výsledku dělá jako něco, co se nedá úplně rozplést skrze nějaké jako vzorce úplně jako logické toho, jak ty dějiny probíhaly, ale vlastně to ukazuje jako absolutně jako individuální cesty, které někdy vlastně těma dějinama můžou jakoby směřovat. A co je jako další věc, která souvisí s Bauhausem, a to jako je, to znamená, že jako nejspíš jako ta modernistická tradice může pořád jako někomu být trnem v oku, je dneska zase AFD zase prostě v tom Sasku Anhaltsku, kde mají teďko podle průzkumu 41% prostě, tak tam AFD plánuje ukončit jako památkovou podporu dědictví Bauhausu.
2: To jsem ráda, že jste to zmínil,
0: je to protože... Je to v té Desavě, kde se mimochodem ten meeting, kde AFD zpívala tu enderáckou hymnu, to bylo v Desavě, jakoby, jo. Takže tam se prostě dějou zase jako úplně šílený věci, který si myslím, že by nás neměli úplně nechávat v klidu, protože jako se v nich fakt jako objevují na jednou vzorce, kdy, já neříkám, že se opakujou dějiny, ale jako prolamuje se nějaký tabu, který prostě od vzniku Spolkové republiky Německo a vlastně od vzniku NDR, která NDR byla postavená na nějaký jako antifašistický rétorice, v obou německých státech tohle prostě bylo až do loňského roku tabu. A teď se najednou vlastně jakoby přichází lidi, kteří mají šanci stát se třeba jako zemským předsedou vlády a vlastně jako relativizujou nějaký jako postoj, dosavadní postoj Němců v dědictví nacistický Třetí říše.
2: Jsem ráda, že jste to zmínil. Ano, přesně na to jsem se chtěla, tím jsem chtěla přejít vlastně k té současnosti anebo poválečné historii a zeptat se, začnu teda u Pavla Sterce, dá se vůbec říct, že se kultura někdy úplně zbavila té nacistické nebo fašistické estetiky? Že se vůči ní vymezila?
1: Tak zajímavý je, jak to třeba formovalo dost i třeba pak vysoké umělecké školství, anebo vůbec vlastně ten kánon v Německu, kdy naopak teda z toho umění, který předtím bylo tím zavržení hodným, tak se najednou vlastně stal ten kánon jakoby automaticky a pak to formovalo ty další jako generace a samozřejmě tohle to bylo přesně v té snaze to prostě takhle jakoby překlopit, ale zase trošku odstoupím jakoby zpátky k té předešlý otázce a to je jako, my to hodnotíme z toho dnešního pohledu, kdy jakoby víme, kam to všechno směřovalo. Ty lidi měli nějaký informace, ale řadu z nich si prostě nechtěli připouštět, nechtěli úplně slyšet. Některé informace opravdu byly prostě velmi, jako, nebo ten přístup k ním limitovaný. Takže jenom ta jakoby představa, že se zase ukážeme na ty jako by špatný umělce, který jako souhlasil s něčím zrůdným a my tady teďko máme jakoby jiný, který mají jiný hodnoty, že to takhle úplně nebylo. A ještě hrozně zajímavý příklad je práce Daniely Deutelbaum, což byla diplomka na FAMU, kde ona dohledala archiv fotografií židovských fotografů, který fotografovali vlastně arizovaný majetek. A vlastně si mysleli, že tímhletím typem nějaký participace trošku oddálej jakoby svůj osud. No zkrátka, oni samozřejmě k tomu zase přistoupili jako k nějakému vlastně umělecký realizaci. Ty fotky jsou právě modernistický, jsou krásné, ale byl to součást vlastně, vlastně dokumentace, jakoby jejich vlastní likvidace. Tím jsem jenom se chtěl dostat k tomu, že opravdu ta míra toho uvědomění, toho zvažování, jako kdy už a jestli a nakolik už s tím jsme spojení, jak můžeme vystoupit a jakoby kam, že to jsou prostě náročné otázky a myslím, že jako soudit můžeme a máme nějakým způsobem, ale je dobrý si tohleto uvědomovat a hodně taky rozlišovat opravdu i jako v jakých letech, jak se k tomu potom třeba ty autoři taky zpětně stavili. Jo, když to vrátím zpátky k té Leny, tak tam je to jako hrozně zajímavý v tom, že přesně ona jakoby říkala to prostě umění a politika je někde úplně jinde a to mně přijde vlastně docela signifikantní. Potom jezdila do té Afriky a vlastně mám pocit, že to bylo celý jako snaha ukázat, že vlastně ona tu rasovou teorii jako nikdy nepovažovala za důležitou a přitom je z toho velmi zřetelný, že to tam pořád jakoby přítomný je a zase na případu třeba nějakých s fašistickým režimem v Itálii spojených režisérů, tak ty potom nastartovali takový jako žánr mondo filmů, který vlastně právě byly o různorodosti prostě světa a jezdili prostě po celý země kouli a byl to nějaký způsob nějakého vnitřního jakoby odčinění. Takže jenom jako zase tady přes tuto odbočku se chci dostat k tomu jakoby dnešku, že jako říct si, že nacistický, fašistický umění je špatně a my se s tím jako nestotožňujeme a děláme něco jakoby jinýho nebo jednoduše jakoby proti tomu, že to je strašně jakoby schématický a zase, když se vrátím k tomu Benjaminovi, který říkal, že vlastně pro něj, nebo to je jedna glosa taky u něj, jo, to není nějaká jako zásadní, tak ta jako estetizace té politiky, to je něco, co řada umělců dneska dělá a nemusí to být nic, co je jako explicitně teďkon spojený s nějakým jako nacistickým nebo fašistickým odkazem, ale vlastně tím nastupují do něčeho, co je velmi podobný.
2: Právě ta estetizace politiky, je to i skrze umění? Už jsme tady zmiňovali AfD, ale vzestup nacionalistických stran v Evropě není to jenom AfD v Německu. Jsou to i pravicové síly nebo nacionalistické síly, abych to řekla, v Itálii, ve Francii. No, dívám se na historika.
3: No, já jako spíš přemýšlím teď, ten zásadní problém je pořád to, že ten umělec věděl, proč to dělá a věděl, že tím podporuje nějakou myšlenku. Nebylo to jako, pojďme natočit film, on prostě to dělal s tím, že tomu obecenstvu něco chtěl sdělit a to něco bylo vždycky spojené, pokud se bavíme o té Leny v těch 30. letech, prostě s rasou teorií, která jako se aplikovala tím nejstrašnějším způsobem a to už nejde říct. V roce 36 už ona nemůže říct, no já jsem nevěděla, že tady budou nějakým způsobem omezovat Židy. Jak jsem to mohla vědět? No věděla, protože ty zákony platily, ty byly přijatý prostě. A ty zákony navíc nebyly přijatý zase zhora, že by to nařídil, já nevím, Goebbels, Himmler a ostatní, ale vycházely z běžných jako veřejných vyhlášek v Německu, které tam začaly v městech vznikat už v roce 31-32 a posouvaly se dál až do toho velkého jako státního zákona toho, těch norimberských zákonů. Takže tohle všechno nejde oddělit, že by ten umělec jako si mohl říct, no já jsem jako na tom nenezvinu, že já jsem to nevěděl, nebo já jsem jenom tvořil. No tvořil to v tomhletom kontextu, že to nejde rozdělit, protože natočit fitness a natočit Olympii, tak stejně budete točit stejná těla, ale po každý to může mít ten jiný kontext. A o ten právě jde, o to, v jakých podmínkách to vznikalo. Takže i dneska, pokud máme umělce, kteří točí, točí reklamní spoty, točí volební spoty a podobně, tak tam do toho vkládají vždycky nějakou tu myšlenku. A my teď jako lavírujeme nad tím, a to byl zrovna ten případ, kdy nám to přistálo na stole jako akademii nebo historickým ústavu, aby jsme se vyjádřili k vydávání reprintů nacistických časopisů z roku 39-40, včetně kalendářů nakladatelství Naše vojsko. Jo, prostě to přišlo. Jestli to už je jako propagace nacismu, nebo není to propagace nacismu, ten soud ještě teďka trvá, ale vlastně ty první rozhodnutí, které přišly nedávno, je, že to nakladatelství musí zaplatit pokutu, je tam podmínka udělená vlastně za tu propagaci. Ale zásadní věc je, že Adolf Hitler, když ho dáte kamkoliv, tak vlastně nemůžete trestně stíhat. On není symbolem nacismu, to je hákový kříž, jo? Ale byl by problém, pokud si natisknete Hitlera na tričku a půjdete s ním do Terezína. A ten kontext, tohle to všechno musíme jako nově hledat a nově definovat a nově vytvářet, protože těmi technologiemi, tím rozšířením internetu, tím rozšířením té jednoduchosti, kdy ty materiály můžete tvořit, tak se nám vlastně jako variabilita toho zneužití otvírá. Já mám obavy, že dneska ty politické strany, které tady tak jako vnímám z té pravicové strany, a to je jedno, jestli to jsou naše jako v České republice, nebo to je Polsko, který taky sílí, Francie a podobně. Jestliže nezačneme včas jako to sekat a říkat tak takhle prostě ne, tak se to rozjede a najednou to budeme normalizovat. Jo? Najednou se nám to jako rozplizne. A tady vidím ten hlavní problém.
2: A co ironizace nacismu, fašismu? Někdy umělci k tomu přistupují, dívám se teď na Matěje a na Pavla, aby se vyjádřili k tomu, jak se postavit k tomu, když někdo zneužije nacistické nebo fašistické symboly a potom na svoji vlastní obhajobu říká, že to vlastně chtěl ironizovat, že naopak na tom chtěl poukázat, jak to je nesprávné.
1: No já si myslím, že paradoxně jako v tom českém mediálním prostředí tady jako proběhly ty kauzy třeba prostě s Václavem Ztratilem nebo částečně jako s Markem Térem, a to je svým způsobem jako absurdní, protože od jako queer umělců a od umělců, který jako celoživotně nejenom jako je úplně jasný, jaký zastávají názory, ale opravdu i pracují s nějakou jako performativitou a vlastně s přejímáním nějakých jako rolí v rámci opravdu jako té tvorby, je takováhle skandalizace vlastně, myslím si, ve výsledku dost jakoby škodlivá, protože to právě neukazuje na to, že ty daleko jakoby nebezpečnější projevy jako jsou někde jinde a ne v tom, že někdo ve svém videu má prostě někoho v nacistické uniformě. Jo? Jako v českém prostředí to třeba byly tyhle ty dva, ale jakoby v Polsku od Artura Žmejevského a Zbigniewa Libery a takhle můžeme jmenovat jakoby řadu lidí, kteří s tím pracovali, a přesně to vyvolalo takovou jako levnou clickbaitovou jakoby bouři. A ty skrytější projevy, které většinou bývají sofistikovaný a právě jsou nenávistní, tak jsou minimálně pro ty média často prostě hůř identifikovatelný, takže vlastně jako prochází. A jako ještě tak před 15 lety, myslím, byla na Umprumce přímo vlastně v Galerii 207 výstava, která jako mapovala, kdo na umělecké scéně je židovského původu, a vlastně to tam tak jakoby proběhlo dost bez povšimnutí. No.
0: Já bych ve vztahu té ironii souhlasil v tom, že to, že se někde objeví prostě SS uniforma, ale je pak jako třeba v nějakým jako kontextu. Jsem přesvědčený, že ironie může ve výsledku jakoby jako bourat to zlo, nebo může ho nějakým způsobem jako to zesměšnění, a ta ironie vždycky je podle mě v tomhle velmi jako silnou zbraní. Myslím si, že ta kauza přesně jako videa Marka Téra je jako absurdní, jako a to už je teda hodně dlouhá doba, ale jako uzavření výstavy, která byla nějakým způsobem jako skandalizovaná, to mi připadá jako hodně vyhrocený příklad něčeho, co jako ve výsledku jako díla, který v žádném případě nemůže být jako nařčený z toho při nějakým jako rozumným uvažování, že by propagovalo nacismus nebo jakýkoliv jako nenávistný myšlenky. Naopak, no, takže tam si myslím, že ten humor může jakoby fungovat, a jako navíc jako v našem kontextu, v kontextu jako českýho humoru, který nějakým způsobem jako humor je vždycky nějak kulturně kódovaný, a prostě v české kultuře je nějaká satyra, který jakoby není nic moc svatý, má nějakou jako tradici a dokážeme to třeba na nějakých jako paralelách asi vyhodnotit. Myslím si, že třeba v Německu tohle je jako o dost jiný a v Německu je samozřejmě ta citlivost třeba, pokud se teda nebavíme o mítincích AFD, jako pokud se bavíme o tom, jak jako fungovalo poválečné Německo dosud, tak tam jako vlastně jakýkoliv použití nějakého symbolů nacismu je jako hodně za hranou a to jako používání je velmi obezřetný a jako velmi jako nějakým způsobem se tam nakládá i s nějakou pietou, jako vůči třeba obětem a tak. Takže to, co třeba jako v nějakým kulturním kódu jako českýho humoru může projít, tak si myslím, že jako v Německu by neprošlo třeba nikdy, ale je to opravdu spíš už o nějakým jako i komunikačním kódu té konkrétní společnosti a toho kontextu, do kterého vlastně to dílo vstupuje a pro které je třeba i vytvořený.
2: My jsme tady až dosud vlastně se bavili o tom, že, nebo aspoň tak mi to z toho vyplývá z té debaty, kterou tady vedeme, že nelze úplně se omilostnit, jsem-li umělec a dám-li se do služeb nějaké takové ideologie. Ale pojďme si říct, a je to otázka pro všechny stejná, na co si dávat pozor jako divák, jako příjemce, jako konzument toho umění, co nás může vtáhnout, aniž bychom si to naplno uvědomovali. A zároveň tím do sebe nasáli nějakou myšlenku, která ve výsledku není dobrá. Tak začneme.
3: Já si myslím, že všichni jsme dostatečně rozumní na to, aby jsme pochopili, když je zesměšněna oběť. Nebo někdo, kdo se nemůže bránit, někdo, kdo je slabý. V ten okamžik nejde o satiru. V ten okamžik je to propagace něčeho, co útočí na ten nejslabší článek v té společnosti.
2: A když je to krásné umění, jako se tedy Leny zaštiťovala, že ona ukazuje ta těla, teď propaguje ten zdravý duch ve zdravém těle.
3: Ano, ale v pozadí jsou koncentrační tábory a od roku 1938 aktivní likvidace zdravotně postižených. To už ale ten režim hlásal od roku 1933 zákonem o veřejném zdraví. Takže ona
2: věděla,
3: že...
2: V dnešním kontextu, když uvidíte takovou reklamu na krásné zdravé tělo...
3: Takže nemám v pozadí to, že platí zákon, že kdo není zdravý, nemá mezi námi co dělat. Naše zákony jasně říkají, že všichni máme ta stejná práva a naopak máme skupiny obyvatel, kteří v důsledku druhé světové války jsou ještě navíc zvláště chránění. A to jak v době míru, tak v době války. Ve chvíli, kdy někdo přijde a tohle začne narušovat, tak si myslím, že by měli všem vylítnout takhle ty antenky nahoru a říct tak pozor, tady už jdeme jako někam, kam to prostě nepatří. Takže zesměšnění oběti budoucí není prostě jako žádným humorem nebo žádnou satirou nebo něčím podobným. Český kód, český humor.
1: Ale zároveň bych chtěl trošku jakoby kontrolovat, jo, a já sám jsem židovský rodiny, jako řada jako mých příbuzných zahynulo v koncentráku, ale třeba právě v kontextu polského umění to slavné dílo Zbigniewa Libery, to Lego Concentration Camp, kde teda jsou jako vlastně je postavený koncentrák a jsou tam ty Lego figurky. Jo. Pro mě tohle to není o zesměšnění těch obětí, ale právě to poukazuje na to, jakým způsobem se třeba s tím odkazem jako pracuje. A tohle to se dá rozlišit. Ta samá věc by velmi snadno mohla být opravdu jakoby odpudivá, ale když tam je dostatečná snaha a intence a od začátku jako komunikovat to, že to je nějaká metarovina, že to právě jakoby tou určitou jakoby provokací právě tohle tématizuje, tak si myslím, že je v pořádku, aby takový umění jako vznikalo, jo, ale to jde trošku proti tomu, že i jako, jo, nebo další jeho dílo, se jmenuje to Positives a tam právě ty otřesné fotografie i z koncentračních táborů jako reinterpretuje s dnešníma lidma jako v nějakým jakoby pozitivním kontextu, ale vizuálně to na to odkazuje, ale zase je to komentář k tomu, jakým způsobem se s tím odkazem vlastně pracuje právě mediálně a jakým způsobem to jde otáčet a pak je to podle mě v pořádku.
2: A útoky na queer komunitu třeba i v současné době od některých politiků nebo jenom takové právě zesměšňování. Není tohle už právě to, na co bychom měli být velmi ostražití?
3: Já to teda ostražitě a tvrdě komentuju, pokud se to někde objeví. Takže jestli někdo přijde s tím, že jako politicky prosazuje útoky tohoto typu, tak jako vydávám jasně stanovisko, že takhle se chovat nebude, protože to je odkaz na 30. léta, na 40. léta a mají to takové a takové důsledky. My máme to pohodlí, že tím ta Evropa už prošla, že víme, jaké ty myšlenky na začátku mají konce, takže máme dostatek nástrojů na to, abychom včas reagovali. A to je důležité. A v těch případech, které my jsme třeba řešili po trestně právní rovině, jakože jsme se mohli přičlenit nebo jsme byli přizváni k nějakému řešení podobného, tak mně se zdá, že třeba česká policie, české soudy v tomto ohledu jednají teďka už zvláště po začátku války na Ukrajině jako mnohem ostřeji, jo? Jako rychleji a jsou takový jako pružnější, zatímco do té doby to bylo takové spíš jako nechávání, jo, ta pravicová extremistická scéna, tak teď ty projevy jsou takový, bych řekl, rychlý, ale na druhou stranu je tady problém, pořád máme Facebook, sociální sítě, napíšete tam cokoliv, těžko se vám prokáže, že jste to psali vy, že prostě můžete se vymluvat stokrát a pokud tamhle v Kalifornii nedají povolení k tomu, že ten facebookový účet můžou identifikovat, tak ta policie si neškrtne. Nemá šanci, nemá jak. Jo. Takže to je jako problém, tenhle digitální. Ale ještě já jsem chtěl říct, zrovna tenhle ten případ to Lego a podobně, tam ale ten autor říká, s jakou myšlenkou do toho vstupuje a pokud je tam kontroverze, tak jí dovysvětlí. Ale není to o tom, že prvoplánovitě půjde po těch obětech a ty zesměšňují jenom proto, že je to žid a má být v koncentráku.
1: V tom si úplně souhlasím. Tam,
3: to jsem myslel to, tak já, no, bychom no. Si to vyjasnili.
2: No. Tak Matěj, abychom vás toho nevynechali, chcete ještě něco dodat na toto téma?
0: Já si jenom myslím, že ještě jako taky potom samozřejmě nějaká otázka i jako u toho, když jsem mluvil o tom společenským nějakým jako kódu toho humoru, tak i ten se jakoby vyvíjí a myslím, že je dobrý ho vnímat třeba v kontextu nějaký doby. Myslím si, že jako dneska leckdo z autorů nějakých jako nenávistných komentářů se rád odvolává na českou sodu. Myslím si, že v tomhle jako za mě třeba česká soda už prostě jako dnešnímu nějakému jako společenskému kódu prostě nevyhovuje. Už se na ní, já bych se na ní spíš díval jako na historický artefakt, jako něco, co mohlo fungovat jako v nějaký době, ale dneska už se na to koukáme prismatem toho, že koukáme na něco jako vlastně 30 let starýho, ale kdyby vznikla, jako kdyby některý ty jako fóry z český sody vznikaly dneska, tak si myslím, že by jako nemohly být tolerovaný. A to je právě, jakoby, si myslím, nepochopení i ze strany třeba některých, jakoby, některých jako autorů, nebo nepochopení, možná naopak dobrý pochopení a jenom jako zneužití toho, že jako byla doba, kdy tohle prošlo ve veřejnoprávním médiu. Dneska už by to neprošlo, všichni to víme, ale do nekonečna se na to můžeme odvolávat. Takže si myslím, že je jakoby dobrý jako vždycky uvažovat i o nějaký jako aktuální době, o aktuálním kontextu, ale to slovo jsem tady použil asi tisíckrát, takže si myslím,
2: všichni,
0: že to
2: je dobře
0: ten,
2: připomínat jakoby, si, že je důležité vždycky vidět
0: jako v
2: ten
0: jaký
2: kontext,
0: situaci, ano, na jakém místě, ano. A o čem teď zrovna jakoby mluvím.
2: Výborně.
1: A jenom úplně v takový mikro zase návaznosti, jenom řeknu, že ta Leny Riefenstahlová tehdy reprezentovala to jako pořád ještě rodící se, nebo už nějakou tradici, ale velmi krátkou a vlastně to strašně jako dynamický médium, který mělo tu schopnost mluvit k těm masám. Dneska se to trochu jakoby posunulo a opravdu jako řada třeba influencerů, který i jakoby nejsou úplně vidět pro komunity, který to právě nevyhledávají, tak jsou vlastně pod nějakou naší jako rozlišovací schopností, ale jakoby tam řada z těch jakoby nejvíc problematických věcí, ani ne v tom jako galerijním umění, ale tohle to je něco, co minimálně je třeba jako sledovat a vlastně být schopný na to reagovat včas.
2: A já děkuji moc našim hostům, protože to byla velmi podnětná debata. Děkuji umělci Pavlu Stercovi. Děkuji publicistovi Matěji Forejtovi.
0: Já taky děkuji.
2: A děkuji historikovi a pedagogovi Vojtěchu Kinclovi. A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.
4: Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Pražské nemocnici na Bulovce je hospitalizovaná žena s podezřením na nebezpečnou nákazu. Maďarské firmy i památky omezují spotřebu elektřiny. Vláda kvůli suchu chystá odstavení jediné jaderné elektrárny. Fotbalisté Plzně hostí ve druhém ligovém kole brněnskou Zbrojovku. A zítra bude oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky, teploty do 31 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Pražská nemocnice Bulovka dnes přijala ženu s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojovala s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
6: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí Pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
7: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
6: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky. O jakou nákazu se jedná, by lékaři měli vědět už zítra.
8: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
6: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácevých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Radiožurnál.
5: Maďarská jaderná elektrárna Paks oznámila další omezení výroby elektřiny. Premiér Peter Maďara včera řekl, že nejpozději do středy by mělo dojít k jejímu úplnému odstavení kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z něj už totiž k chlazení jediné jaderné elektrárny v Maďarsku nestačí. Velké firmy i úřady začaly omezovat spotřebu elektřiny.
9: Premiér Maďar připustil, že nelze vyloučit krátkodobé lokální výpadky elektřiny.
10: V Maďarsku jsme nikdy nezažili takzvaný blackout a ani by k němu dojít nemělo. Způsobil by obrovské škody lidem i ekonomice. Musíme proto udržet bezpečné dodávky elektřiny.
9: Úsporná opatření se mezi tím šíří napříč Maďarskem. Firmy omezují výrobu i provoz kanceláří, letiště snižuje výkon klimatizace, obchodní centra spotřebu elektřiny a zhasnou také dominanty Budapešti, včetně parlamentu nebo Budínského hradu. Cílem je snížit odběr hlavně mezi 5. a 10. hodinou večer, kdy je síť nejvíc zatížená. Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes pořádalo tradiční dny řemesel. Desítky kovářů tam před návštěvníky předváděly tradiční zpracování železa u více než 20 výhní rozpálených až na 900 stupňů Celsia. I přes tropické teploty u nich strávili celý den.
11: Největší zájem mají lidé o ukázky kování koní. Na dvoře fojtství podkovává koně František Jochec.
12: Když je to tak na rychlo, tak 2 hodiny, za 2 hodinky ten kuň pokud drží, tak to je dobrý.
11: Vedle kovadlin tam lidem ukazují i tavbu železa tak, jak se dělala před staletími, vysvětluje geoložka Andrá Dovicová.
13: V té nístěji se nám slepují kousíčky železa do podoby právě té železné houby.
11: V muzeu budou kováři k vidění do nedělního podvečera. Gabriela Hekl, Radiožurnál.
14: Fotbalisté Plzně hrají ve druhém kole šance ligy proti Zbrojovce Brno. Na stadionu Viktorie máme reportéra Lukáše Michalíka.
15: Krátce před startem druhého poločasu domácí vedou nad brněnskou Zbrojovkou 1-0. Skóre otevřel ve 14. minutě Kabongo, který se trefil hlavou po rohovém kopu Sojky. Viktoria je zatím aktivnější, v největší šanci hostů vychytal Vašulína golman Vígele. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Plzně Lukáš Michalík, Radiožurnál.
14: Slávia a Teplice jsou po 2 kolech 100%. Pražané vyhráli na stadionu Baníku Ostrava 4-0 a Teplice v Liberci 1-0. Slovácko hrálo s brněnským Artisem nerozhodně 1-1. Juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční triumf v short tracku. Další Češka Lucie Grohová byla 8. Zvítězila domácí závodnice Anja Grossmanová.
16: Nehoda na D5 u Berouna a na D1 uzavřený exit za Ostravou. Na dálnici D5 pozor na nehodu v Berouně ve směru do Prahy. Za nájezdem od centra na 18. kilometru havarovala 2 osobní auta. S opatrností projedete plynule. Na D3 z Českých Budějovic do Tábora vyšetřují nehodu u Soběslavy. Na 96. kilometru osobní auto ve Svodidlech, i tam opatrně. Na D1 z Ostravy směrem do Brna je uzavřený sjezd na Porubu a Klimkovice, exit 349. Vyšetřují tam srážku 2 aut. nedá se sjíždět ani najíždět. Na Porubu sjíždějte na exitu 354 a jeďte po Rudné. Na Klimkovice se dostanete z exitu 342. Naopak na Ostravsku je teď bouřka, silně prší, je snížená viditelnost, tak opatrně. Na D1 čekejte silnější provoz před Brnem ve směru od Vyškova. Zpomaluje se na kilometru 198 až do zúžení u dálnice D2 je to na necelou čtvrt hodinu. A se zdržením počítejte i na D2 před Brnem ve směru z Bratislavy. Před nájezdem na D1 do Prahy naberete asi 10-minutové zpoždění. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Lidský rozum se musí sklonit před vyššími silami. Všemohoucnost není lidská. Poněkud provokativní teze v 21. století, kdy se spoléháme na vědu a moderní technologie. Ty však pouze zrychlují paranoické procesy v individuální i společenské rovině, domnívá se ve své knize Paranoia, šílenství, které píše dějiny, italský psychoanalytik Luigi Zoya. V následujících minutách se pokusíme nastínit principy paranoického vnímání světa. Uvedeme historické příklady i možnosti terapie. Nejnovější vydání Zojovy knihy si díky nakladatelství Prostor a překladu Heleny Lerget-Porer můžeme přečíst i v českém jazyce. Vyšla na konci roku 2024. Ukázky přečte Ivo Timer a provází vás Michaela Krčmová.
4: Ex Libris. Paranoia by v podstatě neměla být zkoumána jako klinický, ale mnohem spíše jako etický problém. Nejstarší mechanismus psychické obrany spočívá v hledání příčin zla výhradně mimo nás a ne v nás. Proto člověk raději falšuje fakta a vinu za ně svaluje na nějakého obětního beránka. Morální dopad tohoto procesu je natolik univerzální, že se týká nás všech v jakékoliv době. Počínaje prostými rodinnými hádkami až po blouznění, které vedlo Hitlera k obviňování Židů z mocenských konspirací a Stalina k tomu, aby tytéž snahy připisoval buržoázii.
17: První citovaná ukázka načrtla šíři celého problému, od jeho soukromých projevů až po veřejnou paranoju tyranů ovládajících milionové masy lidí. Luigi Zoya s oblivou vychází z antických kulturních vzorců, což prokázal i u svých dřívějších knih, jež vyšly taktéž v nakladatelství Prostor. Soumrak otců a dějiny arogance. Připomeňme si alespoň takzvaný Herostratův syndrom, když se někdo touží stát slavným za každou cenu.
4: Herostratos, celkem neznámá postava z antického Řecka, podpálil roku 356 před naším letopočtem slavný chrám ve svém domovském městě Efesu jenom proto, aby se sám proslavil. On i jeho jméno byli odsouzeni k smrti a zabit měl být i ten, kdo toto jméno vysloví.
17: Šílenec, který lidstvo připravil o jeden z divů světa. Navzdory odsouzení se však Herostratovo jméno uchovalo, zatímco jméno stavitele Artemidy na chrámu upadlo v zapomnění. Tento apokalyptický výjev však nemusí mít zdaleka jen individuální a historický charakter. Už před mnoha lety popsal Carl Gustav Jung psychologii možného jaderného konfliktu.
4: Apokalypsa, která je právem zařazena na konci Nového zákona, jej přesahuje do budoucnosti, která je se všemi apokalyptickými hrůzami na dosah ruky. K vyvolání světové katastrofy může stačit v neuváženém okamžiku rozhodnutí, k němuž dojde v nějaké herostratovské hlavě. Nit, na níž visí náš osud, se stenčila. Nikoli příroda, ale génius lidstva si uvázal osudově neblahou oprátku, na níž se může kdykoliv popravit.
17: Paranoia je česky stihomam. Zjednodušeně řečeno jde o mysl, která se nachází mimo obvyklou sféru. Jde o silnou formu nedůvěry v ostatní a vyznačuje se systematickými bludy. Jak uvádí Luigi Zoia, diagnóza paranoje není vždy lehká, neboť její nositelé vědí, které z jejich myšlenek jsou scestné a dokáží je potlačovat či skrývat. Vždy se najde někdo, kdo prohlásí, že jsou duševně zdrávi a kdo uvěří manipulativnímu chování paranojka. Jednou z nejobtížněji prokazovaných tezí Zoiovy knihy je přechod paranoje individuální v kolektivní. Jaké faktory podpoří tuto proměnu? Autor nabízí toto vysvětlení.
18: Non siamo solo intelligenti, siamo anche animali e come animali abbiamo.
19: Protože nejsme pouze inteligentní lidé, ale jsme také zástupci zvířecí říše. A jako takoví máme instinkty a rychlé reakce. Když nepoužíváme hlavu a dáme průchod hlouposti. Dnes o to více stačí připomenout Trumpa, ale také Putina a zjednodušování myšlení. Potom je tu samozřejmě masa. Už francouzský myslitel konce 19. století Gustave Le Bon a potom Sigmund Freud na začátku století 20. vysvětlili chování masy. Masa má svou psychologii. Když se pohybují všichni dohromady, pohybují se pomaleji a jsou méně inteligentní. Masa se chová hloupě a má zvířecí reakce. Je vlastně psychopatologická. Moje knížka vyšla v první edici v Itálii před 10 lety. Vloni po druhé s předmluvou o paranoji a o riziku jaderné války, protože stále přibývají nové skutečnosti. Právě jsem podepsal smlouvu na polské vydání, neboť téma je bohužel velmi aktuální. Co k tomu dodat?
17: Uzavírá odpověď italský psychoanalytik Luigi Zoia. Nedůvěra a podezření jako základní impuls paranoidské reakce je nám společný se zvířaty. Poplašnou reakci vykazují jak jednotlivci, tak také masy, kde se emoce snadno přenášejí. Rozrušené a vyplašené stádo může projít třemi fázemi, mezi nimiž existují souvislosti. Zoia je označuje takto. Kolektivní agrese ohraničená etnicky nebo geograficky. Kolektivní hon na populaci či etnikum směřující až ke třetí fázi, a tou je genocida. Dodejme ještě, že...
19: Kolektivní paranoia je bohužel proces analogický k moderní popkultuře. Dnešní masový konzumerismus, na rozdíl například od lidové kultury středověku, nepovzbuzuje člověka, aby o sobě pochyboval a pěstoval v sobě pocity viny, ale dělá pravý opak. Ponouká nás, abychom si užívali všechny vymoženosti, které nám doba dává k dispozici. Automaticky předpokládá, že na to máme právo, protože naše svědomí je v pořádku. Není schopen smutku, jelikož není ochoten si cokoliv odříci. Zde vychází najevo morální slabost moderní éry, která jinak prospívá po ekonomické i technologické stránce.
17: Masové komunikační prostředky jsou ideálním přenašečem paranoidské nákazy. Ve druhé části pořadu se zaměříme na podstatné vývojové fáze kolektivní paranoje. Čím více se budeme blížit do současnosti, tím více budou zesilovat faktory typické pro postmoderní společnost.
4: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Posloucháte pořad o knize italského myslitele Luigio Zoi, nazvané Paranoia, šílenství, které píše dějiny, kterou vydalo nakladatelství Prostor v překladu Heleny Lerget-Porer. Provází vás a citace vybírá Michaela Krčmová. Jestliže jsme na začátku pořadu naznačili, že víru v nadpřirozené síly stojící vně lidské mysli nahrazuje racionální uvažování a novými nositeli vědění se stávají vědci a intelektuálové, nesmíme opomenout manipulaci. Pomocí manipulace se snadněji ovládají davy a tento proces nazýváme populismem, většinou prezentovaný společensky úspěšnou osobností.
19: Pro dav, který jej následuje, není paranoický vůdce jen šéfem sekty nebo politické strany. Přesněji vzato jde o mistra psychické obrany. Přednáší o novém vnitřním řádu obyčejným lidem, kteří jej nemají.
17: Mnohé historické příklady ukazují, jak se paranoia dostala do oblasti politiky. Dalo by se říci, že ji vlastně prožíváme v přímém přenosu. O tom se ještě zmíníme později. Luigi Zoia zasazuje počátek kolektivní paranoje do středověku.
19: Základy evropské paranoje byly položeny už ve 14. století. Společností cloumaly obludné vlny podezření, což z části souviselo s řadou katastrofických událostí, válkami, hladomory, morovými epidemiemi. Za jediný den na svátek svatého Valentína 14. února 1349 bylo jenom ve Štrasburku upáleno 2000 židů. Mnoho již existujících předsudků proti menšinám, muslimům, židům, malomocným, ženám považovaným za čarodějnice, proniklo do obecného povědomí, stalo se normou a pevně se spojilo se snahou najít příčinu všech pohrom. Politika se snoubila s paranoí.
17: S ohledem na časové možnosti tohoto pořadu s velkou lítostí nemůžeme zařadit množství historických příkladů kolektivního běsnění v honbě za hledáním zla a příčin rozličných katastrof, jako je například kapitola o kolonizaci obou Amerik, severní i

0: Evropa mimoděk čekala na prvního mrtvého. První mrtvý dokáže rozšířit všeobecnou nákazu, pocit ohrožení, jenž se zmocňuje každého. Jeho smrt naočkuje masám paranoji. Mrtvý znamená vše. Už nepatří sám sobě, každý ho zatěžuje vlastním smyslem. Naopak první život zachráněný mírem, miliony životů zachráněných mírem, nemusí znamenat vůbec nic, protože se jich nikdo nedovolává.
1: Ačkoliv se první světová válka týkala především Evropy zmítané nacionalismem, po jejím skončení sehrály v evropské i světové politice klíčovou roli Spojené státy americké a jejich prezident Woodrow Wilson se svým 14-bodovým mírovým plánem. Podle Luigiho Zoji učebnicový příklad takzvané pozitivní paranoje.
0: Prezident USA Woodrow Wilson porušil zásady George Washingtona, podle nichž si Američané nemají špinit ruce s Evropou a nabídl se starému kontinentu, jejž rozdělila válka, jako posel vyšších hodnot, jako bůh, který sestoupil z Olympu, jako Kolumbus na ruby, který se po staletích vrací objevovat Evropu. Tímto způsobem si nakonec sám přiřkl roli Mojžíše, pod jehož vedením dospěje i Evropa, do zaslíbené země demokracie. Při realizaci tohoto záměru se však role bohužel obrátily a místo toho, aby Wilson vedl Evropu, vedl evropský cynismus Wilsona.
1: Proč ovšem příklad pozitivní paranoji podle Zoji? Protože během několika měsíců jednání o míru došlo v dobré víře k několika zásadním politickým chybám kvůli útěku od politické reality. Vyloučení poražených z jednání, ignorování komunistického vývoje v Rusku, vytyčování nových hranic bez ohledu na národnostní menšiny a zablokování hospodářského rozvoje Německa. Válečné reparace uvalené na Německo se staly podhoubím kolektivní paranoické reakce. Z poražených se postupně stávaly oběti komplotu. Situace z ní těžil Adolf Hitler.
0: Hitler správně rozeznal, že Vídeň je kvůli extrémní dynamičnosti, multikulturalitě a imigraci vhodným místem pro pochopení sociální otázky a rovněž nesrovnatelnou laboratoří nové kultury. Nikdy ho však nenapadlo, že by marxismus a sociální demokracie, jež byly v hlavním městě tak rozšířeny, mohly být důsledkem sociálních problémů a způsobem jejich řešení. Pro něho byly naopak původem všeho zla, nástrojem židovství při uskutečňování plánů na převzetí moci.
1: V první ukázce našeho pořadu zazněla věta o Hitlerových bludech, o pokroucenosti jeho myšlenkových pochodů odtržených od reality, o obviňování Židů z mocenských konspirací. Tato paranoia jednotlivce Adolfa Hitlera dostala kolektivní rozměr, neboť vznikala v historicky příznivých podmínkách, kdy se německý národ cítil být obětí komplotu. Přerostla do role agresora, až dospěla k systematickému vyhlazování etnik, do třetí fáze kolektivní paranoji.
0: Nejinteligentnější ze všech Hitlerových kompliců, jediný neparanoik, schopný sebekritiky, architekt Albert Speer si ve výročí dne, v němž paranoia explodovala a rozplynula se v prázdnotě, poznamenal do deníku, že kolektivní paranoia byla přítomna až do poslední chvíle i v berlínském bunkru, z něhož Hitler nevyvázl živý. Až do jeho smrti byli všichni infikováni jeho extází a mluvili o vítězné válce. Rudá armáda už měla Berlín v hrsti a dole se spřádali plány, jak se budou civilisté ukrývat v lesích, aby pak vítěze zákeřně přepadli na bicyklech, nebo o tom, že budou sestaveny flotily čtyřmotorových proudových bombardérů, které ze zálohy zaútočí na Ameriku a donutí ji ke kapitulaci. Všichni, ačkoliv se všechno hroutilo, s neotřesitelnou soudržností dál plánovali konečné vítězství.
1: Jakoby nestačilo, že jedna strašlivá paranoická bublina praskla a vzala sebou miliony obětí. V zápětí se vytvořila

0: vytvořila nová. Gruzínec Josif Vissarionovič Džugašvili, jenž si zvolil přezdívku Ocelový muž, vykonával revolucionářskou činnost a věrně následoval Lenina. Po jeho smrti se dostal do čela radikální bolševické politiky. Brutální masový vrah Stalin trpěl mimořádně silnou formou paranoje.
1: Paranoikova osamělost dosáhla u Stalina nepřekonatelného vrcholu. Mrazivé salvy jeho nedůvěry postupně usmrtily téměř všechny soudruhy, kteří ho provázeli na jeho cestě. K utišení bouře však nestačilo zbavit je života. Stalin zlikvidoval rovněž vše, co po nich zbylo. Již publikované texty a oficiální fotografie mizely z oběhu a byly nahrazovány novými verzemi popírajícími od samého začátku roli a takřka i samotný život těch, již upadli v nemilost. Stalin navíc kvůli své nedůvěře vysloveně zmasakroval vysoké důstojníky vlastní armády.
0: Stalinova smrt v roce 1953 ukončila nejhorší paranoické šílenství 20. století a zanechala za sebou apokalyptickou zkázu. Nyní vstupme do století 21. Ovšem nikoli 1. ledna roku 2000, ale až 11. září 2001. V den teroristických útoků na newyorská dvojčata a Washington.
1: Více než útoky islámských fundamentalistů nás zajímají prohlášení, jimiž byly doprovázeny. Každá teroristická proklamace deklamuje paranoji. Vychází z ničím nepodloženého základního předpokladu, který je však prezentován jako zjevení. Následuje megalomanie, obsese, rigidita, netrpělivost, delirium náznaků. Nejen neschopnost přijmout kompromis, ale i neschopnost vést dialog. Radikální podezření vůči jakýmkoliv partnerům ve vyjednávání. Americká politika z velké části reagovala s podobnou neústupností.
0: Na základě těchto bezprecedentních útoků se několikrát změnila doktrína americké zahraniční politiky. Preventivní válka proti islámským radikálům nejenže neprokázala existenci zbraní hromadného ničení, ale povýšila paranoji na hodnotící kritérium mezinárodních vztahů. Zbraněmi islámských teroristů jsou individuální životy, a tak představují vojenskou mocnost, již nelze odzbrojit, píše dále Luigi Zoya. Jedná se o skutečnou a nefalšovanou neslučitelnost kultur západu a východu. Živnou půdou kolektivní paranoje jsou zjednodušování, vytváření falešných předpokladů a neexistujících komplotů, jak jsme si připomněli v historickém exkurzu v předchozích citacích. Přesně tyto faktory charakterizují také poslední evropský konflikt mezi Ruskem a západními zeměmi ve válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině. Pokračuje Luigi Zoya.
2: Quello che penso però è che ci sono...
1: Myslím si, že psychologie, a zejména ta Jungova, je psychologií komplexní. Neexistují jednoduchá řešení, protože realita tvořená lidmi je složitá. Odtud také pochází slovo komplex, tedy obtížnost posoudit všechny faktory společně. Vidím nebezpečí paranoji a toho si musíme být vědomi. To, co můžeme udělat, je přijmout větší uvědomění si situace a nezjednodušovat složité věci, protože agrese vůči jednomu státu se vždy musí posuzovat jako útok. Nejde jednoduše říct, tak ať se dohodnou a uzavřou mír Ukrajina s Ruskem. Jeden stát je napadený, a druhý napadený není.
0: V závěrečných minutách pořadu se v našem tématu posuneme dále. Známe diagnózu a její projevy. Jakou terapii ve věku umělé inteligence a fake news můžeme zvolit? Michail Žantovský, autor doslovu v knize Paranoia, šílenství, které píše dějiny, uvádí.
1: Zoja ve shodě s většinou odborníků na šíření dezinformací nabízí protilátku proti takové paranoidní pandemii. Soustavné vzdělávání, které může paranoidní bludy vyvracet nebo alespoň omezit jejich šíření. Účinnějším, i když daleko obtížnějším receptem je výchova k sebereflexi. Projekce, kterou jedinec vymítá zlo někam mimo sebe, musí být obrácena zpět do subjektu. Pro klasickou, jasnou a tragickou mentalitu znamená vykoupení uznat zlo za vlastní, přijmout za ně odpovědnost. Téměř doslovně tak Zoja parafrázuje text z dopisu Olze číslo 138, v němž Václav Havel našel klíč k vyřešení svého osobního střetu se zlem. Přijmout odpovědnost i za svá selhání. Přijmout je bezvýhradně jako selhání svá, nikam a na nic nepřesunutelná.
0: Podle Zoji existuje také určitá zodpovědnost kolektivní, kterou Carl Gustav Jung nazval psychickou infekcí davu. Míří na animální a instinktivní podstatu lidí, šíří se rychle a jedinec si často ani není vědom toho, vůči komu a proč je agrese vedená. Ale vraťme se k individu, u něhož vše začíná.
1: Stále více eliminujeme fantazii a meditaci. Činnost, v jejímž rámci se prázdná mysl nechává naplnit, ze strachu, že se setkáme s obtížnými obrazy svého vnitřního světa. Prázdnu naší mysli čelíme předměty televizí, videohrami, tiskovinami, které nás zvnějšku zásobují nevyčerpatelným množstvím stereotypních a prefabrikovaných obrazů. Tím udržují v bezpečné vzdálenosti naše vnitřní obrazy a intenzivní pocity, jež jsou s nimi spojeny. Nechceme žít. Chceme se dívat a poslouchat věci napodobující život. Vyhýbáme se životu v první osobě.
0: Uzavírá italský psychoanalytik Luigi Zoja ve své knize Paranoia, šílenství, které píše dějiny, kterou v překladu Heleny Lerget-Porer vydalo nakladatelství Prostor. Ukázky přečetl Ivo Timer, mistrem zvuku byla Valerie Racmanová, dramaturgie Nadia Reviláková. Od mikrofonu se loučí autorka pořadu Michaela Krčmová.
3: Dobrý večer, 21:30.
4: Český rozhlas Plus, zprávy.
3: Radiožurnál vysílá zprávy. Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisti. Informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce, podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Stovky hasičů se snaží zastavit rychle se šířící požáry na západě Řecka u Korinského zálivu. Pomáhají jim i čeští kolegové, konkrétně u města Patra. Na místě je teď 22členný tým. Úřady na severu řeckého poloostrova Peloponés v noci evakuovali několik lidí pomocí lodí. V lavině při expedici v Pákistánu zemřel slavný nepálský horolezec. Nirmal Purudža vytvořil rekord v nejrychlejším výstupu na 14 nejvyšších hor světa. Purudža a dalších 9 lidí úřady pohřešovali od čtvrtka po zasažení lavinou na 12. nejvyšší hoře světa Broad Peak. Fotbalisté Slavie vyhráli ve druhém kole šance ligy v Ostravě 4-0. Teplice zvítězili v Liberci 1-0 a Slovácko remizovalo s Artisem Brno 1-1. A jak hraje Plzeň s brněnskou zbrojovkou, to řekne reportér Lukáš Michalík.
5: 1.70. minuta, Plzeň, zbrojovka Brno 1-1, skóre otevřel ve 14. minutě domácí Kabongo, po změně stran, konkrétně v minutě 58. minuty utekl domácí defenzivě Vašulín, který srovnal na průběžných 1-1. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport z Plzně, Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Nehoda na pražském okruhu u Barandova a taky na D5 u Berouna. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 velmi opatrně za sjezdem na Barandov. Na 16. kilometru zasahují hasiči u nehody v pravém pruhu. Levým pruhem projedete, tvoří se ale kratší kolona. Na dálnici D5 máme hlášenou nehodu u Berouna ve směru do Prahy. Za nájezdem z centra na 18. kilometru havarovala 2 osobní auta. S opatrností projedete plynule. Na D1 vás u Brna ve směru od Vyškova vás drží omezení u bratislavské dálnice. Zpomaluje se na kilometru 197,5 a na stý 96. se popojíždí asi 10 minut. Na D1 už je za Ostravou ve směru do Brna volný sjezd na Porubu a Klimkovice. Následky nehody na exitu 349 už jsou uklizené. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně za sjezdem na Podivín. Na 40. kilometru se pohybují lidé kolem odstavené dodávky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo, ojediněle se přidají přehánky, a to hlavně na horách. Teploty 26 až 31 stupňů. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Přírodu a také tedy ohrožení druhu v ní můžou vědci hodnotit i s pomocí něčeho, jako je čárový kód.
8: Pracuje se s tím vlastně jednoduše. Pro každou skupinu už máme identifikovaný gen, který je hodně variabilní, a pak stačí vlastně namnožit ten příslušný úsek a osekvenovat ho a rázem známe identitu druhu.
7: Pašeráci mají utrum.
9: Můžeme s ní identifikovat například nové druhy, které jsou třeba špatně rozpoznatelné, a nebo se tato metoda hodně používá v boji proti nelegálnímu obchodu se zvířaty. Ale zároveň bych nespoléhala jenom na tahle technická řešení, protože v dnešní době čelíme krizi toho, že nám chybí odborníci, taxonomové, botanici, entomologové. Vlastně nám chybí ta zkušenost z toho terénu, takže musíme dávat pozor, aby nám nevyhnuli nějaké druhy, ale například i ti taxonomové.
4: Laboratoř.
9: S rozrůstáním lidských obydlí roste tlak na přírodní prostředí.
10: Právě v těch tropoch naozaj ten tlak je velký.
8: Je tam strašně moc těch druhů pohromadě a i relativně malé zásahy můžou vést k naprostému rozvratu.
10: A je teda otázné, do jaké míry dokáže evoluce držet krok.
7: Vítám v dnešní laboratoři Barboru Chmelovou, která je expertka na biodiverzitu a zemědělství v tropech.
9: Dobrý den.
7: Jana Šobotníka, entomologa.
8: Dobrý den.
7: A také Andrej Skoka, který je studentem tropické agrobiologie, rozumí agrolesnictví. Dobrý den i vám.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Ekologové z univerzity ve Würzburgu prozkoumali u 2000 druhů tropického hmyzu to, jak toleruje vysoké teploty. Ve větších nadmořských výškách byl hmyz odolnější. Za to v nížinách, kde najdeme největší rozmanitost druhů na světě, byl méně flexibilní. Tohle souvisí s menší odolností proteinů v tělech. Tak to jsme jednak u klimatické změny, když se nepodaří zbrzdit ten stávající klimatický trend, píšou v té práci v časopise Nature odborníci, tak to může ohrozit až polovinu hmyzu v Amazonii. No jo, ale otestovat DNA u skoro 2000 druhů hmyzu, to vypadá jako husarský kousek. Nebo už ne?
8: Už ne. Dneska s rozvojem sekvenačních metod už vlastně věci, které ještě před 10 lety byly úplně nemožné, jsou dneska banální. Stačí si vzpomenout na to, jaké úsilí stálo osekvenovat lidský genom. Podíleli se na tom desítky laboratoří. To ří pravděpodobně tisíce lidí, bylo to uzavřeno v roce 2000 a vlastně dneska už je sekvenování kompletních genomů v zásadě rutinní záležitost, takže pokrok nelze zastavit a projevuje se to i v tom, že samozřejmě zdroje potom, zdrojová data v těch článcích obsahují větší a větší balíky dat.
7: Což se hodí v době, já vím, že trošku teď nadsadím, ale přece jenom už trochu Armagedonu, protože my jsme slyšeli, že tedy tam to ohrožení hmyzu je velké. Ten průzkum probíhal mezi roky 2022 až 2023 v Jižní Americe, v Africe, v savanách, nížinách i v subalpinském pásmu, v těch loukách. Jak tam hospodaří člověk? Tam se Barbory Chmelové.
9: Vliv vysokých teplot na hmyz se hodně liší regionálně, ale liší se i v závislosti na jednotlivých druzích. Některé druhy jsou tolerantnější k vyšším teplotám, ale právě ty tropické druhy žijou na hranici svých fyziologických možností, takže pro ně je i malý vlastně teplotní rozdíl směrem k těm extrémům poměrně dost problematický. Oni se můžou vlastně bránit nějakým třeba změnou chování, tím, že se někam posunou dále nebo migrují. ale ty jejich možnosti jsou poměrně dost omezené. To, že jsou omezené, neznamená, že jsou nemožné. Právě i v tropech můžeme najít lokality v nějakých jako vyšších nadmořských výškách, které můžeme nazvat ekologickými ostrovy. Já jsem například pracovala v Etiopii, etiopské Vysočině, v oblasti, kde rostou poslední mlžné horské pralesy. Můžeme si představit například horu Kilimandžáro nebo v Jižní Americe nějaké sopky nebo stolové hory. A tam žijí druhy, které jsou často endemické, extrémně specializované a vlastně mají hodně úzkou toleranci, co se týká změn těch teplot. Ty se dostávají do takové vlastně často ekologické a teplotní a klimatické pasti. Říká se tomu efekt takzvaného extinction elevator, nebo takového jako výtahu k vyhynutí, kdy vlastně ty druhy zvyklé na ty horské oblasti a poměrně jako stabilní podmínky se už jakoby nemají kam dále posunout a dochází třeba k jejich vyhynutí. Jsou také pod tlakem toho, že z těch nižších poloh se právě ty druhy jiné posouvají do těch horských oblastí a to vytváří dodatečný ekologický tlak.
11: To není pad asteroidu ani sopečná činnost, ale jsme to my, kdo k tomuhle tomu přispívá. Co by zdůraznil Andrej Skok tady v téhle práci?
12: No, akoby v této práci bylo právě vidět to, že právě ty nížinné druhy byly akoby viac ohrozené, protože oni už akoby žili na tom limite, hej, protože v tých nížinách, ako teda vieme hlavně v nějakých tropických dažďových pralesoch, tie podmienky sú práve viac menej stabilné, ale udržované na nejakých ako pomerne vysokých teplotách, čo je ako trošku alarmujúca správa, pretože keď sa na tú štúdiu pozrieme, tak, alebo keď si uvedomíme, že tie nížinné oblasti v tropoch zaberajú naozaj obrovské oblasti, či už ide o Amazóniu alebo konžské pralesy. Na druhej strane oni teda ale poukazujú na to, že veľmi dôležitá je tá štruktúra toho prostredia. Takže pokiaľ tam máme nejaké tie stromy a tak ďalej, tak pravdepodobne ten hmyz si dokáže nájsť nejak ako nejaké miesto, kde tá teplota není až tak vysoká. Oni teda priamo určili tú teplotu 42 stupňov, pri ktorej dochádza k rozpade proteínov a teda celkového metabolizmu toho hmyzu, čo asi v tých pralesoch sa dá zabezpečiť, že ten hmyz nájde nejaké to prostredie, ale naopak by som sa dostal naspäť k tomu poľnohospodárstvu len na sekundu, lebo to je práve to prostredie alebo nejaké aridné oblasti, kde tá štruktúra môže chýbať, kde zrazu ten hmyz sa nemá kde ukryť a pokiaľ bude tá teplota stále stúpať, tak vlastne môžeme čeliť pomerne nebezpečnej situácii, že k tomu výhynu bude naozaj dochádzať.
11: Ja som si práve říkala, jestli v té Etiopii, kde bola Barbora Chmelová, jo, a kam vy se chystáte, jestli sa tam také frézuje v tých lesích, když sa používa takový ten hrubý raster. Tak dost často se jako ničí ta biodiverzita, tak já nevím, jestli tohle je příklad i tam. Zažila jste to tam?
9: Skutečně ta fragmentace a ten rozpad struktury té krajiny a těch ekosystémů je velký problém. Do určité míry ten ekosystém dokáže ještě fungovat, ale jakmile dosáhneme nějakého bodu, kdy se třeba ty ekosystémové služby a funkce, kdy přestanou fungovat, tak to ohrožuje tu společnost.
11: Jako příklad uvedu opylování, že tak dost podstatné, abychom měli úrodu.
12: Tak je velmi důležité si uvědomit, že ta ochrana diverzity nemôže prebiehať len v rámci tých prirodzených systémov, ale práve aj na tej poľnohospodárskej pôde, v tých urbanizovaných oblastiach a tak ďalej, kde práve je veľmi dôležité do tej fragmentovanej krajiny dávať naspäť krajinné prvky a to, čo som chcel teda predtým povedať, je, že jeden z tých smerov je práve vysádzanie stromov, ktoré dokážu diverzifikovať priestorovú štruktúru tej krajiny a napríklad tomu hmyzu práve dodávať nejaké optimálne podmienky na ochranu pred nejakými vysokými teplotami, ale aj zdroj potravy, koridory a tak ďalej.
11: Co sa dá diať, když už není kam utéct? V horách už niekto je, tak co s tým?
8: Vyhnout. Vy jste tady říkala, že stojíme na prahu apokalypsy, já bych možná to trochu korigoval, my žijeme v apokalypse. Není to vidět, zatím na většině území země koule ty ekosystémové služby ještě nekolabují, ale samozřejmě máme i příklady. V Číně vznikla celá nová zaměstnání, sběrači pilů a opilovači, protože v místech, kde prostě opilovači jsou na stovky kilometrů daleko už vyhubený, tak prostě nezbývá nic jiného, než ty sady opilovat prostě štětečkem z uměle nazbíraného pilu. To je naše realita a samozřejmě zavírání očí a plácání se po ramenou, jak jsme skvělí, jak se nám skvěle daří, tak to ničemu nepomůže.
11: To jsme skončili takovou pesimistickou tečkou. Nevím, jestli k tomuhle tónu směřuje i Barbora Chmelová.
9: Já jste praxe, například z té Etiopie, Afriky nebo i Asie, kde jsem pracovala, tak ty dopady klimatické změny se jako první třeba můžou projevit někde v horách, kde začnou tát ledovce, které zásobují řeky vodou a přináší živiny a vláhu do těch nížin, kde jsou ty pestré ekosystémy a kde se rozvíjí zemědělství. A může to potom kaskádovitě ovlivnit celou tu oblast od hor až po tu nížinu. A takovýchhle paralel je tam celá řada, takže si myslím, že to vnímání těch ekosystémů a biodiverzity a lidského působení v souvislostech je skutečně klíčové.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
11: V dnešní debatě účinkují odbornice na tropické zemědělství a biodiverzitu Barbora Chmelová, student oboru tropické agrobiologie Andrej Skok a Jan Šobotník, entomolog rovněž se zkušeností z tropu. Ničení tropického lesa mění roli mrchožroutu v něm. Vědci to zjistili při studiu 60 mršin v jižním Ekvádoru a Peru. Tam jsou jedny z nejohroženějších ekosystémů na světě. Natáčeli tam ptáky, savce i plazy s pomocí fotopastí. V lese, který byl v lepším stavu, zaznamenali až 11 druhů takových obratlovců, kteří se živí mršinami, včetně kondora královského, a tam, kde se lesu dařilo hůř, skoro polovinu mrtvé kořisti skonzumovala malá psovitá šelma pes pouštní. To zní skoro romanticky, jenže my jsme zase u té degradace lesa, my jsme u toho, kdy je riziko, jestli budou ti, kteří živočichové, plnit svoji ekologickou roli. Jak se na tuhle studii dívá Barbora Chmelová?
9: Mě vlastně jako zaujalo, že na první pohled ten psík nahradil tu diverzitu těch ostatních mrchožroutů, vlastně fungoval dobře, ne-li lépe, že ty mršiny jakoby mizely rychleji. My když se bavíme o mrchožroutech, tak si představíme mrchožrouty jako ti, kteří co nejrychleji odstraní ty mršiny a hezky to tam uklidí, ale ty tropické ekosystémy, tak jsou oblasti, které jsou vlastně chudé na živiny, nebo je tam vlastně velký boj o živiny. A někdy vlastně jako nechceme dosáhnout toho, aby se ty mršiny odstranily co nejrychleji. A právě v tom hraje roli ta široká diverzita těch jednotlivých druhů, které se na odstraňování té organické hmoty podílejí. Tam je řada vlastně rolí, kterou ty mrchožrouti hrají v oblasti té distribuce těch živin v těch tropických ekosystémech. Ať už se jedná o nějaké bezobratlé, kteří vlastně rozloží tu organickou hmotu na malé částečky a velice rychle ji poskytnou k dispozici rostlinám, které potom můžou rychle růst. Ale co mě jako hodně zaujalo, že některý hmyz funguje i tak, že ty mršiny v podstatě nějakým způsobem konzervuje a vlastně zabrání houbám a mikrobům, aby je rozkládaly. A tím pádem ty živiny jsou přístupnější ostatním druhům a vlastně ta distribuce těch živin je potom taková rovnoměrnější.
11: Ano, královské dělení. Ale když jsme u těch bezobratlých, tak bychom mohli dát slovo Janu Šebotníkovi, aby řekl, jak vlastně ta degradace tropického lesa ovlivňuje tyhle rozkladače.
8: Samozřejmě ty závěry článku jsou úplně jednoznačný, a to sice, že čím zachovalejší je ten biotop, tím větší je tam diverzita těch dekompozitorů, což je samozřejmě správně, protože každý z nich má trochu jinou funkci, trochu jiné preference. Na každý z těch druhů je vázaná řada dalších druhů, takže zase jsme tady u nějaké pyramidy, u nějakých kaskádových efektů, které je vlastně hrozně těžko dohlédnout až do konce.
11: My jo? Vlastně nevidíme, jak ta kaskáda postupuje, kde se to zboří.
8: Co víme je, že i relativně malé zásahy můžou vést k naprostému rozvratu. Nebo i kdyby ne rozvratu, tak aspoň ochuzení. Třeba moje zkušenosti s termity, teda z úplně jiné oblasti, ale ukazují na to, že i v lese, tropickém lese, kde proběhla jenom selektivní těžba, to znamená jeden, dva nejkvalitnější stromy z hektarů zmizely a zbytek toho lesa zůstal neporušený, tak ty nejcitlivější druhy termitů odsud zmizí. Ty nejcitlivější hlínožravé druhy termitů odsud zmizí nevratně. To znamená, i bez toho rozvratu Vlastně my ztrácíme část té biodiverzity a nikdo nedokáže dohlédnout ty konce. Tadle neplatí samozřejmě jenom pro ty mrchožrouty, to platí trochu univerzálně. Každý z těch druhů má nějakou svoji ekologickou funkci. A právě ta krása a ta síla těch tropických biotopů spočívá v tom, že tam strašně moc těch druhů pohromadě a dokáží spolu koexistovat. Ale i relativně drobnými změnami my dokážeme vlastně změnit způsob, jak celý ten systém funguje. A ty následky vůbec nejsme schopni dohlídnout.
11: Ty mršiny mizí rychleji v degradovaném lese, stačí 1 až 2 dny, ale příroda ještě plní tu svou ekologickou roli, tak jsem si říkala, zase hledám na všem takovou tu stopu naděje. Tak jestli zrovna tohle není důvod k mírnému optimismu.
12: Tak samozřejmě nějakou odolnost tam určitě vidíme a ono to tak bývá, že ten ekosystém, jednotlivé druhy a tak ďalej se dokážu do nějaké míry držať. Problém je, že ty teploty stoupají velmi rychle, do jaké míry dokáže evolúcia držať krok. A to stále ještě teda nevíme, takže je tu veľa otázníkov. Samozřejmě v této štúdii zistili to, že ten proces jako taký rozkladu tej mršiny alebo teda požírania tej mršiny bol nahradený nejakými druhmi, ktoré nie sú veľmi špecifické a dokážu sa chádzať aj takto v takýchto degradovaných lesoch, ale jednoducho tá komplexita toho celého procesu tam zaniká tou zanikajúcou diverzitou. A mňa tam teda ešte napadlo, že bolo zaujímavé, keby v tej štúdii pokračovali, keďže oni sa tam pozerali len na tie cicavce a na vtáky, na plazy. Keby to tak ako nejak ďalej skúmali, vytvára to príležitosť pre nejaký ďalší výskum, že ako to potom pokračuje na úrovni mikrobov, nejakých húb a nejakých baktérií a tak ďalej, že či aj tam tá diverzita by bola iná v tých degradovaných oblastiach, či by to tiež v prípade, že by bola iná, bolo takto pekne zabezpečené ten proces nejakými inými oportunistickými druhmi.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
11: Student tropické agrobiologie Andrej Skok, odbornice na biodiverzitu a zemědělství Barbora Chmelová a entomolog Jan Šobotník jsou dnes hosty naší debaty. Tahle studie, byť se zdá vzdálená, tak může mít praktické využití. Jaké?
9: Existuje takový hodně jako známý příklad z Indie, kde vlastně zmizely supy. Supy v Indii hrály velice důležitou roli v odstraňování mršin krav, které jsou v Indii posvátným zvířetem. A mělo to opravdu dalekosáhlé následky pro kvalitu vody, pro lidské zdraví. A to z toho důvodu, že kvůli využívání nějakých běžných léčiv, které se využívaly na léčbu dobytka, začaly umírat ve velkém místní populace supů, někde až o 98%. Vedlo to k tomu, že se začaly hromadit mršiny krav v té krajině, která je tam velice hustě osídlená, což mělo vliv na kvalitu vody, šířily se tam patogeny, lidé byli nemocní, ale také se tam začaly množit divocí psy, krysy a šířit vzteklina. A probíhaly tam studie, které prokázaly, že v průběhu 5 let zemřelo až 500 tisíc lidí na důsledky toho, že zmizeli ti mrchožrouti. Takže jak jsme tady mluvili o tom, že ty následky nějaké jako drobné změny můžou být dalekosáhlé, tak já myslím, že tohle je příklad, který to ilustruje poměrně dobře.
11: I my jsme součástí přírody, potřebujeme se navzájem, jsme provázáni i se supy nebo kondory. Na přírodu i lidská sídla v tropech mají velký vliv termiti. Mezinárodní tým badatelů s účastím našeho dnešního hosta Jana Šobotníka zjistil, že jejich schopnost uživit se v různém prostředí, od kmenu stromů až po půdní podloží, souvisí také s genetikou. Evoluční změny u nějakého druhu obvykle bývají důsledkem vlivu vnějšího prostředí, ale tahle studie dokládá, že to může být i naopak. Hosty našeho pořadu jsou dnes odbornice na tropické zemědělství a biodiverzitu Barbora Chmelová, student Andrej Skok a Jan Šobotník, rovněž entomolog se zkušeností stropu. Termiti jsou opravdu o dost starší než my, že žijí na planetě od rané křídy nejméně přes 130 miliony let už tu běhali. Můžete říct, jak ovlivňují ty tropické ekosystémy? Čím nejvíc?
8: To je věc, kterou si relativně málo lidí uvědomuje. Jaký je vlastně rozdíl mezi lesem u nás a lesem v tropech? Ten hlavní rozdíl je v tom, že v lese u nás je třeba 90% organické hmoty odumřelé. Je v půdě, padlé kmeny, humus v hlíně a tak dále. Ale v těch tropech je to naopak. Tam je 90% hmoty vázáno v těch živých tělech. Právě proto, že ten rozklad dekompozice odumřelé rostlinné hmoty tam probíhá extrémně rychle. A samozřejmě je to jenom díky termitům. V tropech je ta kompetice o zdroje samozřejmě mnohem tvrdší. A je to částečně kvůli tomu, že ty živiny jsou okamžitě využívány, ale částečně je to taky kvůli tomu, že tam opravdu hodně prší. Takže to, co se nevyužije okamžitě, odteče někam pryč. Mezi termity máme dvě základní ekologické strategie, buď to žerou dřevo nebo podobné materiály, jak na začátku té dekompozice, anebo naopak žerou hlínu, humus, to znamená už ty finální stádia dekompozice.
11: A nebo houby.
8: Případně i houby, makrotermity ne, ano, to je pravda. Ale vlastně obě dvě ty skupiny se navzájem doplňují a dokáží zajistit kompletní rozklad té odumřelé hmoty, který vlastně v našich poměrech trvá nesrovnatelně déle. Právě proto, že nikdo jiný to neumí tak dobře, tak efektivně jako ty termiti. Takže kdybychom to trochu přehnali, tak vlastně vyhubením termitů by se zastavil život, aspoň v těch tropech, protože rostliny jsou závislé na odpadním materiálu termitů. To už jsou ty jednoduché látky, které vstupují zpátky do koloběhu jakožto živiny pro rostliny. A v okamžiku, kdy se ta organická hmota přestane rozkládat, tak se samozřejmě začnou nedostávat ty živiny. V tomhle tkví ta hlavní funkce termitů a v rámci té naší práce my už jsme třeba jeden z dílčích problémů byl opravdu podívat se na ty trávicí enzymy, jak se to mezi těmi ekologickými skupinami termitů liší a není nijak zvlášť překvapivé, že jaksi dřevožravé druhy termitů mají jinou biochemickou mašinerii na trávení než ty hlínožravé.
11: To znamená, vy jste zjišťovali, co mají za žaludeční šťávy?
8: My jsme sekvenovali kompletní genomy a rekonstruovali je na chromozomovou úroveň a pak jsme vlastně srovnávali ty rozdíly. To znamená, jeden z těch dílčích témat byl i ten, jaké trávicí enzymy jsou exprimovány z genomu těch termitů.
11: Velké přizpůsobivosti termitů novým prostředím, protože se dokážou uživit téměř všude, hrají takzvané skákající geny, které dokážou měnit polohu v té genetické informaci. Barbara McClintocková, která myslím na to přišla, měla za to Nobelovu cenu, tak by měla radost, že vidíme praktické využití té její práce. Jak je to s tou přizpůsobivostí termitů?
8: Termiti jsou velmi přizpůsobiví. I v rámci té genomové studie my jsme ukázali na to, že vlastně několikrát došlo k totální změně potravy u těch termitů, ale bavíme se tady o nějakých evolučních geologických časech. Není to změna v rámci generace nebo několika generací. Ty změny probíhají tisíce, stovky tisíc, miliony let.
11: Čím to zaujalo našeho další debaty, našeho další hosty?
9: Myslím, že to je krásný příklad toho, proč potřebujeme biodiverzitu. My o ní hodně často uvažujeme z hlediska druhů, ekosystému, ale potřebujeme právě i tu genetickou diverzitu. Ta nám právě poskytuje tu možnost různých řešení, možností se přizpůsobit.
11: Aby nebyl termit jako termit.
12: Mně teda úplně nejfascinující z tohto článku přišlo zjištění, že nejbližším příbuzným termita je prosím pěkně šváb.
8: Je to tak. O téhle věci se spekulovalo už od konce 19. století. V 30. letech už jsme měli jako docela pěkné důkazy o tom, že termiti jsou doopravdy šváby. No ale pak převládnul ten v tom diskurzu názor, že vlastně termiti jsou úplně něco jiného než šváby, že to vůbec nemá nic společného. A takhle to vydrželo až do roku 2000, když vyšla první víc podrobná genetická filogeneze, která samozřejmě jednoznačně ukázala, že nejbližším příbuzným termitů je ten dřevožravý šváb Cryptocercus, o čemž se opravdu spekulovalo od roku 1878, jestli si pamatuju správně.
11: Často míváme v laboratoři takovou kapitolku udržitelnosti, tak já bych to zarámovala myšlenkou těch autorů nebo těch komentářů k tomu článku, že schopnost strávit celulózu, hemicelulózu nebo lignin se může hodit při produkci biopaliv. Já nevím, jak se na to dívá Barbora Chmelová.
9: Role termitu z hlediska klimatu mi přišla hodně zajímavá. Tam přesně, jak už jste popsala, tak se vlastně zkoumá možnost nějakého efektivnějšího rozkladu biomasy, například pro výrobu bioetanolu nebo bionafty. Ale myslím, že je to pořád jakoby v rovině nějakých teorií nebo nějakých jako drobných pokusů. Ale když se podíváme na tu otázku klimatu, tak vlastně díky tomu, že v trávicím traktu těch termitů žijí různé bakterie, prvoci a houby, kteří rozkládají tyhle organické látky, tak vlastně termiti hrají významnou roli z hlediska globálního oteplování, kdy vlastně produkují metán ve svém trávicím traktu a vlastně tím, že urychlují rozklad biomasy v těch tropech, tak přispívají i k produkci skleníkových plynů, takže tahle role může být vnímána negativně. Ale na druhou stranu jsou také významnými krajinnými architekty. Některé studie ukazují, že například pralesy na Borneu, kde je vysoká diverzita těch termitů, tak jsou odolnější vůči klimatické změně, pomáhají zadržovat vodu, podílí se na lepší struktuře té půdy, vytváří takové jako mikroklima, které může být nějakým refugiem pro další druhy a vlastně můžou pomáhat adaptaci těch druhů na klimatickou změnu nebo celých těch ekosystémů, takže ty role jsou různé.
11: Myslím, Jan Šobotník je k té možnosti využití pro biopaliva skeptický.
8: Myslím si, že je asi reálná možnost opravdu z těch symbiotických organismů vytáhnout geny a použít ty jednotlivé geny v těch bioplynových stanicích jaksi v rámci nosičů z řad jiných bakterií. Ale to, co je unikátní na termitech, to jejich trávení je prostorově omezené. Ty systémy fungují v rámci objemů, které se pohybují ve zlomkách milimetrů krychlových. A tyhle podmínky nikdy nebudeme schopni reprodukovat v tom velkém měřítku. Když vezmete termití střevo, termití bioreaktor, tak je to věc, která má opravdu zlomek milimetrů na délku. A to se nedá jen tak přenést do nádoby, která má metry krychlové. Takže ta přímá cesta si myslím, že je úplně vyloučená. Ale rozhodně bych nevylučoval možnost lépe zmapovat ty geny v rámci symbiontů termitů, zmapovat geny v rámci nějakých stávajících zařízení na likvidaci, dekompozici biomasy a nahrazování některých variant genů lepšími. Ale jsem skeptický k tomu používání těch symbiontů jako takových.
11: I skepse k vědě patří. Já jsem vděčná, že pozvání do dnešní debaty přijali Barbora Chmelová, odbornice na biodiverzitu a zemědělství v tropech. Děkuju.
9: Děkuji za pozvání.
11: Jan Šobotník, entomolog. Děkuji.
8: Taky děkuju.
11: A Andrej Skok, student tropické agrobiologie. Díky, že jste přišel.
12: Děkuji za pozvání.
11: Martina Mašková se těší na slyšenou zase za týden.
4: Laboratoř.

0: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
1: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
0: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
1: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Nově bude podnikatelé v Česku podporovat jenom jedna státní agentura. Vzniká Czech Business. Výbuch v centru Moskvy zabil nejméně 3 lidi. Fotbalisté mistrovské Slávie zvítězili v lize v Ostravě. Teplice vyhráli v Liberci. A zítra bude oblačno, hlavně na horách, ojedinělé přehánky, teploty do 31 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Dneškem vzniká státní agentura Czech Business. Jde o sloučení dvou dosavadních organizací na podporu českých podnikatelů Czech Trade a Czech Invest. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO slibuje, že spojení českým firmám a startupům pomůže efektivněji řešit export anebo investice.
3: Je zde vždy možnost rozšiřování agentury Czech Business. Například to aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
2: Kompletní sloučení do agentury Czech Business by mělo být hotové podle Havlíčka do konce roku. Při výbuchu poblíž kavárny v centru ruské Moskvy zemřeli 3 lidi, dalších 15 je zraněných. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na tamní policii. K explozi došlo v 18 hodin českého času na náměstí Kudrinskaya. Na místě zasahují vyšetřovatelé a záchranné složky. Okolí výbuchu je uzavřené, včetně nedalekého vstupu do metra. Bližší informace zatím nejsou k dispozici. Zájem o rozhlasové hry anebo pohádky je letos během léta opět vysoký. Podle ředitelky Centra vývoje a výroby Českého rozhlasu Ivy Jonášové je srovnatelný s loňským rokem. To měly o prázdninách četby na pokračování a podobná díla připravená pro stanice Vltava, Dvojka nebo Rádio Junior dohromady přes 6,5 milionu spuštění.
4: Vlastně nedochází k tomu, jako v jiných oborech, takové té okurkové sezóně, kdy scháníme posluchače a snažíme se ho získat pro poslech.
5: Dodává šéfrežisér Aleš Vrzák. Četba na pokračování Čelisti má premiéru 27. srpna a například Válku světů s Igorem Barešem už rozhlas představil 24. července.
6: Kniha první, Marťané přicházejí. Leč pokud by snad byly ony světy oživeny, kdo tedy pak jsou ti, kdož na nich přebývají?
5: Četba na pokračování, dramatizace, pohádky i hry k rozhlasu patří takřka od jeho vzniku v roce 1923. Michaela Vetišková, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Slávie vyhráli i druhé utkání v sezóně Šance ligy. V Ostravě zvítězili nad domácím Baníkem 4-0. Góly Pražanů dali Novak, Zima, Sadílek a Ajaozi. Úvodní dvě branky padly po rohových kopech. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský si pochvaluje, že má v týmu několik obránců, kteří umí skórovat hlavou.
7: Když to zjednoduším, tak nemůžete šáhnout vedle, takže je to, jak když máte 8 dobrých lahví vína a šáhnete a vždycky vytáhnete tu dobrou, což je samozřejmě ale práce celý toho týmu, to není samozřejmě, že ty hráči se nahromadí. Je to hodně o té typologii těch hráčů, kteří tady budou, protože ne každý to umí, ta jako útočná hlava začíná být čím dál tím větší vzácnost u hráčů.
2: 100% jsou po dvou ligových kolech i Teplice, které zvítězily v Liberci 1-0. Plzeň remizovala se Zbrojovkou Brno 1-1, stejným výsledkem skončilo taky utkání Slovácka s brněnským Artisem.
8: Nehody na pražském okruhu u Barandova i v Ostravě v Místecké ulici. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se uklízí po nehodě za sjezdem na Barandov. Na 16. kilometru havarovalo osobní auto. V pravém pruhu zasahují záchranáři, levým pruhem se jede pomaleji. Na D5 se opatrně kolem Berouna ve směru do Prahy. Za nájezdem z centra na 18. kilometru havarovala dvě osobní auta. S opatrností projedete plynule. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna stojí za sjezdem na Podivín na 40. kilometru nepojízdná dodávka. Pohybují se tam lidé tak opatrně. Na silnici 35 z Liberce do Hrádku nad Nisou překáží nehoda u Bílého kostela. Za odbočkou na Rynoltice v zatáčce havarovalo osobní auto, místem se projíždí pomaleji. A v Ostravě pozor v Místecké ulici ve směru do Frýdku Místku. U sjezdu k nádraží Vítkovice na 38. kilometru se střetlo osobní auto s autobusem a částečně překážejí provozu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude oblačno až polojasno na Moravě a ve Slezsku ráno a taky dopoledne až zataženo. Ojediněle se přidají přehánky, a to hlavně na horách. Teploty 26 až 31, na horách kolem 21 stupňů. To byly zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Ano, drží českou politiku pevně v rukou. Střet zájmu Andreje Babiše ovšem nezmizel. Evropská komise se znovu ptá, komu premiér skutečně slouží. A opozice tápe. Mezitím se posouvají hranice přijatelného. Výroky, které ještě nedávno zněly krajně, dnes pronikají do hlavního proudu. Začíná sobotní osobnost plus. Mým hostem je politolog Lukáš Jelínek. Vítejte, dobrý den.
10: Krásný den vám i posluchačům.
9: A hezký den, respektive hezkou sobotu, specifický den z plusu přeje Barbora Tachecí.
1: Osobnost plus.
9: Jak podle vašeho názoru koalice SPD a motoristů poznamenává samotné ANO? Mění se nějak vlivem téhle koalice?
10: Mění se. Hnutí ANO právě proto, že samo není nějak příliš ideově vyhraněné a je schopné v různých volebních obdobích se chovat různě nebo orientovat se na různé politické partnery, tak v tuto chvíli zažívá něco, co v minulosti nezažilo, doposud vládlo se stranami, které byly součástí toho hlavního proudu, se sociálními demokraty, s lidovci. V okamžiku, kdy se musí opírat o politické radikály, ať už ty hodně extrémní, jako jsou SPD, nebo stranu, jako jsou motoristé, tak to pochopitelně hnutí ANO musí ovlivnit jednak, co se týká výkonu té moci, ale především té ideologie, protože právě protože je ideologicky nevyhraněné, tak velmi snadno přebírá nápady a podněty od svých koaličních partnerů.
9: Co největšího nebo pro vás nejvíc překvapivého ANO od svých koaličních partnerů přebralo?
10: Já jsem úplně nečekal, že Andrej Babiš bude chtít vykročit na tenký led v těch takových těch zdánlivě sice měkkých politických tématech, ale zároveň politických tématech, na kterých často ten politický nebo ústavní systém stojí. Jako je veřejná kontrola, jako je fungování veřejných institucí, jako je fungování občanské společnosti, včetně různých neziskovek. Je to vidět na vztahu k expertům, k odborným názorům, kterými najednou má často tendenci Andrej Babiš pohrdat a podobně. Já jsem si vždycky myslel, že se bude snažit ty koaliční partnery trochu vyvažovat, protože hnutí ANO má jiné voliče než SPD nebo motoristé. Jsou to lidé, kteří nejsou radikální, tak často jsou to lidé velmi umírnění, kteří pouze jdou za svými vlastními osobními životními cíly a neslušnost, nepoctivost, zloba v politice není asi něco, čemu by fanděli. Ovšem v okamžiku, kdy Andrej Babiš v tuto chvíli nemá s kým jiným spolupracovat a je to celkem logické a čím více se bude orientovat na radikály, tak tím víc to bude platit, že nemá s kým jiným spolupracovat, tak potom je celkem pochopitelné, že on sám čerpá benefity tady z tohoto vládnutí, no a voliči hnutí ANO si buď to budou muset zvyknout, a nebo se budou muset proměnit, což si myslím, že na tom také v současnosti Babiš pracuje. To znamená na tom, aby ty voliče, kteří v současnosti podporují motoristy nebo SPD podporovali jeho.
11: Čili ta jeho oblíbená metoda, jakou nebyl sám, kdo měl tuhle metodu, ale vyslat maximum voličů klidně i z koaličních stran, ta funguje pořád.
10: Já nevím, jestli to bude fungovat do nekonečna, ale zatím to funguje, takže on si ještě z těch předchozích volebních obdobích třeba ponechal ten důraz na sociální témata, aby uspokojil voliče, kteří v minulosti podporovali politickou levici, no a zároveň v současnosti už myslí na to, jakým způsobem fungovat v případě, že se třeba příště motoristé nebo SPD do poslanecké sněmovny nedostanou, a protože hnutí ANO může v tuto chvíli skutečně ztrácet ty umírněné voliče z řad učitelů nebo lékařů, kteří je podporovali, a už jsou na to i sociologická data, že ta podpora ze strany vysokoškoláků pro hnutí ANO v těch posledních volbách byla mnohem vyšší než kdykoliv předtím, tak to potom může také znamenat to, že když tito voliči se začnou trousit a budou odcházet, tak budou muset být nahrazeni nějakými jinými, třeba těmi, kteří dneska volí SPD nebo motoristy.
11: Vraťme se do současnosti, do dnešního dne. Máte pocit, že ANO se stáčí vlivem těch dvou zmíněných partnerů víc doprava nebo k takovému národoveckému vidění světa?
10: Oni sami hovoří o národním konzervativismu a to si myslím, že je celkem přesné, i když to není úplně vyčerpávající, protože to není jenom podpora konzervativních nebo vlasteneckých myšlenek, to je ještě něco, na čem by se nejspíš dokázalo politické spektrum shodnout, ale ono s tím samozřejmě hodně souvisí to, že takto vyprofilovaná koalice potom má tendenci uzurpovat z té moci mnohem více, než kolik jí náleží. No a zároveň, že ta, řekněme, vyhraněnost ideová, že ta vstupuje i do takových otázek, jako je vztah k menšinám, vztah k cizincům, vztah k zahraniční bezpečnostní politice, zkrátka k věcem, které ten politický takzvaný mainstream nikdy nepodceňoval, ale v tuto chvíli se ukazuje, že vlastně i na tom, že některá témata v té politice vytěsníte, zamlčíte nebo překryjete nějakými jinými, takže i na tom se dají získávat voličské hlasy.
11: Tak a řekněte mě, která v jakých oborech nebo směrech tahle koalice touží a praktikuje více moci, než kolik by jí příslušelo?
10: Já asi nedokážu ani vyjmenovat všechno, co do toho spadá, a hodně mě mrzí, že spousta těch témat jakoby propadla roštem toho zájmu veřejnosti nebo třeba i politické opozice, protože začalo to samozřejmě tím nástupem a tou snahou si podřídit ty rezorty, ve kterých budou ti ministři působit. Nejenom ta obvyklá systemizace, ale i velmi rozsáhlé personální čistky, změna služebního zákona, změna nominačního zákona. To si myslím, že byl už první velký zločin na českém
11: státě.
10: Pardon,
11: ale tohle ze zákona vláda i jednotlivé šéfové rezortu mohou.
10: Ano, samozřejmě, vláda vždycky působí v rámci legislativního rámce, tak jak je nastaven. Všechno probíhá naprosto legitimně, všechno je opřeno o parlamentní většinu. Mimochodem, když jsem zmínil třeba ta témata související s fungováním státní správy, tak třeba tam bych čekal, že i prezident republiky se ozve mnohem hlasitěji, protože od tohoto všechno začíná. Pak jsme tady měli samozřejmě zpochybňování názoru expertů, ať už těch, kteří se státem spolupracují, nebo ne. To jsou často ty řeči o deratizaci parazitů, kteří se vyskytují na ministerstvech, jak to popsal pan Filip Turek. Samozřejmě je to snižování autority neziskových organizací, je to snižování autority soudů, protože už se začínají zpochybňovat i některé soudní rozposudky, samozřejmě řekne se, my to respektujeme, ale, a často potom už následují mnohem dramatičtější slova, než která zaznívala v minulosti od naší politické reprezentace. No a zmínil jsem třeba i to, jakým způsobem je nakládáno z názory expertů, zmíním témata, jako je očkování, jako je inkluze ve školství, nebo v současnosti ta naprosto hloupá debata o rušení 9. ročníku základních škol, tak to podle mě všechno ukazuje, že že v tuto chvíli se zaprvé nikdo moc neohlíží na názory státní správy, na názory expertů, ať už uvnitř nebo zvenčí, a že se dělají prostě takové kroky, které politiky zrovna napadnou nebo jim připadají jako momentálně voličsky atraktivní.
11: Když si představíte, že tento typ vládnutí, to znamená ubírání důvěryhodnosti nezávislým institucím, odmítání názorů odborníků a tak dále, že to teď teda ještě pojede do konce, minimálně do konce tohoto volebního období, tak co to vlastně s tou zemí udělá? Kam ta země pod těmito idejemi, kam míří?
10: No do veliké mlhy, protože já nedokážu odhadnout, jak a kde to vyústí. Protože ta cesta, po které vláda nebo koalice šlape, je samozřejmě cestou Viktora Orbána nebo Roberta Fica. Ale jestli dojdou až tak daleko, jestli ta společnost to dovolí, jestli to bude akceptovat, tak to my samozřejmě nevíme, protože v každé té zemi jsou trochu jiné nálady a trochu jiné historické, kulturní a další souvislosti. Ale vzhledem k tomu, že podobným vývojem neprocházejí jenom některé postkomunistické státy střední nebo východní Evropy, ale že je to trend stále silnější v Evropě i v Americe, kde se samozřejmě Donaldem Trumpem kde kdo inspiruje, tak si nemyslím, že by tady toto období jen tak snadno skončilo. Skončí podle mě, když narazí na nějaké mantinely, ať už to budou mantinely ekonomické, bezpečnostní nebo třeba environmentální.
11: A nebo když současná vláda přestane vládnout prostě.
10: Ano, což ale sama se moci samozřejmě dobrovolně nevzdá a v tuto chvíli, že by tady byl někdo, kdo by jí tu moc trhal z rukou a měl tu šanci nebo tu pravděpodobnost, že bude úspěšnější, tak nikoho takového nevidíme.
11: Lukáš Jelínek, politolog, je dnešním sobotním hostem Osobnosti plus. Andrej Babiš tvrdí, že svůj střed zájmu vyřešil. Popravdě řečeno, Evropská komise si to zjevně nemyslí. Takže se ptám, v jakém je to celé vlastně stádiu v tuhle chvíli.
10: Já jsem si na počátku, když Andrej Babiš oznámil, že tentokrát vyřeší svůj střet zájmu tím, že vloží holding Agrofert do slepého svěřenského fondu, tak jsem si říkal, tak tady toto by mohlo být konečně řešení, které uspokojí jak Evropskou unii a bude i v souladu s naším právním řádem, tak zároveň to bude asi něco, by to mohlo být něco, co bude akceptovatelné i v rámci té české politické debaty jako to maximum možného nebo maximum toho, co je ochotný Andrej Babiš udělat. Jenže si myslím, že my vlastně nevíme, jak tu situaci vyřešil ve skutečnosti. My neznáme stanovy, my neznáme tu vnitřní strukturu toho svěřenského fondu a mě hodně překvapuje, že Andrej Babiš se tak zdráhá tady toto zveřejnit, nebo alespoň několik věd, které by se týkaly těch kontrolních mechanismů, které budou zaručovat, že skutečně nedojde k tomu, aby mohl ovlivňovat nějakým způsobem fungování toho holdingu, který založil. No a ta komunikace s Evropskou unií mně přijde docela komická nebo tragikomická, protože Evropská unie se zeptá, vyřešili jste střet zájmů, Česká republika odpoví ano. Zeptají se jak, tak řeknou slepým svěřenským fondem. Zeptají se, máte nějaké kontrolní mechanismy, pojistky, můžete to nějak zaručit, a najednou česká státní správa mlčí, nebo alespoň nám žádné takové informace jako české veřejnosti nezděluje, a co sdělí do Bruselu, je velký otazník. Takže nakonec to samozřejmě může dopadnout i tak, že Evropská komise nebude spokojená s tím Babišovým řešením.
11: No ale co se bude dít dál, protože jakoby strana

0: stavět dálnice, silnice, nemocnice, školy a že my si to samozřejmě zaplatíme. No ano, ale v okamžiku, kdyby k nám plynuly evropské peníze tak jako doposud, tak dobrá polovina bude zaplacená z těch evropských prostředků a to znamená polovinu ušetříme. Ten státní rozpočet asi přímo na střet zájmu Andreje Babiše nedoplatí, ale Andrej Babiš je tím, který by nám mohl ušetřit velmi velké prostředky, kdyby se choval transparentně a on to prostě nedělá.
1: Čím si vysvětlujete, že tenhle faktor toho dosud nevyřešeného střetu zájmů Andreje Babiše, který je zároveň vrcholným politikem, premiérem a zároveň je stále ještě majitelem velkého konglomerátu firem. Tak se ptám jenom, jak si vysvětlujete, že mu to vlastně neublíží, že těm lidem, českým voličům, jak by to vlastně bylo jedno?
0: Já myslím, že tady toto je otázka, kterou už jsme tady řešili několikrát a myslím si, že ji nevyřešíme, protože ta podstata podle mě spočívá v tom, že pokud platí, že u nás se o politiku zajímá zhruba třetina voličů, zatímco ke sněmovním volbám chodí zhruba dvě třetiny voličů, tak to znamená, že přinejmenším jedna třetina voličů je naprosto nezorientovaná a orientuje se jenom na základě volební kampaně, emocí nebo nějakých předvolebních slibů. Ten marketing samozřejmě hnutí ANO umí dělat zdaleka nejlépe. Takže tady toto je první cesta, jak si získat voliče, aniž by ti se příliš šťourali v nějakých střetech zájmů nebo nějakých ústavních nebo legislativních souvislostech, do kterých nevidí oni a do kterých bohužel často ani nevidí čeští politici při tom, jak se snižuje podle mě trochu jakoby úroveň jejich kompetence. A to je první věc. A ta druhá věc je, že Andrej Babiš samozřejmě umí velmi šikovně komunikovat to, co pro ty svoje voliče dělá. On si to umí dokonce i šikovně načasovat, protože když třeba dneska máme pocit, že toho zase tolik od voleb nevykonal a že neplní svoje sliby třeba ohledně důchodové reformy, tak on moc dobře ví, proč to dělá. On moc dobře ví, co si chce nachystat na finále volební kampaně, aby se tím mohl pochlubit. A to jsou často takové kroky, u kterých potom ti voliči řeknou to otřepané, no sice možná, že to jeho podnikání a ta politika k sobě dohromady nejdou, možná, že to má i nějaké dopady, ale on se hlavně o nás stará. A vždycky to dají do kontrastu s nějakou předchozí politickou reprezentací, která tady z tohoto souboje vychází poražena.
1: Jasně. Víte, ale mě by zajímalo v okamžiku, když vlastně o tom faktickém stavu toho střetu zájmů nic nevíme z těch důvodů, které jste zmínil, tak co vlastně můžou běžní voliči potom premiérovi vyžadovat, jaký standard, když nikdo nic neví?
0: No, jako já si myslím, že v tuto chvíli voliči myslí především na svoji vlastní košili, než na kabát státu nebo státního rozpočtu nebo etiky v politice. A v okamžiku, kdy prostě Andrej Babiš dokáže vzbudit důvěru už jenom prostě tím, že působí autenticky, že působí lidově, že zkrátka dokáže navázat se svými příznivci mnohem užší pouto než ostatní politici, tak v tom okamžiku prostě i ta očekávání od toho politika jsou jiná, než jaká bychom prostě měli v jiných dobách od jiných politiků. Mně jenom na tom vadí, že kromě toho, že tady máme nedořešený střet zájmu jednoho politika, takže vlastně na tento styl výkonu moci nebo tento styl vládnutí doplácí celý stát, jednak úrovní legislativy, jednak vztahem k institucí a hlavně oslabováním té veřejné kontroly, což podle mě nekončí, protože určitě ten systém brzd a ústavních protivah leží těm současným koaličním politikům v žaludku velmi hluboko.
1: Ale vy říkáte střet zájmu jednoho politika. To není jeden politik. To je nejvýše postavený v exekutivní roli politik v této zemi. Čili jeho vliv je nedožírně větší než jakéhokoliv jiného politika. Je to tak?
0: No a hlavně on tím legitimizuje to, že se velmi podobným způsobem chovají potom další a další. Za střet zájmu sice bagatelní byla teď pokutována ministryně Mrázová, protože nenapsala rodinnou půjčku do svého majetkového přiznání, ale my podobných případů vidíme spoustu. Vidíme, co se děje okolo bývalé poradkyně pro Evropské fondy na ministerstvu práce a sociálních věcí. Vidíme, jak

0: motoristé umisťují do rezortu životního prostředí už přímo své sponzory, kteří mají také své přímo jasné zájmy jako v daném rezortu, v dané oblasti, a mohli bychom takhle pokračovat. Takže samozřejmě ten hlavní problém je, že si potom lidé začínají pomalu na něco podobného zvykat, a co v minulosti bylo výstřelkem nebo excesem a politici odcházeli z funkcí pro mnohem mírnější provinění, tak v tuto chvíli začínáme brát jako jakousi běžnou součást toho politického provozu, a to v kombinaci s tím, jaký je malý zájem o politiku v té české společnosti, mně přijde jako velmi nebezpečný koktejl.
1: Vy jste mě krásně dovedl k tématu, které jsem chtěla otevřít tak jako tak, a to je mainstream. Co všechno je vlastně dneska součástí té hlavní velké vlny české společnosti, české politiky, co dřív součástí nebylo?
0: No, my jsme si navykli v minulosti, že mainstreamem je to, co je osekáno o ty nejradikálnější výběžky nebo výstřelky, ale dneska naopak mám pocit, že se pozornost upíná často na ten radikální detail a podle toho se potom ty politické strany chovají nebo vyhraňují. Takže můžeme už mluvit o tom, že mainstreamem není to, co je součástí nějaké dlouhodobé politické historie, ale že mainstreamem je to, co zrovna vládne a co má právě tu silnou veřejnou podporu, což si myslím, že přinejmenším o hnutí ANO už platí. Pokud jsme hovořili v minulosti o hnutí ANO jako o hnutí protestním nebo o hnutí, které se nedá napasovat do nějakých politických škatulek, tak dneska už ty politické škatulky jsou v očích mnohých a bohužel především v očích voličů pase. Takže v tuto chvíli se skutečně hledí především na výkon a v okamžiku, kdy je hnutí ANO silné, manažersky orientované, podává nějaký výkon a má důvěru společnosti, tak tím pádem se podle mě stává součástí politického mainstreamu, ať se nám to líbí nebo nelíbí. I když o tom, že by byly součástí mainstreamu ty radikální strany SPD nebo motoristé, bych si ještě pořád troufl pochybovat, protože pravděpodobnost, že se podívají do Strakovy akademie ještě někdy příště, je podle mě spíš menší než větší.
1: No, v každém případě minimálně do konce toho volebního období tam budou. Takže do konce volebního období mohou být tyhle extrémní strany zařazeny do toho mainstreamu. Ne?
0: Ano, můžeme to tak udělat. Já sice občas kladu důraz i na taková ta normativní kritéria, jakože ten politický mainstream by přece měl ctít instituce, politickou kulturu nebo nějaké férové
1: vztahy. To byste si přál, ale realita je jiná.
0: Ano, to já vlastně už jenom vycházím z toho, co bývá. To už jenom vzpomínám na ty staré dobré časy, ta realita je opravdu jiná. V tuto chvíli jde jenom o to, jestli se podaří těm antisystémovým silám, které se podařilo nějakým způsobem inkorporovat do vlády, jestli se jim podaří oslabit ten systém brzd a protivah nebo nějakým způsobem narušit náš ústavní systém. Já tedy pevně doufám, že ne, protože je naštěstí zásluhou otců zakladatelů na začátku 90. let vystavení velmi pevně. A to, že se volí jiným způsobem a v jiných termínech do poslanecké sněmovny a do senátu, že jsou jinak nastaveny kompetence, že tady máme prezidenta, že tady máme ústavní soud, že tady máme i nejvyšší kontrolní úřad, který má jakou poměrně silnou reputaci nebo velmi silnou autoritu ve společnosti, tak to jsou prostě věci, které nám podle mě pomůžou překonat i to období těch výstřelků. Ovšem, kdyby se přeneslo i do toho dalšího volebního období, tak už bych začal mít samozřejmě obavy i o tyto instituce, už jenom proto, že samozřejmě ta politická vlna už by se nemusela přelít jenom poslaneckou sněmovnou, ale i senátem nebo Pražským hradem.
1: Ale nedělá to, pane Jelínku, na vás ten dojem, že zatímco někde uvnitř, sám jste to přiznal, prostě berete stále SPD a motoristy jako extrémní stranu, že prostě neuvěřitelně rychle premiér české vlády, pan Babiš, vlastně přejal spoustu jejich témat, ale i slovník. Vidíte to tam?
0: Ano, je to tam to, co by se dalo prostě já mluvím o tolerování těch radikálních politických názorů ze strany Andreje Babiše, což tedy samozřejmě znamená de facto jejich legitimizaci, to, co bychom si v minulosti ani nepředstavili, ale protože on si uvědomuje, a mluvili jsme o tom na začátku, že spousta těch sloganů nebo spousta těch přístupů na určitou voličskou kategorii zabírá, a když on si uvědomuje, že se bude muset proměnit i elektorát hnutí ANO, že prostě někteří umírnění voliči tady po této zkušenosti odejdou a on musí nabrat nějaké další, tak proto začíná používat i ten slovník Tomia Okamury nebo Petra Macinky. Ono to taky souvisí i s tím, že prostě Andrej Babišovi jsou skutečně politické teorie, ideje, ústavní systémy, koaliční spolupráce, ale úplně jedno, on je vysazený na to, aby podal nějaký výkon jako premiér, aby se nějakým způsobem zapsal do české historie nejenom jako businessman, ale i jako politik, aby se na něj vzpomínalo a v jaké koaliční sestavě nebo s jakou retorikou na rtech, to možná zajímá nás, ale ne jeho.
1: Není vlastně pro všechny strany vládní koalice charakteristické to samé, co u Andreje Babiše, co jste teď řekl, že prostě pojmy jako ideje a tak dále jsou vzdálené a co je doma, to se počítá jinak.
0: No, je to takový prostě pragmatismus až na dřeň, který já si myslím, že je to určitá dobová epizoda. Možná, kdybychom tady měli s sebou nějakého historika, sociologa, by nám popsal, že k něčemu podobnému v dějinách dochází prostě opakovaně v nějakých vlnách nebo v nějaké spirále. Ale v současnosti si myslím, že jak česká domácí politika, tak ale i ta mezinárodní politika, i to, co se odehrává ve světě, kde sledujeme úpadek mezinárodního práva a jakéhokoliv respektu, tak prostě ta pravidla džungle nebo to právo silnějšího se začíná projevovat jak v tom domácím, tak i tom světovém měřítku.
1: Ale otázka je, jestli když se to děje v okolním světě, jestli se tomu Česko mohlo vyhnout.
0: Podle mě asi ne úplně, ale mohlo se tomu snažit předcházet. Samozřejmě ten základ je v tom, že kdyby tady byla možná mnohem vzdělanější nebo politicky asertivnější společnost, kdyby prostě lidé měli větší důvěru v politiku, v politické strany, v to, čeho se dá prostřednictvím politiky dosáhnout, kdyby ta důvěra byla alespoň taková, jakou vidíme i v jiných zemích, které mají také problémy, ale přeci jenom v jiném rozpoložení nebo jiného rázu, když se podíváme na Německo, Británii, Francii, skandinávské země nebo Benelux, tak vidíme často, že tam se alespoň ty politické strany v minulosti snažily udržovat jakousi lojalitu svých voličů. Podle mě to, co jsme nazvali před chvílí bývalým politickým mainstreamem, tak to je něco, co prostě výrazně selhalo v komunikaci s lidmi a teďka sklízí ty trpké plody.
1: Lukáš Jelínek, politolog, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Jsem ráda, že jste si na nás udělal čas a přeju vám hezký konec víkendu.
0: Já moc děkuji za pozvání a krásné léto.
1: A Barbora Tachecí se loučí s vámi všemi, ať se vám daří.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Kamenný otazník.
1: Nacházím se ve vrtulníku, který letí nad hustými lesy, po přímce dlouhé 20 kilometrů. Tvoří několik vzájemně propojených míst, kde je v lesním porostu možné najít fragmenty podivných kamenných staveb, které mě mimořádně zajímají. Kounovské řady. Jejich stáří se odhaduje na několik desítek tisíc let. Tyto podivné kamenné objekty nedávají spát nejenom mě, ale hlavně geologům, archeologům, záhadologům. Společně se mnou ve vrtulníku sedí Jaroslav Helšus, badatel, amatérský archeolog, muž, který s tajemnými kounovskými řadami spojil velkou část svého života.
2: Teď se blížíme k rovině kamenné řady, nejslavnější kamenné řady naše.
3: Ano, to je tady, kounovský kamenný řady.
1: První z velkých záhad nacházím tedy právě tady, zhruba 525 metrů nad mořem, na úpatí Stolové hory rovina. Stovky tun kamene v několika řadách směřují od severu k jihu. Kdo tuto podivnou stavbu tady zanechal? Neznámé civilizace? Nebo to bylo místo pro rituální obřady? A nebo to snad měl být pravěký kamenný kalendář? Můžeme tu najít na 2500 kamenů. Jsou rozmístěny do 14 řad, z nich některé jsou až 350 metrů dlouhé. Jde však pouze už jen o zbytky mohutných a geometricky dokonalých staveb. Je totiž doloženo, že těchto linií bylo kdysi mnohem víc, minimálně 16. Vzdálenost mezi řadami kolísá mezi 11 až 18 metry. I když je celá tato hora z opuky, dávní stavitelé tu využívali pouze křemenců. Ale ty se tu vůbec nevyskytovaly. Někdo je se musel dopravit. Kdo? Slovo má geolog Antonín Hluštík.
4: Tady zrovna můžete vidět případ nebo ukázku toho, jak vlastně povrch té roviny vypadá. Toto je vlastně zvětralina opuková nebo takových písčitých, vápnitých hornin, které se nazývají opuka, svrchnokřídová a ta tvoří vlastně celou plochu té roviny. To je původní materiál tady. Když se podíváte v té zvětralině, nenajdete jediný kousek křemence. To všechno je...
3: A proč to teda neudělali z těch kamenů?
4: To nechápu. Oni prostě sem natahali ty balvany.
1: Skeptici tvrdí, že tu nejde o nic jiného, než o kamení vynesené z polí na hranice jednotlivých parcel. Jenomže uchované vzpomínky pamětníků hovoří naopak o tom, že lidé museli na polích sbírat malé kameny, kterých tu byla spousta, a odnášet je mezi ty velké, tvořící zmíněné kounovské řady. Dejme nyní slovo knize Otomara Dvořáka Kamenné otazníky české historie, kde je otištěno i svědectví jistého pana Drechslera, narozeného v roce 1907, a který mimo jiné dokazuje, že dnešní kounovské řady byly kdysi součástí velkých a zřejmě i pozoruhodných staveb.
0: Jako školák jsem chodíval pravidelně na pouť do kapličky svatého Vojtěcha. Cestou jsme odpočívali a snídali vždy v lese s kamennými řadami, a to v jižní části, protože se tam mezi řadami nacházely kamenné kruhy. Na těch kamenech seřazených do kruhu o průměru asi 5 metrů jsme sedávali pěkně dokola naproti sobě. Ty kameny byly právě tak velké, že na nich dítě mohlo pohodlně sedět.
1: Takže dávné a dokonce i kruhové kamenné stavby. Kdo ví, k čemu sloužily? Společně s Antonínem Hluštíkem a již dříve zmíněným Jaroslavem Helšusem procházíme nyní zbytky kounovských kamenných řad. V jednom místě zastavíme. Jaroslav Helšus vysvětluje.
5: Teď jsme na 10. řadě, to je jedna z nejzachovalejších, to je na Kounově. I když, jak vidíme, tady ty kameny, jak už jsou padlý, původně byly uší hranou zasazeny v řadě, Ty větší kameny byly ještě podložený menšíma, drobnějšíma po vodě. To bylo dokázané archeologickým výzkumem.
3: To znamená, že oni uměle to nějak zasazovali do nějakého lůžka už připraveného, jo, ty kameny.
5: Ty větší kameny byly v lůžku z drobnějších kacela křemenců.
1: Jaroslave Helšuse doplňuje geolog Antonín Hluštík.
4: Každá ta řada byla tvořena několika velikostními kategoriemi kamenů.
1: A znovu má slovo Jaroslav Helšus.
5: Některé kameny podle svědectví pamětníků dosahovaly výšky lidské postavy.
1: Odhaduje se, že z původního množství kamenů tu zůstalo sotva 30%. V nejnovější době odtud křemence soustavně mizí jako surovina do skláren nebo jako materiál do základu domů. Poslední zbytky kamenů ničí nemilosrdná lesní těžba. I tak tu však zůstává jedna velká záhada, hovoří geolog Antonín Hluštík.
4: Svahy té vlastně stolové hory, bych řekl, té roviny, na které ty řady jsou, jsou velmi strmé i dneska. Takže i pro dnešní dopravu to by to byl problém.
1: Podle geologa Antonína Hluštíka, a nejenom podle něho, jsou tedy kounovské kamenné řady výsledkem jejich záměrného hromadění a dopravy odinut. A i to může být jeden z důvodů, proč celá tato oblast v těsném sousedství roviny je zcela bez křemenců. Zřejmě tady byly všechny balvany vyzbírány a přemístěny právě sem, na rovinu. Později však bylo nutné přistoupit k dobývání křemenců ze vzdálenějších a bohatších ložisek, zejména v severní části Rakovnické doliny a odtud je sem dopravovat. S Jaroslavem Helšusem podnikáme nyní malý pokus. Podle mapy volíme nejbližší křemencový lom. Je odtud zhruba 7 kilometrů. Poměrně značný úsek cesty vede do prudkého kopce. Na rozdíl od dávných předků netaháme žádnou zátěž, natož nějaké křemencové kameny. Jdeme volně, nicméně i tak je pro nás cesta dost náročná.
3: Ach, tady to bude padat. No, mám to úplný zuby. Takže vlastně tenhle ten svah, to je jedna z možností, kudy vlastně oni ty kameny mohli tát, jo?
5: No, pokud tohle je z Rakovnická, no. Tady to je přístupová cesta. No, cesta. Svah směr na Rakovník. A pokud jsme chtěli ušetřit tenhle svah, tak by si museli zajít asi tak 7 kilometrů směrem na dnešní Domoušice.
3: A taky běží do kopce.
5: Taky, ale je to pozornější. No.
1: Ví se, že jednotlivé kameny vážily i mnoho desítek tun. Ale jak je sem pro Bůh lidi kdysi dostali? A opět je tu otázka. Jak silný to musel být motiv, který je k tomuto zdánlivě nesmyslnému výkonu donutil? Na to se nyní ptám předního českého odborníka na záhady a paranormální jevy, inženýra Ivana Mackerleho.
6: V podstatě jde o to, že se předpokládá, že by ty kamenné řady by vytvářely jakési obrovské zařízení, které by sloužilo k pozorování oblohy a k určování polohy hlavně slunce, ale i dalších nebeských těles. A sice tím, že mezi těmi kameny můžeme vést jakési pomyslné linie, které se jako zaměří hlavně třeba na východ nebo západ slunce v určitých klíčových dnech.
1: Teorie jakési pravěké observatoře má hodně zastánců. Argumentují mimo jiné i více než tunovým balvanem jménem Pegas. Právě nad tímto balvanem stojím nyní s Jaroslavem Helšusem.
5: Je to jeden ze dvou kamenů spolu s tím největším, který jsou mimo linie řád a pravděpodobně teda měl trochu jinou funkci, když není přesně jakou, ale zapadá do určité geometrie, do pravouhlých trojúhelníků a nějakých linií, které se tady dají vysledovat.
1: Tento kámen dostal svůj název díky zřetelným puklinám, které připomínají souhvězdí Pegas. Někdo tvrdí, že právě hvězdy a měsíc nějak tento kámen ovlivňují. Někteří hodně citliví lidé říkají, že balván cosi vyzařuje. Pozvali jsme si i senzibila a psychotronika Rudolfa Pitru. Já osobně jsem sice spíše skeptický, nicméně pan Pitra už v minulosti dokázal s pomocí své virgule objevit spoustu pozoruhodných úkazů, včetně pramenů podzemní vody. Pan Pitra se nyní bere do rukou virguli. Drží asi 1 metr nad kamenem. Nelze přehlédnout, že virgule, jakmile se dostane nad úroveň kamene, pracuje. Laicky řečeno, cuká, kroutí se.
5: No, pane, jo.
3: Co to dělá?
5: To je síla jako hrom.
7: Je aktivní nebo kladná, záporná?
8: Já bych řekl, že je kladná. Chvilkama, to je divný, chvilkama kladná a chvilkama záporná. Ale tý kladný je tam víc, ale intenzitu to má jako hrom.
7: Jo, to největší, co jste tady zažil, jo?
8: Zatím největší, co jsem tady potkal, no. Kámen se chová vždycky tak, že vyzařuje jeden druh energie. Ale tohle to je několik energií najednou.
1: Můžeme tomuto tvrzení věřit a také nemusíme. Nicméně chceme udělat podobný pokus nad dalším zajímavým kamenem. Jmenuje se Gibbon. Je větší než Pegas a váží tak 2 tuny. Kdysi tu stál vtyčený a mířil na severozápad. Opět má slovo Jaroslav Helšus.
5: Konkrétně tenhle kámen považujeme za vizír.
7: Co to je?
5: Vizír, ten sloužil zhruba jako zaměřovací bod. Něco jako hledí na pušce.
7: Jo, že tam vidím takový ten žlábek, to možná,
5: no, ten...
7: kdyby to stálo.
5: Původně nejspíš stál tam na té základně. Našli jsme tu ještě zbytky kruhu, asi 20 dalších kamenů. O průměru kruhu byl asi kolem 50 metrů.

0: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
1: Jak už bylo řečeno, na obvodu Gibbono bylo zjištěno záměrné opracování, tedy výřez ve tvaru písmene V, což by potvrzovalo, že kámen byl původně postaven na užší hraně a zmíněný výřez tedy mohl sloužit k zaměřování objektu na obzoru. Tohle všechno by mohlo napovídat, že tu opravdu mohlo jít o nějakou dávnou astronomickou observatoř, jak ostatně už naznačil inženýr Ivan Mackerle. Otomar Dvořák v knize Kamenné otazníky české historie napsal.
2: Nový názor na funkci kounovských řad přinesl v 70. letech 20. století kroužek mladých astronomů z Rokycan. Mladí astronomové zjistili, že spojnice určitých kamenů vytvářejí astronomicky orientované linie. Výsledkem jejich pečlivého měření byl plánek znázorňující, že v rozložení kamenů je zakódována řada údajů o pohybu slunce a hvězd. Co se týče Gibbonu, když vyjdeme z předpokladu, že kámen původně stál na užší hraně, potom bylo možné přes výřez jako muškou pušky zaměřovat slunovratové východy slunce a určovat úhel paprsků svíraný s kamennými řadami. Měření přineslo i další překvapivé údaje. Tak například kolmá vzdálenost kamene Gibbon od nejzápadnější řady činí 302,17 metru, což přesně odpovídá 365 megalitickým jardům. Megalitický jard je statisticky odvozená délková míra zjištěná na anglických megalitických památkách, jehož délka je 829 tisícin metru, což je přibližně jeden dlouhý lidský krok. O něch 365 kroků patrně odkazuje k délce slunečního roku. Také původních 16 řad mohlo odpovídat kalendáři dělícímu rok na 16 měsíců, 13 po 23 dnech a 3 po 22 dnech. Byl to prastarý způsob dělení roku, který používali ještě i Keltové.
1: Tedy dávný kalendář, dávná observatoř. Zkusme ještě dát právě nad kamenem Gibbon šanci psychotroniku Rudolfu Pitrovi a jeho Virguli.
3: To jsem tušil.
4: Co to je?
3: Je to silové pole, přesně to, o čem jsem mluvil.
4: Jak to mám rozumět?
3: Geopatogenní zóna, takzvaná dračí žíla.
4: To znamená zlá energie, jo?
3: Negativní energie.
1: Dračí žíla, co to vlastně je? Ptám se inženýra Ivana Mackerleho.
5: No, ty dračí žíly jsou v podstatě jakési pomyslné linie na zemském povrchu, které odpovídají drahám energie, dosud neurčené. Ovšem musím říct, že v žádném případě se nejedná o energii fyzikální. Tím pádem jako se také nedá měřit přístroji a proto je také oficiální věda i neuznává tyto dračí žíly. Ovšem pravda je, že působí na živý organismus. Já bych to přirovnal třeba k akupunkturním drahám a bodům na lidském těle, které rovněž nemají žádný anatomický podklad, to znamená, že ty dráhy neodpovídají vedení nervům, nejsou tam žádné vnitřní orgány a přesto jako to funguje.
4: Když třeba jdeme tomu na ty křižovatce, kde ta dračí žíla stojí nebo stál nějaký kamen, velký menhýr, tak on mohl fungovat jako jehlička v akupunktuře.
5: Přesně tak, že to jako působí takový jako by zesilovač nebo nějaký akumulátor jako té energie, která potom vyvírá z té země. A potom třeba ti staří kněží mohli to používat, tuto energii, ať už pro zlepšování svých věšteckých nebo léčitelských nebo jiných vlastností, schopností. Ale na druhé straně taky tato energie, když je nevyvážená, tak může působit i špatným vlivem na člověka.
1: Ivan Mackerle pak ještě dodal, že na těchto křižovatkách takzvaných dračích žil vznikají prý občas jakési pomyslné mosty mezi naším světem a paralelními světy. A odtud údajně přicházejí přízraky do našeho světa, kdy to nějaký člověk vnímá subjektivně jako nějaké prožitky. Zapravdu mu dává i badatel Jiří Klinger.
6: Jisté je, že někteří citlivci dodnes tady mají různé pocity energetických potenciálů, to znamená, jede na ně mrazení, stávají jim vlasy, jde pot, že jo, po nich, zase některým se dělá špatně až domdlob. chovají se tady divně zvířata, slintají, mají ocasy stažený, psi, koně se plaší, že jo, prostě něco tam je. Zřejmě, i když je to v dezolátním stavu, jsou to pouhé trosky, tak ještě zde to vyzařuje nějakou energii.
1: Je zajímavé, že právě v okolí Kounovských řad mají opravdu někteří lidé podivné zážitky. Opusťme ale nyní svět paranormálních jevů a zkusme se vrátit zpět do reality, protože Kounovské řady jsou opravdu reálné, ale o to více záhadné. A jak v zápětí zjistíme, Kounovské řady nemusely být v tomto kraji vůbec osamocené. Dejme opět slovo knize Otomara Dvořáka, Kamenné otazníky české historie.
2: Kdo navštívil bretaňský Karnak, ten ví, že celá soustava se skládá z řady menhirových polí, která se v krátkých odstupech táhnou v jedné asi 4-kilometrové linii. Něco podobného objevil v oblasti Kounovských řad Jaroslav Helšus, který se zde koncem 80. let 20. století věnoval důkladnému terénnímu průzkumu. Našel několik zajímavých bodů, nacházejících se na jediné trase v pravidelných rozestupech, zhruba 3,5 kilometru vzdušnou čarou, z nichž mezi dvěma sousedními je vždy vzájemná dohlednost.
1: Nečemické řady objevil v roce 1950 kounovský učitel Václav Náprstek. Na tehdejšího ředitele Žateckého muzea Františka Kopeckého tohle všechno zapůsobilo natolik, že doslova napsal: vtírá se mi do mysli symbolika pravěkého chrámu. Jenomže při dalším pátrání je možné objevit v oblasti Kounovských řad další pozoruhodné objekty. Jsou například 3 křemencové bloky nedaleko mlýna Tasova. Dodejme ještě, že zmíněné křemencové bloky podle lomových ploch mohly původně tvořit jediný monolit, tedy menhír. Z dnešní polohy zřícených zlomků je patrné, že menhír mohl původně stát na hraně celého hřebene a dosahovat výšky okolo 5 metrů. Podle Otomara Dvořáka mohl v takovém případě být dominantou okolí, skutečný maják u vstupu do celé oblasti a mohl sloužit i jako zaměřovací bod. A je tu ještě další pozoruhodné místo, vrch Špičák. V knize Kamenné otazníky české historie se o tomto místě píše.
2: Jaroslav Helšus zaznamenal v roce 1988 vyprávění pamětníka Josefa Nachtmana ze Hředel, který v roce 1957 na vlastní oči viděl 4 kamenné kruhy nedaleko této obce v místě zvaném Přední dílce. Největší z kruhů mohl mít průměr asi 5 metrů, ostatní pak kolem 2 až 3 metrů. Každý kruh byl sestaven z 10 až 12 pískovcových kamenů, jejichž průměrná velikost se pohybovala v rozměrech 60 až 100 cm. Kruhy se objevily při orání pozemku traktorem, do té doby byly zcela zakryté zeminou. Zemědělci kameny ihned nakládali na valníky a odváželi pryč, protože v tom místě zřizovali chmelnici. Nikoho tehdy nenapadlo kamenné kruhy vyfotografovat, a tak existuje jen náčrtek zhotovený podle pamětníkova slovního popisu.
1: Kounovské řady a vlastně i celá kamenná linie, dlouhá zhruba 5,5 kilometru vzdušnou čarou mezi Kounovskými řadami a Nečemicemi, vzrušuje nejrůznější milovníky záhad. Vzrušuje také zastánce teorie o tom, že celá tahle kamenná linie, tvořená z křemenců, mohla v době, kdy tato oblast nebyla zdaleka ještě tak zalesněná jako nyní, sloužit co by jakési naváděcí zařízení. Vyprávěl mi o tom na základě mnohých rozhovorů, které zpříznivci této hypotézy, co by publicista měl, Ladislav Lenk.
7: Tohle by mohlo signalizovat jakousi letovou dráhu a ty řady byly vybudovány proto, aby tomu pilotovi nebo těm bytostem, které se pohybují na to jiný, co si signalizovalo. Možná ty kameny mají takové vlastnosti, které byl někdo schopen, dejme tomu, z toho vzduchu detekovat i na větší vzdálenost.
1: Zastánci tohoto názoru vycházejí mimo jiné z dávných pověstí, které tento kraj obklopují. V těchto pověstech se často hovoří o jakémsi ohnivém draku, který tu útočil na zdejší osady. Měl prý planoucí oči, z tlamy mu šlehal oheň a z nozder mu štoupal dým. Jeho přepady přicházely prý v poledne nebo o půlnoci, tedy na předělech času. Zmíněný spisovatel Otomar Dvořák mluví v této souvislosti o ohňových rituálech, kdy se na zdejších kopcích v období letního slunovratu zapalovaly svatojánské ohně. Nicméně světlo do záhad kounovských kamenných řad ani tyto hypotézy nepřinášejí. Badatelé hovoří o dalších možnostech dávného využití kounovských kamenných řad. Mohly být údajně také pohřebištěm, přičemž pod kameny by mohl být popel z neboštíku. Nicméně je tu ještě další zajímavost, o které se zatím příliš nehovoří. Upozorně na ní také badatel Jiří Klinger.
6: A ještě je zvláštní také to, že v tomto prostoru prší nejméně, oblastně nejméně z celých Čech. Je tam nejméně srážek v tomto prostoru.
1: Možná právě tady je klíč k celé záhadě. Je čas setkat se s mužem, jehož knize Kamenné otazníky české historie jsem při tvorbě tohoto pořadu tak často listoval, s Otomarem Dvořákem. Potkáváme se v naší oblíbené pražské kavárně a já se ho, jak lze očekávat, ptám. Jakou máte hypotézu o využití kounovských kamenných řad?
8: A mám takový svůj vlastní teorii na to, protože jsem to tam prolejzal, že psal jsem o tom články knížky. Ono je tam, že samozřejmě několik těch teorií, zejména ta astronomická, že je to teda nějaký pravěký kalendář.
1: Otomar Dvořák dále dodal, že ale zřejmě tu nepůjde pouze o kalendář. Třeba, že ty astronomické prvky jsou u většiny všech starých svatyň či pohřebišť. Zdůraznil pak to, co na kounovských řadách zaujalo vůbec nejvíce a co už vlastně nepřímo naznačil badatel Jiří Klinger. Jde o kult přivolávání deště. V té souvislosti pak pan Dvořák hovořil o schátralém kostele svatého Vojtěka, který stojí právě na úpatí kopce Rovina. Podle pověstí tu prý svatý Vojtěch, když se poprvé vracel z Říma do Čech, vyslyšel prosby zdejších lidí, které sužovalo dlouhodobé sucho, pozvedl dlaně k nebi a prosil o déšť. A opravdu, prý zrendlouho, vyvstal nad horou černý mrak, zahřmělo a spustila se bouře s prudkým deštěm. Dlužno dodat, že v tomto kraji je i více podobných legend. Otomar Dvořák k tomu podotýká.
6: Čili všechny tyhle mýty jakoby se vázaly k vodě. Čili já si myslím, že tam šlo o nějaký rituály jako úrody, obřady, které měly přivolávat prostě zavlažující deště.
1: Otomar Dvořák rovněž tvrdí, že tu opravdu mohlo jít o dávné pohřebiště, kdy pod kameny mohl být vsypáván popel mrtvých. A jeho celkový závěr popisuje to v knize Kamenné otazníky české historie.
2: Představme si, že kounovské řady byly spojeny s rituálem posvátného pole, na němž jsou do brást sázeny kameny. Na posvátném poli mohly být vítány návraty slunce, astronomická kalendářní role. Každý kámen mohl též znamenat jednoho zemřelého předka a každá řada označovat jeden rod. Role v kultu mrtvých, kde jsou zemřelí často bráni jako přímluvci za budoucí úrodu, neboť přebývají v matce zemi, která plodí obilí. A současně mohly být na tomto poli konány rituály meteorologické, spojené s přivoláním deště v době sucha, případně se zažehnáváním bouří a krupobytí ohrožujících úrodu. Pole osázené kameny je totiž nezničitelné.
1: Ať už kounovská kamenná linie sloužila pro dávné rituální obřady, pohřebiště, či snad to byla naváděcí plošina, případně obrovská prehistorická observatoř, pořád to zůstává zásadní a stále nezodpovězená otázka. Kdo a jak vlastně tyto objekty stavěl? Tajemství tedy zůstává. ale nebuďme kvůli tomu smutní. Vždyť, jak už kdysi řekl Albert Einstein, to nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy. Komu to není známo, kdo se už neumí dívat, neumí žasnout, ten je tak říkají smrtev. A jeho oko, řečeno s Albertem Einsteinem, je vyhaslé.

0: Průchod banderovců ze Slovenska na západ. Boj sudeťáků s četníky. Napětí s Polskem v Těšíně a vpád Maďarů na Slovensko. Zapomenuté bitvy si můžete připomenout v pořadu Historie Plus. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Co je to státní dluh?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla
0: . 23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Muž z Brna, který okradl Národní banku o miliony, je ve vazbě. V Řecku se snaží zastavit lesní požár u Korinského zálivu. Přijeli tam pomáhat i desítky českých hasičů. Fotbalisté Teplic i Slavie jsou v lize 100% i po druhém kole. Plzeň znovu zaváhala. A počasí zítra čekáme oblačno až polojasno, hlavně na horách ojedinělé přehánky. Teploty do 30 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadržela policie. Muž podle ní během práce na brněnské pobočce obcházel interní pravidla, kradl a způsobil tak škodu v řádu desítek milionů korun. Kriminalisté se teď s pomocí obviněného snaží získat ukradené finance zpět. Krajské státní zastupitelství v Brně k žádosti o vazbu přistoupilo kvůli obavě, že se muž pokusí utéct, řekl Radiožurnálu jeho mluvčí Petr Lužný.
3: Obviněný je ohrožen trestem odnětí svobody ve výši 5 až 10 let. A z tohoto důvodu, i přesto, že nějakou formou spolupracoval, tak zde byla obava jednak, že by mohl ovlivňovat svědky v té počáteční fázi vyšetřování a jednak, že by mohl z důvodu toho vysokého hrozícího trestu uprchnout.
2: Stovky hasičů se snaží zastavit rychle se šířící požáry na západě Řecka u Korinského zálivu. Pomáhají jim i čeští kolegové, konkrétně u města Patra. Na místě je teď 22členný tým. Úřady na severu řeckého poloostrova Peloponés v noci evakuovali několik lidí pomocí lodí. Hašení v uplynulých dnech komplikoval silný vítr. Podle velitele českých hasičů v Řecku Petra Vodičky se ale podmínky zlepšují.
4: Problémy jsou s dodávkou vody, problémy jsou s přístupem. Ale zase na druhou stranu teplota je pod 30 stupňů, to nefouká vítr, ale čas od času, když to foukne, tak se nám to rozjíždí a doufáme, že nás ráno podpoří letadla nebo vrtulníky.
2: V Loutském klášteře ve Znojmě dnes začal festival fotografie Foto Artfest. Letošní ročník nabídne výstavy víc než 40 autorů, převážně z Česka a Slovenska. Lidé uvidí například fotografie Františka Dostála z událostí listopadu 1989. Vystavovat budou i významné zahraniční osobnosti. Mezi nimi třeba Nick Ut, autor snímků z vietnamské války Napalmová dívka, vysvětluje ředitel festivalu Martin Skřivánek.
5: Můžeme tam vidět hvězdy, jako je Bob Gruen, který vystavuje vlastně své ikonické fotky rockových celebrit z 80. 70. let. Pak je tady Ruby Ray, americká fotografka, která fotila punkovou scénu. Máme tady premiéru výstavy herce a malíře Jana Kanizy, kde vystavuje společně s Milošem Schindbergerem.
2: Festival pořádá organizace Czech Art Photo. Výstavy jsou otevřené každý den do konce srpna. Fotbalisté Teplic a Slavie ve druhém kole šance ligy znovu naplno bodovali. Pražská Slavia vyhrála v Ostravě 4-0 a Teplice zvítězili 1-0 v Liberci. Domácí přitom už v první minutě přišli o vyloučeného Vasila Kušeje a krátce před poločasem ho následoval spoluhráč Petr Hodouš. Výhru zajistil hostujícímu celku v 61. minutě gólem Lukáš Mareček.
6: Chyběl tomu druhý gól z naší strany, to myslím si, že dát druhý gól tak je po zápase, ale po tom gólu jsme byli až si myslím moc pasivní. Vyhrávali jsme si to na jejich půlce a vyčkávali jsme, což s postupem času jako nás znervoznělo. Navíc Liberec si potom vypracoval ke konci 5-10 minut dobrý příležitosti. Ten konec jsme dohráli úplně dobře.
2: Plzeňská Viktoria neudržela vedení a remizovala s Nováčkem Zbrojovkou Brno 1-1. Bod za remízu 1-1 vybojoval poprvé v prvoligové historii Artis Brno, a to na stadionu Slovácka.
7: Nehoda na pražském okruhu u Barandova i na D46 u Drysic. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se uklízí po nehodě u Barandova. Na 16. kilometru je uzavřený odstavný pruh. Na místě policie, pohybují se tam lidé, tak zpomalte. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova pozor, pokud budete sjíždět na Drysice. Na exitu na 7. kilometru havarovalo osobní auto. Je to v zatáčce, tak opatrně. Na nehodu pozor na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní. U Dolního Žandova havarovala dvě osobní auta při kolizi se stádem divokých prasat. Průjezd je omezený, raději zpomalte. A v Ostravě pozor v Místecké ulici ve směru do Frýdku Místku. U sjezdu k nádraží Vítkovice na 38. kilometru se střetlo osobní auto s autobusem. V místě se zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojedinělé se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Svůj postoj k Ukrajině možná mění prezident Trump, a proto i hnutí MAGA. Americký hazard zažívá rozmach na všech úrovních. Dluhové brzdy a demokracie. I o tom uslyšíte v dnešních, tedy sobotních komentářích a poznámkách k událostem doma i v zahraničí. Provede vás jimi Patricie Polanská.
0: Názory a argumenty.
8: Vypadalo to na důležitý obrat ve vztazích mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským. Ten po úterní návštěvě Washingtonu mimo jiné řekl, že Ukrajina dostane licenci na výrobu střel Patriot. Tento příslib ale Donald Trump v posledních hodinách zpochybnil. Že se vztahy k Ukrajině ve Spojených státech mění, to naznačují i názorové změny některých předních zástupců hnutí MAGA. Více už komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se mohl vracet z Bílého domu v dobré náladě. Dostal slib licenční výroby střel do systému Patriot a také bylo domluveno, že do Kyjeva v nejbližších týdnech přijedou hlavní Trumpovi vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. O což Kyjev usiloval dlouhou dobu. Witkoff svého času jezdil do Moskvy každý měsíc, ale Ukrajinu nikdy nenavštívil. Jako první o cestě informovala Laura Loomerová, vlivná a kontroverzní influencerka, která má blízko k Donaldu Trumpovi. Ta nyní pobývá v Kyjevě, kde udělala rozhovor s Volodymyrem Zelenským a navštívila ruskými raketami poničenou katedrálu v Kyjevsko-Pečerské lavře. Během své cesty si dvakrát volala s Trumpem a ten na své sociální síti publikoval kus jejího rozhovoru se Zelenským. Vyvolalo to řadu pozdvižených obočí. Laura Loomerová totiž ještě nedávno hovořila o Zelenském jako o nacistovi, tvrdila, že Ukrajina si americkou podporu nezaslouží a že ji naprosto nezajímá, co se děje obyčejným Ukrajincům. Ostatně ona sama ještě v roce 2021 psala komentáře pro ruskou propagandistickou televizi RT. Nyní si posypává hlavu popelem. Prohlašuje, že se stala obětí ruské propagandy. Zelenskému se osobně omluvila, že zlehčovala utrpení obyčejných Ukrajinců. Loomerová nebyla jediná z MAGA influencerů, kteří změnili názor na Ukrajinu. Dalším byl Tim Pool, kterého na sociálních sítích sleduje více než 2,5 milionu lidí. Ten dříve tvrdil, že Ukrajina je nepřítelem Spojených států a vyzýval k ukončení jakékoliv americké pomoci Ukrajině. Nyní napsal na sociální síti X. Ukrajina bojuje za samotnou svou existenci proti zlému diktátorovi. Nyní chápu důležitost vítězství Ukrajiny nad Ruskem. Doufám, že Trump a lid Spojených států ji v tom podpoří. Což jsou dva důležití lidé v celém MAGA hnutí, které přišlo s heslem America First a které hlásalo, že předchozí prezidenti Barack Obama a Joe Biden se příliš starali o zahraniční politiku na úkor zájmu obyčejných Američanů a které požadovalo, aby se Spojené státy věnovaly jen svým vlastním záležitostem a nikoli dění ve světě. Když se novináři ptali Donalda Trumpa, proč si myslí, že tito lidé změnili své postoje, odpověděl ve svém klasickém stylu. Myslím si, že podporují to, co podporuji já. Otázkou tedy je, proč sám Donald Trump změnil názor, když na počátku svého druhého funkčního období veřejně ponižoval Volodymyra Zelenského a říkal mu, že jednoduše Ukrajina nemá karty. Nyní stejně veřejně chválí ukrajinské ozbrojené síly za údery po cílům v ruském Týlu a říká, že to by mohlo donutit Vladimira Putina uzavřít mír. Někteří spekulují, že vliv na něj může mít náměstek ministra války Dan Driscoll, který nedávno navštívil Ukrajinu. Podle některých zdrojů byl velmi překvapen tím, jak ukrajinská armáda používá drony a umělou inteligenci. Prý měl svému šéfovi vysvětlit, že nyní už Ukrajina není prosebníkem, ale technologickým partnerem, od kterého se americká armáda může učit, třeba jak omezovat hrozbu ze strany Íránu. To rozhodně neznamená, že válka na Ukrajině se blíží ke svému konci. Protože o tom bude rozhodovat jeden jediný člověk a to je Vladimir Putin. Možná ale zjištění, že Donald Trump a jeho lidé nehodí Ukrajinu přes palubu, přiblíží pochopení, že Rusko nedosáhne kapitulace Ukrajiny a bude potřeba se nějak domluvit.
8: Myslí si Ondřej Soukup. Redaktora internetového deníku Voxpod.cz Matěje Schneidera, který dlouhodobě sleduje dění ve Spojených státech, zaujala na první pohled marginální událost, která se ovšem přímo dotýká Bílého domu a jeho současného obyvatele.
10: Americký prezident Donald Trump nedávno přišel o blízkého, byť nenápadného spolupracovníka. Gabriel Perez pro Trumpa pracoval 10 let a měl na starosti mimo jiné vkládání textů prezidentových proslovů do teleprompterů, ze kterých Trump čte svoje televizní projevy. Pro Trumpa už nepracuje. O práci přišel poté, co se ukázalo, že vydělával na tom, že předem znal obsah Trumpových proslovů. Na webu Kelshi, na kterém se dá sázet takřka na cokoliv, včetně toho, jaká slova padnou v tom či onom Trumpově projevu, se měl Perez takto přijít alespoň na $100,000. Perezův případ není ojedinělý. Naopak je podle všeho jen relativně malou rybou. Už v průběhu jara byl zadržen americký voják Genon Ken Van Dyke, který si na jiném podobném sázkovém webu měl vydělat přes $400,000 na sázce o americkém únosu venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Když Trump v dubnu oznamoval příměří ve válce s Íránem, mohli o tom vědět předem majitelé tří anonymních účtů na jednom ze sázkových webů, kteří tak vyhráli více než $600,000. Americkým médiím, potažmo ani prokurátorům, se zatím nepodařilo odhalit, kdo za nimi stojí. Bůh ví, kolik dalších takových případů ještě vyplave. Z řetězu utržené sázkové weby jsou ve Spojených státech totiž od počátku Trumpova druhého funkčního období na prudkém vzestupu. Investiční společnost Bernstein odhaduje, že se v USA letos na podobných webech protočí sázky v hodnotě $240 miliard a do roku 2030 by mohly překročit hranici 1 bilionu. Vzhledem k tomu, jakou má Trump za sebou minulost, nemůže být nikdo překvapen, že právě hazard zažívá za jeho vlády takový rozmach. Trump za svůj život spravoval celou řadu kasín. Stejně tak není překvapivé, že se tento vývoj zdá zhoubný americké levici, která v něm vidí další způsob, jakým se hrstka nejmajetnějších obohacuje na úkor prohrávající většiny. Kritiky ale nachází deregulovaný hazard i mezi americkými konzervativci, kteří častěji akcentují aspekt závislosti a rozvracení rodin sázkařů. Velkým zastáncem sázkových webů je prezidentův syn Don Junior, který do toho největšího z nich má nainvestováno. Oproti tomu přímo Donald Trump je k této nové formě hazardu zdrženlivější a dle všeho jí spíše toleruje. Sám má v oblibě tradičnější formu sázení, jak je vidno z neustálého oboustranného a dost pádného obviňování z insider tradingu mezi Bílým domem a Kongresem. Ostatně za určitý extrémní druh hazardu by šel označit i Trumpův přístup k válce s Íránem. Přes bojovnou a vítězoslavnou rétoriku se mu výhru z ní vykřesat nedaří. Naopak ve stylu zoufalého hazardního hráče periodicky koketuje se zvyšováním čím dál rizikovějších sázek, za které ale nemusí zaplatit jen on a Spojené státy, ale nepřímo i celý svět. I proto je na místě si připomenout, do jakého stavu Trump svůj hazardní biznis opakovaně přivedl. Jenom Trump dokáže zbankrotovat kasino. Zní vtip, který léta koluje po Spojených státech.
8: Matěj Schneider z Voxpot.cz. Debaty o vládním zákonu o rozpočtové odpovědnosti a o prezidentově vetu téhož běží na plné obrátky. Už víme, že sněmovna se kvůli němu má sejít 25. srpna, ale opravdu se nečeká, že by vládní většina prezidentské veto nepřehlasovala. Publicista Ivan Štern našel k dnešní situaci jednu historickou a několik zahraničních paralel.
11: Novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, kterou vetoval prezident, silně připomíná rozpočtový trik Václava Klause. Jeho vlády se sice pyšnily v 90. letech vyrovnanými státními rozpočty, jen ale proto, že těžko vymahatelné pohledávky z privatizace, případně nesplácené či nesplacené úvěry na privatizaci nebyly zúčtovávány na vrub státního rozpočtu, ale odkláněny do pro tyto účely zřízené konsolidační banky, později proměněné v konsolidační agenturu. Teprve v roce 2007, kdy agentura byla zrušena, její saldo zatížilo státní rozpočet dodatečným dluhem zhruba ve výši bezmála 500 miliard korun. Podobně zadlužovat stát hodlá i současná vláda. Významnou část uskutečněných dluhů díky novele po Klausovsku do účetnictví státního rozpočtu nepromítne. Nedbat dluhu státního rozpočtu, ať skrytého, anebo otevřeného, je nebezpečnou hrou s důsažností značně překračující účetní rozměry, na něž upozorňují ekonomové. Rozpoznala to už v roce 2004 Angela Merkelová ještě jako představitelka opozice a zažalovala socialistickou vládu Gerharda Schrödera u ústavního soudu pro notorické zadlužování státních financí v obavě, že přemíra zadluženosti ohrožuje samu ústavnost a demokracii. Státní rozpočet, základní materiální nástroj svrchované vládní politiky, se předlužením nachází tím i sama politika pod vlivem politiky věřitelů. Demokracie dostává na frak. Ústavní soud v roce 2007 zavázal německou vládu, aby cestou dluhových brzd dostala státní rozpočet v příštích letech do rovnovážného stavu. Názornou ukázku předvedlo v roce 2009 předlužené Řecko. Nikdo mu pro jeho finanční nedůvěryhodnost nehodlal půjčit. Ocitlo se nejen ve vleku věřitelů, ale hrozba státního bankrotu ohrožovala i řeckou demokracii. Olympským bohům mohli tehdy Řekové děkovat, že už byli součástí eurozóny. Státy eurozóny, byť za velmi bolestivý opatření pro ně, je nenechali padnout, ale solidárně, a to i finančně, umožnili postupné uzdravování země. Dluhové brzdy, nepřekročitelné finanční limity v rozpočtu, nakonec umožnili, aby se Německo mohlo počínaje rokem 2015 vykazovat vyrovnaným rozpočtem. Stejně tak postavili za velkých bolestí na nohy řecké státní finance a zachránili rozpad evropského bankovního systému. Stali se inspirací pro Evropskou unii jako celek a základním nástrojem unii doporučovaným, pokud členské státy mají zájem na zdravých veřejných financích. To je také důvod, proč i u nás vznikl zákon o rozpočtové odpovědnosti. Jeho prezidentem vetovaná novela však spíš odpovídá potměšilým rozpočtovým trikům

0: zájmu běžná věc? Na to se ve svém komentáři, který si poslechněte v repríze, ptá politolog Lukáš Jelínek.
1: Al Capone, jeden z nejslavnějších gangstrů minulého století, nebyl odsouzen za vraždy, únosy nebo vydírání, nýbrž za pouhé daňové úniky. Připustíme, že srovnávat zločinného rodáka z Brooklynu se Zuzanou Mrázovou, prostou rodačkou z Duchcova, která udělala úspěšnou politickou kariéru v komunálu a poté ji přizval do vlády samotný premiér a šéf ANO Andrej Babiš, je hodně přitažené za vlasy. Jenže i ona se dočkala trestu za banalitu, ačkoliv rejstřík témat, za něž sklízí kritiku, je mnohem širší. Dosud to schytávala za kontroverzní stavební zákon nebo za zemětřesení na ministerstvu pro místní rozvoj, které spravuje. Medvědí službu svému hnutí ale udělala vykrucováním okolo výhodného užívání městského bytu v Bílině, kde byla starostkou. Přitom region je plný lidí v nouzi. Byl to vlastně takový malý, leč nepostihnutelný střet zájmů. Aktéři vrcholové i komunální politiky mívají často problém odlišit svůj soukromý život nebo dokonce i podnikání od výkonu mandátu a tak využívají dostupných prebend nebo rovnou zkoušejí takzvané malé domů. Ministryně Mrázová se ostatně ocitla na tapetě i kvůli nelegálním stavbám na jejím pozemku a jaká to náhoda, právě ona předložila návrh zákona, který legalizaci černých staveb usnadňuje. Pokutu ale bude platit za něco jiného. Zapomněla totiž do svého majetkového přiznání uvést rodinnou půjčku na koupi parcely. Tak už to hold bývá, že drobné přestupky se trestají rychleji a spolehlivěji než ty, jejichž náklady jdou do milionů. Mnohem dražší střet zájmů nyní otřásá rezortem práce a sociálních věcí. Ministr Aleš Juchelka si vybral za poradkyni přes evropské dotace Alexandru Semancovou, která ale zároveň vlastní soukromou firmu, jež za statisícové provize žadatelům dotace zařizuje. Evropská komise však je ve střehu, Semancovou podezřívá ze střetu zájmů a hrozí utažením kohoutků. Projekty za více než 80 milionů korun by tak neproplatil Brusel, nýbrž náš státní rozpočet. Jedinou českou institucí, která dělá vlny a dovolila se dokonce ministerstva otázat, proč nepodalo trestní oznámení, je Nejvyšší kontrolní úřad. Na jedné straně vláda rozvolňuje rozpočtovou odpovědnost a otírá se o prezidenta, který v tom brání, na straně druhé si nechává protékat miliony pod rukama. Už jen zbývá velebit, jak dnes už bývalá Juchelkova poradkyně pomáhá rozkvětu země. Něco podobného totiž slýcháme od Andreje Babiše, když se připomenout, kolik lidí zaměstnává a jaké daně odvádí jím založený Agrofert. Snaží se tím otupit námitky, že holdingu dál umetá cestičku, bez ohledu na to, komu aktuálně patří. Však jednou se zase do Babišovy rodiny jeho akcie vrátí. V souvislosti s Agrofertem se hovoří také o novele zákona, jež úpravou předkupního práva potěší především velké pronajímatele půdy. Firmy, jimiž Babiš zčeřil vody zdejšího zdravotnictví, by se zase mohly radovat, pokud dojde k rozšíření okruhu možných příjemkyní umělého oplodnění. Příkladů, kdy se nad koaličními reprezentanty vznáší podezření z konfliktu zájmů, bychom našli víc. Dojmy spravovaných úřadů nastupují čiperní straníci, kamarádi kamarádů a dokonce i partajní sponzoři. Co za předchozích kabinetů vyznívalo jako drzé výstřelky, se pozvolna stává normou. Etika jde stranou, vše je zaštiťováno právem vítěze voleb vládnout a provázeno řečmi o neutuchající práci pro lidi, aby se měli lépe než za předchozího kabinetu. A když se kácí les, létají přece třísky. Jenže demokratický právní stát spravedlivě účelově nenakládá a veřejnou kontrolu nepodceňuje. Stav, kdy si mocní dělají z eráru dojnou krávu a ještě se diví, že se to někomu nelíbí, je typický spíš pro despocie a autoritářské režimy.
0: Amerika, tedy přesněji administrativa Donalda Trumpa, je přesvědčená, že bude dominovat světu v oblasti umělé inteligence. A do velké míry to je pravda. Přece jenom Silicon Valley, původně armádní laboratoř a nyní technologický hub číslo 1, je rodištěm současných AI gigantů od Google po Nvidia. To píše ve svém komentáři Tereza Zavadilová z biznisového serveru Newstream.cz a pokračuje.
2: Ale svět není jen západ, neboli severozápad země koule, je to také východ a jih. A tam už pár dekád roste jiný hegemon, Čína. A ta chce také dominovat v AI, minimálně ve své sféře vlivu. Zatímco se nedonedávna dost spoléhala na dovoz některých technologií z Ameriky, éra celních válek to

0: změnila. Vyrostly lokální čínské hvězdy jako platforma DeepSeek či Owen. Tento týden vstoupil na burzu výrobce čipů s krkolomným názvem CXMT a cena jeho akcí okamžitě vystřelila skoro na pětinásobek a stala se nejhodnotnější čínskou firmou na šanghajské burze. Není divu, že se naděje investorů upínají právě tam. Čipy byly dlouho slabé místo Číny, což si uvědomuje i Trumpova vláda, která z politických důvodů do země zakazuje vývoz nejpokročilejších procesorů. Strana proto zavelela a na výrobu čipů upřela síly. Situace je teď taková, že jednodušších čipů a získá velmoc nejen, že zvládne vyrobit tolik, co potřebuje, ale ještě je masivně vyváží. Co jí chybí, jsou nejnovější generace čipů, konkrétně třeba litografické stroje nutné pro čipy pod 3 nanometry, které si ostře chrání nizozemská ASML a kde Čína ještě zaostává o několik generací, či sofistikované finalizační technologie hlídané Tajvanem a Koreou. Čína s Amerikou zatím také nemůže soupeřit v rozsahu kapitálu. Američtí giganti jako Microsoft, Meta a Spol investují do datových center a výpočetního výkonu 100 miliardy dolarů, čemuž se čínský soukromý i státní sektor objemem zdaleka ještě rovnat nemůže. V ostatních oblastech Čína dělá velmi rychlý pokrok. V závodu o AI jsou důležité i jiné, zdánlivě měkčí položky, například lidé. Proto Silicon Valley po generace stahovala nejlepší technické mozky z celého světa, až doteď, kdy současná politika stížila migraci i pro kvalifikované lidi. V Číně už nyní ročně dokončí špičkové technické školy miliony lidí, včetně talentů, které si Čína z rozvojových zemí vozí. Dalším předpokladem jsou energie, protože datová centra i výpočetní výkon jsou velmi energeticky náročné. Čína v poslední dekádě začala vedle jaderné energetiky táhnout globální obnovitelné zdroje. Na západě země, kde se staví obří datová centra, má dokonce obrovský přebytek levné větrné, solární a vodní energie. Amerika se trápí se starou přenosovou soustavou a pomalým povolováním staveb. Čína také dobře vsadila na otevřené takzvané open sourceové AI modely, na rozdíl od většiny amerických uzavřených. Vývojáři po celém světě pracují na DeepSeeku a Spol. Čína z toho má spoustu vlivu i dat. Asijská velmoc také masivně nasazuje AI řešení a roboty do průmyslu a služeb, takže má k dispozici jakousi laboratoř za pochodu. A v neposlední řadě má vliv diplomacie. Čína desítky let buduje diplomatické i ekonomické vztahy v zemích globálního jihu, například v Africe, dávno největším investorem. USA pod taktovkou Donalda Trumpa a lidí typu Elona Muska sází spíše na vztahy ovlivňované silou než diplomací a dokonce spoustu dosavadních spojenectví i v západních zemí ruší. Zatím má výhodu, že se například Evropa vlivu Číny bojí. Ještě jeden podstatný rozdíl je mezi oběma velmocemi. Amerika se chová, jako by musela závod utrhnout sama, dominovat v AI jako jediná. Čína vstupuje na trhy s lehčím řešením. Nabízí technologie jednodušší, levnější, zároveň ale ve stylu kompletního balíčku. Levný hardware, otevřený software, infrastruktura třeba v podobě soláru i financování. A minimálně zdánlivě bez dodatečných podmínek. Pro chudší země jihu je to dostupnější věc než drahé, byť sofistikované americké technologie. Sečteno podtrženo, Amerika chce v AI vládnout všem. Čína na to jde, řekněme, mazaněji a od spodu, tedy kde Amerika bič, tam Čína cukr. Teď je otázka, na jakou diplomacii lidé víc slyší.
1: Poslední příspěvek dnešního pořadu připravil publicista a filozof Petr Fischer a zamýšlí se v něm nad tím, co nebo kdo je největším nepřítelem demokracie.
2: Demokracie, jak jsme ji znali, se hroutí, tuší všichni. Přitom jedni tvrdí, že je to dobře, protože konečně přichází ta opravdová demokracie, respektu k hlasu lidu, zatímco ti druzí mluví o rozpadu demokratických hodnot a vzniku lidového autoritářství. Interpretace, jak jinak, velmi různé, symptomy ale stejné. Tím hlavním je rozpad veřejné debaty, která se sice zdánlivě množí a hutní v nové proliferaci mediálních zdrojů, ve skutečnosti ale neprobíhá. A protože demokracie je diskuze o důležitých věcech samosprávy, v níž dochází k tříbení rozporů a minimální shodě, není divu, že se demokracie rozpadá. Znemožnění veřejné věcné diskuze je základem strategie rozložení západních demokratických systémů, zdaleka nejen strategii ruskou, nýbrž dnes už dávno i americkou. Jednou z metod, jak to udělat, je totální hysterizace veřejných politických výměn. V Česku to sledujeme už delší dobu. Stačí si zapnout jakýkoliv politický podcast či televizní debatu, které už debatami dávno nejsou, neboť nabízí jen sérii více či méně hysterických monologů, sebepotvrzujících se pravd, které divácké týmy očekávají. Hysterizace debaty je zaručeným receptem na vymizení diskuzí o tom, jak se věci mají, abychom s nimi mohli společně něco dělat. Veto prezidenta, kterému se nelíbí riskantní uvolnění pravidel pro zadlužování státu, vláda interpretuje jako ohrožení všech služeb státu od obrany přes zdravotnictví po sociální služby. Hysterizované veto zákona je téměř apokalyptickou hrozbou, tak jako hlava státu vůbec, jejíž názory na evropské dění nebo společnou měnu se dokonce inscenují jako vlastizrada. Hysterizace veřejné rozpravy je přímo propojena s fenoménem politického morálního kýče. Hysterizuje se pro mravní efekt. Vždyť považte, prezident ohrožuje naše bytí, nemyslí na lidi, chybí mu empatie, neboť si na rozdíl od zbytku národa chudáků žije za naše peníze v blahobytu. Faktický stav věci v oblasti rostoucích dluhů či dluhová logika vysokých úroků nikoho nezajímá. Je třeba se morálně pohoršit nad chováním vybraných politiků, kteří snad ani nejsou lidmi. Zhysterizovaný morální kýč vylučující diskuzi se tak stává urychlovačem dysfunkčnosti demokracie. Problém je v tom, že všechny strany od sebe tuto hysterizaci navzájem přijímají, protože na hrubý pytel reagují stejně hrubou záplatou. Demokracie se ztrácejí, protože v hypertrofované mediální době přicházejí o tuto klíčovou schopnost racionálního zpracování a rozvrhu, stručně umyšlení. Vždyť mohutné hysterické vlně je problémem i rozum sám, natož jeho pravidla. Zastavit tuto tsunami morální hysterie se jen tak nedá, ale jako vždy můžeme všichni začít u sebe. Dehysterizovat vlastní vnímání politiky. To můžeme praktikovat každý i hned. Chce to v úvozovkách jen odstup od sebe potvrzujících pravd, s nimiž se příliš snadno identifikujeme jako sami se sebou. Demokracie může být zase diskuze, ale jen když se osvobodíme od její hysterizace, která znemožňuje svobodné hledání toho, jak věci jsou či dokonce mají být. Hysterizace je obranný mechanismus před rizikovým zjištěním, že nemám vždy pravdu. Demokratická diskuse potom vědomým přijetím rizika, že v racionální rozpravě už nebudu tím, kým jsem byl předtím. Až lid pozná, že je to v jeho nejvlastnějším zájmu, začne se demokracie dnešního hysterického prokletí postupně opět zbavovat. Utopie, jistě, ale jednou se jí přece můžeme dožít.
1: A to byl poslední komentář sobotních názorů a argumentů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.

Alexandra Vojtašeková, Fjaka. Chorvatská sezóna. Díl první. V životě přímořské Dalmácie je nejdůležitější okamžik, kdy končí léto. Jen ti nejstarší a nejzkušenější obyvatelé jadranského pobřeží dokážou předpovědět den, přesněji řečeno noc, kdy se léto nepostřehnutelně změní v podzim. Pro člověka, který neuvykl středomořskému slunci, je léto fenoménem natolik totálním, že se mu podzim a zima jeví jako něco nepravděpodobného, ba nemožného. A přece, v jistý den se koupete v teplém moři, nebo se vyhříváte na pláži, popíjíte gemišt a pozorujete přitom bezmračnou oblohu. V noci přijde bouřka, vítr duje a veliké kapky deště bubnují do oken. Další den je sice znovu něco přes 20 stupňů, ale všichni už tu vědí, že léto se nevrátí, že už na dobro skončilo. Sezóna plynule přechází v mimosezónu. Lidé z batohy, kteří se potulují centrem města, už nejsou baťůškáři, ale studenti a žáci škol vracející se z vyučování. Další restaurace a hospůdky zavírají svá vrata, židle skládají na sebe a ledabile převazují kusem šňůry. Místo nabídky jídel visí na dveřích oznámení, že opět otevřeno bude až za rok v červnu. Polština, čeština, němčina a angličtina mizí z ulic a nahrazuje je dalmatská varianta chorvatštiny. Jejímž nejtypičtějším rysem jsou samohlásky E a I, využívané k vyjádření celé pestré škály emocí a dojmů. Parkoviště, kde se až doposud platil majlant, zvedají závory. Nikoho nepřekvapí, že auta se tu nezamykají. Pokud nás někdo zablokuje, stačí si vzpomenout, že odtlačení sousedního vozu na jiné místo je součástí zdejšího folkloru. Davy lidí mizí a společně s nimi i bohatá ubytovací a gastronomická nabídka. Zavírají dokonce i některé benzinové pumpy a bankomaty vám sdělí, že v nich nejsou peníze. Je to doba účtování, nervózního počítání, zda letošní sezóna umožní místním přežít zimu. Ač by se mohlo zdát, že záhy přijde kdosi, kdo vyžene poslední lidi z procházek a uzavře brány Dubrovníku, zadarské historické jádro nebo Diokleciánův palác ve Splitu, ve skutečnosti až první kapky deště zvěstují návrat k ospalé všednosti. A pouze mořské varhany není třeba vypínat na dobu, kdy jsou turisté pryč. Město Zadar přišly na 40 milionů kun, avšak nyní na ně hrají vlny. Nicméně silné podzimní a posléze i zimní vichry způsobují, že jejich zvuky jsou čím dál neklidnější. Namísto konejšivého šumu, tak slyšíme příšerné kakofonické kvílení.

slunce, třeba že je stále přítomno, přestává udávat rytmus zdejšímu životu. Už není nutné se před ním schovávat a přesouvat většinu aktivit na večer nebo brzké ráno. Nyní si žezlo přebírá vítr, který udává životní rytmus především na dalmatských ostrovech. V jedné malé vesničce na Hvaru najdeme reliéf znázorňující větrnou růžici. Označení jednotlivých typů větrů jsou na ní uvedeny v místním nářečí. Tramuntona, majštrol, pulent, garbin, oštar, jugo, levont, bóra. Nejhrozivější z nich jsou, jak ví v Chorvatsku každé dítko, jugo a bóra. Jugo je vítr jihovýchodní a rovnoměrný, přináší oteplení a někdy i červený písek ze Sahary. Příjemným závanem jara uprostřed zimy vyvolává dojem, že je mírný, ale ve skutečnosti je jugo slovanským pojmenováním větru známého jako široko, vítr smrti. Pokud se jeho vinou jen zkazí pršut, tradiční šunka sušená na slunci a větru, tak to ještě není to nejhorší. Potíž je, že tento vítr zpravidla vyvolává i bolesti hlavy, deprese, vražedné tendence či naprosté vyčerpání. Bóra již v řecké mytologii zosobňoval neskrotný Boreas, kočírující nesmrtelné koně, je naopak vítr ledový, nenadálý a nárazový, který uzavírá mosty a ruší plavby trajektů. Na rozdíl od řeků si jej Slované představovali jako svůdnou, avšak zároveň nebezpečnou ženu. Podle jedné pověsti je Bóra krutou šlechtičnou, kterou Bůh potrestal, proto k nám její chladný dech vane přímo z hlubin pekelných. Bóra je východní nebo severovýchodní vítr, dosahující v nárazech rychlosti až 200 km v hodině, který vzniká, když se vzduch nad horami ochladí, ale nad mořem zůstává stále teplý. Začíná foukat téměř bez varování. Rozsévá proto skázu mezi neskušenými jachtaři. U lidí, kteří nejsou zvyklí žít u moře, způsobuje prudké záněty dutin nebo ucha. Obyvatelé pobřeží však tvrdí, že pročišťuje mysl, podobně jako vyčistí oblohu od mračen.

Obyvatelé globálního severu jezdí rok co rok na jih, aby okusili něco, co se jim jeví jako opravdový život bez daní, práce od 7 ráno a přemíry konvencí. Touží prožít krásu krajiny. Nechat se uhranout spontánností místního obyvatelstva, jež je ovšem současně protchnuto i moudrostí a jehož úvahy nerozlučně doprovázejí sfermentované plody révy vinné. Dát si fík ze stromu a nikoli z balíčku, rybu pořídit v přístavu, místo aby ji vyhrabávali z mrazáku v supermarketu. Na okamžik se ponořit do hedonismu pozorování, ochutnávání, očichávání a dotýkání. Pro tento pocit autenticity jižního života jsou schopni snášet opilé a nepříjemné číšníky, rybí polévku z bujonu a hodinu a půl dlouhé popojíždění v zácpě na těch pár kilometrech mezi Omyšem a Splitem a především zaplatit rozhodně až příliš za onen dokonalý apartmán, z něhož se otevírá výhled na chvilkový sladký únik z reality. V Dalmácii už od 90. let není průmysl a zemědělství tu na kamenitých půdách nikdy příliš nevzkvétalo. Středomoří, jakožto místo uměleckých a vědeckých inovací, to je tklivá píseň dávnověku. Zůstal tu ryzí prostor. A právě on, využívaný a speněžovaný, se stal platidlem, ba vysloveným trumfem. Spisovatel a novinář Jurica Pavičič, který pochází ze Splitu, popisuje tento region jako místnost bez výhledu. Třeba že my, národy ze severu, hledíme na obyvatele jihu z pronajaté terasy, oni se nemají kam podívat. Jsou uvězněni mezi minulostí, kterou musí opečovávat, aby naplnili očekávání návštěvníků, přítomností, v níž nemohou současnému západnímu světu konkurovat, a totálně nejistou budoucností. Je vůbec nějaký život mimo turistiku? Táže se tento spisovatel dramaticky. A nebo jsme už pouhými statisty ve velikém divadelním představení s názvem Turistická destinace? Pavičič má trochu pravdu. Léto v Dalmácii je představení, po němž se zhasnou světla, smije líčení a rozebere scéna. Stačí provést jednoduchý experiment. Navštívit stejné pobřežní městečko jednou v sezóně a jednou mimo sezónu.

Jednou z částí jadranské kultury, kterou budou mladší generace znát už jen z knih, filmů a vyprávění veteránů z ocelených bojem, je takzvané galebarenje. Galeb je chorvatský racek. Tak se tradičně označují dalmatinci, kteří už dávno před vynálezem kurzů svádění spojených s neurolingvistickým programováním využívali rozličné techniky k tomu, aby v letní sezóně navázali vroucný poměr s co největším množstvím zahraničních turistek. Galebarenje, jak jsem se dočetla na jednom internetovém portálu, je něco jako umírání hlady, stará dalmatská tradice. Navíc předávaná z generace na generaci, byť tedy ne vysloveně z otce na syna, ale spíše ze zkušeného Don Juana na dospívajícího mladíka, co teprve zahajuje svou dobrodružnou eskapádu. Zmíněné techniky zpravidla zahrnují znalost řady cizích jazyků, na úrovni sice základní, která ovšem umožní rozvinout dalekosáhlé vize budoucnosti a vyznat nenadálé citové vzplanutí, to ovšem není bezpodmínečné, vždyť konec konců postačí řeč těla, a popsat svou falešnou identitu, cení se kapitán, pilot, špion a chirurg. Hodí se i široká síť kontaktů s číšníky, barmany a recepčními, díky nimž lze mít přesný přehled o situaci na bojišti. Klíčová je v této zálibě i diskrétnost. Ať se vyplatí pochlubit se před konkurencí se svými úspěchy, je nutné dát si pozor na žárlivé partnery a na místní děvčata. Protože získá-li někdo pověst racka, může mu to zavřít spoustu zdejších dveří na dlouhé zimní měsíce.

Nejkrásněji v současné chorvatské literatuře Galebarenje demystifikuje a zároveň romantizuje Zoran Ferič, který jej popisuje jako způsob, jak mladí kluci ze senzuálního a současně konzervativního jihu mohou získat první sexuálně milostné zkušenosti, ale také jako zdroj letní zábavy pro mladé ženy vytržené ze svého přirozeného prostředí a toužící po úletech a pobavení. Zabrat si dívku znamenalo předat kytku, něco říct, upoutat pozornost a pak zasít. Nezůstávat déle, nenudit a nebalit za každou cenu, probudit zájem a odejít. Další schůzka pak měla příchuť šťastné schody náhod. Ta první kytka nezřídka putovala po usušení do památníčku. Děvčata i hoši se pro sebe vzájemně stávali trofejemi. Dívky si nechávaly vylisované květiny, chlapci kudrnaté vlásky. Teprve po dvou až třech náhodných setkáních ve městě to začalo být vážnější. A občas se to dokonce přerodilo v letní lásku. Jen bohužel nikdy nebylo zřejmé, kdo bude komu tou letní láskou. Tuto světskou tradici lze spojovat i se specifickou polohou Jugoslávie na mapě Evropy a světa. Galebarenje se na dalmatských plážích objevilo spolu s rozkvětem turistiky v 60. a 70. letech, kdy jugoslávský socialismus vkročil do takzvané hédonistické etapy. U Jaderského moře se tudíž opalovaly Němky, Rakušanky a Britky v dobách, kdy na brány jejich kapitalistických vlastí už klepala sexuální revoluce, ale také Maďarky, Češky a Polky, které byly šťastné, že mohly nakrátko uniknout ze zemí, kde panovaly výrazně přísnější verze komunistického režimu. Ve východním bloku Štázy a KGB, kdežto tady čevapčiči, červené víno, pár špiclů a laciné ubytování v soukromí. Byť se bez pochyby stávalo, že dívka pocházející z odlišného kulturního okruhu nepochopila pravidla hry, anebo prostě neměla chuť, aby ji někdo přemlouval k pletkám a balil, tak se podobně často stávalo, že ona transakce uspokojila všechny strany, a že údajné slzy turistek při odjezdu a dopisy jimi posílané byly pouhým výplodem bujné fantazie místních, kteří se díky tomu mohli cítit poněkud méně manipulováni. Poskytovali totiž ženám nejen svá vlastní těla, opatřená zdánlivě nevinnou nálepkou letní dobrodružství, ale také sen o životě zbaveném každodenní dřiny a o rozkošnickém vychutnávání krajiny.

Dnes, v době neustálého rozšiřování kapacity a nabídky noclehů, jakoby apartmány, letní byty a kilometry pobřeží byly gumové, nemá nikdo čas ani chuť vést s turisty hovory, jež by překračovaly rozsah obvyklých praktických záležitostí, jako objednávky v restauraci nebo v hotelovém baru, či výměny ložního prádla. V letní pandemické sezóně jsem se ve Splitu potkala s jedním svým přítelem. Tento jinak mírný a klidný člověk měl v očích vražedný pohled. Už odsud prosím všichni odjeďte, fakt, vycedil rádoby z legrace. Přijeď v září, až se svět zas vrátí do normálu. Teďka nechci vidět ani tebe. A pak mi vyprávěl, jak ho vyhodili z pronajatého bytu, neboť majitelé vydělají během 3 měsíců na Airbnb částku, kterou by jim v životě nemohl zaplatit. I další pronajímatelé se řídí logikou zvanou letní činže. Takže musel přespávat u rodičů, na své posteli z dětství, kde mu přečnívaly nohy. Dům jeho rodiny však leží hned vedle nejproslulejší splitské pláže Bačvice, což znamenalo, že noc co noc probíhal pod jeho oknem karneval skřížený s bakchanáliemi a to místo si prý oblíbili jak turisté prahnoucí po milostném ukojení, tak i ti, kteří nutně museli vykonat fyzickou potřebu. Než se nějak dostal do práce, musel absolvovat dlouhou cestu plnou náhodných setkání a už méně náhodných pošťouchnutí. A pokud by si od toho cirkusu třeba chtěl odpočinout, tak jak se na Chorvata sluší a patří v nějaké místní hospůdce, zkuste hádat. Nikdy tam pro něj není místo a ceny, jako mávnutím kouzelného proutku, náhle vyskočí o 200%. A ne, v moři se nekoupe, proč by to jako dělal, říkal mi. A hleděl na mě už ani ne tak rozezleně, jako spíš rezignovaně.

Zdá se mi, že se dovedu vyhýbat těm nejnápadnějším pastem na turisty. Poté, co jsem jednou uvízla na půl hodiny v bráně Ploče, se ani nepokouším dostat do historického jádra v turistické špičce. Dřív, než přijedu do proslulé jadranské perly, Chorvatům na truc se naobědvám v Neumu, jediném městečku na území 17-kilometrového bosenského okénka na moře. Vědomí, že pobývám v rozhodně až příliš drahém turistickém ráji, mě přesto frustruje. Pohled na ceníky dokáže člověku pokazit radost z nádherného okolí. Musím ale přiznat, že mám Dubrovník ráda. Dokonce i v srpnu, kdy vám horko proniká do těla všemi póry a město se zaplňuje turistickými výpravami putujícími po stopách Hry o trůny. Dojímá mě schopnost lidské mysli nořit se do fiktivních světů, když vidím, jak usměvavá průvodkyně ukazuje část budovy ze 17. století a vysvětluje napjatým posluchačům, že právě tady, na tomhle místě přistál drak a tamhle zase Daenerys neuposlechla zvuků zvonů. Sama se schovávám spíše ve stínu mohutných zdí a přemýšlím o tom, jak v Dubrovnické republice, údajné enklávě svobody, zbývalo pro ženy oné svobody jen málo. Pravidla sňatků byla přísná, uchazeč se musel vykázat odpovídající krví a společenským postavením a uchazečka zase adekvátním věnem. Pokud jej neměla, zbýval jí klášter, tichá a náročná práce a občas i okousávání stěn hlady, což reflektuje dobová renesanční a barokní dubrovnická literatura. Město si cenilo své svobody, ale své dcery příliš v lásce nemělo. Raguza, teprve ve 20. století přejmenovaná na Dubrovník, bývala výjimečným městským státem, svobodnou republikou, jež 4,5 století fungovala na okraji dnešního Chorvatska. Zdejší obyvatelé byli proslulí svým obchodnickým a diplomatickým nadáním, ale také co by vynikající mořeplavci a básníci. Město nazývané Slovanské Athény bylo obehnáno masivními hradbami, avšak mnohem účinněji než opevnění jej chránilo zlato, diplomacie a tajné informace vynesené z cizích států obratnými zvědy. Dubrovnická republika po staletí odolávala tlakům mnohem silnějších států, Benátek a Osmanského impéria, třeba že za to mnohdy platila vysokou cenu. Podlehla až Napoleonově armádě, jež do města vkročila v roce 1806. Obdiv pro malou, ale obratnou a vychytralou republiku, na jejíž hradbách povlávala vlajka s nápisem Libertas, tedy svoboda, by však neměl zakrýt skutečnost, že se jednalo o republiku aristokratickou, v níž se k moci mohl dostat pouze patriciát, tedy úzká skupinka těch správně narozených elit.

Chorvatsku vládne takzvaná apartmánová turistika. Soukromí majitelé pronajímají všemožné prostory, kde se dá bydlet, a svou rodinu na léto stěhují do garáže. V zimě pak zase budují další několikapatrové hrůzy na parcele po dědečkovi, povětšinou na základě stavebního povolení, které od místního úředníka získali za 3 litry rakie a 2 kila pršutu. Je to turistika Zimmerfrei a Soberum z kamera, která může vymizet stejně rychle jako lidé s takovými nápisy na cedulích poté, co vznikl portál Booking.com. Svět biznisu, peněz a inovací už Dalmácii vytmaví, že takto to dál nejde. Možná stále ještě existují zájemci o tohle divadýlko, ale celá ta legrace se vyplácí čím dál míň, když je možné nahrát to a pustit v milionu kopií současně. Taková turistika, jak objasňují specialisté, je neefektivní. Hosté utrácejí příliš málo peněz, v kufrech aut si přivážejí vlastní paštiky a lahváče, zabírají příliš prostoru, který je v nepoměru k naditosti jejich peněženky. K tomu se přidává příliš krátká sezóna. 3 měsíce zatínání zubů, to je rozhodně příliš málo. Dalmatské pobřeží se drasticky proměnilo v 60. letech, kdy pozemky těsně u moře, kdysi, jak ironické, přepisované co by půda nejhorší bonity neprovdaným nebo nejmladším dcerám, z ničeho nic nabyly milionové hodnoty a prostor v ryzí podobě poprvé dal najevo svůj potenciál. Vznikla tehdy magistrála kopírující pobřeží a také obří rekreační střediska pro dělníky, podnikové zaměstnance a důstojníky jugoslávské armády. Především však obyvatelé vesniček v okolí pochopili, že nastal čas, aby opustili tisícileté olivové háje, vykasali si rukávy a navlékli číšnickou zástěru, protože teď nastává nová doba. Druhá změna se nám odehrává před očima. Velký biznis se začíná hlásit o navýsost amatérský turistický průmysl. Ještě donedávna mohl bydlet v nemovitosti milionové hodnoty umístěné uvnitř prstence hradeb poměrně chudý prodavač z místního obchůdku. V kavárnách s vyhlídkou na moře káva v létě sice o něco podražila, ale místní nemuseli čekat ve frontě. V přístavech zase vedle jachet kotvily i malé kutry a čluny. V současnosti je čím dál reálnější hrozba, že osud Dubrovníku, jehož centrum už dávno opustili původní obyvatelé, bude sdílet i zbylá část pobřeží. Promění se i profil návštěvníků. Už to nebude Tomek z Polska, Petra z České republiky nebo Štefan z Rakouska, kteří se přátelí s chorvatskou rodinou, k níž jezdí na léto už třeba 15 let, pokaždé na stejné místo, protože tam mají vše, co potřebují, moře, pláž a malou hospůdku, kde nabízejí pokrmy z ryb. Nyní se standardy a ceny budou muset přizpůsobit Demi Moore, Harrisonu Fordovi či Michaelu Jordanovi. Všichni tři zavítali do Dubrovníku s odstupem pouhých několika letních dní. Už tu nebudou apartmány přebudované z domku po dědečkovi, ale obrovské hotely v tureckém, ruském či americkém vlastnictví. Bude to profesionální, sterilní a neskonale nudné. Člověk se může smát popkulturou, přefiltrovaným představám o dovolené ve středomořské zemi a kýčovitým pokusům, aby tyto touhy byly uspokojeny v podání levandulí navoněných mohutných svalnatců, kteří v pruhovaných tílkách vyspěvují a kapela srdcerivné písně o smutných radcích. Je nutno bezpodmínečně odsoudit patologické projevy současného systému. Zamořování krajiny betonem a drakonické pracovní podmínky v turistické branži. Nicméně, může-li každý zachránit jedinou věc na tomhle světě? Já bych si vybrala první podzimní den v Dalmácii. Den, co voní mokrým kluským kamením, naprostou úlevou, cigaretou zvěstující padla v práci a přípravkem na impregnaci dřeva. Jsem hluboce přesvědčená, že Dalmatinci tou dobou pořádají tajné oslavy,
během nichž topí v moři figurínu Čecha či Poláka v šortkách a žabkách. Nezvou mě tam, ale postačí mi ty úsměvy, když pádí do zákulisí. Ty spokojené pohledy, tohle divadýlko hrajeme už 60 roků a opět to byl veliký úspěch, ačkoliv snadné to nebylo. Tleskat nemusíte, děkujeme vám všem, nashledanou příště, přijeďte zas za rok.

0: Z překladu Martina Veselky připravila Jaroslava Jiskrová. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Jakuba Doubravy četla Apolena Veldová. Zvuková spolupráce Ondřej Franěk.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Slyšeli jste z některého pořadu Českého rozhlasu Plus jen část a rádi byste se k němu vrátili? Potřebujete si důležitou pasáž znovu připomenout? Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas CZ. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Na pražské Bulovce je hospitalizovaná žena s podezřením na nebezpečnou nákazu. Požár na jihozápadě Francie mají hasiči pod kontrolou. Většina evakuovaných se může vrátit domů. Fotbalisté Slávie vyhráli v lize v Ostravě 4-0. Plzeň remizovala s brněnskou Zbrojovkou. Dnes čekáme oblačno až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty do 30 stupňů. Je neděle 2. srpna. Klidnou noc u hlavních zpráv přeje Lukáš Pastejřík.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Pražská nemocnice Bulovka přijala v sobotu pacientku s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
3: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
4: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
3: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky.
5: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
3: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Radiožurnál.
2: Pro víc než 238 tisíc domácností začala 1. srpna platit takzvaná superdávka. Nahradila 4 sociální dávky, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
6: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka je už nebude možné použít jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale mohou lidé i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
7: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
2: V oblasti Gironde na jihozápadě Francie se v sobotu mohlo vrátit domů dalších 10 tisíc evakuovaných. Rozsáhlý lesní požár mají hasiči pod kontrolou. Úřady na konci července evakuovali kvůli požárům přes 200 tisíc lidí. Oheň se zatím nešíří ani v Provence na jihu země.
8: Starosta Xavier Dany v sobotu odpoledne vítal obyvatele obce Ar nedaleko Bordeaux. Malé 5000 město hasiči uchránili před plameny. Z 200 tisíc evakuovaných lidí v jeho západní Francii se domů mohla vrátit většina. Úřady taky obnovily regionální vlakovou dopravu v departmánu Gironde. Nadále je vážná situace v okolí turistického městečka Le Porche, kde hasiči stále bojují s plameny. Naopak v departmánu Vach na jihu země se hasičům podařilo udržet oheň pod kontrolou. Na místě místě pomáhá i česká jednotka. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestujících ze Španělska. Řím to zdůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V uplynulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo zhruba 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se utopilo nejméně 67 migrantů.
9: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Bývalý americký olympionik, vodní slalomář Davy Hearn si může oddechnout. Federální prokurátorka stáhla žalobu na něj z vandalismu ve vodní nádrži slavného Lincolnova památníku ve Washingtonu. Žalobci přiznali, že nový nátěr nádrže nepoškodil on. Příčinou jeho odlupování byla vadně provedená rekonstrukce.
10: U reflexní nádrže se tehdy odlupovalo nově natřené dno a bývalý slalomář se u ní vyfotil. Prokuratura ho obvinila z vandalismu a za poškození majetku v hodnotě přes 20 tisíc korun mu hrozilo i vězení. On od začátku tvrdil, že je nevinný a jeho právníci teď od úřadu žádají omluvu. Žalobci uznali, že nešlo o vandalismus, ale o důsledek uspěchané rekonstrukce, kterou se dodavatelé snažili stihnout před červencovými oslavami vzniku Spojených států. Obžalobu ještě musí zrušit soud, mělo být ale jen o formalitu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Lidé v Praze si od 1. srpna připlatí za jízdu vozem taxislužby. Magistrát hlavního města navýšil maximální sazbu na 42 korun za kilometr z původních 630. Nástupní sazbu zvýšil z 60 na 70 korun.
11: Nám to samozřejmě nestačí. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci,
12: říká pan Petr, který dělá taxikáře 23 let. Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by optimální cena za kilometr byla 65 korun.
13: Ten výpočet vychází z ceny litru pohonné hmoty plus 50%.
12: Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
14: A my jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40%.
12: Regulace maximální sazby se netýká provozovatelů alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pořádá o tomto víkendu tradiční dny řemesel. Desítky kovářů tam před návštěvníky předvádí tradiční zpracování železa u víc než 20 výhní rozpálených až na 900 stupňů. Celsia. I přes tropické teploty u nich v sobotu strávili celý den.
15: Největší zájem mají lidé o ukázky kování koní. Na dvoře v pojctví podkovává koně František Jochec.
16: Když je to tak na rychlo, tak dvě hodiny, za dvě hodinky ten kuň pokud drží, tak to je dobrý.
15: Vedle kovadlin tam lidem ukazují i tavbu železa tak, jak se dělala před staletími, vysvětluje geoložka Andrá Dovicová.
17: V té nístěji se nám slepují kousíčky železa do podoby právě té železné houby.
15: V muzeu budou kováři k vidění do nedělního podvečera. Gabriela Hekl, Radiožurnál.
2: Fotbalová Slavia Praha zvládla s přehledem i druhý zápas nového ligového ročníku. Po úvodní výhře 5-1 nad Slováckem tentokrát na hřišti Baníku Ostrava vyhrála 4-0. Pokračuje Michal Sadílek, který na první dvě branky přihrál z rohového kopu a třetí sám střelil.
18: Zpočátku tam měli asi tři rohy a skvěle jsme uskákali, takže to byl určitě klíč v tom dobrém začátku a asi naše nějaká efektivita a údernost z těch situací, co jsme měli, protože musím říct, že jak kluci do toho šli a s jakou hladovostí jsme za těma gólama šli, tak tohle nás dobí.
2: Plný počet 6 bodů mají v tabulce šance ligy po dvou duelech také Teplice. Ty tentokrát zvítězili v Liberci 1-0 i proto, že domácí hráli víc než poločas bez dvou vyloučených hráčů. Naopak Plzeň má po remíze 1-1 se Zbrojovkou Brno první bod v novém ročníku, stejně jako Slovácko a Artis Brno po výsledku 1-1.
19: Nehody na D46 u Drysice na silnici 11 na Šumpersku. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova opatrně, pokud budete sjíždět na Drysice. Na exitu na 7. kilometru havarovalo osobní auto, nehoda je v zatáčce. Na Českolipsku zpomalte na silnici 9 ze Svoru do Nového Boru. Na 84. kilometru jde po vozovce Chodec. Na silnici 11 ze Šumperku na Červenou Vodu překáží nehoda. Mezi Bohutínem a Olšany havarovala dvě osobní auta. A průjezd místem je omezený, i tam raději zpomalte. A na silnici 169 z Horažďovic do Sušice zasahují záchranáři před obcí Hrabí. Srazila se tam dvě osobní auta, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. To byly hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Do zvuky útěku AI agentů OpenAI, další potíže TikToku v Evropě, veřejný test e-dokladů a označování obsahu vytvořeného umělou inteligencí. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
1: Online Plus.
20: U mikrofonu vítám samozřejmě také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
21: Ahoj Davide.
20: Povinný vodoznak u obsahu vytvořeného AI, identifikace chatbotů nebo označování uměle vytvořeného obsahu, který by mohl uživatele splést. To jsou novinky, které od 2. srpna začínají v Evropské unii platit s účinností další části nařízení o umělé inteligenci. Nová pravidla mají lidem usnadnit rozpoznávání obsahu, který je vytvořen s pomocí AI. Povinnosti se netýkají čistě osobního a neprofesionálního používání AI. Směřují tedy na firmy a organizace, ne na uživatele. Ty má nařízení chránit. Pokud třeba uživatel komunikuje s AI, například s nějakým chatbotem nebo AI agentem, musí o tom podle pravidel dostat informaci. Provozovatelé AI systému také musí nově označovat všechny texty, fotky, zvuky nebo videa, která s jejich pomocí uživatelé vytvoří, a to strojově čitelným vodoznakem. Pokud použijí AI systém k vygenerování a zveřejnění tzv. Deepfake, tedy obrázku, zvuku nebo videa, které se podobá existujícím lidem, místům nebo událostem a v uživateli může vyvolat falešný dojem, že jde o autentické zobrazení, musí takový výtvor jasně označit jako vytvořený pomocí umělé inteligence. Označovat se musí také texty, které byly upraveny nebo vytvořeny umělou inteligencí, pokud byly zveřejněny za účelem informování ve věci veřejného zájmu. Podle Evropské komise může jít například o umělou inteligencí generovaný souhrn novinového článku o nějakém rozhodnutí místní radnice, nebo třeba o AI generovaný příspěvek na sociálních sítích meteorologické služby, který varuje před bouřkovým počasím. Za porušení povinností hrozí pokuta do výše 15 milionů eur nebo v případě firmy 3% celoročního jejího obratu. Petře, trošku dlouhý vlastně úvod, ale říkal jsem si, že bych to měl přece jenom pokud možno sice zjednodušeně, ale vyjmenovat všechno, ty nové povinnosti. Jak jsem říkal v úvodu, vypadá to, že se mají týkat hlavně právě firem, organizací, státních úřadů a dalších vlastně takovýchhle subjektů. Týkají se jednak provozovatelů těch AI modelů a chatbotů a jednak také samozřejmě nějakých firem a organizací, které tyhle ty AI chatboty a další nástroje používají. A mají tedy o ochranu uživatele před tím, aby se nenechal splést nebo aby nebyl spleten a aby dokázal rozpoznat vždycky, že nějaký obsah, který právě teď čte nebo se na něj dívá nebo ho poslouchá, takže třeba byl vytvořen nebo nějakým způsobem upraven pomocí umělé inteligence. Co na tahle nová pravidla říkáš? Myslíš, že opravdu pomohou lidem, aby nebyli zmateni z toho, jestli to, na co se dívají, je skutečné nebo umělé?
21: Těžko říct.
0: Ono je vidět, že ta pravidla vznikla ve chvíli, kdy se umělá inteligence nepoužívala ještě tak masivně jako nyní. Teďka to vypadá, jako bych mluvil o nějaké dávné minulosti, ale vývoj je tak rychlý, že i třeba ten rok nebo dva roky, po který se připravují právní normy, změní hodně. Dneska je umělá inteligence natolik běžná, natolik všudy přítomná, že vlastně by se možná jednodušeji mělo označovat to, čeho se nijak nezúčastnila, než to, do čeho zasahuje. Tohle bude ještě velice složité, jakým způsobem se bude ten zákon uplatňovat, jakým způsobem se budou všichni, koho se to týká, řídit přesně jeho ustanovením, jak hodně se bude vymáhat. Mně to připadá jako právní norma pro trochu jinou dobu, ta doba se změnila.
20: My už jsme mluvili například o těch vodoznacích, to je téma, které se v oblasti AI objevuje už delší dobu, jestli tedy neoznačovat nějakým vodoznakem, který není na první pohled tedy viditelný, ale strojově se potom dá třeba nějakým detektorem přečíst a dá se pak na základě toho vodoznaku označit ten obrázek nebo to video například jako vytvořené AI. Tak o tom jsme už tady mluvili. Myslíš, že tohle to může fungovat, protože pokud si dobře pamatuju, bavili jsme se o tom, že ten vodoznak se pravděpodobně bude dát nějakým způsobem i odstranit a že vlastně nepřítomnost toho vodoznaku nebude asi stoprocentně zaručovat, že to dílo není vytvořené umělou inteligencí.
0: Já si myslím, že relativně je to jednoduché tam, a to se netýká jenom obrázků a videa, ale i textů, kde je to černobílé, kde je to buď výtvor člověka bez zásahu umělé inteligence, anebo naopak výtvor AI plně automatizovaný. Jenomže dnešní typická situace je taková, že vznikají díla ve spolupráci mezi člověkem a AI. Někdy se dá těžko stanovit, jaký je procentuální podíl toho či onoho v úvozovkách spoluautora, jak se má označovat tahle produkce. Té produkce je spousta. Drobné zásahy do textu třeba na úrovni jazykové úpravy, odstranění překlepů a podobně se pomocí umělé inteligence dělají dneska snad úplně všude, totéž automatické překlady. U těch obrázků vylepšování fotek, retušování pozadí, to všechno jsou nástroje, které dřív byly ruční práce, dneska jsou vysoce automatizované, je to umělá inteligence. Ten zákon jakoby tohle pomíjel, jakoby viděl opravdu jenom tu černou a bílou, práci člověka nebo práci stroje.
20: No to je pravda, že vlastně třeba dneska i už některé sociální sítě detekují sami automaticky třeba nějaké obrázky a odhadují, jestli nebyly nějakým způsobem vytvořeny umělou inteligencí a dost často se tam vlastně dostávají do sporu s tím, že dneska každý jaksi už fotoaparát v nějakých chytřejších mobilech tak s tou umělou inteligencí nějakým způsobem pracuje už téměř automaticky, aniž by o tom ten uživatel věděl a pak takové obrázky bývají na sociálních sítích označeny jako vytvořeny umělou inteligencí. Byť vlastně jsou vytvořeny nebo vyfoceny normálně tím člověkem a on opravdu třeba ani netuší, že tam nějaký podíl té umělé inteligence je. Máš pravdu, že tady je určitě nějaká takováhle zóna, kdy bude zajímavé tedy, jak se o tomhle bude rozhodovat. Mě tam zaujaly vlastně ty texty, které se mají tedy nějakým způsobem označovat, pokud byly zveřejněny za účelem informování ve věci veřejného zájmu. Jsou tam ty příklady od Evropské komise, například ten generovaný, AI generovaný souhrn novinového článku o nějakém rozhodnutí místní radnice, nebo ten post, který meteorologická služba zveřejnila na svých sociálních sítích a byl vygenerovaný umělou inteligencí. Tam jsem taky zvědavý vlastně, jak tohle to se bude nějakým způsobem rozlišovat a vlastně jakým způsobem se tohle to bude potom posuzovat, protože vlastně to souvisí s tím, co jsi říkal. Pokud si tam nechám opravit pravopisné chyby v tom textu umělou inteligencí, znamená to už, že to musím tady označit. Pokud si nechám ty chyby opravit v nějakém textovém editoru, tak je nemusím označit. Je to takové matoucí. Co říkáš na tohleto vlastně opatření u těch textů ve veřejném zájmu?
0: Tam je problém vůbec s tím pojmem veřejný zájem. Kde začíná, kde končí. Mainstreamová média, včetně takových, v jakých my oba dva pracujeme. V zásadě všechno, co dělají, tak dělají s ohledem

0: až dojde na nějaké právní spory ve věci těchto ustanovení AI Actu, pak se uvidí, jak to bude vypadat.
1: No, ty profesionální redakce nebo texty, které jsou prostě člověkem zredigované a vydali nějaký vydavatel, který za ně má zodpovědnost, tak ty jsou vlastně z toho vyňaty, tam je myslím výjimka. Ale i tak mě to přišlo třeba u toho příspěvku na sociální síti, mně to přišlo vlastně zajímavé, nerozumím možná úplně tomu, proč se zrovna takovýhle obsah, který má takovýmto způsobem klasifikovat, jestli to už nespadá do toho, že tedy jakékoliv věci vygenerované AI se mají nějakým způsobem vlastně označovat. No, mám tam spoustu otazníků a jsem zvědavý právě, jak se tyhle věci všechny uvedou do praxe, jak se tedy budou posuzovat a jaká diskuze kolem toho bude. No, myslím, že třeba se ještě k tomu vrátíme.
2: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pomozte nám otestovat aplikaci e-doklady, žádá uživatelé digitální a informační agentura DIA. Plánuje veřejný test, který má zajistit, že e-doklady budou při nadcházejících komunálních volbách fungovat bez provozních potíží. Při loňských parlamentních volbách měl totiž systém několika hodinový výpadek, který byl způsoben špatným odhadem toho, kolik lidí bude mít o identifikaci prostřednictvím státní aplikace zájem. Kvůli chybějícím zákonům nemůžeme provádět zátěžové testy za ostrého provozu, takže nemáme šanci aplikace dostatečně prověřit, říkají už několik let úředníci. Teď si tedy chtějí vypomoci test, do kterého chtějí zapojit dobrovolníky. Test má proběhnout 13. srpna v 13.00 a od zapojených testerů vyžaduje jediné, aby v tento čas aplikaci otevřeli a přihlásili se do ní. Aby test e-doklady skutečně prověřil, potřebuje DIA desítky tisíc dobrovolníků. Oslovovat je bude i prostřednictvím chystané informační kampaně. Petře, tohle mně přijde vlastně jako docela zajímavé kreativní řešení té situace, kdy tedy lidé ze státních úřadů, kteří se věnují e-governmentu a vytvářejí nějaké státní digitální služby, tak říkají, my nemůžeme prostě testovat tak, jak by se dala si otestovat nějaká aplikace komerčního poskytovatele, protože prostě nám to zákony neumožňují. Slýchám tenhle stesk už několik let a pořád ty zákony nikdo nezměnil, tak doufám, že se to někdy také stane, aby si ty aplikace dali dopředu pořádně otestovat. Ale co říkáš na tenhle nápad digitální a informační agentury zapojit dobrovolníky?
0: To je otázka hlavně na právníky, jestli tohle je právně čisté. Předpokládám, že ano, že to je promyšleno a ověřeno. Potom zbývá otázka, jestli ti dobrovolníci se najdou. Oni se vždycky najdou, když se spouští ostrý provoz. To se tam nahrne spousta lidí a potom to dost často spadne, jak s tím máme bohaté zkušenosti s podobnými systémy, právě protože otestované nebyly. Teď je to bez toho oficiálního oznámení, že to začíná do pravdy. A mně intuice říká, že od testování takhle vyhlášené zase tak velký zájem nebude, ale třeba se pletu. Určitě by bylo fajn, kdyby to lidé vyzkoušeli tentokrát na nečisto.
1: Ano, tentokrát dobrovolně a ne, že byli nedobrovolnými testery, jako to bylo třeba právě i na začátku e-dokladů nebo při těch loňských volbách. No, já se každopádně hlásím, já se určitě testu zúčastním, doufám, že na to tedy nezapomenu, musím si dát nějakou upomínku. Jsem na to zvědavý, já jsem zvědavý, jestli bude vlastně ten test opravdu dostatečný, protože pokud tam nebude dostatečný počet těch lidí, tak to vlastně nakonec asi nebude úplně k ničemu. No, tak snad to dopadne dobře a hlavně doufám, že tedy e-doklady budou při těch nadcházejících volbách fungovat tak, jak měly fungovat už v tom loňském roce.
2: Online Plus Davida Slíška.
1: Sociální síť TikTok má další problém s Evropskou komisí. Ta v předběžném obvinění kritizovala způsob nastavení tzv. Dětských účtů na TikToku. Jde o profily pro děti ve věku od 13 do 17 let, které mají ve výchozím stavu nastavena některá omezení. Jejich obsah je například neveřejný. Jenže uživatelé mohou toto omezení vypnout a jejich tvorbu pak mohou sledovat všichni ostatní uživatelé, včetně těch, kteří nemají na TikToku účet, kritizuje komise. Podle ní může zveřejňování obsahu vést k tomu, že mladistvého mohou kontaktovat sexuální predátoři nebo jeho obsah může být zneužit ke kyberšikaně. Podle nařízení o digitálních službách přitom musí dětské účty zaručovat co nejvyšší úroveň soukromí a bezpečí. TikTok ale podle komise tento standard nesplňuje. Sociální síť by měla změnit nastavení dětských účtů tak, aby jejich obsah

0: fotkách mohl vidět jen ten, komu to nezletilý uživatel sám povolí, říká komise. Petře, další vlastně z řady v poslední době nějakých řízení, které se týkají dodržování toho nařízení o digitálních službách. Vypadá to, že Evropská komise po těch několika letech, co to nařízení platí, tak se snaží teď nějakým způsobem vést s těmi firmami nějakou diskuzi o tom, jestli správně všechny povinnosti vlastně plní nebo neplní. Evropská komise vede s TikTokem už jedno další také řízení, které se týká možné návykovosti designu této služby. A teď vede další řízení, které se týká těch dětských účtů. Myslíš, že tedy ty dětské účty vůbec dávají smysl pro ty dětské uživatele, když vlastně, když si ho založí nějaké dítě, tak pak nemůže nic sdílet? Není to trochu proti vlastně principu té sociální sítě?
1: No, myslím si, že nedávají smysl hlavně proto, že ve většině evropských zemí tak jako tak se postupně přistupuje k zákazu tohoto typu sociálních sítí, do kterého TikTok spadá, s věkovým omezením z pravidla 16 let. Takže řešit pro tu skupinu 13 až 17 něco speciálního možná už ani nestojí za to, protože tak jako tak brzy přijde nová tvrdší zákonná úprava. Jinak je to špatně řešitelný problém, jak zaručit ochranu bezpečnosti dětí a přitom ano, tak jak to říkáš, zachovat to, že sociální sítě pořád ještě sociální. Ony ty děti většinou k tomu přistupují kreativně a dokážou si to zařídit mnoha různými způsoby, aby v té komunikaci mohli zůstat. To je všeobecně známo. Prostě je to složitý problém a tady se řeší jedna malá část toho problému s jednou sociální sítí a jedním typem účtů. Asi tak jako tak přijde nějaké plošnější řešení.
0: Já určitě rozumím tomu, že vlastně se tady to nařízení snaží zabezpečit ty dětské účty, když už tam tady ty děti zatím jsou na sociálních sítích, tak se snaží zabezpečit proti tomu, aby někdo nemohl třeba ty děti kontaktovat, aby nemohl zneužít ty věci, které tam ty děti publikují, ale vlastně si opravdu říkám, jestli v tu chvíli, když je ten účet takto úplně přísně zabezpečený, jestli vůbec má smysl, aby tam byl a jestli tady vůbec má smysl takový omezený účet používat. Nevím vlastně, kolik takových účtů vůbec TikTok třeba provozuje, kolik těch dětí od 13 do 17 let tam je. Takové statistiky jsem, přiznávám, nenašel žádné, ale řekl bych, že to asi velký zájem podle mého odhadu tedy o něco podobného nebude. A jak si říkal, přesně vypadá to, že všechny tyto problémy nakonec budou vyřešeny nějakým všeobecným zákazem toho, aby děti trávily na sociálních sítích čas až do těch 16 nebo kolika let to nakonec bude schváleno. Takže možná tady v tomhle případě řeší komise něco, co už asi nemá v zásadě smysl řešit.
1: A co nestihne vyřešit dřív, než se ta právní úprava změní?
0: No, uvidíme, jak tohleto řízení dopadne. Já jsem víc možná zvědavý na to řízení o návykovém designu a tam jsem velmi zvědavý na to, jaký ten verdikt nakonec bude, protože to by mohlo mít, myslím, dalekosáhlé důsledky pro to, jak sociální sítě fungují.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: AI agenti firmy OpenAI, kteří unikli z testovacího prostředí a napadli platformu Hugging Face, provedli útok i na další firmu. Vyplývá to z podrobnějších informací o incidentu, které Hugging Face zveřejnila. Po úniku z testovacího prostředí OpenAI agenti pronikli do testovacího prostředí jednoho z klientů americké firmy Model Labs. Podle jejího vyjádření využili chybu dotyčného klienta, která jim dala přístup. Toto testovací prostředí pak AI agenti využili k přípravě a spuštění útoku na samotnou platformu Hugging Face. Na jejich serverech se poté asi 2,5 dne snažili získat výsledky testu, který jim OpenAI původně zadala jako úkol ke splnění. Petře, my jsme o téhle kauze, o tomhle incidentu vlastně mluvili už v našem pořadu. Teď tedy Hugging Face vydala další detaily. Já možná jenom rychle zrekapituluju, že OpenAI tedy unikly dva nějaké modely, dva AI agenti z jejího uzavřeného testovacího prostředí, kde měli hledat nějaký v rámci nějakého testu vlastně zranitelnosti v softwaru. Našli nějaké zranitelnosti, které pak využili k tomu, že se dostali k internetu a snažili se výsledky toho testu najít právě na platformě Hugging Face, která je známá tím, že se tam soustředují různé modely různých firm a další materiály, které se týkají AI. A teď to vypadá, že tedy na to šli trošku oklikou, že nejdříve si udělali takové hnízdo vlastně zase v nějakém testovacím prostředí jiné firmy a tam také pronikly prostřednictvím nějaké chyby. A že vlastně pak ten útok na Hugging Face trval několik dní, 2,5 dne trávili tedy v té infrastruktuře Hugging Face, což mně přijde docela vlastně jako dlouhá doba. Dává nám tohleto nějakou další informaci tedy o tom útoku, že byl možná trošku složitější nebo promyšlenější v úvozovkách, než to původně vypadalo?
1: No, byly to jazykové modely testované na schopnosti z oblasti kyberbezpečnosti. A je vidět, že znalosti z téhle oblasti mají veliké, akorát je používají trochu jinak, než si jejich tvůrci představovali. Myslím si, že především z toho vyplývá, že podobné incidenty bude potřeba vyšetřovat nezávisle nějakou třetí stranou velmi důkladně a že se k tomu bude muset začít přistupovat třeba jako k leteckým haváriím, kde se rozebírá opravdu každý detail, který se dá zjistit, prostě proto, aby příště se to nestalo, aby příště se přijala taková technická a organizační opatření, která to znemožní. A tohle v umělé inteligenci zatím nebylo a je vidět, že podobný přístup by byl velice žádoucí, aby se zjistilo opravdu všechno a ne takhle po kouskách, ale důkladným prozkoumáním najednou.
0: Mě na tom vlastně trošku fascinuje to, jak to vypadá jednoduše pro ty AI agenty, to, že tady dokázali proniknout do různých systémů, obejít různé jaksi bezpečnostní opatření a podobně. Vypadá to, že opravdu ty AI modely jsou buď tak dobré v tom hledání těch chyb a zranitelností, anebo naopak jsou ty služby tak vlastně špatně zabezpečeny a těch chyb v softwaru je vlastně tolik, že jimi mohou vlastně relativně snadno proniknout potom kamkoliv se jim zachce. Myslíš, že se mění nějakým způsobem ta bezpečnostní situace opravdu na internetu, že agenti vlastně si vynutí nějakou reakci na to, aby ty systémy byly lépe zabezpečené například? Protože teď to vypadá tak, že opravdu kamkoliv přišli, tak tam se někam dovnitř dostali.
1: No, už si to vynucuje takovouhle reakci a ta reakce bohužel spočívá hlavně v tom, že se na obranu těch systémů nasazuje taky umělá inteligence, protože kapacitně se to dá velmi obtížně řešit jinak. Lidé proti počítači nebudou stíhat, musí to dělat zase jiný počítač. To je trochu nepříjemná situace v tom, že se tam mohou na straně útočníka i obránce dít věci, o kterých nemáme tak docela přehled, kterým nerozumíme, o kterých nás ty systémy sami mohou informovat nepřesně nebo zkresleně. Začíná se z kyberbezpečnosti stávat trochu dobrodružnější záležitost, než byla dřív.
0: Hugging Face píše o tom, že za toho 2,5 dne podnikli ti agenti v jejich systémech přes 17 tisíc nějakých akcí, kterými se prostě snažili proniknout do jejich systému. To je asi kapacita, kterou by lidský programátor možná takhle nezvládal, takhle hodně vlastně nějakých útoků za tak krátkou dobu. Takže jsem tedy zvědavý na to, jak se tahle ta situace vyvine, protože zatím to vypadá, že tedy agenti opravdu ty schopnosti v odhalování těch chyb mají vysoké nebo velké a bude se asi teď hledat nějaká další tedy cesta, jak se proti tomu bránit. No, jsem fakt zvědavý, kam tenhle ten vývoj přijde. Připomíná mi to některé sci-fi knížky, kde se internet mění potom v místo, kde jední agenti bojují s druhými a lidé se na to tak trošku jenom koukají z dálky. No tak snad to nedopadne takhle. Každopádně, Petře, pro dnešek ti děkuju za tvoje komentáře a postřehy, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
3: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
3: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
4: Dobrý den.
3: My dnes budeme pokračovat v tématu investování. V minulém díle jsme si řekli, kdy máme začít investovat, jak vlastně máme investice hodnotit a příští minuty budeme věnovat jednotlivým typům investic a jak si je máme seskládat dohromady. Seskládat nemůžeme začít jiným slovem, než je diverzifikace. To znamená tedy rozložení investic do různých typů investičních příležitostí, což nám má snížit riziko a to ideálně bez snížení očekávaného výnosu. Michale, je diverzifikace skutečně tak důležitá a zásadní pro investování?
4: No úplně jednoznačně. Já bych to uvedl na příkladu, aby byl blízký českým investorům, kteří velmi rádi kupují domy. Pokud si koupíme jeden dům na jednom místě, nebo jeden byt řekněme, tak je tam obrovské riziko toho, co se bude dít zrovna v tom místě, že se tam nastěhují nějaký nepříjemní sousedé, že se tam propadne země, protože tam je metro podkopané, špatně vykopané a tak dále, že se změní, že tam někdo se nastěhuje další prostě, kdo bude tam dělat nějaké nepříjemnosti, továrna tam vzniká a tak dále. A cena toho našeho bytu prudce klesne tím pádem například. Kdežto, když si koupíme nemovitostní fond, kde těch nemovitostí je X a tohle se stane u jedné, no tak zároveň je určitá šance slušná, že někde jinde se stane naopak zase něco pozitivního. Třeba ta továrna se odstěhuje s chodou okolností, to samozřejmě by byla velká náhoda, ale něco podobné se zkrátka může stát. Takže jakmile my smícháme dohromady víc věcí, tak v tu ránu ten celek potom, přestože má stejný výnos, tak může mít nižší riziko. Úplně průzračné je to, kdybychom chtěli investovat, řekněme, jenom do zbrojního průmyslu a do turistiky. Tak řekněme, oba ty průmysly mají 7% výnos v tom základním scénáři, kde se chvilku bojuje a chvilku se cestuje, ale v tom extrémním scénáři, kdyby se pořád bojovalo, no tak my budeme poměrně hodně vydělávat v tom zbrojním průmyslu a bohužel málo v tom turistickém, anebo opačně, ale prostě když to smícháme dohromady, tak jsme kryti i proti těm extrémním scénářům, kdežto když si koupíme jenom jednu tu věc, tak nám to ponese výnos buď vysoký nebo nízký, ale to je kolísání, které většina z nás nemá ráda.
3: Vy jste zmínil dva extrémy, ale co to znamená mít vlastně dobře diverzifikované portfolio, tedy tu skladbu těch svých investic. Kdy se o tom dá mluvit, že to je dobře diverzifikované?
4: Tak na tohle je celá veliká vědní disciplína finanční ekonomie. Rozdávali se za to Nobelovy ceny za správnou diverzifikaci. V podstatě jde o to hledat aktiva, ty investice, které se chovají opačně. To je přesně to, o čem jsem mluvil. To znamená zbrojní průmysl versus turistika. Zpravidla, když se daří jednomu, nedaří se druhému, aspoň takhle na této úrovni ilustrativní. V praxi to možná tak úplně neplatí, ale intuitivně asi chápeme, o co se jedná. Čili jde o to vybrat prostě protivníky v úzovkách, kteří se chovají přesně opačně, pokud možno. Takže když jeden mě zlobí, tak druhý mě dělá radost a opačně a tím pádem v průměru jsem neustále na tom svém průměru. A to je ten hlavní problém, jak ty protivníky hledat, protože prostě to znamená mít data na to za prvé, velmi dobrá, mít na to ten čas a know-how, jak se tohle počítá, jak to zjišťovat, to není vůbec žádná legrace. A navíc se to může změnit do budoucna ještě ke všemu. Bohužel věci se mění, tak už to je na finančním trhu. Takže věci, které šly proti sobě v tomhletom investičním smyslu dlouhá léta třeba i, tak za jistých okolností najednou přestanou být proti sobě a ten, kdo na to sázel, tak je najednou jaksi má problémy a hledá nějakou novou strategii, takže ono se řekne diverzifikace, nedávejte všechna vejce do jednoho košíku, ale které ty košíky vybrat, aby ležely fakt každý úplně někde jinde a ta rizika, která jim hrozí, byla úplně jiná, to je vyšší dívčí.
3: Má smysl diverzifikovat, když ten náš investiční potenciál, tedy to množství peněz, které je opravdu malé, bychom dělili ještě na menší segmenty? Má to smysl u malých investic? Nebo je nějaká hranice, od které bychom měli říct do té hranice? Není třeba diversifikovat od té hranice? Už je to nutno.
4: No, tak asi bych mohl odpovědět, že až od určité hranice v případě, že by ta diversifikace byla nějakým způsobem nepříjemná nebo náročná, že by nás stála víc času nebo námahy nějakého přemýšlení nebo tak. Ale tak to není. Ve skutečnosti dneska je spousta možností na finančním trhu právě v oboru takzvaných podílových fondů, o kterých asi ještě budeme mluvit, že je spousta fondů, které už tu diversifikaci v sobě obsahují. Stačí si koupit jeden fond a ten už je předem tak připraven, to už je takový myšmaš, ten fond jeden. Si koupíme jeden podílový nebo podílové listy v jednom fondu, tak ten fond sám o sobě už tu diversifikaci v sobě obsahuje, takže my nemusíme přemýšlet nad kombinací 40 různých fondů. Stačí vybrat jeden, který je dostatečně široce rozkročen a pak už ty investice jsou, všechny ty poplatky jsou počítány z procenta, z objemu. Čili je vlastně úplně jedno. Z hlediska finančního je, aspoň u těch standardních investic podílových fondů, je vlastně úplně jedno, jestli to dám do jednoho nebo do 40 z hlediska finančního. Takže z hlediska toho té mentální námahy, pokud se tím nechci zabývat, tak si prostě vyberu jeden hodně široký, to mě poradí ten poradce, buď v bance nebo jiný, a je to vyřešeno velmi rychle.
3: No, ale tam zase musíme připomenout, že my tomu fondu něco odvádíme z těch našich zisků, protože jak už jsme několikrát řekli, když nám někdo řekne, že z toho nic nemá, že to dělá zadarmo, tak je to vysoce podezřelé.
4: Přesně tak.
3: Od které investice vy sám osobně považujete za vhodné pro začínajícího investora, když teď pominu přesně to, že svěříme tu naši investici někomu, kdo investuje za nás?
4: No, tak ona ta hranice investuje za nás, investujeme sami, vlastně je hodně mlhavá. Ten extrém jeden je, že investujeme sami, dáme si do telefonu nějakou tu aplikaci, tu platformu investiční a tam si vybíráme konkrétní firmy, konkrétní akcie, jednotlivé takzvané tituly. To je ten extrém, jaksi ten samostatný. Pro někoho, kdo má odvahu, kdo na to má žaludek, tam diversifikace je nulová. Druhý extrém je, že já ty peníze prostě vezmu, přijdu někam na pobočku banky nebo na podobné místo a řeknu, já tady mám prostě 20 tisíc, já vůbec nevím, co s tím. A ta paní mě řekne, no tak když se na vás tak dívám, vyplníme spolu dotazník a tak dále, tak já si myslím, že nejlepší bude tohle a vy řeknete, super, tady to máte a dělejte, co umíte. Ale mezi tím je spousta možností. I ty fondy, některé z nich jsou úplně obecné. Jsou fondy, které třeba pokrývají celé Spojené státy, nebo celou Asii, nebo celý svět, i takové jsou fondy. Nebo celou Evropu, a nebo jenom západní Evropu, a nebo jenom
3: Jeden akciový trh,
4: jenom Německo, nebo jenom jeden obor zdravotnictví, biotechnologie, zemědělství a tak dále. A to znamená, že prostě těch možností je strašná spousta a jenom na nás, jako na investorech, abychom jaksi si vybrali, jestli teda tomu aspoň trošičku rozumíme, jestli aspoň trošičku chceme mít třeba i ten svůj jako emotivní pocit, že trošku tomu rozumíme, že nejsme úplní zoufalci. Přečetli jsme si v novinách nebo říkali v televizi včera večer, že herní průmysl má budoucnost. No tak si koupím třeba 90% ten celkový a 10% dám do toho herního průmyslu. Těch možností je prostě strašná spousta a je jenom na nás, abychom si vybrali, jaký z toho máme pocit. A mimochodem, když už mluvím o tom emotivním investování, co je velmi zajímavá věc, teď v posledních letech je, zejména ve Spojených státech se to ukázalo, tam je to nejkrystaličtěji vidět, že je mezi námi čím dál víc lidí, kteří na všechny ty úvahy, o kterých jsme zatím mluvili, na které se ptáte, riziko, likvidita, výnos a tak dále, úplně na ně kašlou a investují úplně podle jiné logiky. Například podle toho, jestli v té dané firmě je namočen prezident Trump. Mm-hmm. Prostě oni ho mají rádi, a oni vezmou své peníze, asi ne moc peněz předpokládám, ale když je těch lidí hodně, no tak je to hodně peněz. A prostě protože vědí, že tuhle tu firmu založil nebo ji nějakým způsobem podpořil, někde se o ní zmínil, tak oni si prostě koupí hlava nehlava, výnos je vůbec nezajímá a říkám, pokud je těch lidí hodně, pokud se třeba i zorganizují přes sociální sítě, tak to může s tím trhem obrovským způsobem mávat a ti profesionálové, kteří prostě dlouze počítají, co kde může vynášet, tak najednou na to zírají a říkají si, proboha, co se děje, tahle firma přece nemá vůbec žádnou budoucnost, jak to, že jde tak nahoru cenově, no protože je prostě populární a nic víc.
3: No, my víme a známe samozřejmě ty tradiční investiční tituly, jako jsou dluhopisy, ať už firemní nebo státní, jako je akcie, jako je zlato nebo komodity, Teď máme dokonce i kryptoměny, velmi jakoby oblíbený titul. Jsou ty rizikovější aktiva z vašeho pohledu správná investiční položka v tom diverzifikovaném investičním portfoliu? Tedy měli bychom se obracet i k těm rizikovějším nebo k těm aktivům, kterým úplně až tak nerozumím?
4: Já si myslím, že tohle je zase znova téma na rozhovor s tím poradcem, na to, aby nám ukázal celou tu krajinu investiční, protože těch možností je spousta, od těch velmi při zemi se držících, jako jsou nějaké státní dluhopisy, až po velmi ostré varianty. A je na nás trošičku, abychom si sami rozmysleli, jak hodně nás, jak jsme schopni potom žít s tím pocitem. Protože já jsem už mluvil o tom, že čím je vyšší to riziko, které jsme ochotni přijmout, tak zpravidla, pokud dobře u toho uvažujeme a přemýšlíme, tak tím vyššího výnosu můžeme dosáhnout. Ale za cenu teda vyššího rizika, čili otázka zní, když pak náhodou, nedej Bůh, dojde na ten negativní scénář a já najednou vidím, že jsem prostě 20% pod tím, co jsem tam dal, přišel jsem o 20% své investice, tak co to se mnou udělá? Jestli už tu zkušenost mám a pokud ji nemám, tak jestli si to umím představit, jestli přijdu do té banky a začnu tam všecko jaksi rozbíjet golfovou holí, protože jsem prostě nepříčetný, protože na to jste mě nepřipravili, s tím jsem nepočítal a tak dále. A nebo jestli si řeknu, no tak ano, ale šel jsem za velkým výnosem a třeba taky za měsíc už to bude jinak, prostě tak takový je investiční život. Pokud jsem schopen to riziko nějakým způsobem absorbovat a ty peníze skutečně nepotřebuju, bavíme se o úsporách, kde možná za 5 let zjistím, k čemu je mám, ale zatím teda fakt nevím a víceméně, když přijdu 20%, tak se tolik nestane. Tak pak si myslím, že není důvod neinvestovat odvážným dynamickým způsobem, ale je to hodně o tom, v jaké jsem životní situaci a co jsem za člověka, jaké mám zkušenosti, jestli umím pracovat s tou ztrátou, počkat si na to, že se to třeba zlepší, nebo taky ne. To už jaksi je na každém z nás.
3: Vy už jste o tom mluvil, Češi mají jako oblíbenou investiční položku nemovitosti. Jejich cena v posledních letech velmi slušně roste a nic podle ekonomů ani politiků ten růst jen tak nezastaví, protože jednoduše ta nabídka je daleko nižší než poptávka a nic zatím naznačuje tomu, že by se na českém trhu objevila velké množství nových nemovitostí. Dává vám investice do nemovitostí logiku, nebo už jsme na hranici, kdy řada lidí říká o tom, už jsou ty nemovitosti tak drahé, že už je prostě normální lidi nemohou kupovat a už ten růst se zastaví?
4: No, já, abych se přiznal, tak se bojím tady, jako bych řekl, jít z kůží na trh úplně otevřeně. A to se konec konců týká všech ostatních investic, jo, protože ta situace se mění neustále na tom trhu, informace se mění, otázka zní, co bude se stavebním řízením. Dneska to může být jinak, za měsíc už zase ty signály můžou být jiné, že se bude stavět víc, nebude se stavět víc, regulace se změní a tak dále, čili já asi se obávám, že úplně na to žádnou kloudnou, jasnou odpověď nedám. Co určitě platí, nebo co je, řekl bych, užitečné, je dívat se jinam, tam, kde už víme, jak to bylo, a tak trošku přemýšlet, jestli by to u nás nemohlo být podobné. Takže například, když se podíváme na průměr růstu cen nemovitostí v OECD, což je 35, dá se říct, nejbohatších zemí světa, někdy od roku zhruba 1970 do dnešních dní, tak průměrný růst je někde kolem 4%. Takže pokud my máme pocit, a já ten pocit mám, že postupem času Česko se posouvá blíž a blíž nějakému západnímu standardu, tak si myslím, že i ty 4% jsou číslo, které jednoho dne zhruba u nás dlouhodobě asi bude platit, ale jestli to bude za 5 let, nebo za 10, nebo za 20, to si teda fakt netroufám tvrdit, ale myslím si, že ty české růsty, jak jsme je viděli v minulých letech, 10, 15, 20, přes 20% dokonce, to si myslím, že je extrém, který se asi spíš nevrátí, leda, že to stavební řízení, ten legislativní proces skončí úplně v troskách a prostě vrátíme se zpátky o nějakých 50 let, ale myslím si, že prostě ty extrémy už tady nebudou, ale jestli jako celkově investice a zejména investice do jednotlivých domů. Já už jsem o tom mluvil, že ano. Jedna věc je jeden dům si koupit nebo jeden byt a druhá věc je investovat prostě do 10 v různých lokalitách. Tak do jednoho domu, jestli je výhodná nebo ne, to hrozně moc záleží na lokalitě a tak dále. Třeba já osobně bych takhle neinvestoval, musím říct upřímně. Nikdy, ale jsou asi tací, kteří prostě mají pocit, že to dává smysl, takže úplně jaksi ostré slovo já tímhle směrem vyjadřovat nechci.
3: Říká ekonom Michal Skořepa a já slibuju, že k nemovitostem se dostaneme v některém z dalších dílů našich finančních jednoubek.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Michale, vy ve své knize v kapitole o krvavých kolenech rozebíráte nejčastější investiční obily. Které ty chyby, ty omily považujete za nejdražší?
4: No, tak já si myslím, že nejdražší, a už jsme trošičku, myslím, na to narazili, jsou ty momenty, kdy někomu skočíme na lep. Vyloženě podvodníkovi. Ony se ty typy podvodů trošku mění, ale prostě pořád někdo zkouší samozřejmě. A ta moderní technologie k tomu dává příležitosti. To nikdy nevymítíme, kdysi dávno lidi čekali za stromem v lese. Dneska prostě se telefonuje jménem centrální banky nebo policie a podobně. To bude vždycky tak. A mimochodem, tady by bylo dobře prostě zdůraznit jednu zásadní věc, že investování je vždycky riziková záležitost. Vždycky všecko má v sobě nějaké riziko. I ty peníze v tom šupletí mají určitá rizika. Takže je potřeba mít neustále na mysli, že prostě nic není jistého a že svým způsobem, mně se hrozně líbí to norské přísloví, že kdo má velkou střechu, má na ní hodně sněhu. Prostě mít peníze navíc je svým způsobem starost. Já vím, že to zní hloupě, ale je svým způsobem zatrest. Protože v tu ránu vy máte, já nevím co, 1000 nebo 1000 a hrozně byste byli rádi, aby to bylo pořád aspoň tolik a nejlépe ještě víc. Ale za jistých okolností prostě se může stát, že to bude dokonce míň a že utrpíte určitou ztrátu, kterou ten, kdo nic nemá, tak prostě nikdy neutrpí. Tak to jenom jaksi na okraj, ale myslím si, že nejhorší typ investiční chyby je vyloženě se stát obětí nějakého podvodu. Protože tam ty ztráty zpravidla jsou v desítkách procent. Kdežto, když prostě špatně investujeme, vybereme si farmacii místo herního průmyslu, tak zpravidla jsou to procenta, ale ne desítky, než kvůli dokonce úplně celá ta částka.
3: Jaké informace by tedy investor měl bezesporu znát, aby zhodnotil tu investiční nabídku jako výhodnou a zhodnotil ji především správně a aby neskočil na nějakou marketingovou kampaň, která cílí na jeho emoce, o kterých jsme konec konců už mluvili?
4: No, ten seznam je dlouhý, na co všecko tak jako si dát pozor nebo co si ověřit. Jednak u té samotné investice, už jsme mluvili o tom, že jde o to, aby ty parametry byly v nějakém souladu. Čili když ty peníze jsou na hodně dlouho a já na ně nemůžu sáhnout a je tam velké riziko, tak pak by tam mohl být vysoký výnos, jaksi. Protože ten můj protějšek, který ty peníze dostane, dostává velká křídla ode mě, dostává ode mě jaksi velkou sílu investiční. A naopak, když prostě mě ten protějšek slibuje, ta investice slibuje, že to můžu kdykoliv zpátky si vzít, po nějaké době zpravidla samozřejmě, a rizika jsou tam nulová a výnos je prostě astronomický, tak je jasné, že to není úplně ta správná varianta. Takže to je jedna věc, prozkoumat, rozumět tomu, jak to funguje, ta investice, chápat prostě ten princip, odkud se ten výnos bere, ne, že mě ten, kdo mě to nabízí, tak jenom řekne, tomu byste nerozuměl, to je složitá záležitost, ale věřte mě na, já nevím co, na jméno moje maminky, prostě je to záležitost čistá, tak to je problém prostě, když vůbec nechápeme, jak to funguje. O té regulaci jsme mluvili, že by ten člověk, pokud možno ta instituce nebo ten, kdo s námi mluví, tak nejlépe je, když je to nějaká regulovaná záležitost. Čili ten seznam je dlouhý a záleží na tom vždycky na těch okolnostech, jestli sedíme v bance nebo nesedíme v bance, kudy ta příležitost k nám přišla. Zpravidla platí, že čím ten marketing je silnější, takový jako otravnější, dotěrnější, včetně těch takových těch lhůt, jenom dneska, zítra už to nebude platit, tím to víc zavání, tím, že to je nějaký problém.
3: My samozřejmě investujeme v různých obdobích ekonomického cyklu, někdy investujeme v období propadu, investujeme v období růstu, vidíme euforii na trzích, vidíme, jak trhy jsou býčí a medvědí, ty akciové trhy. To všechno má určitá pravidla, která se každý investor postupem času asi naučí, čím bude odvážnější a bude chtít investovat sám, tak tím jim bude více a více rozumět, když se vrátíme k těm emocím, o kterých jsme mluvili. Kdyby člověk měl a budeme trošku se pohybovat na hranici psychologie, sám si zhodnotit a poznat, že už se řídí víc emocemi než rozumem. Je u investování něco takového, co by nás mělo trknout, tak říkajíc, že už vlastně se vydáváme na ten tenký led a už nejedeme ryze podle těch faktů, podle těch základních pravidel dobrého investování?
4: Já se možná vrátím úplně ještě na začátek té otázky k těm píčím trhům. Já mám trošku obavu, že spousta lidí, kteří by dneska měli investovat jinak, než investují, to znamená jinak, než do běžného účtu, a to prostě prakticky snad ani se nedá říct. Investice, to je prostě elektronická peněženka, nebo maximálně do spořicího účtu. Tak se obávám, že tihle lidé vlastně vůbec nevědí, o čem je řeč. Jo, že jestli tady trošku nepřeceňujeme průměrného posluchače.
3: Proto jsem mluvil o tom, že když už je člověk zkušený, tak už takovéto výkyvy zná.
4: My si můžeme
3: říct, že vidíme nějaký euforické období, všechno bude zalité sluncem, všechno vypadá velmi nadějně a my se vrhneme pod vlivem těchto emocí do investování a překročíme i tu správnou míru toho rizika a rozhodneme se špatně, protože jak jsme o tom mluvili, nejhorší a nejdražší investice je tak, když naletíme někomu pod vlivem emocí, protože s chladným rozumem a s chladnou hlavou většinou se rozhodneme dobře.
4: No tak já si myslím, že to základní poznávací znamení je především zase znova, musíme si uvědomit, že dobře investovat s vysokým výdělkem, tak abychom jako utekli, řekněme, sousedům v uvozovkách, co se týče celkového majetku, tak je hrozně náročná záležitost. To není pro běžného smrtelníka. To je prostě už normální profese, kde ten člověk skutečně leží v těch knížkách, zírá celý den na ty monitory, sleduje neustále nějaké rozhovory, nějaká videa, to je nesmírně náročná záležitost. Jak z hlediska času, tak ale i z hlediska vzdělání a zkušenosti a tak dál. Čili já se bojím, že většina z nás vlastně ani se takhle daleko nedostane, aby se rozhodovali podle nějakých konkrétních parametrů, konkrétních investičních příležitostí. Myslím si, že většina z nás, to je moje základní doporučení, abychom nejdřív do tohohle světa vstoupili těmi, řekl bych, nejbezpečnějšími dveřmi, což jsou podílové fondy, kde prostě žádné extrémní riziko nehrozí, kde ta diverzifikace u nás za nás vlastně už udělaná do značné míry. Abychom se vykašlali na nějaké konkrétní super extra zajímavé investiční možnosti, které jsme našli někde v novinách nebo na sociálních sítích nebo od souseda nebo na autobusové zastávce. Prostě tak klasická cesta, jak si vstoupit do tohohle světa, je přes ty podílové fondy a teprve ve chvíli, kdy už máme pocit, že rozumíme aspoň těm podílovým fondům, jaký je rozdíl mezi akciovým a dluhopisovým a smíšeným a jaké různé existují, jaký je rozdíl mezi ETFkem a normálním podílovým, aktivně řízeným podílovým fondem, tak teprve v tu chvíli já si myslím, že jsme připraveni na to, abychom začali vystrkovat ty růžky ven z tohoto kolektivního světa, kde nás je spousta najednou, kde to je regulováno skrz na skrz. Tam nás jen tak někdo nepodvede, protože prostě tam jde o tolik peněz, že už si to hlídají ty státy, ty regulátoři, aby tam žádným velkým podvodům nedocházelo. To se stávalo v 90. letech možná, ale dneska tahle ta sféra těch podílových fondů je tak ukrutně regulovaná, že tam prakticky podvod prostě nepřichází v úvahu. A jak říkám, teprve ve chvíli, kdy už jsme řadu let v tomhle světě a už máme roupy, tak pak snad možná bych začal přemýšlet o nějakých, já nevím, ať už kryptoměny nebo nějaké konkrétní projekty, ale já bych rozhodně všem, kteří dneska jako teprve začínají s investováním, tak bych určitě doporučoval začít s podílovými fondy, tam, kde investuje spousta lidí najednou a teprve potom jít jaksi vlastní cestičkou s vlastním velkým rizikem.
3: Michale, my se blížíme k úplnému závěru. Pokud by měl posluchač změnit jedinou věc ve svém přemýšlení o investování, co by to podle vás mělo být?
4: Já myslím, že jsem to právě řekl. Měl by si přestat všímat údajně úžasných investičních příležitostí, různé mince a já nevím, projekty byty v Dubaji a kde si cosi a prostě normálně jít na pobočku buď banky, anebo k nějakému finančnímu poradci nejlépe, kterého mu někdo doporučil a prostě tam říct, hele, tady mám volných pár peněz, začínám. A pan Skořepa v rádiu říkal, že je dobře začít podílovými fondy, tak já bych asi zkusil nejdřív ty podílo a nejlépe nějaké třeba konzervativnější nejdřív. To je prostě ten začátek.
3: Říká ekonom České spořitelny Michal Skořepa, který byl naším dnešním hostem. Já mu za to moc děkuji. Díky.
4: Díky za pozvání.
3: Servírovali jsme vám další jednohubku, tentokrát o investicích. Už tedy víme, kdy a jak se rozhodnout pro investice, také jak máme investice hodnotit. Příští jednohubka bude o záchranné síti, která nás má podržet v případě nečekaných problémů. A tou je pojištění. K tomuto i dalším dílům se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
5: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje – úrokové sazby a měnový kurz. V České republice je centrální bankou Česká národní banka. Kromě cenové hladiny dohlíží také na činnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank a současně se svými kroky snaží podporovat ekonomický růst v zemi. Vládě také vede účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. V neposlední řadě pak také spravuje naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. Českou národní banku řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky a to vždy na šestileté období. Bankovní rada rozhoduje o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. Evropa si připomíná den romského holokaustu. Fotbalisté Plzně ztratili body i ve druhém zápase ligové sezóny. S brněnskou Zbrojovkou hráli 1-1. A počasí zítra čekáme oblačno až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty do 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky. Konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávali na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. Inzulín například na stabilním místě v lednici. Dlouhodobě špatné skladování léků a následné jejich požití by nemělo být život ohrožující. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ale můžou nastat komplikace.
7: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózněn, že to mohlo uškodit.
6: Podle lékárnické komory jsou na teplo nejvíc náchylné čípky nebo masti. Přesně před 82 lety nacisté hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim 2 Březinka. Evropa si proto dnes 2. srpna připomíná den romského holokaustu.
8: Nacisté v noci z 2. na 3. srpna roku 1944 zavraždili v Osvětimi 4300 Romů a Sintů ze 14 zemí. Nacistický režim je označoval za rasově méně cenné. Takzvaným cikánským táborem prošlo za dobu jeho existence zhruba 23 000 lidí z celé Evropy, včetně 5,5 tisíce českých Romů. Mnozí umírali hladem a nemocemi ještě před transportem do plynových komor. Evropský parlament uznal den romského holokaustu v roce 2015. Instituce Evropské unie si tak každoročně připomínají 500 000 Romů a Sintů, kteří byli zavražděni během druhé světové války. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Díla populárního provokativního britského umělce Banksyho představuje nová kniha. Jejíž česká verze se objevila v knihkupectvích v těchto dnech. Publikaci s názvem Banksy nekonvenční průvodce vydalo nakladatelství Grada. Nabízí fotografie pouličních maleb, které kombinují humor umělce se záhadnou identitou s vážným poselstvím. Jeho street artové umění se objevuje ve městech od Londýna až po Gazu nebo Ukrajinu, říká redaktorka nakladatelství Grada Jana Cihelková.
9: Jeho díla jsou někde braná jako ilegální práce a přesto jsou chráněná plexisklem. Takové ty rozpory přesně nejenom co se týká jeho osoby, ale právě jeho díla. Přijde mi, že v této knize je tenhle ten aspekt zastoupen třeba víc než některých jiných.
6: Plzeňští fotbalisté mají po dvou kolech nové sezony šance ligy jediný bod. Po prohře s Libercem tentokrát znovu doma remizovali s brněnskou Zbrojovkou 1-1. Domácí dostal do vedení ve 14. minutě Kabongo. Za hosty srovnal po změně stran Vašulín. Někteří nespokojení fanoušci Viktorie po utkání žádali skandováním konec trenéra Martina Hiského.
10: Já respektuju diváky, já samozřejmě vnímám, co křičí, mají na ten svůj názor absolutní právo, ale mě to nezlomí, já věřím cestě svojí, vím, co tomu dávám, co tomu obětuju, vím, jakým směrem jdu a nechci z toho směru uhnout, věřím, že může být úspěšný, takže se soustředím na tým, nechci tu energii ztrácet někde kolem.
6: 100% zůstává Slavia po vítězství 4-0 v Ostravě, ale taky Teplice po triumfu v Liberci 1-0. Brněnský Artis veze bod ze hřiště Slovácka za remízu 1-1.
11: Uzavřená D2 v Brně a překážka na D6 za Jenčí. Dálnice D2 je uzavřená v Brně ve směru do Bratislavy. Na začátku dálnice za Hněvkovského ulicí silničáři instalují portál nadvozovku. Jde tedy o krátkou uzavírku. Směrem do Brna je zúžení do jednoho pruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí před Humpolcem na 86. kilometru porouchané vozidlo. Čekejte ho na 86. kilometru. Na D6 z Prahy do Karlových Varů podobná situace za odbočkou na Janeč. Na kilometru 8,5 stojí osobní auto, zabírá odstavný pruh. A na nehodu pozor na silnici 452 z Bruntálu do Vrbna pod Pradědem. V Andělské hoře v lokalitě Pustá Rudná havarovalo osobní auto a projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem pod 400 miliardami korun, řekl Andrej Babiš. V lékárnách dál chybí lék tamoxifen na rakovinu prsu. Přišla vedra. Na některých místech Česka teploty přesáhly 35 stupňů. Španělskou hranici v Seutě překročilo asi 60 tisíc lidí, no a zemřel irský zpěvák Glenn Hansard. To jsou témata, která přinesl tento týden. V následující půlhodině je rozebereme víc. Jsme rádi, že nás posloucháte. Ze studia na Pražských Vinohradech zdraví Veronika Malá.
2: Týden plus.
12: Provozní úspory, investice a schodek výrazně pod hranicí 400 miliard korun. Tak má podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vypadat státní rozpočet na příští rok. Přesná čísla ale zatím nezná. Opozice plánovaný schodek kritizuje, podle ní jde na úkor budoucích generací. Ekonomové zase varují před rozvolňováním rozpočtových pravidel. Pokračuje redaktorka Anna Marie Hušková.
13: Premiér Babiš o rozpočtu na rok 2027 jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Po schůzce řekl, že Česko bude v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí. Konkrétní podoba rozpočtu ale zatím není jasná. Babiš chce ministry vyzvat k provozním úsporám. Zároveň zdůraznil, že země potřebuje investovat.
14: Ty investice do těch nemocnic, do těch dálnic a obchvatů a silnic musíme jako realizovat, protože to jako pro nás zásadní.
13: O konkrétních položkách rozpočtu budou Schillerová a Babiš jednat s ministry v druhé polovině srpna. Své odhady výdajů na příští rok jim už jednotlivé rezorty poskytly, prozradil Babiš.
14: Paní ministrině po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry, zatím šéf rozpočtu pan Týl bude vyjednávat na svoji úrovni.
13: Schodek pro rok 2027 by podle premiéra Babiše měl být výrazně pod hranicí 400 miliard korun. Přesné číslo zatím nezmínil. Opozice nesouhlasí s výší schodku. Vláda podle ní pokračuje pokračuje v zadlužování země a nemyslí na budoucí generace. Předseda starostů Vít Rakušan řekl, že je potřeba udělat reformy, například změnit strukturu daní.
15: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
13: Letošek je třetím rokem v historii Česka, kdy se schodek pravděpodobně bude pohybovat mezi 300 až 400 miliardami korun. Hranici 400 miliard korun deficit překročil jen v roce 2021.
12: Ještě slova ministryně financí Aleny Schillerové.
16: Musíme si říct, co jsou naše priority. Že jsou to jasně investice, že to zdravotnictví, to jsme si všechno probírali. Potvrzuju to, co řekl pan premiér, že budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu.
12: Česko by mělo podle Andreje Babiše více investovat například do výstavby nových psychiatrických nemocnic nebo onkologických center. S více penězi by mohl hospodařit taky Státní fond dopravní infrastruktury. Prioritou vlády jsou totiž taky dostavby dálnic nebo obchvatů jednotlivých měst. Nové příjmy má rozpočtu přinést i obnovená elektronická evidence tržeb. Je možné posoudit, co znamená významně pod 400 miliardami korun? Tuto otázku položil moderátor Tomáš Pancíř komentátorovi Českého rozhlasu Petru Hartmanovi.
17: Jediné, co z toho lze vyvodit, je to, že tedy Andrej Babiš myslí vážně alespoň ten slib, že schodek veřejných rozpočtů nepřesáhne 3% hrubého domácího produktu a z těch odhadů, jak by asi tedy měl být vysoký hrubý domácí produkt a z dalších čísel vyřkl tedy tu cifru, že schodek by měl být pod hranicí 400 miliard korun. Jak konkrétně bude vysoký, to samozřejmě v tuto chvíli nevíme, ale i z těch vyjádření je zřejmé, že vláda nemá příliš chuť jít se schodkem níže než pro letošní rok, kde je 310 miliard. Spíše se očekává, že ten schodek bude vyšší a pak je samozřejmě ještě otázka další a to je ta, že ten schodek, který bude na papíře, tak zda bude skutečně odpovídat tempu zadlužování státního rozpočtu veřejných financí, protože je velmi pravděpodobné, že vzhledem k tomu, že dojde k rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti, tak ty další záseky do veřejných financí mohou být činěny méně transparentně mimo státní rozpočet.
18: V průběhu jsme slyšeli komentáře opozičních politiků, podle kterých vláda hodlá populisticky pokračovat v růstu rozpočtových schodků na úkor dalších generací. Je to fér od politiků, jejich strany byly ve vládě v minulých letech?
17: V politice se nehraje na fér vyjádření, tam se hraje na to snažit se jednoduchými, zkratkovitými hesly a slovy získávat přízeň občanů a jak ukazují průzkumy veřejného mínění, tak zrovna taktika, kterou volí současná opozice, není úplně účinná, protože se nedaří jí získávat další a další příznivce, aby se to projevovalo v průzkumech veřejného mínění. Když jsme u těch reform, tak pochopitelně minulá vláda také mohla přistoupit k celé řadě reform, které se týkají jak příjmové, tak výdajové stránky rozpočtu a byť se snažila třeba, co se týče důchodové reformy, byť se snažila určitými úpravami v oblasti sociálního systému, sociálních dávek, tak přece jenom nedosáhla toho, aby i ona byla schopna sestavovat férově takové rozpočty, které by výrazně klesaly pod hranici 200 miliard korun a dostali se tedy na úroveň, na kterou jsme byli v uvozovkách zvyklí ještě před dobou covidovou, kdy právě ty deficity byly výrazně nižší a po té době covidové už nás ani neznepokoje, kdy se pohybují nad 200 miliardovou hranicí.
12: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. V Česku dál chybí lék na rakovinu prsu tamoxifen. 1000 balení z mimořádné dodávky se totiž hned rozebralo. Pacientky s rakovinou prsu tak dál nevědí, kdy tolik potřebný lék znovu dostanou. Podrobnosti má redaktor Jan Duchoslav.
19: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada potvrdil, že pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv řešili, jak lék pro české pacientky zajistit.
20: Je to tedy nástroj zvláštního léčebného programu, kdy ministerstvo vydá příslušné rozhodnutí, které vlastně usnadní cestu, jak ten lék dostat do České republiky.
19: Víc zatím ministerstvo, pojišťovny ani lékárníci nechtěli říct. Ministerstvo zdravotnictví ale podle mluvčí Nadi Chatové jedná o dalších dodávkách léku.
1: Současně připravujeme řešení, které zajistí dostupnost hrazeného přípravku co nejdříve a pro co největší počet pacientek.
12: Přednost v dodávkách léku teď mají onkologická centra, až pak řetězce a soukromé lékárny. Ty větší by se mohly dočkat v řádu dnu, ty menší i za několik týdnů. Zhruba desetina pacientek se přitom bez léku podle lékařů neobejde. Jednou z nich je i Marcela z Ostravy.
21: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání a vlastně to došlo už do té situace, kdy ten lék opravdu jako není a já už ho nemám ani k dispozici.
12: Podle České onkologické společnosti by nemělo vysazení léku u pacientek trvat déle než 2 týdny. Přednostka Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka a zároveň předsedkyně správní rady pacientské organizace Dialog Jesenius Petra Tesařová řekla, že si pacientky vypomáhají i vzájemně.
22: Všechny pacientky, kterým lék došel a jsme vybavili aspoň částečně tabletami ze zbytků, které nám donesly jiné pacientky, které už lék neužívají.
12: Co tedy stát plánuje udělat proto, aby bylo léku v Česku opět dostatek? Na to se ptal moderátor radiožurnálu Petr Král, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO.
23: Toto byla dodávka tedy 1000 balení, ale my v tuto chvíli máme rozjednáno další tisícovky, zhruba 5000 balení, které by mohly dojít v těch následujících týdnech, tak, abychom tu situaci stabilizovali. Je to určitě velmi složitá situace, která je zapříčená tím, že vlastně ten původní lék, který je ve výpadku už od minulého roku, byl nahrazen jiným lékem se stejnou účinnou látkou, který rovněž je ta náhrada. Vlastně v tom červnu firma oznámila výpadek, slibovala, že do poloviny července obnoví ty dodávky, což se bohužel zase z nějakých výrobních důvodů v Dánsku nestalo, takže zatím tedy dodala pouze těch 1000 balení a znovu říkám, děláme všechno pro to, každý den na tom pracuje tým na ministerstvu zdravotnictví a státním ústavu pro kontrolu léčiv, aby další balení do České republiky došly v řádu maximálně jednotek týdnu.
24: Jak je možné, že v Česku ten lék chybí, říkáte, problém u výrobce, ale jinde v zahraničí ho mají? Podle lékárníků, se kterými jsme mluvili, totiž pacientky tamoxifen sehnali třeba v Polsku nebo v Německu.
23: To je jiný lék, než chybí v České republice. Ten polský lék ještě od jiné společnosti, která vlastně v tuto chvíli nedováží ten lék do České republiky. My i toto řešíme, že bychom ho dovezli z Polska, řešíme právě i ten dovoz z Německa.
24: Když je to lék, který ženy nesmí vysadit na déle než 2 týdny a dobře řekněme, že to je jiná varianta, tak nelze ho alespoň jako alternativu, když ten originální lék, který není ho běžně z Polska dovážet a předepisovat?
23: Určitě to možné je, tady je možné vlastně to řešit individuálním dovozem daného léku, to znamená lékař může tento lék předepsat a lékárna ho může individuálně pacientce dovést a v takovém případě, jak to máme jednání s pojišťovnami, protože normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě individuální úhrady.
24: Ještě jedna rychlá otázka, poprosím i rychlou odpověď. Budete po téhle zkušenosti přísliby výpadky, přísliby nedodání řešit třeba se státním ústavem pro kontrolu léčiv v tuhle situaci? Má podle vás za současnou vlastně situaci s nedostatkem léku někdo konkrétní odpovědnost nebo ne?
23: Pokud jde o státní instituce, tak za to nemá nikdo odpovědnost, protože to je skutečně ta situace, o které hovořím. My jsme našli náhradu za lék, který byl ve výpadku. Bohužel vypadla i ta náhrada v červenci, což nám firma oznámila. Od té doby to intenzivně řešíme. Tady prostě bohužel jsme závislí na dodávkách ze zahraničí. Na druhou stranu ano, chystáme i změny legislativy, tak abychom například vytvořili robustnější rezervní zásoby u těch kritických léků, které skutečně mohou hrozit výpadkem a to je něco, co připravujeme v rámci změn legislativy, tak abychom tyto výpadky byli třeba schopni z lokálních zásob nahradit.
12: Říká ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch.
2: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Do Česka na konci týdne přišla tropická vedra. Na mnoha místech teploty přesáhly 35 stupňů Celsia. Například rozpálené centrum Prahy se snažili ochlazovat dobrovolní hasiči, kteří kropili ulice užitkovou vodou, a to třeba i přímo před staroměstským Orlojem. Byl tam i reportér Josef Beneda.
0: hasičskému autu na Staroměstském náměstí se seběhly desítky lidí, aby se ochladili pod rozprašovanou vodou. Ta je podle velitele jednotky dobrovolných hasičů Prahy 1 Zdeňka Čiháka nezávadná a zdarma.
3: Je to kvůli tomu, aby se ochladili trošku té ulice, aby se snížil ten pozemní ozon a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1.
0: Lidé můžou využít také mlžítka nebo pítka. Při vysokých teplotách jim totiž hrozí dehydratace nebo úžeh. Nejohroženější skupinou jsou seniori, lidé s chronickým onemocněním a děti.
4: Brněnský magistrát zase zpřístupnil dva klimatizované historické sály na Nové radnici, kde se lidé mohli před tropickými teplotami schovat. Běžně tyto prostory veřejnosti přístupné nejsou. Před vedrem se ale lidé mohli schovat i na zimních stadionech, třeba ve Zlínském kraji. O víkendech tam bývá veřejné bruslení, přes týden let využívají příměstské tábory nebo hokejové kempy. Na jednom z nich ve Lhotě u Vsetína natáčela reportérka Michaela Kočendová.
5: Tak jako samozřejmě je to super pocit, když jdeme jakože zvenku, kde je teplo, potom tady do zimy.
7: Je to boží, že se jako ochladíte, ale to je na chvilku, protože potom jak začnete trénovat, tak je vám zase horko.
25: Říkají před tréninkem hokejistky Inka a Tereza. Střídání tréninku venku a na ledě je ale potřeba nepodcenit kvůli případnému nachlazení.
26: Aktuální teplota teď tady na zimním stadionu je, co jsem se díval, 7,5 stupně. A na tribunách, což je vlastně výš, tak tam je kolem 12 stupňů.
25: Říká David Pechal,

0: Jaroslav Černoch dodává, že místní mají pokyn nepřibližovat se k místu zásahu.
1: Jsme občany upozornili, aby si zavřeli okna. To šlo rozhlasem a že máme vlastně takový SMS-kový systém, mobilní rozhlas používáme.
2: S rozsáhlými požáry pak zápasili hasiči i v několika evropských státech, hlavně ve Španělsku nebo na jihu Francie. Požár nedaleko města Bordeaux už mají pod kontrolou. Jeho dohašování nicméně může trvat ještě týdny. Oheň spustošil zhruba 42 tisíc hektarů porostu. Tisícovky lidí, kteří se museli kvůli ohni evakuovat, se tak mohou vrátit domů. Pokračuje zpravodaj ve Francii Marcel Faltis.
3: Domů se může vrátit 144 tisíc lidí, které úřady kvůli požáru evakuovali. Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu díky klesajícím teplotám i vlhkosti, řekla to prefektka departmánu Giron Sophie Brokasová. Znovu je taky otevřená dálnice mezi Bordeaux a Španělskem. Nadále je ale uzavřený přístup na poloostrov Ferré, oblíbené prázdninové letovisko, a omezená je taky vlaková doprava z Bordeaux. Mise českých hasičů se z Giron přesunula do Provence na jihu země. Tam oheň zasáhl například městečko Brignol nedaleko Saint-Tropez. Ministr vnitra Laurent Nunez taky oznámil, že policie zatkla v souvislosti s požáry 308 lidí.
2: Nadále hoří na jihu Francie, kde s hašením pomáhají i čeští hasiči. Vysvětluje velitel mise českých hasičů Václav Novotný.
4: My jsme byli u toho Bordeaux na rovině, tady jsme v kopcovitém terénu, takže přístup k některým ohniskům je problematický a možná i to je důvod, proč naše vrtulníky převeleli sem, protože tady můžeme přesně poskytnout vodu přesně tam, kde je potřeba, aby tam nemuseli pozemní jednotky.
2: Ve Španělsku pak po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. O situaci na jihu Evropy vás budeme informovat i v aktuálních zpravodajských relacích. A ještě jednou Španělsko. Do jeho města Ceuta na severu Afriky přišlo za jeden den nekontrolovaně skoro 60 tisíc lidí. Číslo odhadované španělským ministerstvem vnitra odpovídá více než polovině obyvatel této španělské exklávy. Podle španělské vlády se už většina zase vrátila do Maroka. Slovo má redaktor Jiří Chábera.
5: Na fotografiích z přístavu jsou vidět břehy obsypané lidmi a pláže zaplněné záchrannými kruhy. Většina lidí obeplavala hraniční val, jen od čtvrtka jich do města dorazilo asi 60 tisíc. To je víc než 2/3 obyvatel španělského města na severu Afriky. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze se jedná o útok na územní celistvost Španělska. Situaci podle něj způsobila převaděčská mafie. Sánchez slíbil nelegální migranty vrátit zpátky.
2: Marocké úřady zpřísnili kontrolu nad částí hranice. Pomoc Španělsku při kontrole hranic nabídli například předsedkyně Evropské komise a francouzský prezident. Italský ministr zahraničí i český premiér naopak označili aktuální vývoj za selhání španělské vlády a vyzvali, aby tato země byla vyřazena ze schengenského prostoru. Jak situaci v Ceutě chápat, o tom mluvil moderátor Tomáš Pancíř s Robertem Stojanovem, odborníkem na otázky migrace z provozně ekonomické fakulty brněnské Mendelovy univerzity.
6: Dle dostupných informací a z těch videí, které jdou vidět na internetu, tu skutečně jako nebránili marocké síly tomu příchodu těch migrantů do té Ceuty a španělské bezpečnostní síly neměly dostatečné kapacity, evidentně, to bylo jasně vidět. Jo. Já to odhaduji tak, že to byla jako dobrá strategie, odhadují prostě náhlý útok za pomocí převadičů, kteří to takhle naplánovali a ukázali nám názorně, jak nefunguje restriktivní imigrační politika.
7: Může to souviset ten přístup marockých úřadů s diplomatickými spory mezi Španělskem a Marokem, které oficiálně neuznává ty španělské enklávy v severní Africe?
6: Ano, já se domnívám, že to bude v pozadí. Nevím, do jaké míry hrálo to roli, ale vzhledem k tomu, že ty marocké bezpečnostní síly tam nějak jako nefungovaly, nebo nebylo je ani vůbec vidět, že jo. Ta úloha marocké vlády nebo marocké administrativy tam bude jako sedět za tím, že vlastně oni nejenom, že neuznávají tu Ceutu a Melilu, ale pozor, Španělsko taky neuznává okupaci západní Sahary ze strany marockých úřadů, což třeba USA a řada z dalších zemí jakoby uznala. No a možná tam může být ještě další věc a to je více financí, to znamená snaha získat Evropské unie více peněz na to, aby jak si oficiálně bránili té imigraci do Španělska či Evropské unie.
7: Jakou roli v té situaci hraje nedávný rozsudek španělského nejvyššího soudu, podle kterého nelze automaticky vracet migranty, kteří se snaží dostat do španělských enkláv na severu Afriky?
6: Zásadní. To znamená, aspoň z médií, kde jsem četl tady tuto zprávu, to rozhodnutí tohoto soudu umožnilo, že lidé, kteří přicházejí jako z moře, by měli být považováni za lidé, kteří na moři ztroskotali a musí být o ně postaráno a nemůžou být i hned vráceni do Maroka, na rozdíl od lidí, kteří přicházeli z té pevniny. Nicméně, celá řada videí,

0: kterou jsem viděl, ukazují, že ty lidé i z té pevniny přicházejí, že obcházejí takový ten plot, který tam je. Nicméně naše výzkumy v rámci Spatial Hubu na Mendelově univerzitě ukazují, že v podstatě v posledních letech je to spíš jako kombinace faktorů. To znamená, z těch snímků je vidět, že přicházejí především mladí muži a právě naše výzkumy ukazují, že jsou to většinou vzdělaní muži ze střední třídy, což i na videích je vidět, že jsou to slušně oblečení lidé s mobilními telefony a kteří prostě v Evropské unii nebo ve Španělsku hledají jako větší možnosti uplatnění na trhu práce a větší možnosti kvality života a realizace svých vlastních ambicí, které prostě v jejich zemí nemůžou dosáhnout díky tomu demografickému růstu a díky té nefungující ekonomice těchto zemí.
1: O vývoji situace v Ceutě vás budou naši reportéři samozřejmě informovat. Ve svých 13 letech odešel ze školy, aby mohl hrát na ulicích. Do nich se s kytarou a omamným hlasem vracel i v době, kdy už měl doma sošku Oscara za nejlepší filmovou píseň. V Dublinu ani nikde jinde už ale lidé Glena Hansarda bohužel hrát neuslyší. Frontman kapely The Frames zemřel ve středu ráno při dopravní nehodě. Bylo mu 56 let. V Česku ho lidé znají hlavně díky spolupráci se zpěvačkou Markétou Irglovou a jejich písni Falling Slowly. Téma pro redaktora Josefa Kaňku.
2: Takto před několika lety zachytila Glena Hansarda faninka v ulicích na Sicílii. Hudebník, který běžně hrál pro tisíce lidí v halách a na stadionech, seděl na obrubníku v sandálech, před sebou měl jen obal na kytaru, vodu a dva posluchače. Sám často opakoval, že busking, tedy po uliční hraní, muzikanta mnohdy prověří víc než velký, natěšený dav.
3: Lidi na ulici se zastaví a zaposlouchají jenom v případě, když je umělec písni absolutně oddán a je znát, že ho to samotného baví. Když pršelo, měl jsem prokřehlé prsty a hrál jsem jen proto, že jsem potřeboval peníze, tak jsem vždycky odcházel s prázdným kloboukem.
2: Do hraní na ulici natchnul irský písničkář i řadu svých kolegů, včetně Bona Voxe z U2 nebo Dannyho O'Donoa z The Script. Hansard přes 15 let pořádal charitativní vánoční busking, který každoročně podporoval lidi v náročné životní situaci. V centru Dublinu se potkávali tisíce lidí.
3: Dneska hrajeme pro lidi bez domova. Nemáme sebou ani obal na kytaru, kam byste mohli přispět. Tak co byste říkali na to, kdybychom nechali kolovat i klobouk? Pomůže i 50 centů.
2: Do srdcí českých fanoušků se Glen Hansard zapsal především filmem Once s Oscarovou písní Falling Slowly, kterou složil společně s českou zpěvačkou Markétou Irglovou. Dohromady tvořili duo The Swell Season, pojmenované podle slavného románu Josefa Škvoreckého Prima sezóna.

0: Ve vzpomínkách na Glena Hansarda kolegové a fanoušci často zmiňují sílu irského folklóru a hudebnické komunity, kterou okolo sebe zpěvák združoval. To ukázala i nedávná účast na rozloučení s legendárním zpěvákem The Pogues Shaneem McGowanem, kde společně s dalšími muzikanty zahrál pozůstalým k tanci slavnou píseň Fairy Tale of New York. Glen Hansard zemřel v Dublinu ve věku 56 let. Lidé se s ním loučí mimo jiné buskingem v ulicích.
1: A jednou z písní Glena Hansarda už končí i souhrn toho nejpodstatnějšího, co přinesl právě končící týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.

0: půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Podnikatel Radomír Lašák přebral vedení letiště Praha. Ve funkci předsedy představenstva střídá dosavadního šéfa Jiřího Pose. Lašáka vybralo ve výběrovém řízení ministerstvo financí hlavně proto, že má zkušenosti z oblasti letectví. To ale kritizuje třeba opoziční ODS nebo odbory letiště, které jsou ve stávkové pohotovosti. Nelíbí se jim, že Lašák v minulosti stál za úpadkem českých aerolinií. Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté. Informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Podle kriminalistů ukradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. V lavině při expedici v Pákistánu zemřel slavný nepálský horolezec. Nirmal Purja vytvořil rekord v nejrychlejším výstupu na 14 nejvyšších hor světa. Purja a dalších 9 lidí se pohřešovalo od čtvrtka po zasažení lavinou na 12. nejvyšší hoře světa Broad Peak. Návštěvníci hradu Waldštejn v Českém ráji se dnes můžou zúčastnit speciálních prohlídek pro milovníky historie. První začne v 10:30 dopoledne, druhá v 14:30 odpoledne. Památkou návštěvníky podle kastelána Radima Štíchy provede představitel někoho z bývalých majitelů. Tenistka Darja Vidmanová si poprvé v kariéře zahraje o titul na okruhu WTA. V Memphisu postoupila do finále po výhře nad Mexičankou Zarazuavou 2x6-3. Plochodrážní jezdec Jan Kvěch obsadil 5. místo na Grand Prix Polska v Lodži a vylepšil si osobní maximum v mistrovství světa. 24-letý strakonický rodák byl dosud nejlépe 2x6. Po vítězství si po druhé v kariéře dojel Brit Lambert.
2: Překážka na D1 za Prahu a taky na D6 za Jenčí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u nájezdu od Pražského okruhu. Na kilometru 11,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka, blokuje odstavný pruh. Místo už je označené světelnou šipkou. Na D6 z Prahy do Karlových Varů podobná situace za odbočkou na Jeneč. Na kilometru 8,5 stojí osobní auto, zabírá tam odstavný pruh, je tam opatrně. Dálnice D2 je na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu opět průjezdná. Na začátku dálnice hned za Hněvkovského ulicí instalovali nový portál nad vozovku. Provoz na chvíli stál. A na Bruntálsku pozor na nehodu na silnici 452 z Brna pod Pradědem do Andělské hory. Mezi Karlovicemi a Pustou Rudnou havarovalo osobní auto. Je to v prudké zatáčce, tak projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Když se v Londýně v březnu roku 1871 veřejnosti poprvé otevřela Royal Albert Hall, zažívalo britské impérium své vrcholné období. A to nejen v oblasti mezinárodní politiky, ale taky umění. V následujících desetiletích ale říši územně přesahující Evropu postihly velké války, krize, dekolonizace, vzniky i rozpady mezinárodních společenství. Vítejte u poslechu pořadu věnovanému proměnám britského impéria od otevření Royal Albert Hall po vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Provede vás Kateřina Havlíková.
0: Historie Plus.

0: Londýnský zvon Big Ben ohlásil 31. ledna roku 2020 konec jedné kapitoly dějin Velké Británie. Země po 47 letech vystoupila z Evropské unie. Stalo se tak po referendu, ve kterém voliči rozhodli o odchodu ze společenství. Brexit je ale jen jednou z přelomových událostí v novodobé historii Spojeného království. Abychom si je mohli připomenout, vraťme se teď desítky let zpět, do 19. století, do časů vlády královny Viktorie. Viktoriánské období totiž mnozí historici považují za vrcholné období britského impéria. Země ještě pořád procházela zemědělskou a průmyslovou revolucí. Rozvoj zaznamenala i kultura. V roce 1851 dokonce Londýn uspořádal světovou výstavu průmyslu a kultury. Historicky první expo se stalo impulzem pro výstavbu Royal Albert Hall, jak vypráví profesor Vysoké školy umělecko-průmyslové Jindřich Vybíral.
1: Tato výstava měla ohromný úspěch a její pořadatelé se rozhodli za 10 let připravit novou světovou výstavu. A Royal Albert Hall měla být jednou z atrakcí, které měly být nabídnuty návštěvníkům nové světové výstavy.
0: Světovou výstavu i výstavbu Royal Albert Hall inicioval princ Albert, manžel královny Viktorie. Kdo ale stál za podobou Royal Albert Hall?
1: Royal Albert Hall určitě není nějakým typickým příkladem britské viktoriánské architektury. Původcem ideje této stavby byl jeden z nejvýznamnějších architektů, kteří tehdy v Anglii působili. Byl to německý architekt Gottfried Semper, který v Británii našel vlastně politický azyl. Ale organizátorem celého podniku byl Henry Cole, což je, dá se to tak říct, takový britský Zimmerman, jenomže my jsme si ho museli vymyslet, ale oni ho doopravdy měli. Byl to reformátor nejrůznějších oblastí společenského a kulturního života, taky byl zakladatel toho umělecko-průmyslového muzea, umělecko-průmyslové školy. No a právě Henry Cole poslal ze své cesty v jižní Francii organizátorům stavby skici římských amfiteátrů, které se měly stát vzorem tady pro tuto stavbu. Projekt byl svěřen architektu Francisi Fowkesovi, což byl irský inženýr a architekt. Byl to vlastně spíš státní úředník, protože byl kapitánem britského ženijního vojska. Byl to autor nejrůznějších kasáren, knihoven, samozřejmě toho prvního muzea v jižním Kensingtonu, ale taky mimo jiné navrhoval mobilní lázně pro důstojníky. Ten jeho první plán představoval velkou koncertní halu pro 30 000 osob.
0: Už při práci na projektu se ukázaly dva důležité problémy. Za prvé, světová výstava v roce 1861 se nekonala. Za druhé, na tak megalomanskou stavbu nemělo peníze ani britské impérium. Z haly pro 30 000 lidí se stala hala pro 8 000 diváků. Fowkes pak v roce 1865 zemřel a projekt po něm převzal Henry Young Dercot Scott.
1: V roce 1867 byl položen základní kámen a během 4 let byla tato velká stavba dokončena. Stalo se tak vlastně 10 let po smrti prince Alberta, který se o tu stavbu takto zasloužil.
0: Jenomže jak byla stavba na pohled monumentální a zajímavá, tak byla také problémová. O jejich zajímavostech a nešvarech už mluví profesor Vybíral.
1: Všechny velké koncertní sály, které byly postaveny v 19. století, mají tvar připomínající krabice na boty. Jsou to sály postavené na půdorysu vlastně protáhlého obdélníka. To byl vlastně půdorysný typ, který tehdejší architekti uměli navrhnout, uměli vyřešit. V Londýně architekt Fowkes se pokoušel o experiment tím, že ten koncertní sál navrhl ve tvaru eliptického bubnu. Byla do něj vložena scéna a prostor byl zaklenutý skleněným stropem na železných nosnících. ta hala je zhruba 10x větší než jakýkoliv jiný koncertní sál v Evropě z té doby. A s tím byl samozřejmě taky spojený ten největší problém stavby. Akustika v Royal Albert Hall se zpočátku zdála být uspokojivá, ale už při zkušebním koncertu před otevřením návštěvníci byli svědky mocné ozvěny, takže na některých místech slova řečníků nebo zpěv byl slyšet dvakrát a na jiných místech vůbec.

0: Tolik o Royal Albert Hall. Ikonické stavbě, jejíhož otevření se princ Albert nedožil. Jaká byla Velká Británie v té době? 19. století bylo stoletím Velké Británie. Impérium přesahující hranice Evropy zažívalo své vrcholné období a dlouho co do moci a síly nemělo soupeře. V 70. letech se ale mnohé začalo měnit, jak vypráví Jaromír Soukup z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
1: Od 70. let se začínají proměňovat mezinárodní vztahy a vlastně nám začínají se ukazovat vlastně i jiné země, které začínají tu Velkou Británii nebo tu suverenitu Velké Británie, ji začínají trochu podkopávat. A to se právě začíná ukazovat v 60. respektive v 70. letech a je to sjednocené Německo, které se sjednotí v roce 1871, tedy ve stejný rok, kdy je otevřena Royal Albert Hall. A pak jsou to Spojené státy americké, ve kterých dojde k ukončení občanské války a ty Spojené státy americké začínají obrovským způsobem růst ekonomicky a začínají ohrožovat i některé britské zájmy, které Britové do té doby měli, například třeba v Latinské Americe nebo později na Dálném východě.
0: Podle Jaromíra Soukupa někteří historikové považují následné období za pád britského impéria. Podle něj to ale pád nebyl.
1: Protože Velká Británie prošla od nějakých 70. let 18. století až do 60. 70. let 19. století obdobím, který nazýváme jako průmyslová revoluce, zatímco ostatní státy v Evropě byly vlastně spožděné. Takže oni to spoždění postupně doháněli. Takže my nemůžeme mluvit o pádu Velké Británie, ale o tom, že najednou se ukázaly další země, které s Británií začaly soupeřit. Takže jako já bych o pádu určitě nemluvil. Ta krize pak přijde v souvislosti s tím, že Británie musela bojovat ve dvou světových válkách a to samozřejmě tím, že měla i velké impérium, přineslo řadu potíží, které pak musela řešit.
0: Velká Británie ztratila první kolonie v roce 1783, kdy Pařížskou smlouvou uznala nezávislost Spojených států. 13 severoamerických britských kolonií, které povstaly proti domácímu impériu, vyhlásily nezávislost už 4. července roku 1776. Uprostřed revolučního napětí přerůstajícího v otevřenou válku za nezávislost. Boje tehdy pokračovaly ještě dlouhých 7 let. Další zkouškou pro britské království byly burské války na jihu Afriky na konci 19. století.
1: Já už bych řekl, že první, co změnilo Británii, byla druhá burská válka na přelomu 19. a 20. století. Protože tam najednou se jak ukázalo, že ta Británie na tom není tak dobře, jak si všichni mysleli. A po té burské válce se začínají třeba objevovat i proudy, které do té doby v Británii tolik nebyly viditelné, různé šovinistické proudy, nebo snaha, jako byl třeba skautské hnutí o posílení zdatnosti Britů, kteří se ukázali během té války, že nemají takovou tělesnou zdatnost, jak by bylo třeba.
0: Britům vyhrálo druhou burskou válku až využití brutálních metod boje. V koncentračních táborech zemřelo na 27 tisíc převážně dětí a žen, nejčastěji hladem. A hlad mimo koncentrační tábory měla zajistit taktika spálené země, při které statisíce britských vojáků vypálili 30 tisíc farem. Do konce války v roce 1902 zemřeli na obou stranách 10 tisíc lidí. Britské zacházení s burskými civilisty i dobrovolníky, kteří z Evropy, ale třeba i Ruska, přišli Bůrům na pomoc, výrazně poškodilo reputaci země. To už ale na trůně seděl král Eduard VII. A po něm se žezla chopil Jiří V., který Velkou Británii provedl první světovou válkou a velkou částí poválečného období, včetně velké hospodářské krize.
1: Je zajímavé, že do první světové války Britové nazývali Velkou válkou válku s Francií a s Napoleonem. A po první světové válce to Great War přešlo vlastně na tu první světovou válku a Britové po té válce věděli, že už nic takového dalšího nechtějí. To je taky jeden důvod politiky appeasementu ve 30. letech.
0: Appeasement. Ustupování mezinárodním agresorům. Výsledkem takové politiky byly například Berchtesgádenská schůzka z poloviny září roku 1938 a následná Mnichovská dohoda o 2 týdny později.
2: I had another talk with the German Chancellor Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine.
0: Takto tehdejší britský ministerský předseda Neville Chamberlain popisoval Britům dohodu s říšským vůdcem Adolfem Hitlerem. Postoupení československého pohraničí mělo zajistit, že Britové už nikdy nepoznají takové hrůzy, jaké zažili za první světové války. Mýlil se. Mír pro naši dobu vydržel jen necelý rok. 3. září 1939 Spojené království vstoupilo do války.
1: Většina Britů tu politiku appeasementu podporovala a pak stačí takové jako lusknutí a obsazení Československa nebo zničení Československa, pak útok Německa na Polsko a ta nálada je úplně jinde. Já bych připomenul období, kdy právě ta královská rodina se ukázala jako velmi důležitou a kdy plnila jakoby státnickou úlohu. A zejména pro mě je to období druhé světové války. Jiří VI. A jeho manželka, kteří zůstali v Londýně, to si myslím, že byl hrozně důležitý symbol pro Brity. A myslím si, že po skandálech, kterýma prošla královská rodina ve 30. letech, že tohle to ukázalo tu královskou rodinu úplně v novém světle. Společně s Winstonem Churchillem v tom Londýně byli během té druhé světové války v době, kdy na Londýn dopadaly bomby, takže ten postoj toho Jiřího VI. Brali Britové hodně pozitivně. A druhá světová válka byla důležitá pro Británii, protože ukázala to, že ta snaha těch Britů zvítězit nebyla mimo teda Velkou Británii, co týkalo britských vojáků, ale bylo to i doma v tom zázemí, což bylo důležité. Současně teda to mělo vliv na to období po druhé světové válce.
0: Z druhé světové války vyšla Velká Británie jako vítěz. Za cenu obrovských ztrát na životech a majetku, se kterými se měla vyrovnávat dlouhé roky. Poválečné období sebou ale přineslo i mnohé změny. V politice to byly změny bezprostřední, jak vypráví Jaromír Soukup.
1: Premiér, který tu válku vyhrál, tak v roce 1945 prohrál volby, což je vlastně hrozně zvláštní. A je to z toho, co se rodilo už během té druhé světové války, a totiž to, že tím, jak byli všichni zapojeni do té války, tak chtěli od své vlády nějakou odměnu. A tu konzervativní vláda Winston Churchill nebyli ochotni nabídnout během té druhé světové války a nabídli naopak laboristé, kteří přišli se sociálním státem, se zdravotní službou pro všechny zdarma. A tohle to zapříčinilo to, že Winston Churchill v roce 1945 prohraje volby a nastoupí laboristé. Konzervativní noviny tvrdili, že to bude katastrofa, že ti přední, tedy laboristé, nemají zkušenosti s vládnutím, což nebyla pravda, protože oni spolupracovali s Winstonem Churchillem během druhé světové války. A nakonec se ukázalo, že právě tohleto období hrozně ovlivní Británii po celou druhou polovinu 20. století, protože ten sociální stát, když se pak znovu dostanou k moci konzervativci v roce 51, tak oni ho nezničili. Jo, nastalo období konsenzu až vlastně do vlády Margaret Thatcherové, která se snažila část toho rozbít, ale ani jí se to vlastně nepodařilo.
0: To bychom ale do 70. let skočili až moc rychle. Vraťme se teď ještě na chvíli do meziválečného období a do období těsně po válce. Tehdy se totiž začalo britské impérium rozpadat. Postupnou ztrátu zámořských území popisuje Jaroslav Valkoun z Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy.
3: Už po první světové válce jsou vidět jasné odstředivé tendence v rámci britského impéria, které sice z geografického hlediska dosáhne své největší rozlohy, ale samozřejmě už ten zenit je někde jinde a je potřeba tu zemi, po to obrovské území reformovat a druhá světová válka, tyhle ty procesy, které byly už započaty v meziválečném období, můžeme říct zrychlí, umocní, možná bych použil slovičko katalyzátor. Pokud se podíváme na tu ekonomickou část, tak samozřejmě Británie po válce na tom nebyla za stolik dobře, tak jak bychom mohli očekávat, že válka skončí a najednou je všude blahobyt, to rozhodně ne. Ty potíže poválečné byly dlouhé a byly velmi nepříjemné a můžeme říci, že to stálo i Churchilla po druhé světové válce prohru ve volbách, že nebyl schopen řadu věcí zajistit a nastupují laboristé a celkově i ten nový pohled na impérium. Samozřejmě není to o tom, že by chtěl impérium automaticky rozprodat, ale ten pohled na to impérium je v tom smyslu, že už není zas tak důležité, už není tak podstatné a i jsou ochotní z mnoha částí odejít. Míme třeba jako příklad srpen roku 1947 a odchod Britů z Indie. Můžeme zmínit i třeba tu Palestinu po druhé světové válce, vznik samostatného státu Izrael. To všechno vytváří a oslabuje britské impérium, kdy na jedné straně se snaží tomu čelit, ale má to opět, jak zmiňuji, své limity a pohledu toho ekonomického i nakonec toho politického pro Velkou Británii se jako jeví z logiky věci jako přirozená cesta po zajištění nějakého společného trhu po určitých výhod i snaha zapojit se do západu evropských struktur, nejenom obranných, ale především v té ekonomické rovině.
0: Už dříve se některé země staly dominii, jako například Kanada nebo Austrálie. V roce 1922, tedy v roce, kdy začala vysílat BBC, získalo nezávislost Irsko. Formální nezávislost nabyl taky Egypt. V meziválečném období postupné udílení nezávislostí pokračovalo a po druhé světové válce zrychlilo. V roce 1956 se slábnoucí Velká Británie navíc musela vyrovnat se Suezskou krizí. Úskalím, kterým Velká Británie musela v uplynulých desetiletích čelit, samozřejmě odpovídaly i měnící se nálady společnosti.
1: Každé to desetiletí je určitě rozdílné a i to vnímání je také jiné. Po roce 45 do Velké Británie přichází, někdy se tomu říká, impérium se vrací, přichází lidé z britského impéria a začíná se Británie, zejména teda Londýn, ale i další města v Británii měnit, i co se týče dosložení obyvatel. Takže ten obrázek, který známe dnes, jak to přichází až potom v roce 45 zejména, což přináší ze začátku velké problémy právě v 50. letech, různé bouře právě a pak na to následovaly různé zákony o zákazech přistěhovalectví a podobně. Takže Británie si prošla takovými těmi problémy přistěhovalectví právě v 50. a 60. letech, což taky tu Británii mění a současně pro možná dobro Britů se mění, a bych to neměl říkat, protože mě ta britská kuchyně docela chutná, ale mění se i britská kuchyně, že jo? A to krásně právě uvádí ve svých i knihách David Lodge, který krásně popisuje změny v Británii, které probíhají někdy od 50. let až do 80. let nebo do 90. let.
0: 60. léta poznamenal sílící konflikt v severním Irsku, který v různých intenzitách pokračoval až do 90. let minulého století, do podepsání Belfastské dohody v roce 1998. Proti sobě v něm stály britské vládní jednotky a odporující polovojenské jednotky, z nichž nejznámější se stala bezesporu IRA. Při otevřených střetech, ale i teroristických útocích a policejních zásazích zemřely tisíce lidí. V mezinárodní politice pak Velká Británie stála na západní straně železnou oponou rozdělené Evropy a na straně Spojených států v desetiletí trvající studené válce.
1: Ale to spojenectví, nazývá se to jako zvláštní vztah, a ten vztah byl opravdu zvláštní, protože ne vždycky ten vztah byl dobrý, což se ukázalo i v některých obdobích vlastně studené války.
0: I přes vážné vnitropolitické problémy, ale 60. léta přinesla Spojenému království nebývalou kulturní sílu. Nebo Velká Británie dala světu kulturu 60. let. Na každý pád Londýn sesadil Paříž z pomyslného kulturního a módního trůnu, pokračuje Jaromír Soukup.
1: 60. léta v Británii, to jsou, jak se říká, swinging 60s a ta Británie, když už nemohla být centrem impéria a když Londýn už nebyl takovým tím nejdůležitějším imperiálním městem, tak se Británie a Londýn stává vlastně centrem módy a centrem hudebního průmyslu a zase je ta Británie v něčem jakoby první v té Evropě. Ať už to byla Twiggy, Beatles a podobně, James Bond. Jo. Takže ta 60. léta, zase ta Británie, ač tedy oslabená, tak ale v jiných oblastech zase vede ten svět nebo vede tu Evropu. Pak přichází 70. léta, ty jsou taková krizová zase a první ropná krize v roce 73, druhá ropná krize na konci 70. let a Británie se tak trochu jakoby propadá do krizového období, jo. Takže tam těch změn je obrovský počet a pak vláda Margaret Thatcherové zase 80. léta. Na ta 80. léta jsou vlastně Britové do dneška hrozně rozdělení, tam říkají část z nich vlastně Margaret Thatcherovou nesnáší a druhá polovina ji zase hrozně vyzdvihuje. Právě pokud někdo vyvolává takový jako názorové střety, tak je to právě Margaret Thatcherová. Většinou, co se týče univerzit, tak ty jsou proti Thatcherovské a přijdete k někam do nějaké středostavovské rodiny na oběd, tak zase si musíte dát pozor, abyste ji nekritizovala, že jo? Protože tam ji mají rádi.
0: Margaret Thatcherová byla předsedkyní britské vlády v letech 1979 až 1990. V 80. letech tak vedla zemi do války s Argentinou o Falklandské ostrovy. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and established military control of the islands. Argentinské jednotky se po rostoucím diplomatickém napětí vylodily na britském ostrově Jižní Georgie. Následný déle než měsíc trvající konflikt nakonec Spojené království vyhrálo. Reputace země stoupla, stejně jako oblíbenost železné Lady Thatcherové. Tehdy jedinkrát překročila její popularita 50%. Kvůli nepříliš dobrému postavení před britskými voliči, ale taky kvůli řadě nepopulárních politických kroků v roce 1990 odstoupila z čela konzervativní strany. A nastala 90. léta, poznamenaná asi hlavně dvěma událostmi. Autonehodou a následnou smrtí princezny Diany v roce 1997 a nástupem labouristické vlády Tonyho Blaira, který byl u moci následujících 10 let. Přesuňme se do současnosti, do 21. století. Asi nic totiž zatím neovlivnilo vnitřní, ale i mezinárodní politiku Velké Británie tolik, jako její odchod z Evropské unie. I když tomu málo kdo věřil, výsledek hlasování z 23. června 2016 znamenal nejen pro Británii, ale pro celou tehdy ještě 28. historický okamžik, jak popisuje Ondřej Houska z Hospodářských novin.
4: Byl to šok, bylo to naprosté překvapení. Já jsem byl tehdy zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu a živě si pamatuju, že někdy kolem 22. hodiny britského času sám Nigel Farage vlastně stělesnění snah za Brexit v britské televizi byl dotazován, jak si tedy myslí, to už byly v hlasovací místnosti uzavřené, jak si tedy myslí, že to dopadlo. On vlastně připustil porážku, řekl, zkusili jsme to, udělali jsme, co se dalo, ale připouštím, že to nevyšlo. A najednou o pár hodin později, když začaly chodit ty první výsledky, tak se ukázalo, že byť těsně, ale Brexit vyhrál v tom referendu.
0: Konzervativní premiér David Cameron odstoupil z funkce a nahradila ho druhá žena v čele britské vlády v historii země, Theresa Mayová. Jenže i v jejím případě Brexit znamenal konec politické kariéry. Na vině byla nejen složitá vyjednávání s Unií o následné podobě vztahů, ale také jejich obhajoba před domácími zákonodárci. A úřadu se chopil Boris Johnson.
4: Vlastně takovým jazyčkem na vahách soudí se, který tohle rozhodl k volbám nebo k tomu referendu, přišli lidé, kteří jinak jsou politikou znechucení a vlastně nechodí volit. V tom referendu byla překvapivě vysoká účast a přišli lidé, kteří normálně volit nechodí, proto ani průzkumy s nimi nepočítali a to jsou lidé prostě znechucení svojí osobní životní situací, převážně chudší, méně vzdělaní občané a teď tedy přišli a vyjádřili ten protest právě tím, že hlasovali vlastně proti vládě, protože premiér Cameron byl zastáncem setrvání v Unii, dali tedy svůj hlas vystoupení z Unie a to pravděpodobně rozhodlo.
0: Uzavírá Ondřej Houska. Velká Británie nakonec vystoupila jako první členská země z Evropské unie 31. ledna 2020. Konec členství ohlásil zvon Big Ben, doprovázený promítáním odpočtu posledních vteřin ve společenství, a to na vládních budovách, třeba na Downing Street.

0: Od otevření Royal Albert Hall v roce 1871 urazilo Spojené království dlouhou a těžkou cestu. Poznamenaly ji války, vnitropolitické problémy, neudržitelnost impéria, společenské nálady i sociální nepokoje. Ve 20. století vstoupilo do několika mezinárodních společenství, aby jedno z nich v prvních desetiletích 21. století opustilo. Ale monarchie zůstává dál, i když ve společnosti pořád zní hlasy na její zrušení. V minulosti ji nesvrhl ani sňatek krále Eduarda VIII. S rozvedenou Američankou, ani jeho obvinění z pronacistického smýšlení. Královská rodina přežila i rozvod prince Charlese s princeznou Dianou. Nezničili ani skandál prince Andrewa. Režii pořadu měla Michaela Krčmová a o zvukovou stránku se postarala Ladislav Čurda. Od mikrofonu příjemný poslech dalších pořadů přeje Kateřina Havlíková.
1: Nedokážete si udělat názor na dění kolem vás? Chybí vám argumenty při diskuzích o politice, ekonomice a společnosti? Pomůže vám tým těch nejlepších komentátorů, který můžete v Česku sestavit. Jejich komentáře, analýzy a glosy si poslechněte v pořadu Názory a argumenty. Každý den půl hodiny popoledni a pak půl sedmé večer na Plusu. V celku i jednotlivě je pak najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Podnikatele bude nově podporovat jen jedna státní agentura, vznikl Czech Business. Výbuch v centru Moskvy zabil nejméně 3 lidi. Dvojka bez kormidelnice Flamínková Šantrůčková vybojovala na veslařském mistrovství Evropy stříbrné medaile a počasí zítra čekáme oblačno až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky teploty do 30 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vznikla nová státní agentura Czech Business. Jde o sloučení dvou dosavadních organizací na podporu českých podnikatelů Czech Trade a Czech Invest. Ministrů průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO slibuje, že spojení českým firmám a startupům pomůže efektivněji řešit export nebo investice.
3: Je zde vždy možnost rozšiřování agentury Czech Business. Například to aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
2: Kompletní sloučení do agentury Czech Business by mělo být hotové podle Havlíčka do konce roku. Záchranné stanice pro volně žijící živočichy ošetřili během prvního roku přes 22 tisíc zvířat. Jde o rekordní počet. Loni jich za stejnou dobu bylo zhruba o 4 tisíce míň. Zvířat je letos víc, častěji přichází do střetu s člověkem a vliv na to měly i letošní vysoké teploty. Ochránci ale často kvůli nedostatku personálu nebo peněz narážejí na své kapacity, pokračuje Marta Korča-Brinzová z Českého svazu ochránců přírody.
4: My jsme si už před 2 lety udělali takový jako průzkum. Sehnali jsme si čísla a zhodnotili jsme, že v té době provoz celé národní sítě záchranných stanic potřebuje zhruba 100 milionů. V současné době dostáváme z Ministerstva životního prostředí 25. My se snažíme vyjednávat i s kraji a taky se to týká i obcí a měst, protože ta zvířata se nacházejí na jejich území.
2: Ministerstvo životního prostředí připravuje nová pravidla programu péče o krajinu pro roky 2027 až 32. V nich zvažuje, že by záchranným stanicím vyplácelo peníze předem, aby měly zajištěné financování včas. Při výbuchu poblíž kavárny v centru ruské Moskvy zemřeli 3 lidé a dalších 15 je zraněných. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na tamní policii. K explozi došlo včera v 18 hodin českého času. Na místě zasahovali vyšetřovatelé a záchranné složky. Městské divadlo Kladno má novou letní scénu. Magistrát za ní zaplatil 27,5 milionů korun. Do hlediště se vejde 136 diváků. Poprvé tam herci vystoupí v září, říká kladenská mluvčí Kateřina Přibylová.
5: Prostor nebude sloužit pouze souboru městského divadla Kladno, ale také dětskému divadlu Lampion, hostujícím umělcům a dalším pořadatelům. Součástí vybavení bude rovněž mobilní velkoplošné plátno. Programovou skladbu tak v budoucnosti doplní i koncerty, přednášky nebo promítání letního kina.
2: Viktoria Plzeň ve druhém kole fotbalové šance ligy znovu klopítla, když s nováčkem Zbrojovkou Brno remizovala 1-1. Slavia zvítězila v Ostravě 4-0, Teplice v Liberci 1-0 a Slovácko hrálo s brněnským Artisem 1-1. Dnes jsou na programu duely Olomouc, Mladá Boleslav, Bohemians Hradec Králové a Pardubice Jablonec. Veslařky Pavlína Flamínková s Anou Šantrůčkovou získali na evropském šampionátu na dvojce bez kormidelnice stříbro. Ve Varéze nestačily letošní vítězky světového poháru jen na Rumunky. Nabitý pozávodní program a vyhlášení si kvůli vysokým teplotám v Itálii úplně neužila Anna Šantrůčková, řekla to ve vysílání radiožurnálu Sport.
6: Bylo strašně špatně. Ale ty závody tady fakt jsou hodně náročné. My vlastně dojedeme závod, hned musíme přistát. Tam teda naštěstí dostaneme nějakou vodu. Přišla nám naše týmová doktorka, dostali jsme nějakou chladící vestu, ale pro mě teda upřímně vydržet vlastně to vyhlašování, byť jsem byla jako šťastná, že se nám to podařilo, tak to nebylo úplně jednoduché, protože mi bylo fakt zlé.
7: Nehoda na D1 před Mirošovicemi a také u Vrbna pod Pradědem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor před sjezdem na Benešov. Na kilometru 21,5 havarovala dvě osobní auta. Jsou v zálivu, u dálnice, na místě už je i policie. Vozidla v místě zpomalují, tak dejte pozor. Na D1 opatrně i ve směru z Prahy do Brna. U nájezdu od Pražského okruhu na kilometru 11,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka. Je v odstavném pruhu a stojí za ní světelná šipka. A nehodu vyšetřují na silnici 450. 2.